Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná. Rock Rádio.

0: Víš, Břeťa byl poslední mladý vodník v Čechách. Břeťa byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sory.
1: To jde.
0: Mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sory.
1: To idiota bych si
0: v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sory.
1: To idiota bych si stejně nevzala.
0: Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sory.
1: To idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce.
0: Nesnět omylem husí krev, mohli být sory.
1: To idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce.
0: Mohli být sory.
1: To idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce. Tatínek za.
0: Mohli být sory.
1: To idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce. To idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce. Tatínek začínal na Sázavě. Vzala. Žít někde na Beronce. Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá. Žít někde na Beronce. Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
2: Jo,
1: Beronce. Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
2: Jo, protože se přiženil do té vaší.
1: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
2: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie.
1: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
2: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie. To já bych dovedla
1: Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
2: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie. To já bych dovedla taky.
1: Patří celá Vltava.
2: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie. To já bych dovedla taky.
1: Koho si chceš vzít?
2: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie. To já bych dovedla taky.
1: Koho si chceš vzít?
2: Dám. Přiženil do té vaší bohaté familie, to já bych dovedla taky.
1: Koho si chceš vzít?
3: Dám se do ciziny.
2: Vaší bohaté familie, to já bych dovedla taky.
1: Koho si chceš vzít?
3: Dám se do
2: ciziny. Já bych dovedla taky.
1: Koho si chceš vzít?
3: Dám se do ciziny.
4: Tak počkej. Jako?
1: Koho si chceš vzít?
3: Dám se do ciziny.
4: Tak počkej.
1: Koho si chceš vzít?
3: Dám se do ciziny.
4: Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictví.
3: Dám se do ciziny.
4: Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictva v
3: Čechách. Dám se do ciziny.
4: Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám.
3: No.
4: Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci ne. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci ne. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci ne. Vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
5: Rock Radio.
4: Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
5: Rock Radio.
4: Za to, že u nás vodníci nevyhynou.
5: Rock Radio. Legrace.

0: taky jste měli je. Taky jste měli je. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společem měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Pejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Drábni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledním společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu vás slušná muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu vás muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Si představím, že nám...
0: Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Si představím, že nám teďko zůstane na...
0: Název. Opravdu vás pobaví.
1: Si představím, že nám teďko...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Si představím, že nám teďko zůstane na krku...
2: Jak to?
0: No co si... Opravdu vás pobaví.
1: Si představím, že nám teďko zůstane na krku...
2: Jak to?
0: Pobaví.
1: Si představím, že nám teďko zůstane na krku...
2: Jak to?
1: No co se divíš? Si představím, že nám teďko zůstane na krku...
2: Jak to?
1: No co se divíš? Břeťa byl poslední... Představím, že nám teďko zůstane na krku...
2: Jak to?
1: No co se divíš? Břeťa byl poslední... Teďko zůstane na krku...
2: Jak to?
1: No co se divíš? Břeťa byl poslední mladej vodník...
2: Jak to?
1: No co se divíš? Břeťa byl poslední mladej vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem... No co se

zase stojíš na nohou. S nadějí zase stojíš na nohou. S nadějí zase stojíš na nohou. S nadějí, nadějí.

vteřinu kapačky I. Vteřinu, kapačky ukrajujou. Vteřinu, kapačky ukrajujou. Čas proud. Vteřinu, kapačky ukrajujou. Čas proudí. Vteřinu.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Kubou a Petrem každý všední den od 15 let. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18. A Petrem každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na 15 do 18. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu 15. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane June.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Pane June.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Pane June.
2: Pane June, mistře.
0: Baví.
1: Pane June.
2: Pane June, mistře.
1: Pane June.
2: Pane June, mistře.
1: Pane June.
2: Pane June, mistře.
3: Moje děti, jak se na kanapě...
1: Pane June!
2: Pane June, mistře!
3: Moje děti, jak se na kanapě kočkovali, hele, tak srazili...
2: Pane June, mistře!
3: Moje děti, jak se na kanapě kočkovali, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili...
2: Mistře!
3: Moje děti, jak se na kanapě kočkovali, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili Anděličko... Moje děti, jak se na kanapě kočkovali, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili Anděličkovi prdýlku. Děti, jak se na kanapě kočkovali, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili Anděličkovi prdýlku. Kočkovali, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili Anděličkovi prdýlku. Nespravil byste to?
4: Pani.
3: Hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili Anděličkovi prdýlku. Nespravil byste to? Srazili tuhle plastiku a přerazili Anděličkovi prdýlku. Nespravil byste to?
4: Pani, já jsem akademik.
3: Plastiku a přerazili Anděličkovi prdýlku. Nespravil byste to?
4: Pani,
3: já... Anděličkovi prdýlku, nespravil byste to?
4: Pani, já jsem akademický malý žád...
3: Prdýlku, nespravil byste to?
4: Pani, já jsem akademický malý žád... Žádný...
3: Nespravil byste to?
4: Pani, já jsem akademický malý žád... Žádný prdýlky nespravuju.
3: Ale, to mám to...
4: Pani, já jsem akademický malý žád... Žádný prdýlky nespravuju. Já jsem akademický malý žád... Žádný prdýlky nespravuju.
3: Ale, to mám to udělal.
4: Spravit akademický malý já žádný prdýlky nespravuju.
3: To mám to udělal. Spravit Anděličkovi prdýlku.
4: No. Malý já žádný prdýlky nespravuju.
3: To mám to udělal. Spravit Anděličkovi prdýlku. No.
4: Prdýlky nespravuju.
3: To mám to udělal. Spravit Anděličkovi prdýlku. No tak.
4: Nespravuju.
3: To mám to udělal. Spravit Anděličkovi prdýlku. No tak.
4: Pani, já se
3: to udělal. Spravit Anděličkovi prdýlku. No tak. Spravit Anděličkovi prdýlku. No tak.
4: Pani, já jsem...
3: Anděličkovi prdýlku, no tak.
4: Pani, já jsem udělal slabikář pro děti a ty se podle...
3: No tak.
4: Pani, já jsem udělal slabikář pro děti a ty se podle něj... Pani, já jsem udělal slabikář pro děti a ty se podle něj učej už 10 let. Pani, já jsem udělal slabikář pro děti a ty se podle něj... Pani, já jsem udělal slabikář pro děti a ty se podle něj učej už 10 let. Tak já nemůžu spravovat... Jsem udělal slabikář pro děti a ty se podle něj učej už 10 let. Tak já nemůžu spravovat slabikář pro děti a ty se podle něj učej už 10 let. Tak já nemůžu spravovat a ty se podle něj učej už 10 let. Tak já nemůžu spravovat nějaký andělíčky, pochopte něj, učej už 10 let. Tak já nemůžu spravovat nějaký andělíčky, pochopte 10 let. Tak já nemůžu spravovat nějaký andělíčky, pochopte to. Já chci být zasloužit. Tak já nemůžu spravovat nějaký andělíčky, pochopte to. Já chci spravovat nějaký andělíčky, pochopte to. Já chci být zasloužilej umělec. Nějaký andělíčky, pochopte to. Já chci být zasloužilej umělec.
0: Rokrát.
4: Pochopte to. Já chci být zasloužilej umělec.
0: Rock Rádio. Konec.
4: Já chci být zasloužilej umělec.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
4: Já chci být zasloužilej umělec.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
4: Zasloužilej umělec.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
4: Umělec.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

head and jeden za 18. Jeden za 18, druhej bez dvou. Jeden za 18, druhej bez dvou. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzice bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzice. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikro a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den s Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebky, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. A nejapný den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. A nejapných žertů. Připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. A nejapných žertů. Rokových hudebních zajímavostí, novinek. A nejapných žertů. Rokových zajímavostí, novinek. A nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou.

0: nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každých rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na roží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když mi
0: opravdu vás pobaví.
1: Když myslíte teda
0: vás pobaví.
1: Když myslíte teda to počtu jako myslí. Když myslíte teda to počtu jako myslí. Když myslíte teda to počtu jako myslíte teda. Když myslíte teda to počtu jako myslíte teda. To počtu jako myslíte teda. To počtu jako myslíte teda. Tak jestli jako myslíte. To počtu jako myslíte teda. Tak jestli jako myslíte, že v zájmu jako myslíte teda. Tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad teda. Tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad. Tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný. V zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný. Snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo.
1: Tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo chlapa, čili
1: jako... teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako...
1: počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako sedmý nastupuje Hemelka.
1: Či vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako sedmý nastupuje... No výborně, to je slovo chlapa, čili jako sedmý nastupuje Hemelka.
1: Koudelka.
2: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako sedmý nastupuje Hemelka.
1: Koudelka.
0: Rock Radio.
2: Slovo chlapa, čili jako sedmý nastupuje Hemelka.
1: Koudelka.
0: Rock
2: Radio. Jako sedmý nastupuje Hemelka.
1: Koudelka.
0: Rock Radio.
2: Nastupuje Hemelka.
1: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Ka.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Nestihli jste... Nestihli jste o víkendu žádný... Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo ži... Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebuje a máte málo živýho roku v krvi? Potřebuje živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Kou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Tím pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Tím týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si Rocko v neděli večer a vychutnejte si Rockovej živák a vychutnejte si Rockovej živák a vychutnejte si Rockovej živák. Místo v první a vychutnejte si Rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch vychutnejte si Rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch Rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil. To v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rodě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každý

rádio. Rock rádio. Rock rádio. Rock rádio. Rádio.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetřině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slova. Mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emoce. Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše mama šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Odhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Odlaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rock muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku. Do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Včera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku. Od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku. Od večera do rána. Na Rock Rádiu s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na pondělí do pátku. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise.
0: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100+1 zahraniční.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí. Tak
0: baví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí takovou zajímavost, že jsem četl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí takovou zajímavost. V časopise 100+1 zahraničních zajímavostí takovou zajímavost, že průměr 1 zahraničních zajímavostí takovou zajímavost, že průměr zajímavosti takovou zajímavost.

0: zajímavost, že průměrná, si takovou zajímavost, že průměrná ženská ženost, že průměrná ženská, že průměrná ženská žena, misi na sérná ženská žena, misi na sex každý ženská žena, misi na sex každý ženská žena, misi na sex každých 5 minut. A průměrný žena, misi na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, misi na sex každých 5 minut. A průměrný člověk na sex každých 5 minut. A průměrný člověk každých 5 minut. A průměrný člověk, muž, chlap, 5 minut. A průměrný člověk, muž, chlap, na to. A průměrný člověk, muž, chlap, na to myslí každý člověk, muž, chlap, na to myslí každých 7 minut. Muž, chlap, na to myslí každých 7 minut. Chlap, na to myslí každých 7 minut.
1: A
0: na to myslí každých 7 minut.
1: A co z toho jako vyplývá?
0: To myslí každých 7 minut.
1: A co z toho?
0: 7 minut.
1: A co z toho jako vyplývá? A co z toho jako vyplývá?
0: Že jsem pro...
1: A co z toho jako vyplývá?
0: Že...
1: A co z toho jako vyplývá?
0: Že jsem průměrná ženská.
1: Co z toho jako vyplývá?
0: Že jsem průměrná ženská. Že jsem průměrná ženská.
2: Rok.
0: Že jsem průměrná ženská.
2: Rok.
0: Že jsem průměrná ženská.
2: Rock Radio. Konec legrace.
0: Průměrná ženská.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si... Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš... Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby to chtěl slyšet naživo, z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby to chtěl slyšet naživo, Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby to chtěl slyšet naživo, tak v květnu 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby to chtěl slyšet naživo, tak v chvilku si poslechneš náš song. A kdyby to chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich mega konzertech song. A kdyby to chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich mega koncertech v Kutné Hoře. Čau. A kdyby to chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich mega koncertech v Kutné Hoře. Čau. Slyšet naživo, tak v květnu na našich mega koncertech v Kutné Hoře. Čau.
1: Je 10 hodin ráno.

do huby. Myslel si, že jim kulko houtí hnát, si zapích do huby. Myslel si, že je houtí hnát, si zapích do huby. Myslel si, že je to známka panku. Hnát si zapích do huby. Myslel si, že je to známka panku. Teplej pích do huby. Myslel

Rock.

0: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Na rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Na slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělat
0: vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde... Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi... Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR... Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR... Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR... Kde udělali soudruzi z NDR chybu... Kde udělali soudruzi z NDR chybu?
2: Střílili za války do vzduchu.
1: Soudruzi z NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
1: Z NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
1: R chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
3: A jistě. Vy.
2: Střílili za války do vzduchu.
3: A jistě. Vy dva jste...
2: Střílili za války do vzduchu.
3: A jistě. Vy dva jste... A jistě. Vy dva jste se hledali. A jistě. Vy dva jste se hledali, co?
4: Jak není něco...
3: A jistě. Vy dva jste se hledali, co?
4: Jak není něco z US...
3: A jistě. Vy dva jste se hledali, co?
4: Jak není něco z USA, tak...
3: Vy dva jste se hledali, co?
4: Jak není něco z USA, tak se líbí.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Rock Rády. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej víkend. Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. A Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už hodin. Víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už hodin. Začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout ne pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. A končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. To o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Du napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná Rock Rádiu.

tady Vašek. Rock Radio. Ahoj lidi, tady Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače. Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Radia a těšíme se. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Radia a těšíme se ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Radia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné. Osbyl. Zdravíme posluchače Rock Radia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné. Osm divokých. Posluchače Rock Radia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné. Osm divokých. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné. Osm divokých. Těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné. Osm divokých. Se uvidíme přes léto na našem turné. Osm divokých. To na našem turné. Osm divokých. Turné. Osm divokých.

0: Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio nářez dabu. Rock Radio nářez opravdu vás pobaví. Rock Radio nářez opravdu vás pobaví. Rock Radio nářez opravdu vás pobaví.
1: Svobodní rádio.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodní rádio.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Svobodní rádio. Takhle by to dál nešlo.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Svobodní rádio. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaši
0: baví.
1: Svobodní rádio. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaši náročnosti. Svobodní rádio. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaši náročnosti, že jo? Takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaši náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete to dál nešlo. Já rozumím ty vaši náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě... Já rozumím ty vaši náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě po směně. Já rozumím ty vaši náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě po směně zotřelovat mužstvo náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě po směně zotřelovat mužstvo, že jo? Já rozumím, že chcete ještě po směně zotřelovat mužstvo. Já rozumím, že chcete ještě po směně zotřelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno. Já rozumím, že chcete ještě po směně zotřelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno. Chcete ještě po směně zotřelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno. Taru Halík. Mě zotřelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno. Taru Halík. Ale mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno. Taru Halík. Ale věc má rykem. To já všechno, Taru Halík. Ale věc má... To já všechno, Taru Halík. Ale věc má z marxistického... Taru Halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A tou... Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A tou... Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A tou je plnění pracovní... Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A tou je... Plnění pracovních povinností vojenského hlediska ještě druhou stránku. A tou je plnění pracovních povinností vojáků druhou stránku. A tou je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. A tou je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chápe, uvědomění pracovních povinností vojáků naší čety. Chápe, uvědomte si. Povinností vojáků naší čety. Chápe, uvědomte si, že když po tom vašem výcviku vojáků naší čety. Chápe, uvědomte si, že když po tom vašem chápe, uvědomte si, že když po tom vašem výcviku budou druhý chápe, uvědomte si, že když po tom vašem výcviku budou druhý uvědomte si, že když po tom vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že když po tom vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění po tom vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam. Výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam. No bude to plnění. Budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam. No bude to plnění. Den padat na huby, že plnění plánu půjde tam. No bude to plnění. Že plnění plánu půjde tam. No bude to plnění. Plnění plánu půjde tam. No bude to prdele. A jaký snu půjde tam? No bude to prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění. No bude to prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění. No bude to prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát. Jaký prémie? Víte? I my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? I my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurvy podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva nižší, nižší plánu budeme brát jaký prémie? Kurva nižší, nižší, nižší budeme brát jaký prémie? Kurva nižší, nižší, nižší prémie? Kurva nižší. Nižší, nižší! Halík, politicky. Myslete politicky, Halík. Politicky. Myslete politicky, Halík.

0: Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop, ale jistě. Poctivej český festák nonstop, ale Poctivej český festák nonstop, ale jistě. Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Je top, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s nej... Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Svět Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového rocku. Dají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového rocku. Nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového rocku. To nejlepší český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s festiáky hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábavového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českých kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde ne. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stageho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dubu nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dubu neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dubu. Roš. Lať Rock Radio Stage v dubu. Rok. Lať Rock Radio Stage v dubu.
1: Rock Radio. Na Rock Radio.

jsme na granáty. Pojistky vrátili jsme na granáty. Čekáme na pojistky vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřelky, vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřely z augmenta granáty. Čekáme na výstřely z aurory. Máty. Čekáme na výstřely z aurory. Ležíce. Čekáme na výstřely z aurory. Ležíce v plný polní. Čekáme na výstřely z aurory. Ležíce v plný polní. Střely z aurory. Ležíce v plný polní na kanapy. Aurory. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy. V plný polní na kanapy. Polní na kanapy.

bude pozabíjena na náruška, aby bude.

Yeah.

Taky jste měli hek. Taky jste měli hek. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník. Čerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušný rok Kamil Dráb. V rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušný rok poledni. Vaším společníkem bude odborník na slušný rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne. Vaším společníkem bude odborník na slušný rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne. Okem bude odborník na slušný rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne. Od pondělí na slušný rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne. Od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Kamil Dráb. Rokový dopoledne. Od pondělí do pátku na rádio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

ain't a world by the side.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand.
3: Mitzki pomeranč?
0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand.
0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu...
0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zaslouží...
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Káva. Žijte pít. Hausbrand Káva. CZ.
4: Máme být hrdí.
5: Žebropa krvi. Žebropa krvi. Žebro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
5: Žebro bagr
6: na jednom místě. Pohodlné

0: pak si to pěkně seběhnete dolů. Pak si to pěkně seběhnete dolů.
1: Maminko!
0: Pak si to pěkně seběhnete dolů.
1: Maminko!
0: Pak si to pěkně seběhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořád...
0: Pěkně seběhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořád...
0: Nete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek...
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek na...
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze...
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: Adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Domov. Najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Domov pro seniory s ulicí.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Domov pro seniory s ulicí.
3: Zážitky.
2: CZ.
4: Domov pro seniory s ulicí hledá lidi do přímé péče.
5: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučí. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Vadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sul, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé.
5: Sulická.cz.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: CZ.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé. Užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé.
7: Já.
6: Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé.
7: Já, natyrli.
6: Majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé.
7: Já, natyrli.
6: A spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natyrli.
6: A se zárukou?
7: No já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natyrli.
6: A se zárukou? Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natyrli.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, zicha.
6: Spolehlivé?
7: Já, natyrli.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, zicha. Spolehněte.
6: A natyrli. A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, zicha.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a...
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitek na 5 let zdarma?
7: Já, zicha.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitek
7: zdarma? Já, zicha.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movanov.
7: Já, zicha.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movanov. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. No Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Kombo. Nyní v akční nabídce.
8: Katalpa. Využít v akční nabídce. Katalpa, využijte výhody. Katalpa, využijte výhody plánování své no... Katalpa, využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u... Katalpa, využijte výhody plánování své nové kuchyně. Katalpa, využijte výhody plánování své nové kuchyně

0: dodání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
2: Zahrádkář se raduje.
1: Dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Zahrádkář se raduje.
1: Pro bagr.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
1: CZ.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kup, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si...
2: Zafido@eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás...
2: .eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se...
2: Z.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a...
3: Hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně... Přírodně zbavíte svík,
3: u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
3: Si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido
4: pomlčka zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido@eshop.cz.
4: Slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido@eshop.cz.
4: Zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido@eshop.cz.
4: Letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Úrodu zachrání Presto.
2: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Hledáte.
2: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Hledáte adrenalin, ale vše...
2: .eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
2: .cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už.
2: Partner pro vaši zahradu.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
2: Tak
5: všechno už vám přijde. Okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro kaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž.
2: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku.
2: Dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách. Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
2: Naprosto
5: úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
2: Naprostý unik.
5: Novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
2: Naprostý unikát.
5: V Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přiváželi.
6: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přiváž.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak. Pak si to pěkně se...
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak. Pak si...
2: Nad zemí.
5: A pak.

přímo u výrobce. Jsme ČEZ s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu a spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na tek a kuchyně. Více na kuchyně.katalpa.cz. Více na kuchyně.katalpa.cz. Rokrá kuchyně.katalpa.cz. Rock Radio. Katalpa.cz. Rock Radio.

0: Písečná bouře. Písečná bouře nebo meruňkový kompot. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v profi. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvu nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mecha domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč. V názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč.
1: Housebrand Café první.
0: Wow, barva mechanický pomeranč.
1: Housebrand.
0: Wow, barva mechanický pomeranč.
1: Housebrand Café per favore.
0: Sí, signor. Barva mechanický pomeranč.

0: podezřením na nákazu virem. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu. Připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem. Převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené. O nové koncepci armády. Ruský prezident Vladimír Putin se dnes setkal s Bezpečnostní rada státu.
1: Ten by měl podle představ Moskvy umožnit přepravu plynu z ruských polárních končin přes Mongolsko do Číny.

0: plynu z ruských polárních končin přes Mongolsko do Číny. Italové budou dnes z polárních končin přes Mongolsko do Číny. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem končin přes Mongolsko do Číny. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů přes Mongolsko do Číny. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů do Číny. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Svěřenci tým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit dalších hokejistů na mistrovství světa. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další mistrovství světa. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobě světa. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobě. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobě. Kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovenska. Nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovenskem. Další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovenskem. Češi mají ve skupině B 7, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovenskem. Češi mají ve skupině B sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a Skem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra bez Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok v skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtému bodu z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtému možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Ardon. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Uždon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ušeďmiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Ve a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz.

0: nebo paří slunce? Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Roky nebo paří slunce? Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání slunce? Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Humpolci se bourou.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Humpolci se bourou na Pražské ulici.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Humpolci se bourou na Pražské ulici.
0: Doprava.
1: Humpolci se bourou na Pražské ulici, opatrně taky v Opavě.
0: Doprava.
1: Humpolci se bourou na Pražské ulici, opatrně taky v Opavě na vodě. Humpolci se bourou na Pražské ulici, opatrně taky v Opavě na vodní na křižovatce. Humpolci se bourou na Pražské ulici, opatrně taky v Opavě na vodní na křižovatce s Ratibořem. Na Pražské ulici, opatrně taky v Opavě na vodní na křižovatce s Ratibořem. Ulici, opatrně taky v Opavě na vodní na křižovatce s Ratiborskou se srazily dva osobáky. Opatrně taky v Opavě na vodní na křižovatce s Ratiborskou se srazily dva osobáky. A nehodí na křižovatce s Ratiborskou se srazily dva osobáky. A nehoda se řeší taky v Třebíči. S Ratiborskou se srazily dva osobáky. A nehoda se řeší taky v Třebíči na Suchenyově ulici. Borskou se srazily dva osobáky. A nehoda se řeší taky v Třebíči na Suchenyově ulici. Srazily dva osobáky. A nehoda se řeší taky v Třebíči na Suchenyově ulici. A nehoda se řeší taky v Třebíči na Suchenyově ulici. Nehoda se řeší taky v Třebíči na Suchenyově ulici.
0: Kolony neovlivní.
1: V Třebíči na Suchenyově ulici.
0: Kolony neovlivníte.
1: Servíči na Suchenyově ulici.
0: Kolony
1: neovlivníte. Ulici.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistit ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letišťského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
0: Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Hezkou středu.
0: Rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Hezkou středu, protože je středa.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Hezkou středu,
2: protože dobré ráno, čumáci.
3: Hezkou středu, protože středa, vám se Honza.
2: Čumáci.
3: Hezkou středu, protože středa, vám se Honza. Hezkou středu, protože středa, vám se Honza.
4: Anabel.
5: A Zuzka.
3: 3 minuty. Hezkou středu, protože středa, vám se Honza.
4: Anabel.
5: A Zuzka.
3: 3 minuty po 6. 20. Protože středa, vám se Honza.
4: Anabel.
5: A Zuzka.
3: 3 minuty po 6. 20. května.
4: Anabel.
5: A Zuzka.
3: 3 minuty po 6. 20. května ve středu.
5: Zuzka.
3: 3 minuty po 6. 20. května ve středu, jak jsem říkal. 3 minuty po 6. 20. května ve středu, jak jsem říkal. 20. května ve

0: zprávy. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké.
0: Rock Radio. Zprávy. Jo. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 6 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 6 hodin a...
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké středeční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké středeční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Česko se připravuje na přijetí Američana...

0: středu, jak jsem říkal. Přátelé, vy to neslyšíte, ale tady moje květná ve středu, jak jsem říkal. Přátelé, vy to neslyšíte, ale tady moje dvě milé kolegy ve středu, jak jsem říkal. Přátelé, vy to neslyšíte, ale tady moje, jak jsem říkal. Přátelé, vy to neslyšíte, ale tady moje dvě milé kolegyně, tady... Přátelé, vy to neslyšíte, ale tady moje dvě milé kolegyně, tady po ránu, tak jako podivně, ty moje dvě milé kolegyně, tady po ránu, tak jako podivně vzdychají únavou, dvě milé kolegyně, tady po ránu, tak jako podivně vzdychají únavou, tady po ránu, tak jako podivně vzdychají únavou, já nevím, mě to docela baví, ránu, tak jako podivně vzdychají únavou, já nevím, mě to docela baví poslouchat, podivně vzdychají únavou, já nevím, mě to docela baví poslouchat, vzdychají únavou, já nevím, mě to docela baví poslouchat. Já nevím, mě to docela baví poslouchat.
1: Děkujeme.
0: Já nevím, mě to docela baví poslouchat.
1: Děkujeme, no.
0: A baví poslouchat.
1: Děkujeme, no.
2: Já jsem nevzdychala únavou.
0: Poslouchat.
1: Děkujeme, no.
2: Já jsem nevzdychala únavou. Já jsem šla spát 9.
1: Děkujeme, no.
2: Já jsem nevzdychala únavou. Já jsem šla spát 9.
1: Fakt? Děkujeme, no.
2: Já jsem nevzdychala únavou. Já jsem šla spát 9.
1: Fakt?
0: Fakt?
1: No.
2: Já jsem nevzdychala únavou. Já jsem šla spát 9.
1: Fakt?
2: Fakt? Já jsem nevzdychala únavou. Já jsem šla spát 9.
1: Fakt?
0: Fakt?
2: No. Jo.
0: Takže ty takhle vypadáš.
2: Vzdychala únavou. Já jsem šla spát 9.
1: Fakt?
0: Fakt?
2: No. Jo.
0: Takže ty takhle vypadáš proč?
2: Já jsem šla spát 9.
1: Fakt?
0: Fakt?
2: No. Jo.
0: Takže ty takhle vypadáš proč?
2: Já takhle vypadám normálně a vypadám
0: spát 9.
1: Fakt?
2: No. Jo.
0: Takže ty takhle vypadáš proč?
2: Já takhle vypadám normálně a
0: Fakt?
2: No. Jo.
0: Takže ty takhle vypadáš proč?
2: Já takhle vypadám normálně a vypadám jak chlebo.
0: Fakt? No. Jo. Takže ty takhle vypadáš proč?
2: Já takhle vypadám normálně a vypadám jak chlebo z tašky po ránu.
0: Takže ty takhle vypadáš proč?
2: Já takhle vypadám normálně a vypadám jak chlebo z tašky po ránu.
0: Vypadáš proč?
2: Já takhle vypadám normálně a vypadám jak chlebo z tašky po ránu. Prostě no, co ti mám na to říct? To. Takhle vypadám normálně a vypadám jak chlebo z tašky po ránu. Prostě no, co ti mám na to říct? To. Normálně a vypadám jak chlebo z tašky po ránu, prostě no, co ti mám na to říct? To.
0: Ale zase seš ještě v...
2: Vypadám jak chlebo z tašky po ránu, prostě no, co ti mám na to říct? To.
0: Ale zase seš ještě v celku takový ten...
2: ...tašky po ránu, prostě no, co ti mám na to říct? To.
0: Ale zase seš ještě v celku takový ten posypaný tou moukou.
2: Prostě no, co ti mám na to říct? To.
0: Ale zase seš ještě v celku takový ten
2: posypaný... mám na to říct? To.
0: Ale zase seš ještě v celku takový ten posypaný tou moukou hezky, víš s tím...
2: Ani ne, ne? Spíš rozsypanej než posypanej.
0: No, takže krájenej, dobře. Tak krájenej, dobře.
2: Tak já bych přátelé. To vám nerozváděla.
0: Dobře.
2: Tak já bych přátelé. To vám nerozváděla.
0: Přátelé, pokud jste se ještě dnes...
2: Já bych přátelé. To vám nerozváděla.
0: Přátelé, pokud jste se ještě dneska nerozvedli...
2: Nerozváděla.
0: Přátelé, pokud jste se ještě dneska nerozvedli... Přátelé, pokud jste se ještě dneska nerozvedli, tak vás třeba ještě během... Přátelé, pokud jste se ještě dneska nerozvedli, tak vás třeba ještě během vysílání rozvedeme, jinak vám přejem dobrou. Pokud jste se ještě dneska nerozvedli, tak vás třeba ještě během vysílání rozvedeme, jinak vám přejem dobrou. Chce se ještě dneska nerozvedli, tak vás třeba ještě během vysílání rozvedeme, jinak vám přejem dobrou chuť. Rozvedli, tak vás třeba ještě během vysílání rozvedeme, jinak vám přejem dobrou chuť k jídlu, pokud si dáte chleba z tašky. Třeba ještě během vysílání rozvedeme, jinak vám přejem dobrou chuť k jídlu, pokud si dáte chleba z tašky. Den vysílání rozvedeme, jinak vám přejem dobrou chuť k jídlu, pokud si dáte chleba z tašky. Jdem na Iron Maiden. Jinak vám přejem dobrou chuť k jídlu, pokud si dáte chleba z tašky. Jdem na Iron Maiden. Jdem dobrou chuť k jídlu, pokud si dáte chleba z tašky. Jdem na Iron Maiden. Pokud si dáte chleba z tašky. Jdem na Iron Maiden. Chleba z tašky. Jdem na Iron Maiden.
3: Rock.
0: Jdem na Iron Maiden.
3: Rock Radio.
0: Maiden.
3: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock je služ. Rock Radio.

0: SBG 631 SS, který má Suncor SBG 631 SS, který má 7 programů. SBG 631 SS, který má 7 programů. 631 SS, který má 7 programů, takže vám zaručí vždy 631 SS, který má 7 programů, takže vám zaručí vždy dokonalé grilování na SS, který má 7 programů, takže vám zaručí vždy dokonalé grilování na S, který má 7 programů, takže vám zaručí vždy dokonalé grilování. Navíc tam jsou automatický programů, takže vám zaručí vždy dokonalé grilování. Navíc tam jsou automatický senzory pro měření, že vám zaručí vždy dokonalé grilování. Navíc tam jsou automatický senzory pro vždy dokonalé grilování. Navíc tam jsou automatický senzory pro měření tloušťky masa. Takže si to grilování, navíc tam jsou automatický senzory pro měření tloušťky masa. Takže si to jednoduše nastavíte. Navíc tam jsou automatický senzory pro měření tloušťky masa. Takže si to jednoduše nastavíte. Automatický senzory pro měření tloušťky masa, takže si to jednoduše nastavíte, můžete si jít dát senzory pro měření tloušťky masa, takže si to jednoduše nastavíte, můžete si jít dát pivo a ono to měření tloušťky masa, takže si to jednoduše nastavíte, můžete si jít dát pivo a ono to tloušťky masa, takže si to jednoduše nastavíte, můžete si jít dát pivo a ono to dodělá za vás. Takže si to jednoduše nastavíte, můžete si jít dát pivo a ono to dodělá za vás a display grill jednoduše nastavíte, můžete si jít dát pivo a ono to dodělá za vás a display grillu vás informuje dokonce o jednotlivých fázích pro pečení. Informuje dokonce o jednotlivých fázích pro pečení. Planeo, případně na planeo.cz.
1: Ale jestli už se vám zbíhají
0: 23 prodejnách Planeo, případně na planeo.cz.
1: Ale jestli už se vám zbíhají sliny
0: prodejnách Planeo, případně na planeo.cz.
1: Ale jestli už se vám zbíhají sliny
0: Planeo, případně na planeo.cz.
1: Ale jestli už se vám zbíhají sliny a chcete to štěstí zkusit
0: na planeo.cz.
1: Ale jestli už se vám zbíhají sliny a chcete to
0: CZ.
1: Ale jestli už se vám zbíhají sliny a chcete to štěstí zkusit, tak není nic jednoduššího. Ale jestli už se vám zbíhají sliny a chcete to štěstí zkusit, tak není nic jednoduššího. Se vám zbíhají sliny a chcete to štěstí zkusit, tak není nic jednoduššího. Než sliny a chcete to štěstí zkusit, tak není nic jednoduššího. Než napsat vzkaz, že ten grill chcete to štěstí zkusit, tak není nic jednoduššího. Než napsat vzkaz, že ten grill chcete a to štěstí zkusit, tak není nic jednoduššího. Než napsat vzkaz, že ten grill chcete, tak není nic jednoduššího. Než napsat vzkaz, že ten grill chcete a to opět do našeho messengeru na jednoduššího. Než napsat vzkaz, že ten grill chcete a to opět do našeho messengeru na Facebook. Než napsat vzkaz, že ten grill chcete a to opět do našeho messengeru na Facebook. Nebo nárokrát vzkaz, že ten grill chcete a to opět do našeho messengeru na Facebook. Nebo nárokrádový Instagram. Ten grill

0: chcete, a to opět do našeho messengeru na Facebook, nebo na Rokrádovej Instagram, a to opět do našeho messengeru na Facebook, nebo na Rokrádovej Instagram, do našeho messengeru na Facebook, nebo na Rokrádovej Instagram, do vzkazů messengeru na Facebook, nebo na Rokrádovej Instagram, do vzkazů připsat tam telefonní číslo, a protože nebo na Rokrádovej Instagram, do vzkazů připsat tam telefonní číslo, a protože je středa, na Rokrádovej Instagram, do vzkazů připsat tam telefonní číslo, a protože je středa, Instagram do vzkazů připsat tam telefonní číslo, a protože je středa, připsat tam telefonní číslo, a protože je středa, tak rozdáváme tam telefonní číslo, a protože je středa, rozdáváme v půl osmí, takže do půl osmí můžete psát.
1: Slušnej rok z vinilů.

0: Chris Cornell. Chris Cornell na Rock Rádiu se svou hitovkou. Chris Cornell na Rock Rádiu se svou hitovkou. Chris Cornell na Rock Rádiu se svou hitovkou Nearly Forgot. Chris Cornell na Rock Rádiu se svou hitovkou Nearly Forgot. Chris Cornell na Rock Rádiu se svou hitovkou Nearly Forgot My Broken Heart. Právě teď 12 minut. Cornell na Rock Rádiu se svou hitovkou Nearly Forgot My Broken Heart. Právě teď 12 minut po 6. Rádiu se svou hitovkou Nearly Forgot My Broken Heart. Právě teď 12 minut po 6. Hitovkou Nearly Forgot My Broken Heart. Právě teď 12 minut po 6. Nearly Forgot My Broken Heart. Právě teď 12 minut po 6. Broken Heart, právě teď 12 minut po 6. Přátelé, znáte to, přijde Neček, právě teď 12 minut po 6. Přátelé, znáte to, přijde Nečekaná 12 minut po 6. Přátelé, znáte to, přijde Nečekaná návštěva, nemůžu mě vypakovat, protože to je vaše milovaná tchýně, kterou milujete až za hrob podobně jako své kolegy. No a dostane, že to je vaše milovaná tchýně, kterou milujete až za hrob podobně jako své kolegy. No a dostane hlad, milovaná tchýně, kterou milujete až za hrob podobně jako své kolegy. No a dostane hlad, tak co, kterou milujete až za hrob podobně jako své kolegy. No a dostane hlad, tak co uděláte? No samozřejmě až za hrob podobně jako své kolegy. No a dostane hlad, tak co uděláte? No samozřejmě hodíte maso jako své kolegy, no a dostane hlad, tak co uděláte? No samozřejmě hodíte maso. No a dostane hlad, tak co uděláte? No samozřejmě hodíte maso na grill. No dostane hlad, tak co uděláte? No samozřejmě hodíte maso na grill.
1: No a pokud doma
0: co uděláte? No samozřejmě hodíte maso na grill.
1: No a pokud doma takový grill nemáte?
0: No samozřejmě hodíte maso na grill.
1: No a pokud doma takový grill nemáte, tak my tady máme
0: maso na grill.
1: No a pokud doma takový grill nemáte, tak my tady máme další
0: na grill.
1: No a pokud doma takový grill nemáte, tak my tady máme další pro vás, který vám dneska rozdáme. No a pokud doma takový grill nemáte, tak my tady máme další pro vás, který vám dneska rozdáme. Je takový grill nemáte, tak my tady máme další pro vás, který vám dneska rozdáme. Tak my tady máme další pro vás, který vám dneska rozdáme. Jedná se o máme další pro vás, který vám dneska rozdáme. Jedná se o inteligentní kontaktní vás, který vám dneska rozdáme. Jedná se o inteligentní kontaktní grill Senko. Dneska rozdáme. Jedná se o inteligentní kontaktní grill Senkor. Jedná se o inteligentní kontaktní grill Senkor. Inteligentní kontaktní grill Senkor SBG 6031. Kontaktní grill Senkor.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou.

0: 6 hodin 21 minut a 20.
1: Dio, rokový kulendárium.
0: 6 hodin 21 minut a 20. května.
1: Kulendárium.
0: 6 hodin 21 minut a 20. května.
1: Kulendárium.
0: 6 hodin 21 minut a 20. května. Středa znamená, že dneska... 6 hodin 21 minut a 20. května. Středa znamená, že dnes... 20 minut a 20. května. Středa znamená, že dneska svátek slaví... A 20. května. Středa znamená, že dneska svátek slaví Zbyšek, případně paní... Května. Středa znamená, že dneska svátek slaví Zbyšek, případně paní Hvězda. Znamená, že dneska svátek slaví Zbyšek, případně paní Hvězdoslava. A že dneska svátek slaví Zbyšek, případně paní Hvězdoska. Svátek slaví Zbyšek, případně paní Hvězdoslava.
2: Je
0: slaví Zbyšek, případně paní Hvězdoslava.
2: Je to hezký jméno, Hvězdička Slava.
0: Případně paní Hvězdoslava.
2: Je to hezký jméno, Hvězdička Slava.
0: Paní Hvězdoslava.
2: Je to hezký jméno, Hvězdička Slava. To je pěkný, neznám žádnou.
0: Hvězdoslava.
2: Je to hezký jméno, Hvězdička Slava. To je pěkný, neznám.
0: Hvězdoslava.
2: Je to hezký jméno, Hvězdička Slava. To je pěkný, neznám žádnou.
0: Já taky ne, že bych...
2: Je to hezký jméno, Hvězdička Slava. To je pěkný, neznám žádnou.
0: Já taky ne, že bych ale třeba dal nějakýmu svýmu dítěti.
2: Hvězdička Slava. To je pěkný, neznám žádnou.
0: Já taky ne, že bych ale třeba dal nějakýmu svýmu dítěti, nebo cizímu třeba.
2: Slava. To je pěkný, neznám žádnou.
0: Já taky ne, že bych ale třeba dal nějakýmu svýmu dítěti, nebo cizímu třeba.
2: Neznám žádnou.
0: Já taky ne, že bych ale třeba dal nějakýmu svýmu dítěti, nebo cizímu třeba. Já taky ne, že bych ale třeba dal nějakýmu svýmu dítěti, nebo cizímu třeba.
2: Hvězdoslava.
0: Bych ale třeba dal nějakýmu svýmu dítěti, nebo cizímu třeba.
2: Hvězdoslava.
0: Hvězdoslava. Dítěti, nebo cizímu třeba.
2: Hvězdoslava.
0: Hvězdoslava. Dítěti, nebo cizímu třeba.
2: Hvězdoslava.
0: Hvězdoslava. Danda. Třeba.
2: Hvězdoslava.
0: Hvězdoslava. Danda.
2: Danda. Hvězdoslava.
0: Hvězdoslava. Danda.
2: Danda.
0: Dandova. Hvězdoslava. Danda.
2: Danda.
0: Zní strašně. Ne, to by byla Hvězdoslava. Danda.
2: Danda.
0: Zní strašně. Ne, to by byla Danda.
2: Danda.
0: Zní strašně. Ne, to by byl, to by, já bych chtěla klukovi, aby to bylo jako Danda.
2: Danda.
0: Zní strašně. Ne, to by byl, to by, já bych chtěla klukovi.
2: Danda.
0: Zní strašně. Ne, to by byl, to by, já bych chtěla klukovi, aby to bylo jako super. No tak zní strašně. Ne, to by byl, to by, já bych chtěla klukovi, aby to bylo jako super. Ne, to by byl, to by, já bych chtěla klukovi, aby to bylo jako super. No tak přejeme všechno nejlepší. To by byl, to by, já bych chtěla klukovi, aby to bylo jako super. No tak přejeme všechno nejlepší klukovi, aby to bylo jako super. No tak přejeme všechno nejlepší. No a jinak tady to bylo jako super. No tak přejeme všechno nejlepší. No a jinak tady máme dneska dva význační muziky. Super. No tak přejeme všechno nejlepší. No a jinak tady máme dneska dva význační muzikanty. No tak přejeme všechno nejlepší. No a jinak tady máme dneska dva význační muzikanty. Prvním je všechno nejlepší. No a jinak tady máme dneska dva význační muzikanty. Prvním je No a jinak tady máme dneska dva význační muzikanty. Prvním je 71 letej už. Tady máme dneska dva význační muzikanty. Prvním je 71 letej už. Americká dva význační muzikanty. Prvním je 71 letej už. Americký muzikanty. Prvním je 71 letej už. Americký klávesák Steve George. Prvním je 71 letej už. Americký klávesák Steve George z kapely Mr. 71 letej už. Americký klávesák Steve George z kapely Mr. Mr. Spoluautor všetej už. Americký klávesák Steve George z kapely Mr. Mr. Spoluautor všech písní. Americký klávesák Steve George z kapely Mr. Mr. Spoluautor všech písní. Americký klávesák Steve George z kapely Mr. Mr. Spoluautor všech písní. Steve George z kapely Mr. Mr. Spoluautor všech písní. Z kapely Mr. Mr. Spoluautor všech písní. Spoluautor všech písní. Autor všech písní.

0: Tak dobře, tak to...
1: Tak to zkusíme jinak. 82 let by dneska oslavil můj miláček.
0: Zemřel už před 12 rokama ve svých 70.

0: Exotik Stržnice, jo, přesně tak. A exotiky, víš, jako tady z Holešovic Stržnice, jo, přesně tak. A přátelé, dobrou chuť pokřiku, jako tady z Holešovic Stržnice, jo, přesně tak. A přátelé, z Holešovic Stržnice, jo, přesně tak. A přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Holešovic Stržnice, jo, přesně tak. A přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Jo, přesně tak. A přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Kdo chce psa, já. Přesně tak. A přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Kdo chce psa, já. A přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Kdo chce psa, já. Jíst na snídáte. Kdo chce psa, já. Jíst hůlky se vždycky najde. Kdo chce psa, já. Jíst hůlky se vždycky najde.
1: M1 s hůlkama, dobrou chuť přejeme.
0: Za chvíli jíst hůlky se vždycky najde.
1: M1 s hůlkama, dobrou chuť přejeme.
0: Za chvíli Harley pověste ho vej. Hůlky se vždycky najde.
1: M1 s hůlkama, dobrou chuť přejeme.
0: Za chvíli Harley pověste ho vej. Vždycky najde.
1: M1 s hůlkama, dobrou chuť přejeme.
0: Za chvíli Harley pověste ho vej.
1: Hůlkama, dobrou chuť přejeme.
0: Za chvíli Harley pověste ho vej.
1: Dobrou chuť přejeme.
0: Za chvíli Harley pověste ho vej. Za chvíli Harley pověste ho vejš. Harley pověste ho vejš.
2: Tady se vám blíží zpáteč. Tady se vám blíží zpáteč a další. A další. Tady se vám blíží zpáteč a další. A další. A další. Tady se vám blíží zpáteč a další. A další. A další. A další. Tady se vám blíží zpáteč a další. A další. A další. A další. A další. Zpáteč a další. A další. A další. A další. A další.
3: A další.
2: A další. A další. A další. A další.
3: A další. Převeďte si
2: půjčky. A další. A další. A další.
3: A další. Převeďte si půjčky.
2: A další. A další.
3: A další. Převeďte si půjčky k nám do komerční.
2: A další.
3: A další. Převeďte si půjčky k nám do komerční banky. A další. Převeďte si půjčky k nám do komerční banky. Převeďte si půjčky k nám do komerční banky. A můžete ušetřit. Více na KBCZ. Převeďte si půjčky k nám do komerční banky. A můžete ušetřit. Více na KBC nám do komerční banky. A můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banky. A můžete ušetřit. Více na KBCZ. A můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka. Ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
4: Baru, dovolenou máme vy.
3: Více na KBCZ. Komerční banka.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Komerční banka.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Komerční banka.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt, a kam pojedeme?
4: Baru, dovolenou.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc. Koupelnové ceny a vždycky něco navíc.
1: Koupelnové ventilátory potrubní.
0: Vždycky něco navíc.
1: Koupelnové ventilátory potrubní ventilátory průmysl.
0: Něco navíc.
1: Koupelnové ventilátory potrubní ventilátory průmyslové ventilátory. Koupelnové ventilátory potrubní ventilátory průmyslové ventilátory radiální ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory, radiální

0: to už.
1: A co?
2: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
1: A co SSB?
0: SSB? Co je? BTC, nebo NFT, i když to už.
1: A co SSB?
0: SSB, bo NFT, i když to už.
1: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení. Státní.
0: I když to už.
1: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení. Státní. Co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení. Státní.
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení. Státní podpora.
0: Co je SSB?
1: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
0: A to je nějaká nová investice.
1: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
0: A to je nějaká nová investice.
1: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření. Státní podpora. Bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stará bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Buřinky. Spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistot.
0: Se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota.
1: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s
1: normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let. Dosavadní spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 500. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,2%. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinky. Bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Mami,
3: ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme?
3: Až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Mami, tati, víte, kam
3: pojedeme? 5,3%. Buřinka.cz.
4: Mami, tati, víte, kam
3: Buřinka.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby.
3: Buřinka.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby.
4: Tam můžu... Tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby.
4: Tam můžeme krmit daňky. Pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby.
4: Tam můžeme krmit daňky.
5: Do zoo chleby.
4: Tam můžeme krmit daňky
5: a taky
4: do zoo chleby.
5: Tam můžeme krmit daňky
4: a taky ty kobrazy.
5: Tam můžeme krmit daňky
4: a taky ty kobrazy.
5: A mají tam i lvy.
4: Můžeme krmit daňky
5: a taky ty kobrazy.
4: A mají tam i lvy.
5: Jo, a můžeme
4: daňky
5: a taky ty kobrazy.
4: A mají tam i lvy.
5: Jo, a můžeme tam přes
4: ty kobrazy.
5: A mají tam i lvy.
4: Jo, a můžeme tam přespat.
5: A mají tam i lvy.
4: Jo, a můžeme tam přespat,
5: to bude jako v safari.
4: A jest lvy.
5: Jo, a můžeme tam přespat,
4: to bude jako v safari.
5: A jestli dostanu hlad, tak tam...
4: Jo, a můžeme tam přespat,
5: to bude jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad, tak tam...
5: Můžeme tam přespat,
4: to bude jako v safari.
5: A jestli dostanu hlad,
4: tak tam mají nejlepší...
5: To bude jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad,
5: tak tam mají nejlepší palačinky.
4: Safari.
5: A jestli dostanu hlad,
4: tak tam mají nejlepší palačinky.
5: Tak co?
4: A jestli dostanu hlad,
5: tak tam mají nejlepší palačinky.
4: Tak co, jedeme?
5: Dostanu hlad,
4: tak tam mají nejlepší palačinky.
5: Tak co, jedeme?
4: Zoch,
5: nejlepší palačinky.
4: Tak co, jedeme?
5: Zoch, chleby.
4: Tak co, jedeme?
5: Zoch, chleby.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho!
4: Tak co, jedeme?
5: Zoch, chleby.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho!
4: Zoch, chleby.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho, třetího a
4: čtvrtý.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho, třetího a čtvrtýho července holí. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho, třetího a čtvrtýho července.

0: takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde.
1: V Kauflandu fandíme ho. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili Kajar Mark Bramburky
2: 150 gramů
1: jako vy.
2: Za 17,90. A svijanský más, světlý ležák,
3: ETF je teď nejlepší věc. Nebo BTC nebo NFT, i když to už je.

Buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic Rybičky 48 Dimenze Holíšov rozpálí švédští Royal Republic Rybičky 48 Holíšov rozpálí švédští Royal Republic Rybičky 48 Dimitri Divokéčtí Royal Republic Rybičky 48 Dimitri Divokej Bill Tři sestry Republic Rybičky

0: Tak posíláme gratulace. Tak posíláme gratulace.
1: Podla hitu mám ráda.
0: Tak posíláme gratulace.
1: Podla hitu mám ráda.
2: To není Přemek.
0: Tak posíláme gratulace.
1: Podla hitu mám ráda.
2: To není Přemek, teď žuk.
0: Tak posíláme gratulace.
1: Podla hitu mám ráda.
2: To není Přemek, teď žuk.
0: Posíláme gratulace.
1: Podla hitu mám ráda.
2: To není Přemek, teď žuk.
1: Vážně? Podla hitu mám ráda.
2: To není Přemek, teď žuk.
1: Vážně? Mám ráda.
2: To není Přemek, teď Joe Cocker.
1: Vážně? Happy birthday.
2: To není Přemek, teď Joe Cocker.
1: Vážně? Happy birthday.
2: Joe Cocker.
1: Vážně? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
2: Když to takhle krásně zpíváš, tak na mě vždycky dejchne taková... Když to takhle krásně zpíváš, tak na mě vždycky dejchne taková nálada dálek a exotiky. Zpíváš, tak na mě vždycky dejchne taková nálada dálek a exotiky, víš?
1: Že
2: jako
1: jo.
2: Na mě vždycky dejchne taková nálada dálek a exotiky, víš?
1: Že
2: jako
1: jo.
2: Jako tady dejchne taková nálada dálek a exotiky, víš?
1: Že
2: jako
1: jo.
2: Jako tady z Holešovic taková nálada dálek a exotiky, víš?
1: Že
2: jako
1: jo.
2: Jako tady z Holešovic tržnice. Nálada dálek a exotiky, víš?
1: Že
2: jako
1: jo.
2: Jako tady z Holešovic tržnice. Jo. Dálek a exotiky, víš?
1: Že
2: jako tady z Holešovic.

0: prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Nenechte si ujít.
0: Zkušební jízda na byd.com.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky
0: na byd.com.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní
0: prostory.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až se. Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70%. Nechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr.

0: sestry, Škvor a další. Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na Pek Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov, Tři sestry, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ. Tři, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ. Mor a další. Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem Feší. Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Zase tankuju.
0: Festivalu je Rock Radio.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový...
1: Tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový...
1: Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD...
1: Tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1000... Špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1000... Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016... BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. S dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxus kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalo. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5.
1: To bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 609.
1: Depak.
2: Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tak. Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD 99 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušeb 1000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com.

0: Května slevy.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 20%.
1: Kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény. Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek. Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek. Května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže
0: 5% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže
0: na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5 hvězd.
0: Grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5 hvězdičkový rezort u nás na zahradní
0: nábytek a nejen to.
1: Takže 5 hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, tak a nejen to.
1: Takže 5 hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to.
1: Takže 5 hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo,
1: 5 hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax nízké.
1: 5 hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax nízké.
1: U nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax nízké ceny a vždycky
1: na zahradě.
0: Jo, to je Baumax nízké ceny a vždycky Jo, to je Baumax nízké ceny a vždycky něco navíc. Baumax, nízké ceny a vždycky něco na

0: Vyhněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá. A nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A musíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdrž. Ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte. Hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Držujte hru. Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Každý Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Každý den Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte na hokej. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z hry. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavost s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistr. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuš. Porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška na výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška na výsledků z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistr. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Ta v hokeji. Každý den na Rock Radio. Top hokejové za každý den na Rock Radio. Top hokejové zážitky na Rock Radio. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionál. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionál. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionální. Hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel. Staveb Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel. Stavebním. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel. Stavební a zahradní techniky. Vel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel. Stavební a zahradní techniky. www.topního nářadí ve staveb dovozidel. Stavební a zahradní techniky. www. ve staveb dovozidel. Stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz. dovozidel. Stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz. Stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz. Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, je 6:30.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy.
0: Co se děje?
1: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Izraelský. Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon. Ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes Praze. Jsou tu krátké zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes Praze s českým šéfem. Zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes Praze s českým šéfem. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes Praze s českým šéfem. Diplomatický ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou. Zahraničí Gideon Saar bude dnes Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou jednat o prohloubení. Gideon Saar bude dnes Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou.

0: jednat o prohloubení českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou jednat o prohloubení ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích v regionu Blízkého východu a jejich dopadu na Evropskou unii. Následně se Sár na Pražském hradě setká s prezidentem Petrem Pavlem. Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé.
1: Rock Radio Asi.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo, zpočátku se taky... Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo,

0: Harley a song, který se jmenoval HD. Harley a song, který se jmenoval HD jak.
1: Povězte ho vejš.
0: Zlatý obludišťáka ještě navíc prvotřídní poslech tady Zuzky a zpráv.
1: Jupí.
2: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale...

0: zpočátku se taky objeví déšť. Čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo, zpočátku se taky objeví déšť. Lokálně polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo, zpočátku se taky objeví déšť. Může být přechodně až zataženo, zpočátku se taky objeví déšť. Lokálně na západě Čech podně až zataženo, zpočátku se taky objeví déšť. Lokálně na západě Čech podně zataženo, zpočátku se taky objeví déšť. Lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky i na dalším území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Rock Radio. 18 až 23 stupni Celsia. Rock Radio. Je až 23 stupni Celsia. Rock Radio. Doprava. Na 23 stupni Celsia. Rock Radio. Doprava. Stupni Celsia. Rock Radio. Doprava. Na D1 se bouralo ve směru na... Rock Radio. Doprava. Na D1 se bouralo ve směru na ost. Rock Radio. Doprava. Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu na dvou. Doprava. Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu na dvou. Doprava. Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu na 220. Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu na 220. Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu na 229. Bouralo ve směru na Ostravu na 229,5 km. V Opavě se řeší Ostravu na 229,5 km. V Opavě se řeší nehoda na 229,5 km. V Opavě se řeší nehoda na 29,5 km. V Opavě se řeší nehoda na křižovatce ulic Vodní rať 9,5 km. V Opavě se řeší nehoda na křižovatce ulic Vodní Ratiborská a v Děčínském kilometru. V Opavě se řeší nehoda na křižovatce ulic Vodní Ratiborská. V Opavě se řeší nehoda na křižovatce ulic Vodní Ratiborská a v Děčíně pozor na Teršově ulici nehoda na křižovatce ulic Vodní Ratiborská a v Děčíně pozor na Teršově ulici, kde auto na křižovatce ulic Vodní Ratiborská a v Děčíně pozor na Teršově ulici Vodní Ratiborská a v Děčíně pozor na Teršově ulici, kde auto narazilo do plotu. A v Děčíně pozor na Teršově ulici, kde auto narazilo do plotu. V Děčíně pozor na Teršově ulici, kde auto narazilo do plotu. V Teršově ulici, kde auto narazilo do plotu.
1: Instagram Rock
0: narazilo do plotu.
1: Instagram Rock Radio. Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil. Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil zavolá. Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil zavolá. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příslušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až na. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastaví. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Kontrolujte až zastavíte. Zastavíte.

0: Jedeme dál, teď už 30. Zuzko, díky za zprávy, jedeme dál, teď už 30 sekund na Mars. Zuzko, díky za zprávy, jedeme dál, teď už 30 sekund na Mars.
1: Aj božský.
0: Zuzko, díky za zprávy, jedeme dál, teď už 30 sekund na Mars.
1: Aj božský oko.
0: Díky za zprávy, jedeme dál, teď už 30 sekund na Mars.
1: Aj božský oko.
0: Jedeme dál, teď už 30 sekund na Mars.
1: Aj božský oko.
0: 30 sekund na Mars.
1: Aj božský oko.
0: Sekund na Mars.
1: Aj božský oko. Aj božský oko.
0: Oko.

0: Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu, ta zní alkohol půl sedmý. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu, ta zní alkohol mý. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu, ta zní alkohol horký, že slíže Dimitri. Pro vás dobrou zprávu, ta zní alkohol horký, že slíže Dimitri Trautenberg. A zprávu, ta zní alkohol horký, že slíže Dimitri Trautenberg. Zní alkohol horký, že slíže Dimitri Trautenberg a traktor. Nejsou to alkohol horký, že slíže Dimitri Trautenberg a traktor. Nejsou to kapely, který budem horký, že slíže Dimitri Trautenberg a traktor. Nejsou to kapely, který budem dneska vyhrávat tadyhle po 36. Že Dimitri Trautenberg a traktor. Nejsou to kapely, který budem dneska vyhrávat tadyhle po Trautenberg a traktor. Nejsou to kapely, který budem dneska vyhrávat tadyhle po 36. Traktor. Nejsou to kapely, který budem dneska vyhrávat tadyhle po 30 seconds to Mars. Jsou to kapely, který budem dneska vyhrávat tadyhle po 30 seconds to Mars. Jsou to dneska vyhrávat tadyhle po 30 seconds to Mars. Jsou to kapely, který tadyhle po 30 seconds to Mars. Jsou to kapely, který vykopnou další ročník 30 seconds to Mars. Jsou to kapely, který vykopnou další ročník úžasného festu Mars. Jsou to kapely, který vykopnou další ročník úžasného festiáku. To kapely, který vykopnou další ročník úžasného festiáku Rock in a to už, který vykopnou další ročník úžasného festiáku Rock in a to už tuhle sobotu. Kopnou další ročník úžasného festiáku Rock in a to už tuhle sobotu 23. Další ročník úžasného festiáku Rock in a to už tuhle sobotu 23. května v Českých Budějovicích. Úžasného festiáku Rock in a to už tuhle sobotu 23. května v Českých Rock in a to už tuhle sobotu 23. května v Českých Budějovicích. In a to už tuhle sobotu 23. května v Českých Budějovicích.
1: Ano, je to
0: sobotu 23. května v Českých Budějovicích.
1: Ano, je to tak, čeká nás první Rock in, přátelé.
0: 23. května v Českých Budějovicích.
1: Ano, je to tak, čeká nás první Rock in, přátelé.
0: 23. května v Českých Budějovicích.
1: Ano, je to tak, čeká nás první Rock in, přátelé, takže už se na vás
0: v Českých Budějovicích.
1: Ano, je to tak, čeká nás první Rock in, přátelé, takže už se na vás všichni moc
0: těšíme.
1: Ano, je to tak, čeká nás první Rock in, přátelé, takže už se na vás všichni moc těšíme. Ano, je to tak, čeká nás první Rock in, přátelé, takže už se na vás všichni moc těšíme. Jedeme na nás první Rock in, přátelé, takže už se na vás všichni moc těšíme. Jedeme tam i s celým naším týmem, takže Rock in, přátelé, takže už se na vás všichni moc těšíme. Jedeme tam i s celým naším týmem, takže tam budete moc koupit 200, takže už se na vás všichni moc těšíme. Jedeme tam i s celým naším týmem, takže tam budete moc koupit 200 stánků merch a tak všichni moc těšíme. Jedeme tam i s celým naším týmem, takže tam budete moc koupit 200 stánků merch a tak. Jedeme tam i s celým naším týmem, takže tam budete moc koupit 200 stánků merch a tak dál. A pro jednoho z vás tam je s celým naším týmem, takže tam budete moc koupit 200 stánků merch a tak dál. A pro jednoho z vás máme týmem, takže tam budete moc koupit 200 stánků merch a tak dál. A pro jednoho z vás máme tam budete moc koupit 200 stánků merch a tak dál. A pro jednoho z vás máme 10 200 stánků merch a tak dál. A pro jednoho z vás máme 10 lupenů, takže a tak dál. A pro jednoho z vás máme 10 lupenů, takže nemusíte. A pro jednoho z vás máme 10 lupenů, takže nemusíte vyrazit. Jednoho z vás máme 10 lupenů, takže nemusíte vyrazit sami, ale i s celou partič máme 10 lupenů, takže nemusíte vyrazit sami, ale i s celou 10 lupenů, takže nemusíte vyrazit sami, ale i s celou partičkou kamarádů a lupenů, takže nemusíte vyrazit sami, ale i s celou partičkou kamarádů a jediný, co po vás chceme, je, že nemusíte vyrazit sami, ale i s celou partičkou kamarádů a jediný, co po vás chcete vyrazit sami, ale i s celou partičkou kamarádů a jediný, co po vás chceme, je, abyste ale i s celou partičkou kamarádů a jediný, co po vás chceme, je, abyste se s touhle partičkou kamarádů a jediný, co po vás chceme, je, abyste se s touhle partičkou kamarádů a jediný, co po vás chceme, je, abyste se s touhle partičkou vyfotili a poslali nám to na jediný, co po vás chceme, je, abyste se s touhle partičkou vyfotili a poslali nám to na e-mail. Co vás chceme, je, abyste se s touhle partičkou vyfotili a poslali nám to na e-mail.
0: Studio.
1: Abyste se s touhle partičkou vyfotili a poslali nám to na e-mail.
0: Studio.
1: Se s touhle partičkou vyfotili a poslali nám to na e-mail.
0: Studio.
1: Partičkou vyfotili a poslali nám to na e-mail.
0: Studio. Zavináč rockovejradio.cz.
1: Vyfotili a poslali nám to na e-mail.
0: Studio. Zavináč rockovejradio.cz. A to ideálně
1: nám to na e-mail.
0: Studio. Zavináč rockovejradio.cz. A to ideálně do
1: mail.
0: Studio. Zavináč rockovejradio.cz. A to ideálně do zítřejších
1: studio. Zavináč rockovejradio.cz.

0: Radio.cz a to ideálně do zítra rokovejradio.cz a to ideálně do zítřejších radio.cz a to ideálně do zítřejších 15 hodin, aby jsme tady a to ideálně do zítřejších 15 hodin, aby jsme tady tak to ideálně do zítřejších 15 hodin, aby jsme tady tak pak zítřejších 15 hodin, aby jsme tady tak pak aby zítřejších 15 hodin, aby jsme tady tak pak aby jsme tady pak v pátek ráno vyhodin, aby jsme tady tak pak aby jsme tady pak v pátek ráno vyhlásili, aby jsme tady tak pak aby jsme tady pak v pátek ráno vyhlásili
1: jedno
0: pak aby jsme tady pak v pátek ráno vyhlásili
1: jednoho šťastlivce
0: v rokovém rozjezdu, aby jsme tady pak v pátek ráno vyhlásili
1: jednoho šťastlivce
0: pak v pátek ráno vyhlásili
1: jednoho šťastlivce.
0: V rokovém rozjezdu.
1: Je to tak.
0: No, vyhlásili
1: jednoho šťastlivce.
0: V rokovém rozjezdu.
1: Je to tak.
0: Vyhlásili
1: jednoho šťastlivce.
0: V rokovém rozjezdu.
1: Je to tak. No a ještě jsem chtěl...
0: Jednoho
1: šťastlivce.
0: V rokovém rozjezdu.
1: Je to tak. No a ještě jsem chtěla říct, že přímo na stránkách šťastlivce.
0: V rokovém rozjezdu.
1: Je to tak. No a ještě jsem chtěla říct, že přímo na stránkách vlastně na Insta.
0: V rokovém rozjezdu.
1: Je to tak. No a ještě jsem chtěla říct, že přímo na stránkách vlastně na Insta Rokin můžete získat lupeny do Plzně, protože se schovávali lístky. Můžete získat lupeny do Plzně, protože se schovávali lístky, kde získat lupeny do Plzně, protože se schovávaly lístky kdesi v Plzni, lupeny do Plzně, protože se schovávaly lístky kdesi v Plzni, protože se schovávaly lístky kdesi v Plzni, je to tam na videu, kdybych se schovávaly lístky kdesi v Plzni, je to tam na videu, kdybych vám mohla schovávaly lístky kdesi v Plzni, je to tam na videu, kdybych vám mohla lístky kdesi v Plzni, je to tam na videu, kdybych vám mohla napovědět, tak v komentářích můžete si v Plzni. Je to tam na videu, kdybych vám mohla napovědět, tak v komentářích můžete jenom opsat to, co psali tni. Je to tam na videu, kdybych vám mohla napovědět, tak v komentářích můžete jenom opsat to, co psali. Je to tam na videu, kdybych vám mohla napovědět, tak v komentářích můžete jenom opsat to, co psali ty před váma. A je tam, kdybych vám mohla napovědět, tak v komentářích můžete jenom opsat to, co psali ty před váma. A je tam docela povědět, tak v komentářích můžete jenom opsat to, co psali ty před váma. A je tam docela málo komentářů. Tam můžete vyhrát. Komentářích můžete jenom opsat to, co psali ty před váma. A je tam docela málo komentářů. Tam můžete vyhrát 4 lístky na jenom opsat to, co psali ty před váma. A je tam docela málo komentářů. Tam můžete vyhrát 4 lístky ty před váma. A je tam docela málo komentářů. Tam můžete vyhrát 4 lístky. A je tam docela málo komentářů. Tam můžete vyhrát 4 lístky na plzeňský Rokin. Takže málo komentářů. Tam můžete vyhrát 4 lístky na plzeňský Rokin. Takže to je takové. Můžete vyhrát 4 lístky na plzeňský Rokin. Takže to je takové doporučení ode mě pro vás. 4 lístky na plzeňský Rokin. Takže to je takové doporučení ode mě pro vás.
0: Tak to zkuste.
1: Na plzeňský Rokin. Takže to je takové doporučení ode mě pro vás.
0: Tak to zkuste, budete to mít.
1: Rokin. Takže to je takové doporučení ode mě pro vás.
0: Tak to zkuste, budete to mít.
1: Takže to je takové doporučení ode mě pro vás.
0: Tak to zkuste, budete to mít zadarmo.
1: Doporučení ode mě pro vás.
0: Tak to zkuste, budete to mít zadarmo.
1: Mě pro vás.
0: Tak to zkuste, budete to mít zadarmo. Tak to zkuste, budete to mít zadarmo.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matka.
0: Zkuste, budete to mít zadarmo.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Clean.
0: Mít zadarmo.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matka.

0: A za chvilku si dáme police.
1: Prace za hubičku CZ.
0: No a za chvilku si dáme
1: CZ.
0: No a za chvilku si dáme police. Every breath you take.
2: Já myslím, že...
0: No a za chvilku si dáme police. Every breath you take.
2: Já myslím, že mi jdeš domů.
0: Za chvilku si dáme police. Every breath you take.
2: Já myslím, že mi jdeš domů udělat policii.
0: A skříň? Dáme police. Every breath you take.
2: Já myslím, že mi jdeš domů udělat policii.
0: A skříň? Every breath you take.
2: Já myslím, že mi jdeš domů udělat policii.
0: A skříň? Every breath you take.
2: Já myslím, že mi jdeš domů udělat policii.
0: A skříň?
2: Tak dobrý. Já myslím, že mi jdeš domů udělat policii.
0: A skříň?
2: Tak dobrý nápad. Já myslím, že mi jdeš domů udělat policii.
0: A skříň?
2: Tak dobrý nápad. Domů udělat policii.
0: A skříň?
2: Tak dobrý nápad.
3: Ahoj, jsem Martin.
0: A skříň?
2: Tak dobrý nápad.
3: Ahoj, jsem Martin.
2: Tak dobrý nápad.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
2: Dobrý nápad.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě na... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě na... Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme a... Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy se... Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme, klo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíte, nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít, vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví.
3: Snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví. Carglass vymění.
3: Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví. Carglass vymění.
3: Zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví. Carglass vymění.
3: CZ.
4: Carglass opraví. Carglass vymění. Carglass opraví. Carglass vymění.
5: 4 dny toho nejlepší.
4: Carglass vymění.
5: 4 dny toho nejlepšího metalu a
4: Carglass vymění.
5: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2020. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp a toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp apokalyptika metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp apokalyptika paradise atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp apokalyptika paradise lost nebo Napalm Dead a dalších je Base and Fire Fest 2026. Wasp apokalyptika paradise lost nebo Napalm Dead a dalších víc než čtest 2026. Wasp apokalyptika paradise lost nebo Napalm Dead a dalších víc než čtest. Wasp apokalyptika paradise lost nebo Napalm Dead a dalších víc než čtest. Apokalyptika paradise lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. Paradise lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. Víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzin už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzin na Otočku 1. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzin na Otočku 7. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzin na Otočku 1. Stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na malém

Zuzko, díky za... Rock Radio. Zuzko, díky za zprávy, jedeme dál. Rock Radio. Zuzko, díky za zprávy.

0: A nebo vyraž na Bejzen na otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen. A nebo vyraž na Bejzen na otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz. Bejzen na otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz.
1: Bejzen
0: je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz.
1: Bejzen Firefest.
0: Stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz.
1: Bejzen Firefest, mediálně pod...
0: ...i dvojce, prodej na Bejzen.cz.
1: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio.
0: Prodej na Bejzen.cz.
1: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock i Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Profi.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Profi voda.
1: Radio. Rock je slušná muzika.
2: Profi voda.
1: Rock je slušná muzika.
2: Profi voda.
1: Slušná muzika.

Pokud jste to... Pokud jste to nepoznali, tohle je novinka. Pokud jste to nepoznali, tohle je novinka. Pokud jste to nepoznali, tohle je novinka. 30 seconds to Mars. Pokud jste to nepoznali, tohle je novinka. 30 seconds to Mars. Pokud jste to nepoznali, tohle je novinka. 30 seconds to Mars a jich božský oko Gazajna. Pokud jste to nepoznali, tohle je novinka. 30 seconds to Mars a jich božský oko Gazajna. Nepoznali, tohle je novinka. 30 seconds to Mars a jich božský oko Gazajna. Rock Radio necovinka. 30 seconds to Mars a jich božský oko Gazajna. Rock Radio necelých 6 minut. 30 seconds to Mars a jich božský oko Gazajna. Rock Radio necelých 6 minut. Po půl má se jich božský oko Gazaj na Rock Radio necelých 6 minut po půl sedmí. Božský oko Gazaj na Rock Radio necelých 6 minut po půl sedmí. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. Na Rock Radio necelých 6 minut po půl sedmí. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. Necelých 6 minut po půl sedmí. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. Ta zní alkohol 6 minut po půl sedmí.

0: 20 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: Acema. A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 40?
1: Acema.
0: A pa, když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 40?
1: Acema.
0: A pa, 20 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 40?
1: Acema.
0: A 50?
1: Acema. Jde tu. Řešení je Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 40?
1: Acema.
0: A 50?
1: Acema. Jde to i bez banky.
0: Acema. A 30?
1: Acema.
0: A 40?
1: Acema.
0: A 50?
1: Acema. Jde to i bez banky.
0: Acema. A 40?
1: Acema.
0: A 50?
1: Acema. Jde to i bez banky.
0: 40?
1: Acema.
0: A 50?
1: Acema. Jde to i bez banky.
0: Acema. A 50?
1: Acema. Jde to i bez banky.
2: Tohle nepřeslechněte.
1: Acema. Jde to i bez banky.
2: Tohle nepřeslechněte.
1: Acema. Jde to i bez banky.
2: Tohle nepřeslechněte.
1: Jde to i bez banky.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkový. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste přeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 750. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 tisíc. Hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 tisíc 900 korun a Iko výkonu až 150 koní, již za 759 tisíc 900 korun a ikonický i 50 koní, již za 759 tisíc 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 759 tisíc 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 59 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 000 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun. Ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun. ID Buzz, již za 959 900 korun.
3: Nenechte si
2: za 959 900 korun.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky
2: 9900 korun.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky
2: 900 korun.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky výskupu. Nenechte si ujít skvělé nabídky výskupu pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Nenechte si ujít skvělé nabídky výskupu pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Nenechte si ujít skvělé nabídky výskupu pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Nechte si ujít skvělé nabídky výskupu pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr vý nabídky výskupu pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Na výskupu pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí i prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisku. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více od 20. do 26. května 2026. Více na jisku 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk na 2026. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
4: Právě
3: 26. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
4: Právě teď
3: více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
4: Právě teď v Planeo.
3: Jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Právě teď v Planeo.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými
3: Living.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny a právě

Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kup v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40 pro Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen ne kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop procent. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíc. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami sklad z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. E-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Nejlepší více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Nejlepší výběr tisíci položkami skladem. Planeo. Nejlepší výběr položkami skladem. Planeo. Nejlepší výběr nejnižší ceny. Skladem. Planeo. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Planeo. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbrad. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Potřebu Benešově. Více na bene.cz. Potřebuješ změnit více na bene.cz. Potřebuješ změnit splátku? CZ. Potřebuješ změnit splátku? Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň, flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zasečkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš dopad na potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběh nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: dohoda.
1: Kvalitní kvalitní vrtané studny na kou. Profivoda.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
1: Profivoda.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
1: U nás CZ.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
1: U nás slunce.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
1: U nás slunce.
2: Rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
2: Do Aquapala z Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
2: Z Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc. A slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
2: Užijte si
1: Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším
1: stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
1: Vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách.
1: Ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha.
2: V skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava
2: v mořském vlnobití nebo na pirátské

0: příběhy. A je to Home Credit pro lepší příběhy.
1: Tento týden
0: Home Credit pro lepší příběhy.
1: Tento týden v Kauflandu
0: Kredit pro lepší příběhy.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte.
0: Pro lepší příběhy.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky
0: příběhy.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky den v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy dvě opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za tři ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál. Parky různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina 50 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 2,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. Originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Linteo kuchyňské útěrky XXL za 59,90 až do 26. května útěrky XXL za 59,90 až do 26. XL za 59,90 až do 26. května Kaufland 59,90 až do 26. května Kaufland 10 až do 26. května Kaufland
2: léto
1: do 26. května Kaufland
2: léto
1: 6. května Kaufland
2: léto
1: Kaufland
2: léto doktor Max má vše léto doktor Max má léto doktor Max má vše s letní kávou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. V lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte kvodíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. U odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. U a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. Starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní z Hercules Klima od matrace za hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za od matrace za hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz.
1: No a
0: nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz.
1: No a
0: zdarma. Matrace za hubičku.cz.

0: den, více na aquapalas.cz. Aquapalas Praha, zábava na celý den, více na aquapalas.cz. Praha, zábava na celý den, více na aquapalas.cz. Zábava na celý den, více na aquapalas.cz. Podnikám a potřebuju celý den, více na aquapalas.cz. Podnikám a potřebuju, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně. Na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já pot...
1: Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju
1: půjčit. Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit
1: od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Ale
0: já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů. Půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když
1: řešení je ACEMA?
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20
1: milionů?
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 10 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20?

Nemusíš mít školu roku? Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš mít školu roku, abys byl rock. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny.

0: plácnou sebou mezi zaparkovaný obě, vyslíknou se do slipů a plácnou sebou mezi zaparkovaný auta. Vyslíknou se do slipů a plácnou sebou mezi zaparkovaný auta na parkovišti, ale pozor, slipů a plácnou sebou mezi zaparkovaný auta na parkovišti, ale pozor, na parkovišti. Plácnou sebou mezi zaparkovaný auta na parkovišti, ale pozor, na parkovišti mezi zaparkovaný auta na parkovišti, ale pozor, na parkovišti u mateřské školy. Auta na parkovišti, ale pozor, na parkovišti u mateřské školy.
1: Pane bože.
0: Ale pozor, na parkovišti u mateřské školy.
1: Pane bože, a mě jako úplně nahej.
0: Na parkovišti u mateřské školy.
1: Pane bože, a mě jako úplně nahej byl.
0: Byl ve slipovišti u mateřské školy.
1: Pane bože, a mě jako úplně nahej
0: byl. Byl ve slip mateřské školy.
1: Pane bože, a mě jako úplně nahej
0: byl. Byl ve slip, ve slipech.
1: Ve slipech, no.
0: Na školy.
1: Pane bože, a mě jako úplně nahej
0: byl. Byl ve slip, ve slipech.
1: Pane bože, a mě jako úplně nahej
0: byl. Byl ve slip, ve slipech.
1: Ve slipech, no, aspoň,
2: ještě
1: že tak.
2: Navíc to... ve slipech,
1: tak. A mě jako úplně nahej
0: byl. Byl ve slip, ve slipech.
1: Ve slipech, no, aspoň,
2: ještě
1: že tak.
2: Navíc to... ve slipech, tak to no. Je teda...
1: Nahej
0: byl. Byl ve slip, ve slipech.
1: Ve slipech, no, aspoň,
2: ještě
1: že tak.
2: Ještě navíc to... ve slipech, tak to no. Je teda nechutný.
0: Byl ve slip, ve slipech.
1: Ve slipech, no, aspoň, že tak.
2: Ještě navíc ve slipech, tak to je teda nechutný, jako víc než tam...
1: Ve slipech, no, aspoň, že tak.
2: Ještě navíc ve slipech, tak to je teda nechutný, jako víc než tam...
1: No, aspoň,
2: ještě
1: tak.
2: Navíc ve slipech, tak to je teda nechutný, jako víc než ta mateřská škola. Fuj.
0: No ale pozor,
2: navíc ve slipech, tak to je teda nechutný, jako víc než ta mateřská škola. Fuj.
0: No ale pozor, takže samozřejmě to lidi.
2: To je teda nechutný, jako víc než ta mateřská škola. Fuj.
0: No ale pozor, takže samozřejmě to lidi nahlásili.
2: Nechutný, jako víc než ta mateřská škola. Fuj.
0: No ale pozor, takže samozřejmě to lidi nahlásili.
2: Víc než ta mateřská škola. Fuj.
0: No ale pozor, takže samozřejmě to lidi nahlásili.
2: Mateřská škola. Fuj.
0: No ale pozor, takže samozřejmě to lidi nahlásili. Dorazila tam policie. No ale pozor, takže samozřejmě to lidi nahlásili. Dorazila tam policie. Samozřejmě to lidi nahlásili. Dorazila tam policie. A ti nahlásili. Dorazila tam policie. A tam už byli. Dorazila tam policie. A tam už je hrozně naštvala. On na ně dorazila tam policie. A tam už je hrozně naštvala. On na ně začal křičet, že mu sloní, že mu policie. A tam už je hrozně naštvala, on na ně začal křičet, že mu sloní, že mu A tam už je hrozně naštvala, on na ně začal křičet, že mu sloní, že mu kradou sluneční paprsky. Tam už je hrozně naštvala, on na ně začal křičet, že mu sloní, že mu kradou sluneční paprsky. Naštvala, on na ně začal křičet, že mu sloní, že mu kradou sluneční paprsky. A on na ně začal křičet, že mu sloní, že mu kradou sluneční paprsky. A že si na místě dopiče, že mu sloní, že mu kradou sluneční paprsky. A že si na místě doplně kriticky nízkou sloní, že mu kradou sluneční paprsky. A že si na místě doplně kriticky nízkou hradou sluneční paprsky. A že si na místě doplně kriticky nízkou hladinu vitamínu D. Sluneční paprsky. A že si na místě doplně kriticky nízkou hladinu vitamínu D. A že si na místě doplně kriticky nízkou hladinu vitamínu D. No, tak policajti na místě doplně kriticky nízkou hladinu vitamínu D. No, tak policajti plně kriticky nízkou hladinu vitamínu D. No, tak policajti se mu snažili kriticky nízkou hladinu vitamínu D. No, tak policajti se mu snažili vysvětlit, že proto do hladinu vitamínu D. No, tak policajti se mu snažili vysvětlit, že vitamínu D. No, tak policajti se mu snažili vysvětlit, že proto doplňování místo. Vitamínu. No, tak policajti se mu snažili vysvětlit, že proto Blbý doplňování. Místo. No, tak policajti se mu snažili vysvětlit, že proto Blbý doplňování místo. Vitamínu. Nezval úplně jako nej. Policajti se mu snažili vysvětlit, že proto Blbý doplňování místo. Vitamínu. Nezval úplně jako nejvhodnější místo. Vysvětlit, že proto Blbý doplňování místo. Vitamínu. Nezval úplně jako nejvhodnější místo. Načež teda to může proto Blbý doplňování místo. Vitamínu. Nezval úplně jako nejvhodnější místo. Načež teda to muž jako uznal. Vání vitamínu. Nezval úplně jako nejvhodnější místo, načež teda to muž jako uznal a mínu, nezval úplně jako nejvhodnější místo, načež teda to muž jako uznal a nezval úplně jako nejvhodnější místo, načež teda to muž jako uznal a řekl, že už má jako nejvhodnější místo, načež teda to muž jako uznal a řekl, že už má do místo, načež teda to muž jako uznal a řekl, že už má doplněný vitamín na provozu schůzky, načež teda to muž jako uznal a řekl, že už má doplněný vitamín na provozu schopný muž jako uznal a řekl, že už má doplněný vitamín na provozu schopnou úroveň. A řekl, že už má doplněný vitamín na provozu schopnou úroveň.

0: a že půjde a řekl, že už má doplněný vitamín na provozu schopnou úroveň a má doplněný vitamín na provozu schopnou úroveň a že půjde doplňovat další vitamíny, vitamín na provozu schopnou úroveň a že půjde doplňovat další vitamíny, provozu schopnou úroveň a že půjde doplňovat další vitamíny, především teda vitamín B, úroveň a že půjde doplňovat další vitamíny, především teda vitamín B. A že půjde doplňovat další vitamíny, především teda vitamín B z piva, přesunu se někam do knajpy. Půjde doplňovat další vitamíny, především teda vitamín B z piva, přesunu se. Další vitamíny, především teda vitamín B z piva, přesunu se někam do knajpy.
1: No tak to udělal dobře, prakticky.
0: Především teda vitamín B z piva, přesunu se někam do knajpy.
1: No tak to udělal dobře, prakticky.
0: Vitamín B z piva, přesunu se někam do knajpy.
1: No tak to udělal dobře, prakticky skvělý řešení s obou dvou stran.
2: Já jsem si říkal, že
0: piva, přesunu se někam do knajpy.
1: No tak to udělal dobře, prakticky skvělý řešení s obou dvou stran.
2: Já jsem si říkal, že
0: nikam do knajpy.
1: No tak to udělal dobře, prakticky skvělý řešení s obou dvou stran.
2: Já jsem si říkal,
1: no tak to udělal dobře, prakticky skvělý řešení s obou dvou stran.
2: Já jsem si říkal, že už byl doplněný jinýma vitaminama právě.
1: To udělal dobře, prakticky skvělý řešení s obou dvou stran.
2: Já jsem si říkal, že už byl doplněný jinýma vitaminama právě předtím.
1: Prakticky skvělý řešení s obou dvou stran.
2: Já jsem si říkal, že už byl doplněný jinýma vitaminama právě.
1: Řešení s obou dvou stran.
2: Já jsem si říkal, že už byl doplněný jinýma vitaminama právě předtím. Třeba vitamin P.
1: Ustrán.
2: Já jsem si říkal, že už byl doplněný jinýma vitaminama právě předtím.
0: No?
2: Třeba vitamin P. Říkal, že už byl doplněný jinýma vitaminama právě předtím.
0: No?
2: Třeba vitamin P od slova piko. Doplněný jinýma vitaminama právě předtím.
0: No?
2: Třeba vitamin P od slova piko. Že jo? To jinýma právě předtím.
0: No?
2: Třeba vitamin P od slova piko. Že jo? To taky známe nakladně předtím.
0: No?
2: Třeba vitamin P od slova piko. Že jo? To taky známe nakladně takovýhle. Třeba vitamin P od slova piko. Že jo? To taky známe nakladně takovýhle různý.
1: On je nakladně
2: od slova piko, že jo? To taky známe nakladně takovýhle různý.
1: On je nakladně, když jdu tady do práce.
2: Piko, že jo? To taky známe nakladně takovýhle různý.
1: On je nakladně, když jdu tady do práce.
2: Že jo? To taky známe nakladně takovýhle různý.
1: On je nakladně, když jdu tady do práce, tak jako
2: taky známe nakladně takovýhle různý.
1: On je nakladně, když jdu tady do práce, tak jako spousta lidí
2: takovýhle různý.
1: On je nakladně, když jdu tady do práce, tak jako spousta lidí na vitamínu P potkám.
0: On
1: je nakladně, když jdu tady do práce, tak jako spousta lidí na vitamínu P potkávám po cestě. Nakladně, když jdu tady do práce, tak jako spousta lidí na vitamínu P potkávám po cestě.
2: Jo, po cestě.
1: Práce, tak jako spousta lidí na vitamínu P potkávám po cestě.
2: Jo, po
1: tak jako spousta lidí na vitamínu P potkávám po cestě.
2: Jo, po cestě já jsem ležen na
1: spousta lidí na vitamínu P potkávám po cestě.
2: Jo, po cestě já jsem ležen, naznačuješ třeba
1: lidí na vitamínu P potkávám po cestě.
2: Jo, po cestě já jsem ležen, naznačuješ třeba holky dole na vrátnici.
1: Potkávám po cestě.
2: Jo, po cestě já jsem ležen, naznačuješ třeba holky dole na vrátnici.
1: Holky ještě tam nejsou cestě.
2: Jo, po cestě já jsem ležen, naznačuješ třeba holky dole na vrátnici. Jo, po cestě já jsem ležen, naznačuješ třeba holky dole na vrátnici.
1: Holky ještě tam nejsou v tuhle hodinu.
2: Jsem ležen, naznačuješ třeba holky dole na vrátnici.
1: Holky ještě tam nejsou v tuhle hodinu, kde já chodím do práce.
2: Třeba holky dole na vrátnici.
1: Holky ještě tam nejsou v tuhle hodinu, kde já chodím do práce.
2: Neberou tolik, aby si mohli dovolit.
1: Holky
2: dole na vrátnici.
1: Holky ještě tam nejsou v tuhle hodinu, kde já chodím do práce.
2: Neberou tolik, aby si.
1: Holky ještě tam nejsou v tuhle hodinu, kde já chodím do práce.
2: Neberou tolik, aby si mohli dovolit takovýhle látky.
1: Holky ještě tam nejsou v tuhle hodinu, kde já chodím do práce.
2: Neberou tolik, aby si mohli dovolit takový.
1: Ještě tam nejsou v tuhle hodinu, kde já chodím do práce.
2: Neberou tolik, aby si mohli dovolit takovýhle látky. Ale ty to pivo
1: tuhle hodinu, kde já chodím do práce.
2: Neberou tolik, aby si mohli dovolit takovýhle látky. Ale ty to pivo to je dobrý.
1: Do práce.
2: Neberou tolik, aby si mohli dovolit takovýhle látky. Ale ty to pivo to je dobrý. Neberou tolik, aby si mohli dovolit takovýhle látky. Ale ty to pivo to je dobrý nápad, no. Nedáme si tyko, co?
0: Jako
2: takovýhle látky. Ale ty to pivo to je dobrý nápad, no. Nedáme si tyko, co? Ale ty to pivo to je dobrý nápad, no. Nedáme si tyko, co?
0: Jako teďka.
2: Ale ty to pivo to je dobrý nápad, no. Nedáme si tyko, co?
0: Jako teďka hnedko?
2: No, že bychom šli, dobrý nápad, no, nedáme si tyko, co?
0: Jako teďka hnedko?
2: No, že bychom šli doplnit vitamin, dáme si tyko, co?
0: Jako teďka hnedko?
2: No, že bychom šli doplnit vitamin B.
1: Já určitě.
2: Tyko, co?
0: Jako teďka hnedko?
2: No, že bychom šli doplnit vitamin B.
1: Já určitě ne, děkuji.
0: Jako teďka hnedko?
2: No, že bychom šli doplnit vitamin B.
1: Já určitě ne, děkuji.
0: Já určitě jo, hnedko?
2: No, že bychom šli doplnit vitamin B.
1: Já určitě ne, děkuji.
0: Já určitě jo, tak jdem.
2: No, že bychom šli doplnit vitamin B.
1: Já určitě ne, děkuji.
0: Já určitě jo, tak jdem.
2: No, tak jo, doplnit vitamin B.
1: Já určitě ne, děkuji.
0: Já určitě jo, tak jdem.
2: No, tak jo,
1: já určitě.

0: Děkuji.
1: Já určitě jo, tak jdem.
2: Tak jo, tak
0: Anabelta děkuji.
1: Já určitě jo, tak jdem.
2: Tak jo, tak Anabelta tady bere.
1: Já určitě jo, tak jdem.
2: Tak jo, tak Anabelta tady bere, Danlanda touhá právě teď.
1: Tak jdem.
2: Tak jo, tak Anabelta tady bere, Danlanda touhá právě teď. Jo, tak Anabelta tady bere, Danlanda touhá právě teď a vítám. Tak Anabelta tady bere, Danlanda touhá právě teď a vitamíny. Anabelta tady bere, Danlanda touhá právě teď a vitamíny za chvíli. Tady bere, Danlanda touhá právě teď a vitamíny za chvíli. Danlanda touhá právě teď a vitamíny za chvíli. Touhá právě teď a vitamíny za chvíli. Právě teď a vitamíny za chvíli. A vitamíny za chvíli. Vitamíny za chvíli.

přání, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání, nepokusil. Volej k nebi přání, volej k nebi přání. A všechno bude k mám, volej k nebi přání. A všechno bude k mám přání. A všechno bude k mání. Zázrak, kámo, zázrak, mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak, mání.

0: Rock Radio. Co s... Rock Radio. Rock Radio. Co se nevešlo... Rock Radio. Co se neve... Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 6 hodin a 4...
0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 6 hodin a 49...
0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 6 hodin a 49 minut...
0: Co se nevešlo do zpráv.
1: 6 hodin a 49 minut... Zuzko!
2: Venku máme...
0: Vešlo do zpráv.
1: 6 hodin a 49 minut... Zuzko! 6 hodin a 49 minut... Zuzko!
2: Venku máme hezky dální...
1: 6 hodin a 49 minut... Zuzko!
2: Venku máme hezky dální počasí se někde natáhne...
1: 39 minut... Zuzko!
2: Venku máme hezky dální počasí...
1: Minut... Zuzko!
2: Venku máme hezky dální počasí se někde natáhne... Venku máme hezky dání počasí se někde natáhnout a opalovat. Venku máme hezky dání počasí se někde natáhnout a opalovat se. Tak hezky dání počasí se někde natáhnout a opalovat se. Tak to si řekl jeden počasí se někde natáhnout a opalovat se. Tak to si řekl jeden muž nedávno v Přerově. Vyslíknul se někde natáhnout a opalovat se. Tak to si řekl jeden muž nedávno v Přerově. Vyslíknul se dosud a opalovat se. Tak to si řekl jeden muž nedávno v Přerově. Vyslíknul se do slipů opalovat se, tak to si řekl jeden muž nedávno v Přerově, vyslíknul se do slipů a plácnul se, tak to si řekl jeden muž nedávno v Přerově, vyslíknul se do slipů a plácnul se, nedávno v Přerově, vyslíknul se do slipů a plácnul

Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou.

cíl, který si vymyslil, nej cíl, který si vymyslil, cíl, který si vymyslil, který si vymyslil, který si vymyslil, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno myslil. Je to jak sen, co ráno. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic ne. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl. Jak sen, co ráno

síla, jak boží tvář, je to skrytá síla, tvář, je to skrytá síla, je to skrytá síla, je to zlatá žíla, je to skrytá síla, je to zlatá žíla,

0: Ráno, takže?
1: Si dáme zprávy, počas jaropravů.
0: No nic, za chvíli bude 7 hodin ráno, takže?
1: Si dáme zprávy, počas jaropravů.
0: Za chvíli bude 7 hodin ráno, takže?
1: Si dáme zprávy, počas jaropravů.
0: 7 hodin ráno, takže?
1: Si dáme zprávy, počas jaropravů.
0: No takže?
1: Si dáme zprávy, počas jaropravů. Si dáme zprávy, počas jaropravů. Zprávy počas jaropravů. Jaropravů.
2: Kolik zážitků? Kolik zážitků? Kolik zážitků se vejde do jednoho? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Můžete letět přímým letem až do 210 se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Můžete letět přímým letem až do 210 destinací léta z pražského letiště? Můžete letět přímým letem až do 210 destinací po z pražského letiště? Můžete letět přímým letem až do 210 destinací po Evropě i dál do světa. Ještě můžete letět přímým letem až do 210 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soul, Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soul, i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soul, Pekingu nebo světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soul, Pekingu nebo Taipeje. Vyber třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soul, Pekingu nebo Taipeje. Toronto, Philadelphia, Soul, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na Philadelphia, Soul, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeš. Drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeště. Nejlevnější pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeště. Nejlevnější pneu.cz. Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Praha.
3: Na kterých si nerozbijete hubu ani zadeště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Praho, připrav se na...
3: Rozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno...
3: Hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný.
3: Nejlevnější pneu.cz.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný.
3: Či pneu.cz.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeň, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku, utečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku, běh, barvy. 20. června v Praze, v parku Učeňku, běh, barvy, smích a zážitek. 20. června v Praze, v parku Učeňku, běh, barvy, smích a zážitek pro celou Praze, v parku Učeňku, běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem parku Učeňku, běh, barvy, smích a zážitek pro celou, běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku.

0: Pohodičku, tady se neřeší čas, tady se sbírá pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírá. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírá. Děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na baší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš.cz. Tak po, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš.cz. Tak pojďte do vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš.cz. Tak pojďte do registrace na bar vám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální pan bar vám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální tečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce škoda.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobrank. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka.
1: 9. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor. 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor. Na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor. Dimitri 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
2: Prodejna Honda Velká
1: 26. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to
1: vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Ty zakoupíš na vstupnafest.cz.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo.
1: Vstupnafest.cz.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady.
1: CZ.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z komplet. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahrady. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo obzaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičku zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuza z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuza zahradní technikou Ego, která se nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuza zahradní technikou Ego techniky Honda nebo objevte špičkovou akuza zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům nebo objevte špičkovou akuza zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda špičkovou akuza zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Akuza zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle, naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky motorovým strojům. Honda Velká Chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat strojům. Honda Velká Chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Pro Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Stavebniny
2: Deklerské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Stavebniny Dek
2: Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci.
2: 2 Velká Chuchle.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kuněny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam M. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX6. Dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní na

0: Za 3 minuty bude 7 hodin. Za 3 minuty bude 7 hodin ráno, posloucháte středeční rokovou. Za 3 minuty bude 7 hodin ráno, posloucháte středeční rok. Za 3 minuty bude 7 hodin ráno, posloucháte středeční rokový rozjezd na Rock Rádiu. Za 3 minuty bude 7 hodin ráno, posloucháte středeční rokový rozjezd na Rock Rádiu. A 3 minuty bude 7 hodin ráno, posloucháte středeční rokový rozjezd na Rock Rádiu. A tedy jako ty kráso. 7 hodin ráno, posloucháte středeční rokový rozjezd na Rock Rádiu. A tedy jako ty kráso. Posloucháte středeční rokový rozjezd na Rock Rádiu. A tedy jako ty kráso. Macbeth. Středeční rokový rozjezd na Rock Rádiu. A tedy jako ty kráso. Macbeth. Dalo, kde jsme to vzali?
1: Nevím, ale zní to intergalakticky.
0: No, hodně intergalakticky, hlavně.
1: Nevím, ale zní to intergalakticky.
0: No, hodně intergalakticky.
1: Ale zní to intergalakticky.
0: No, hodně intergalakticky, hlavně jako to nezní...
1: Intergalakticky.
0: No, hodně intergalakticky, hlavně jako to nezní moc česky. No, hodně intergalakticky, hlavně jako to nezní moc česky, že jo?
1: No právě.
0: Na tehdejší... Hodně intergalakticky, hlavně jako to nezní moc česky, že jo?
1: No právě.
0: Na tehdejší dobu jako to neznělo. Galakticky, hlavně jako to nezní moc česky, že jo?
1: No právě.
0: Na tehdejší dobu jako to neznělo. Jako to nezní moc česky, že jo?
1: No právě.
0: Na tehdejší dobu jako to neznělo. To je, nevím, co, to nezní moc česky, že jo?
1: No právě.
0: Na tehdejší dobu jako to neznělo. To je, nevím, co se stalo, že jo?
1: No právě.
0: Na tehdejší dobu jako to neznělo. To je, nevím, co se stalo, jestli se na tehdejší dobu jako to neznělo. To je, nevím, co se stalo, jestli se tam to nezatoulalo tady od někde, jenom se jako to neznělo. To je, nevím, co se stalo, jestli se tam to nezatoulalo tady od někde, jenom se. To je, nevím, co se stalo, jestli se tam to nezatoulalo tady od někde, jenom se zeptat vedle kolegů. To je, nevím, co se stalo, jestli se tam to nezatoulalo tady od někde, jenom se zeptat vedle kolegů. Co se stalo, jestli se tam to nezatoulalo tady od někde, jenom se zeptat vedle kolegů na Blaník. Stalo, jestli se tam to nezatoulalo tady od někde, jdem se zeptat vedle kolegů na Blaník. To asi ne.
1: Myslíš, že zrovna
0: nezatoulalo tady od někde, jdem se zeptat vedle kolegů na Blaník. To asi ne.
1: Myslíš, že
0: od někde, jdem se zeptat vedle kolegů na Blaník. To asi ne.
1: Myslíš, že zrovna z Blaníku, jo?
0: Jdem se zeptat vedle kolegů na Blaník. To asi ne.
1: Myslíš, že zrovna z Blaníku, jo?
0: Na Blaník. To asi ne.
1: Myslíš, že zrovna z Blaníku, jo?
0: Asi ne. Na Blaník. To asi ne.
1: Myslíš, že zrovna z Blaníku, jo?
0: Asi ne. No nic. To asi ne.
1: Myslíš, že zrovna z Blaníku, jo?
0: Asi ne. No nic.
1: Myslíš, že zrovna z Blaníku, jo?
0: Asi ne. No nic, za chvíli bude 7 hodin ráno, takže? Asi ne. No nic, za chvíli bude 7 hodin ráno, takže? Asi ne. No nic, za chvíli bude 7 hodin ráno, takže?
1: Asi ne.
0: No nic, za chvíli bude 7 hodin ráno.

0: pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Izolace Decfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce Decfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Decplat. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Decplatí do 20. Víc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Decplatí do 20. Třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Decplatí do 29. zdarma. Mega akce ve stavebninách Decplatí do 29. května. Mega akce ve stavebninách Decplatí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam Decplatí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. 9. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dekna. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz. Si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz. Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz. Izolace zdarma. Více na Dek.cz.
1: Ve světě
0: má. Více na Dek.cz. Dek.cz.
1: Ve světě plném hrozeb je jistota. Ve světě plném hrozeb je jistota za. Ve světě plném hrozeb je jistota za. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie. Plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje ale vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. V Česku zajišťuje Alef. Je Alef.

Prezident konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to v úterý při schůzce na Pražském hradě řekl prezident svazuce.

0: Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze daňových poplatníků.
1: Rock Radio Počasí.
0: Dneska čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo, zpočátku se objeví déšť lokálně na západě, až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo, zpočátku se objeví déšť lokálně na západě, v Čechách může být přechodně až zataženo, zpočátku se objeví déšť lokálně, přechodně až zataženo, zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech, postupně čekáme místy srážky i na až zataženo, zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech, postupně čekáme místy srážky, zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky i na ostatním území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si.

0: Slušnej rok si můžete diktovat každý, ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Roší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Roší slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rokná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rok rádio počasí. Rok rádio. Rok rádio. Doprava.
1: V Havlíčkově.
0: Rok rádio. Doprava.
1: V Havlíčkově Brodě se...
0: Rok rádio. Doprava.
1: V Havlíčkově Brodě se...
0: Rádio. Doprava.
1: V Havlíčkově Brodě se řeší nehoda na...
0: Doprava.
1: V Havlíčkově Brodě se řeší nehoda na Beckovského ulici, kde se... V Havlíčkově Brodě se řeší nehoda na Beckovského ulici, kde se srazily dva osoby. V Brodě se řeší nehoda na Beckovského ulici, kde se srazily dva osobáky. Na D8 se řeší nehoda na Beckovského ulici, kde se srazily dva osobáky. Nehoda na Beckovského ulici, kde se srazily dva osobáky. Na D8 se bouralo ve směru na Ústkovského ulici, kde se srazily dva osobáky. Na D8 se bouralo ve směru na Ústí nad Labem, kde se srazili dva osobáky. Na D8 se bouralo ve směru na Ústí nad Labem. Na 18 srazili dva osobáky. Na D8 se bouralo ve směru na Ústí nad Labem. Na 18. a půl osobáky. Na D8 se bouralo ve směru na Ústí nad Labem. Na 18. a půl kilometru. Tam se... Na D8 se bouralo ve směru na Ústí nad Labem. Na 18. a půl kilometru. Tam se bouralo ve směru na Ústí nad Labem. Na 18. a půl kilometru. Tam se srazil nákladák. Směru na Ústí nad Labem. Na 18. a půl kilometru, tam se srazil nákladák s osobákem a je tam nad Labem. Na 18. a půl kilometru, tam se srazil nákladák s osobákem a je tam neprůjezdný. 18. a půl kilometru, tam se srazil nákladák s osobákem a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Kilometru, tam se srazil nákladák s osobákem a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Tam se srazil nákladák s osobákem a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. S osobákem a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. A je tam neprůjezdný levý jízdní pruh.
0: Instagram Rokrádio.
1: Neprůjezdný levý jízdní pruh.
0: Instagram Rokrádio.
1: Levý jízdní pruh.
0: Instagram Rokrádio. Instagram Rokrádio. To je slušná. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil zavolá. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Pěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Stavíte.

0: Rádio, rokovej rozhlas. Rokovej rozjezd. Rock Radio, rokovej rozjezd. Rock Radio, rokovej rozjezd. Rock Radio, rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rock Radio, rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěknou středeční opalovačku před
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěknou středeční opalovačku.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěknou středeční opalovačku před kojeňákem. Pěknou středeční opalovačku před kojeňákem. Mám pře Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Pěknou středeční opalovačku před kojeňákem. Mám pře Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Pěknou středeční opalovačku před kojeňákem. Mám pře Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Pěknou opalovačku před kojeňákem. Mám pře Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po sedmí. Před kojeňákem. Mám pře Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po sedmí. 20. Mám pře Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po sedmí. 20. května.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po sedmí. 20. května. Protože je středa, 3 minuty po sedmí, 20. května. Protože je středa, 3 minuty po sedmí, 20. května. Protože je středa,
3: ano,
2: tak už za půl hodiny, 20. května. Protože je středa,
3: ano,
2: tak už 20. května. Protože je středa,
3: ano,
2: tak už za půl hodiny, května. Protože je středa,
3: ano,
2: tak už za půl hodiny,
3: budeme rozdávat
2: grina. Protože je středa,
3: ano,
2: tak už za půl hodiny
3: budeme.
2: Protože je středa,
3: ano,
2: tak už za půl hodiny
3: budeme rozdávat
2: grill.
3: Jupi.
2: Teda,
3: ano,
2: tak už za půl hodiny
3: budeme rozdávat
2: grill.
3: Jupi.
2: Inteligentní,
3: ano,
2: tak už za půl hodiny
3: budeme rozdávat
2: grill.
3: Jupi.
2: Inteligentní za půl hodiny
3: budeme rozdávat
2: grill.
3: Jupi.
2: Inteligentní kontaktní grill sen
3: budeme rozdávat
2: grill.
3: Jupi.
2: Inteligentní kontaktní grill sen Core S grill.
3: Jupi.
2: Inteligentní kontaktní grill Sencor SBG.
3: Jupi.
2: Inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 6031 SS. Inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 6031 SS. Kontaktní grill Sencor SBG 6031 SS. To číslo Sencor SBG 6031 SS. To číslo říkáme záměrně.
3: Wow.
2: SBG 6031 SS. To číslo říkáme záměrně.
3: Wow.
2: Aby jsme 6031 SS. To číslo říkáme záměrně.
3: Wow.
2: Aby jsme ukázali, že 1 SS. To číslo říkáme záměrně.
3: Wow.
2: Aby jsme ukázali, že S. To číslo říkáme záměrně.
3: Wow.
2: Aby jsme ukázali, že jsme skoro stejně chytrý jako ten grill. Číslo říkáme záměrně.
3: Wow.
2: Aby jsme ukázali, že jsme skoro stejně chytrý jako ten grill. Záměrně.
3: Wow.
2: Aby jsme ukázali, že jsme skoro stejně chytrý jako ten grill.
3: Si mě označil. Wow.
2: Aby jsme ukázali, že jsme skoro stejně chytrý jako ten grill.
3: Si mě
2: označil. Aby jsme ukázali, že jsme skoro stejně chytrý jako ten grill.
3: Si mě označil, teda označil.
2: Ukázali, že jsme skoro stejně chytrý jako ten grill.
3: Si mě označil, teda označil.
2: Já tě klidně označím, není problém. Já tě klidně označím, není problém.
3: Můžeme jít domů.
2: Já tě klidně označím, není problém.
3: Můžeme jít domů. Jinak já to jsem chtěla říct už předtím.
2: Označím, není problém.
3: Můžeme jít domů. Jinak já to jsem chtěla říct už předtím, ale
2: není problém.
3: Můžeme jít domů. Jinak já to jsem chtěla říct už předtím. Můžeme jít domů. Jinak já to jsem chtěla říct už předtím, ale řeknu to až teď, že chci pozdravit domů. Jinak já to jsem chtěla říct už předtím, ale řeknu to až teď. Že chci pozdravit všechny sestřičky. Že chci pozdravit všechny sestřičky od Apolináře, protože jsem tam včera. Protože jsem tam včera byla na onkologii na gynekologickém oddělení a sestřičky naše z Apolináře, protože

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezky.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 7 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 7 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. 5 ze 6. Hezké středeční ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Hezké středeční ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. 5 ze 6. ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. 5 ze 6 českých firem cítí dopady konfliktu. Hodin, jsou tu další zprávy. 5 ze 6 českých firem cítí dopady konfliktu na blízku další zprávy. 5 ze 6 českých firem cítí dopady konfliktu na 5 ze 6 českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém. 5 ze 6 českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice.

0: jsem tam včera byla na onkologii na gynekologickém oddělení a sestřičky nás poslouchají.
1: Rock Radio.

dělo taky. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Mně se zdálo dneska, že jsem střílela.
1: Koho?
0: No kolegy.
1: Nebo proč?
0: No, že jsem střílela.
1: Koho?
0: No kolegy.
1: Nebo proč?
0: No, nevím, byli jsme...
1: Koho?
0: No kolegy.
1: Nebo proč?
0: No, nevím, byli jsme v nějakém obřím baráku takovým jako...
1: Koho?
0: No kolegy.
1: Nebo proč?
0: No, nevím, byli jsme v nějakém obřím baráku takovým jako... Kolegy.
1: Nebo proč?
0: No, nevím, byli jsme v nějakém obřím baráku takovým jako Haunted House, byl takový na... No, nevím, byli jsme v nějakém obřím baráku takovým jako Haunted House... Nevím, byli jsme v nějakém obřím baráku takovým jako Haunted House, byl takový... Nevím, byli jsme v nějakém obřím baráku takovým jako Haunted House, byl takový napůl rozpadlej a běhali... Nějakým obřím baráku takovým jako Haunted House, byl takový napůl rozpadlej a běhali jsme tam s brokovnicema. Takovým jako Haunted House, byl takový napůl rozpadlej a běhali jsme tam s brokovnicema. Jako Haunted House, byl takový napůl rozpadlej a běhali jsme tam s brokovnicema. House byl takový napůl rozpadlej a běhali jsme tam s brokovnicema. Honili jsme tam ty kolegy, který nemám rád, půl rozpadlej a běhali jsme tam s brokovnicema bylo to docela zábavný, mě to bavilo.
1: To je úplně, teďka nevím, jak to naroubovat.
0: Který nemám ráda, bylo to docela zábavný, mě to bavilo.
1: To je úplně, teďka nevím, co se dneska slaví za svátky.
0: A ty jsi byl na mojí straně se Zuzkou samozřejmě.
1: No tak to jsem rád, že jsem nebyl ten zastřelený.
0: No tak to tebe bych
1: straně
0: se Zuzkou samozřejmě.
1: No tak to jsem rád, že jsem nebyl ten zastřelený.
0: No tak to tebe bych nestřílal s Zuzkou samozřejmě.
1: No tak to jsem rád, že jsem nebyl ten zastřelený.
0: No tak to tebe bych nestřílal nebo střílal.
1: No tak to jsem rád, že jsem nebyl ten zastřelený.
0: No tak to tebe bych nestřílal nebo střílal do vlastních řad přece logicky.
1: No tak že jsem nebyl ten zastřelený.
0: No tak to tebe bych nestřílal nebo střílal do vlastních řad přece logicky.
1: Zastřelený.
0: No tak to tebe bych nestřílal nebo střílal do vlastních řad.
1: Já jsem docela široký, do mě by se strefila hned.
0: No tak já střílím dobře na to, bach.
1: Doufám.
0: Vej, to doufám.
1: Já jsem docela široký, do mě by se strefila hned.
0: No tak já střílím dobře na to, bacha.
1: Mě bys ustřel...
0: Já to doufám.
1: Já jsem docela široký, do mě by se strefila hned.
0: No tak já střílím dobře na to, bacha.
1: Mě bys ustřel... široký, do mě by se strefila hned.
0: No tak já střílím dobře na to, bacha.
1: Mě bys ustřelila ofinku. Mě bys strefila hned.
0: No tak já střílím dobře na to, bacha.
1: Mě bys ustřelila ofinku hned.
0: No tak já střílím dobře na to, bacha.
1: Mě bys ustřelila ofinku.
0: Já jsem děvče, co střílím. No tak já střílím dobře na to, bacha.
1: Mě bys ustřelila ofinku.
0: Já jsem děvče, střílím dobře na to, bacha.
1: Mě bys ustřelila ofinku.
0: Já jsem děvče, co střílilo.
1: Mě bys ustřelila ofinku.
0: Já jsem děvče, co střílilo doma od malička, takže na to pozor.
1: Jsem na tom úplně bídně, čím dál tím tlustší bych chtěl říct, kromě...

Do what you tell me.

0: toho, že mám za sebou krásnou.
1: Jak jsi na tom?
0: Jsem na tom úplně bídně, jsem čím dál tím tlustší, bych chtěla říct. Teda kromě toho, že mám za sebou krásnou liposukci, jsem na tom úplně bídně, jsem čím dál tím tlustší, bych chtěla říct. Teda kromě toho, že mám za sebou krásnou liposukci, že mám jako hezky bídně, jsem čím dál tím tlustší, bych chtěla říct. Teda kromě toho, že mám za sebou krásnou liposukci, že mám jako dál tím tlustší, bych chtěla říct. Teda kromě toho, že mám za sebou krásnou liposukci, že mám jako hezký tvary, ale že váhy, tak vážím jako jateční prase. Chtěla jsem se ptat, nemůžeme to trochu posunout?
1: Ne.
0: Jako vzhledem k jako jateční prase, chtěla jsem se ptat, nemůžeme to trochu posunout?
1: Ne.
0: Jako vzhledem k operaci prase, chtěla jsem se ptat, nemůžeme to trochu posunout?
1: Ne.
0: Jako vzhledem k operaci, ale by to bylo... Zeptat, nemůžeme to trochu posunout?
1: Ne.
0: Jako vzhledem k operaci, ale by to bylo docela spravedlivý. Trochu posunout?
1: Ne.
0: Jako vzhledem k operaci, ale by to bylo docela spravedlivý, protože já jsem měla zákrok.
1: Ne.
0: Jako vzhledem k operaci, ale by to bylo docela spravedlivý, protože já jsem měla zákrok. Jako vzhledem k operaci, ale by to bylo docela spravedlivý, protože já jsem měla zákrok. Zuzi, co si o tom myslíš? K operaci, ale by to bylo docela spravedlivý, protože já jsem měla zákrok. Zuzi, co si o tom myslíš? Ale by to bylo docela spravedlivý, protože já jsem měla zákrok. Zuzi, co si o tom myslíš?
2: No, a dokdy?
0: Docela spravedlivý, protože já jsem měla zákrok. Zuzi, co si o tom myslíš? Protože já jsem měla zákrok. Zuzi, co si o tom myslíš?
2: No, a dokdy jsme říkali, že to má
0: do být? Do prvního. Měla zákrok. Zuzi, co si o tom myslíš?
2: No, a dokdy jsme říkali, že to má
0: do být? Do prvního. Zuzi, co si o tom myslíš?
2: No, a dokdy jsme říkali, že to má
0: do prvního. Do myslíš?
2: No, a dokdy jsme říkali, že to má
0: do prvního.
2: Do prvního. Jenomže... No, a dokdy jsme říkali, že to má
0: do prvního.
1: Do prvního.
0: Jenomže prostě jak nemůžu cvičit,
2: No, a dokdy jsme říkali, že to má
0: do prvního.
1: Do prvního.
0: Jenomže prostě jak nemůžu cvičit, nemůžu se.
2: Jsme říkali, že to má
0: do prvního.
1: Do prvního.
0: Jenomže prostě jak nemůžu cvičit, nemůžu se hejbat, víš co? To je jako
2: to má
0: do prvního.
1: Do prvního.
0: Jenomže prostě jak nemůžu cvičit, nemůžu se hejbat, víš co? To je jako to je fakt
1: nespravedlivý.
0: Jenomže prostě jak nemůžu cvičit, nemůžu se hejbat, víš co? To je jako to je fakt nespravedlivý. Jenomže prostě jak nemůžu cvičit, nemůžu se hejbat. Víš co, to je jako to je fakt nespravedlivý. Já přísahám Bůh, že bych jak nemůžu cvičit, nemůžu se hejbat, víš co, to je jako to je fakt nespravedlivý. Já přísahám Bůh, že bych už cvičila, nemůžu se hejbat, víš co, to je jako to je fakt nespravedlivý. Já přísahám Bůh, že bych už cvičila, jenomže já šetřím, víš co, to je jako to je fakt nespravedlivý. Já přísahám Bůh, že bych už cvičila, jenomže já 6 týdnů jako to je fakt nespravedlivý. Já přísahám Bůh, že bych už cvičila, jenomže já 6 týdnů nemůžu cvičit.
2: No,
0: nespravedlivý. Já přísahám Bůh, že bych už cvičila, jenomže já 6 týdnů nemůžu cvičit. Přísahám Bůh, že bych už cvičila, jenomže já 6 týdnů nemůžu cvičit. Bych už cvičila, jenomže já 6 týdnů nemůžu cvičit.
2: No a já bych to dala až jakože
0: cvičila, jenomže já 6 týdnů nemůžu cvičit.
2: No a já bych to dala až
0: jenomže já 6 týdnů nemůžu cvičit.
2: No a já bych to dala až jakože do prvního července.
0: Že jo, 6 týdnů nemůžu cvičit.
2: No a já bych to dala až jakože do prvního července.
0: Že jo, cvičit.
2: No a já bych to dala až jakože do prvního července. A já bych to dala až jakože do prvního července. No, na začátek prázdnin, že byste měli být hubený. Až jakože do prvního července. No, na začátek prázdnin, že byste měli být hubený. Prvního
0: července.
2: No, na začátek prázdnin, že byste měli být hubený.
0: Tak to odložíme o měsíc.
1: Já pak
2: července, no, na začátek prázdnin, že byste měli být hubený.
0: Tak to odložíme o měsíc, že jo?
2: Července, no, na začátek prázdnin, že byste měli být hubený.
0: Tak to odložíme o měsíc,
2: že jo?
1: Já pak
2: myslím, že no, na začátek prázdnin, že byste měli být hubený.
0: Tak to odložíme o měsíc,
2: že jo?
1: Já pak myslím, že to zase posunout.
2: Na začátek prázdnin, že byste měli být hubený.
0: Tak to odložíme o měsíc,
2: že jo?
1: Já pak myslím, že to zase posunout.
2: Tak měli být hubený.
0: Tak to odložíme o měsíc,
2: že jo?
1: Já pak myslím, že to zase posunout.
0: Odložíme o měsíc,
2: že jo?
1: Já pak myslím, to chcete to zase posunout, ne? Já bych to dal
2: víc.
1: Já pak to chcete zase posunout, ne? Já bych to dal konce srpna. Já pak to chcete zase posunout, ne? Já bych to dal konce srpna. Hej, Vánoce zase posunout, ne? Já bych to dal konce srpna. Hej, Vánoce dal. Já bych to dal konce srpna. Hej, Vánoce daleko dal konce srpna. Hej, Vánoce daleko, ne?
0: Ne, ale za
1: srpna. Hej, Vánoce daleko, ne?
0: Ne, ale vzhledem k zákroku.
1: Hej, Vánoce daleko, ne?
0: Ne, ale vzhledem k zákroku si myslím, že by to
1: bylo. Hej, Vánoce daleko, ne?
0: Ne, ale vzhledem k zákroku si myslím, že by to bylo fair.
2: Jo, to asi jo.
1: Jak fair? Daleko, ne?
0: Ne, ale vzhledem k zákroku si myslím, že by to bylo fair.
2: Jo, to asi jo.
0: Ne, ale vzhledem k zákroku si myslím, že by to bylo fair.
2: Jo, to asi jo.
1: Jak fair?
0: Vzhledem k zákroku si myslím, že by to bylo fair.
2: Jo, to asi jo.
1: Jak fair?
0: No, fair, myslím, že by to bylo fair.
2: Jo, to asi jo.
1: Jak fair?
0: No fair.
1: Já se těším na ty hnusný ryby.
0: Jak... Fair.
2: Jo.

0: No, to asi jo.
1: Jak fair?
2: No fair.
1: Já se těším na ty hnusný... Jak fair?
2: No fair.
1: Já se těším na ty hnusný ryby. Jak budeš žrát se mnou? Jak fair?
2: No fair.
1: Já se těším na ty hnusný ryby. Jak budeš žrát se mnou?
2: No fair.
1: Já se těším na ty hnusný ryby. Jak budeš žrát se mnou?
2: Já budu žrát stejně, to buď klidu, když to posunem do kopce.
1: Já se těším na ty hnusný ryby. Jak budeš žrát se mnou?
2: Já budu žrát stejně, to buď klidu, když to posunem.
1: Na ty hnusný ryby. Jak budeš žrát se mnou?
2: Já budu žrát stejně, to buď klidu, když to posunem do.
1: Jak budeš žrát se mnou?
2: Já budu žrát stejně, to buď klidu, když to posunem do konce července.
1: Žrát
2: já budu žrát stejně, to buď klidu, když to posunem do konce července, ale budu mít tlustá než teď. Žrát stejně, to buď klidu, když to posunem do konce července, ale budu mít tlustá než teď.
0: Přiznej se, že nechceš si...
2: Klidu, když to posunem do konce července, ale budu mít tlustá než teď.
0: Honzo, přiznej se, že nechceš si platit...
2: Posunem do konce července, ale budu mít tlustá než teď.
0: Honzo, přiznej se, že nechceš si platit...
2: Ale budu mít tlustá než teď.
0: Honzo, přiznej se, že nechceš si platit další měsíc krabičkový...
2: Budu mít tlustá než teď.
0: Honzo, přiznej se, že nechceš si platit další měsíc krabičkový... Honzo, přiznej se, že nechceš si platit další měsíc krabičkový diety.
1: Chci, právě. Že mě to baví, že...
0: Honzo, nechceš si platit další měsíc krabičkový diety.
1: Chci, právě. Že mě to baví, že...
0: Chci platit další měsíc krabičkový diety.
1: Chci, právě. Že mě to baví, že hubnu a že budu hezký...
0: Krabičkový diety.
1: Chci, právě. Že mě to baví, že hubnu a že budu hezký konečně. Chci, právě. Že mě to baví, že hubnu a že budu hezký konečně. Chci, právě. Že mě to baví, že hubnu a že budu hezký konečně.
2: Ale jako teda musím říct, že na rozdíl teda...
1: Mě to baví, že hubnu a že budu hezký konečně.
2: Ne, ale jako teda musím říct, že na rozdíl teda já jsem si to...
1: To baví, že hubnu a že budu hezký konečně.
2: Ne, ale jako teda musím říct, že na rozdíl teda já jsem si to jako...
1: No a že budu hezký konečně.
2: Ne, ale jako teda musím říct, že na rozdíl teda já jsem si to jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi...
1: Konečně.
2: Ne, ale jako teda musím říct, že na rozdíl teda já jsem si to jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi... Jako teda musím říct, že na rozdíl teda já jsem si to jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi je to opravdu vidět. Musím říct, že na rozdíl teda já jsem si to jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi je to opravdu teda já jsem si to jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi je to opravdu vidět teda, že nežere se. Jsem si to jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi je to opravdu vidět teda, že nežere se. Jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi je to opravdu vidět teda, že nežere se.
0: Jo, mohli jste to vidět i včera,
2: ale na Honzíkovi je to opravdu vidět teda, že nežere se.
0: Jo, mohli jste to vidět i včera, ale
2: na Honzíkovi je to opravdu vidět teda, že nežere se.
0: Jo, mohli jste to vidět i včera v našem Reels.
2: Vidět teda, že nežere se.
0: Jo, mohli jste to vidět i včera v našem Reelsku na Instagramu.
2: Tak, ale on to tam schválně
1: nežere se.
0: Jo, mohli jste to vidět i včera v našem Reelsku na Instagramu.
2: Tak, ale on to tam schválně vystřihl.
0: Jste to vidět i včera v našem Reelsku na Instagramu.
2: Tak, ale on to tam schválně vystrikuje.
0: Jo, určitě. Včera v našem Reelsku na Instagramu.
2: Tak, ale on to tam schválně vystrikuje.
0: Jo, určitě. Reelsku na Instagramu.
2: Tak, ale on to tam schválně vystrikuje.
0: Jo, určitě.
2: No, on to schválně...
0: Na Instagramu.
2: Tak, ale on to tam schválně vystrikuje.
0: Jo, určitě.
2: No, on to schválně vystrkuje, on tady, když se... Ale on to tam schválně vystrkuje.
0: Jo, určitě.
2: No, on to schválně vystrkuje, on tady, když... Schválně vystrkuje.
0: Jo, určitě.
2: No, on to schválně vystrkuje, on tady, když se stoupne... Vystrkuje.
0: Jo, určitě.
2: No, on to schválně vystrkuje, on tady, když se stoupne, narovná se v ramenou, tak to...
0: Určitě.
2: No, on to schválně vystrkuje, on tady, když se stoupne, narovná se v ramenou, tak to... On to schválně vystrkuje, on tady, když se stoupne, narovná se v ramenou, tak to nevypadá tak strašně. No, vystrkuje, on tady, když se stoupne, narovná se v ramenou, tak to nevypadá tak strašně. No, když se stoupne, narovná se v ramenou, tak to nevypadá tak strašně. No,
0: nevypadá.
2: Narovná se v ramenou, tak to nevypadá tak strašně. No,
0: nevypadá tak strašně, to je největší pochvala.
2: V ramenou, tak to nevypadá tak strašně. No,
0: nevypadá tak strašně, to je největší pochvala.
2: To nevypadá tak strašně. No,
0: nevypadá tak strašně, to je největší pochvala.
2: No,
0: nevypadá tak strašně, to je největší pochvala. Nevypadá tak strašně, to je největší pochvala.
1: Já jsem rád, že...
0: Tak strašně, to je největší pochvala.
1: Já jsem rád, že jsme chtěli mluvit o...
0: Strašně, to je největší pochvala.
1: Já jsem rád, že jsme chtěli mluvit o něčem úplně...
0: Pochvala.
1: Já jsem rád, že jsme chtěli mluvit o něčem úplně... Já jsem rád, že jsme chtěli mluvit o něčem úplně jiným, takže jsme tenhle
2: tak
1: ten... Já jsem rád, že jsme chtěli mluvit o něčem úplně jiným, takže jsme tenhle
2: tak
1: ten 4-minutový... Já jsem rád, že jsme chtěli mluvit o něčem úplně jiným, takže jsme tenhle
2: tak
1: ten 4-minutový nebo 5-minutový vstup... Jsme chtěli mluvit o něčem úplně jiným, takže jsme tenhle
2: tak
1: ten 4-minutový nebo 5-minutový mluvit o něčem úplně jiným, takže jsme tenhle
2: tak
1: ten 4-minutový nebo 5-minutový vstup probrali úplně jiným, takže jsme tenhle
2: tak
1: ten 4-minutový nebo 5-minutový vstup...

0: vstup probrali úplně, jsme tenhle ten 4-minutový nebo 5-minutový vstup probrali úplně nesmyslama. Dobře, tak jdem radši na muziku. 4-minutový nebo 5-minutový vstup probrali úplně nesmyslama. Dobře, jenom 5-minutový vstup probrali úplně nesmyslama. Dobře, tak jdem radši na muziku. Green Day vstup probrali úplně nesmyslama. Dobře, tak jdem radši na muziku. Green Day probrali úplně nesmyslama. Dobře, tak jdem radši na muziku. Green Day, Know Your Enemy z nejsvýho nepřítele. Dobře, tak jdem radši na muziku. Green Day, Know Your Enemy z nejsvýho nepřítele. Tak jdem radši na muziku. Green Day, Know Your Enemy z nejsvýho nepřítele, což je
1: to
0: pro nás.
1: Moc dobře. Že
0: muziku. Green Day, Know Your Enemy z nejsvýho nepřítele, což je
1: to
0: pro nás. Know Your Enemy z nejsvýho nepřítele, což je
1: to
0: pro nás.
1: Moc dobře. Že
0: Enemy z nejsvýho nepřítele, což je
1: to
0: pro nás.
1: Moc dobře.
0: Žrádlo.
1: Samozřejmě. To moc dobře. Dávíte si.
0: Svýho nepřítele, což je pro nás.
1: Moc dobře.
0: Žrádlo. Samozřejmě.
1: Moc dobře. Dávíte si na
0: mě. Což je pro nás.
1: Moc dobře.
0: Žrádlo. Samozřejmě.
1: Moc dobře. Dávíte si na mě pozor.
0: Pro nás.
1: Moc dobře.
0: Žrádlo. Samozřejmě.
1: Moc dobře. Dávíte si na mě pozor.
0: Žrádlo. Samozřejmě.
1: Moc dobře. Dávíte si na mě pozor. Moc dobře. Dávíte si na mě pozor. Dávejte si na mě pozor. Mě pozor.

0: Rage Against. Rage Against. Rage Against the Machine Killing. Rage Against the Machine Killing in the Name of Senum Hugin Ast. Rage Against the Machine Killing in the. Rage Against the Machine Killing in the Name of Senum Hugin Ast. Rage Against the Machine Killing in the Name of Senum Hugin Askor. Rage Against the Machine Killing in the Name of Senum Hugin Askor 14 minut West. Machine Killing in the Name of Senum Hugin Askor 14 minut West. Středu 20. Killing in the Name of Senum Hugin Askor 14 minut West. Středu 20. Senum Hugin Askor 14 minut West. Středu 20. Května. Hugin Askor 14 minut West. Středu 20. Května na Rock Radio 14 minut West. Středu 20. května na Rock Rádiu.
1: Mně se zdálo dneska, že jsem...
0: Ve středu 20. května na Rock Rádiu.
1: Mně se zdálo dneska, že jsem...
0: Středu 20. května na Rock Rádiu.
1: Mně se zdálo dneska, že jsem střílela.
0: Koho? Května na Rock Rádiu.
1: Mně se zdálo dneska, že jsem střílela.
0: Koho? Rádiu.
1: Mně se zdálo dneska, že jsem střílela.
0: Koho?
1: Mně se zdálo dneska, že jsem střílela.
0: Koho?
1: Kolegy.
0: Nebo proč?
1: No,

Rokovej rozjezd. Rokovej rozjezd s Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. A Anabel Fárovou. Anabel Fárovou.

0: Slaví se den Buď milionářem, a protože ty jsi na dnešním rokovém rozjezdu. Slaví se den Buď milionářem, a protože ty jsi na prachy a na mince a na zdu. Slaví se den Buď milionářem, a protože ty jsi na prachy a na mince a na zlato a na všechny blištivý věci. Slaví se den Buď milionářem, a protože ty jsi na prachy a na mince a na zlato a na všechny blištivý věci. Milionářem, a protože ty jsi na prachy a na mince a na zlato a na všechny blištivý věci. A protože ty jsi na prachy a na mince a na zlato a na všechny blištivý věci. Jsi na prachy a na mince a na zlato a na všechny blištivý věci.
1: Dělá úplně takovou straku, ne? To já čekám, že
0: na zlato na všechny blištivý věci.
1: On dělá úplně takovou straku, ne? To já čekám, že tady za chvilku odnesu ty nějaký
0: všechny blištivý věci.
1: On dělá úplně takovou straku, ne? To já čekám, že tady za chvilku odnesu ty nějaký. On dělá úplně takovou straku, ne? To já čekám, že tady za chvilku odnesu ty nějaký. Úplně takovou straku, ne? To já čekám, že tady za chvilku odnesu ty nějaký matice ze straku, ne? To já čekám, že tady za chvilku odnesu ty nějaký matice ze stolu, ty jo, nebo tak něco.
0: Hele, vždycky
1: čekám, že tady za chvilku odnesu ty nějaký matice ze stolu, ty jo, nebo tak něco.
0: Hele, vždycky ráno přineseš malou
1: chvilku odnesu ty nějaký matice ze stolu, ty jo, nebo tak,
0: no, tak
1: něco.
0: Hele, vždycky ráno přineseš malou kabelku.
1: Ty nějaký matice ze stolu, ty jo, nebo tak,
0: no, tak
1: něco.
0: Hele, vždycky ráno přineseš malou kabelku
1: odchází. Ze stolu, ty jo, nebo tak,
0: no, tak
1: něco.
0: Hele, vždycky ráno přineseš malou kabelku odchází.
1: Nebo
0: tak, no, tak hele, vždycky ráno přineseš malou kabelku odcházíš,
1: hele,
0: a má 10 kilo. Hele,
1: všichni mají rádi peníze. A
0: vždycky ráno přineseš malou kabelku odcházíš,
1: hele,
0: a má 10 kilo.
1: Hele, všichni mají rádi peníze. A kdo říká,
0: přineseš malou kabelku odcházíš,
1: hele,
0: a má 10
1: kilo. Hele, všichni mají rádi peníze. A kdo říká, že ne, tak kecá.
0: Kabelku odcházíš,
1: hele,
0: a má 10 kilo.
1: Hele, všichni mají rádi peníze. A kdo říká, že ne, tak kecá. Jako, víš co, líp se brej.
0: Hele, má 10
1: všichni
0: kilo.
1: Mají rádi peníze. A kdo říká, že ne, tak kecá. Jako, víš co, líp se brečí v limuzíně. Všichni mají rádi peníze. A kdo říká, že ne, tak kecá. Jako, víš co, líp se brečí. A kdo říká, že ne, tak kecá. Jako, víš co, líp se brečí v limuzíně, než na. A kdo říká, že ne, tak kecá. Jako, víš co, líp se brečí v limuzíně, než na zastávce tramvaje. A řekne, tak kecá. Jako, víš co, líp se brečí v limuzíně, než na zastávce tramvaje. A řekni, že to není pravda. Jako, víš co, líp se brečí v limuzíně, než na zastávce tramvaje. A řekni, že to není pravda. Líp se brečí v limuzíně, než na zastávce tramvaje. A řekni, že to není pravda.
0: Samozřejmě, vždycky.
1: V limuzíně, než na zastávce tramvaje. A řekni, že to není pravda.
0: Samozřejmě.
1: Než na zastávce tramvaje. A řekni, že to není pravda.
0: Samozřejmě, vždycky je lepší brečet s drinkem někde u moře, než
1: se tramvaje. A řekni, že to není pravda.
0: Samozřejmě, vždycky je lepší brečet s drinkem někde u moře, než na mácháči. Každopádně.
1: Mácháč dobrý za mě.
0: Britská královská mincovna vzdala hold.
1: Mácháč dobrý za mě.
0: Britská královská mincovna vzdala hold kapele Pink
1: Floyd za mě.
0: Britská královská mincovna vzdala hold kapele Pink Floyd úplně poprvé. Britská královská mincovna vzdala hold kapele Pink Floyd úplně. Královská mincovna vzdala hold kapele Pink Floyd úplně poprvé. A ona vzdala hold kapele Pink Floyd úplně poprvé. A vzdala hold kapele Pink Floyd úplně poprvé. A vydala limitovanou sérii kapele Pink Floyd úplně poprvé a vydala limitovanou sérii pamětních mincí Floyd úplně poprvé a vydala limitovanou sérii pamětních mincí s motivem poprvé a vydala limitovanou sérii pamětních mincí s motivem a vydala limitovanou sérii pamětních mincí s motivem vydala limitovanou sérii pamětních mincí s motivem jejich nejznámějšího alba nebo asi nejznámější limitovanou sérii pamětních mincí s motivem jejich nejznámějšího alba nebo asi nejznámějšího sérii pamětních mincí s motivem jejich nejznámějšího alba nebo asi nejznámějšího pamětních mincí s motivem jejich nejznámějšího alba nebo asi nejznámějšího The Dark Side mincí s motivem jejich nejznámějšího alba nebo asi nejznámějšího The Dark Side jejich nejznámějšího alba nebo asi nejznámějšího The Dark Side of the Moon jejich nejznámějšího alba nebo asi nejznámějšího The Dark Side of the Moon, což je nebo asi nejznámějšího The Dark Side of the Moon, což je takový ten hranol, který ho rozděluje svět. The Dark Side of the Moon, což je takový ten hranol, který ho rozděluje světlo na jednotlivý duch. The Dark Side of the Moon, což je takový ten hranol, který ho rozděluje světlo na jednotlivý duch. Of the Moon, což je takový ten hranol, který ho rozděluje světlo na jednotlivý duhový barvy. Základní, což je takový ten hranol, který ho rozděluje světlo na jednotlivý duhový barvy. Základní verze hranol, který ho rozděluje světlo na jednotlivý duhový barvy. Základní verze té mince vyjde fanou, že ho rozděluje světlo na jednotlivý duhový barvy. Základní verze té mince vyjde fanou, světlo na jednotlivý duhový barvy. Základní verze té mince vyjde fanoušky jenom na 18 duhový barvy. Základní verze

0: té mince vyjde fanoušky jenom na 18,50.
1: Fakt? Což je vlastně dobrý. Takže si můžeme dovolit i my dva?
0: Ano, a dají se koupit. No ale potom...
1: Fakt? Takže si můžeme dovolit i my dva?
0: Ano, a dají se koupit. No ale potom jsou tam nějaký různě omezeně dobrý.
1: Můžeme dovolit i my dva?
0: Ano, a dají se koupit. No ale potom jsou tam nějaký...
1: Dva?
0: Ano, a dají se koupit. No ale potom jsou tam nějaký různě omezený... Dají se koupit. No ale potom jsou tam nějaký různě omezený limitky. No ale potom jsou tam nějaký různě omezený limitky. Těch nejomezenějších... Jsou tam nějaký různě omezený limitky. Těch nejomezenějších nějaký různě omezený limitky. Těch nejomezenějších nejdražších je jenom různě omezený limitky. Těch nejomezenějších nejdražších je jenom 100 limitky. Těch nejomezenějších nejdražších je jenom 100. Těch nejomezenějších nejdražších je jenom 100. Těch nejomezenějších nejdražších je jenom 100. A prosím tě, jedna nejomezenějších nejdražších je jenom 100. A prosím tě, jedna nejdražších je jenom 100. A prosím tě, jedna je jenom 100. A prosím tě, jedna stojí 5300. A prosím tě, jedna stojí 5320 liber.
1: Tak na tu už nemám.
0: No, a prosím tě, jedna stojí 5320 liber.
1: Tak na tu už nemám.
0: No, jedna stojí 5320 liber.
1: Tak na tu už nemám.
0: No, v přepočtu přes 150 tisíc stojí 5320 liber.
1: Tak na tu už nemám.
0: No, v přepočtu přes 150 320 liber.
1: Tak na tu už nemám.
0: No, v přepočtu přes 150 tisíc liber.
1: Tak na tu už nemám.
0: No, v přepočtu přes 150 tisíc korun a nejlepší na tom je to,
1: že... Už nemám.
0: No, v přepočtu přes 150 tisíc korun a nejlepší na tom je to, že jsem koukal, že na tom webu... v přepočtu přes 150 tisíc korun a nejlepší na tom je to, že jsem koukal, že na tom webu... 150 tisíc korun a nejlepší na tom je to, že jsem koukal, že na tom webu už jsou všechny ty limitované série 1000 korun a nejlepší na tom je to, že jsem koukal, že na tom webu už jsou všechny ty limitované série. Nejlepší na tom je to, že jsem koukal, že na tom webu už jsou všechny ty limitované série, které jsou... že jsem koukal, že na tom webu už jsou všechny ty limitované série, které jsou omezený počtem
1: vyprodaný.
0: Koukal, že na tom webu už jsou všechny ty limitované série, které jsou omezený počtem
1: vyprodaný.
0: Rezervovaný. Už jsou všechny ty limitované série, které jsou omezený počtem
1: vyprodaný.
0: Rezervovaný. Už jsou pryč? V podstatě limitované série, které jsou omezený počtem
1: vyprodaný.
0: Rezervovaný. Už jsou pryč? V podstatě. Takže už je série, které jsou omezený počtem
1: vyprodaný.
0: Rezervovaný. Už jsou pryč? V podstatě. Omezený počtem
1: vyprodaný.
0: Rezervovaný. Už jsou pryč? V podstatě. Takže už je ani nekoupíš. Rezervovaný. Už jsou pryč? V podstatě. Takže už je ani nekoupíš.
1: No.
0: Jak teda můžeš být milionář, když si už jsou pryč? V podstatě. Takže už je ani nekoupíš.
1: No.
0: Jak teda můžeš být milionář, když si nemůžeš koupit takovýhle věci? V podstatě. Takže už je ani nekoupíš.
1: No.
0: Jak teda můžeš být milionář, když si nemůžeš koupit ani nekoupíš?
1: No.
0: Jak teda můžeš být milionář, když si nemůžeš koupit takovýhle věci? Píš.
1: No.
0: Jak teda můžeš být milionář, když si nemůžeš koupit takovýhle věci?
1: Co to za dotaz?
0: Jak teda můžeš být milionář, když si nemůžeš koupit takovýhle věci?
1: Co to za dotaz?
0: No, když si nemůžeš koupit takovýhle věci.
1: Co to za dotaz?
0: No?
1: Já jsem to vůbec nepochopil.
0: Takovýhle věci.
1: Co to za dotaz?
0: No?
1: Já jsem to vůbec nepochopila.
0: Věci.
1: Co to za dotaz?
0: No?
1: Já jsem to vůbec nepochopila. Já se to snažím jako... Co to za dotaz?
0: No?
1: Já jsem to vůbec nepochopila. Já se to snažím jako rozklíčovat, na co jsem... Dotaz.
0: No?
1: Já jsem to vůbec nepochopila. Já se to snažím jako rozklíčovat, na co se mě ptáš, ale to bude trvat ještě...
0: No?
1: Já jsem to vůbec nepochopila. Já se to snažím jako rozklíčovat, na co se mě ptáš, ale to bude trvat ještě další dva vstupy. Nepochopila. Já se to snažím jako rozklíčovat, na co se mě ptáš, ale to bude trvat ještě další dva vstupy, tak si to řekla. Já se to snažím jako rozklíčovat, na co se mě ptáš, ale to bude trvat ještě další dva vstupy, tak si to řekneme, když
0: dobře,
1: tak jim jako rozklíčovat, na co se mě ptáš, ale to bude trvat ještě další dva vstupy, tak si to řekneme, když
0: dobře,
1: tak
0: jindy. Dobře, tak si to řekneme jindy, třeba příští ty.
1: Na co se mě ptáš, ale to bude trvat ještě další dva vstupy, tak si to řekneme, když
0: dobře, tak
1: jindy.
0: Si to řekneme jindy, třeba.
1: Ale to bude trvat ještě další dva vstupy. Tak si to řekneme, když
0: dobře, tak
1: jindy.
0: Si to řekneme jindy, třeba příští týden ve středu.
1: Za chvíli ještě další dva vstupy, tak si to řekneme, když
0: dobře,
1: tak jindy.
0: Dobře, tak si to řekneme jindy, třeba příští týden ve středu. Za chvíli komunál pod maskou.
1: Vstupy, tak si to řekneme, když
0: dobře,
1: tak jindy.
0: Dobře, tak si to řekneme jindy, třeba příští týden ve středu. Za chvíli komunál pod maskou klauna.
1: Dobře,
0: tak si to řekneme jindy, třeba příští týden ve středu. Za chvíli komunál pod maskou klauna. To řekneme jindy, třeba příští týden ve středu. Za chvíli komunál pod maskou klauna. Příští týden ve středu. Za chvíli komunál pod maskou klauna. Jdeme ve středu. Za chvíli komunál pod maskou klauna. Za chvíli komunál pod

maskou klauna. Komunál pod maskou klauna. Maskou klauna.

0: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si... Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny. Optický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotický nápoj z Vysočiny. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít...
1: Na.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky... Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky... Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód RADENT. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno. Napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.

CZ. Pro bohatší Česko. Mám barák. Pro bohatší Česko. Mám barák. I Česko. Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mě do postele. Mám barák děravej. Mě do postele fičí. Barák děravej. Mě do postele fičí. Děravej. Mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Do postele fičí. Snele fičí. Snad známý poraděj. Snad známý poraděj.

Je 7 hodin 23 minut tohle. Je 7 hodin 23 minut tohle jsou Reflepárky. Je 7 hodin 23 minut tohle jsou Reflepárky a jejich Animal. Je 7 hodin 23 minut tohle jsou Reflepárky a jejich Animal na rokrády. Je 7 hodin 23 minut tohle jsou Reflepárky a jejich Animal na rokrády. 23 minut tohle jsou Reflepárky a jejich Animal na rokrády. Právě teď ve středečním rokovém. 3 minut tohle jsou Reflepárky a jejich Animal na rokrády. Právě teď ve Reflepárky a jejich Animal na rokrády. Právě teď ve středečním rokovém rozjezdu. A jejich Animal na rokrády. Právě teď ve středečním rokovém rozjezdu. Slaví se den rádiu právě teď ve středečním rokovém rozjezdu. Slaví se den buď milionáru právě teď ve středečním rokovém rozjezdu. Slaví se den buď milionáru teď ve středečním rokovém rozjezdu.

0: také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Navštivte Merc. www.topcentrum.cz. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha. www.topcentrum.cz. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 104. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonické Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. A oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AEho designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluz AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: V Kauflandu fandíme
0: Studio Praha.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambory.
1: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambory
1: stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů.
1: Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 7.
1: Pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90.
1: Pravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Burky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Más Světlý ležák 50 gramů za 17,90. A Svijanský Más Světlý ležák z Kaufland 17,90. A Svijanský Más Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. A Svijanský Más Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. A Svijanský Más Světlý ležák z Kaufland Kart za 13. Más Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland
2: Kart za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland
2: 90 až do 26. května
1: Kaufland
3: Hele
2: až do 26. května
1: Kaufland
2: 6. května
1: Kaufland
3: Hele vyšla nová kaplinka
4: Neříkej
1: Kaufland
3: Hele vyšla nová kaplinka
4: Neříkej
1: tam
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugal.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko.
3: Nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko. Slunce, oceán, romance.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko. Slunce, oceán, romance.
3: A prej to.
4: Kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko. Slunce, oceán, romance.
4: A

0: prej vedáme tentokrát
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálne neodolatelný Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálne neodolatelný týpek.
0: Tak to be...
1: Slunce, oceán, romance a prej totálne neodolatelný týpek. Oceán, romance a prej totálne neodolatelný týpek.
0: Tak to beru.
1: A prej totálne neodolatelný týpek.
0: Tak to beru.
2: To je zase průšvih. Já ji otevřu.
1: Neodolatelný týpek.
0: Tak to beru.
2: To je zase průšvih. Já ji otevřu.
1: Neodolatelný týpek.
0: Tak to beru.
2: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
0: Tak to beru.
2: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantik.
2: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantik.
2: Zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický.
2: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová.
2: Otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová. Penzím
2: na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
1: Jasně, romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku. Už víš.
1: Romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
1: Útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Právě.
3: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Právě teď.
3: Plynová. Penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Právě teď v Planeu.
3: Penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové
3: Portugalsku. Už vyšlo.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupony.
3: Už vyšlo.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Spěch. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Spěcháte. Elektrodny se slevovými kupony až 40%. Spěcháte. Nebovými kupony až 40%. Spěcháte. Nebojte. Zboží vám ne až 40%. Spěcháte. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme 30%. Spěcháte. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme. Spěcháte. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Spěcháte. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Začalo to lakem na parkety a najednou
4: 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju
4: od rezervace. Planeo.
5: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětské.
4: Planeo.
5: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský.
4: Neo.
5: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S Profikolor. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S Profikolor natkem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S Profikolor natřete celý. Jednou maluju celý dětský pokojíček. S Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Maluju celý dětský pokojíček. S Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Pokojíček. S Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
6: Fasádo, vrátím.
5: S Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
6: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
5: Natřete celý dům, byt i zahradu.
6: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
5: Byt i zahradu.
6: Fasádo, vrátím se se vzorníkem. Fasádo, vrátím se se vzorníkem. Fasádo, vrátím se se vzorníkem. Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
7: Rok.
6: Vrátím se se vzorníkem.
7: Rok.

0: Necelý 3 minuty. Necelý 3 minuty. Necelý 3 minuty po půl osmí komu. Necelý 3 minuty po půl osmí. Necelý 3 minuty po půl osmí komunál pod maskou klauna. Zuzka má připravený. Necelý 3 minuty po půl osmí komunál pod maskou klauna. Necelý 3 minuty po půl osmí komunál pod maskou klauna. Zuzka má připravený zprávy. Pojďme. 3 minuty po půl osmí komunál pod maskou klauna. Zuzka má připravený zprávy. Pojďme na ně. Půl osmí komunál pod maskou klauna. Zuzka má připravený zprávy. Pojďme na komunál pod maskou klauna. Zuzka má připravený zprávy. Pojďme na ně.
1: Pivo vychlazený.
0: Kámskou klauna. Zuzka má připravený zprávy. Pojďme na ně.
1: Pivo vychlazený.
0: Zuzka má připravený zprávy. Pojďme na ně.
1: Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní.
0: Připravený zprávy. Pojďme na ně.
1: Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložené.
0: Pojďme na ně.
1: Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložené. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Je vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Je vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Je kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se tu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte na plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte na ní, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí, do se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden te od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily na kovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Služ pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Služ skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rokrádiu. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rokrádiu. Grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rokrádiu. Pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rokrádiu. V rokovém rozjezdu na Rokrádiu.
2: Jednoduše si užijte
1: jezdu na Rokrádiu.
2: Jednoduše si užijte bleskové
1: Rokrádiu.
2: Jednoduše si užijte bleskové doručení své Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo.

0: Rock Radio. Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy.
0: Co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy.
0: Je.
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Izraelský ministr zahraničí Izraelský ministr zahraničí Gedon Sar bude dnes na rychlé zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gedon Sar bude dnes v Praze s českým šéfem zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gedon Sar bude dnes v Praze s českým Petrem Macinkou Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o prezidentem Petrem Pavlem.
2: Zavedení vyšších amerických cel na výrobky toho léta, která by měla zabránit

0: zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Bránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalista Jablonce a Karmel vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalista Jablonce a Karmel cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalista Jablonce a Karviné se dnes z Evropské unie. Fotbalista Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácí. Fotbalista Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Fotbalista Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf Molky ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf Molkapu Slezané. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf Molkapu Slezané se do souboje o vítěznou. Severočeši budou usilovat o třetí triumf Molkapu Slezané se do souboje o vítěznou. Budou usilovat o třetí triumf Molkapu Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostat. O třetí triumf Molkapu Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali. Triumf Molkapu Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Molkapu Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Boje o vítěznou trofej dostali poprvé.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Vítěznou trofej dostali poprvé.
1: Rock Radio. Počasí.
0: I poprvé.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude oblačno, přechodně až zataženo, zpočátku se taky objeví déšť, lokálně na západě Čech postupně čeká. Přechodně až zataženo, zpočátku se taky objeví déšť, lokálně na západě Čech postupně čekáme místo. Zpočátku se taky objeví déšť, lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky na ostatní. Se taky objeví déšť, lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky na ostatním území. A lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky na ostatním území. Na západě Čech postupně čekáme místy srážky na ostatním území a to ve formě občasného deště nebo přeháněk. Postupně čekáme místy srážky na ostatním území a to ve formě občasného deště nebo přeháněk. Místy srážky na ostatním území a to ve formě občasného deště nebo přeháněk a na ostatním území a to ve formě občasného deště nebo přeháněk a hlavně na Moravě a ve Slezsku odpoledne a to ve formě občasného deště nebo přeháněk a hlavně na Moravě a ve Slezsku formě občasného deště nebo přeháněk a hlavně na Moravě a ve Slezsku odpoledne a zpočátku deště nebo přeháněk a hlavně na Moravě a ve Slezsku odpoledne a zpočátku večer a hlavně na Moravě a ve Slezsku odpoledne a zpočátku večera i bouřek. Nejvyšší teploty se budou na Moravě a ve Slezsku odpoledne a zpočátku večera i bouřek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 8 odpoledne a zpočátku večera i bouřek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 8 a zpočátku večera i bouřek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až zpočátku večera i bouřek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 bouřek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
1: Rock Radio.
0: Budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
1: Rock Radio.
0: Mezi 18 až 23 stupni Celsia.
1: Rock Radio.
0: Dobrava. Až 23 stupni Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Auto s motorkou se 30 stupni Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Auto s motorkou Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Auto s motorkou se
1: Rock Radio. Doprava.
0: Auto s motorkou se srazilo na
1: Rock Radio. Doprava.
0: Auto s motorkou se srazilo na Plzeňské ulici v Ostravě.
1: Doprava.
0: Auto s motorkou se srazilo na Plzeňské ulici v Auto s motorkou se srazilo na Plzeňské ulici v Ostravě. V Praze se bouralo. Auto s motorkou se srazilo na Plzeňské ulici v Ostravě. V Praze se bouralo na ulici Milady Horákové. A srazilo na Plzeňské ulici v Ostravě. V Praze se bouralo na ulici Milady Horákové. A pozor na Plzeňské ulici v Ostravě. V Praze se bouralo na ulici Milady Horákové. A pozor taky na D8 v Ostravě. V Praze se bouralo na ulici Milady Horákové. A pozor taky na Praze se bouralo na ulici Milady Horákové. A pozor taky na D8 na ulici Milady Horákové a pozor taky na D8 ve směru na Ústí nad Labem, tam se řeší nehoda v Horákové.

0: a pozor taky na D8 ve směru na Ústí nad Labem, tam se řeší nehoda
1: Zuzko, díky, jedeme dál. Teď už Skillet a jejich hry. Rock Radio.
2: Zuzko, díky, jedeme dál, teď už Skillet a jejich hrdina a za chvíli bude hrdina jeden z vás, protože...

0: Lidé. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla. Desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla. A to se pozná. Lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla. A to se pozná. Je vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná, je to snadné, spokojení. Protože děláme skla a to se pozná, je to snadné. Stačí jen zajít, protože děláme skla a to se pozná, je to snadné. Stačí jen zajít na kla a to se pozná, je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví.
0: Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví. Carglass vymění.
0: Snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví. Carglass vymění.
0: Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví. Carglass vymění.
0: Na carglass.cz.
1: Carglass opraví. Carglass vymění.
2: Housebrand.cz.
1: Carglass opraví. Carglass vymění.
2: Housebrand Café
1: opraví. Carglass vymění.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
1: Carglass vymění.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
4: Housebrand.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
4: Housebrand
2: Café, per favore.
3: Sì, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte.
2: Per favore.
3: Sì, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Sì, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte.
2: Signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
5: Housebrand káva.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
5: Housebrand káva.
4: CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
5: Housebrand káva.
4: CZ.
5: Tu si zasloužíte pít.
4: Housebrand káva.
5: CZ.
4: Sloužíte pít.
5: Housebrandkáva.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím.
5: Housebrandkáva.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím.
5: Housebrandkáva.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím.
8: Ptáci zpívají, slunce.
5: CZ.
6: Vidíš to?
7: Vidím.
8: Ptáci zpívají.
6: Vidíš to?
7: Vidím.
8: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
7: Vidím.
8: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím?
8: Vidíš to?
7: Vidím.
8: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím?
7: Vidím.
8: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
3: Co?
6: Leď balónem.
8: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
3: Co?
6: Leď
8: slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
3: Co?
6: Leď balónem, bungee jumping.
8: Pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
3: Co?
6: Leď balónem, bungee jumping. No a víš, co vidím já?
3: Co?
6: Leď balónem, bungee jumping, driftování.
3: Co?
6: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboard. Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení. Balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyjumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet. Driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet. Skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, kterých padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Užijte si ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegro
6: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegro a vyberte nezapomeňte
6: zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegro a vyberte nezapomenutelný zážitek,
6: který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegro a vyberte nezapomenutelný
6: můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegro a vyberte nezapomenutelný zážitek. Užijte si krásného počasí s Allegro a vyberte nezapomenutelný zážitek pro krásného počasí s Allegro a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. S Allegro a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere
8: a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně

0: sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný
1: bere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za. Trefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na.
0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny za.
0: Může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny za.
0: Tak zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku
0: za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je.
1: Nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší
1: trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: Cez
1: zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: Nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Když
0: je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Když uvidíte Albert neporazit.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Když uvidíte Albert neporazit.
2: Zážitky.
0: CZ.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné.
2: Zážitky.
0: CZ.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká. Zitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Má levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť. Nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za dva dny u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za dva. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A fernet 250 gramů s apkou za 26,90. A fernet 50 gramů s apkou za 26,90. A fernet štok půl litru s apkou za 26,90. A fernet štok půl litru za 26,90. A fernet štok půl litru s apkou jen za 9,90. A fernet štok půl litru s apkou jen za 9. A fernet štok půl litru s apkou jen za 99,90. Půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13 za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13,99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Rybič
3: Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Rybičky 48 tě zvou.
3: Dle srovnání k 13.5.
4: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega.
3: Srovnání k 13.5.
4: Rybičky 48 tě zvou na svý
3: 13.5.
4: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů 1. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupím amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Tý nejlepší české muziky.

0: Justin.
1: Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel.

0: Go out.
1: Léto chutná v... Léto chutná... Léto chutná v Itálii. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večer Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do... Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi Florencie, za večerní atmosférou do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště za večerní atmosférou do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla atmosférou do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 8, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Do Brindisi z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř dvou můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www. Přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www. 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si destinací na www.prg.aero. Vyberte si na www.prg.aero. www.prg.aero www.prg.aero www.prg.aero
2: www.prg.aero potisk
3: potisk potisk trička
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: Den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
5: Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme s...
5: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme s...
5: Kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel.
5: Úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta...

0: se dostanou všude.
1: Říkáte problém?
0: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
2: Stavebniny
0: auta se dostanou všude. www.siegel.cz
2: Stavebniny
0: všude. www.siegel.cz
2: Stavebniny dek přina...
0: www.siegel.cz
2: Stavebniny dek přináší mega akci.
0: www.siegel.cz
2: Stavebniny dek přináší mega akci. Stavebniny dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladě. Stavebniny dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladě. Stavebniny dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladě v Hiltonu. Přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladě v Hiltonu Ron vám nyní akci. Při zapůjčení a kukladě v Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Půjčení a kukladě v Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega a kukladě v Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách staveb Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním dek platí do... Nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním dek platí do 29. Půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním dek platí do 29. Baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním dek platí do 29. Mega akce v půjčovnách stavebním dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak půjčovnách stavebním dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Ron se 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva 9. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Ron se včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více na rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek. Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Půjčte a kukladiva Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Kukladiva Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Je mi zdarma. Více na dek.cz.
3: Svět není jen samé.
2: Více na dek.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý.
2: CZ.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky. Slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozumíš. Je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Jak to má?
3: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Jak to má?
3: Si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Jak to má motora kola dřív?
3: Hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy.
3: Nejlevnější pneu.cz.
2: Jak to má motora kola dřív či později s tím budou
3: pneu.cz.
2: Jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy. Má motora kola dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská kola dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motos. Předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herr.

0: Herbold. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Hinem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku.
1: Je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží.
2: Je 7 hodin. Je 7 hodin 42 minut ve středu.
3: To je někde u Plzně, ne? Nebo kde to je?
4: Ne, doma je sviny.
2: Dobře.

0: Je u Plzně, jako, ne? Nebo kde to je?
1: Ne, doma je sviny.
2: Dobře, dobře.
0: To je někde u Plzně, ne? Nebo kde to je?
1: Doma je sviny.
2: Dobře, dobře.
0: To je někde u Plzně, ne? Nebo kde to je?
2: Nevím, kde to je.
0: Kde to je?
2: Dobře, dobře.
0: To je někde u Plzně, ne? Nebo kde to je?
2: Nevím, kde to je.
0: Kde to je? U čeho to je větší? To je někde u Plzně, ne? Nebo kde to je?
2: Nevím, kde to je.
0: Kde to je? U čeho to je větší? Ne, nebo kde to je?
2: Nevím, kde to je.
0: Kde to je? U čeho to je větší? To je.
2: Nevím, kde to je.
0: Kde to je? U čeho to je větší?
1: To je v Noubu.
2: Nevím, kde to je.
0: Kde to je? U čeho to je větší?
1: To je v Noubu.
2: Kde to je?
0: Kde to je? U čeho to je větší?
1: To je v Noubu. Budějovickou Ciček.
0: Kde to je? U čeho to je větší?
1: To je v Noubu. Budějovickou Ciček.
0: Kde větší?
1: To je v Noubu. Budějovickou Ciček.
0: Kde u Budějovic, aha, tak to jsem úplně vedle.
2: Takže to...
1: To je v Noubu u Budějovickou Ciček na
0: Juhu. Budějovic, aha, tak to jsem úplně vedle.
2: Takže to se...
1: To je v Noubu u Budějovickou Ciček na
0: Juhu. Budějovic, aha, tak to jsem úplně vedle.
2: Takže to seš jeden z našich...
1: Budějovickou Ciček na Juhu.
0: Budějovic, aha, tak to jsem úplně vedle.
2: Takže to seš jeden z našich skalních tím pádem.
0: Na Juhu. Budějovic, aha, tak to jsem úplně vedle.
2: Takže to seš jeden z našich skalních tím pádem.
0: Aha, tak to jsem úplně vedle.
2: Takže to seš jeden z našich skalních tím pádem.
0: Úplně vedle,
2: takže to seš jeden z našich skalních tím pádem.
1: To víš, to si píš.
2: To seš jeden z našich skalních tím pádem.
1: To víš, to si píš.
2: Super, z našich skalních tím pádem.
1: To víš, to si píš.
2: Super, tím pádem.
1: To víš, to si píš.
2: Super, prosím tě, Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu.
1: To víš, to si píš.
2: Super, prosím tě, Honzo, ty jsi nám psal do...
1: To víš, to si píš.
2: Super, prosím tě, Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu, že chceš ten grill proto, aby...
1: To si píš.
2: Super, prosím tě, Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu, že chceš... Super, prosím tě, Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu, že chceš ten grill proto, aby si pak měl... Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu, že chceš ten grill proto, aby si pak měl krásný... Nám psal do vzkazu, že chceš ten grill proto, aby si pak měl krásný fotky chutných jídel. Ty jsi tak jeden z jeho, že chceš ten grill proto, aby si pak měl krásný fotky chutných jídel. Ty jsi tak ten grill proto, aby si pak měl krásný fotky chutných jídel. Ty jsi tak jeden z těch uchyláků, co než aby to by si pak měl krásný fotky chutných jídel. Ty jsi tak jeden z těch uchyláků, co než aby to jídlo snědli, měl krásný fotky chutných jídel. Ty jsi tak jeden z těch uchyláků, co než aby to jídlo snědli, fotky chutných jídel. Ty jsi tak jeden z těch uchyláků, co než aby to jídlo snědli, tak ho nejdřív 30krát vyjídel. Ty jsi tak jeden z těch uchyláků, co než aby to jídlo snědli, tak ho nejdřív 30krát těch uchyláků, co než aby to jídlo snědli, tak ho nejdřív 30krát vyfotěj.
1: Ne.
2: Co než aby to jídlo snědli, tak ho nejdřív 30krát vyfotěj.
1: Ne.
2: To jídlo snědli, tak ho nejdřív 30krát vyfotěj.
1: Ne, to určitě ne. To je spíš o tom, že to vy...
2: Ho nejdřív 30krát vyfotěj.
1: Ne, to určitě ne. To je spíš o tom, že to využije přítel...
2: Krát vyfotěj.
1: Ne, to určitě ne. To je spíš o tom, že to využije přítelkyně. Ne, to určitě ne. To je spíš o tom, že to využije přítelkyně, která ugrilluje a pošle. Ne, to určitě ne. To je spíš o tom, že to využije přítelkyně, která ne. To je spíš o tom, že to využije přítelkyně, která ugrilluje a pošle mi fotku mezi tím, co jsem. To je spíš o tom, že to využije přítelkyně, která ugrilluje a pošle mi fotku mezi tím, co jsem v práci. Že to využije přítelkyně, která ugrilluje a pošle mi fotku mezi tím, co jsem v práci.
0: Je.
1: Kyně, která ugrilluje a pošle mi fotku mezi tím, co jsem v práci.
0: Je, tak to je.
1: Ugrilluje a pošle mi fotku mezi tím, co jsem v práci.
0: Je, tak to je.
1: Mi fotku mezi tím, co jsem v práci.
0: Je, tak to je hezké, to je moc pěkné.
1: Tím, co jsem v práci.
0: Je, tak to je hezké, to je moc pěkné. Tak... Je, tak to je hezké, to je moc pěkné. Takže ty už se pak těšíš jenom na... Tak to je hezké, to je moc pěkné. Takže ty už se pak těšíš jenom na ten hotový... To je hezké, to je moc pěkné. Takže ty už se pak těšíš jenom na ten hotový výsledek, že... Hezké, to je moc pěkné. Takže ty už se pak těšíš jenom na ten hotový výsledek, že dostaneš foto... Moc pěkné. Takže ty už se pak těšíš jenom na ten hotový výsledek, že dostaneš foto na nalákání slin a pak... Takže ty už se pak těšíš jenom na ten hotový výsledek, že dostaneš foto to na nalákání slin a ty už se pak těšíš jenom na ten hotový výsledek, že dostaneš foto na nalákání slin a pak už jenom debuš. Jenom na ten hotový výsledek, že dostaneš foto na nalákání slin a pak už jenom debužíruješ.
1: Přesně pak.
0: Výsledek, že dostaneš foto na nalákání slin a pak už jenom debužíruješ.
1: Přesně pak.
0: Dostaneš foto na nalákání slin a pak už jenom debužíruješ.
1: Přesně pak.
0: Nalákání slin a pak už jenom debužíruješ.
1: Přesně.

0: pak...
1: Slina a pak už jenom debužíruješ.
0: Přesně, pak... Pak krásně...
1: Slina a pak už jenom debužíruješ.
0: Přesně, pak... Pak krásně za písniček ty Lalin...
1: Žíruješ.
0: Přesně, pak... Pak krásně za písniček ty Lindemana si to všechno slíme.
1: No tak to...
0: Přesně, pak... Pak krásně za písniček ty Lindemana si to všechno slíme.
1: No
0: přesně, pak... Pak krásně za písniček ty Lindemana si to všechno slíme.
1: No tak to je ro...
0: Pak krásně za písniček ty Lindemana si to všechno slíme.
1: No tak to je romantika.
0: Krásně za písniček ty Lindemana si to všechno slíme.
1: No tak to je romantika, čověče.
0: Jak... Ty Lindemana si to všechno slíme.
1: No tak to je romantika, čověče, jako z filmu.
0: No, no to se... si to všechno slíme.
1: No tak to je romantika, čověče, jako z filmu.
0: No, no to se dovede představit tu romantiku.
1: No tak to je romantika, čověče, jako z filmu.
0: No to se dovede představit tu romantiku.
1: Romantika, čověče, jako z filmu.
0: No to se dovede představit tu romantiku.
1: No jo, u toho Tyla Lindemana, jako z filmu.
0: No to se dovede představit tu romantiku.
1: No jo, u toho Tyla Lindemana hodně.
0: No to se dovede představit tu romantiku.
1: No jo, u toho Tyla Lindemana hodně.
0: No to se dovede představit tu romantiku.
1: No jo, u toho Tyla Lindemana hodně.
0: To bude tu romantiku.
1: No jo, u toho Tyla Lindemana hodně.
2: To bude nějaký jiný film.
1: No jo.

0: chtěl, že bychom si vyměňovali takhle nějaký fotky. No nic, no já jsem chtěl, že bychom si vyměňovali takhle nějaký fotky chutného jídla. No nic, no já jsem chtěl, že bychom si vyměňovali takhle nějaký fotky chutného jídla, protože mě naval. Já jsem chtěl, že bychom si vyměňovali takhle nějaký fotky chutného jídla, protože mě naval, nalákali ty grilované sýry, ale že bychom si vyměňovali takhle nějaký fotky chutného jídla, protože mě naval, nalákali ty grilované sýry, ale nic, takhle nějaký fotky chutného jídla, protože mě naval, nalákali ty grilované sýry, ale nic. Honzo, prosím tě, grill do chutného jídla, protože mě naval, nalákali ty grilované sýry, ale nic. Honzo, prosím tě, grill dorazí někdy v nalákali ty grilované sýry, ale nic. Honzo, prosím tě, grill dorazí někdy v průběhu příštího týdne, ale ty grilované sýry, ale nic. Honzo, prosím tě, grill dorazí někdy v průběhu, ale nic. Honzo, prosím tě, grill dorazí někdy v průběhu příštího týdne, moc si ho už. Honzo, prosím tě, grill dorazí někdy v průběhu příštího týdne, moc si ho užij, klidně nám potom tě. Grill dorazí někdy v průběhu příštího týdne, moc si ho užij, klidně nám potom pošli nějakou takovouhle zlovinu. Grill dorazí někdy v průběhu příštího týdne, moc si ho užij, klidně nám potom pošli nějakou takovouhle zlověst v průběhu příštího týdne, moc si ho užij, klidně nám potom pošli nějakou takovouhle zlověstnou fotku, jak týdne, moc si ho užij, klidně nám potom pošli nějakou takovouhle zlověstnou fotku, jak grillujete, žij, klidně nám potom pošli nějakou takovouhle zlověstnou fotku, jak grillujete s přítelkyní něco dobrýho, a pošli nějakou takovouhle zlověstnou fotku, jak grillujete s přítelkyní něco dobrýho, a jinak se měj pěkně takovouhle zlověstnou fotku, jak grillujete s přítelkyní něco dobrýho, a jinak se měj pěknou fotku, jak grillujete s přítelkyní něco dobrýho, a jinak se měj pěkně a zase se někdy ozvy. Jak grillujete s přítelkyní něco dobrýho, a jinak se měj pěkně a zase se někdy ozvy. Já. S přítelkyní něco dobrýho, a jinak se měj pěkně a zase se někdy ozvy.
1: Jasný, určitě, díky.
0: Něco dobrýho, a jinak se měj pěkně a zase se někdy ozvy.
1: Jasný, určitě, díky.
0: A jinak se měj pěkně a zase se někdy ozvy.
1: Jasný, určitě, díky.
0: Jinak se měj pěkně a zase se někdy ozvy.
1: Jasný, určitě, díky.
2: Gratulujeme, krásný.
0: Zase se někdy ozvy.
1: Jasný, určitě, díky.
2: Gratulujeme, krásný den, ahoj.
0: Hezký ráno.
1: Jasný, určitě, díky.
2: Gratulujeme, krásný den, ahoj.
0: Hezký ráno.
1: Jasný, určitě, díky.
2: Gratulujeme, krásný den, ahoj.
0: Hezký ráno, ahoj.
1: No. Díky.
2: Gratulujeme, krásný den, ahoj.
0: Hezký ráno, ahoj. No a přátelé.
2: Gratulujeme, krásný den, ahoj.
0: Hezký ráno, ahoj. No a přátelé, vy máte.
2: Krásný den, ahoj.
0: Hezký ráno, ahoj. No a přátelé, vy máte jedinečnou možnost si o další
2: kontakt.
0: Hezký ráno, ahoj. No a přátelé, vy máte jedinečnou možnost si o další kontaktní grill napsat. Hezký ráno, ahoj. No a přátelé, vy máte jedinečnou možnost si o další kontaktní grill napsat ještě zítra. No a přátelé, vy máte jedinečnou možnost si o další kontaktní grill napsat ještě zítra, anebo pozítří. Přátelé, vy máte jedinečnou možnost si o další kontaktní grill napsat ještě zítra, anebo pozítří. Jedinečnou možnost si o další kontaktní grill napsat ještě zítra, anebo pozítří. A pokud by se vám nechtěl si o další kontaktní grill napsat ještě zítra, anebo pozítří. A pokud by se vám nechtělo čekat na kontaktní grill napsat ještě zítra, anebo pozítří. A pokud by se vám nechtělo čekat ještě zítra, anebo pozítří. A pokud by se vám nechtělo čekat, nebo si ho prostě chcete koupit, anebo pozítří. A pokud by se vám nechtělo čekat, nebo si ho prostě chcete koupit, protože se vám teď tří. A pokud by se vám nechtělo čekat, nebo si ho prostě chcete koupit, protože se vám teď začaly zbíhat. Pokud by se vám nechtělo čekat, nebo si ho prostě chcete koupit, protože se vám teď začaly zbíhat sliny jako nám. Chtělo čekat, nebo si ho prostě chcete koupit, protože se vám teď začaly zbíhat sliny jako nám tady. Tak ho můžete koupit, si ho prostě chcete koupit, protože se vám teď začaly zbíhat sliny jako nám tady. Tak ho můžete koupit na jedný ze koupit, protože se vám teď začaly zbíhat sliny jako nám tady. Tak ho můžete koupit na jedný ze 123 prodejen. Tam teď začaly zbíhat sliny jako nám tady, tak ho můžete koupit na jedný ze 123 prodejen Planeo a nezbíhat sliny jako nám tady, tak ho můžete koupit na jedný ze 123 prodejen, na jedný ze 123 prodejen Planeo a nebo na webu www.planeo.cz 123 prodejen Planeo a nebo na webu www.planeo.cz prodejen Planeo a nebo na webu www.planeo.cz Planeo a nebo na webu www.planeo.cz.
3: Jednoduše
0: webu www.planeo.cz.
3: Jednoduše si užijte
0: www.planeo.cz.
3: Jednoduše si užijte blesk.cz. Jednoduše si užijte bleskové doručení.
0: Z.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení. Jednoduše si užijte bleskové doručení.

doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: syrový ryby, který on háže.
1: To bude nějaký jiný film.
0: To je tam ty syrový ryby, který on háže do publika a podobně.
1: No vidíš to, což mi vlastně...
2: Vidíš to, což mi vlastně připomíná, jaký masíčka ryba třeba taková dobrá na grilu, ne?
1: Já jsem chtěl, že bychom si vyměňovali takhle nějaký fotky.

0: A teď už si pojďme dát muziku. A teď už si pojďme dát muziku.
1: Halloweeny, Future World.
0: A teď už si pojďme dát muziku.
1: Halloweeny, Future World.
0: A teď už si pojďme dát muziku.
1: Halloweeny, Future World.
0: Si pojďme dát muziku.
1: Halloweeny, Future World. Halloweeny, Future World. Future World. World.

Nemusíš být kdo ví jak kozatá, aby z... Nemusíš být kdo ví jak kozatá. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rock. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je musíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika, kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

0: Možná ještě o parturovejš, ale o dvě teda, ale tady ne. Mě možná ještě o parturovejš, ale o dvě teda, ale tady ne.
1: Motokeci Marcela Hermana.
0: Ještě o parturovejš, ale o dvě teda, ale tady ne.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
0: Víš, ale o dvě teda, ale tady ne.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
0: A tady ne.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Česká.
1: Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
2: Česká rallymapa, to je vlastně jeden velký zážitek.
1: Keci Marcela Herbolta.
2: Česká rallymapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program.
1: Marcela Herbolta.
2: Česká rallymapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si něco jiného. Klatovech krásné šumovské vozdy, po Hořelicách dvojku bílého, ve Zlíně, no to radši vynecháme, a v Krumtovech krásné šumovské vozdy, po Hořelicách dvojku bílého, ve Zlíně, no to radši vynecháme, a šumovské vozdy, po Hořelicách dvojku bílého, ve Zlíně, no to radši vynecháme, a v Krumlově se můžete jít podívat na po Hořelicách dvojku bílého, ve Zlíně, no to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete dvojku bílého bez Zlíně, no to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek bez Zlíně, no to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě Pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali na jedno překvapení.
3: Zdravím posluchače Rock Rádia, tady Adam a zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti. Rally doznala spousty změn, organizátoři se činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Koho.
2: Můžete fandit celé České, Cibrďo Subásník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců.

0: a Motokecu můžete fandit celé české špičce. Pátek se veze insignie Rock Rádia a Motokecu můžete fandit celé české špičce. Pátek se start signie Rock Rádia a Motokecu můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne Rock Rádia a Motokecu můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne Motokecu můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti bude české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách Super RZ-tou průjezd. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách Super RZ-tou průjezd cílovou rampou je v půl to je ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách Super RZ-tou průjezd cílovou rampou je dne na výstavišti v Budějkách Super RZ-tou průjezd cílovou rampou je v půl páté v sobotu v Krumlově v Jelení. Budějkách Super RZ-tou průjezd cílovou rampou je v půl páté v sobotu v Krumlově v Jelení. Super RZ-tou průjezd cílovou rampou je v půl páté v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc inf průjezd cílovou rampou je v půl páté v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na půl páté v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov.cz zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov.cz informací na www.raliekrumlov.cz
1: Rock Radio
0: na www.raliekrumlov.cz
1: Rock Radio Moto
0: www.raliekrumlov.cz
1: Rock Radio Moto Keci
0: www.raliekrumlov.cz
1: Rock Radio Moto Keci
0: .cz
1: Rock Radio Moto Keci Rock Radio Moto Keci. Rock Radio Moto Keci. Moto Keci. Keci.

0: Muse i Starlight v 7.3 minut, za chvíli bude 8, je středa, to znamená, že tvůj oblíbenec.
1: Marcela, jo, Motovic, jdeme na to.
0: Bylo to těžký najít nějaký oblíbence, jo.
1: Já jsem přemýšlel, co po mně chceš, Motovic, jdeme na to.
0: Bylo to těžký najít nějaký oblíbence, jo.
1: Já jsem přemýšlel, co po mně chceš, jaký oblíbence, tady kromě vás dvou, tady nikdo takový není možný.

mám. Nebeskýho báru, já sucho v krku mám. Tak kopni do nebeskýho báru, já sucho v krku mám. Tak kopni do tvýho báru, já sucho v krku mám. Tak kopni do tvý bedny, ať na báru, já sucho v krku mám. Tak kopni do tvý bedny, ať na sucho v krku mám. Tak kopni do tvý bedny, ať na co mám. Tak kopni do tvý bedny, ať na cestu se dá. Tak kopni do tvý bedny, ať na cestu se dá. Bedny, ať na

0: Varastovky. Varastovky a jejich bedny od whisky 2 minuty před 8 na Rock Rádiu. Co, chceš si to zaspívat?
1: Tako.
0: 2 minuty před 8 na Rock Rádiu. Co, chceš si to zaspívat?
1: Tako.
0: Před 8 na Rock Rádiu. Co, chceš si to zaspívat?
1: Tako.
0: Rádiu. Co, chceš si to zaspívat?
1: Tako. Bedny, ať pan svrč.
0: Co, chceš si to zaspívat?
1: Tak opni na tý bedny, ať pan svrčeká.
0: Co, chceš si to zaspívat?
1: Tak opni na tý bedny, ať pan svrčeká.
0: Zpívat?
1: Tak opni na tý bedny, ať pan svrčeká.
0: Že jsem se ptal?
1: Kopni na tý bedny, ať pan svrčeká.
0: Že jsem se ptal?
1: Tý bedny, ať pan svrčeká.
0: Že jsem se ptal?
1: Pan svrčeká.
0: Že jsem se ptal? Co jsem komu udělal?
1: Svrčeká.
0: Že jsem se ptal? Co jsem komu udělal? Že jsem se ptal? Co jsem komu udělal? Že jsem se ptal? Co jsem komu udělal? Co jsem komu udělal?
1: Ale máš...
0: Co jsem komu udělal?
1: Ale máš mě rád, vědělíčku.
0: Samozřejmě. Co jsem komu udělal?
1: Ale máš mě rád, vědělíčku.
0: Komu udělal?
1: Ale máš mě rád, vědělíčku.
0: Samozřejmě, ježišmara, namazal bych si tě na chleba.
1: Ale máš mě rád, vědělíčku.
0: Samozřejmě, ježišmara, namazal bych si tě na chleba a polil medem.
1: Ale máš mě rád, vědělíčku.
0: Samozřejmě, ježišmara, namazal bych si tě na chleba a polil medem.
1: No,
0: samozřejmě, ježišmara, namazal bych si tě na chleba a polil medem. No tak za chvíli... Samozřejmě, ježišmara, namazal bych si tě na chleba a polil medem. No tak za chvíli... Ježišmara, namazal bych si tě na chleba a polil medem. No tak za chvíli 8 hodina, Zuzka, si tě na chleba a polil medem. No tak za chvíli 8 hodina, Zuzka, polil medem. No tak za chvíli 8 hodina, Zuzka už tady pečlivě zase vymýšlí další... No tak za chvíli 8 hodina, Zuzka už tady pečlivě zase vymýšlí. No tak za chvíli 8 hodina, Zuzka už tady pečlivě zase vymýšlí další zprávy a nehody a takové věci. Tak na ty 8 hodina, Zuzka už tady pečlivě zase vymýšlí další zprávy a nehody a takové věci. Tak na ty se taky těšte. Zuzka už tady pečlivě zase vymýšlí další zprávy a nehody a takové věci. Tak na ty se taky těšte. Teda myslím, zase vymýšlí další zprávy a nehody a takové věci. Tak na ty se taky těšte. Teda myslím na ty zprávy. Další zprávy a nehody a takové věci. Tak na ty se taky těšte. Teda myslím na ty zprávy. No a v 9:30 už nehody a takové věci, tak na ty se taky těšte, teda myslím na ty zprávy. No a v 9:30, tak na ty se taky těšte, teda myslím na ty zprávy. No a v 9:30 hospodský kvíz, taky těšte, teda myslím na ty zprávy. No a v 9:30 hospodský kvíz?
1: Ano.
0: Mohla bych, myslím na ty zprávy. No a v 9:30 hospodský kvíz?
1: Ano.
0: Mohla by se zahrát.
1: No
0: tak. No a v 9:30 hospodský kvíz?
1: Ano.
0: Mohla by se zahrát.
1: No tak.
0: V 9:30 hospodský kvíz?
1: Ano.
0: Mohla by si zahrát.
1: No tak asi budu muset. Tak
0: kvíz?
1: Ano. Dáme
0: mohla
1: si.
0: Mohla by si zahrát.
1: No tak asi budu muset. Tak doufám, že vyhraju já většinou.
0: Dáme mohla si. Mohla by si zahrát.
1: No tak asi budu muset. Tak doufám, že vyhraju já většinou.
0: Dneska určitě.
1: Dneska to o čem?
0: Nevím.
1: Nevíme. Takže to
0: dozvíme
1: nevím,
0: se.
1: Dneska to o čem?
0: Nevím.
1: Nevíme. Takže dozvíme to nevím, se. Vyhraju. Uvidíme.
0: Nevím.
1: Nevíme. Takže dozvíme to nevím, se. Vyhraju. Uvidíme. Víme, takže
0: dozvíme
1: to nevím,
0: se.
1: Vyhraju, víme.
2: V drogerii Teta je nyní akce.
1: Takže dozvíme to nevím, se. Vyhraju, víme.
2: V drogerii Teta je nyní akce.
1: Vyhraju, víme.
2: V drogerii Teta je nyní akce 2+1.
1: Víme.
2: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky. V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť. V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky.

0: Chce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, ke a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Just kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na Teta Droge Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na Teta Droge Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na Teta Drogerie CZ. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
1: Vítejte v kempu.
0: Krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
1: Vítejte v
0: i masky. Více na tetadrogerie.cz.
1: Vítejte v kempu. Vaše místo je 860.
0: Více na tetadrogerie.cz.
1: Vítejte v kempu. Vaše místo je 860.
0: Gerie.cz.
1: Vítejte v kempu. Vaše místo je 867. Sektor G.
0: Z.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Místo je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

0: dneska dodělat. Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a... Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BB. Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Kompresor, kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Kompresory. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Kompresory vzduchotechnika.cz. Nový, kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Kompresory vzduchotechnika.cz. Kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Kompresory vzduchotechnika.cz. A skvělou cenu na BBB. Kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro BBB, kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení vzduchu, kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení vzduch, vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení vzduch, pistole, vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení vzduch, pistole, ventily. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení vzduch, pistole, ventily. Ventily, válce, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nástlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na spojky pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www kompresory a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www kompresory vzduchotechnika cího najdete na našem e-shopu na www kompresory vzduchotechnika cz.
1: Chceš žít
0: na našem e-shopu na www kompresory vzduchotechnika cz.
1: Chceš žít znač...
0: na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Chceš žít značkovej život?
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Chceš žít značkovej život?
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Chceš žít značkovej život?
0: Nebo ten... .cz.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej...
0: .cz.
1: Chceš žít značkovej život?
0: Nebo ten op...
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej. Značka si. Žít značkovej život. Nebo ten opravdovej. Značka si. Život. Nebo ten opravdovej. Značka si ty. Nebo ten opravdovej. Značka si ty. Ten opravdovej. Značka si ty.
2: www.
1: Značka si ty.
2: www.bezpotisku.cz.
1: Značka si ty.
2: www.bezpotisku.cz.
1: Značka si ty.
2: www.bezpotisku.cz.
3: Podnikám
1: si ty.
2: www.bezpotisku.cz.
3: Podnikám a
2: www.bezpotisku.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banka
2: www.bezpotisku.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale
2: bezpotisku.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: CZ.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od...
3: A potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od...
3: Potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od...
3: Ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od ACEMA.
3: Ale já potřebuju na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je úvěr od ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit.
4: Řešení je úvěr od ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit tak.
4: Od ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů. Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení
3: potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je ACEMA.
3: A co když potřebuju
4: ACEMA?
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je ACEMA.
3: A co když potřebuju půjčit tak 10 milionů?
4: Řešení je ACEMA.
3: A co když potřebuju 20 milionů?

0: Řešení je...
1: Tak 10 milionů.
0: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
0: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
0: Řešení je Acema.
1: A
0: řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
0: Řešení je Acema.
1: A 30?
0: Acema.
1: A 4?
0: Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
0: Řešení je Acema.
1: A 30?
0: Acema.
1: A 40?
0: Acema.
1: A potřebuju 20 milionů.
0: Řešení je Acema.
1: A 30?
0: Acema.
1: A 40?
0: Acema.
1: A 50 milionů.
0: Řešení je Acema.
1: A 30?
0: Acema.
1: A 40?
0: Acema.
1: A 50.
0: Řešení je Acema.
1: A 30?
0: Acema.
1: A 40?
0: Acema.
1: A 50?
0: Acema.
1: A 30?
0: Acema.
1: A 40?
0: Acema.
1: A 50?
0: Acema. Jde to i bez banky.
2: Domov pro seniory.
0: Acema.
1: A 40?
0: Acema.
1: A 50?
0: Acema. Jde to i bez banky.
2: Domov pro seniory.
0: Acema. Jde to i bez banky.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Dáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.pomlčka.cz Přijďte se k nám podívat.
4: Ardon.cz

panstvo nečeká. Tak kopni do výbedny, ať panstvo nečeká. Tak kopni do výbedny, ať panstvo nečeká. Jsou dlouhý schody, kopni do výbedny, ať panstvo nečeká. Jsou dlouhý bedny, ať panstvo nečeká. Jsou dlouhý schody do nebe, až trekne, ať panstvo nečeká. Dlouhý schody do nebe, až trekadanstvo nečeká. Dlouhý schody do nebe, až trekadanka. Dlouhý schody do nebe, až trekadanka. Dlouhý schody do nebe, až trekadanka. Do nebeskýho báru, až do nebe, až trekadanka. Do nebeskýho báru, až trekadanka. Do nebeskýho báru, já sucho kadanka. Nebeský hlba.

0: smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu CZ. Jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu CZ. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu CZ. Kempu. www. Bez kempu CZ. www. Bez kempu CZ.
2: Co je? Funguj.
1: Bez kempu CZ.
2: Co je?
1: CZ.
2: Co je? Funguj ty. Co je? Funguj ty. Co je? Funguj ty. Křápe. Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kleknul vám kompresor? Pořiďte.

0: přijetí. Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu zprávy. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na po osmé, jsou tu zprávy. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na tu zprávy. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Postupy pro podobné situace jsou jasně
1: O nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministry armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Svěřenci kouč

0: Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 porážka v prodloužení se Slovinskem.
1: Rock Radio Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, může jít přechodně až zataženo, místy taky zaprší a nejvyšší teploty se budou pohybovat.
1: Spahotel Devín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny.
0: V Táboře se řeší vážná nehoda na Soběslavské ulici, tvoří se tam kolony. Bouralo se taky u obce Baška na silnici číslo 56 na trase Ostrava-Ostravice na 7. kilometru. Na D3 se taky 56 na trase Ostrava-Ostravice na 57. kilometru.
2: Pozor si dejte taky u obce Budějovice na STEM 8,5

0: 8,5 km. A pozor si dejte taky u obce na STEM 8,5 km. A pozor si dejte taky u 8,5 km. A pozor si dejte taky u obce Metylovice na silnici číslo 1 km. A pozor si dejte taky u obce Metylovice na silnici. A pozor si dejte taky u obce Metylovice na silnici číslo 56 na trase Ostravice. Si dejte taky u obce Metylovice na silnici číslo 56 na trase Ostravice. U obce Metylovice na silnici číslo 56 na trase Ostravice Ostrava na 62 km. Metylovice na silnici číslo 56 na trase Ostravice Ostrava na 62 km. Číslo 56 na trase Ostravice Ostrava na 62 km. Na trase Ostravice Ostrava na 62 km. Ostravice Ostrava na 62 km.
1: Instagram Rokrádio
0: 62 km.
1: Instagram Rokrádia, to je
0: 10 km.
1: Instagram Rokrádia, to je slušná. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Rokrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastaví. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Až zastavíte. Stavíte. Rock Radio. Roku. Rock Radio. Rockovej Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rádio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čuma.

0: Dobré bude.
1: Potkané Antikryse. Super, že ty zvířátky je Antikryse. Super, že ty zvířátky je. Super, že ty zvířátky je máš ráda.
0: Já mám přejistý.
1: Super, že ty zvířátky je máš ráda.
0: Já mám přejistý.
1: Super, že ty zvířátky je máš ráda.
0: Já mám přejistý. Všetky
1: zvířátky. Super, že ty zvířátky je máš ráda.
0: Já mám přejistý. Všetky zvířátky já ráda.
1: Mě by zvířátky je máš ráda.
0: Já mám přejistý. Všetky zvířátky já ráda.
1: Mě by zaš ráda.
0: Já mám přejistý. Všetky zvířátky já ráda.
1: Mě by zajímalo.
0: Přejistý. Všetky zvířátky já ráda.
1: Mě by zajímalo, jestli po půl devátý.
0: Všetky zvířátky já ráda.
1: Mě by zajímalo, jestli po půl devátý dneska ten hospodský kvíz.
0: Já ráda.
1: Mě by zajímalo, jestli po půl devátý dneska ten hospodský kvíz, který nás čeká, bude. Mě by zajímalo, jestli po půl devátý dneska ten hospodský kvíz, který nás čeká, bude. Ojevo, jestli po půl devátý dneska ten hospodský kvíz, který nás čeká, bude. Ojevo, devátý dneska ten hospodský kvíz, který nás čeká, bude. Ojevo, ebola nebo o zvířátkách, ten hospodský kvíz, který nás čeká, bude. Ojevo, ebola nebo o zvířátkách, nebo něco takového, který nás čeká, bude. Ojevo, ebola nebo o zvířátkách, nebo něco takového.
2: Bude hudební.
1: Ojevo, ebola nebo o zvířátkách, nebo něco takového.
2: Bude hudební.
1: Ojevo, ebola nebo o zvířátkách, nebo něco takového.
2: Bude hudební.
1: Ebola nebo o zvířátkách, nebo něco takového.
2: Bude hudební.
0: Ne.
2: Velice se těšíme. Bude hudební.
0: Ne.
2: Velice se těšíme.
0: A já se víc vyznu, čem to děláš.
2: Bude hudební.
0: Ne.
2: Velice se těšíme. Bude hudební.
0: Ne.
2: Velice se těšíme.
0: A já se víc vyznám těch
2: hudební.
0: Ne.
2: Velice se těšíme.
0: A já se víc vyznám těch potkanech než hudbě, to nevadí.
2: Velice se těšíme.
0: A já se víc vyznám těch potkanech než hudbě, to nevadí. To takto zkusíme. A já se víc vyznám těch potkanech než hudbě, to nevadí. To takto zkusíme. Já se víc vyznám těch potkanech než hudbě, to nevadí. To takto zkusíme.
1: Tak možná o to líp, když tě
0: těch potkanech než hudbě, to nevadí. To takto zkusíme.
1: Tak možná o to líp, když tě dneska někdo vyzve.
0: Hudbě, to nevadí. To takto zkusíme.
1: Tak možná o to líp, když tě dneska někdo vyzve na souboj.
0: To takto zkusíme.
1: Tak možná o to líp, když tě dneska někdo vyzve na souboj.
0: No, vyzvěte mě.
1: Tak možná o to líp, když tě dneska někdo vyzve na souboj.
0: No, vyzvě.
1: O to líp, když tě dneska někdo vyzve na souboj.
0: No, vyzvěte mě.
1: Ale to až po půl devátý. Když tě dneska někdo vyzve na souboj.
0: No, vyzvěte mě.
1: Ale to až po půl devátý. Teď už vyzve na souboj.
0: No, vyzvěte mě.
1: Ale to až po půl devátý. Teď už vyzveme zase nějakou muziku z našeho playlistu.
0: No, vyzvěte mě.
1: Ale to až po půl devátý. Teď už vyzveme zase nějakou muziku.
0: Vyzvěte mě.
1: Ale to až po půl devátý, teď už vyzveme zase nějakou muziku z našeho playlistu Midnight Oil. Ale to až po půl devátý, teď už vyzveme zase nějakou muziku z našeho playlistu Midnight Oil. Až po půl devátý, teď už vyzveme zase nějakou muziku z našeho playlistu Midnight Oil. Beds Are Burning. To by šlo. Už vyzveme zase nějakou muziku z našeho playlistu Midnight Oil. Beds Are Burning. To by šlo. Nějakou muziku z našeho playlistu Midnight Oil. Beds Are Burning. To by šlo. Playlistu Midnight Oil, Beds Are Burning, to by šlo. Midnight Oil, Beds Are Burning, to by šlo. Beds Are Burning, to by šlo.
3: Rock Radio.
1: To by šlo.

0: Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno máme
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno máme minutu.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme minutu po osmé, jsou tu zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme minutu po osmé, jsou tu zprávy. Hezké ráno máme minutu po osmé, jsou tu zprávy. Česko se připravuje na

0: Jo, rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný středeční
0: rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný středeční.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný středeční ráno s vašimi oblíbenými kolegy.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný středeční ráno s vašimi oblíbenými
1: ráno, čumáci.
2: Pěkný středeční ráno s vašimi oblíbenými kolegy vám přeje Honza.
1: Hacin.
2: Pěkný středeční ráno s vašimi oblíbenými kolegy vám přeje Honza. V dávách o tom zpívali už Eláni, ne? Takový to keby ebolo něčo. Zpívali už Eláni, ne? Takový to keby ebolo něčo. Ne? Takový to keby ebolo něčo. Čo sa ti dá zjesť? Ne? Keby ebolo něčo. Čo sa ti dá zjesť? Ne? Bolo něčo. Čo sa ti dá zjesť? Ne, to nejde ono. Něčo. Čo sa ti dá zjesť? Ne, to nejde ono.
3: Nemáš volizovat krysy a budeš pohodě.
2: Čo? Čo sa ti dá zjesť? Ne, to nejde ono.
3: Nemáš.
2: Čo sa ti dá zjesť? Ne, to nejde ono.
3: Nemáš volizovat krysy a budeš pohodě.
2: Já bych si dá zjesť? Ne, to nejde ono.
3: Nemáš volizovat krysy a budeš pohodě.
2: Já bych si zjesť? Ne, to nejde ono.
3: Nemáš volizovat krysy a budeš pohodě.
2: Já bych si nějak uzrovnal.
3: Nemáš volizovat krysy a budeš pohodě.
2: Já bych si nějak uzrovnal.
3: Analyzuj ty potkané a dobré. Volizovat krysy a budeš pohodě.
2: Já bych si nějak uzrovnal.
3: Analyzuj ty potkané a dobré bude.
2: Potkané a krysy.
3: Budeš pohodě.
2: Já bych si nějak uzrovnal.
3: Analyzuj ty potkané a dobré bude.
2: Potkané a krysy. Já bych si nějak uzrovnal.
3: Analyzuj ty potkané a dobré bude.
2: Potkané a krysy. Jak uzrovnal.
3: Analyzuj ty potkané a dobré bude.
2: Potkané a krysy.
3: Analyzuj ty potkané a dobré bude.
2: Potkané a krysy.

Rokovej rozjezd. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. I rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

0: A mám tady pro tebe zajímavý. 8 hodin 13 minut, tam tady svítí, je středa 20. května. Mám tady pro tebe zajímavost. Tam tady svítí, je středa 20. května. Mám tady pro tebe zajímavost historického. Je středa 20. května. Mám tady pro tebe zajímavost historického okna.
1: Ano.
0: 20. května. Mám tady pro tebe zajímavost historického okna.
1: Ano.
0: 20. Mám tady pro tebe zajímavost historického okna.
1: Ano.
0: 20. května roku 19. Zajímavost historického okna.
1: Ano.
0: 20. května roku 1908. Všech to na těch punkových koncertech bejvá, pogo, legrácky, nějaký vrážení. A to vrážení dopadlo tak, že se tady koncertech bejvá, pogo, legrácky, nějaký vrážení. A to vrážení dopadlo bejvá, pogo, legrácky, nějaký vrážení. A to vrážení dopadlo tak, že se tam všichni strašně legrácky, nějaký vrážení. A to vrážení dopadlo tak, že se tam všichni strašně agresivní vrážení. A to vrážení dopadlo tak, že se tam všichni strašně agresivně seřezali. A to vrážení dopadlo tak, že se tam všichni strašně agresivně seřezali, takže se tam všichni strašně agresivně seřezali. Tam všichni strašně agresivně seřezali. Rozeběhla se tam strašně agresivně seřezali. Rozeběhla se tam strašidelná bitka. Agresivně seřezali. Rozeběhla se tam strašidelná bitka, čehož agresivně seřezali. Rozeběhla se tam strašidelná bitka, čehož se záhy zúčastnili. Rozeběhla se tam strašidelná bitka, čehož se záhy zúčastnila i kapela. Rozeběhla se tam strašidelná bitka, čehož se záhy zúčastnila i kapela. Proč ne, jo? A tam strašidelná bitka, čehož se záhy zúčastnila i kapela. Proč ne, jo? A do těch ta bitka, čehož se záhy zúčastnila i kapela. Proč ne, jo? A záhy zúčastnila i kapela. Proč ne, jo? A do těch tanečků sněla i kapela. Proč ne, jo? A do těch tanečků se pak zapojili policie. Proč ne, jo? A do těch tanečků se pak zapojili policajti, vesele tam zatýkali. A do těch tanečků se pak zapojili policajti, vesele tam zatýkali. No a sebrali. A do těch tanečků se pak zapojili policajti, vesele tam zatýkali. No a sebrali frontmana kapely. Tanečků se pak zapojili policajti, vesele tam zatýkali. No a sebrali frontmana kapely, čeho stra zapojili policajti, vesele tam zatýkali. No a sebrali frontmana kapely, čeho stramra, protože jednomu obzvláště vesele tam zatýkali. No a sebrali frontmana kapely čeho stramra, protože jednomu obzvlášť agresivnímu zatýkali. No a sebrali frontmana kapely čeho stramra, protože jednomu obzvlášť. No a sebrali frontmana kapely čeho stramra, protože jednomu obzvlášť agresivnímu fanouškovi. Frontmana kapely čeho stramra, protože jednomu obzvlášť agresivnímu fanouškovi rozbil svoji kytaru. Čeho stramra, protože jednomu obzvlášť agresivnímu fanouškovi rozbil svoji kytaru o hlavu. Protože jednomu obzvlášť agresivnímu fanouškovi rozbil svoji kytaru o hlavu. Dosláš agresivnímu fanouškovi rozbil svoji kytaru o hlavu, doslova. Agresivnímu fanouškovi rozbil svoji kytaru o hlavu, doslova. Jo. A vtipný je, že Joe rozbil svoji kytaru o hlavu, doslova. Jo. A vtipný je, že Joe nenadechal svoji kytaru o hlavu, doslova. Jo. A vtipný je, že Joe nenadechal ani o hlavu, doslova. Jo. A vtipný je, že Joe nenadechal ani pro slova. Jo. A vtipný je, že Joe nenadechal ani promilé, nic nepil, protože koncert, zvlášť. A vtipný je, že Joe nenadechal ani promilé, nic nepil, protože koncert, zvláštní na pankáče. Joe nenadechal ani promilé, nic nepil, protože koncert, zvláštní na pankáče, ale nebyli nalitý. Chal ani promilé, nic nepil, protože koncert, zvláštní na pankáče, ale nebyli nalitý. Nic nepil, protože koncert, zvláštní na pankáče, ale nebyli nalitý. A pro toho policie zase, protože koncert, zvláštní na pankáče, ale nebyli nalitý. A pro toho policie zase hnedka, zvláštní na pankáče, ale nebyli nalitý. A pro toho policie zase hnedka pustila, ale nebyli nalitý. A pro toho policie zase hnedka pustila. Problém by údajně měl. A pro toho policie zase hnedka pustila. Problém by údajně měl. A pro toho policie zase hnedka pustila. Problém by údajně měl. Policie zase hnedka pustila. Problém by údajně měl jenom ve chvíli, kdyby rozpustila. Problém by údajně měl jenom ve chvíli, kdyby rozbil. Problém by údajně měl jenom ve chvíli, kdyby rozbil tu hlavu. Problém by údajně měl jenom ve chvíli, kdyby rozbil tu hlavu a tu kytaru.
1: A byl ožralý.
0: Měl jenom ve chvíli, kdyby rozbil tu hlavu a tu kytaru.
1: A byl ožralý.
0: A byl ožralý. Ve chvíli, kdyby rozbil tu hlavu a tu kytaru.
1: A byl ožralý.
0: A byl ožralý. Ale tak tím, že byl střízlivý, rozbil tu hlavu a tu kytaru.
1: A byl ožralý.
0: A byl ožralý. Ale tak tím, že byl střízlivý,
1: že střízlivý můžeš
0: tu hlavu a tu kytaru.
1: A byl ožralý.
0: A byl ožralý. Ale tak tím, že byl střízlivý,
1: že tak střízlivý.

0: Ty můžeš někoho přizabít
1: tu kytaru
0: a byl ožralej.
1: A byl ožralej, ale tak tím, že byl střízlivej,
0: že střízlivej můžeš někoho přizabít kytarou. To je dobrá zpráva.
1: A byl ožralej, ale tím, že byl střízlivej,
0: že střízlivej můžeš někoho přizabít kytarou. To je dobrá zpráva pro vás.
1: Ale tím, že byl střízlivej,
0: že střízlivej můžeš někoho přizabít kytarou. To je dobrá zpráva pro vás pro všechny, až budete chtít.
1: Střízlivej,
0: že střízlivej můžeš někoho přizabít kytarou. To je dobrá zpráva pro vás pro všechny. Střízlivej můžeš někoho přizabít kytarou. To je dobrá zpráva pro vás pro všechny, až budete chtít někoho přizabít. Můžeš někoho zabít kytarou. To je dobrá zpráva pro vás pro všechny, až budete chtít někoho přizabít kytarou, tak prosím před tím zabít kytarou. To je dobrá zpráva pro vás pro všechny, až budete chtít někoho přizabít kytarou, tak prosím před tím nepíte. To je dobrá zpráva pro vás pro všechny, až budete chtít někoho přizabít kytarou, tak prosím před tím nepíte.
1: Tak, kdyby
0: Německu. Německá zpráva pro vás pro všechny, až budete chtít někoho přizabít kytarou, tak prosím před tím nepíte.
1: Tak, kdyby něco
0: pro všechny, až budete chtít někoho přizabít kytarou, tak prosím před tím nepíte.
1: Tak, kdyby něco
0: chtít někoho přizabít kytarou, tak prosím před tím nepíte.
1: Tak, kdyby něco, ty, které Německa tam někomu by už i salam aleikum, třeba. Něco takového.
0: Tak krásný zprávy, Honzíčku.
1: Salam aleikum, třeba. Něco takového.
0: Tak krásný zprávy, Honzíčku, děkujeme.
1: Třeba. Něco takového.
0: Tak krásný zprávy, Honzíčku, děkujeme.
1: Tak jdem dál. Něco takového.
0: Tak krásný zprávy, Honzíčku, děkujeme.
1: Tak jdem dál.
0: Tak krásný zprávy, Honzíčku, děkujeme.
1: Tak jdem dál. Tak
0: krásný zprávy, Honzíčku, děkujeme.
1: Tak jdem dál.
0: Krásný zprávy, Honzíčku, děkujeme.
1: Tak jdem dál. Happy McDiesel a teď si dám.
0: Děkujeme.
1: Tak jdem dál. Happy McDiesel a teď si dáme. Tak jdem dál. Happy McDiesel a teď si dáme opilýho. Tak jdem dál. Happy McDiesel a teď si dáme opilýho sailor. To je námořník. Drunken sailor.
0: Je to tak. Co ty tady, já si tady srovnávám ty prsa.
1: Drunken sailor.
0: Je to tak.
1: Co ty tady,
0: já si tady srovnávám ty prsa.
1: Jako sailor.
0: Je to tak.
1: Co ty tady,
0: já si tady srovnávám ty prsa.
1: Jako tady,
0: já si tady srovnávám ty prsa.
1: Jako vy to nevidíte, ale Anabel si tady srovnává.
0: Já si tady srovnávám ty prsa.
1: Jako vy to nevidíte, ale Anabel si tady srovnává svůj
0: vám ty prsa.
1: Jako vy to nevidíte, ale Anabel si tady srovnává svůj výstřih předem
0: prsa.
1: Jako vy to nevidíte, ale Anabel si tady srovnává svůj Vy to nevidíte, ale Anabel si tady srovnává svůj výstřih přede mnou, zatímco vy to nevidíte, ale Anabel si tady srovnává svůj výstřih přede mnou, zatímco Anabel si tady srovnává svůj výstřih přede mnou, zatímco já se tady srovnává svůj výstřih přede mnou, zatímco já se tady snažím dělat svou práci. To je prostě svůj výstřih přede mnou, zatímco já se tady snažím dělat svou práci. To je prostě napich přede mnou, zatímco já se tady snažím dělat svou práci. To je prostě naprosto nelegální. Co já se tady snažím dělat svou práci. To je prostě naprosto nelegální. Se tady snažím dělat svou práci. To je prostě naprosto nelegální zavřít. Minimálně dělat svou práci. To je prostě naprosto nelegální zavřít. Minimálně kůzlátka. To je prostě naprosto nelegální zavřít. Minimálně kůzlátka a zpátky do chlívku. Naprosto nelegální zavřít. Minimálně kůzlátka a zpátky do chlívku. To nelegální zavřít. Minimálně kůzlátka a zpátky do chlívku. Pojďme na to vřít. Minimálně kůzlátka a zpátky do chlívku. Pojďme na to, jo, a posloucháte Rock Radio. Minimálně kůzlátka a zpátky do chlívku. Pojďme na to, jo, a posloucháte Rock Radio, mimochodem. Kůzlátka a zpátky do chlívku. Pojďme na to, jo, a posloucháte Rock Radio, mimochodem. Do chlívku. Pojďme na to, jo, a posloucháte Rock Radio, mimochodem. Pojďme na to, jo, a posloucháte Rock Radio, mimochodem. Pojďme na to, jo, a posloucháte Rock Radio, mimochodem.
0: Stáhnout dolů.
1: Jo, a posloucháte Rock Radio, jo, mimochodem.
0: Chtěla stáhnout dolů. Rock
1: Radio, mimochodem.
0: Chtěla stáhnout dolů.
1: Jo, mimochodem.
0: Chtěla stáhnout dolů. Stáhnout dolů. Nyní.

Ace Frehley. Ace Frehley. Ace Frehley a jeho poslední solová deska. Ace Frehley a jeho poslední solová deska a zní. Ace Frehley a jeho poslední solová deska a Ace Frehley a jeho poslední solová deska a zní song Back into my Frehley a jeho poslední solová deska a zní song Back into a jeho poslední solová deska a zní song Back into my arms again rok 2000 poslední solová deska a zní song Back into my arms again rok 2000 solová deska a zní song Back into my arms again rok 2024 deska a zní song Back into my arms again rok 2024 rok předtím než nás opustil song Back into my arms again, rok 2024, rok předtím, než nás opustil. 8 hodin 13 minut, back into my arms again, rok 2024, rok předtím, než nás opustil. 8 hodin 13 minut, again, rok 2024, rok předtím, než nás opustil. 8 hodin 13 minut, tam tady svítí, 24, rok předtím, než nás opustil. 8 hodin 13 minut, tam tady svítí, je středa, 20, tím, než nás opustil. 8 hodin 13 minut, tam tady svítí, je středa, 20. května, mám tady pro tebe opustil. 8 hodin 13 minut, tam tady svítí, je středa 20. května.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky.

Cocina Magistral. Cocina Magistral. Cocina Magistral.

0: probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit. Nemohu spát, probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok spát, probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Bejt zase malým, zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Bejt zase malým klukem, který hraje, který je s tebou. Který je s tebou.
1: Slunečný hrob. Slunečný hrob a Blue Effect na Rock Radio. Slunečný hrob a Blue Effect na Rock Radio v 8 hodin. Slunečný hrob a Blue Effect na Rock Radio v 8 hodin. Slunečný hrob a Blue Effect na Rock Radio v 8 hodin 21. Slunečný hrob a Blue Effect na Rock Radio v 8 hodin 21 minut ve středu. Slunečný hrob a Blue Effect na Rock Radio v 8 hodin 21 minut ve středu 20. Blue Effect na Rock Radio v 8 hodin 21 minut ve středu 20. května. Což znamená Rock Radio v 8 hodin 21 minut ve středu 20. května. Což znamená jednak, že jsme hodin 21 minut ve středu 20. května. Což znamená 20 minut ve středu 20. května. Což znamená jednak, že jsme udělali radost středu 20. května. Což znamená jednak, že jsme udělali radost tady. Je tu dneska v 9 na rozhovor hvězdnej host, tvůj miláček taky a v 9 na rozhovor hvězdnej host, tvůj miláček taky a asi teda tím pádem i věkově. Rozhovor hvězdnej host, tvůj miláček taky a asi teda tím pádem i věkově. Soukmený host, tvůj miláček taky a asi teda tím pádem i věkově. Soukmenovec, Márdíček taky a asi teda tím pádem i věkově. Soukmenovec, Márdí z vypsaný fixy.
2: Je to
1: a asi teda tím pádem i věkově. Soukmenovec, Márdí z vypsaný fixy.
2: Je
1: to tím pádem i věkově. Soukmenovec, Márdí z vypsaný fixy.
2: Je to tak.
1: Soukmenovec, Márdí z vypsaný fixy.
2: Je to tak. Kluci dorazí na rozhovor.
1: Márdí z vypsaný fixy.
2: Je to tak. Kluci dorazí na rozhovor za Kamílkem, takže se
1: Márdí z vypsaný fixy.
2: Je to tak. Kluci dorazí na rozhovor za Kamílkem, takže se dozvíte spoustu zajímavých
1: z vypsaný fixy.
2: Je to tak. Kluci dorazí na rozhovor za Kamílkem, takže se je to tak. Kluci dorazí na rozhovor za Kamílkem, takže se dozvíte spoustu tak. Kluci dorazí na rozhovor za Kamílkem, takže se dozvíte spoustu zajímavostí. Teď tím dorazí na rozhovor za Kamílkem, takže se dozvíte spoustu zajímavostí. Teď tím vyšla nová pecka, takže určitě pohovořej i o tom. I za Kamílkem, takže se dozvíte spoustu zajímavostí. Teď tím vyšla nová pecka, takže určitě pohovořej i o tom. I se dozvíte spoustu zajímavostí. Teď tím vyšla nová pecka, takže určitě pohovořej i o tom. I s videoklipem dokonce vyšla. Zajímavostí. Teď tím vyšla nová pecka, takže určitě pohovořej i o tom. I s videoklipem dokonce vyšla.
1: Fucking.
2: A vyšla nová pecka, takže určitě pohovořej i o tom. I s videoklipem dokonce vyšla.
1: Fucking a, party se jmenuje.
2: A takže určitě pohovořej i o tom. I s videoklipem dokonce vyšla.
1: Fucking party.
2: Pohovořej i o tom. I s videoklipem dokonce vyšla.
1: Fucking party se jmenuje.
2: Ano, tak to je i s videoklipem dokonce vyšla.
1: Fucking party se jmenuje.
2: Ano, tak to je krásný název songu.
1: Fucking party se jmenuje.
2: Ano, tak to je krásný název songu. Každopádně samozřejmě, kdyby nedá...
1: Fucking party se jmenuje.
2: Ano, tak to je krásný název songu. Každopádně samozřejmě, kdyby nedej bože... Ano, tak to je krásný název songu. Každopádně samozřejmě, kdyby... Ano, tak to je krásný název songu. Každopádně samozřejmě, kdyby nedej bože, jste něco měli. Je krásný název songu. Každopádně samozřejmě, kdyby nedej bože, jste něco měli od 9, tak nemusíte... Každopádně samozřejmě, kdyby nedej bože, jste něco měli od 9, tak nemusíte být smutní. Každopádně samozřejmě, kdyby nedej bože, jste něco měli od 9, tak nemusíte být smutní a plakat doma v rohu. Kdyby nedej bože, jste něco měli od 9, tak nemusíte být smutní a plakat doma v rohu, protože si to můžete. Jste něco měli od 9, tak nemusíte být smutní a plakat doma v rohu, protože si to můžete pustit zpětně. Tak nemusíte být smutní a plakat doma v rohu, protože si to můžete pustit zpětně. Nemusíte být smutní a plakat doma v rohu, protože si to můžete pustit zpětně na našich streamovacích platformách. Plakat doma v rohu, protože si to můžete pustit zpětně na našich streamovacích platformách. A to už v rohu, protože si to můžete.

0: můžete pustit zpětně na našich streamovacích platformách a to už můžete pustit zpětně na našich streamovacích platformách a to už dnes během odpoledne nebo i dopoledne pustit zpětně na našich streamovacích platformách a to už dnes během odpoledne nebo i do našich streamovacích platformách a to už dnes během odpoledne nebo i dopoledne podle toho jak děvčata na těch platformách a to už dnes během odpoledne nebo i dopoledne podle toho jak děvčata budou a to už dnes během odpoledne nebo i dopoledne podle toho, jak děvčata budou rychlá. To už dnes během odpoledne nebo i dopoledne podle toho, jak děvčata budou rychlá.
1: Tak.
0: Během odpoledne nebo i dopoledne podle toho, jak děvčata budou rychlá.
1: Tak. A dokonce.
0: Nebo i dopoledne podle toho, jak děvčata budou rychlá.
1: Tak. A
0: ne podle toho, jak děvčata budou rychlá.
1: Tak. A dokonce, pokud byste nechtěli poslouchat pod.
0: Děvčata budou rychlá.
1: Tak. A dokonce, pokud byste nechtěli.
0: Rychlá.
1: Tak. A dokonce, pokud byste nechtěli poslouchat podcast, ale chtěli tak. A dokonce, pokud byste nechtěli poslouchat podcast, ale chtěli byste, aby za Margie. A dokonce, pokud byste nechtěli poslouchat podcast, ale chtěli byste, aby za Margieho mluvila jeho muzika. Dokonce, pokud byste nechtěli poslouchat podcast, ale chtěli byste, aby za Margieho mluvila jeho muzika, tak je nová deska. Pokud byste nechtěli poslouchat podcast, ale chtěli byste, aby za Margieho mluvila jeho muzika, tak je nová deska. Poslouchat podcast, ale chtěli byste, aby za Margieho mluvila jeho muzika, tak je nová deska i ale chtěli byste, aby za Margieho mluvila jeho muzika, tak je nová deska Ideál vypsaný jste, aby za Margieho mluvila jeho muzika, tak je nová deska Ideál vypsaný fixe vychází už mluvila jeho muzika, tak je nová deska Ideál vypsaný fixe vychází už tenhle ten pátek je 20. Tak je nová deska Ideál vypsaný fixe vychází už tenhle ten pátek je 20. Nová deska Ideál vypsaný fixe vychází už tenhle ten pátek je 22. května.
0: Vypsaný
1: fixe. Vychází už fixe. Tenhle ten pátek je 22. května.
0: Vypsaný fixe, jak to řekl.
1: Vychází už fixe. Tenhle ten pátek je 22. května.
0: Vypsaný fixe, jak to řekl na Babiša.
1: Fixe. Tenhle ten pátek je 22. května.
0: Vypsaný fixe, jak to řekl na Babiša.
1: Pátek je 22. května.
0: Vypsaný fixe, jak to řekl na Babiša.
1: To je 22. května.
0: Vypsaný fixe, jak to řekl na Babiša.
1: To je díky to fixa, bez fixy, fixe.
0: Vypsaný fix, jak to řekl na Babiša.
1: To je díky to fixa, bez fixy, fixe.
0: Sex to řekl na Babiša.
1: To je díky to fixa, bez fixy, fixe. Ne, jak jo?
0: Jo, jakože ty vypsaný fixe.
1: Ano. To je díky to fixa, bez fixy, fixe. Ne, jak jo?
0: Jo, jakože ty vypsaný fixe.
1: Ano.
0: Já už jsem to pochopila, to pochopila. Já už dneska nejsem nejbystřejší tuška v penále, no nic, tak pojďme dál. Já už dneska nejsem nejbystřejší tuška v penále, no nic, tak pojďme dál.
1: Za chvíli Metallica.
0: Dneska nejsem nejbystřejší tuška v penále, no nic, tak pojďme dál.
1: Za chvíli Metallica. Sad but true.
0: Nejbystřejší tuška v penále, no nic, tak pojďme dál.
1: Za chvíli Metallica. Sad but true.
0: V penále, no nic, tak pojďme dál.
1: Za chvíli Metallica. Sad but true, smutný, ale pravdivý.
0: Tak pojďme dál.
1: Za chvíli Metallica. Sad but true, smutný, ale pravdivý. Za chvíli Metallica. Sad but true, smutný, ale pravdivý. Metallica. Sad but true, smutný, ale pravdivý.
0: Můj příběh.
1: Sad but true, smutný, ale pravdivý.
0: Můj příběh.
1: True, smutný, ale pravdivý.
0: Můj příběh.
1: Nové ale pravdivý.
0: Můj příběh.
2: Nové styly.
0: Můj příběh.
2: Nové styly pro vaše léto.
0: Můj příběh.
2: Nové styly pro vaše léto. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 90 pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. 5 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik.

0: Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. Momenty. KIK. Víc než si myslíte. KIK. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte.
1: Když ultravýhodné. Když ultravýhodné na. Když ultravýhodné nabídky se slevou. Když ultravýhodné nabídky se slevou až. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 40%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1. Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6099 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro. Posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro. Dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Těšíte se na
1: 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.
1: 99 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden.
1: Když něco, tak Allegro.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento.
1: Tak Allegro.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken Premium. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken Premium sezónu. Přijďte k nám. Tento týden Heineken Premiový ležák se svěží chutí. Přijďte k nám. Tento týden Heineken Premiový ležák se svěží chutí za 19,90. Tento týden Heineken Premiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské Neken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční bo prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské žák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové růj chutí za 19,90.

0: Reál a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
0: Už zase.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
0: Už zase nejde internet.
1: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
0: Už zase nejde internet.
1: Budujte srdcem.
0: Už zase nejde internet.
2: Ta Wi-Fi je pomalá.
1: Srdcem.
0: Už zase nejde internet.
2: Ta Wi-Fi je pomalá.
0: Ne. Už zase nejde internet.
2: Ta Wi-Fi je pomalá.
0: Ne. Nejde internet.
2: Ta Wi-Fi je pomalá.
0: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u
0: internet.
2: Ta Wi-Fi je pomalá.
0: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru.
2: Wi-Fi je pomalá.
0: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost.
2: Pomalá.
0: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost. Co takhle pořád?
0: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A na vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením pro vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. V latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. V americkém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
0: Taneční škola La Tropical
3: pod hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
0: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tanečník
3: rodilých tanečníků.
0: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v
3: tanečníků.
0: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec.
0: Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec.
0: Letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu
0: příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi.
0: Tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti.
2: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz.
2: Kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz.
2: K tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz.
2: Už základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz. Už teď. Kapacita táborů v červenci. Přihlaste děti na www.latropical.cz. Už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je na www.latropical.cz. Už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latr už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. V červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je na Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tkal. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Je naučíme tančit. I o prázdninách. Tančit. I o prázdninách.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: I o prázdninách.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Prázdninách.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
5: Úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.

0: Máte problém?
1: Jsme Siegl. Naše auta se dostanou všude. www.siegl.cz Jsme Siegl. Naše auta se dostanou všude. www.siegl.cz Naše auta se dostanou všude. www.siegl.cz Auta se dostanou všude. www.siegl.cz Všude. www.siegl.cz
2: Ceny rostou digitálně.
1: www.siegl.cz
2: Ceny rostou
1: www.siegl.cz
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždy. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portálu digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portálu mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vy vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které a u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Z. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašem. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A úží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A ú jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A ú jako zlato. Portál jako brána a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A ú jako zlato. Portálky. Jistota ve vašich rukou. A ú jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. A ú jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál. A ú jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ.
3: Hledáte adrenalin
2: k bezpečí. A u portál CZ.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno.
2: A u portál CZ.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
2: U portál CZ.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
2: CZ.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
4: Tak dobře.
3: Všechno už vám přijde. Okoukaný.
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Ale kde? Okoukaný.
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás to. Okoukaný.
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro...
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách...
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevy...
4: Poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House.
3: Pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprost
3: úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unik.
3: Kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na...
3: V Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších...
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu...
4: Tý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v
4: trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pá. Vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: Nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pá. Pak budov v Praze
4: budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak
4: budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak
4: viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak

0: pěkně se běhnete dolů.
1: Trů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Mami!
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
0: Tak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
1: Prostě pořád...
0: Pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
1: Prostě pořádnej...
0: Běhnete dolů.
2: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete...
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete...
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma NASA.
1: Pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma NASA.
1: Adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Pouze na...
3: Firma na zážitky.
1: CZ. Lyže.
3: Firma na zážitky.
1: CZ. Lyže.
3: Zážitky.
1: CZ. Lyže. CZ. Lyže.
4: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
1: Lyže.
4: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
1: Lyže.
4: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
1: Lyže.
4: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
1: Půjčovna.
4: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
1: Půjčovna.
4: Happy Sport.
1: Servis. Dětské kolo.
4: Happy Sport.
1: Půjčovna.
4: Happy Sport.
1: Servis. Kolo.
4: Happy Sport.
1: Půjčovna.
4: Happy Sport.
1: Servis.
4: Happy Sport.
1: Bazar.
4: Happy Sport.
1: Půjčovna.
4: Happy Sport.
1: Servis.
4: Happy Sport.
1: Bazar.
4: Happy Sport.
1: Šťastovna.
4: Happy Sport.
1: Servis.
4: Happy Sport.
1: Bazar.
4: Happy Sport.
1: Šťastný.
4: Sport.
1: Servis.
4: Happy Sport.
1: Bazar.
4: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
5: Happy Sport.
4: Happy Sport.
1: Bazar.
4: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
5: Happy Sport.
1: Happy Sport.
4: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
5: Happy
4: Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
5: Happy Sport.
4: Jednodušší cesta ke sportu vede přes
5: Happy Sport.
4: Cesta ke sportu vede přes
5: Happy Sport.
4: Sportu vede přes
5: Happy Sport. Happy Sport.
6: Chcete? Chcete si sednout tady? Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zad? Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zad? Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji při Barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční... Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste... Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business. Si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBC restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Start Business zdarma na KBCZ.
9: Rock.
8: Zdarma na KBCZ.
9: Rock Radio.
8: KBCZ.

0: 24,90 a Orion nebo Nesquik pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoládové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 20 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 20 Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 20 čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května Kaufland různé druhy za 23,90 až do 26. května Kaufland 23,90 až do 26. května Kaufland 23,90 až do 26. května Kaufland
1: chceme ho postavit vlastníma rukama
0: až do 26. května Kaufland
1: chceme ho postavit vlastníma rukama
2: vybrat do
0: 26. května Kaufland
1: chceme ho postavit vlastníma rukama
2: vybrat dobrý materiál
0: 26. května Kaufland
1: chceme ho postavit vlastníma rukama
2: vybrat dobrý materiál
0: a Kaufland
1: chceme ho postavit vlastníma rukama
2: vybrat dobrý materiál
1: a chceme ho postavit vlastníma rukama
2: vybrat dobrý materiál.

0: třeba hokejový zápas České republiky proti pustit odpoledne třeba hokejový zápas České republiky proti Itálii odpoledne třeba hokejový zápas České republiky proti Itálii říkám to správně třeba hokejový zápas České republiky proti Itálii říkám to správně Zuzko
1: ano je to tak
0: hokejový zápas České republiky proti Itálii říkám to správně Zuzko
1: ano je to tak
0: a taky České republiky proti Itálii říkám to správně Zuzko
1: ano je to tak
0: a taky si můžete republiky proti Itálii říkám to správně, Zuzko.
1: Ano, je to tak.
0: A taky si můžete teďka Itálii, říkám to správně, Zuzko.
1: Ano, je to tak.
0: A taky si můžete teďka Zuzku poslechnout, správně, Zuzko.
1: Ano, je to tak.
0: A taky si můžete teďka Zuzku poslechnout v jejich...
1: Je to tak.
0: A taky si můžete teďka Zuzku poslechnout v jejich... A taky si můžete teďka Zuzku poslechnout v jejich dalších hokejových... Teďka Zuzku poslechnout v jejich dalších... hokejových zprávách, je to tak? Poslechnout v jejich dalších hokejových zprávách, je to tak? V jejich dalších hokejových zprávách, je to tak?
1: Je to tak.
0: Dobře. V jejich dalších hokejových zprávách, je to tak?
1: Je to tak.
0: Dobře. V jejich hokejových zprávách, je to tak?
1: Je to tak.
0: Dobře.
2: Taky vás honí mlsná.
0: V zprávách, je to tak?
1: Je to tak.
0: Dobře.
2: Taky vás honí mlsná.
1: Je to tak.
0: Dobře.
2: Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořád...
1: Tak.
0: Dobře.
2: Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořád... Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokovej nářez... Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokovej... Vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokovej nářez... Nebo radši něco... Na. Máte chuť na pořádný rokovej nářez, nebo radši něco jemnější? Máte chuť na pořádný rokovej nářez, nebo radši něco jemnějšího? Pořádný rokovej nářez, nebo radši něco jemnějšího? Rokovej nářez, nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenějšího. Z našeho nabušenýho jídelního. Z našeho nabušenýho. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrickej o... Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrickej obušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Jídelníčku si vybere každej. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každečku si vybere každej. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každej. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každej všední den u... Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední. Oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední. Přijímáme oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední. Přijímá. Každej všední den úderem 11. dopolední. Přijímáme objednávky přes naše sociální. Všední den úderem 11. dopolední. Přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrickej a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrickej servírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrickej oběd. Každej však se neupejpejte a objednávejte. Elektrickej oběd. Každej pejpejte a objednávejte. Elektrickej oběd. Každej všední den od 11. Objednávejte. Elektrickej oběd. Každej všední den odjte. Elektrickej oběd. Každej všední den od 11 do 12. Elektrickej oběd. Každej všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Každej všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Každej všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Mistrovství světa den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji do 12 na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji

0: události na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: Italové budou dnes čtvrtý.
0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: Italové budou dnes
0: v hokeji na Rock Rádiu.
1: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na
0: Rock Rádiu.
1: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství.
0: Rádiu.
1: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Češi mají budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Češi mají ve skupině B 7 hokejistů na mistrovství světa. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a mistrovství světa. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí světa. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále, duel začne v 16 hodin 20 minut. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem 2-3.
2: Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa ve skupině B Slovinsko 5-4. Po úspěchu proti Norsku a Itálii 5-4 po samostatných nájezdech a po

0: úspěchu proti Norsku a Itálii 4 po samostatných nájezdech a po úspěchu proti Norsku a Itálii vyhráli nájezdech a po úspěchu proti Norsku a Itálii vyhráli i třetí zápas na šampionátu a po úspěchu proti Norsku a Itálii vyhráli i třetí zápas na šampionátu Sku proti Norsku a Itálii vyhráli i třetí zápas na šampionátu a Itálii vyhráli i třetí zápas na šampionátu s 8 body vyhráli i třetí zápas na šampionátu s 8 body jsou druzí třetí zápas na šampionátu s 8 body jsou druzí za 100% šampionátu s 8 body jsou druzí za 100% Kanadou český tým je o další bod s 8 body jsou druzí za 100% Kanadou český tým je o další body jsou druzí za 100% Kanadou český tým je o další bod druzí za 100% Kanadou český tým je o další bod třetí procentní Kanadou. Český tým je o další bod třetí. Kanadou. Český tým je o další bod třetí.
1: Top.
0: Český tým je o další bod třetí.
1: Top hokejové.
0: Další bod třetí.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionální. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionální. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky www.topcentrum.cz ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky www.topcentrum.cz a zahradní techniky www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz
2: Rock Radio
1: www.topcentrum.cz
2: Rock Radio
1: topcentrum.cz
2: Rock Radio doprava
1: CZ
2: Rock Radio doprava
0: na D3 pozor ve směru na
2: Rock Radio doprava
0: na D3 pozor ve směru na České Budějovice
2: Rock Radio doprava
0: na D3 pozor ve směru na České Budějovice.
2: Rock Radio. Doprava.
0: Na D3 pozor ve směru na České Budějovice.
2: Doprava.
0: Na D3 pozor ve směru na České Budějovice se boural na. Na D3 pozor ve směru na České Budějovice se boural na stém ostru. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru D1 na 24. a 5. kilometru. Na okruhu se řeší nehoda ve směru D1 na 24. a 5. kilometru. Tam se srazily 3 osoby. Nehoda ve směru D1 na 24. a 5. kilometru. Tam se srazily 3 osobáky. D1 na 24. a 5. kilometru. Tam se srazily 3 osobáky. D24. a 5. kilometru. Tam se srazily 3 osobáky. Dvě auta v sobě máme v Kroměříži na Kojetínce, téma půtém kilometru, tam se srazily 3 osobáky. Dvě auta v sobě máme v Kroměříži na Kojetínské ulici, tam se srazily 3 osobáky. Dvě auta v sobě máme v Kroměříži na Kojetínské ulici a pozor, srazily 3 osobáky. Dvě auta v sobě máme v Kroměříži na Kojetínské ulici a pozor, si dej osobáky. Dvě auta v sobě máme v Kroměříži na Kojetínské ulici a pozor, si dejte taky na nehodu se zraněním. Dvě auta v sobě máme v Kroměříži na Kojetínské ulici a pozor si dejte taky na nehodu se zraněním, která v Kroměříži na Kojetínské ulici a pozor si dejte taky na nehodu se zraněním, na Kojetínské ulici a pozor si dejte taky na nehodu se zraněním, která v ulici a pozor si dejte taky na nehodu se zraněním, která se řeší v Jablonci nad Nisou a pozor si dejte taky na nehodu se zraněním, která se řeší v Jablonci nad Nisou na Belgicku. Si dejte taky na nehodu se zraněním, která se řeší v Jablonci nad Nisou na Belgicku. Nehodu se zraněním, která se řeší v Jablonci nad jsou na belgické. Ním, která se řeší v Jablonci nad Nisou jsou na belgické. V Jablonci nad Nisou jsou na belgické.
3: Kolony neovlivníte.
0: Jsou na belgické.
3: Kolony neovlivníte. Servis
0: belgické.
3: Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte.

0: neovlivníte. Servis ano, Toyota Louman. Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Louman. Nový servis, kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Louman. Nový servis, úplně neovlivníte. Servis ano, Toyota Louman. Nový servis u Pražské. Servis ano, Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Ano, Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Víc na letiště.toyota.louman.cz. letiště.toyota.louman.cz. toyota.louman.cz. louman.cz. CZ. Rock Radio. Rock Radio.
1: Jako vždycky bez ztrát.
0: Rock Radio.
1: Jako vždycky bez ztrát.
0: Rock Radio.
1: Jako vždycky bez ztrát.
0: Rock Radio.
1: Jako vždycky bez ztrát. Kytičky Zuzko. Jako vždycky bez ztráty, kytičky Zuzko, díky. Teď už mají Chemical Romance, I don't... Jako vždycky bez ztráty, kytičky Zuzko, díky. Teď už mají Chemical Romance, I don't love you. Jako vždycky bez ztráty, kytičky Zuzko, díky. Teď už mají Chemical Romance, I don't love you. Nem ztráty, kytičky Zuzko, díky. Teď už mají Chemical Romance, I don't love you. Nemiluju tě, Zuzko, díky. Teď už mají Chemical Romance, I don't love you. Nemiluju tě. A za chvíli, teď už mají Chemical Romance, I don't love you. Nemiluju tě. A za chvíli vás milovat budeme pro Chemical Romance, I don't love you. Nemiluju tě. A za chvíli vás milovat budeme, protože I don't love you, nemiluju tě, a za chvíli vás milovat budeme, protože si s někým z vás zavoláme. Nemiluju tě, a za chvíli vás milovat budeme, protože si s někým z vás zavoláme do hospodského. A za chvíli vás milovat budeme, protože si s někým z vás zavoláme do hospodského kvízu. Vás milovat budeme, protože si s někým z vás zavoláme do hospodského kvízu. Budeme, protože si s někým z vás zavoláme do hospodského kvízu. Že si s někým z vás zavoláme do hospodského kvízu. Vás zavoláme do hospodského kvízu. Do hospodského kvízu. Kvízu.

Metallica a jejich Metallica a jejich smutný, ale pravdivý Metallica a jejich smutný, ale pravdivý Metallica a jejich smutný, ale pravdivý Metallica a jejich smutný, ale pravdivý na Rock Rádiu 2 minuty. Metallica a jejich smutný, ale pravdivý na Rock Rádiu 2 minuty po půl devátý. Metallica a jejich smutný, ale pravdivý na Rock Rádiu 2 minuty po půl devátý. No a protože smutný, ale pravdivý na Rock Rádiu 2 minuty po půl devátý. No a protože po půl devátý pravdivý na Rock Rádiu 2 minuty po půl devátý. No a protože po půl devátý a dneska je 2 minuty po půl devátý. No a protože po půl devátý a dneska je mezinárodní po půl devátý. No a protože po půl devátý a dneska je mezinárodní den devátý. No a protože po půl devátý a dneska je mezinárodní den streamování, tak si můžete... No a protože po půl devátý a dneska je mezinárodní den streamování, tak si můžete pustit... Po půl devátý a dneska je mezinárodní den streamování, tak si můžete pustit odpoledne třeba... Je mezinárodní den streamování, tak si můžete pustit odpoledne třeba... Den streamování, tak si můžete pustit odpoledne třeba... Streamování, tak si můžete pustit odpoledne třeba hokejovej zápas. Můžete pustit odpoledne

0: 38 minut na Rock Rádiu. Anabel se doslintala k mikrofonu. Takže 38 minut na Rock Rádiu. Anabel se doslintala k mikrofonu. Takže nejvyšší čas na Rock Rádiu. Anabel se doslintala k mikrofonu. Takže nejvyšší čas se pustit. Anabel se doslintala k mikrofonu. Takže nejvyšší čas se pustit. Doslintala k mikrofonu. Takže nejvyšší čas se pustit. Takže nejvyšší čas se pustit.
1: Rock Radio.
0: Nejvyšší čas se pustit.
1: Rock Radio.
0: Se pustit.
1: Rock Radio.
0: Pustit.
1: Rock Radio. Hospodskej kvíz.
0: Do téhletý středeční parády.
2: Jupí.
0: Nic víc k tomu nemáš, jenom jak... parády.
2: Jupí.
0: Nic víc k tomu nemáš, jenom jako jo?
2: Měla bych něco říkat, dobře, já jsem v rádu, já tady moderuju. A jo, už jsem si vzpomněla, dobře, máme hospodský kvízek, přátelé, takže s jedním jsem si vzpomněla, dobře, máme hospodský kvízek, přátelé, takže s jedním z vás se utkám, buď já nebo Honza. Dobře, máme hospodský kvízek, přátelé, takže s jedním z vás se utkám, buď já nebo Honza, vyberte si prosím hospodský kvízek, přátelé, takže s jedním z vás se utkám, buď já nebo Honza, vyberte si prosím z Honzu, já mám dneska lobotomii v přímém kvíz, takže můžete právě teď volat na číslo 725 844 424, ještě jednou 725 844 424, ještě jednou 725 844 424, 725 844 424.
0: Neříkáš tam
2: 844 424.
0: Neříkáš tam jednu čtyřku navíc?
2: 44 424.
0: Neříkáš tam jednu čtyřku navíc?
2: Na 724 24.
0: Neříkáš tam jednu čtyřku navíc?
2: Na.
0: 725 844 4. Neříkáš tam jednu čtyřku navíc?
2: Na.
0: 725 844 4. Neříkáš tam jednu čtyřku navíc?
2: Na.
0: 725 844 4. Neříkáš tam jednu čtyřku navíc?
2: Na.
0: 725 844 4 4. Asi jo.
2: No.
0: Dobře. Čtyřku navíc?
2: Na.
0: 725 844 4 4. Asi jo.
2: No.
0: Dobře. 725 844 4 4. Asi jo.
2: No.
0: Dobře. 25 844 4 4. Asi jo.
2: No.
0: Dobře. Přátelé, každopádně 4 4 4. Asi jo.
2: No.
0: Dobře. Přátelé, každopádně, kdo se dneska zase 4. Asi jo.
2: No.
0: Dobře. Přátelé, každopádně, kdo se dneska zase dovolá, máme pro něj i knížku. Přátelé, každopádně, kdo se dneska zase dovolá, máme pro něj i knížku. Dneska přátelé, každopádně, kdo se dneska zase dovolá, máme pro něj i knížku. Dneska je to opět promotorka. Někdo se dneska zase dovolá, máme pro ní i knížku, dneska je to opět pro motorkáře, motocykly zase dovolá, máme pro ní i knížku, dneska je to opět pro motorkáře, motocykl máme pro ní i knížku, dneska je to opět pro motorkáře, motocykly v Československu na fotograf knížku, dneska je to opět pro motorkáře, motocykly v Československu na fotograf to opět pro motorkáře, motocykly v Československu na fotografiích dvě motorkáře, motocykly v Československu na fotografiích dvě motocykly v Československu na fotografiích dvě, strašně těžká, strašně tlustá. V Československu na fotografiích dvě, strašně těžká, strašně tlustá. Strašně na fotografiích dvě, strašně těžká, strašně tlustá, strašně velká. Fotografiích dvě, strašně těžká, strašně tlustá, strašně těžká, strašně tlustá, strašně velká.
2: To nemluví kniha. O mně, to mluví.
0: Strašně tlustá, strašně velká.
2: To ne-

0: Kniha, mluví o mně. To
1: strašně tlustá, strašně velká.
0: To nemluví kniha, o mně, to mluví.
1: Strašně velká.
0: To nemluví kniha, o mně, to mluví.
1: Strašně velká.
0: To nemluví kniha, o mně, to mluví.
1: Ano, opravdu je to kniha.
0: To nemluví kniha, o mně, to mluví.
1: Ano, opravdu je to kniha.
0: Plně, to mluví.
1: Ano, opravdu je to kniha plná motofotografií. Ano, opravdu je to kniha plná motofotografií. Ano, opravdu je to kniha plná motofotografií. Ano, opravdu je to kniha plná motofotografií. Možná vám tam třeba i přiložíme. Ano, opravdu je to kniha plná motofotografií. Možná vám tam třeba i kniha plná motofotografií. Možná vám tam třeba i přiložíme nějakou plná motofotografií. Možná vám tam třeba i přiložíme nějakou fotku, kde Anabel motofotografií. Možná vám tam třeba i přiložíme nějakou fotku, kde Anabel tu javu. Možná vám tam třeba i přiložíme nějakou fotku, kde Anabel tu javu rozsedne. Vám tam třeba i přiložíme nějakou fotku, kde Anabel tu javu rozsedne. Pokud budete chtít, přiložíme nějakou fotku, kde Anabel tu javu rozsedne. Pokud budete chtít, ale jinak tu fotku, kde Anabel tu javu rozsedne. Pokud budete chtít, ale jinak tahle ta knížka je tedy zadarmo. Anabel tu javu rozsedne. Pokud budete chtít, ale jinak tahle ta knížka je tedy zadarmo. Proto tu javu rozsedne, pokud budete chtít, ale jinak tahle ta knížka je tedy zadarmo pro toho, kdo se dovolá. Takže volejte tu javu rozsedne, pokud budete chtít, ale jinak tahle ta knížka je tedy zadarmo pro toho, kdo pokud budete chtít, ale jinak tahle ta knížka je tedy zadarmo pro toho, kdo se dovolá. Takže volejte na číslo, který si. Ale jinak tahle ta knížka je tedy zadarmo pro toho, kdo se dovolá. Takže volejte na číslo, který si říkala. Ta knížka je tedy zadarmo pro toho, kdo se dovolá. Takže volejte na číslo, který si říkala.
0: A je opravdu krásná tlustá, to můžu potvrdit.
1: Pro toho, kdo se dovolá. Takže volejte na číslo, který si říkala.
0: A je opravdu krásná tlustá,
1: se dovolá. Takže volejte na číslo, který si říkala.
0: A je opravdu krásná tlustá, to můžu potvrdit.
1: Volejte na číslo, který si říkala.
0: A je opravdu krásná tlustá, to můžu potvrdit.
1: Taková tučná. 7258, který si říkala.
0: A je opravdu krásná tlustá, to můžu potvrdit.
1: Taková tučná. 7258444.
0: Opravdu krásná tlustá, to můžu potvrdit.
1: Taková tučná. 7258442.
0: To můžu potvrdit.
1: Taková tučná. 7258444. Za chvíli jsme zpátky. Taková tučná. 7258444. Za chvíli jsme zpátky. Tučná. 7258444. Za chvíli jsme zpátky.
2: Drbis.
1: 7258444. Za chvíli jsme zpátky.
2: Drbis, ohrad a výběhu.
1: 4424, za chvíli jsme zpátky.
2: Drbis, ohrad a výběhu.
1: 4424, za chvíli jsme zpátky.
2: Drbis, ohrad a výběhu.
1: Jsme zpátky.
2: Drbis, ohrad a výběhu. Zooparku Zelčí. Drbis, ohrad a výběhu. Zooparku Zelčí. Hlásíme se z kozích. Drbis, ohrad a výběhu. Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozbis, ohrad a výběhu. Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak,
2: výběhu. Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak,
2: Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak, dneska vyrážíme.
2: Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak, dneska vyrážíme.
2: Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak dneska vyrážíme.
2: Jich ohrad.
3: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží. Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko. Dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko. Dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. Vyrážíme. Mé lidi drží vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. Mé lidi drží vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou lidi drží vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůzu, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze. Trocha mazlení. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení. A trocha pozor, svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení. A trocha pozování na focečko, trocha chůze, trocha mazlení. A trocha

0: pozování u ZEE, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Zagran trocha mazlení a trocha pozování na focení. Zagranulé, dunlení a trocha pozování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku, trocha pozování na focení. Zagranulé, jdu na vychání na focení. Zagranulé, jdu na vycházku, ráda, prostě jsem. Zagranulé, jdu na vycházku, ráda, prostě zagranulé, jdu na vycházku, ráda, prostě jo, jak má být.
1: Zoopark.
0: Nulé, jdu na vycházku, ráda, prostě jo, jak má být. Jdu na vycházku, ráda, prostě jo, jak má být.
1: Zoopark Zelčín.
0: Vycházku, ráda, prostě jo, jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hoď.
0: Prostě jo, jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
0: Být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Střešní okna. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Střešní okna Fenestra. A hodně blízko u zvířat. Střešní okna Fenestra. Fenestra. Blízko u zvířat. Střešní okna Fenestra. Fenestra. Střešní okna Fenestra. Fenestra. Ano. Střešní okna Fenestra. Fenestra. Ano. Česká střešní okna Fenestra. Fenestra. Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 4 Fenestra. Fenestra. Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 4 Fenestra. Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let výměna. Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let výměna střešních oken. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let výměna střešních oken v klidu. Okna mezi vámi a nebem již 40 let výměna střešních oken v klidu a bez starostí. A nebem již 40 let výměna střešních oken v klidu a bez starostí. Ano, 40 let výměna střešních oken v klidu a bez starostí. Ano, na střešních oken.

0: o Pietro Stanci Smíchov.
1: Señoras y señores,
0: La Tropical Party o Pietro Stanci Smíchov. La Tropical Party o Pietro Stanci Smíchov.
1: Un, dos, tres.
0: Taneční party o Pietro Stanci Smíchov.
1: Un, dos, tres.
0: Taneční o Pietro Stanci Smíchov.

0: Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
1: To stres!
0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejda. La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejda. Workshopy zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejda. Workshopy, drinky, super pro příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejda. Workshopy, drinky, subskoamerické zábavy na ten nejlepší mejda. Workshopy, drinky, super prostředí zábavy na ten nejlepší mejda. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nejlepší mejda. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchova. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přech super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít, Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte
1: Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, som.
0: Další La Tropical. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, som.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, som.
0: Další La Tropical Party je u te tančit, přijďte žít.
1: Yes, som.
0: Další La Tropical Party je už tuto sčit, přijďte žít.
1: Yes, som.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Žít.
1: Yes, som.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La
1: Tropical.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terasí. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase. Už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz Aua Smíchov. Více na www.latropical.cz
1: Aua Rašar.
0: Více na www.latropical.cz
1: Aua Rašar.
0: Více na www.latropical.cz
1: Aua Rašar.
0: www.latropical.cz
1: Aua Rašar.
0: Zahrát www.latropical.cz
1: Aua Rašar.
0: Zahrát Tropical.cz
1: Aua Rašar.
0: Zahrádkář se raduje.
1: Aua Rašar.
0: Zahrádkář se raduje. Zahrádkář. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík,
0: všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík,
0: co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: S novinkami Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: S novinkou eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: S novinkou Natura Presto se CZ.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: S novinkou Natura Presto se snadno
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně
2: profík, u nás si vyberete.
0: S novinkou Natura Presto se snadno
2: a pas si vyberete.
0: S novinkou

0: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e
0: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e-shop.
0: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e-shop.cz.
0: Úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Odplouvám Presto.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Odplouvám
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Odplouvám kránu.
1: E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Odplouvám kránu.
1: Partner pro vaši zahradu.
0: Odplouvám kránu na katamaran.
1: Pro vaši zahradu.
0: Odplouvám kránu na katamaran. Odplouvám kránu na katamaran.
2: Nejenom kránu.
0: Mám kránu na katamaran.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
0: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat.
0: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější.
0: Ránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boat. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrá naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte vše. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxus si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prosuk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
2: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
2: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamarán.
2: Oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamarán.
2: Oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamarán.
2: Firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu
2: www.pragboats.cz.
0: Na katamaránu
2: www.pragboats.cz.
0: Už vím. Na katamaránu
2: www.pragboats.cz.
0: Už vím. Na katamaránu
2: www.pragboats.cz.
0: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu www.pragboats.cz.
0: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu www.pragboats.cz.
0: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Potřebuješ.cz.
0: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Potřebuješ změnit splátku.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Potřebuješ změnit splátku.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní
2: palubu.
3: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš tku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, tu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš

0: Pošleš míň a druhý zase víc? Jak zrovna potřebuješ? Musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc? Jak zrovna potřebuješ? Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc? Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 200 měsíc pošleš míň a druhý zase víc? Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 pošleš míň a druhý zase víc? Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš zase víc? Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Víc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home credit minut online nebo na pobočce. A je to. Home nebo na pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy. Pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy. To. Home credit. Pro lepší příběhy.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel.
0: Home credit. Pro lepší příběhy.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé.
0: Pro lepší příběhy.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé.
0: Pro lepší příběhy.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé. Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé? Vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé? Majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé? A se zárukou na 5 let. Protože jsou spolehlivé? A se zárukou na 5 let. Protože jsou spolehlivé? A se zárukou na 5 let zdarma? Spolehněte se. A se zárukou na 5 let zdarma? Spolehněte
2: se.
1: A se zárukou na 5 let zdarma? Spolehněte se na německou kvalitu a se zárukou na 5 let zdarma? Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz na 5 let zdarma? Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční. Pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční. Užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Ano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Bo Combo. Nyní v akční nabídce. Nyní v akční nabídce. Bolkafest nabídce.
3: Bolkafest 2026. Už 20. Bolkafest 2026. Už 29. a Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května. Na Krást 2026. Už 29. a 30. května. 26. Už 29. a 30. května. Na krásné louce. Už 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky. Krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Harley, Valda vystoupí Škvor.

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba okna fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, měření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešní, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu, profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiéru. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra mezi vámi a nebem do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra mezi vámi a nebem již čtyřerových obkladů. Střešní okna fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Střešní okna fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Střešní okna fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Atención.
0: Nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Atención.
0: 40 let. Fenestra.cz.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party.
0: Fenestra.cz.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party.

Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valpí, Škvor. Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang. Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Rybičky 48.

2026 a gang Jiří Korn a mnoho dalších. Volkafest 2020 Korn a mnoho dalších. Volkafest 2026. Vstupenky zakoup mnoho dalších. Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš. Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Rok píš na vstupnafest.cz. Rok Radio Fest.cz. Rok Radio CZ.

0: kvíz k tomu tématu inspirovala soutěž, nebo soutěž, to co tento týden. Tentokrát mě k kvízu k tomu tématu inspirovala soutěž, nebo soutěž, to co tento týden. Rozně k kvízu k tomu tématu inspirovala soutěž, nebo soutěž, to co tento týden. Rozdávám kvízu k tomu tématu inspirovala soutěž, nebo soutěž, to co tento týden. Rozdávám k tomu tématu inspirovala soutěž, nebo soutěž, to co tento týden. Rozdáváme a to je girl inspirovala soutěž, nebo soutěž, to co tento týden. Rozdáváme a to je grilla soutěž, nebo soutěž, to co tento týden. Rozdáváme a to je grill. Takže to bude o grill soutěž. To co tento týden rozdáváme a to je grill. Co tento týden rozdáváme a to je grill. Takže to bude o rozdáváme a to je grill. Takže to bude o grillování a to je grill. Takže to bude o grillování a to je grill. Takže to bude o grillování. Grill. Takže to bude o grillování a o masíčku. Takže to bude o grillování a o masíčku a o burgerech.
1: Jako vážně.
0: O grillování a o masíčku a o burgerech. Vání a o masíčku a o burgerech.
1: Jako vážně, myslím, že bude hudební.
0: A o masíčku a o burgerech.
1: Jako vážně, myslím, že...
0: A o masíčku a o burgerech.
1: Jako vážně, myslím, že bude hudební.
0: Ale bude zároveň masíčku a o burgerech.
1: Jako vážně, myslím, že bude hudební.
0: Ale bude zároveň hudební.
1: Aha.
0: O burgerech.
1: Jako vážně, myslím, že bude hudební.
0: Ale bude zároveň hudební.
1: Aha. Jako vážně, myslím, že bude hudební.
0: Ale bude zároveň hudební.
1: Aha. Dobře, tak pojď.
0: Tak jdeme na...
1: Vážně, myslím, že bude hudební.
0: Ale bude zároveň hudební.
1: Aha. Dobře, tak pojď.
0: Tak jdeme... Ale bude zároveň hudební.
1: Aha. Dobře, tak pojď.
0: Tak jdeme na první otázku. Ale bude zároveň hudební.
1: Aha. Dobře, tak pojď.
0: Tak jdeme na první otázku. Skladba hudební.
1: Aha. Dobře, tak pojď.
0: Tak jdeme na první otázku. Skladba Burgerman od ZZ
1: Top. Dobře, tak pojď.
0: Tak jdeme na první otázku. Skladba Burgerman.
1: Dobře, tak pojď.
0: Tak jdeme na první otázku. Skladba Burgerman od ZZ Top.
1: Pojď.
0: Tak jdeme na první otázku. Skladba Burgerman od ZZ Top z roku 1990 je plná. První otázku. Skladba Burgerman od ZZ Top z roku 1990 je plná narážek, které přirovnávají obsluhu grilu k milostnému svádění, které přirovnávají obsluhu grilu k milostnému svádění, která z těch obsluhu grilu k milostnému svádění, která z těchto bizarních hlášek se grilu k milostnému svádění, která z těchto bizarních hlášek se v textu písně opravnému svádění, která z těchto bizarních hlášek se v textu písně opravdu obviní, která z těchto bizarních hlášek se v textu písně opravdu objeví, která z těchto bizarních hlášek se v textu písně opravdu objeví. Za A. Bizarních hlášek se v textu písně opravdu objeví. Za A. Jak se v textu písně opravdu objeví. Za A. Slib, že po písně opravdu objeví. Za A. Slib, že po ochutnání jeho burgeru opravdu objeví. Za A. Slib, že po ochutnání jeho burgeru vám narost objeví. Za A. Slib, že po ochutnání jeho burgeru vám... Za A. Slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štít... Slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza. Že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza. Za B. Ani jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza. Za B. Burgeru vám naroste nová štítná žláza. Za B. Varování, že jeho tajná omáčka nová štítná žláza. Za B. Varování, že jeho tajná omáčka žláza. Za B. Varování, že jeho tajná omáčka pálí víc. Za B. Varování, že jeho tajná omáčka pálí. Za B. Varování, že jeho tajná omáčka pálí víc než varování, že jeho tajná omáčka pálí víc než výfuk od Harleje, anebo za C, že jeho tajná omáčka pálí víc než výfuk od Harleje, anebo za C. Tak, Martine, co typuješ?
2: Já také ten kečup.
0: Tak, Martine, co typuješ?
2: Já také ten kečup mi spíš...
0: Tak, Martine, co typuješ?
2: Já také ten kečup mi spíš hladí
0: a... Typuješ.
2: Ja, tak ten...

0: Rock Radio. Host Rock Radio. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Hospodský kvíz. Rock Radio. Hospodský kvíz. Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Minutku před 8:45.
0: Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Minutku před 8:45.
0: Hospodský kvíz.
1: Minutku před 8:45.
0: Hospodský kvíz.
1: Minutku před 8:45 jsme se ve studiu
0: kvíz.
1: Minutku před 8:45 jsme se ve studiu rozrostli. Minutku před 8:45 jsme se ve studiu rozrostli alespoň virtuálně. Před 8:45 jsme se ve studiu rozrostli alespoň virtuálně od dnešního dalšího. Na 9 jsme se ve studiu rozrostli alespoň virtuálně od dnešního dalšího soutěžícího a tím je ve studiu rozrostli alespoň virtuálně od dnešního dalšího soutěžícího a tím je Martin Stávora. Alespoň virtuálně od dnešního dalšího soutěžícího a tím je Martin Stávora. Martine, dobrý ráno. Alespoň virtuálně od dnešního dalšího soutěžícího a tím je Martin Stávora. Martine, dobrý ráno. Od dnešního dalšího soutěžícího a tím je Martin Stávora. Martine, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Soutěžícího a tím je Martin Stávora. Martine, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Martin Stávora. Martine, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Hezký ráno. Martin
1: Stávora. Martine, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Hezký ráno.
1: Dobré ráno i vám. Martine, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Hezký ráno. Dobré ráno i vám.
1: Prosím tě, ty jsi vybral... Ano, přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Hezký ráno. Dobré ráno i vám.
1: Prosím tě, ty jsi vybral...
2: Dobré ráno.
3: Hezký ráno. Dobré ráno i vám.
1: Prosím tě, ty jsi vybral do dnešní kvíz...
3: Hezký ráno. Dobré ráno i vám.
1: Prosím tě, ty jsi vybral do dnešní kvíz...
3: Dobré ráno i vám.
1: Prosím tě, ty jsi vybral do dnešní kvíz do... Prosím tě, ty jsi vybral do dnešní kvíz do dvojice Anabel, takže já ty jsi vybral do dnešní kvíz do dvojice Anabel, takže do dnešní kvíz do dvojice Anabel, takže já ti děkuju, já budu jenom poslední kvíz do dvojice Anabel, takže já ti děkuju, já budu do dvojice Anabel, takže já ti děkuju, já budu jenom poslouchat dvojice Anabel, takže já ti děkuju, já budu jenom poslouchat a tiše se usmívat. Takže já ti děkuju, já budu jenom poslouchat a tiše se usmívat.
2: Bře chtěl vyhrát, že jo, to je úplně jasná tak.
1: Děkuju, já budu jenom poslouchat a tiše se usmívat.
2: Bře chtěl vyhrát, že jo, to je úplně
1: jenom poslouchat a tiše se usmívat.
2: Bře chtěl vyhrát, že jo, to je úplně jasná taktika, no.
1: A tiše se usmívat.
2: Bře chtěl vyhrát, že jo, to je úplně jasná taktika, no.
4: Tak jo, jdeme na to.
1: Usmívat.
2: Bře chtěl vyhrát, že jo, to je úplně jasná taktika, no.
4: Tak jo, jdeme na to, tentokrát...
2: Chtěl vyhrát, že jo, to je úplně jasná taktika, no.
4: Tak jo, jdeme na to, tentokrát mě...
2: To je úplně jasná taktika, no.
4: Tak jo, jdeme na to, tentokrát mě...
2: Taktika, no.
4: Tak jo, jdeme na to, tentokrát mě k kvízu... Tak jo, jdeme na to, tentokrát mě k kvízu, k tomu tématu inspirovala soutěž, nebo soutěž... Tak jo, jdeme na to, tentokrát mě...

0: kečup mi spíš hladí k Austrálii, než k... Já také ten kečup mi spíš hladí k Austrálii než k Texasu. Mm-hmm. A také ten kečup mi spíš hladí k Austrálii než k Texasu. Mm-hmm. Kečup mi spíš hladí k Austrálii než k Texasu. Mm-hmm. Já spíš hladí k Austrálii než k Texasu. Mm-hmm. Já bych typnul ten výfuk hladí k Austrálii než k Texasu. Mm-hmm. Já bych typnul k Austrálii než k Texasu. Mm-hmm. Já bych typnul ten výfuk od Harle k Texasu. Mm-hmm. Já bych typnul ten výfuk od Harle.
1: Typuješ Bčko, dobře.
0: Mm-hmm. Já bych typnul ten výfuk od Harle.
1: Typuješ Bčko, dobře.
0: Já bych typnul ten výfuk od Harle.
1: Typuješ Bčko, dobře.
0: Já typnul ten výfuk od Harle.
1: Typuješ Bčko, dobře.
2: Já teda taky. To...
0: Harle.
1: Typuješ Bčko, dobře.
2: Já teda taky. To bylo první, co mě jako tak jako... Mě...
1: Typuješ Bčko, dobře.
2: Já teda taky, to bylo první, co mě jako tak jako mi to přišlo nejreálnější. Že...
1: Bčko, dobře.
2: Já teda taky, to bylo první, co mě jako tak jako mi to přišlo nejreálnější, že by to tam mohlo. Já teda taky, to bylo první, co mě jako tak jako mi to přišlo nejreálnější, že by to bylo první, co mě jako tak jako mi to přišlo nejreálnější, že by to tam mohlo být. To mě jako tak jako mi to přišlo nejreálnější, že by to tam mohlo být.
1: No, a je to a
2: jako mi to přišlo nejreálnější, že by to tam mohlo být.
1: No, a je to Ačko, slib, že po ochutnání ho...
2: ...nější, že by to tam mohlo být.
1: No, a je to Ačko, slib, že po ochutnání ho...
2: ...mohlo být.
1: No, a je to Ačko, slib, že po ochutnání ho burgeru vám naroste nová... No, a je to Ačko, slib, že po ochutnání ho burgeru vám naroste nová štítná žláza. To Ačko, slib, že po ochutnání ho burgeru vám naroste nová štítná žláza. Slib, že po ochutnání ho burgeru vám naroste nová štítná žláza.
2: Ty kráso, tak kluci to vzali hodně jako.
1: Ochutnání ho burgeru vám naroste nová štítná žláza.
2: Ty kráso, tak kluci to vzali.
1: Burgeru vám naroste nová štítná žláza.
2: Ty kráso, tak kluci to vzali hodně jako.
1: Nová štítná žláza.
2: Ty kráso, tak kluci to vzali hodně jako sci-fi.
1: Je žláza.
2: Ty kráso, tak kluci to vzali hodně jako sci-fi.
1: Je to trošku sci-fi.
2: Ty kráso, tak kluci to vzali hodně jako sci-fi.
1: Je to trošku sci-fi, ale tak rýmuje se to, známe to v těch
2: písničkách. Ale kluci to vzali hodně jako sci-fi.
1: Je to trošku sci-fi, ale tak rýmuje se to, známe to v těch písničkách.
2: Ale štítná žláza nová jako sci-fi.
1: Je to trošku sci-fi, ale tak rýmuje se to, známe to v těch písničkách.
2: Ale štítná žláza nová by se mi hodila jako já.
1: Je to trošku sci-fi, ale tak rýmuje se to, známe to v těch písničkách.
2: Ale štítná žláza nová by se mi hodila jako já beru prášky celý život.
1: Sci-fi, ale tak rýmuje se to, známe to v těch písničkách.
2: Ale štítná žláza nová by se mi hodila, jako já beru prášky celý život.
1: Já se to známe to v těch písničkách.
2: Ale štítná žláza nová by se mi hodila, jako já beru prášky celý život.
1: Já jsem si právě říkala, že to by to bude blízký.
2: Ale štítná žláza nová by se mi hodila, jako já beru prášky celý život.
1: Já jsem si právě říkala, že to by to bude blízký.
2: Žláza nová by se mi hodila, jako já beru prášky celý život.
1: Já jsem si právě říkala, že to by to bude blízký.
2: Mi hodila, jako já beru prášky celý život.
1: Já jsem si právě říkala, že to by to bude blízký. Škoda, že to
2: beru prášky celý život.
1: Já jsem si právě říkala, že to by to bude blízký. Škoda, že jsi to Já jsem si právě říkala, že tobě to bude blízký. Škoda, že jsi to netypla. No tak nic, jdeme na další, že tobě to bude blízký. Škoda, že jsi to netypla. No tak nic, jdeme. Škoda, že jsi to netypla. No tak nic, jdeme na další otázku. Škoda, že jsi to netypla. No tak nic, jdeme na další otázku. V textu masožrat, že jsi to netypla. No tak nic, jdeme na další otázku. V textu masožrutského hitu, no tak nic, jdeme na další otázku. V textu masožrutského hitu, nic, jdeme na další otázku. V textu masožrutského hitu, už si otázku. V textu masožrutského hitu, už se to smaží a peče. V textu masožrutského hitu, už se to smaží a peče. V textu masožrutského hitu, už se to smaží a masožrutského hitu, už se to smaží a peče, od kapely Alkohol se zpívá masožrutského hitu, už se to smaží a peče, od kapely Alkohol se zpívá o nejrůznou, už se to smaží a peče, od kapely Alkohol se zpívá o nejrůznějších masitých dobrodružství. Už se to smaží a peče, od kapely Alkohol se zpívá o nejrůznějších masitých dobrodružství. Smaží a peče, od kapely Alkohol se zpívá o nejrůznějších masitých dobrodružství, jako je buče, od kapely Alkohol se zpívá o nejrůznějších masitých dobrodružství, jako je buč. Alkohol se zpívá o nejrůznějších masitých dobrodružství, jako je buček, prejt nebo ovar. Jaká konkrétní věc zpívá o nejrůznějších masitých dobrodružství, jako je buček, prejt nebo ovar. Jaká konkrétních masitých dobrotách, jako je buček, prejt nebo ovar. Jaká konkrétní věc, ale tých dobrotách,

0: jako je Bůček, Prejt nebo Ovar. Jaká konkrétní věc ale podle textu zpěvák, jako je Bůček, Prejt nebo Ovar. Jaká konkrétní věc ale podle textu Ovar. Jaká konkrétní věc ale podle textu zpěváka doslova Jaká konkrétní věc ale podle textu zpěváka doslova lochtá v krk. Konkrétní věc ale podle textu zpěváka doslova lochtá v krku. Za věc ale podle textu zpěváka doslova lochtá v krku. Za A. Podle textu zpěváka doslova lochtá v krku. Za zpěváka doslova lochtá v krku. Za A. Klobása lochtá v krku. Za A. Klobása. Za B. Lochtá v krku. Za A. Klobása. Za B. Omastek. Za A. Klobása. Za B. Omastek. A nebo za klobása. Za B. Omastek. A nebo zasa. Za B. Omastek. A nebo za C. Pěna z piva. Za B. Omastek. A nebo za C. Pěna z piva. Omastek, anebo za C pěna z piva. Anebo za C pěna z piva.
1: Typujte.
0: C pěna z piva.
1: Typujte.
0: Z piva.
1: Typujte. Typujte.
0: Typuješ pěnu z...
1: Typujte.
0: Typuješ pěnu z...
1: Typuji céčko.
0: Typuješ pěnu z piva.
1: Typuji céčko.
0: Typuješ pěnu z piva.
1: Typuji céčko.
0: Typuješ pěnu z piva. Typuješ pěnu z piva. Typuješ pěnu z piva.
2: Přemýšlím. Zkusím vomastek.
0: Z piva.
2: Přemýšlím. Zkusím vomastek. Přemýšlím. Zkusím vomastek. Přemýšlím. Zkusím vomastek.
0: A je to...
2: Přemýšlím. Zkusím vomastek.
0: A je to...
2: Přemýšlím. Zkusím vomastek.
0: A je to tak. Pojďme si pustit ukázku.
2: Zkusím vomastek.
0: A je to tak. Pojďme si pustit ukázku. A je to tak. Pojďme si pustit ukázku. A je to tak. Pojďme si pustit ukázku.
3: Prasátko.
0: To tak. Pojďme si pustit ukázku.
3: Prasátko.
0: Pojďme si pustit ukázku.
3: Prasátko. Veselé chroch.
0: Ukázku.

0: skladbu Hot Dog. V textu se zpívá o dívce, která vzala týpkovi rohlík. V textu se zpívá o dívce, která vzala týpkovi roha, vzala mu klíče, odjela autobusem pryč. No a No a kterému americkému státu je tahle píseň věnovaná a zpěvák v ní prohlašuje, že už do něj kvůli tomu nikdy nevstoupí.
1: Paradox tohoto vítězství je ten, že stejně nakonec Anabel nedostane nic.

0: Já se tady sice jako raduju ze svých znalostí.
1: Mě nakonec Anabel nedostane nic.
0: Nedostanu nic, to bych chtěla říct, já se tady sice jako raduju ze svých znalostí, které teda odhaduju naprosto. Knížku dostaneš ty, takže gratulujeme.
1: Já si myslím, že se to jednou určitě povede. We're not gonna take it.

0: Ráno má ty písničky tady díky... Ráno má ty písničky tady díky práci... Ráno má ty písničky tady díky práci... Ráno má ty písničky tady díky práci v Rokrádiu začínám fakt znát. Ráno má ty písničky tady díky práci v Rokrádiu začínám fakt znát, to je neuvěřitelný.
1: Tak je to 1-0 pro Anabel a jdeme na poslední otázku. Led Zeppelin vydali v roce... Tak je to 1-0 pro Anabel a jdeme na poslední otázku. Led Zeppelin vydali v roce 1970... 0 pro Anabel a jdeme na poslední otázku. Led Zeppelin vydali v roce 1970... Anabel a jdeme na poslední otázku. Led Zeppelin vydali v roce 1979 skladbu... Na poslední otázku. Led Zeppelin vydali v roce 1979 skladbu Hot Dog. Otázku. Led Zeppelin vydali v roce 1979 skladbu Hot Dog. Led Zeppelin vydali v roce 1979 skladbu Hot Dog. V textu v roce 1979 skladbu Hot Dog. V textu se zpívá o dívce, která v 1979

Nemusíš být... Nemusíš být mánit... Nemusíš být mánička, abys byl... Nemusíš být mánička... Nemusíš být mánička, abys... Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Musíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Musíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

těch, co tě svlí, těch, co tě svlíkli až na, těch, co tě svlíkli až na kost, těch, co tě svlíkli až na kost.

0: plíce se deru a sedají na plícu a sedají na plíce a sedají na plíce
1: v dobrým i
0: na plíce
1: v dobrým i
0: na plíce.

Rokovej. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou. Fárovou.

0: kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z 10 let. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z 10 let. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz. Připadá studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Připadáš si ve značkovej hadr.
0: S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Připadáš si ve značkovej hadrech.
0: S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší
0: rukou. Profivoda.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap?
0: Profivoda.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www. Bez potisku. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www. Bez slíš. Já se oblíkám bez potisku. www. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. www. Bez potisku CZ. Kam bez potisku. www. Bez potisku CZ.
2: Masters of Rock.
1: Kultovní disku. www. Bez potisku CZ.
2: Masters of Rock.
1: www. Bez potisku CZ.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legenda.
1: Potisku CZ.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legenda.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
2: Hvězdné rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
2: Hvězdného Merlina.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
2: Hvězdného Merlina Mansona.
3: Slavné váží legendární Halloween slavící 40. výročí.
2: Hvězdného Merlina Mansona.
3: Slavné Halloween slavící 40. výročí.
2: Hvězdného Marilyna Mansona.
3: Slavící 40. výročí.
2: Hvězdného Marilyna Mansona.
3: Slavné Arch Enemy.
2: In Flames.
3: Slaughter to Prevail. 30. výročí.
2: Hvězdného Marilyna Mansona.
3: Slavné Arch Enemy.
2: In Flames.
3: Slaughter to Prevail.
2: The Rust.
3: Výročí.
2: Hvězdného Marilyna Mansona.
3: Slavné Arch Enemy.
2: In Flames.
3: Slaughter to Prevail.
2: The Rasmus.
3: Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy.
3: In Flames.
2: Slaughter to Prevail.
3: The Rasmus.
2: Přijedná.
3: Slavné Arch Enemy.
2: In Flames.
3: Slaughter to Prevail.
2: The Rasmus.
3: Přijede Dirk Schneider z hity X.
2: Enemy.
3: In Flames.
2: Slaughter to Prevail.
3: The Rasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept.
3: Nebo Bratři
2: Flames.
3: Slaughter to Prevail.
2: The Rasmus.
3: Přijede Dirk Schneider z hity Accept.
2: Nebo Bratři Kavaler.
3: Slaughter to Prevail.
2: The Rasmus.
3: Přijede Dirk Schneider z hity Accept.
2: Nebo Bratři Kavalerovi.
3: The Rasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept.
3: Nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters.
3: Přijede Dirk Schneider z hity Accept.
2: Nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
2: Z hity Accept. Nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července udělí Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července udělím Kavirovi.
2: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července udělím Kavi Vizovicích.
2: Of Rock.
3: Od 16. do 19. července udělím Kavi Vizovicích. Od 16. do 19. července udělím Kavi Vizovicích. Od 16. do 19. července udělím Kavi Vizovicích.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci.
3: Od července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci.
3: Ve Vizovicích.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisítka. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisítka H20 do Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisítka H20 do přináší mega akci. Nejprodávanější karisítka H20 do základové akci. Nejprodávanější karisítka H20 do základové desky. Nejprodávanější karisítka H20 do základové desky. Nyní za skvělých 400 nejší karisítka H20 do základové desky. Nyní za skvělých 436 K H20 do základové desky.

0: za skvělých 436 korun včetně DPH. Do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dekvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. 36 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro A. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro Karysíč za super cenách. Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro Karysíč za super 29. května. Tak si přijďte pro Karysíč za super cenu 9. května. Tak si přijďte pro Karysíč za super cenu. Více na Dek.cz. Na, tak si přijďte pro Karysíč za super cenu. Více na Dek.cz. Přijďte pro Karysíč za super cenu. Více na Dek.cz. Za super cenu. Více na Dek.cz.
1: Dřív než začnou
0: Více na Dek.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny.
0: Dek.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny. Než... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Gaš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix Česneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. i MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. GP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho před pro... Už 19. až 21. června. Buď u toho před 10. až 21. června. Buď u toho před prodej brzy končí. Vstupenky pořídí 21. června. Buď u toho před prodej brzy končí. Vstupenky pořídí 1. června. Buď u toho před prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto motodrom. Buď u toho před prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto motodrom Brno. Před prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto motodrom Brno. CZ. Brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto motodrom Brno. CZ. Vstupenky pořídíš na auto motodrom Brno. CZ.
2: Máte penzky
1: pořídíš na automotodrom Brno.cz.
2: Máte penzík?
1: Automotodrom Brno.cz.
2: Máte penzíko? Převeď...
1: Automotodrom Brno.cz.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k...
1: .cz.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a... Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších... Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Zíko, převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše... Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové N a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Máte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami z penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření.

0: V Kauflandu fandíme V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili Kajar Mark Brambůrky 150 gramů za 17 Kajar Mark Brambůrky 150 gramů za 17,90 a Svijan Brambůrky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,10 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 Ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května
0: Kaufland
1: za 13,90 až do 26. května
0: Kaufland
1: 13,90 až do 26. května
0: Kaufland
1: až do 26. května
0: Kaufland
1: 26. května
0: Kaufland
1: Profi Vonda 100. května
0: Kaufland
1: Profi Vonda 100.
0: Kaufland

0: Převod k NN zvládnete online s Víkem, si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Víc NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz /penzíko. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz /penzíko. Pauzy na kafe. Více na nn.cz /penzíko. Více na nn.cz /penzíko. NCZ /penzíko.
1: Ve světě plném hrot
0: /penzíko.
1: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Je Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph. Zajišťuje Aleph. Aleph.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. Z hlavou státu hradě řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. Z hlavou státu jednal taky o státě prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. Z hlavou státu jednal taky průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. Z hlavou státu jednal taky o státních dopravy České republiky Jan Rafaj. Z hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelských Jan Rafaj. Z hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelských Z hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Z hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelských delegacích, taky o státních investicích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Investicích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Jednání mezi odbory a o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Jednání mezi delegacích na zahraničních cestách. Jednání mezi odbory a vedením jihokorejské zahraničních cestách. Jednání mezi odbory a vedením jihokorejské společnosti. Jednání mezi odbory a vedením jihokorejské společnosti Samsung zkrachovala. Jednání mezi odbory a vedením jihokorejské společnosti Samsung zkrachovala. Zhruba 48 odbory a vedením jihokorejské společnosti Samsung zkrachovala. Zhruba 48 jihokorejské společnosti Samsung zkrachovala. Zhruba 48 tisíc zaměstnanců Samsung zkrachovala. Zhruba 48 tisíc zaměstnanců tak ve čtvrtek vstoupí do 8 zkrachovala. Zhruba 48 tisíc zaměstnanců tak ve čtvrtek vstoupí do 18. Zhruba 48 tisíc zaměstnanců tak ve čtvrtek vstoupí do 18 denní stávky. 40 tisíc zaměstnanců tak ve čtvrtek vstoupí do 18 denní stávky. Vláda už avizuje zaměstnanců tak ve čtvrtek vstoupí do 18 denní stávky. Vláda už tak ve čtvrtek vstoupí do 18 denní stávky. Vláda už avizovala, že by vstoupí do 18 denní stávky. Vláda už avizovala, že by se mohla do sporu vložit, pokud by hrozily vážné denní stávky. Vláda už avizovala, že by se mohla do sporu vložit, pokud by hrozily vážné dopadky. Vláda už avizovala, že by se mohla do sporu vložit, pokud by hrozily vážné dopady na ekonomiku. Už avizovala, že by se mohla do sporu vložit, pokud by hrozily vážné dopady na ekonomiku. Europoslanci se mohla do sporu vložit, pokud by hrozily vážné dopady na ekonomiku. Europoslanci dnes budou hlasovat vložit, pokud by hrozily vážné dopady na ekonomiku. Europoslanci dnes budou hlasovat o zly vážné dopady na ekonomiku. Europoslanci dnes budou hlasovat o výzvě adresované Evropské komise dopady na ekonomiku. Europoslanci dnes budou hlasovat o výzvě adresované Evropské komise, aby Europoslanci dnes budou hlasovat o výzvě adresované Evropské komise, aby poslanci dnes budou hlasovat o výzvě adresované Evropské komise, aby všemi možnými prostředky posouhlasovat o výzvě adresované Evropské komise, aby všemi možnými prostředky adresované Evropské komise, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské komise, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila by možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze daňových narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze daňových poplatníků Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze daňových poplatníků. Hlasování se uskuteční na Slovensku a ochránila peníze daňových poplatníků. Hlasování se uskuteční rok poté, co Slovensko ochránila peníze daňových poplatníků. Hlasování se uskuteční rok poté, co Slovensko loni v květnu na daňových poplatníků. Hlasování se uskuteční rok poté, co Slovensko loni v květnu poplatníků. Hlasování se uskuteční rok poté, co Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropské. Hlasování se uskuteční rok poté, co Slovensko loni v květnu navštívil výbor se uskuteční rok poté, co Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočet. Rok poté, co Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu. Fotbalisté Arsenalu navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu. Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 2 Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu. Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 2 parlamentu pro rozpočtovou kontrolu. Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli rozpočtovou kontrolu. Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli kontrolu. Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. Kanonýři Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli

0: vyhráli anglickou ligu. Kanoníři v úterý sice nehráli, ale titul jim v 22 letech vyhráli anglickou ligu. Kanoníři v úterý sice nehráli, ale titul jim v 22 letech vyhráli anglickou ligu. Kanoníři v úterý sice nehráli, ale titul jim v dohrávce předposlední anglickou ligu. Kanoníři v úterý sice nehráli, ale titul jim v dohrávce předposledního kola. Kanoníři v úterý sice nehráli, ale titul jim v dohrávce předposledního kola zajistila remíza. V úterý sice nehráli, ale titul jim v dohrávce předposledního kola zajistila remíza. Nehráli, ale titul jim v dohrávce předposledního kola zajistila remíza Manchester City. Titul jim v dohrávce předposledního kola zajistila remíza Manchester City 1-1 v Barce předposledního kola zajistila remíza Manchester City 1-1 v Barmountu kola zajistila remíza Manchester City 1-1 v Barmountu. Zajistila remíza Manchester City 1-1 v Barmountu.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Manchester City 1-1 v Barmountu.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska čekáme oblačno v Barmountu.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska čekáme oblačno až polojasno v Čechách může.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska čekáme oblačno až polojasno v Čechách může být přechodně.
1: Počasí.
0: Dneska čekáme oblačno až polojasno v Čechách může být přechodně až zataženo a.
1: Počasí.
0: Dneska čekáme oblačno až polojasno v Čechách může být přechodně až zataženo. Dneska čekáme oblačno až polojasno v Čechách může být přechodně až zataženo a místy zaprší. Nejvyšší teplo čekáme oblačno až polojasno v Čechách může být přechodně až zataženo a místy zaprší. Nejvyšší teploty oblačno až polojasno v Čechách může být přechodně až zataženo a místy zaprší. Nejvyšší teploty 8 v Čechách může být přechodně až zataženo a místy zaprší. Nejvyšší teploty 18 až 23 v Čechách může být přechodně až zataženo a místy zaprší. Nejvyšší teploty 18 až 23 až zataženo a místy zaprší. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia zaprší. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. 18 až 23 stupňů Celsia.
2: Spa Hotel Děvín
0: 23 stupňů Celsia.
2: Spa Hotel Děvín Mariánské Lázně
0: 23 stupňů Celsia.
2: Spa Hotel Děvín Mariánské Lázně. Spa Hotel Děvín Mariánské Lázně v krásném prostředí lesů. Spa Hotel Děvín Mariánské Lázně v krásném prostředí lesoparku. Spa Hotel Děvín Mariánské Lázně v krásném prostředí lesoparku. Spa Hotel Děvín Mariánské Lázně v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury Mariánské Lázně v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury turistické v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury turistickém prostředí lesoparku. Lázeňské procedury turistika léčivé prameny. Spa lesoparku. Lázeňské procedury turistika léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Lázeňské procedury turistika léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Procedury turistika léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Turistika léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Spa Hotel Děvín. Hotel Děvín.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D3 se řeší nehoda ve směru na České Budějovice na stém.
1: Doprava.
0: Na D3 se řeší nehoda ve směru na České Budějovice na. Na D3 se řeší nehoda ve směru na České Budějovice na stém. Trojice se řeší nehoda ve směru na České Budějovice na stém 8,5 km. Ve směru na České Budějovice na stém 8,5 km u Horusic. Na pražském okruhu na České Budějovice na stém 8,5 km u Horusic. Na Budějovice na stém 8,5 km u Horusic. Na pražském okruhu se bouralo ve směru na stém 8,5 km u Horusic. Na pražském okruhu se bouralo ve směru kde jedničce na 2,5 km u Horusic. Na pražském okruhu se bouralo ve směru kde jedničce na 24 km u Horusic. Na pražském okruhu se bouralo ve směru kde jedničce na 24,5 km, tam jsou sobě tři osobáky. A pozor si dejte taky na nehodu v Litomyšli na Záhajské ulici. Tři osobáky. A pozor si dejte taky na nehodu v Litomyšli na Záhajské ulici. A pozor si dejte taky na nehodu v Litomyšli na Záhajské ulici. Sedíte taky na nehodu v Litomyšli na Záhajské ulici. Taky na nehodu v Litomyšli.

0: na Záhajské ulici.
1: Instagram.
0: Myšli na Záhajské ulici.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná.
0: Záhajské ulici.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Na slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Patří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Zkontrolujte až zastavíte. Až zastavíte. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rockový.
2: Rokový dopoledne startuje právě teď, 9:03. S vámi je Kamil. Rokový dopoledne startuje právě teď, 9:03. S vámi dopoledne startuje právě teď, 9:03. S vámi je Kamil a samozřejmě středa, to znamená, to je právě teď, 9:03. S vámi je Kamil a samozřejmě středa, to znamená hvězdný host. 9:03. S vámi je Kamil a samozřejmě středa, to znamená hvězdný host. Zuzanka je tady tak. 9:00 s vámi je Kamil a samozřejmě středa, to znamená hvězdný host. Zuzanka je tady taky ještě a s vámi je Kamil a samozřejmě středa, to znamená hvězdný host. Zuzanka je tady taky ještě a samozřejmě středa, to znamená hvězdný host. Zuzanka je tady taky ještě a máme tady i Mardio, kterýho je středa, to znamená hvězdný host. Zuzanka je tady taky ještě a máme tady i Mardio, kterýho zdravíme. Ahoj. A hvězdný host. Zuzanka je tady taky ještě a máme tady i Mardio, kterýho zdravíme. Ahoj. Zuzanka je tady taky ještě a máme tady i Mardio, kterýho zdravíme. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Taky ještě a máme tady i Mardio, kterýho zdravíme. Ahoj.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
2: A máme tady i Mardio, kterýho zdravíme. Ahoj.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
2: Ty tady furt chodíš tady i Mardio, kterýho zdravíme. Ahoj.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
2: Ty tady furt chodíš s tou kytarou, čověče, nemám, kterýho zdravíme. Ahoj.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
2: Ty tady furt chodíš s tou kytarou, čověče. Ahoj.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
2: Ty tady furt chodíš s tou kytarou, čověče.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
2: Ty tady furt chodíš s tou kytarou, čověče, nemohl bys nám na začátek tam něco jako hodit?
3: Ne, posluchače.
2: Ty tady furt chodíš s tou kytarou, čověče, nemohl bys nám na začátek tam. Ty tady furt chodíš s tou kytarou, čověče, nemohl bys nám na začátek tam něco jako hodit jen tak. Máš tam malou kytarou, čověče, nemohl bys nám na začátek tam něco jako hodit jen tak. Máš tam, čověče, nemohl bys nám na začátek tam něco jako hodit jen tak. Máš tam ale přesto kabel.
3: Jo, jo, vidíš.
2: Na začátek tam něco jako hodit jen tak. Máš tam ale přesto kabel.
3: Jo, jo, vidíš.
2: Že by ti to netlo jako hodit jen tak, máš tam ale přesto kabel.
3: Jo, jo, vidíš.
2: Že by ti to netlo jen tak, máš tam ale přesto kabel.
3: Jo, jo, vidíš.
2: Že by ti to netlumilo, máš tam ale přesto kabel.
3: Jo, jo, vidíš.
2: Že by ti to netlumilo.
3: Já si to propojím.
2: Propoj si to, že kabel.
3: Jo, jo, vidíš.
2: Že by ti to netlumilo.
3: Já si to propojím.
2: Propoj si to, že bys nám takhle jako.
3: Vidíš.
2: Že by ti to netlumilo.
3: Já si to propojím.
2: Propoj si to, že bys nám takhle jako víš. By ti to netlumilo.
3: Já si to propojím.
2: Propoj si to, že bys nám takhle jako víš do toho Openu, je to takový netradiční. Propoj si to, že bys nám takhle jako víš do toho Openu, je to takový netradiční, ale propoj si to, že bys nám takhle jako víš do toho Openu, je to takový netradiční. Si to, že bys nám takhle jako víš do toho Openu, je to takový netradiční, ale
3: tak jako jen tak jako nějakou zvukovou tu, jo.
2: Zvukovku udělej nějakou, no jestli jako třeba víš, a ti to tady stiším takhle. Zvukovku udělej nějakou, no jestli jako třeba víš, a ti to tady stiším takhle.
3: Life is like.
2: No jestli jako třeba víš, a ti to tady stiším takhle.
3: Life is like.
2: Víš, a ti to tady stiším takhle.
3: Life is life.
2: Na. Stiším takhle.
3: Life is.

0: Rokrad. Rokrad. Rokradio. Rokradio. Rokradio. Zprávy. Rokradio. Zprávy. Rokradio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne.
0: Rokradio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne. Krátce pod.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne. Krátce po deváté jsou tu.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne. Krátce po deváté jsou tu další zprávy. Pět. Hezké dopoledne, krátce po deváté jsou tu další zprávy. Pět ze šesti. Hezké dopoledne, krátce po deváté jsou tu další zprávy. Pět ze šesti. Četce po deváté jsou tu další zprávy. Pět ze šesti českých firem cítí dopady konfliktu. Jsou tu další zprávy. Pět ze šesti českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Zprávy. Pět ze šesti českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli. Pět ze šesti českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezident firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to přes na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to při schůzce na Pražském hradě, které kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to při schůzce na Pražském hradě investice. Prezidentu Petru Pavlovi to při schůzce na Pražském hradě řekl prezident svazu. Prezidentu Petru Pavlovi to při schůzce na Pražském hradě řekl prezident svazu průmyslu a dopravy. Petru Pavlovi to při schůzce na Pražském hradě řekl prezident svazu průmyslu a dopravy České republiky. To při schůzce na Pražském hradě řekl prezident svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. Na Pražském hradě řekl prezident

0: a teď.
1: Dění v kapele a taky o novým albu, který vychází v pátek. Tak zůstaňte s námi, za chvíli jsme tady, Rock Radio.

0: příhodu o tom, protože příští týden nás čeká a ty jsi tady říkal krásnou příhodu o tom, protože příští týden nás čeká Jirka. Ty jsi tady říkal krásnou příhodu o tom, protože příští týden nás čeká Jirka Daron. Krásnou příhodu o tom, protože příští týden nás čeká Jirka Daron, samozřejmě. O tom, protože příští týden nás čeká Jirka Daron, samozřejmě Pragokoncert, Metal Fest. Protože příští týden nás čeká Jirka Daron, samozřejmě Pragokoncert, Metal Fest. Příští týden nás čeká Jirka Daron, samozřejmě Pragokoncert, Metal Fest. Jirka Daron, samozřejmě Pragokoncert, Metal Fest.
1: jsme tam jako byli, že jo, a fixa, že jo, že to jako nebyl úplně jako nejsme úplně metal.

No ale tak jsme tam jako byli, že to jako nebyl úplně jako, nejsme úplně metal. No ale tak jsme tam jako byli, že jo, a jako nejsme úplně metal. No ale tak jsme tam jako byli, že jo, a po nás teda úplně metal. No ale tak jsme tam jako byli, že jo, a po nás, no ale tak jsme tam jako byli, že jo, a po nás, teda před náma, tak jsme tam jako byli, že jo, a po nás, teda před náma, byli, že jo, a po nás, teda před náma, měla vystoupit, a po nás, teda před náma, měla vystoupit hlavní, a po nás, teda před náma, měla vystoupit hlavní, teda před náma, měla vystoupit hlavní hvězda toho dne, nebo celýho filmu, před náma, měla vystoupit hlavní hvězda toho dne, nebo celýho festivalu, měla vystoupit hlavní hvězda toho dne, nebo celýho festivalu, kopala Rage, což je taková jako vystoupit hlavní hvězda toho dne, nebo celýho festivalu, kopala Rage, což je taková jako ostrá první hvězda toho dne, nebo celýho festivalu, kopala Rage, což je taková jako ostrá toho dne, nebo celýho festivalu, kopala Rage, což je taková jako ostrá parta, nebo celýho festivalu, kopala Rage, což je taková jako ostrá parta s nekompromisníma fanouškama, festivalu kopala Rage, což je taková jako ostrá parta s nekompromisníma fanouškama, Rage, což je taková jako ostrá parta s nekompromisníma fanouškama, taková jako ostrá parta s nekompromisníma fanouškama, a ty už se tam začali srocovat, když parta s nekompromisníma fanouškama, a ty už se tam začali srocovat s nekompromisníma fanouškama, a ty už se tam začali srocovat, když jsme přijeli a viděli jsme těma fanouškama, a ty už se tam začali srocovat, když jsme přijeli a viděli. A ty už se tam začali srocovat, když jsme přijeli a viděli jsme v prvních lineách, jak jsou. A ty už se tam začali srocovat, když jsme přijeli a viděli jsme v prvních lineách, jak jsou prostě natěšený na ty rage. Srocovat, když jsme přijeli a viděli jsme v prvních lineách, jak jsou prostě natěšený na ty rage, jakože to fakt přijeli a viděli jsme v prvních lineách, jak jsou prostě natěšený na ty rage, jako byli jsme v prvních lineách, jak jsou prostě natěšený na ty rage, jakože to fakt si užijou. V prvních lineách, jak jsou prostě natěšený na ty rage, jakože to fakt si užijou. Jenomže rage, ty jsou prostě natěšený na ty rage, jakože to fakt si užijou. Jenomže rage, ty jo, natěšený na ty rage, jakože to fakt si užijou. Jenomže rage, ty jo, se někde zasekli a měli rage, jakože to fakt si užijou. Jenomže rage, ty jo, se někde zasekli a měli to fakt si užijou. Jenomže rage, ty jo, se někde zasekli a měli zpoždění. Na přišel Darona a říkal, jenomže rage, ty jo, se někde zasekli a měli zpoždění. Na přišel Darona říká, ty jo, se někde zasekli a měli zpoždění. Na přišel Darona říká, hele, se někde zasekli a měli zpoždění. Na přišel Darona říká, hele, kluci, rage mají spekli a měli zpoždění. Na přišel Darona říká, hele, kluci, rage mají a měli zpoždění. Na přišel Darona říká, hele, kluci, rage mají zpoždění. Na přišel Darona říká, hele, kluci, rage mají zpoždění. My to vyměníme a půjdete vy. Přišel Darona říká, hele, kluci, rage mají zpoždění. My to vyměníme a půjdete vy. A my, hele, kluci, rage mají zpoždění. My to vyměníme a půjdete vy. Rage mají zpoždění. My to vyměníme a půjdete vy. A my, zpoždění. My to vyměníme a půjdete vy. A my, pohodě, dobře, tak. My to vyměníme a půjdete vy. A my, pohodě, dobře, tak. Jsme, proč vyměníme a půjdete vy. A my, pohodě, dobře, tak. Jsme, proč ne? Půjdete vy. Amen, pokud v pohodě, dobře, tak jsme, proč ne? Amen, pokud v pohodě, dobře, tak jsme, proč ne, že jo? A teď tam stál, pokud v pohodě, dobře, tak jsme, proč ne, že jo? A teď tam stáli, ale nám to dobře, tak jsme, proč ne, že jo? A teď tam stáli, ale nám to nedošlo, jsme, proč ne, že jo? A teď tam stáli, ale nám to nedošlo v tu chvíli, že jo? Co se stane, proč ne, že jo? A teď tam stáli, ale nám to nedošlo v tu chvíli, že jo? Co se stane, že jo? A teď tam stáli, ale nám to nedošlo v tu chvíli, že jo? Co se stane? A teď tam stáli, ale nám to nedošlo v tu chvíli, že jo? Co se stane, že jo? No a tam už jako byli ty tam stáli, ale nám to nedošlo v tu chvíli, že jo? Co se stane, že jo? No a tam už jako byli nám to nedošlo v tu chvíli, že jo? Co se stane, že jo? No a tam už jako byli ty rejčaři, že jo? Chvíli, že jo? Co se stane, že jo? No a tam už jako byli ty rejčaři, že jo? Ty prostě natěšený, prostě bo stane, že jo? No a tam už jako byli ty rejčaři, že jo? Ty prostě natěš. No a tam už jako byli ty rejčaři, že jo? Ty prostě natěšený, prostě borci pokéro. Jako byli ty rejčaři.

0: že jo, ty prostě natěšený prostě borci pokerejčaři, že jo, ty prostě natěšený prostě borci pokerovaný velký vlasatý svalnatý, ty prostě natěšený prostě borci pokerovaný velký vlasatý svalnatý natěšený prostě borci pokerovaný velký vlasatý svalnatý metalisti, který chtěli rejčený prostě borci pokerovaný velký vlasatý svalnatý metalisti, který chtěli rejč pokerovaný velký vlasatý svalnatý metalisti, který chtěli rejč. No a velký vlasatý svalnatý metalisti, který chtěli rejč. No a vlasatý svalnatý metalisti, který chtěli rejč. No a ten moderátor to ještě svalnatý metalisti, který chtěli rejč. No a ten moderátor to ještě jako tento dodělisti, který chtěli rejč. No a ten moderátor to ještě jako tento dodělal, ten tam rejč. No a ten moderátor to ještě jako tento dodělal, ten tam vylez ven a říkal. No a ten moderátor to ještě jako tento dodělal, ten tam vylez ven a říkal. A ten moderátor to ještě jako tento dodělal, ten tam vylez ven a říkal. Moderátor to ještě jako tento dodělal, ten tam vylez ven a říkal. Chce to rejč? A jako tento dodělal, ten tam vylez ven a říkal. Chce to rejč? A už jo. Ten tam vylez ven a říkal. Chce to rejč? A už jo. A on tam vylez ven a říkal. Chce to rejč? A už jo. A říkal. Chce to rejč? A už jo. A on. Tak smůla. Rejč mají spoždě. To rejč? A už jo. A on. Tak smůla. Rejč mají spoždě. A už jo. A on. Tak smůla. Rejč mají spoždění. Bude fixa. A ty. A už jo. A on. Tak smůla. Rejč mají spoždění. Bude fixa. A ty. A on. Tak smůla. Rejč mají spoždění. Bude fixa. A ty se nařišli. A on. Tak smůla. Rejč mají spoždění. Bude fixa. A ty se nařišli. Tak smůla. Rejč mají spoždění. Bude fixa. A ty se nařišli. Rejč mají spoždění. Bude fixa. A ty se nařišli. To bude fixa. A ty se nařišli. To jako ty první tři. A ty se nařišli. To jako ty první tři, čtyři písně přišly, viď. To jako ty první tři, viď. To jako ty první tři, čtyři písně byly teda to jako ty první tři, čtyři písně byly teda strašně jako náročné. To jako ty první tři, čtyři písně byly teda strašně jako náročný, protože tam jako nebyla úplně jako nepochopení ze strany rejčařů, ale naštěstí pak sám protlačil nějaký naši úplně jako nepochopení ze strany rejčařů, ale naštěstí pak sám protlačil nějaké chopení ze strany rejčařů, ale naštěstí pak sám protlačil nějaký naši fanoušci ze strany rejčařů, ale naštěstí pak sám protlačil nějaký naši fanoušci dopředu a čařů, ale naštěstí pak sám protlačil nějaký naši fanoušci dopředu a jak jsme to jako ustáli dobře. No. Tak naštěstí pak sám protlačil nějaký naši fanoušci dopředu a jak jsme to jako ustáli dobře. No.
1: Takže to dopadlo.
0: Protlačil nějaký naši fanoušci dopředu a jak jsme to jako ustáli dobře. No.
1: Takže to dopadlo.
0: Fanoušci dopředu a jak jsme to jako ustáli dobře. No.
1: Takže to dopadlo dobře.
0: No, ale ten jako začátek, jak jsme to jako ustáli dobře. No.
1: Takže to dopadlo dobře.
0: No, ale ten jako začátek, to bych jako nepřál jako ustáli dobře. No.
1: Takže to dopadlo dobře.
0: No, ale ten jako začátek, to bych jako nepřál nikomu, no. Ale dobře. No.
1: Takže to dopadlo dobře.
0: No, ale ten jako začátek, to bych jako nepřál nikomu, no.
1: Takže to dopadlo dobře.
0: No, ale ten jako začátek, to bych jako nepřál nikomu, no.
1: Hele, tak máte
0: dopadlo dobře. No, ale ten jako začátek, to bych jako nepřál nikomu, no.
1: Hele, tak máte aspoň takovýhle výzvy za sebou.
0: Ale ten jako začátek, to bych jako nepřál nikomu, no.
1: Hele, tak máte aspoň takovýhle výzvy za sebou a víte, že jsem.
0: Tak to bych jako nepřál nikomu, no.
1: Hele, tak máte aspoň takovýhle výzvy za sebou a.
0: Nepřál nikomu, no.
1: Hele, tak máte aspoň takovýhle výzvy za sebou a víte, že se umíte postavit. No, hele, tak máte aspoň takovýhle výzvy za sebou a víte, že se umíte postavit čelem, jako, že? Tak máte aspoň takovýhle výzvy za sebou a víte, že se umíte postavit čelem, jako, že?
0: Je to pravda, no.
1: Výzvy za sebou a víte, že se umíte postavit čelem, jako, že?
0: Je to pravda.
1: A víte, že se umíte postavit čelem, jako, že?
0: Je to pravda, no. Prostě jako jak zpívám.
1: Se umíte postavit čelem, jako, že?
0: Je to pravda, no. Prostě jako jak zpíváme dno je.
1: Postavit čelem, jako, že?
0: Je to pravda, no. Prostě jako jak zpíváme dno je dobrý.
1: Jako, že?
0: Je to pravda, no. Prostě jako jak zpíváme dno je dobrý na to, aby si zlo. Je to pravda, no. Prostě jako jak zpíváme dno je dobrý na to, aby si zlo prohlí, tak. Je to pravda, no. Prostě jako jak

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia.
1: Hvězdným hostem Rock Rádia je dneska Mardisia.
2: Mardi se nám představil a taky nám zahrál.
1: Nicméně, já bych to na začátek trošku odlehčil.

0: zpíváme, dno je dobrý na to, aby si zlo prolil. No, prostě jako jak zpíváme, dno je dobrý na to, aby si zlo prolil, takže tady jsme se potopili. Tady jsme se potopili a tam byl potápěč a měl na skafandru napsáno rage. Ale jako tam byl potápěč a měl na skafandru napsáno rage, tyjo. Ale jako pak potápěč a měl na skafandru napsáno rage, tyjo. Ale jako měl na skafandru napsáno rage, tyjo. Ale jako pak když přijeli a rozsekali to tam na patfandru napsáno rage, tyjo. Ale jako pak když přijeli a rozsekali to tam na patfandru rage, tyjo. Ale jako pak když přijeli a rozsekali to tam na... Ale jako... Pak když přijeli a rozsekali to tam na padrť, kvalitní, skvělá parta energetická. Ale jako... Pak když přijeli a rozsekali to tam na padrť, kvalitní, skvělá parta energetická.
1: Tak super, krásná vzpomínka.

0: Hrdina, čest, udělal jsem to teda jenom na chvíli. Jirka Hrdina, hrdina ze Sparty mi pak řekl, že jako ze Stanley Cupem bych to nemohl. Ale tady byli trošku naštvaný, že jsme tu Spartu vyřadili.
1: No tak byly oslavy, pro Pardubice to bylo skvělý, že jsme zvítězili.
0: Speciální dres, na kterým by se propojilo hlavní město našich písní San Diego a ten klub s Limbem, s grafikem naším, to společně dali dohromady a ty hráči,

posledním Limbem s grafikem naším to společně dali dohromady a ty hráči v posledním zápase základní části nastoupili v tom drezu, což je vždy, a ty hráči v posledním zápase základní části nastoupili v tom drezu, což je vždy,

0: na sobě ten dres, chodil v tom dresu a fakt doma v tom dresu jsme, když jsem tam byl a měl jsem na sobě ten dres, a fakt doma v tom dresu jsme, když jsem tam byl a měl jsem na sobě ten dres, tak jsme neprohrávali a potom jsem jednou nemohl a vlastně Marcel, šéf PR-u Dynama mě donutil tam přijet aspoň na poslední třetinu, protože prohrávali, tak jsem tam vběhnul a třetinu, protože prohrávali, tak jsem tam vběhnul a vstojím, protože prohrávali, tak jsem tam vběhnul a vstojím před tím zimákem, hned byl gól, tak jsem tam vběhnul a vstojím před tím zimákem, hned byl gól, vběhnul a vstojím před tím zimákem, hned byl gól, slavně jsem ten dres. A vstojím před tím zimákem, hned byl gól, slavně jsem ten dres. A vstojím před tím zimákem, hned byl gól, slavně jsem ten dres. Pak jsem si tam dosedl. A vstojím před tím zimákem, hned byl gól, slavně jsem ten dres. Pak jsem si tam dosedl, hned byl další. A on říkal, vidíš, to funguje. Hned byl gól, slavně jsem ten dres. Pak jsem si tam dosedl, hned byl další. A on říkal, vidíš, to funguje. To je prostě gól, slavně jsem ten dres. Pak jsem si tam dosedl, hned byl další. A on říkal, vidíš, to funguje. Ten dres. Pak jsem si tam dosedl, hned byl další. A on říkal, vidíš, to funguje, to je prostě, my jsme na to pověrčivý, takže pak jsem si tam dosedl, hned byl další a on říkal, vidíš, to funguje, to je prostě, my jsme na to pověrčivý, takže dosedl, hned byl další a on říkal, vidíš, to funguje, to je prostě, my jsme na to pověrčivý, takže a on říkal, vidíš, to funguje, to je prostě, my jsme na to pověrčivý, takže ten dresek, vidíš, to funguje, to je prostě, my jsme na to pověrčivý, takže ten dresek třeba nějakým proto, je prostě, my jsme na to pověrčivý, takže ten dresek třeba nějakým proto pověrčivý, takže ten dresek třeba nějakým procentem něco přines, nějaký štěstí.
1: Tak ty se
0: takže ten dresek třeba nějakým procentem něco přines, nějaký štěstí.
1: Tak ty se
0: ten dresek třeba nějakým procentem něco přines, nějaký štěstí.
1: Tak ty se staneš maskot
0: třeba nějakým procentem něco přines, nějaký štěstí.
1: Tak ty se staneš maskotem ještě.
0: No tak to jsem jako říkal, že to procentem něco přines, nějaký štěstí.
1: Tak ty se staneš maskotem ještě.
0: No tak to mají toho Hakita, že to zase ne a ono vždycky to funguje jenom chvíli, takže to splnilo svůj účel, ne, a ono vždycky to funguje jenom chvíli, takže to splnilo svůj úkol. A ono vždycky to funguje jenom chvíli, takže to splnilo svůj úkol. Vždycky to funguje jenom chvíli, takže to splnilo svůj úkol. A titul je doma, to funguje jenom chvíli, takže to splnilo svůj úkol. A titul je doma, to stačí. Chvíli, takže to splnilo svůj úkol. A titul je doma, to stačí.
1: A ty jsi chodil poctivě celou sezónu.
0: Takže to splnilo svůj úkol a titul je doma, to stačí.
1: A ty jsi chodil poctivě.
0: To splnilo svůj úkol a titul je doma, to stačí.
1: A ty jsi chodil poctivě celou sezónu na.
0: Splnilo svůj úkol a titul je doma, to stačí.
1: A ty jsi chodil poctivě celou sezónu na hokej nebo.
0: Titul je doma, to stačí.
1: A ty jsi chodil poctivě celou sezónu na hokej nebo.
0: No, má, to stačí.
1: A ty jsi chodil poctivě celou sezónu na hokej nebo.
0: No, chodil. Stačí.
1: A ty jsi chodil poctivě celou sezónu na hokej, nebo.
0: No, chodil, já tam chodím jako. Já.
1: Chodil poctivě celou sezónu na hokej, nebo.
0: No, chodil, já tam chodím jako.
1: Sezónu na hokej, nebo.
0: No, chodil, já tam chodím jako. Já tam chodím s kamarádem s Vilémem.
1: Hej, nebo.
0: No, chodil, já tam chodím jako. Já tam chodím s kamarádem s Vilémem. No, chodil, já tam chodím jako. Já tam chodím s kamarádem s Vilémem. A vlastně jsme letos. Já tam chodím jako já tam chodím s kamarádem s Vilémem. A vlastně jako já tam chodím s kamarádem s Vilémem. A vlastně jsme letos udělali rekord. Myslím si, že jsme chodím s kamarádem s Vilémem. A vlastně jsme letos udělali rekord. Myslím si, že jsme měli úplně s Vilémem. A vlastně jsme letos udělali rekord. Myslím si, že jsme měli úplně když to šlo. A vlastně jsme letos udělali rekord. Myslím si, že jsme měli úplně když to šlo, tak jsme fakt tam byli. Ale letos to fakt, když to šlo, tak jsme fakt

0: tam byli, když jsme teda nehráli, nebo když on nemohl, ale letos to fakt, jako fakt tam byli, když jsme teda nehráli, nebo když on nemohl, ale letos to fakt, jako byli, když jsme teda nehráli, nebo když on nemohl, ale letos to fakt, jako jsme dali, nehráli, nebo když on nemohl, ale letos to fakt, jako jsme dali poctivě celou sezónu, nemohl, ale letos to fakt, jako jsme dali poctivě celou sezónu, takže nejsme žádný takový, tak letos to fakt, jako jsme dali poctivě celou sezónu, takže nejsme žádný takový, jako že se fakt, jako jsme dali poctivě celou sezónu, takže nejsme žádný takový, jako že se jsme dali poctivě celou sezónu, takže nejsme žádný takový, jako že se jakři, jsme fakt fanoušci.
1: Že si
0: poctivě celou sezónu, takže nejsme žádný takový, jako že se jakři, jsme fakt fanoušci.
1: Že si tam jdete udělat selfiečko.
0: Sezónu, takže nejsme žádný takový, jako že se jakři, jsme fakt fanoušci.
1: Že si tam jdete udělat selfiečko a
0: ne, nejsme žádný takový, jako že se jakři, jsme fakt fanoušci.
1: Že si tam jdete udělat selfiečko.
0: Že se jakři, jsme fakt fanoušci.
1: Že si tam jdete udělat selfiečko a
0: ne, to my jako jsme fakt fanoušci.
1: Že si tam jdete udělat selfiečko a
0: ne, to my jako sledujeme.
1: Že si tam jdete udělat selfiečko a
0: ne, to my jako sledujeme.
1: Že si tam jdete udělat selfiečko a
0: ne, to my jako sledujeme, diskutujeme o sestavě.
1: A selfiečko a
0: ne, to my jako sledujeme, diskutujeme o sestavě.
1: A
0: ne, to my jako sledujeme, diskutujeme o sestavě. A on si tam dává. My jako sledujeme, diskutujeme o sestavě. A on si tam dává píváky. Sledujeme, diskutujeme o sestavě. A on si tam dává píváky. Vždycky říká, lepíme o sestavě. A on si tam dává píváky. Vždycky říká, a on si tam dává píváky. Vždycky říká, ale po třetím pivu je. A on si tam dává píváky. Vždycky říká, ale po třetím pivu je nejlepší ta třetí. Píváky. Vždycky říká, ale po třetím pivu je nejlepší ta třetí. Vždycky říká, ale po třetím pivu je nejlepší ta třetí třetina. Vždycky říká, ale po třetím pivu je nejlepší ta třetí třetina.
1: A sleduješ...
0: Po třetím pivu je nejlepší ta třetí třetina.
1: A sleduješ hokej obecně třeba...
0: Pivu je nejlepší ta třetí třetina.
1: A sleduješ hokej obecně třeba i teď jako...
0: Nejlepší ta třetí třetina.
1: A sleduješ hokej obecně třeba i teď jako mistrovství světa, nebo chodí
0: ta třetí třetina?
1: A sleduješ hokej obecně třeba i teď jako mistrovství světa, nebo chodíš jenom na ty domácí
0: zápasy? Ne.
1: A sleduješ hokej obecně třeba i teď jako mistrovství světa, nebo chodíš jenom na ty domácí? A sleduješ hokej obecně třeba i teď jako mistrovství světa, nebo chodíš jenom na ty domácí zápasy?
0: Ne, sleduju.
1: Sleduješ hokej obecně třeba i teď jako mistrovství světa, nebo chodíš jenom na ty domácí zápasy?
0: Ne, sleduju to, teď jsem se díval na
1: obecně třeba i teď jako mistrovství světa, nebo chodíš jenom na ty domácí zápasy?
0: Ne, sleduju to
1: jako mistrovství světa, nebo chodíš jenom na ty domácí zápasy?
0: Ne, sleduju to, teď jsem se díval na, viděl jsem oba ty domácí
1: zápasy, nebo chodíš jenom na ty domácí zápasy?
0: Ne, sleduju to, teď jsem se díval na, viděl jsem oba ty
1: domácí zápasy.
0: Ne, sleduju to, teď jsem se díval na, viděl jsem oba ty domácí zápasy. Sleduju to, teď jsem se díval na, viděl jsem oba ty domácí zápasy. A to, teď jsem se díval na, viděl jsem oba ty domácí zápasy. A baví mě to. Viděl jsem oba ty domácí zápasy. A baví mě to. Oba ty domácí zápasy. A baví mě to. Zápasy. A baví mě to. Jirka Hrdina, právě jak jsem o něm mluvil s náma doktor. A baví mě to. Jirka Hrdina, právě jak jsem o něm mluvil s náma dokonce i hraje. Baví mě to. Jirka Hrdina, právě jak jsem o něm mluvil s náma dokonce i hraje v kapele občas. Baví mě to. Jirka Hrdina, právě jak jsem o něm mluvil s náma dokonce i hraje. Jirka Hrdina, právě jak jsem o něm mluvil s náma dokonce i hraje v kapele občas, takže Jirka Hrdina, právě jak jsem o něm mluvil s náma dokonce i hraje v kapele občas, takže jak jsem o něm mluvil s náma dokonce i hraje v kapele občas, takže a dokonce i hraje v kapele občas, takže a hraje v kapele občas, takže a jsem fanoušek, Jsem fanoušek, líb v Pardubicích vlastně skoro každý fanoušek.
1: Pojďme si dát teda píseň.
0: Fanoušek, líb v Pardubicích vlastně skoro každý fanoušek.
1: Pojďme si dát teda píseň, která...
0: Líb v Pardubicích vlastně skoro každý fanoušek.
1: Pojďme si dát teda píseň, která je spjatá s
0: vítězstvím. V Pardubicích vlastně skoro každý fanoušek.
1: Pojďme si dát teda píseň, která...

0: A je spjatá
1: skoro každý fanoušek.
0: Pojďme si dát teda píseň, která je spjatá s vítězstvím Pardubic. Pojďme si dát teda píseň, která je spjatá s vítězstvím Pardubic a s pohárem a mně se bylo. Pojďme si dát teda píseň, která je spjatá s vítězstvím Pardubic a s pohárem a mně se bylo to jistý. Která je spjatá s vítězstvím Pardubic a s pohárem a mně se bylo to jistý, protože tu si tam spjatá s vítězstvím Pardubic a s pohárem a mně se bylo to jistý, protože tu si tam často s Pardubic a s pohárem a mně se bylo to jistý, protože tu si tam často sdílel a s pohárem a mně se bylo to jistý, protože tu si tam často sdílel a s pohárem a mně se bylo to jistý, protože tu si tam často sdílel a bylo to jistý, protože tu si tam často sdílel a když už to šlo, protože tu si tam často sdílel a když už to šlo jako do finále, tu si tam často sdílel a když už to šlo jako do finále, tak jsem často sdílel a když už to šlo jako do finále, tak si myslím, že tohle písní sdílel a když už to šlo jako do finále, tak si myslím, že tohle písní když už to šlo jako do finále, tak si myslím, že tohle písní dost šlo jako do finále, tak si myslím, že tohle písní dost lidí pohoršil z druhého, ale tak si myslím, že tohle písní dost lidí pohoršil z si myslím, že tohle písní dost lidí pohoršil z druhého klubu, v tom smyslu, že tohle písní dost lidí pohoršil z druhého klubu, v tom smyslu, že asi dost lidí pohoršil z druhého klubu, v tom smyslu, že asi si mysleli, dost lidí pohoršil z druhého klubu, v tom smyslu, že asi si mysleli, že něco ošil z druhého klubu, v tom smyslu, že asi si mysleli, že druhého klubu, v tom smyslu, že asi si mysleli, že něco o tom, ale každopádně bylo to v tom smyslu, že asi si mysleli, že něco o tom, ale každopádně bylo to jistý EP z nový desky, o který si dneska budeme povídat, tak si jdeme dát. A samozřejmě gratulujeme.
1: Díky.
0: Který si dneska budeme povídat, tak si jdeme dát. A samozřejmě gratulujeme.
1: Díky, díky.
0: Tak si jdeme dát. A samozřejmě gratulujeme.
1: Díky, díky.
0: Tak si jdeme dát. A samozřejmě gratulujeme.
1: Díky, díky.
0: A samozřejmě gratulujeme.
1: Díky, díky.
0: A samozřejmě gratulujeme.
1: Díky, díky.
0: Gratulujeme.
1: Díky, díky.

April 16.

0: na ten okamžik, až jsou zdárně všechny v cíli, a já teďka se těším na ten okamžik, až budu stát zdárně všechny v cíli, a já teďka se těším na ten okamžik, až budu stát na té, a já teďka se těším na ten okamžik, až budu stát na té, a já teďka se těším na ten okamžik, až budu stát na té, na té hoře, na té, na ten okamžik, až budu stát na té, na té hoře, na té 8000 okamžik, až budu stát na té, na té hoře, na té 8000, budu stát na té, na té hoře, na té 8000ovce, tak stát na té, na té hoře, na té 8000ovce, tak tam rozhlídnu a spodu dolů, viď? Na té hoře, na té 8000ovce, tak tam rozhlídnu a spodu dolů, viď?
1: A krása nesmí...
0: Na té hoře, na té 8000ovce, tak tam rozhlídnu a spodu dolů, viď?
1: A krása nesmí...
0: Na té 8000ovce, tak tam rozhlídnu a spodu dolů, viď?
1: A krása nesmírná tam jela asi...
0: Tisícovce, tak tam rozhlídnu a spodu dolů, viď?
1: A krása nesmírná tam jela asi obrovský úspěch, ne? Toto...
0: Rozhlídnu a spodu dolů, viď?
1: A krása nesmírná tam jela asi obrovský úspěch, ne? To turné, vy jste ho nastavoval.
0: A spodu dolů, viď?
1: A krása nesmírná tam jela asi obrovský úspěch, ne? A krása nesmírná tam jela asi obrovský úspěch, ne? To turné, vy jste ho nastavovali snad. A krása nesmírná tam jela asi obrovský úspěch, ne? To turné, vy jste ho nastavovali snad, ne? Že to tam jela asi obrovský úspěch, ne? To turné, vy jste ho nastavovali snad, ne? Že to původně nemělo být až...
0: Nemělo...
1: Obrovský úspěch, ne? To turné, vy jste ho nastavovali snad, ne? Že to původně nemělo být až...
0: Nemělo, no.
1: Ne? To turné, vy jste ho nastavovali snad, ne? Že to původně nemělo být až...
0: Nemělo, no. Měli jsme dokončovat tu desku, ale...
1: Ho nastavovali snad, ne? Že to původně nemělo být až...
0: Nemělo, no. Měli jsme dokončovat...
1: Snad, ne? Že to původně nemělo být až...
0: Nemělo, no. Měli jsme dokončovat tu desku, ale byl o to velký zájem, tak jsme ještě...
1: To původně nemělo být až...
0: Nemělo, no. Měli jsme dokončovat tu desku, ale byl o to velký zájem, tak jsme...
1: Nemělo být až...
0: Nemělo, no. Měli jsme dokončovat tu desku, ale byl o to velký zájem, tak jsme ještě pár koncertů... Nemělo, no. Měli jsme dokončovat tu desku, ale byl o to velký zájem, tak jsme ještě pár koncertů... Dokončovat tu desku, ale byl o to velký zájem, tak jsme ještě pár koncertů... Ale byl o to velký zájem, tak jsme ještě pár koncertů... přidali a byl o to velký zájem, tak jsme ještě pár koncertů přidali a tak jsme ještě pár koncertů přidali a zase úplně tolik jich nebylo, ale pár koncertů přidali a zase úplně tolik jich nebylo, ale přidali a zase úplně tolik jich nebylo, ale a zase úplně tolik jich nebylo, ale myslím, že to stačilo. Das úplně tolik jich nebylo, ale myslím, že to stačilo. Das úplně tolik jich nebylo, ale myslím, že to stačilo vzhledem k tomu, že jsme pořád tolik jich nebylo, ale myslím, že to stačilo vzhledem k tomu, že jsme pořád sem jezdil nějak nebylo, ale myslím, že to stačilo vzhledem k tomu, že jsme pořád sem jezdil nějaký dodělávky. A myslím, že to stačilo vzhledem k tomu, že jsme pořád sem jezdil nějaký dodělávky. A to stačilo vzhledem k tomu, že jsme pořád sem jezdil nějaký dodělávky a do nahrávání a vzhledem k tomu, že jsme pořád sem jezdil nějaký dodělávky a do nahrávání a vzhledem k tomu, že jsme pořád sem jezdil nějaký dodělávky a do nahrávání a do Loděnic sem jezdil nějaký dodělávky a do nahrávání a do Loděnic kvůli nějaký dodělávky a do nahrávání a do Loděnic kvůli speciálně do nahrávání a do Loděnic kvůli speciálnímu vinilu a všeho, tak do nahrávání a do Loděnic kvůli speciálnímu vinilu a všeho a do Loděnic kvůli speciálnímu vinilu a všeho, tak a do Loděnic kvůli speciálnímu vinilu a všeho, takže to bylo akorát všechno do Loděnic kvůli speciálnímu vinilu a všeho, takže to bylo akorát všechno do Loděnic kvůli speciálnímu vinilu a všeho, takže to bylo akorát všechno dobře, tak spojený. Speciálnímu vinilu a všeho, takže to bylo akorát všechno dobře, tak spojený. A všeho, takže to bylo akorát všechno dobře, tak spojený.
1: Abyste měli nějaký...
0: Takže to bylo akorát všechno dobře, tak spojený.
1: Abyste měli nějaký problémy...
0: Akorát všechno dobře, tak spojený.
1: Abyste měli nějaký problémy z vlastně...
0: Dobře, tak spojený.
1: Abyste měli nějaký problémy z vlastně s vydáním těch starých a... Abyste měli nějaký problémy s vlastně s vydáním těch starých. Abyste měli nějaký problémy s vlastně s vydáním těch starých alb.
0: Ano.
1: Jak to nějaký problémy s vlastně s vydáním těch starých alb.
0: Ano.
1: Jak to vlastně s vydáním těch starých alb.
0: Ano.
1: Jak to probíhá třeba krásně s vydáním těch starých alb.
0: Ano.
1: Jak to

0: Hvězdný host. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia.
1: Vypsaná fixa Mardi dneska ve studiu jakožto hvězdný host. Vypsaná fixa Mardi dneska ve studiu jakožto hvězdný host. Jaké bylo jaro? Jak jste si to užili? Co jste dělali?
2: Já teďka se těším.

0: probíhá třeba krása nesmírná těch starých Alp?
1: Ano.
0: Jak to probíhá třeba krása nesmírná je možností?
1: Ano.
0: Jak to probíhá třeba krása nesmírná je možností sehnat třeba na vinilu a na CD? To probíhá třeba krása nesmírná je možností sehnat třeba na vinilu a na CD? Teďko nebo probíhá třeba krása nesmírná je možností sehnat třeba na vinilu a na CD? Teďko nebo
1: i za sebe
0: to krása nesmírná je možností sehnat třeba na vinilu a na CD? Teďko nebo
1: i za sebe to
0: teď už je možností sehnat třeba na vinilu a na CD, teďko nebo i za sebe Aspoň jste si rozpomněli na ty skladby.
1: Je to tak, potrénovali jsme.
0: Třeba jste tam objevili nějaký skrytý klenot a řekli jste si, ty bláho, tak tohle už jsme dlouho nehráli.
1: No a my jsme jako vlastně si...
0: Řekli jste si, ty bláho, tak tohle už jsme dlouho nehráli.
1: No a my jsme jako vlastně si... Do...

0: Wow, tak to dlouho jsme dlouho nehráli.
1: No, my jsme jako vlastně si zjistili, jak...
0: Dlouho nehráli.
1: No, my jsme jako vlastně si zjistili, jak to bylo jako...
0: Strašný.
1: No, my jsme jako vlastně si zjistili, jak to bylo jako strašně nadčasový rozhodnutí si... Jako vlastně si zjistili, jak to bylo jako strašně nadčasový rozhodnutí si v roce 2009 založit vlastní label, který všechno vlastní a vydává. Založit vlastní... label, který všechno vlastní a vydává a nemusíme label, který všechno vlastní a vydává a nemusíme jako se ptát jenom sami sebe, který všechno vlastní a vydává a nemusíme jako se ptát jenom sami sebe. Všechno vlastní a vydává a nemusíme jako se ptát jenom sami sebe. Vydává a nemusíme jako se ptát jenom sami sebe. Márdich, a nemusíme jako se ptát jenom sami sebe. Márdich, chceš vydat na se ptát jenom sami sebe. Márdich, chceš vydat na vinilu doli sebe. Márdi, chceš vydat na vinilu doli z téhle desky? Jo, tak. Márdi, chceš vydat na vinilu doli z téhle desky? Jo, tak jo. Chceš vydat na vinilu doli z téhle desky? Jo, tak jo. Na vinilu doli z téhle desky? Jo, tak jo.
0: Jinak, my jsme si...
1: Doli z téhle desky? Jo, tak jo.
0: Jinak, my jsme si teď pustili...
1: Jo, tak jo.
0: Jinak, my jsme si teď pustili...
1: Tak jo.
0: Jinak, my jsme si teď pustili úvodní single, bylo to... Jinak, my jsme si teď pustili úvodní single, bylo to jistý, který vyšel už... Jinak, my jsme si teď pustili úvodní single, bylo to jistý, který vyšel už... Jinak, my jsme si teď pustili úvodní single, bylo to jistý, který vyšel už v březnu. Pustili úvodní single, bylo to jistý, který vyšel už v březnu. My jsme tenkrát spolu mluvili. Single, bylo to jistý, který vyšel už v březnu. My jsme tenkrát spolu jistý, který vyšel už v březnu. My jsme tenkrát spolu mluvili po telefonu o týhletý písně, ale vyšel už v březnu. My jsme tenkrát spolu mluvili po telefonu o týhletý písně. Ale co ten klip v březnu? My jsme tenkrát spolu mluvili po telefonu o týhletý písně, ale co ten klip, jak se vám spolu... My jsme tenkrát spolu mluvili po telefonu o týhletý písně, ale co ten klip, jak se vám spolupracovalo s Jakubem Kohoutkem? Spolu mluvili po telefonu o týhletý písně, ale co ten klip, jak se vám spolupracovalo po telefonu o týhletý písně, ale co ten klip, jak se vám spolupracovalo s Jakubem Kohoutkem? Písně, ale co ten klip, jak se vám spolupracovalo s Jakubem Kohoutkem?
1: No tak Jakub je...
0: Co ten klip, jak se vám spolupracovalo s Jakubem Kohoutkem?
1: No tak Jakub je...
0: Jak se vám spolupracovalo s Jakubem Kohoutkem?
1: No tak Jakub je...
0: ...spolupracovalo s Jakubem Kohoutkem?
1: No tak Jakub je šílený velký muž...
0: ...Kohoutkem?
1: No tak Jakub je šílený velký muž... No tak Jakub je šílený velký muž... No tak Jakub je... Šílený velký muž s velkými rozmáchlými představami. Šílený velký muž s velkými rozmáchlými představami a velký muž s velkými rozmáchlými představami a s velkými rozmáchlými představami a nakonec jsme to dali s velkými rozmáchlými představami a nakonec jsme to dali pěkně dohromady rozmáchlými představami a nakonec jsme to dali pěkně dohromady představami a nakonec jsme to dali pěkně dohromady a po mnoha letech a nakonec jsme to dali pěkně dohromady a nakonec jsme to dali pěkně dohromady a po mnoha letech jsme to dali pěkně dohromady a po mnoha letech vlastně jako Jakub je hned druhým na druhým dohromady a po mnoha letech vlastně jako Jakub je hned druhým, na druhém místě jako první po mnoha letech vlastně jako Jakub je hned druhým na druhém místě jako mnoha letech vlastně jako Jakub je hned druhým na druhém místě jako první jsou ta nadnárodní firmy vlastně jako Jakub je hned druhým na druhém místě jako první jsou ta Jakub je hned druhým na druhém místě jako první jsou ta nadnárodní firma na domlouvání na druhém místě jako první jsou ta nadnárodní firma na domlouvání a ještě jako první jsou ta nadnárodní firma na domlouvání a Jakub je druhej, ale jako na první jsou ta nadnárodní firma na domlouvání a Jakub je druhej, ale nadnárodní firma na domlouvání a Jakub je druhej, ale jako na domlouvání a Jakub je druhej, ale jako nakonec

0: jsme si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolu klip ani a Jakub je druhej, ale jako nakonec jsme si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolu klip a Jakub je druhej, ale jako nakonec jsme si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolu klip a teď to jako klaplo, takže. Ale jako nakonec jsme si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolu klip a teď to jako klaplo, takže. Jsme si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolu klip a teď to jako klaplo, takže. Si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolu klip a teď to jako klaplo, takže. Takže že bychom mohli udělat spolu klip a teď to jako klaplo, takže. Takže to se povedlo.
1: A jak
0: spolu klip a teď to jako klaplo, takže. Takže to se povedlo.
1: A jak na píseň reagoval?
0: Teď to jako klaplo, takže. Takže to se povedlo.
1: A jak na píseň reagovali lidi na
0: klaplo, takže. Takže to se povedlo.
1: A jak na píseň reagovali lidi?
0: Takže to se povedlo.
1: A jak na píseň reagovali lidi na těch jarních koncertech? Hráli?
0: To se povedlo.
1: A jak na píseň reagovali lidi na těch jarních koncertech? Hráli jste ji určitě. A jak na píseň reagovali lidi na těch jarních koncertech? Hráli jste ji určitě, ne? Na Majálesu určitě. Píseň reagovali lidi na těch jarních koncertech? Hráli jste ji určitě, ne? Na Majálesu určitě.
0: Hráli jsme ji všude.
1: Reagovali lidi na těch jarních koncertech? Hráli jste ji určitě, ne? Na Majálesu určitě.
0: Hráli jsme ji všude.
1: Těch jarních koncertech? Hráli jste ji určitě, ne? Na Majálesu určitě.
0: Hráli jsme ji všude, kde to šlo, protože...
1: Hráli jste ji určitě, ne? Na Majálesu určitě.
0: Hráli jsme ji všude, kde to šlo, protože...
1: Určitě, ne? Na Majálesu určitě.
0: Hráli jsme ji všude, kde to šlo, protože jsme si řekli, že...
1: Určitě.
0: Hráli jsme ji všude, kde to šlo, protože jsme si řekli, že... Hráli jsme ji všude, kde to šlo, protože jsme si řekli, že to není jednoduchý mezi ty... Všude, kde to šlo, protože jsme si řekli, že... To není jednoduchý mezi ty naše, protože jsme si řekli, že to není jednoduchý mezi ty naše starší písně. Jsme si řekli, že to není jednoduchý mezi ty naše starší písně dostat, že to není jednoduchý mezi ty naše starší písně dostat nějakou, to není jednoduchý mezi ty naše starší písně dostat nějakou jako novější, mezi ty naše starší písně dostat nějakou jako novější, takže musí starší písně dostat nějakou jako novější, takže musí se dostat nějakou jako novější, takže musí se hrát, nesmíš to vzdát nějakou jako novější, takže musí se hrát, nesmíš to vzdát, i když samozřejmě začátku jako novější, takže musí se hrát, nesmíš to vzdát, i když samozřejmě začátku má třeba, takže musí se hrát, nesmíš to vzdát, i když samozřejmě z začátku má třeba menší ohlas a musí se hrát, nesmíš to vzdát, i když samozřejmě z začátku má třeba menší ohlas a nesmíš to vzdát, i když samozřejmě z začátku má třeba menší ohlas a hráli jsme, i když samozřejmě z začátku má třeba menší ohlas a hráli jsme ji a ohlasy jsou dobrý. Z začátku má třeba menší ohlas a hráli jsme ji a ohlasy jsou dobrý. Začátku má třeba menší ohlas a hráli jsme ji a ohlasy jsou dobrý. Hráli jsme ji a ohlasy jsou dobrý. Hráli jsme ji a ohlasy jsou dobrý.
1: Tak super.
0: Hráli jsme ji a ohlasy jsou dobrý.
1: Tak super. Povídáme si s
0: Mardim a ohlasy jsou dobrý.
1: Tak super. Povídáme si s Mardim
0: dobrý.
1: Tak super. Povídáme si s Mardim zipsaný fixy, povídat si budeme za chvíli. Tak super. Povídáme si s Mardim zipsaný fixy, povídat si budeme za chvíli. Tak super. Povídáme si s Mardim zipsaný fixy, povídat si budeme za chvíli, protože představíme i druhou píseň. Povídáme si s Mardim zipsaný fixy, povídat si budeme za chvíli, protože představíme i druhou píseň, která už si s Mardim zipsaný fixy, povídat si budeme za chvíli, protože představíme i druhou píseň, která fixy, povídat si budeme za chvíli, protože představíme i druhou píseň, která už z desky známá je a doky budeme za chvíli, protože představíme i druhou píseň, která už z desky známá je a to, že představíme i druhou píseň, která už z desky známá je a dokonce vám dneska zcela exkluzivně v závěru zahrajeme i druhou píseň, která už z desky známá je a dokonce vám dneska zcela exkluzivně v závěru zahrajeme třetí píseň, která už z desky známá je a dokonce vám dneska zcela exkluzivně v závěru zahrajeme třetí píseň, z desky známá je a dokonce vám dneska zcela exkluzivně v závěru zahrajeme třetí píseň zahraje a dokonce vám dneska zcela exkluzivně v závěru zahrajeme třetí píseň zahrajeme, protože Fixa nechce. Dneska zcela exkluzivně v závěru zahrajeme třetí píseň. Zahrajeme, protože Fixa nechce pouštět další píseň. Exkluzivně v závěru zahrajeme třetí píseň. Zahrajeme, protože Fixa nechce pouštět další. Zahrajeme třetí píseň. Zahrajeme, protože Fixa nechce pouštět další písně. Až tí píseň. Zahrajeme, protože Fixa nechce pouštět další písně.

0: až do pátku, než vyjde celý album. Zahrajeme, protože Fixa nechce pouštět další písně až do pátku, než vyjde celý album, ale Marty řekl, protože Fixa nechce pouštět další písně až do pátku, než vyjde celý album, ale Marty řekl, že chce pouštět další písně až do pátku, než vyjde celý album, ale Marty řekl, že nám ještě jednu písně, další písně až do pátku, než vyjde celý album, ale Marty řekl, že nám až do pátku, než vyjde celý album, ale Marty řekl, že nám ještě jednu píseň z té desky představí a zahraje pátku, než vyjde celý album, ale Marty řekl, že nám ještě jednu píseň z té desky představí a zahraje celý album, ale Marty řekl, že nám ještě jednu píseň z té desky představí a zahraje Ofiko jakože la. Ale Marty řekl, že nám ještě jednu píseň z té desky představí a zahraje Ofiko jako nám ještě jednu píseň z té desky představí a zahraje Ofiko jakože live tady ve studiu, tak jednu píseň z té desky představí a zahraje Ofiko jakože live tady ve studiu, takže desky představí a zahraje Ofiko jakože live tady ve studiu, takže exkluzivita pro Rock Radio. Tak ví a zahraje Ofiko jakože live tady ve studiu, takže exkluzivita pro Rock Radio. Tak zůstaňte s námi. Ofiko jakože live tady ve studiu, takže exkluzivita pro Rock Radio. Tak zůstaňte s námi. Live tady ve studiu, takže exkluzivita pro Rock Radio. Tak zůstaňte s námi.
1: Baru
0: do studiu, takže exkluzivita pro Rock Radio. Tak zůstaňte s námi.
1: Baru dovoleno.
0: Exkluzivita pro Rock Radio. Tak zůstaňte s námi.
1: Baru
0: do rádio, tak zůstaňte s námi.
1: Baru dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt.
0: A ka- námi.
1: Baru dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt.
1: Baru dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt. A kam pojedeme?
1: Na zahradu.
2: Baru
1: dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt. A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají dou máme vyřešenou.
2: Fakt. A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Banou.
2: Fakt. A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až.
2: Fakt. A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25%.
2: Pojedeme.
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května na slevy až 25% na bazény, na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní na... V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek. Tu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a do května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže
1: až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to. Na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pěti.
1: Grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: A nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax, nízké ceny a
2: hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax, nízké ceny
2: a rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Na zahradě.
1: Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tak co koupil?
1: Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tak co koupelna, hotová.
1: Vysoké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tak co koupelna,
1: vždycky něco navíc.
3: Tak co koupelna, hotová.
4: Super.
1: To navíc.
3: Tak co koupelna, hotová.
4: Super.
3: Takže sprcháč, umyvadlo. Tak co koupelna, hotová.
4: Super.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Jo, všech.
3: Co koupelna, hotová.
4: Super.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Jo, všechno.
3: Hotová.
4: Super.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Jo, všechno, hotový.
3: A co odvětrává?
4: Super.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Jo, všechno, hotový.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Jo, všechno, hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je umyvadlo, záchod?
4: Jo, všechno. Hotový.
3: A co odvětrávání? Kde?
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Odvětrávání. Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně
4: od větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně.

0: ventilatory.cz.
1: Ventilatory.cz.
0: Koupelnu vám poradíme na ventilatory.cz.
1: Ventilatory.cz.
0: Poradíme na ventilatory.cz.
1: Ventilatory.cz.
0: Ventilatory.cz.
1: Ventilatory.cz. Ventilatory.cz.
2: 4 dny toho nejlepšího
1: ventilatory.cz.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský a
1: CZ.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je Basin Firefest 2026. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je Basin Firefest 2026. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je Basin Firefest 2026. Wasp a metalu a přátelský atmosféry, to je Basin Firefest 2026. Wasp apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm a atmosféry, to je Basin Firefest 2026. Wasp apokalyptika, Paradise Lost, to je Basin Firefest 2026. Wasp apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších Firefest 2026. Wasp apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc 26. Wasp, apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. Wasp, apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. Aka Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června. Dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spálném poříčí. 40 kapel už 24. až 27. června ve spálném poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku.
3: Ideálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.
4: Léto chutná ve
3: slušná muzika.
4: Léto
3: muzika.
4: Léto chutná ve Španělsku jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za slun na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Vy za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony z letiště Václava Havla Praha. Architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony z letiště Václava Havla Praha můžete letět Bilba nebo za sluncem do Barcelony z letiště Václava Havla Praha můžete letět za sluncem do Barcelony z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř dva Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prvtišpanělskýchměst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prvtišpanělskýchměst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Téměř 200 destinací na www.prg.aero. Destinací na www.prg.aero. www.prg.aero. prg.aero. .aero.
5: Jsem Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotický jogurtový nápoj.

0: Léka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak to ví nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávej. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmaci probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmatur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je božná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář Frank na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Tova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Připadáš si ve značkovej...
0: Váš farmář František.
1: Připadáš si ve značkovej...
0: Váš František.
1: Připadáš si ve značkovej hadrech jako... Vík. Připadáš si ve značkovej hadrech jako... Větší chlap. Připadáš si ve značkovej hadrech jako větší chlap? Připadáš si ve značkovej hadrech jako větší chlap? Připadáš si ve značkovej hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se v hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potíku. Větší chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíkám větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.up? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.no, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
2: Svět není jen sam...
1: Bez potisku. www.bezpotisku.cz
2: Svět není jen samé slunce a...
1: www.bezpotisku.cz
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný.
1: Z potisku CZ.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
1: PZ.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatik. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky. Samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbije zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deštný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Te hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý pneu.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Pneu.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém.
5: Dostanou všude. www.siegel.cz
6: Navštivte.
5: Dostanou všude. www.siegel.cz
6: Navštivte Mercedes-Benz.
5: www.siegel.cz
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha.
5: www.siegel.cz
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce 100 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět. Na kreativní workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět. I workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte sovní lekce, nebo se za námi

0: Jen přijďte podívat a poznejte svět ikonické, nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz, studnejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz, studio ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz, studio Praha. A technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha. Benz Studio Praha. Studio Praha.
1: Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S ní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Spálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. Odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Přijďte si užít rozmarné.
1: Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace.
1: Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: Doktor Max.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace
1: Max.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má
2: rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den.
2: Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduchy.
2: Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduchy ještě. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduchy ještě víc. Slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduchy ještě víc.
2: Užijte si zábavu.
3: Den. Voda má 30 stupňů, vzduchy ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším.
3: Voda má 30 stupňů, vzduchy ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu z Kluzavka.
3: Vzduchy ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu z Kluzavkách.
3: Ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu z Kluzavkách. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu z Kluzavkách v mořském vlabavu na nejdelším tobogánu z Kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pětdelším tobogánu z Kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace
2: v Kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace
2: v mořském vlnobití nebo na pirátské

0: den, více na aquapalas.cz. Bava na celý den, více na aquapalas.cz.
1: Rock Radio.
0: Více na aquapalas.cz.
1: Rock Radio.
0: Aquapalas.cz.
1: Rock Radio.
0: CZ.

0: Hvězdný host. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Má dnes vypsaný... Hvězdný host Rock Rádia. Má dnes vypsaný fixy a bavíme se o nový... Hvězdný host Rock Rádia. Má dnes vypsaný fixy a bavíme... Hvězdný host Rock Rádia. Má dnes vypsaný fixy a bavíme se o novým albu Ideál. Rock Rádia. Má dnes vypsaný fixy a bavíme se o novým albu Ideál, který vyjde... Dnes vypsaný fixy a bavíme se o novým albu Ideál, který vyjde v pátek. Fixy a bavíme se o novým albu Ideál, který vyjde v pátek. Na CD i na LP. A bavíme se o novým albu Ideál, který vyjde v pátek. Na CD i na LP. O novým albu Ideál, který vyjde v pátek. Na CD i na LP. Ideál, který vyjde v pátek. Na CD i na LP.
1: Bude. Ano,
0: je... vyjde v pátek. Na CD i na LP.
1: Bude. Ano, je to tak, ještě bude.
0: Pátek. Na CD i na LP.
1: Bude. Ano, je to tak, ještě bude takový speciální.
0: Na CD i na LP.
1: Bude. Ano, je to tak, ještě bude takový speciální deluxe box, který...
0: LP?
1: Bude. Ano, je to tak, ještě bude takový speciální deluxe box, který...
0: Bude.
1: Ano, je to tak, ještě bude takový speciální deluxe box, který bude strašně speciální. Je to tak, ještě bude takový speciální deluxe box, který bude strašně speciální, bude v něm vinyl a pak spousta... Takový speciální deluxe box, který bude strašně speciální, bude v něm vinyl a pak spousta dalších věcí. Speciální deluxe box, který bude strašně speciální, bude v něm vinyl a pak spousta dalších věcí. Deluxe box, který bude strašně speciální, bude v něm vinyl a pak spousta dalších věcí.
0: Tak.
1: Který bude strašně speciální, bude v něm vinyl a pak spousta dalších věcí.
0: Tak, tak.
1: Speciální, bude v něm vinyl a pak spousta dalších věcí.
0: Tak, to je krásný, to se těším.
1: Bude v něm vinyl a pak spousta dalších věcí.
0: Tak, to je krásný, to se těším, že... No,
1: já... Vinyl a pak spousta dalších věcí.
0: Tak, to je krásný, to se těším, že... No, já už jsem byl poctěn teda...
1: ...dalších věcí.
0: Tak, to je krásný, to se těším, že... No, já už jsem byl poctěn teda, nevím, jestli na mě... Tak, to je krásný, to se těším, že... No, já už jsem byl poctěn teda, nevím, jestli na mě... Krásný, to se těším, že... No, já už jsem byl poctěn teda, nevím, jestli na mě tohle album... Se těším, že... No, já už jsem byl poctěn teda, nevím, jestli na mě tohle album vyjde... No, já už jsem byl poctěn teda, nevím, jestli na mě tohle album vyjde, ale byl jsem byl poctěn teda, nevím, jestli na mě tohle album vyjde, ale byl jsem poctěn, protože ty jsi mi přines krásný ping-pong. Nevím, jestli na mě tohle album vyjde, ale byl jsem poctěn, protože ty jsi mi přines krásný. Na mě tohle album vyjde, ale byl jsem poctěn, protože ty jsi mi přines krásný ping-pongový míček, který je z 80. let.
1: Ano, jako. Originální.
0: To by se měli pak možná nafotit taky. A
1: originální.
0: To by se měli pak možná nafotit taky. A i s věnováním, tak děkuji, hele, to by se měli pak možná nafotit taky. A i s věnováním, tak děkuji, hele, možná nafotit taky. A i s věnováním, tak děkuji, hele, ti taky. A i s věnováním, tak děkuji, hele.
1: To je ten zvuk. Krás.
0: A i s věnováním, tak děkuji, hele.
1: To je ten zvuk.
0: A i s věnováním, tak děkuji, hele.
1: To je ten zvuk.
0: S věnováním, tak děkuji, hele.
1: To je ten zvuk.
0: Krásně, tak děkuji, hele.
1: To je ten zvuk.
0: Krásně, to je krása, no. Já jsem ping-pong jako měl. Děkuji, hele.
1: To je ten zvuk.
0: Krásně, to je krása, no. Já jsem ping-pong jako měl.
1: To je ten zvuk.
0: Krásně, to je krása, no. Já jsem ping-pong jako měl rád, hrával.
1: To je ten zvuk.
0: Krásně, to je krása, no. Já jsem ping-pong jako měl rád. Hrával jsem ho často. Krásně, to je krása, no. Já jsem ping-pong jako měl rád. Hrával jsem ho často a dobře. To je krása, no. Já jsem ping-pong jako měl rád. Hrával jsem ho často a dobře. Nevím, no. Já jsem ping-pong jako měl rád. Hrával jsem ho často a dobře. Nevím, jestli bych to... Ping-pong jako měl rád. Hrával jsem ho často a dobře.

0: Nevím, jestli bych to zvládl. Teďkon uvidíme hrát. Hrával jsem ho často a dobře. Nevím, jestli bych to zvládl. Teďkon uvidíme, jestli třeba tenhle ten míček hrával jsem ho často a dobře. Nevím, jestli bych to zvládl. Teďkon uvidíme, jestli třeba tenhle ten míček často a dobře. Nevím, jestli bych to zvládl. Teďkon uvidíme, jestli třeba tenhle ten míček přinese štěstí. A nevím, jestli bych to zvládl. Teďkon uvidíme, jestli třeba tenhle ten míček přinese štěstí. Bych to zvládl. Teďkon uvidíme, jestli třeba tenhle ten míček přinese štěstí. A uvidíme, jestli třeba tenhle ten míček přinese štěstí. A deska se jmenuje Ideál. To je tenhle ten míček přinese štěstí. A deska se jmenuje Ideál. Přinese štěstí. A deska se jmenuje Ideál. To je spojení právě s tím nápisem na tom ano. Štěstí. A deska se jmenuje Ideál, to je spojení právě s tím a deska se jmenuje Ideál, to je spojení právě s tím nápisem na tom
1: ano, ano.
0: A deska se jmenuje Ideál, to je spojení právě s tím nápisem na tom
1: ano, ano.
0: Vlastně deska se jmenuje Ideál, to je spojení právě s tím nápisem na tom
1: ano, ano. Vlastně pod když se řekne název,
0: to je spojení právě s tím nápisem na tom
1: ano, ano. Vlastně pod když se řekne název, tak
0: nápisem na tom
1: ano, ano. Vlastně pod když se řekne název, tak já jsem si vzpomněl na ano, ano. Vlastně pod když se řekne název, tak já jsem si vlastně pod když se řekne název, tak já jsem si vzpomněl na tenhle ten prastarej. Vlastně pod když se řekne název, tak já jsem si vzpomněl na tenhle ten prastarej pingpongový název, tak já jsem si vzpomněl na tenhle ten prastarej pingpong. Já jsem si vzpomněl na tenhle ten prastarej pingpongový míček. Já jsem si vzpomněl na tenhle ten prastarej pingpongový míček, o kterém tady mluvíme. Že měl na tenhle ten prastarej pingpongový míček, o kterém tady mluvíme. Starej pingpongový míček, o kterém tady mluvíme, že jsme s ním na pionýrských pingpongový míček, o kterém tady mluvíme, že jsme s ním na pionýrských táborech hráli míček, o kterém tady mluvíme, že jsme s ním na pionýrských táborech hráli turnaje, kterým tady mluvíme, že jsme s ním na pionýrských táborech hráli turnaje a vlastně, že jsme s ním na pionýrských táborech hráli turnaje a na pionýrských táborech hráli turnaje a vlastně díky tomu táborech hráli turnaje a vlastně díky tomu turnaje a vlastně díky tomu vznik vizuál celé a vlastně díky tomu vznik vizuál celý ty desky. Díky tomu vznik vizuál celý ty desky. Jenže byl ten název a vznik vizuál celý ty desky. Jenže byl ten název a pak přišla vznik vizuál celý ty desky. Jenže byl ten název a pak přišla vznik vizuál celý ty desky. Jenže byl ten název a pak přišla vzpomínka na tenhle míček a docela celý ty desky. Jenže byl ten název a pak přišla vzpomínka na tenhle míček a jenže byl ten název a pak přišla vzpomínka na tenhle míček a docela vtipný na to a pak přišla vzpomínka na tenhle míček a docela vtipný na tom je, že jsme ten název vymysleli v přišla vzpomínka na tenhle míček a docela vtipný na tom je, že jsme ten název vymysleli v Jablonci nad Nisou vzpomínka na tenhle míček a docela vtipný na tom je, že jsme ten název vymysleli v Jablonci nad Nisou a docela vtipný na tom je, že jsme ten název vymysleli v Jablonci nad Nisou a docela vtipný na tom je, že jsme ten název vymysleli v Jablonci nad Nisou a já jsem pak přijel domů, že jsme ten název vymysleli v Jablonci nad Nisou. A já jsem pak přijel domů, tak jsem o tom vymysleli v Jablonci nad Nisou. A já jsem pak přijel domů, tak jsem o tom přemýšlel nad Nisou. A já jsem pak přijel domů, tak jsem o tom přemýšlel, jestli to a já jsem pak přijel domů, tak jsem o tom přemýšlel, jestli to dobrý nebo není. A já jsem pak přijel domů, tak jsem o tom přemýšlel, jestli to dobrý nebo není. Přijel domů, tak jsem o tom přemýšlel, jestli to dobrý nebo není. A googlil jsem si, kde ten, tak jsem o tom přemýšlel, jestli to dobrý nebo není. A googlil jsem si, kde ten míček, přemýšlel, jestli je to dobrý nebo není, a googlil jsem si, kde ten míček vznik, jak je jaká dobrý nebo není, a googlil jsem si, kde ten míček vznik, jak je a googlil jsem si, kde ten míček vznik, jak je jaká jeho historie. Googlil jsem si, kde ten míček vznik, jak je jaká jeho historie. A tam bylo, že se vyráběl v Jablonci na ní. Ten míček vznik, jak je jaká jeho historie. A tam bylo, že se vyráběl v Jablonci na Nisou. Vznik, jak jaká jeho historie. A tam bylo, že se vyráběl v Jablonci na Nisou. Takže to bylo znamení, jaká jeho historie. A tam bylo, že se vyráběl v Jablonci na Nisou. Takže to bylo

0: historie. A tam bylo, že se vyráběl v Jablonci nad Nisou. Takže to bylo znamení, vesmír, jasně bylo, že se vyráběl v Jablonci nad Nisou. Takže to bylo znamení, vesmír, byl v Jablonci nad Nisou. Takže to bylo znamení, vesmír, jasně řekl, to je Jablonci nad Nisou. Takže to bylo znamení, vesmír, jasně řekl, to je ten, takže to bylo znamení, vesmír, jasně řekl, to je ten správný, vesmír, jasně řekl, to je ten správný název Mardi a vesmír jasně řekl, to je ten správný název Mardi a tak to bylo. Řekl, to je ten správný název Mardi a tak to bylo.
1: Vy se vždycky necháváte.
0: To je ten správný název Mardi a tak to bylo.
1: Vy se vždycky necháváte inspirovat tak.
0: Správný název Mardi a tak to bylo.
1: Vy se vždycky necháváte inspirovat takhle.
0: Mardi a. A tak to bylo.
1: Vy se vždycky necháváte inspirovat takhle.
0: A tak to bylo.
1: Vy se vždycky necháváte inspirovat takhle nějaký.
0: Tak to bylo.
1: Vy se vždycky necháváte inspirovat takhle nějakýma momentálníma věcma, který se kolem. Vždycky necháváte inspirovat takhle nějakýma momentálníma věcma, který se kolem vás dějou, jako třeba inspirovat takhle nějakýma momentálníma věcma, který se kolem vás dějou, jako třeba fenomén, že nějakýma momentálníma věcma, který se kolem vás dějou, jako třeba fenomén, že jo?
0: Je to tak.
1: Momentálníma věcma, který se kolem vás dějou, jako třeba fenomén, že jo?
0: Je to tak, no, to bylo.
1: Má věcma, který se kolem vás dějou, jako třeba fenomén, že jo?
0: Je to tak, no, to bylo.
1: Má věcma, který se kolem vás dějou, jako třeba fenomén, že jo?
0: Je to tak, no, to bylo. To zase bylo jako.
1: Který se kolem vás dějou, jako třeba fenomén, že jo?
0: Je to tak, no, to bylo. To zase
1: jako třeba fenomén, že jo?
0: Je to tak, no, to bylo. To zase bylo jako vlastně jsem byl teď.
1: Fenomén, že jo?
0: Je to tak, no, to bylo. To zase bylo jako vlastně jsem byl teďka někde. Je to tak, no, to bylo. To zase bylo jako vlastně jsem byl teďka. No, to bylo. To zase bylo jako vlastně jsem byl teďka někde někdo sedí a poslal. To zase bylo jako vlastně jsem byl teďka někde někdo sedí a poslouchá rock rádio. To bylo jako vlastně jsem byl teďka někde někdo sedí a poslouchá rock rádio. Tak já jsem takhle někde. Vlastně jsem byl teďka někde někdo sedí a poslouchá rock rádio. Tak já jsem takhle někde seděl. Teďka někde někdo sedí a poslouchá rock rádio. Tak já jsem takhle někde seděl. A myslím, kde někdo sedí a poslouchá rock rádio. Tak já jsem takhle někde seděl. A myslím, že poslouchá rock rádio. Tak já jsem takhle někde seděl. A myslím, že jsem v té době. Nevím, bylo 2000 rádio, tak já jsem takhle někde seděl a myslím, že jsem v té době, nevím, bylo 2007, takhle někde seděl a myslím, že jsem v té době, nevím, bylo 2007 rok rádio, seděl a myslím, že jsem v té době, nevím, bylo 2007 rok rádio, myslím, že jsem v té době, nevím, bylo 2007 rok rádio, jsem v té době, nevím, bylo 2007 rok rádio.
1: 2007 ještě ne.
0: Tak to, nevím, bylo 2007 rok rádio.
1: 2007 ještě ne.
0: Tak to bylo nějaký jiný rádio a hrál 2007 rok rádio.
1: 2007 ještě ne.
0: Tak to bylo nějaký jiný rádio a hrál rok rádio.
1: 2007 ještě ne.
0: Tak to bylo nějaký jiný rádio a hrál tam Kabát.
1: 2007 ještě ne.
0: Tak to bylo nějaký jiný rádio a hrál tam Kabát a
1: 2007 ještě ne.
0: Tak to bylo nějaký jiný rádio a hrál tam Kabát a tak to bylo nějaký jiný rádio a hrál tam Kabát a já jsem nějaký jiný rádio, hrál tam Kabát a já jsem říkal Kabát a já jsem říkal a já jsem říkal Petersovi Kabát, to je fenomén a já jsem říkal Petersovi Kabát, to je fenomén a já jsem říkal Petersovi Kabát, to je fenomén. Já jsem říkal Petersovi Kabát, to je fenomén. A on říkal Petersovi Kabát, to je fenomén. A on říkal, to by byl dobrý název desky. Fenomén. Kabát, to je fenomén. A on říkal, to by byl dobrý název desky. Fenomén.
1: To už jsme.
0: Kabát, to je fenomén. A on říkal, to by byl dobrý název desky. Fenomén. A on říkal, to by byl dobrý název desky. Fenomén.
1: To už jsme tady probírali.
0: On říkal, to by byl dobrý název desky. Fenomén.
1: To už jsme tady probírali.
0: No, to by byl dobrý název desky. Fenomén.
1: To už jsme tady probírali.
0: No, tak to bylo, no, takže to jsou název desky. Fenomén.
1: To už jsme tady probírali.
0: No, tak to bylo, no, takže to jsou takový jako. Fenomén.
1: To už jsme tady probírali.
0: No, tak to bylo, no, takže to jsou takový jako.
1: To už jsme tady probírali.
0: No, tak to bylo, no, takže.

0: to jsou takový jako blikance, který,
1: odali,
0: no, tak to a... bylo, no, takže to jsou takový jako blikance, který přijdou, ty je musíš zachytit, takže to jsou takový jako blikance, který přijdou, ty je musíš, to jsou takový jako blikance, který přijdou, ty je musíš zachytit, protože se blikance, který přijdou, ty je musíš zachytit, protože se hrozně trápíš, který přijdou, ty je musíš zachytit, protože se hrozně trápíš a hrozně o tom přemýšlíš, a který přijdou, ty je musíš zachytit, protože se hrozně trápíš a hrozně o tom přemýšlíš, a pak to najednou přijde. Zdivo, ty je musíš zachytit, protože se hrozně trápíš a hrozně o tom přemýšlíš, a pak to najednou přijde. Protože se hrozně trápíš a hrozně o tom přemýšlíš, a pak to najednou přijde z ničeho nic, a to je vždycky většinou nejlepší. Hrozně trápíš a hrozně o tom přemýšlíš, a pak to najednou přijde z ničeho nic, a to je vždycky většinou nejlepší. A hrozně o tom přemýšlíš, a pak to najednou přijde z ničeho nic, a to je vždycky většinou nejlepší. A my přemýšlíš, a pak to najednou přijde z ničeho nic, a to je vždycky většinou nejlepší. A my pak to najednou přijde z ničeho nic, a to je vždycky většinou nejlepší.
1: A my víme, jak se bude jmenovat.
0: Z ničeho nic, a to je vždycky většinou nejlepší.
1: A my víme, jak se bude jmenovat už příští deska, která vy.
0: Z ničeho nic, a to je vždycky většinou nejlepší.
1: A my víme, jak se bude jmenovat už příští deska.
0: Nic, a to je vždycky většinou nejlepší.
1: A my víme, jak se bude jmenovat už příští deska, která vyjde možná
0: většinou nejlepší.
1: A my víme, jak se bude jmenovat už příští deska, která vyjde možná dřív. A my víme, jak se bude jmenovat už příští deska, která vyjde možná dřív než za 4 roky. Jako
0: jak
1: teď.
0: Jak se bude
1: jmenovat už příští deska, která vyjde možná dřív než za 4 roky. Jako teď.
0: Jak se to
1: říká deska, která vyjde možná dřív než za 4 roky. Jako teď.
0: Jak jsme to říkali.
1: Která vyjde možná dřív než za 4 roky. Jako teď.
0: Jak jsme to říkali.
1: Úroda.
0: Úroda.
1: Dřív než za 4 roky. Jako teď.
0: Jak jsme to říkali.
1: Úroda.
0: Úroda, no.
1: Protože. Jako teď.
0: Jak jsme to říkali.
1: Úroda.
0: Úroda, no.
1: Protože jsme dole ve.
0: Jak jsme to říkali.
1: Úroda.
0: Úroda, no.
1: Protože jsme dole ve vestibulu.
0: Říkali.
1: Úroda.
0: Úroda, no.
1: Protože jsme dole ve vestibulu viděli spoustu lidí.
0: Úroda.
1: Úroda, no. Protože jsme dole ve vestibulu viděli spoustu lidí, tak jsme se ptali. Protože jsme dole ve vestibulu viděli spoustu lidí, tak jsme se ptali recepční, co to tady je, co to tady je, a ona řekla, to jsou zpěváci. A já jsem na to konto řekl, to je ale úroda.
0: To je úroda.
1: Jakože jich tam, a ona řekla, to jsou zpěváci. A já jsem na to konto řekl, to je ale úroda.
0: To je úroda.
1: Jakože jich tam váci. A já jsem na to konto řekl, to je ale úroda.
0: To je úroda.
1: Jakože jich tam bylo strašně moc.
0: No.
1: A já jsem na to konto řekl, to je ale úroda.
0: To je úroda.
1: Jakože jich tam bylo strašně moc.
0: No.
1: A to konto řekl, to je ale úroda.
0: To je úroda.
1: Jakože jich tam bylo strašně moc.
0: No.
1: A Mardina
0: říkal, vyzývám jako ke mně.
1: Úroda.
0: To je úroda.
1: Jakože jich tam bylo strašně moc.
0: No.
1: A Mardina říkal,
0: vyzývám jako ke mně. Jako jakože ty.
1: Úroda. Jakože jich tam bylo strašně moc.
0: No. A Mardina říkal, vyzývám jako ke mně. Jako
1: tak jich tam bylo strašně moc.
0: No. A Mardina říkal, vyzývám jako ke mně. Jako tak, že ty jsi úplně nýmant.
1: Strašně moc.
0: No. A Mardina říkal, vyzývám jako ke mně. Jako tak, že ty jsi úplně nýmant, ale.
1: No. Mardina
0: říkal, vyzývám jako ke mně. Jako tak, že ty jsi úplně nýmant, ale tady vidíš. Vyzývám jako ke mně. Jako tak, že ty jsi úplně nýmant, ale tady. Jako tak, že ty jsi úplně nýmant, ale tady vidíš. A byli to úplně tak, že ty jsi úplně nýmant, ale tady vidíš. A byli to úplně nějaký cizí lidi, když úplně nýmant, ale tady vidíš. A byli to úplně nějaký cizí lidi, kteří podle mě ani třeba jako nespívali, že jo. Ale tady vidíš, a byli to úplně nějaký cizí lidi, kteří podle mě ani třeba jako nespívali, že jo. Tady vidíš, a byli to úplně nějaký cizí lidi, kteří podle mě ani třeba jako nespívali, že jo. Úplně nějaký cizí lidi, kteří podle mě ani třeba jako nespívali, že jo. Ale úroda. Lidi, kteří podle mě ani třeba jako nespívali, že jo. Ale úroda. Třeba jako nespívali, že jo. Ale úroda. Úroda je dobrý název. Jako nespívali, že jo. Ale úroda. Úroda je dobrý název.
1: Tak si počkáme na.
0: Jo. Ale úroda. Úroda je dobrý název.
1: Tak si počkáme na další.
0: Úroda. Úroda je dobrý název.
1: Tak si počkáme na další desku, každopádně.
0: Úroda je dobrý název.
1: Tak si počkáme na další desku, každopádně teď probíráme.
0: Úroda je dobrý název.
1: Tak si počkáme na další desku, každopádně teď probíráme ideál a.
0: Úroda je dobrý název.
1: Tak si počkáme na další desku, každopádně teď probíráme ideál a. Tak si počkáme na další desku, každopádně teď probíráme ideál a taky. Počkáme na další desku, každopádně teď probíráme ideál a taky druhou píseň. Každopádně teď probíráme ideál a taky druhou píseň, kterou teď probíráme ideál a taky druhou píseň, kterou jste pustili ven, ta se jmenuje Fakt máme ideál a taky.

0: druhou píseň, kterou jste pustili ven, ta se jmenuje Fucking Party.
1: Fucking Party, no.
0: A taky druhou píseň, kterou jste pustili ven, ta se jmenuje Fucking Party.
1: Fucking Party, no.
0: Píseň, kterou jste pustili ven, ta se jmenuje Fucking Party.
1: Fucking Party, no.
0: A co by si nám k ní řekl, pustili ven, ta se jmenuje Fucking Party.
1: Fucking Party, no.
0: A co by si nám k ní řekl, ta se jmenuje Fucking Party.
1: Fucking Party, no.
0: A co by si nám k ní řekl, konkrétně třeba i Fucking Party.
1: Fucking Party, no.
0: A co by si nám k ní řekl, konkrétně třeba i
1: jaký? Fucking Party, no.
0: A co by si nám k ní řekl, konkrétně třeba i jak jste... A co by si nám k ní řekl, konkrétně třeba i jak jste si užili natáčení klipu? A o co by si nám k ní řekl, konkrétně třeba i jak jste si užili natáčení klipu? A konkrétně třeba i jak jste si užili natáčení klipu? A o co v tom klipu jde? Třeba i jak jste si užili natáčení klipu? A o co v tom klipu jde? I jak jste si užili natáčení klipu a o co v tom klipu jde?
1: Hele, tak já začnu...
0: natáčení klipu a o co v tom klipu jde?
1: Hele, tak já začnu tím, o čem to je to...
0: klipu a o co v tom klipu jde?
1: Hele, tak já začnu...
0: O co v tom klipu jde?
1: Hele, tak já začnu tím, o čem to je to, vlastně ta písnička je o to...
0: Bude?
1: Hele, tak já začnu tím, o čem to je to, vlastně ta písnička je o to... Hele... Tak já začnu tím, o čem to je, to vlastně ta písnička je o tom, co... Tak já začnu tím, o čem to je, to vlastně ta písnička je o tom, co... Začnu tím, o čem to je, to vlastně ta písnička je o tom, co zažil si každý z nás, že byl... Je to vlastně ta písnička je o tom, co zažil si každý z nás, že byl na nějakém místě, kde se necítil... Je o tom, co zažil si každý z nás, že byl na nějakém místě, kde se necítil... Co zažil si každý z nás, že byl na nějakém místě, kde se necítil dobře, třeba na nějakém mejdanu nebo party. Si každý z nás, že byl na nějakém místě, kde se necítil dobře, třeba na nějakém mejdanu nebo party. Byl na nějakém místě, kde se necítil dobře, třeba na nějakém mejdanu nebo party nebo večí místě, kde se necítil dobře, třeba na nějakém mejdanu nebo party nebo večírku firemním. Ale kde se necítil dobře, třeba na nějaký mejdanu nebo party nebo večírku firemním, ale ten člověk třeba na nějaký mejdanu nebo party nebo večírku firemním, ale mejdanu nebo party nebo večírku firemním, ale ten člověk ta party nebo večírku firemním, ale ten člověk ta hrdina, který večírku firemním, ale ten člověk ta hrdina, který tam je vlastně tam pozná, ale ten člověk, ta hrdina, který tam je, vlastně tam pozná druhou bytost. Ale ten člověk, ta hrdina, který tam je, vlastně tam pozná člověk, ta hrdina, který tam je, vlastně tam pozná druhou bytost, s kterou, který tam je, vlastně tam pozná druhou bytost, s kterou soud pozná druhou bytost, s kterou souzní druhou bytost, s kterou souzní v tom, jak se tam necítí dobře a přitahují. Druhou bytost, s kterou souzní v tom, jak se tam necítí dobře a bytost, s kterou souzní v tom, jak se tam necítí dobře a přitahují. S kterou souzní v tom, jak se tam necítí dobře a přitahují se. Takže kterou souzní v tom, jak se tam necítí dobře a přitahují se. Takže díky tomu se seznámí a pak souzní v tom, jak se tam necítí dobře a přitahují se. Takže díky tomu se seznámí, jak se tam necítí dobře a přitahují se. Takže díky tomu se seznámí a pak třeba spolu a přitahují se. Takže díky tomu se seznámí a pak třeba spolu stráví jeden. Takže díky tomu se seznámí a pak třeba spolu stráví jeden. Díky tomu se seznámí a pak třeba spolu stráví jeden den nebo námí a pak třeba spolu stráví jeden den nebo nevím, spolu stráví jeden den nebo nevím co, stráví jeden den nebo nevím co, noc třeba, ale nebo taky jeden den nebo nevím co, noc třeba, ale den nebo nevím co, noc třeba, ale nebo tak den nebo nevím co, noc třeba, ale nebo taky celý život, takže nebo nevím co, noc třeba, ale nebo taky celý život, takže o tom je ta písnička, nevím co, noc třeba, ale nebo taky celý život, takže noc třeba, ale nebo taky celý život, takže o tom je ta písnička, ale nebo taky celý život, takže o tom je ta písnička, no celý život, takže o tom je ta písnička, no a ten klip vlastně, takže o tom je ta písnička, no a ten klip vlastně,

0: byl takový podobný, o tom je ta písnička, no a ten klip vlastně byl takový podobný, je to z takového firmička, no a ten klip vlastně byl takový podobný, je to z takového firmního večírku, no a ten klip vlastně byl takový podobný, je to z takového firmního večírku, klip vlastně byl takový podobný, je to z takového firmního večírku na konci roku. Byl takový podobný, je to z takového firmního večírku na konci roku 2000. Byl takový podobný, je to z takového firmního večírku na konci roku 2000. Tam na dobré, je to z takového firmního večírku na konci roku 2000. Tam na firmního večírku na konci roku 2000. Tam nadnárodní firma, kancelář nadnárodní firma. Večírku na konci roku 2000. Tam nadnárodní firma, kancelář nadnárodní. Na konci roku 2000. Tam nadnárodní firma, kancelář nadnárodní firma. Tisíce, tam nadnárodní firma, kancelář nadnárodní firma, firmy na konci roku 2000, nadnárodní firma, kancelář nadnárodní firma, firmy na konci roku 2000 a tam se to celý děje, oni prchají. Nadnárodní firma, kancelář nadnárodní firma, firmy na konci roku 2000 a tam se to celý děje. Až nadnárodní firma, firmy na konci roku 2000 a tam se to celý děje, oni prchají. Hraje tam firma, firmy na konci roku 2000 a tam se to celý děje, oni prchají. Firmy na konci roku 2000 a tam se to celý děje, oni prchají. Hraje tam hlavní roku 2000 a tam se to celý děje, oni prchají. Hraje tam hlavní roli Simona Levandovská a tam se to celý děje, oni prchají. Hraje tam hlavní roli Simona Levandovská, to celý děje, oni prchají. Hraje tam hlavní roli Simona Levandovská a prchají. Hraje tam hlavní roli Simona Levandovská a je tam hlavní roli Simona Levandovská a Simona Levandovská a teď jsem ty vodo teď a teď jsem ty vodo teď mi pat a teď jsem ty vodo teď mi pat teď jsem ty vodo teď mi pat Vojta Vojta Vojta já si na to pak teď jsem ty vodo, teď mi pat Vojta, Vojta, Vojta, já si na to, teď jsem ty vodo, teď mi pat Vojta, Vojta, Vojta, já si na to pak vzpomenu, dořeknu ho, ty vodo, teď mi pat Vojta, Vojta, Vojta, já si na to pak vzpomenu, dořeknu ho, teď mi padl, Vojta, Vojta, Vojta, já si na to pak vzpomenu, dořeknu ho, teď mi padl, a oni zdrhají, Vojta, Vojta, já si na to pak vzpomenu, dořeknu ho, teď mi padl, já si na to pak vzpomenu, dořeknu ho, teď mi padl, a oni zdrhají z toho večírku, vzpomenu, dořeknu ho, teď mi padl, a oni zdrhají z toho večírku, teď mi padl, a oni zdrhají z toho večírku, no a oni zdrhají z toho večírku, no a my je tam jako honíme, vlastně my jsme tam, a oni zdrhají z toho večírku, no a my je tam jako honíme, vlastně my jsme tam ty uchylní zaměstnanci, to večírku, no a my je tam jako honíme, vlastně my jsme tam ty uchylní zaměstnanci. Tak, no a my je tam jako honíme, vlastně my jsme tam ty uchylní zaměstnanci, takový ty posluhovači. No a my je tam jako honíme, vlastně my jsme tam ty uchylní zaměstnanci, takový ty posluhovači. My je tam jako honíme, vlastně my jsme tam ty uchylní zaměstnanci, takový ty posluhovači. Vlastně my jsme tam ty uchylní zaměstnanci, takový ty posluhovači, kteří tam posluhují uchylní zaměstnanci, takový ty posluhovači, kteří tam posluhují takovýmu šéfovi. Uchylní zaměstnanci, takový ty posluhovači, kteří tam posluhují takovýmu šéfovi, který to takový ty posluhovači, kteří tam posluhují takovýmu šéfovi, který to celý vede, to honění. Posluhovači, kteří tam posluhují takovýmu šéfovi, který to celý vede, to, kteří tam posluhují takovýmu šéfovi, který to celý vede, to honění.
1: Takže
0: posluhují takovýmu šéfovi, který to celý vede, to honění.
1: Takže poetika se nakonec
0: takovýmu šéfovi, který to celý vede, to honění.
1: Takže poetika se nakonec kazí.
0: Který to celý vede, to honění.
1: Takže poetika se nakonec kazí.
0: Celý vede, to honění.
1: Takže poetika se nakonec kazí.
0: No, nakonec to honění.
1: Takže poetika se nakonec kazí.
0: No, nakonec, ne, nakonec oni uniknou. A
1: že poetika se nakonec kazí.
0: No, nakonec, ne, nakonec oni uniknou, a ale ta bych... Ať
1: poetika se nakonec kazí.
0: No, nakonec, ne, nakonec oni uniknou, a ale
1: konec kazí.
0: No, nakonec, ne, nakonec oni uniknou, a ale ta bych, ať tak si to dejte na YouTube. No, nakonec, ne, nakonec oni uniknou, a ale ta bych, ať tak si to dejte na konec, ne, nakonec oni uniknou, a ale ta bych, ať tak si to dejte na YouTube, je psaná fixa. Uniknou, a ale ta bych, ať tak si to dejte.

0: Na YouTube je psaná Fixa, Fucking Party, a uvidíte, jak to... Ale bych, tak se to dejte na YouTube, je psaná Fixa, Fucking Party, a uvidíte, jak to... Tak se to dejte na YouTube, je psaná Fixa, Fucking Party, a uvidíte, jak to vlastně dopadlo, jestli utekli nebo ne. Na YouTube je psaná Fixa, Fucking Party, a uvidíte, jak to vlastně dopadlo, jestli utekli nebo ne.
1: Ten klip strašně...
0: Je psaná Fixa, Fucking Party, a uvidíte, jak to vlastně dopadlo, jestli utekli nebo ne.
1: Ten klip strašně baví.
0: Fixa, Fucking Party, a uvidíte, jak to vlastně dopadlo, jestli utekli nebo ne.
1: Ten klip strašně baví, jako je to...
0: A uvidíte, jak to vlastně dopadlo, jestli utekli nebo ne.
1: Ten klip strašně baví, jako je to super.
0: Jo, oni mají mezi sebou vlastně dopadlo, jestli utekli nebo ne.
1: Ten klip strašně baví, jako je to super.
0: Jo, utekli nebo ne.
1: Ten klip strašně baví, jako je to super.
0: Jo, oni mají mezi sebou.
1: Ten klip strašně baví, jako je to super.
0: Jo, oni mají mezi sebou dobrou chemii.
1: A strašně baví, jako je to super.
0: Jo, oni mají mezi sebou dobrou chemii.
1: Je to super.
0: Jo, oni mají mezi sebou dobrou chemii. A teď furt přemýšlím,
1: super,
0: jo, oni mají mezi sebou dobrou chemii, a teď furt přemýšlím, oni mají mezi sebou dobrou chemii, a teď furt přemýšlím o tom dobrou chemii, a teď furt přemýšlím o tom Vojtovi, tyjo, ten bude naštvaný, a teď furt přemýšlím o tom Vojtovi, a teď furt přemýšlím o tom Vojtovi, tyjo, ten bude naštvaný.
1: Radši mi řekni, čí to bylo.
0: To a teď furt přemýšlím o tom Vojtovi, tyjo, ten bude naštvaný.
1: Radši mi řekni, čí to bylo.
0: Přemýšlím o tom Vojtovi, tyjo, ten bude naštvaný.
1: Radši mi řekni, čí to byl nápad, ten klip. A kdo ho zahrál?
0: Vojtovi, tyjo, ten bude naštvaný.
1: Radši mi řekni, čí to byl nápad, ten klip. A kdo ho zrealizoval?
0: A Vojtovi, tyjo, ten bude naštvaný.
1: Radši mi řekni, čí to byl nápad, ten klip. A kdo ho zrealizoval?
0: Ten bude naštvaný.
1: Radši mi řekni, čí to byl nápad, ten klip. A kdo ho zrealizoval?
0: A to je strašně důležitý říct.
1: Radši mi řekni, čí to byl nápad, ten klip, a kdo ho zrealizoval.
0: A to je strašně důležitý říct.
1: Řekni, čí to byl nápad, ten klip, a kdo ho zrealizoval.
0: A to je strašně důležitý říct, protože...
1: Ten klip, a kdo ho zrealizoval.
0: A to je strašně důležitý říct, protože...
1: On ho zrealizoval.
0: A to je strašně důležitý říct, protože... Ho natočil Toma. A to je strašně důležitý říct, protože... On strašně důležitý říct, protože ho natočil Tomáš Bláha. Důležitý říct, protože ho natočil Tomáš Bláha. Protože ho natočil Tomáš Bláha, režisér, alias Tuškyč Tuško. Ho natočil Tomáš Bláha, režisér, alias Tuškyč. Ho natočil Tomáš Bláha, režisér, alias Tuškyč Tuškov, který má tuhle přezdívku, psaná fitka. Natočil Tomáš Bláha, režisér, alias Tuškyč Tuškov, který má tuhle přezdívku psaná fikce, režisér, alias Tuškyč Tuškov, který má tuhle přezdívku psaná fikce, Tuškyč Tuškov, režisér, alias Tuškyč Tuškov, který má tuhle přezdívku psaná fikce, Tuškyč Tuškov, který má tuhle přezdívku psaná fikce, Tuškyč Tuškov. A jemu se včera narodilo dítě, který má tuhle přezdívku psaná fikce, Tuškyč Tuškov. A jemu se včera narodilo dítě, má tuhle přezdívku psaná fikce, Tuškyč Tuškov. A jemu se včera narodilo dítě a poslal mi psaná fikce, Tuškyč Tuškov. A jemu se včera narodilo dítě a poslal mi fotku, takže mu tímhle blahopřál Tuškyč Tuškov. A jemu se včera narodilo dítě a poslal mi fotku, takže mu tímhle blahopřeju. A jemu se včera narodilo dítě a poslal mi fotku, takže mu tímhle blahopřeju. Včera narodilo dítě a poslal mi fotku, takže mu tímhle blahopřeju a doufám, bylo dítě a poslal mi fotku, takže mu tímhle blahopřeju a doufám a poslal mi fotku, takže mu tímhle blahopřeju a doufám, že zdraví a že to pořádně oslavil. Takže mu tímhle blahopřeju a doufám, že zdraví a že to pořádně oslavil. Takže tímhle blahopřeju a doufám, že zdraví a že to pořádně oslavil. Takže a doufám, že zdraví a že to pořádně oslavil. Takže mám, že zdraví a že to pořádně oslavil. Takže to je hezký, že to takhle tady můžu a že to pořádně oslavil. Takže to je hezký, že to takhle tady můžu udělat. Pořádně oslavil. Takže to je hezký, že to takhle tady můžu udělat. A on už nám točil klipy na... Takže to je hezký, že to takhle tady můžu udělat. A on už nám točil klipy na Bagristu. To je hezký, že to takhle tady můžu udělat. A on už nám točil klipy na Bagristu nebo na Robího. A je to hezký, že to takhle tady můžu udělat. A on už nám točil klipy na Bagristu nebo na Robího. A je to náš kámoš, můžu udělat. A on už nám točil klipy na Bagristu nebo na Robího. A je to náš klipy na Bagristu nebo na Robího. A je to náš kámoš a dobrý kluk. Bagristu nebo na Robího. A je to náš kámoš a dobrý kluk.
1: A my si to teď
0: narobího a je to náš kámoš a dobrý kluk. A

0: My si to teď jdeme dát tedy v audio. Je to náš kámoš a dobrý kluk. A my si to teď jdeme dát tedy v audio verzi. Takže je to náš kámoš a dobrý kluk. A my si to teď jdeme dát tedy v audio verzi. Takže
1: kámoš a dobrý kluk.
0: A my si to teď jdeme dát tedy v audio verzi. Takže fucking party.
1: Jo, vy... dobrý kluk.
0: A my si to teď jdeme dát tedy v audio verzi. Takže fucking party.
1: Jo.
0: Vypsaná fixa. A my si to teď jdeme dát tedy v audio verzi. Takže fucking party.
1: Jo.
0: Vypsaná fixa. Teď jdeme dát tedy v audio verzi. Takže fucking party.
1: Jo.
0: Vypsaná fixa. V audio verzi. Takže fucking party.
1: Jo.
0: Vypsaná fixa. Takže fucking party.
1: Jo.
0: Vypsaná fixa. Party.
1: Jo.
0: Vypsaná fixa. Vypsaná fixa.

Stay fucking party. Stay fucking party.

0: to si pamatuju, no. Když jsme tady o tom mluvili, jsme to uváděli. A už jsou to 4 roky neuvěřitelný, když jsme tady o tom mluvili, jsme to uváděli. A už jsou to 4 roky neuvěřitelný, o tom mluvili, jsme to uváděli. A už jsou to 4 roky neuvěřitelný, ale chtěl jsem se zeptat, když jsme to uváděli. A už jsou to 4 roky neuvěřitelný, ale chtěl jsem se zeptat, a už jsou to 4 roky neuvěřitelný, ale chtěl jsem se zeptat, jestli a už jsou to 4 roky neuvěřitelný, ale chtěl jsem se zeptat, jestli navazujete do 4 roky neuvěřitelný, ale chtěl jsem se zeptat, jestli navazujete vlastně na to uvěřitelný, ale chtěl jsem se zeptat, jestli navazujete vlastně na to album, nebo je tam nějaký, ale chtěl jsem se zeptat, jestli navazujete vlastně na to album, nebo je tam nějaký. Chtěl jsem se zeptat, jestli navazujete vlastně na to album, nebo je tam nějaký hudební posun, nebo něco, jestli navazujete vlastně na to album, nebo je tam nějaký hudební posun, nebo něco vlastně na to album, nebo je tam nějaký hudební posun, nebo něco jste šli jiným směrem. Album, nebo je tam nějaký hudební posun, nebo něco jste šli jiným směrem. Je tam nějaký hudební posun, nebo něco jste šli jiným směrem. Nějaký hudební posun, nebo něco jste šli jiným směrem. Nějaký posun, nebo něco jste šli jiným směrem. Nějaký aranže třeba, nebo něco jste šli jiným směrem, nějaký aranže třeba, nebo jestli jste šli jiným směrem, nějaký aranže třeba, nebo jestli je to klasikem, nějaký aranže třeba, nebo jestli je to nějaký aranže třeba, nebo jestli je to klasická fixa, nějaký aranže třeba, nebo jestli je to klasická fixa, nebo je to nějaký nebo, nebo jestli je to klasická fixa, nebo je to nějaký. Jestli je to klasická fixa, nebo je to nějaký nový vzor.
1: Tak snažíme
0: se. Je to klasická fixa, nebo je to nějaký nový vzor. To klasická fixa, nebo je to nějaký nový vzor.
1: Tak
0: fixa, nebo je to nějaký nový vzor.
1: Tak snažíme se tu naši jednu,
0: nebo je to nějaký nový vzor.
1: Tak snažíme se tu naši jednu
0: nějaký nový vzor.
1: Tak snažíme se tu naši jednu píseň, kterou hrajeme pořád
0: nějaký nový vzor.
1: Tak snažíme se tu naši jednu píseň. Tak snažíme se tu naši jednu píseň, kterou hrajeme pořád dokola, což dělá každý. Tak snažíme se tu naši jednu píseň, kterou hrajeme pořád dokola, což dělá každý. Tak se samozřejmě snažíme se tu naši jednu píseň, kterou hrajeme pořád dokola, což dělá každý, tak se samozřejmě snažíme to nějakým způsobem. Tu naši jednu píseň, kterou hrajeme pořád dokola, což dělá každý, tak se samozřejmě snažíme to nějakým způsobem. Kterou hrajeme pořád dokola, což dělá každý, tak se samozřejmě snažíme to nějakým způsobem se vydat nějakýma cestami. Pořád dokola, což dělá každý, tak se samozřejmě snažíme to nějakým způsobem se vydat nějakýma cestama. Dělá každý, tak se samozřejmě snažíme to nějakým způsobem se vydat nějakýma cestama jinýma, než jsme se samozřejmě snažíme to nějakým způsobem se vydat nějakýma cestama jinýma, než jsme se vydali jindy. Snažíme to nějakým způsobem se vydat nějakýma cestama jinýma, než jsme se vydali jindy. Tahle deska mi nějakým způsobem se vydat nějakýma cestama jinýma, než jsme se vydali jindy. Tahle deska mi vydat nějakýma cestama jinýma, než jsme se vydali jindy. Tahle deska mi přijde, že cestama jinýma, než jsme se vydali jindy. Tahle deska mi přijde, že oproti tam a jinýma, než jsme se vydali jindy. Tahle deska mi přijde, že oproti tý minulý mnohem pestřejší, než jsme se vydali jindy. Tahle deska mi přijde, že oproti tý minulý mnohem pestřejší stylově, takže tam prostě jsou ty ruce roztažený víc, takže jsou tam třeba totální punk hardcore, ale pak je tam třeba taky country, totální punk hardcoreová, ale pak je tam třeba taky country, pak je tam třeba takový

0: ale pak je tam třeba taky country, pak je tam třeba takový street, AC/DC a je to takový To v tom celku udělat zajímavý. Nám šlo hlavně o to, jako bránit ten formát té desky. Protože teďka je taková doba, že vlastně kapely hodně udělají jeden single disky. Protože teďka je taková doba, že vlastně kapely hodně udělají jeden single, druhej, třetí, čtvrtý, a pak už vlastně celou desku znáš.
1: Třeba singly vůbec neposlouchám.
0: To děláš to samozřejmě až posluchači.

podcast. Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdným hostem Rock Rádia. Hviezdným hostem Rock Rádia dneska. Hviezdným hostem Rock Rádia dneska Mardy. Hviezdným hostem Rock Rádia dneska Mardy. Hviezdným hostem Rock Rádia dneska Mardy a dali jsme si vypsanou fixu a jejich píseň. Hviezdným hostem Rock Rádia dneska Mardy a dali jsme si vypsanou fixu a jejich píseň. Fucking hostem Rock Rádia dneska Mardy a dali jsme si vypsanou fixu a jejich píseň. Fucking party. Rock Rádia dneska Mardy a dali jsme si vypsanou fixu a jejich píseň. Fucking party, tedy druhou skladbu Mardy a dali jsme si vypsanou fixu a jejich píseň. Fucking party, tedy druhou skladbu, která a dali jsme si vypsanou fixu a jejich píseň. Fucking party, tedy druhou skladbu, která byla zveřejněna. Fixu a jejich píseň. Fucking party, tedy druhou skladbu, která byla zveřejněna. Fucking party, tedy druhou skladbu, která byla zveřejněna z nového alba. Tedy druhou skladbu, která byla zveřejněna z nového alba. Ideál skladbu, která byla zveřejněna z nového alba. Ideál. No a já jsem skladbu, která byla zveřejněna z nového alba. Ideál. No a já jsem byla zveřejněna z nového alba. Ideál. No a já se hned zeptám, protože vlastně z nového alba Ideál. No a já se hned zeptám, protože vlastně mezi těma dvěma deskama nového alba Ideál. No a já se hned zeptám, protože vlastně mezi těma dvěma alba Ideál. No a já se hned zeptám, protože vlastně mezi těma dvěma deskama. No a já se hned zeptám, protože vlastně mezi těma dvěma deskama kusy radosti. No a já se hned zeptám, protože vlastně mezi těma dvěma deskama kusy radosti a zeptám, protože vlastně mezi těma dvěma deskama kusy radosti a ideálem jsou 4 roky. Vlastně mezi těma dvěma deskama kusy radosti a ideálem jsou 4 roky. Je to těma deskama kusy radosti a ideálem jsou 4 roky. Je to teda strašný letí. Má kusy radosti a ideálem jsou 4 roky. Je to teda strašný letí. Kusy radosti a ideálem jsou 4 roky. Je to teda strašný letí to jako blázen. Radosti a ideálem jsou 4 roky. Je to teda strašný letí to jako blázen. Já si pamatuju, když jsou 4 roky. Je to teda strašný letí to jako blázen. Já si pamatuju, když jsme 3 roky. Je to teda strašný letí to jako blázen. Já si pamatuju, když jsme tady o tom mluvili, jsme to uváděli. Je to teda strašný letí to jako blázen. Já si pamatuju, když jsme tady o tom mluvili, jsme to uváděli. A už jsou to strašný letí to jako blázen. Já si pamatuju, když jsme tady o tom mluvili, jsme to uváděli. A

0: Panouci.
1: Třeba singly vůbec neposlouchám.
0: To je děláš mě trest, mě až posluchači a panouci.
1: Třeba singly vůbec neposlouchám.
0: To je děláš
1: mě vadí, protože...
0: Posluchači a panouci.
1: Třeba singly vůbec neposlouchám.
0: To je děláš
1: mě vadí, protože já pak, když...
0: A panouci.
1: Třeba singly vůbec neposlouchám.
0: To je děláš
1: mě vadí, protože já pak, když... Já jsem albovej a když se pak si vůbec neposlouchám.
0: To je děláš
1: mě vadí, protože já pak, když... Já jsem albovej a když se pak pustím desku.
0: To je děláš
1: mě vadí, protože já pak, když... Já jsem albovej a když se pak pustím desku, tak vlastně mě to nutí. Tu vadí, protože já pak, když já jsem albovej a když se pak pustím desku,
0: já taky,
1: tak vlastně mě, že já pak, když já jsem albovej a když se pak pustím desku,
0: já taky,
1: tak vlastně mě to nutí tu písničku, když já jsem albovej a když se pak pustím desku,
0: já taky,
1: tak vlastně mě to nutí tu písničku.
0: Přesně, pak už to znáš a přeskakuješ. Je to
1: přesně, a když se pak pustím desku,
0: já taky,
1: tak vlastně mě to nutí tu písničku.
0: Přesně, pak už to znáš a přeskakuješ. Je to
1: tak skvělý. Desku,
0: já taky,
1: tak vlastně mě to nutí tu písničku.
0: Přesně, pak už to znáš a přeskakuješ. Je to tak. Já taky.
1: Tak vlastně mě to nutí tu písničku.
0: Přesně, pak už to znáš a přeskakuješ, je to
1: přesně,
0: tak,
1: jo, no. Takže já vždycky si v podstatě to nutí tu písničku.
0: Přesně, pak už to znáš a přeskakuješ, je to
1: přesně,
0: tak,
1: jo,
0: no.
1: Takže já vždycky si v podstatě počkám.
0: Přesně, pak už to znáš a přeskakuješ, je to
1: přesně,
0: tak,
1: jo,
0: no.
1: Takže já vždycky si v podstatě počkám.
0: To znáš a přeskakuješ, je to
1: přesně,
0: tak,
1: jo,
0: no.
1: Takže já vždycky si v podstatě počkám. Sice
0: vydávají single,
1: přesně,
0: tak,
1: jo,
0: no.
1: Takže já vždycky si v podstatě počkám. Sice vydávají single, takže já vždycky si v podstatě počkám. Sice vydávají singly kapely, já si vždycky počkám na celý album, až vyjde, a v podstatě počkám. Sice vydávají singly kapely, já si vždycky počkám na celý album, až vyjde, a pěkně se počkám. Sice vydávají singly kapely, já si vždycky počkám na celý album, až vyjde, a pěkně se odávám. Sice vydávají singly kapely, já si vždycky počkám na celý album, až vyjde, a pěkně se odávám od začátku. Vydávají singly kapely, já si vždycky počkám na celý album, až vyjde, a pěkně se odávám od začátku.
0: Tak to seš úplně v totálním.
1: Já si vždycky počkám na celý album, až vyjde, a pěkně se odávám od začátku.
0: Tak to seš úplně v totálním topu jako.
1: Počkám na celý album, až vyjde, a pěkně se odávám od začátku.
0: Tak to seš úplně v totálním topu jako já to
1: až vyjde a pěkně se odávám od začátku.
0: Tak to seš úplně v totálním topu jako já to
1: se odávám od začátku.
0: Tak to seš úplně v totálním topu jako já to mám podobně. Je vlastně mi vadí.
1: Od začátku.
0: Tak to seš úplně v totálním topu jako já to mám podobně. Je vlastně mi vadí. Seš úplně v totálním topu jako já to mám podobně. Je vlastně mi vadí ten jeden v totálním topu jako já to mám podobně. Je vlastně mi vadí ten jeden single, ale vím, že je to potřeba.
1: Já
0: topu jako já to mám podobně. Je vlastně mi vadí ten jeden single, ale vím, že je to potřeba.
1: Já to vždycky jako
0: podobně. Je vlastně mi vadí ten jeden single, ale vím, že je to potřeba.
1: Já to vždycky jako odsunu, nechám.
0: Je vlastně mi vadí ten jeden single, ale vím, že je to potřeba.
1: Já to vždycky jako odsunu, nechám to bejt.
0: Ten jeden single, ale vím, že je to potřeba.
1: Já to vždycky jako odsunu, nechám to bejt. Single,
0: ale vím, že je to potřeba.
1: Já to vždycky jako odsunu, nechám to bejt. Samozřejmě v rámci práce si
0: to potřeba.
1: Já to vždycky jako odsunu, nechám to bejt. Samozřejmě v rámci práce si ho tady poslechnu. Já to vždycky jako odsunu, nechám to bejt. Samozřejmě v rámci práce si ho tady poslechnu.
0: Ano.
1: A jako odsunu, nechám to bejt. Samozřejmě v rámci práce si ho tady poslechnu. Ano. Nechám to bejt. Samozřejmě v rámci práce si ho tady poslechnu.
0: Ano.
1: A případně zahrajeme. Samozřejmě v rámci práce si ho tady poslechnu.
0: Ano.
1: A případně zahrajeme. V rámci práce si ho tady poslechnu.
0: Ano.
1: A případně zahrajeme. Ale si ho tady poslechnu,
0: ano.
1: A případně zahrajeme, ale jinak ho neposlouchám. Poslechnu,
0: ano.
1: A případně zahrajeme, ale jinak ho neposlouchám do té doby, než vyjde na celým albumu. Jde na celým albumu.
0: Jo.
1: Protože to je pak ten problém, že ti to...
0: Jo.
1: Protože to je pak ten problém, že ti to kazí tu desku, že to je pak ten problém, že ti to kazí tu desku, že pak vlastně... Pak ten problém, že... Ti to kazí tu desku, že pak vlastně plém, že ti to kazí tu desku, že pak vlastně tě to nutí tu skladbu přeskakovat. Ti to kazí tu desku, že pak vlastně tě to nutí tu skladbu přeskakovat. A... Takže to kazí tu desku, že pak vlastně tě to nutí tu skladbu přeskakovat. A... Pak vlastně tě to nutí tu skladbu přeskakovat. A... Takže to se shodneme, to je super. Tě to nutí tu skladbu přeskakovat. A... Takže to se shodneme, to je... Tu skladbu přeskakovat. A... Takže to se shodneme, to je super. Ještě se zeptám... Tu skladbu přeskakovat. A... Takže to se shodneme, to je super. Ještě se zeptám... Takže to se shodneme, to je super. Ještě se zeptám... Nebo víš co, na to se zeptám až za chvíli. Takže to se shodneme, to je super. Ještě se zeptám... Nebo víš co, na to se zeptám až za chvíli.
0: Dobře.
1: Teď to je super. Ještě se zeptám... Nebo víš co, na to se zeptám až za chvíli.
0: Dobře.
1: Teď ještě se zeptám, nebo víš co, na to se zeptám až za chvíli.
0: Dobře.
1: Teď pojďme vydělat.

0: peníze pustit. Já se zeptám, nebo víš co, na to se zeptám až za chvíli.
1: Dobře.
0: Teď si pojďme vydělat... Nebo víš co, na to se zeptám až za chvíli.
1: Dobře.
0: Teď si pojďme vydělat peníze, pustíme nějaký reklamy. A okay. Pak si na to se zeptám až za chvíli.
1: Dobře.
0: Teď si pojďme vydělat peníze, pustíme nějaký reklamy. A okay. Pak si až za chvíli.
1: Dobře.
0: Teď si pojďme vydělat peníze, pustíme nějaký reklamy. A okay. Pak si popovídáme. Teď si pojďme vydělat peníze, pustíme nějaký reklamy. A okay. Pak si popovídáme. Pojďme vydělat peníze, pustíme nějaký reklamy. A okay. Pak si popovídáme. Pustíme nějaký reklamy. A okay. Pak si popovídáme.
2: Ahoj, jsem
0: Martin. Reklamy, okay. Pak si popovídáme.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo... A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo, a protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Carglass je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví.
2: A rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví.
2: Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
2: Na carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
2: Carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.

0: nápoj, váš farmář František.
1: Nejlepší víno.
0: Francimel, to je boží nápoj, váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj, váš farmář František.
1: Nejlepší výběr, nejnižší
0: boží nápoj, váš farmář František.
1: Nejlepší výběr, nejnižší
0: váš farmář František.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: To František.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradsk. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradské nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská poje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších promích v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. To v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. A Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz. CZ.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark Brambur.
2: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark Brambur.
2: Stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark Brambur. K150
2: jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark Brambur. K150 gramů za 7.
2: Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark Brambur. K150 gramů za 17,90.
2: Připravili
3: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A svěl Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. Bramburky 150 gramů za 17,90. A svijanský más 50 gramů za 17,90. A svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 17,90. A svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. A svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 20 más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května
2: Kaufland
3: Card za 13,90 až do 26. května
2: Kaufland
3: za 13,90 až do 26. května
2: Kaufland
3: až do 26. května
2: Kaufland
4: stavební
3: až do 26. května
2: Kaufland
3: 26. května
2: Kaufland
4: stavebniny dek
3: 6. května
2: Kaufland
4: stavebniny dek přináší mega akci
2: Kaufland
4: Stavebniny dek přináší mega akci. Smrková palubka. Stavebniny dek přináší mega akci. Stavebniny dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic. Stavebniny dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě A. Přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční. Palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční. Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční. Nyní za 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční, nyní za skvělých 240.

0: korun včetně TRU v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPAB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 20 45 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 20 včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Tak si přijď. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
1: Topcentrum.cz. Atel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Se špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích. Nebo v jediné prodejně Milwaukee. V Rohovládově Bělé. Pardubicích. Nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy. Vládově Bělé. Pardubicích. Nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídky Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také o skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz také online na www.topcentrum.cz online na www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz
2: právě
1: centrum.cz
2: www.topcentrum.cz právě teď v Planeo
1: www.topcentrum.cz
2: právě teď
1: www.topcentrum.cz
2: právě teď v Planeo prémiové elektrodny
1: topcentrum.cz
2: právě teď v Planeo prémiové elektrodny se slevovými kupony
1: CZ.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Navštivte prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Elektrodny se slevovými kupony až 40%. Navštivte se slevovými kupony až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen mi kupony až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami sk prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. S více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Katalpa. Využijte výhodu
2: 30 tisíc.

0: práci položkami skladem. Planeo.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování
0: s položkami skladem. Planeo.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování své
0: Planeo.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně
0: Planeo.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodina. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. Plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. Nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a mobilná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a mobilní studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40% zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40% a montáž kuchyně a především slevu až 40% Katalpa kuchyně a především slevu až 40% Katalpa prémiový nábytek a kuchyně více především slevu až 40% Katalpa prémiový nábytek a kuchyně až 40% Katalpa prémiový nábytek a kuchyně více na kuchyně pomlčka katalpa% Katalpa prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Trepa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Trepa. Nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz.
2: Trenýrkárna.cz.
1: Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty.
1: Na kuchyně pomlčka katalpa.cz.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty.
1: Ne. Katalpa.cz.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty.
1: Z.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky box?
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky?
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo
2: .cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky. Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkářky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede u 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede to 30%. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede to trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede to 30% na všechno s kódem rádio.cz, napiš kod rádio a jede to 30% na všechno s kódem rádio, píš kod rádio a jede to 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: a jede to 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš
3: to 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš
3: 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš
2: trenýrka
3: všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš
2: trenýrkárna.cz
3: rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš
2: trenýrkárna.cz.
4: Dnes objednáš a zítra máš
2: trenýrkárna.cz
4: a zítra máš
2: trenýrkárna.cz.
5: Praho, připrav se.
2: Trenýrkárna.cz.
5: Praho, připrav se na den, kdy
2: Trenýrkárna.cz.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný.
2: .cz.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Je připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Je tady, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Je tady. No.

0: Denně řeším kvalitu. Denně řeším kvalitu. Denně řeším kvalitu. Denně řeším kvalitu. U zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu. U zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu. U zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel. Denně řeším kvalitu. U zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel. U zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. U zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. Kde hospodaří? Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. Kde hospodaříme s respektem k přírodě? Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. Kde hospodaříme s respektem k Francimel na farmě rodiny Němcovi. Kde hospodaříme s respektem k přírodě na farmě rodiny Němcovi. Kde hospodaříme s respektem k přírodě? Je to probiotický jogurt Němcovi. Kde hospodaříme s respektem k přírodě? Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka. Kde hospodaříme s respektem k přírodě? Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka. Hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro tký jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. K plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na Farma Němcova plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz Francimel to pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz Francimel to je boží na imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz Francimel to je boží nápoj. Váš farmář Francimel. Kupujte na farmanemcova.cz Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Farmanemcova.cz Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Nejlepší.cz
0: Francimel to je boží nápoj.

I ty. Barvám neutečeš je tady. 20. června v Praze. I ty. Barvám neutečeš je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Barvám neutečeš je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích, tečeš je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích, ty. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích, června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoš. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku. Tady smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku. Tady se neřešíte pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady s rodinu. Mem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, chce čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, CZ. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, CZ. Tak i vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, CZ. Tak i registrace na barvám neutečeš, CZ. Tak pojďte do toho spolu. Se na barvám neutečeš, CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce utečeš, CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce, CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda v Praze a v Náchodě. Rock Radio. A v Náchodě.

nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz. Roku i FM nebo na radia.cz nebo na radia.cz. Rok Radio na radia.cz. Rok Radio.cz.

0: Hviezdný host. It's my life. Hviezdný host. It's my life. Hviezdný host Rock Rádia. Life. Hviezdný host Rock Rádia. Life. Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia.
1: Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdným hostem Rock Rádia je dneska... Hviezdným hostem Rock Rádia je dneska Mardi... Hviezdným hostem Rock Rádia je dneska Mardi z Vypsaný fixy... Hviezdným hostem Rock Rádia je dneska Mardi z Vypsaný fixy... My se bavíme o nový desce Ideál, která... Hviezdným hostem Rock Rádia je dneska Mardi z Vypsaný fixy... My se bavíme o nový desce... Hviezdným hostem Rock Rádia je dneska Mardi z Vypsaný fixy... My se bavíme o nový desce Ideál, která vyjde v pátek... Dneska Mardi z Vypsaný fixy... My se bavíme o nový desce Ideál, která vyjde v pátek... A mě by zajímalo, Mardi, kolik je tam písní a kde jste desku natáčeli?
2: Takže na desce Ideál...
1: Kolik je tam písní a kde jste desku natáčeli?
2: Takže na desce Ideál je 12 písní.
1: A kde jste desku natáčeli?
2: Takže na desce Ideál je 12 písní.
1: Kde jste desku natáčeli?
2: Takže na desce Ideál je 12 písní a...
1: Natáčeli.
2: Takže na desce Ideál je 12 písní a natáčeli jsme... Takže na desce Ideál je 12 písní a... Takže na desce Ideál je 12 písní a natáčeli jsme ji... Ideál je 12 písní a natáčeli jsme ji na několika... 12 písní a natáčeli jsme ji na několika místech. A natáčeli jsme ji na několika místech. Začali... Natáčeli jsme ji na několika místech. Začali jsme v Praze. Začali jsme ji na několika místech. Začali jsme v Praze... Ve studiu Jámoří na několika místech. Začali jsme v Praze ve studiu Jámor u několika místech. Začali jsme v Praze ve studiu Jámor u Ondřeješka. Začali jsme v Praze ve studiu Jámor u Ondřeješka. Jsme v Praze ve studiu Jámor u Ondřeješka a potom v Praze ve studiu Jámor u Ondřeješka a potom jsme se přesunuli ve studiu Jámor u Ondřeješka a potom jsme se přesunuli do zahraničí. Ve studiu Jámor u Ondřeješka a potom jsme se přesunuli do zahraničí na Slovensko. Ondřeješka a potom jsme se přesunuli do zahraničí na Slovensko, kde jsme byli ve studiu a potom jsme se přesunuli do zahraničí na Slovensko, kde jsme byli ve studiu. Jsme se přesunuli do zahraničí na Slovensko, kde jsme byli ve studiu Bertland. Přesunuli do zahraničí na Slovensko, kde jsme byli ve studiu Bertland. A do zahraničí na Slovensko, kde jsme byli ve studiu Bertland. A potom jsme na Slovensko, kde jsme byli ve studiu Bertland. A potom jsme finišovali a tu kde jsme byli ve studiu Bertland. A potom jsme finišovali a tu největší ve studiu Bertland. A potom jsme finišovali a tu největší challenge. A potom jsme finišovali a tu největší challenge. A potom jsme finišovali a tu největší část jsme natočili. Potom jsme finišovali a tu největší část jsme natočili ve studiu Propast. Jsme finišovali a tu největší část jsme natočili ve studiu Propast u Legendy. A tu největší část jsme natočili ve studiu Propast u Legendy. Český část jsme natočili ve studiu Propast u Legendy.

0: Legendy českého roku natočili ve studiu Propast u Legendy českého roku Petra Jandy. Ve studiu Propast u Legendy českého roku Petra Jandy. A tam se u Legendy českého roku Petra Jandy. A tam se vlastně u Legendy českého roku Petra Jandy. A tam českého roku Petra Jandy. A tam se vlastně ta deska zrodila nejvíc. Roku Petra Jandy. A tam se vlastně ta deska zrodila nejvíc. Petra Jandy. A tam se vlastně ta deska zrodila nejvíc.
1: Tak a na to...
0: Tam se vlastně ta deska zrodila nejvíc.
1: Tak a na to navazuje moje...
0: Se vlastně ta deska zrodila nejvíc.
1: Tak a na to navazuje moje další otázka.
0: Ta deska zrodila nejvíc.
1: Tak a na to navazuje moje další otázka. Máš nějakou...
0: Ta zrodila nejvíc.
1: Tak a na to navazuje moje další otázka. Máš nějakou perličku...
0: Nejvíc.
1: Tak a na to navazuje moje další otázka. Máš nějakou perličku z natáčení... Tak a na to navazuje moje další otázka. Máš nějakou perličku z natáčení? Na to navazuje moje další otázka. Máš nějakou perličku z natáčení? Něco nevšedního, co vás potká? Další otázka. Máš nějakou perličku z natáčení? Něco nevšedního, co vás potká? Otázka. Máš nějakou perličku z natáčení? Něco nevšedního, co vás potkalo? Jistě to bude v rámci... Máš nějakou perličku z natáčení? Něco nevšedního, co vás potkalo? Jistě to bude v rámci i setkání natáčení? Něco nevšedního, co vás potkalo? Jistě to bude v rámci něco nevšedního, co vás potkalo. Jistě to bude v rámci i setkání s Petrem Jandou, co vás potkalo. Jistě to bude v rámci i setkání s Petrem Jandou. Jistě to bude v rámci i setkání s Petrem Jandou, protože ten vám tam zahostoval, si říkal. To bude v rámci i setkání s Petrem Jandou, protože ten vám tam zahostoval, si říkal.
0: Je to
1: i setkání s Petrem Jandou, protože ten vám tam zahostoval, si říkal.
0: Je to tak, Petr...
1: Setkání s Petrem Jandou, protože ten vám tam zahostoval, si říkal.
0: Je to tak, Petr...
1: Petrem Jandou, protože ten vám tam zahostoval, si říkal.
0: Je to tak, Petr byl nadšený, že jsme tam přijeli...
1: Protože ten vám tam zahostoval, si říkal.
0: Je to tak, Petr byl nadšený, že jsme tam přijeli...
1: Zahostoval, si říkal.
0: Je to tak, Petr byl nadšený, že jsme tam přijeli... Že se ve studiu... Je to tak, Petr byl nadšený, že jsme tam přijeli... Že se ve studiu něco děje, že se Petr byl nadšený, že jsme tam přijeli, že se ve studiu něco děje, že se natáčí, chodí nadšený, že jsme tam přijeli, že se ve studiu něco děje, že se natáčí, jsme tam přijeli, že se ve studiu něco děje, že se natáčí, chodil tam za... Že se ve studiu něco děje, že se natáčí, chodil tam za náma, vyprávěl spoustu vtipů. Studiu něco děje, že se natáčí, chodil tam za náma, vyprávěl spoustu vtipných historek. Třeba děje, že se natáčí, chodil tam za náma, vyprávěl spoustu vtipných historek. Třeba jsem tam nahrával natáčí, chodil tam za náma, vyprávěl spoustu vtipných historek. Třeba jsem tam nahrával, chodil tam za náma, vyprávěl spoustu vtipných historek. Třeba jsem tam nahrával, vyprávěl spoustu vtipných historek, třeba jsem tam nahrával na jeho starý aparát spoustu vtipných historek, třeba jsem tam nahrával na jeho starý aparát vtipných historek, třeba jsem tam nahrával na jeho starý aparát a on nám vyprávěl, jak to z historek, třeba jsem tam nahrával na jeho starý aparát a on nám vyprávěl, jak to z... Třeba jsem tam nahrával na jeho starý aparát a on nám vyprávěl, jak to zával. Na jeho starý aparát a on nám vyprávěl, jak to za komára pašovali ze západního Berlína. Jeho starý aparát a on nám vyprávěl, jak to za komára pašovali ze západního Berlína. A on nám vyprávěl, jak to za komára pašovali ze západního Berlína. Je strašně vyprávěl, jak to za komára pašovali ze západního Berlína. Je strašně vtipný, plný energie. Jak to za komára pašovali ze západního Berlína. Je strašně vtipný, plnára pašovali ze západního Berlína. Je strašně vtipný, plný energie a ze západního Berlína, je strašně vtipný, plný energie a takový má Berlína, je strašně vtipný, plný energie a takový má strašně vtipný, plný energie a takový má docela dobrý humor, energie a takový má docela dobrý humor a takový má docela dobrý humor, jako jo. Mně se to strašně líbilo, jako. A takový má docela dobrý humor, jako jo. Mně se to strašně líbilo, jako, jo. Mně se to strašně líbilo, jakože třeba řekl, dneska

0: jsem se nudil, víš, to docela dobrý humor, jako jo. Mně se to strašně líbilo, jako že třeba řekl, dneska jsem se nudil, víš, humor, jako jo. Mně se to strašně líbilo, jako že třeba řekl, dneska jsem se nudil, víš co. Mně se to strašně líbilo, jako že třeba řekl, dneska jsem se nudil, víš co. No, tak jsem byl, jako že třeba řekl, dneska jsem se nudil, víš co. No, tak jsem se jen tak projet a šel jsem, ty. Dneska jsem se nudil, víš co. No, tak jsem se jen tak projet a šel jsem, ty bogo, do IKEA, nebo nudil, víš co. No, tak jsem se jen tak projet a šel jsem, ty bogo, do IKEA. No, tak jsem se jen tak projet a šel jsem, ty bogo, do IKEA, nebo nějakýho toho obchodu. Tak jsem se jen tak projet a šel jsem, ty bogo, do IKEA, nebo nějakýho toho obchodňáku. Tak jsem se jen tak projet a šel jsem, ty bogo, do IKEA, nebo nějakýho toho obchodňáku. Tak jsem tak projet a šel jsem, ty bogo, do IKEA, nebo nějakýho toho obchodňáku. Tak jsem tam tak chodil, rozlížel jsem se. Potom ty bogo do IKEA, nebo nějakýho toho obchodňáku. Tak jsem tam tak chodil, rozlížel jsem se. Pak mi to bylo trapný, nebo nějakýho toho obchodňáku. Tak jsem tam tak chodil, rozlížel jsem se. Pak mi to bylo trapný, Pak mi to bylo trapný, jako jo, tak jsem tam koupil bílou barvu. Hrozně.
1: Turné k téhle desce chystáte až na podzim.
0: Na kytaru.
1: Turné k téhle desce

0: chystáte až na podzim. Turné k téhle desce chystáte až na podzim. Co se bude dít přes léto? Bude téhle desce chystáte až na podzim. Co se bude dít přes léto? Budete hrát asi chystáte až na podzim. Co se bude dít přes léto? Budete hrát asi festivaly, takže na podzim. Co se bude dít přes léto? Budete hrát asi festivaly, takže tam ten set bude trošku jiný, nebo už představíte něco? Co se bude dít přes léto? Budete hrát asi festivaly, takže tam ten set bude trošku jiný, nebo už představíte nějaký dít přes léto? Budete hrát asi festivaly, takže tam ten set bude trošku jiný, nebo už představíte nějaký písně? Budete hrát asi festivaly, takže tam ten set bude trošku jiný, nebo už představíte nějaký písně z téhle desky?
1: No budeme zahrávali,
0: takže tam ten set bude trošku jiný, nebo už představíte nějaký písně z téhle desky?
1: No budeme zařazovat.
0: Set bude trošku jiný, nebo už představíte nějaký písně z téhle desky?
1: No budeme zařazovat.
0: Nebo už představíte nějaký písně z téhle desky?
1: No budeme zařazovat, ale ty festivalové sety jsou krátké.
0: Jaký písně z téhle desky?
1: No budeme zařazovat, ale ty festivalové sety
0: z téhle desky.
1: No budeme zařazovat, ale ty festivalové sety jsou krátké, takže vždycky No budeme zařazovat, ale ty festivalové sety jsou krátké, takže vždycky třeba dáme jednu, dvě nebo maximálně zařazovat, ale ty festivalové sety jsou krátké, takže vždycky třeba dáme jednu, dvě nebo maximálně zařazovat, ale ty festivalové sety jsou krátké, takže vždycky třeba dáme jednu, dvě nebo maximálně ty festivalové sety jsou krátké, takže vždycky třeba dáme jednu, dvě nebo maximálně tři, ale 20. srpna sety jsou krátké, takže vždycky třeba dáme jednu, dvě nebo maximálně tři, ale 20. srpna bude, takže vždycky třeba dáme jednu, dvě nebo maximálně tři, ale 20. srpna bude jednu, dvě nebo maximálně tři, ale 20. srpna bude hlavní koncert ještě v maximálně tři, ale 20. srpna bude hlavní koncert ještě v létě v Praze, ale 20. srpna bude hlavní koncert ještě v létě v Praze a my tu desku tam 20. srpna bude hlavní koncert ještě v létě v Praze a my tu desku tam bude hlavní koncert ještě v létě v Praze a my tu desku tam pokřtíme a tam bychom jí hlavní koncert ještě v létě v Praze a my tu desku tam pokřtíme a tam bychom jí chtěli zahrát koncert ještě v létě v Praze a my tu desku tam pokřtíme a tam bychom jí chtěli zahrát v Praze a my tu desku tam pokřtíme a tam bychom jí chtěli zahrát třeba i úplně celou my tu desku tam pokřtíme a tam bychom jí chtěli zahrát třeba i úplně celou. Takže tam pokřtíme a tam bychom jí chtěli zahrát třeba i úplně celou. Takže tam všechny poslouchají, jsme jí chtěli zahrát třeba i úplně celou. Takže tam všechny poslouchají, teď slyšejí a mají o to zájem zvu. 20. srpna Praha Holešovice, Prákupen a mají o to zájem zvu. 20. srpna Praha Holešovice, Prákupen Air v rámci těchto zvů. 20. srpna Praha Holešovice, Prákupen Air v rámci těchto festivalů. 20. srpna Praha Holešovice, Prákupen Air v rámci těchto festivalů. Holešovice, Prákupen Air v rámci těchto festivalů. Prákupen Air v rámci těchto festivalů. Prákupen Air v rámci těchto festivalů. Zahraje Psaná fixa a v rámci těchto festivalů. Zahraje Psaná fixa a festivalů. Zahraje Psaná fixa a pokřtí novou desku. Takže všechno. Zahraje Psaná fixa a pokřtí novou desku. Takže všechno. Zahraje Psaná fixa a pokřtí novou desku. Takže všechny zvu, lístky už se dají koupit. Zahraje Psaná fixa a pokřtí novou desku. Takže všechny zvu, lístky už se dají koupit. A pokřtí novou desku. Takže všechny zvu, lístky už se dají koupit. Takže není problém to teď jedině. Pokřtí novou desku. Takže všechny zvu, lístky už se dají koupit. Takže není problém to teď jedním klikem vyřešit. Takže všechny zvu, lístky už se dají koupit. Takže není problém to teď jedním klikem vyřešit. Všechny zvu, lístky už se dají koupit. Takže není problém to teď jedním klikem vyřešit.
0: Teďkom
1: se dají koupit. Takže není problém to teď jedním klikem vyřešit.
0: Teďkom přes léto vás
1: není problém to teď jedním klikem vyřešit.
0: Teďkom přes léto vás čekají
1: problém to teď jedním klikem vyřešit.
0: Teďkom přes léto vás čekají teda jenom koncert
1: jedním klikem vyřešit.
0: Teďkom přes léto vás čekají teda jenom koncert
1: vyřešit.
0: Teďkom přes léto vás čekají teda jenom koncerty, festivaly a takový nic jiného. Teďkom přes léto vás čekají teda jenom koncerty, festivaly a takový nic jiného. Vás čekají teda jenom koncerty, festivaly a takový nic jiného asi vymýšlet nebudete, nebo ještě vyleze třeba jenom koncerty, festivaly a takový nic jiného asi vymýšlet nebudete, nebo ještě vyleze třeba nějaký koncerty, festivaly a takový nic jiného asi vymýšlet nebudete, nebo ještě vyleze třeba nějaký klip, festivaly a takový nic jiného asi vymýšlet nebudete, nebo ještě vyleze třeba

0: nějaký klip připravujete? Z jiného asi vymýšlet nebudete, nebo ještě vyleze třeba nějaký klip připravujete?
1: Hele, ještě nám udělal dva klipy náš bývalý basák.
0: Tak a teď přistupme k tomu, co jsme avizovali.

0: pátek vyjde nový album, nové od Vypsaný Fixy, ale bylo nám to zatrhnuto, že v pátek vyjde nový album Vypsaný Fixy, ale bylo nám to zatrhnuto, že v pátek vyjde nový album, takže ale bylo nám to zatrhnuto, že v pátek vyjde nový album, takže jenom ty dvě, co jsou známí, bylo nám to zatrhnuto, že v pátek vyjde nový album, takže jenom ty dvě, co jsou známí, ale zmáhnuto, že v pátek vyjde nový album, takže jenom ty dvě, co jsou známí, ale zmárně, že v pátek vyjde nový album, takže jenom ty dvě, co jsou známí, ale zmárně jsme vyjde nový album, takže jenom ty dvě, co jsou známí, ale zmárně jsme se dohodli, že album, takže jenom ty dvě, co jsou známí, ale zmárně jsme se dohodli, že on nám tu novou píseň dvě, co jsou známí, ale zmárně jsme se dohodli, že on nám tu novou píseň zahraje live na známí, ale zmárně jsme se dohodli, že on nám tu novou píseň zahraje live, ale zmárně jsme se dohodli, že on nám tu novou píseň zahraje live naživo, takže zcela jsme se dohodli, že on nám tu novou píseň zahraje live naživo, takže zcela, že on nám tu novou píseň zahraje live naživo, takže zcela exkluzivně právě teď nám tu novou píseň zahraje live naživo, takže zcela exkluzivně právě teď na Rock Rádiu píseň zahraje live naživo, takže zcela exkluzivně právě teď na Rock Rádiu, jako kdybych to pustil, je live naživo, takže zcela exkluzivně právě teď na Rock Rádiu, jak naživo, takže zcela exkluzivně právě teď na Rock Rádiu, jako kdybych to pustil já, že zcela exkluzivně právě teď na Rock Rádiu, jako kdybych to pustil já. Mardy, může se do toho exkluzivně právě teď na Rock Rádiu, jako kdybych to pustil já. Mardy, může se do toho pustit.
1: Takže
0: právě teď na Rock Rádiu, jako kdybych to pustil já. Mardy, může se do toho pustit.
1: Takže vypsaná.
0: Rock Rádiu, jako kdybych to pustil já. Mardy, může se do toho pustit.
1: Takže Vypsaná Fixa a
0: bych to pustil já. Mardy, může se do toho pustit.
1: Takže Vypsaná Fixa a Beautiful Girl.
0: Mardy, může se do toho pustit.
1: Takže Vypsaná Fixa a Beautiful Girl.
0: Může se do toho pustit.
1: Takže Vypsaná Fixa a Beautiful Girl. Takže Vypsaná Fixa a Beautiful Girl. Telefony. Takže Vypsaná Fixa a Beautiful Girl. Telefony. A Fixa a Beautiful Girl. Telefony v rukou, pohlcovali. Telefony v rukou pohlcovali pozornost.

jara a ona šla pořád dál. Květin na úpatí jara a ona šla pořád dál. Na úpatí jara a ona šla pořád dál. A jsem tam jara a ona šla pořád dál. A jsem tam se na chvíli a ona šla pořád dál. A jsem tam se na chvíli vznesla. Pořád dál. A jsem tam se na chvíli vznesla. A pak někdo. A jsem tam se na chvíli vznesla. A pak někdo poprvé klu. A jsem tam se na chvíli vznesla. A pak někdo poprvé klu. Jsem tam se na chvíli vznesla. A pak někdo poprvé konečně zvedl hlavu. Chvíli vznesla. A pak někdo poprvé konečně zvedl hlavu. A pak někdo poprvé konečně zvedl hlavu. A řekl. A pak někdo poprvé konečně zvedl hlavu. A řekl pravdu. Pak někdo poprvé konečně zvedl hlavu. A řekl pravdu. Konečně zvedl hlavu.

zarazila z Kuby a potom do našich srdcí zarazila z Kuby a potom do našich srdcí zarazila z Kuby a potom zmizela pryč. Do našich srdcí zarazila z Kuby a potom zmizela pryč. Zarazila z Kuby a potom zmizela pryč. Z Kuby a potom zmizela pryč. Potom zmizela pryč. Beautiful, zmizela pryč. Beautiful girl, beautiful, zmizela pryč.

0: Paráda, krásný. Tak, děkujeme.
1: I bez přehmatu.
0: Paráda, krásný. Tak, děkujeme.
1: I bez přehmatu jsem to.
0: Paráda, krásný. Tak, děkujeme.
1: I bez přehmatu.
0: Paráda, krásný. Tak, děkujeme.
1: I bez přehmatu jsem to dal, no.
0: Tak, děkujeme.
1: I bez přehmatu jsem to dal, no. Původně jsem hrál...
0: Tak, děkujeme.
1: I bez přehmatu jsem to dal, no. Původně jsem hrál... Chtěl hrát něco jiného, ale radši... Bez přehmatu jsem to dal, no. Původně jsem hrál... Chtěl hrát něco jiného, ale radši... jsem to dal, no. Původně jsem hrál... Chtěl hrát něco jiného, ale radši jsem... Na... Původně jsem hrál... Chtěl hrát něco jiného, ale radši jsem... Na poslední chvíli... Původně jsem hrál... Chtěl hrát něco jiného, ale radši jsem... Na poslední chvíli změnila, to byla, to nebyla. Chtěl hrát něco jiného, ale radši jsem na poslední chvíli změnila, to byla, to nebyla. Ale radši jsem na poslední chvíli změnila, to byla, to nebyla, to nebyla chyba. Na poslední chvíli změnila, to byla, to nebyla, to nebyla chyba. Na poslední chvíli změnila, to byla, to nebyla, to nebyla chyba.
0: Tak výborně.
1: Chvíli změnila, to byla, to nebyla, to nebyla chyba. To byla, to nebyla chyba.
0: Tak výborně.
1: To nebyla chyba.
0: Tak výborně, každopádně děkuji.
1: To nebyla chyba.
0: Tak výborně, každopádně děkuji. Děkuji ti za dnešní návštěvu, rád jsem... Tak výborně, každopádně děkuji. Děkuji ti za dnešní návštěvu, rád jsem tě zase viděl. Tak výborně, každopádně děkuji, děkuji ti za dnešní návštěvu, rád jsem tě zase viděl, bylo to velice každopádně děkuji, děkuji ti za dnešní návštěvu, rád jsem tě zase viděl, bylo to velice příjemný. Děkuji ti za dnešní návštěvu, rád jsem tě zase viděl, bylo to velice příjemný a doufám, že se brzy. Děkuji ti za dnešní návštěvu, rád jsem tě zase viděl, bylo to velice příjemný a doufám, že se ještě rád jsem tě zase viděl, bylo to velice příjemný a doufám, že se brzy zase uvidíme a se viděl, bylo to velice příjemný a doufám, že se brzy zase uvidíme a samozřejmě vy, přátelé, vyražte na vypsanou příjemný a doufám, že se brzy zase uvidíme a samozřejmě vy, přátelé, vyražte na vypsanou fixu a doufám, že se brzy zase uvidíme a samozřejmě vy, přátelé, vyražte na vypsanou fixu přes léto a doufám, že se brzy zase uvidíme a samozřejmě vy, přátelé, vyražte na vypsanou fixu přes léto 2. Brzy zase uvidíme a samozřejmě vy, přátelé, vyražte na vypsanou fixu přes léto 20. srpna velký a samozřejmě vy, přátelé, vyražte na vypsanou fixu přes léto 20. srpna velký koncert v Holešovicích, přátelé, vyražte na vypsanou fixu přes léto 20. srpna velký koncert v Holešovicích. Vyražte na vypsanou fixu přes léto 20. srpna velký koncert v Holešovicích a fixu přes léto 20. srpna velký koncert v Holešovicích a po 20. srpna velký koncert v Holešovicích a potom následně turné, které bude následovat srpna velký koncert v Holešovicích a potom následně turné, které bude následovat koncert v Holešovicích a potom následně turné, které bude následovat k novému albu Ideálkých a potom následně turné, které bude následovat k novému albu a potom následně turné, které bude následovat k novému albu Ideál, který jak už jsme potom následně turné, které bude následovat k novému albu Ideál, který jak už jsme říkali, vychází v pátek. Takže turné, které bude následovat k novému albu Ideál, který jak už jsme říkali, vychází v pátek. Takže sledovat k novému albu Ideál, který jak už jsme říkali, vychází v pátek. Takže nezapomeňte nakupovat. Ideál, který jak už jsme říkali, vychází v pátek. Takže nezapomeňte nakupovat. Jak už jsme říkali, vychází v pátek. Takže nezapomeňte nakupovat. A vychází v pátek. Takže nezapomeňte nakupovat. A vyražte v pátek. Takže nezapomeňte nakupovat. A takže nezapomeňte nakupovat a vyražte nezapomeňte nakupovat a vyražte poslouchat a vyražte na turné nakupovat a vyražte poslouchat a vyražte na turné a vyražte poslouchat a vyražte na turné potom na vyražte poslouchat a vyražte na turné potom na podzim všechny termíny poslouchat a vyražte na turné potom na podzim všechny termíny už jsou známí najdete vyražte na turné potom na podzim všechny termíny už jsou známí najdete na potom na podzim všechny termíny už jsou známí najdete na sociálních sítích vypsaných podzim všechny termíny už jsou známí najdete na sociálních sítích vypsaných fixy nebo případně na jejich webu všechny termíny už jsou známí, najdete je na sociálních sítích vypsaných fixy nebo případně na jejich webu. Takže ještě jednou jsou známí, najdete je na sociálních sítích vypsaných fixy nebo případně na jejich webu.

pozornost mezi univerzy. Pony v rukou pohlcovali pozornost mezi univerzy. Pohlcovali pozornost mezi univerzy. Pohlcovali pozornost mezi univerzy. Byli jsme to pozornost mezi univerzy. Byli jsme to my všichni mezi univerzy. Byli jsme to my všichni a ona šla po brzy. Byli jsme to my všichni a ona šla po bulváru. Byli jsme to my všichni a ona šla po bulváru našeho. Byli jsme to my všichni a ona šla po bulváru našeho. To my všichni a ona šla po bulváru našeho města. Seděli a ona šla po bulváru našeho města. Seděli jsme na lavici a ona šla po bulváru.

0: Takže ještě jednou děkuju. Jděte na sociálních sítích Vypsaný fixy nebo případně na jejich webu. Takže ještě jednou děkuju a ať se daří. Mějte na sociálních sítích Vypsaný fixy nebo případně na jejich webu. Takže ještě jednou děkuju a ať se daří. Měj se hezky. Fixy nebo případně na jejich webu. Takže ještě jednou děkuju a ať se daří. Měj se hezky.
1: Kamala, taky ti děkuju. Zdraví.
0: Případně na jejich webu. Takže ještě jednou děkuju a ať se daří. Měj se hezky.
1: Kamala, taky ti děkuju. Zdraví.
0: Takže ještě jednou děkuju a ať se daří. Měj se hezky.
1: Kamala, taky ti děkuju. Zdravím všechny posluchače a přeju.
0: Měj se hezky.
1: Kamala, taky ti děkuju, zdravím všechny posluchače a přeju Rock Rádiu, ať se mu daří.
0: A ať se daří, měj se hezky.
1: Kamala, taky ti děkuju, zdravím všechny posluchače a přeju Rock Rádiu, ať se mu daří. Kamala, taky ti děkuju, zdravím všechny posluchače a přeju Rock Rádiu, ať se mu daří, tak jak se mu daří. A ti děkuju, zdravím všechny posluchače a přeju Rock Rádiu, ať se mu daří, tak jak se mu daří. A až to všechny posluchače a přeju Rock Rádiu, ať se mu daří, tak jak se mu daří. A až to já přeju Rock Rádiu, ať se mu daří, tak jak se mu daří. A až to ještě jde čím dál víc nahoru. Rock Rádiu, ať se mu daří, tak jak se mu daří. A až to ještě jde čím dál se mu daří, tak jak se mu daří. A až to ještě jde čím dál víc nahoru. Daří a až to ještě jde čím dál víc nahoru, tak jak to jde. Tak se mějte, ahoj. A až to ještě jde čím dál víc nahoru, tak jak to jde. Tak až to ještě jde čím dál víc nahoru, tak jak to jde. Tak se mějte, ahoj. Jde čím dál víc nahoru, tak jak to jde. Tak se mějte, ahoj.
0: Čau.
2: Prodejna Honda Velká.
1: Čím dál víc nahoru, tak jak to jde. Tak se mějte, ahoj.
0: Čau.
1: Tak jak to jde. Tak se mějte, ahoj.
0: Čau.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nej...
1: Tak se mějte, ahoj.
0: Čau.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro...
1: Ahoj.
0: Čau.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší... Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte si realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle, najdete techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle, najdete Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle, naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle, najdete i invalidní a senior motorovým strojům. Honda Velká Chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Honda Velká Chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se Honda Velká Chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Pro invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Housebrand Café Perfavor.
2: Díky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Housebrand Café Perfavore.
2: Sis. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Housebrand Café Perfavore.
4: Sí, signora.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Housebrand Café Perfavore.
4: Sí, signora.
2: Velká Chuchle.
3: Housebrand Café Perfavore.
4: Sí, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Tepít. Housebrandkáva.cz.
6: Rybičky 40.
5: Pít. Housebrandkáva.cz.
6: Rybičky 48 tě zvou.
5: Brandkáva.cz.
6: Rybičky 48 tě zvou na svý
5: pořad. Kava.cz.
6: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty.

Vynořila se... Vynořila se někde z mlhy. Vynořila se někde z mlhy. Vynořila se někde z mlhy. Tak jako... Vynořila se někde z mlhy. Tak jako postava... Vynořila se někde z mlhy. Tak jako postava osaměla... Stopy, co dělali její dlouhý nohy, byl to správný... Stopy, co dělali její dlouhý nohy, byl to správný čas na správném místě. Stopy, co dělali...

0: koncerty. 21. až 28. zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. poslední mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spust 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 1. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny týdne v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český amfiteátr. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Ty nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. České muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Toto je.
0: V síti Go Out.
1: Toto je.
2: Dopravár.
0: Out.
1: Toto je.
2: Dopravár.
1: Toto je.
2: Dopravár, vezeme vám pračku.
3: A oh, co to?
1: Toto je.
2: Dopravár, vezeme vám pračku.
3: A oh, co teď?
2: Teď vám...
1: Toto je.
2: Dopravár, vezeme vám pračku.
3: A oh, co teď?
2: Teď vám ji vyneseme.
1: Toto je.
2: Dopravár, vezeme vám pračku.
3: A oh, co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme. Dopravár, vezeme vám pračku.
3: A oh, co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starám pračku.
3: A oh, co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič.
3: A oh, co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to.
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme. Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si
2: rozumíme. Zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: A starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
2: Spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi
1: rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezme. Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přijde na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datár šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista. Zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista. Zdarma a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista. Pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hele, vyšla nová...
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Opravdový elektrospecialista.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Elektrospecialista.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsta.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko.
5: Vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko. Solunce od
5: kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko. Solunce oceán romance.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko. Solunce oceán romance.
6: Se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko. Solunce oceán romance.
5: A prej totálně neodolatelný
7: rád. Portugalsko. Solunce oceán romance.
5: A prej totálně neodolatelný týpek.
7: Solunce oceán romance.
5: A prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru.
5: To je Solunce oceán romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru.
5: To je zase romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru.
5: To je totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru.
5: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím. Odolatelný týpek.
6: Tak to beru.
5: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím. Týpek.
6: Tak to beru.
5: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Tak to beru.
5: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně.
5: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně.
5: Průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně. Romantický útěk v praxi.
5: Jur. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně. Romantický útěk v praxi.
5: Jur. A zmizím na víkend.
7: Jasně.

rozkvetlý strom. Seděli jsme na lavičkách a neviděli jsme rozkvetlý stromy. Na lavičkách a neviděli jsme rozkvetlý stromy. A neviděli jsme rozkvetlý stromy. Neposlouchali jsme ptáky, jsme rozkvetlý stromy. Neposlouchali jsme ptáky a necvetlý stromy. Neposlouchali jsme ptáky a neposlouchali jsme ptáky a necítili vůni květin. Neposlouchali jsme ptáky a necítili vůni květin. Neposlouchali jsme ptáky a necítili vůni květin. Na úpatí jsme ptáky a necítili vůni květin. Na úpatí jara a onky.

0: Jasne. Romantický útek v praxi. Julie Kaplinová, penzión v Portíkent. Jasne. Romantický útek v praxi. Julie Kaplinová, penzión v Portíkent. Romantický útek v praxi. Julie Kaplinová, penzión v Portugalsku. Útek v praxi. Julie Kaplinová, penzión v Portugalsku. Už vyšlo. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
1: Podnikám a potřebuju půjčit.
0: Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
1: Podnikám a potřebuju půjčit.
0: Penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
1: Podnikám a potřebuju půjčit.
0: Portugalsku. Už vyšlo.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení.
0: Už vyšlo.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: A potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak. Půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Acema. Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Acema. Jde to i bez banky. Úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Přátelé.
1: A potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Přátelé.
1: Potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka.
1: Tak 10 milionů.
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera.
1: Milionů.
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, Rokopera.
2: Jde to i bez banky.
3: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, Rokopera Praha pro vás připravila.
2: To i bez banky.
3: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, Rokopera Praha pro vás připravila. Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, Rokopera Praha pro vás připravila
4: magickou rokovou operu Malý princ.
3: Zdraví vás Kamil Střihavka, Rokopera Praha pro vás připravila
4: magickou rokovou operu Malý princ.
3: Střihavka, Rokopera Praha pro vás připravila
4: magickou rokovou operu Malý princ.
3: Přijďte si užít tuto spektakulární pro vás připravila
4: magickou rokovou operu Malý princ.
3: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
4: Ve středu magickou rokovou operu Malý princ.
3: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
4: Ve středu 27. rokovou operu Malý princ.
3: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
4: Ve středu 20. princ.
3: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
4: Ve středu 27. května od 18 hodin.
3: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
4: Ve středu 27. května od 18 hodin.
3: To spektakulární multimediální show.
4: Ve středu 27. května od 18
3: hodin.
4: Ve středu 27. května od 18 hodin.
3: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky.
4: Ve středu 27. května od 18 hodin.
3: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
4: 7. května od 18 hodin.
3: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
4: 7. května od 18 hodin.
3: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
4: 18 hodin.
3: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz. Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
5: Rock Radio.
3: Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
5: Rock Radio.
3: Vstupenky na www.rockopera.cz.
5: Rock Radio.
3: www.rockopera.cz.
5: Rock Radio.
3: www.rockopera.cz.
5: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

cestě. Věděli jsme, že v nás umí překlávný čas na správném místě. Věděli jsme, že v nás umí na správném místě. Věděli jsme, že v nás umí před správném místě. Věděli jsme, že v nás umí překročit místě. Věděli jsme, že v nás umí překročit to, co my neumíme. Věděli jsme, že v nás umí překročit to, co my neumíme. Věděli jsme, že v nás umí překročit to, co my neumíme. Umí překročit to, co my neumíme. Do našich srdcí čit to, co my neumíme. Do našich my neumíme. Do našich srdcí zaraz neumíme. Do našich srdcí.

a obuv. Prémiové pracovní a outdoor odevy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádcovní a outdoor odevy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Outdoor odevy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: بصراحة.
1: Paráda, krásný. Paráda, krásný. Tak, děkuji.

0: Zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody z USA. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Ta by část rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Ta by měla obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Ta by měla zabránit zavedení vyšších amerických Washingtonem z loňského léta. Ta by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel z loňského léta. Ta by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky. Ta by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropy. Měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalisté cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalisté Freiburgu a Astky z Evropské unie. Fotbalisté Freiburgu a Aston Villa dnes obstarají první unie. Fotbalisté Freiburgu a Aston Villa dnes obstarají. Fotbalisté Freiburgu a Aston Villa dnes obstarají první velké. Fotbalisté Freiburgu a Aston Villa dnes obstarají první velké pohárové finále. Gua Aston Villa dnes obstarají první velké pohárové finále končící klubové sezóny. Dnes obstarají první velké pohárové finále končící klubové sezóny. Na stadionu starají první velké pohárové finále končící klubové sezóny. Na stadionu Bešiktaše velké pohárové finále končící klubové sezóny. Na stadionu Bešiktaše v Istanbulu pohárové finále končící klubové sezóny. Na stadionu Bešiktaše v Istanbulu se utkají o triumf finále končící klubové sezóny. Na stadionu Bešiktaše v Istanbulu se utkají o triumf klubové sezóny. Na stadionu Bešiktaše v Istanbulu se utkají o triumf v evropské lize sezóny. Na stadionu Bešiktaše v Istanbulu se utkají o triumf v stadionu Bešiktaše v Istanbulu se utkají o triumf v evropské lize. V Istanbulu se utkají o triumf v evropské lize. Finále začne v 9 večer. Spolu se utkají o triumf v evropské lize. Finále začne v o triumf v evropské lize. Finále začne v 9 večer. V evropské lize. Finále začne v 9 večer. Lize. Finále začne v 9 večer. Rock Radio. Počasí.
1: Já vám řeknu.
0: Finále začne v 9 večer. Rock Radio.
1: Počasí. Já vám řeknu ještě, jaký bude počasí.
0: Ne, v 9 večer. Rock Radio.
1: Počasí. Já vám řeknu ještě, jaký bude počasí.
0: Večer. Rock Radio.
1: Počasí. Já vám řeknu ještě, jaký bude počasí dneska převážně. Radio. Počasí. Já vám řeknu ještě, jaký bude počasí dneska převážně oblačno. Počasí. Já vám řeknu ještě, jaký bude počasí dneska převážně oblačno a Já vám řeknu ještě, jaký bude počasí dneska převážně oblačno a odpoledne při zvětšené ještě jaký bude počasí dneska převážně oblačno a odpoledne při zvětšené bude počasí dneska převážně oblačno a odpoledne při zvětšené oblačnosti i přehánky a převážně oblačno a odpoledne při zvětšené oblačnosti i přehánky a odpoledne při zvětšené oblačnosti i přehánky denní teploty mezi 18 až 22 a odpoledne při zvětšené oblačnosti i přehánky denní teploty mezi 18 až 22 stupňů při zvětšené oblačnosti i přehánky. Denní teploty mezi 18 až 22 stupňů Celsia. Oblačnosti i přehánky. Denní teploty mezi 18 až 22 stupňů Celsia. I přehánky. Denní teploty mezi 18 až 22 stupňů Celsia. Denní teploty mezi 18 až 22 stupňů Celsia. Spa hotel Divadlo mezi 18 až 22 stupňů Celsia. Spa hotel Děvín až 22 stupni Celsia. Spa hotel Děvín stupni Celsia. Spa hotel Děvín Mariánské Lázně. Spa hotel Děvín Mariánské Lázně v krásném prostředí. Spa hotel Děvín Mariánské Lázně v krásném prostředí Lesoparku. Spa hotel Děvín Mariánské Lázně v krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury Tuín Mariánské Lázně v krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury turisty léčivé prameny. Spa hotel Děvín.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Radio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ministerstvo dopravy Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ministerstvo dopravy ustoupné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění dálničních je Kuba Bělák. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění dálničních známek pro nízko Bělák. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění dálničních dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění dálničních známek pro nízko emisilo od zrušení zvýhodnění dálničních známek pro nízkoemisní vozidla. Tam měla zvýhodnění dálničních známek pro nízkoemisní vozidla. Ta měla podle původního návrhu platit zvýhodnění dálničních známek pro nízkoemisní vozidla. Ta měla podle původního známek pro nízkoemisní vozidla. Ta měla podle původního návrhu platit stejně jako emisní vozidla. Ta měla podle původního návrhu platit stejně jako ostatní auta za roční zla. Ta měla podle původního návrhu platit stejně jako ostatní auta za roční známku 2005. Ta měla podle původního návrhu platit stejně jako ostatní auta za roční známku 2005 návrhu platit stejně jako ostatní auta za roční známku 2570 korun. Stejně jako ostatní auta za roční známku 2570 korun. Ostatní auta za roční známku 2570 korun. Novela, kterou rezort předložil vládě roční známku 2570 korun. Novela, kterou rezort předložil vládě už navrhuje 2570 korun. Novela, kterou rezort předložil vládě už navrhuje pouze zmrazení 70 korun. Novela, kterou rezort předložil vládě, už navrhuje pouze zmrazení cen korun. Novela, kterou rezort předložil vládě, už navrhuje pouze zmrazení cen známek na stávající. Novela, kterou rezort předložil vládě, už navrhuje pouze zmrazení cen známek na stávající. Rezort předložil vládě, už navrhuje pouze zmrazení cen známek na stávající. Předložil vládě, už navrhuje pouze zmrazení cen známek na stávající úrovni. Evropská navrhuje pouze zmrazení cen známek na stávající úrovni. Evropská unie vnuce zmrazení cen známek na stávající úrovni. Evropská cen známek na stávající úrovni. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné stávající úrovni. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovoz. V noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmysl. Dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. O legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást.

0: prameny. Spa Hotel Děvín. Spa Hotel Děvín. Děvín. Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Podíváme se ještě.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Podíváme se ještě na naše silnice, jak to.
0: Doprava.
1: Podíváme se ještě na naše silnice, jak to tam aktuálně vypadá. Podíváme se ještě na naše silnice, jak to tam aktuálně vypadá. Mám tady hlášenou jednu nehodu. Podíváme se ještě na naše silnice, jak to tam aktuálně vypadá. Mám tady hlášenou jednu nehodu. Podíváme se ještě na naše silnice, jak to tam aktuálně vypadá. Mám tady hlášenou jednu nehodu, ta se stala v Olomouci. Na naše silnice, jak to tam aktuálně vypadá. Mám tady hlášenou jednu nehodu, ta se stala v Olomouci v ulici, jak to tam aktuálně vypadá. Mám tady hlášenou jednu nehodu, ta se stala v Olomouci v ulici. A mám tady hlášenou jednu nehodu, ta se stala v Olomouci v ulici Hanajsová. Tam jednu nehodu, ta se stala v Olomouci v ulici Hanajsová. Tam probíhá stala v Olomouci v ulici Hanajsová. Tam probíhá v ulici Hanajsová. Tam probíhá vyšetřování nehody osobního auta a chodce Hanajsová. Tam probíhá vyšetřování nehody osobního auta a chodce na místě Hanajsová. Tam probíhá vyšetřování nehody osobního auta a chodce na místě. Tam probíhá vyšetřování nehody osobního auta a chodce na místě záchranka. Tak probíhá vyšetřování nehody osobního auta a chodce na místě záchranka. Tak nehody osobního auta a chodce na místě záchranka. Tak tam počítejte s tím, že osobního auta a chodce na místě záchranka. Tak tam počítejte s tím, že auta a chodce na místě záchranka, tak tam počítejte s tím, že vás to tam trošku zdrží. Na místě záchranka, tak tam počítejte s tím, že vás to tam trošku záchranka, tak tam počítejte s tím, že vás to tam trošku zdrží, protože je tam uzavřený jeden jízdní pruh. Tam počítejte s tím, že vás to tam trošku zdrží, protože je tam uzavřený jeden jízdní pruh. Tak opět s tím, že vás to tam trošku zdrží, protože je tam uzavřený jeden jízdní pruh. Tak opatrně, že vás to tam trošku zdrží, protože je tam uzavřený jeden jízdní pruh. Tak opatrně, vás to tam trošku zdrží, protože je tam uzavřený jeden jízdní pruh. Tak opatrně tudy, opatrně všude a šťastnou cestu, protože je tam uzavřený jeden jízdní pruh. Tak opatrně tudy, opatrně všude a šťastnou cestu přeju. Uzavřený jeden jízdní pruh. Tak opatrně tudy, opatrně všude a šťastnou cestu přeju. Jízdní pruh. Tak opatrně tudy, opatrně všude a šťastnou cestu přeju. Tak opatrně tudy, opatrně všude a šťastnou cestu přeju. Opatrně všude a šťastnou cestu přeju.
0: Instagram Rock Rádia, to je
1: a šťastnou cestu přeju.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda
1: přeju.
0: Instagram Rock Rádia, to je Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zkontrolujte, až zastavíte. Zastavíte.

0: Studio, rokový dopoledne.
1: No a my startujeme rokový dopoledne, máme 3 minuty.
0: Rock Radio, rokový dopoledne.
1: No a my startujeme rokový dopoledne.
0: Radio, rokový dopoledne.
1: No a my startujeme rokový dopoledne, máme 3 minuty po 10. hodině.
0: Rokový dopoledne.
1: No a my startujeme rokový dopoledne, máme 3 minuty po 10. hodině.
0: Dopoledne.
1: No a my startujeme rokový dopoledne, máme 3 minuty po 10. hodině, Kamil Dráb je s vámi a startujeme rokový dopoledne, máme 3 minuty po 10. hodině, Kamil Dráb je s vámi a nebo startujeme, máme 3 minuty po 10. hodině, Kamil Dráb je s vámi a nebo startujeme po 10. hodině, Kamil Dráb je s vámi a nebo startujeme, my už jsme ho odstartovali, Kamil Dráb je s vámi a nebo startujeme, my už jsme ho odstartovali, ale teď startujeme další s vámi a nebo startujeme, my už jsme ho odstartovali, ale teď startujeme další 60 minutovku a nebo startujeme, my už jsme ho odstartovali, ale teď startujeme další 60 minutovku, startujeme, my už jsme ho odstartovali, ale teď startujeme další 60 minutovku, tentokrát už bez hosta a jsme ho odstartovali, ale teď startujeme další 60 minutovku, tentokrát už bez hosta, ale teď startujeme další 60 minutovku, tentokrát už bez hosta a se spoustou muziky Skid Row, 60 minutovku, tentokrát už bez hosta a se spoustou muziky Skid Row, minutovku, tentokrát už bez hosta a se spoustou muziky Skid Row, Kabáti, tentokrát už bez hosta a se spoustou muziky Skid Row, Kabáti, Three Days Grace s jejich skvělou předělávkou bez hosta a se spoustou muziky Skid Row, Kabáti, Three Days Grace a se spoustou muziky Skid Row, Kabáti, Three Days Grace s jejich skvělou předělávkou od Michaela Jacksona, tou muziky Skid Row, Kabáti, Three Days Grace s jejich skvělou předělávkou od Michaela Jacksona, což je teď hodně aktuální. Skid Row, Kabáti, Three Days Grace s jejich skvělou předělávkou od Michaela Jacksona, Three Days Grace s jejich skvělou předělávkou od Michaela Jacksona, což je teď hodně aktuální, ale na začátek to pořád Grace s jejich skvělou předělávkou od Michaela Jacksona, což je teď hodně aktuální, ale na začátek to pořádně s jejich skvělou předělávkou od Michaela Jacksona, což je teď hodně aktuální, ale na začátek to pořádkou od Michaela Jacksona, což je teď hodně aktuální, ale na začátek to pořádně rozpálíme s Iron Maiden. Jacksona, což je teď hodně aktuální, ale na začátek to pořádně rozpálíme s Iron Maiden. Aktuální, ale na začátek to pořádně rozpálíme s Iron Maiden. Ale na začátek to pořádně rozpálíme s Iron Maiden. Tak to pořádně rozpálíme s Iron Maiden. Spálíme s Iron Maiden. S Iron Maiden.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Ardon na radia.cz. Ardon, prémiové radia.cz. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděv.cz. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obu. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obu. Ardon, prémiové pracovní a outdoor

0: Rádio. Rock Rádio. Rockový dopoledne. Rock Rádio. Rockový. Rock Rádio. Rockový dopoledne.
1: No a my startujeme.

stopy. A proč kope kolem sebou na měsíci vůbec nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se bíci vůbec nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se to nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se topí, jak by? A proč kope kolem sebe, kdo se topí, jak by? A proč kope kolem sebe?

0: jsem říkal, lupenama od nás zadarmo. Přesně takhle jednoduchý to je, stačí, když, jak jsem zadarmo. Přesně takhle jednoduchý to je, stačí, když, jak jsem říkal, pošlete darmo. Přesně takhle jednoduchý to je, stačí, když, jak jsem říkal, pošlete fotku. Přesně takhle jednoduchý to je, stačí, když, jak jsem říkal, pošlete fotku celý vaší party, samozřejmě čím originálnější. To je, stačí, když, jak jsem říkal, pošlete fotku celý vaší party, samozřejmě čím originálnější, tím, když, jak jsem říkal, pošlete fotku celý vaší party, samozřejmě čím originálnější, tím lepší. Jak jsem říkal, pošlete fotku celý vaší party, samozřejmě čím originálnější. Pošlete fotku celý vaší party, samozřejmě čím originálnější, tím lepší. No a může se fotku celý vaší party, samozřejmě čím originálnější, tím lepší. No a může se stát, že party samozřejmě čím originálnější, tím lepší. No a může se stát, že v pátek ráno čím originálnější, tím lepší. No a může se stát, že v pátek ráno v rokovým rovnější, tím lepší. No a může se stát, že pátek ráno v roku tím lepší. No a může se stát, že v pátek ráno v roku. No a může se stát, že v pátek ráno v rokovým rozjezdu se dozvíte svoje jméno a může se stát, že v pátek ráno v rokovým rozjezdu se dozvíte svoje jméno a můžete vzít celou svoje. Pátek ráno v rokovým rozjezdu se dozvíte svoje jméno a pátek ráno v rokovým rozjezdu se dozvíte svoje jméno a můžete vzít celou svoji no v rokovým rozjezdu se dozvíte svoje jméno a můžete vzít celou svoji partu a vyrazit na Rockin' do Rozjezdu se dozvíte svoje jméno a můžete vzít celou svoji partu a vyrazit na Rockin' do Českých Budějovic, které svoje jméno a můžete vzít celou svoji partu a vyrazit na Rockin' do Českých a můžete vzít celou svoji partu a vyrazit na Rockin' do Českých Budějovic, které, jak jsem říkal, proběhne vzít celou svoji partu a vyrazit na Rockin' do Českých Budějovic, které, jak jsem říkal, proběhne partu a vyrazit na Rockin' do Českých Budějovic, které, jak jsem říkal, proběhne a vyrazit na Rockin' do Českých Budějovic, které, jak jsem říkal, proběhne 23. tedy v sobotu. Rockin' do Českých Budějovic, které, jak jsem říkal, proběhne 23. tedy v Budějovic, které, jak jsem říkal, proběhne 23. tedy v sobotu. No a proběhne 23. tedy v sobotu. No a uzávěrka je do 23. tedy v sobotu. No a uzávěrka je do čtvrtka 22. do 5. tedy v sobotu. No a uzávěrka je do čtvrtka 22. do 15. hodiny v sobotu. No a uzávěrka je do čtvrtka 22. do 15. hodiny. A uzávěrka je do čtvrtka 22. do 15. hodiny. Kdo tam zahraje, tak to asi všichni víte. Uzávěrka je do čtvrtka 22. do 15. hodiny. Kdo tam zahraje, tak to asi všichni víte. Můžeme si 22. do 15. hodiny. Kdo tam zahraje, tak to asi všichni víte, můžeme si to připomenout. Alketýho do 15. hodiny. Kdo tam zahraje, tak to asi všichni víte, můžeme si to připomenout. Hodiny. Kdo tam zahraje, tak to asi všichni víte, můžeme si to připomenout. Alkohol horký, že slíže Dimitri. Kdo tam zahraje, tak to asi všichni víte, můžeme si to připomenout. Alkohol horký, že slíže Dimitri Trautenberg. Tak to asi všichni víte, můžeme si to připomenout. Alkohol horký, že slíže Dimitri Trautenberg. Asi všichni víte, můžeme si to připomenout. Alkohol horký, že slíže Dimitri Trautenberg a traktor. Si to připomenout. Alkohol horký, že slíže Dimitri Trautenberg a traktor. A samozřejmě rok. Alkohol horký, že slíže Dimitri Trautenberg a traktor. A samozřejmě rok. Slíže Dimitri Trautenberg a traktor. A samozřejmě rok rádio bude u toho. Trautenberg a traktor. A samozřejmě rok rádio bude u toho. Tak neváhejte a traktor. A samozřejmě rok rádio bude u toho. Tak neváhejte a posílejte. Samozřejmě rok rádio bude u toho. Tak neváhejte a posílejte. Rádio bude u toho. Tak neváhejte a posílejte. Tak neváhejte a posílejte.
1: Tvrdou muziku ti přináší.
0: Tak neváhejte a posílejte.
1: Tvrdou muziku ti přináší
0: tvrdé a posílejte.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá
0: a posílejte.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matrace zahu.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a o trokinu zase...
0: Pravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a o trokinu zase...
0: Matrace za hubičku CZ.
1: No a o trokinu zase k muzice dáme...
0: CZ.
1: No a o trokinu zase k muzice dáme si YouTube, Dylan a budou tak...
0: Z.
1: No a o trokinu zase k muzice dáme si YouTube, Dylan a budou taky... No a o trokinu zase k muzice dáme si YouTube, Dylan a budou taky Arakain. O trokinu zase k muzice dáme si YouTube, Dylan a budou taky Arakain. Ďábelská hra. K muzice dáme si YouTube, Dylan a budou taky Arakain. Ďábelská hra. Si YouTube, Dylan a budou taky Arakain. Ďábelská hra.
2: Písečná bouře.
1: Dylan a budou taky Arakain. Ďábelská hra.
2: Písečná
1: a budou taky Arakain, ďábelská hra.
2: Písečná bouře nebo meruňkový kompot.
1: Ďábelská hra.
2: Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují
1: vzorka hra.
2: Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky do... Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky... Nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev... Meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barvy domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barvami, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč? Ztratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
3: Těšíte se na sezónu?
2: Wow, barva mechanický pomeranč?
3: Těšíte se na sezónu?
2: Wow, barva mechanický pomeranč?
3: Těšíte se na sezónu?
2: Barva mechanický pomeranč?
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám, tento týden Heineken.
2: Pomeranč?
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám, tento týden Heineken, prémiový ležák se... Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám, tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí... Sezónu? Přijďte k nám, tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Přijďte k nám, tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chod prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční ták se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různutí za 19,90.

Skid Row. Skid Row na Rock Rádiu, jejich prvotní. Skid Row na Rock Rádiu, jejich prvotina. Skid Row na Rock Rádiu, jejich prvotina rok 1980. Skid Row na Rock Rádiu, jejich prvotina rok 1989 a 18. Skid Row na Rock Rádiu, jejich prvotina rok 1989 a 18 and Life. Skid Row na Rock Rádiu, jejich prvotina rok 1989 a 18 and Life. Píseň, kterou jsme si dali. Rádiu, jejich prvotina rok 1989 a 18 and Life. Píseň, kterou jsme si dali teď v 10. Prvotina rok 1989 a 18 and Life. Píseň, kterou jsme si dali 1989 a 18 and Life. Píseň, kterou jsme si dali teď v 10 hodin a 21. 18 and Life. Píseň, kterou jsme si dali teď v 10 hodin a 21 minut. Live, píseň, kterou jsme si dali teď v 10 hodin a 21 minut. Ještě pořád máte možnost, píseň, kterou jsme si dali teď v 10 hodin a 21 minut. Ještě pořád máte možnost, a to během teď v 10 hodin a 21 minut. Ještě pořád máte možnost a 21 minut. Ještě pořád máte možnost, a to během dneška minut. Ještě pořád máte možnost, a to během dneška a zítřka posílat na náš e-mail studio. Ještě pořád máte možnost a to během dneška a zítřka posílat na náš e-mail. Možnost a to během dneška a zítřka posílat na náš e-mail studio. To během dneška a zítřka posílat na náš e-mail studio zavináč rokovíra. Dneška a zítřka posílat na náš e-mail studio zavináč rokovíradio.cz. Zítřka posílat na náš e-mail studio zavináč rokovíradio.cz. Fotky vaší na náš e-mail studio zavináč rokovíradio.cz. Fotky vaší party. studio@rokovíradio.cz fotky vaší party. Pokud chcete rokovíradio.cz fotky vaší party. Pokud chcete vyrazit v sobotu, tedy 22.cz fotky vaší party. Pokud chcete vyrazit v sobotu, tedy 22. května do český fotky vaší party. Pokud chcete vyrazit v sobotu, tedy 22. května do český party. Pokud chcete vyrazit v sobotu, tedy 22. května do Českých Budějovic na Rockin. Pokud chcete vyrazit v sobotu, tedy 22. května do Českých Budějovic na Rockin. A to z 10 v sobotu, tedy 22. května do Českých Budějovic na Rockin. A to z 10 22. května do Českých Budějovic na Rockin. A to z 10 lupenama od nás zadarmo. Května do Českých Budějovic na Rockin. A to z 10 lupenama od nás zadarmo. Přesně taký Budějovic na Rockin. A to s 10 lupenama od nás zadarmo. A Rockin. A to s 10 lupenama od nás zadarmo. Přesně takhle jednoduchý to je, stačí. A to s 10 lupenama od nás zadarmo. Přesně takhle jednoduchý to je, stačí, když jak

Crafter již za 640 vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH jste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID Bus. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH. Již za 649 900 korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodnění 649 900 korun bez DPH. A ID Bus Cargo teď se zvýhodněním a 9900 korun bez DPH. A ID Bus Cargo teď se zvýhodněním korun bez DPH. A ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 tisíc korun bez DPH. ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 tisíc korun bez DPH. Teď se zvýhodněním až 297 tisíc korun bez DPH. Až 297 tisíc korun bez DPH. 297 tisíc korun bez DPH. 7 tisíc korun bez DPH. Korun bez DPH.

0: e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík,
0: Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou
0: na e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou na to.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a
1: hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně
1: u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
1: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní unkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
1: Vaši letošní Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání
1: se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafirodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido pomr
1: slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido pomr
1: své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Partner úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Presto.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Stavebniny Dek přináší Mega.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Stavebniny Dek přináší Mega akci.
0: CZ. Partner pro vaši zahradu.
3: Stavebniny Dek přináší Mega akci.
0: Dva vaši zahradu.
3: Stavebniny Dek přináší Mega akci. 2+1. Ke každým dvěma Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolaci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné +1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600. Dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600. Nyní navíc dostanete celové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Tepelné izolace Dekfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Megakum MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. Dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května, tak jste třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května, tak si přijďte zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května, tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května, tak si přijďte pro pěnu Dek platí do 29. května, tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. 29. května, tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Hokietna. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dekce. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
4: Potřebuješ změnit
3: Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
4: Potřebuješ změnit
3: splatné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku
3: zdarma. Více na Dek.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Credit
3: na Dek.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Credit potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ, nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc, druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc, vyřídíš víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc, vyřídíš do zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc, vyřídíš do 15 minut.

0: Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A jak tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Home Credit online, nebo na pobočce. A je to. Home Credit, nebo na pobočce. A je to. Home Credit, pro lepší příběhy. A je to. Home Credit, pro lepší příběhy. To. Home Credit, pro lepší příběhy.
1: Ahoj, rokeři, zdraví vás Pavla Forest.
0: Home Credit, pro lepší příběhy.
1: Ahoj, rokeři, zdraví vás.
0: Pro lepší příběhy.
1: Ahoj, rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi.
0: Lepší příběhy.
1: Ahoj, rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Ahoj, rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery. Rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře rok opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se gengy poperou v stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. Blinders. V rokové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. V rokové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera. V neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ. 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
2: Právě teď v Planeu.
1: Května od 16 hodin. Rock opera CZ.
2: Právě teď v Planeu.
1: Premi- 16 hodin. Rock opera CZ.
2: Právě teď v Planeu. Premiové.
1: Rock opera CZ.
2: Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se
1: CZ.
2: Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už cent. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od... Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Topcíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
3: Topcentrum C.
2: Do 15 minut od rezervace. Planeo.
3: Topcenut
2: od rezervace. Planeo.
3: Topcentrum CZ.
2: Planeo.
3: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičku. Centrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Sjevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte pod Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším.

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta?
1: Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa.
0: Třeba do New Yorku, Toronto. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si
3: všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.

0: Nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé.
1: topcentrum.cz. Svět není jen samé slunce a duha.
2: www.topcentrum.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha.
2: topcentrum.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a
2: CZ.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tom jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu, hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za dešto. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Rock Radio.
1: Hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
3: Rock Radio.
1: Za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
3: Rock Radio.
4: Nejlevnější pneu.cz.

0: 24,90 a Orion nebo ke tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion nebankové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 20 Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. Quick čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 20. Da různé druhy za 23,90. Až do 26. května druhy za 23,90. Až do 26. května Kaufland 23,90. Až do 26. května Kaufland. Až do 26. května Kaufland. 6. května Kaufland.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen už...
0: Na Kaufland.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové...
0: Kaufland.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Model přeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 604 užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter

Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Kules klima od Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.

DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz. Rock i FM nebo na rádia.cz. Rock nebo na rádia.cz. Rock Radio. Rádia.cz. Rock Radio. A.cz.

Pivo vychlazený. Pivo vychlazený. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemají. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze kterou dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rok, ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grilkovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilová budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. A grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Jedno od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Jednoduše si užijte pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Jednoduše si užijte rozjezdu na Rock Radio. Jednoduše si užijte na Rock Radio. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektro. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: Dneska máme 20. května, sídali na Rock Rádiu, 5 minut před 10:45. Dneska máme 20. května, já bych rád spomněl na dvě úžasné legendy, jedna z nich by oslavila dneska narozeniny. 82. a to konkrétně Joe Cocker.
1: Takže vzpomínáme i na něj a můžete to oslavit poslechem. 74 let. Takže vzpomínáme

0: Máme i na něj a můžete to oslavit poslechem nějakýho alba 74 let. Takže vzpomínáme i na něj a můžete to oslavit poslechem let. Takže vzpomínáme i na něj a můžete to oslavit poslechem nějakýho alba. Vzpomínáme i na něj a můžete to oslavit poslechem nějakýho alba kapely Doors. A můžete to oslavit poslechem nějakýho alba kapely Doors. No a my jdeme na Mr. Big poslechem nějakýho alba kapely Doors. No a my jdeme na Mr. Big, dáme si POD nějakýho alba kapely Doors. No a my jdeme na Mr. Big, dáme si POD nebo Protea a kapely Doors. No a my jdeme na Mr. Big, dáme si POD nebo Protea Doors. No a my jdeme na Mr. Big, dáme si POD nebo Protea a v 11 hodin sam. No a my jdeme na Mr. Big, dáme si POD nebo Protea a v na Mr. Big, dáme si POD nebo Protea a v 11 hodin samozřejmě elektrický oběd, muzika podle vás. Dáme si POD nebo Protea a v 11 hodin samozřejmě elektrický oběd, muzika POD nebo Protea a v 11 hodin samozřejmě elektrický oběd, muzika podle vašich přání. A v 11 hodin samozřejmě elektrický oběd, muzika podle vašich přání. V 11 hodin samozřejmě elektrický oběd, muzika podle vašich přání.
1: Když uvidíte Albert,
0: samozřejmě elektrický oběd, muzika podle vašich přání.
1: Když uvidíte Albert
0: elektrický oběd, muzika podle vašich přání.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné
0: podle vašich přání.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné levnější Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, hledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou jen u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. Tučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře Bert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a dvě apkou za 12,90. A kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 69,90. A kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 69,90. A kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 69,90. A kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 69,90. Albert. A dvě čtvrtky kilo za 69,90. Albert. Les kilo za 69,90. Albert. Za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13,90. Albert. Dle srovnání k 13.5. Albert. Dle srovnání k 13.5. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Attention, señor.
1: Dle srovnání k 13.5.
2: Attention, señoras y señores.
1: K 13.5.
2: Attention, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztáhla
1: pátý.
2: Attention, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smí.
2: Attention, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět.
2: Attention, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smí.
2: Señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích. La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Un, dos, tres.
3: Party opět roztančí smích.

0: Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Latrop. Drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: Latropical.
0: Přijďte se, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: Latropical.
0: To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: Latropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit. Nádherné terase Smíchov.
1: Latropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Smíchov.
1: Latropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
0: Další La Tropical Party. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
0: Další La Tropical Party. Přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
0: Další La Tropical Party je už tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17. žít.
1: Jsem.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17.
1: Jsem.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase to sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.party na terase Smíchov. Více na www.latropical.mícho. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar.
0: Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar.
0: Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar.
0: Na www.latropical.cz.
2: Awarashar.
0: Latropical.cz.
2: Awarashar.
3: Top centrum
2: EZ. Awarashar.
3: Top centrum
2: Awarashar.
3: Top centrum CZ. Top centrum CZ. Top centrum CZ. Dodavatel pro Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkou centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkou dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezón zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Tuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné pro. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce s Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz.

0: Aragain a ďábelská hra. Aragain a ďábelská hra, věc, kterou napsal Mirek.
1: A podívejte se, co se z toho stala na album kapely Arakain, protože Aleš Brichta ji odmít. My jsme sídali na Rock Rádiu 5 minut před 3 čtvrtě na 11.

0: www.
1: Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz.
0: www.
1: Také online na www.topcentrum.cz.
0: www.topcentrum.cz.
1: Na www.topcentrum.cz.
0: www.topcentrum.cz.
1: www.topcentrum.cz.
0: www.topcentrum.cz.
1: Odplouvám topcentrum.cz.
0: www.topcentrum.cz.
1: Odplouvám kránu.
0: www.topcentrum.cz.
1: Odplouvám kránu.
0: www.topcentrum.cz.
1: Odplouvám kránu. Na katamarán.cz. Odplouvám kránu. Na Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i pod...
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu.
1: Mám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodern...
1: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodern...
1: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránek...
1: Kránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránek v Evropě z naší flotily... Kránu. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránek v Evropě z naší flotily Prague. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na nejmodernějších katamaránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektromodernějších katamaránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Pránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutná. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže triku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Chutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci
3: odplou
1: katamaránu.
2: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci
1: odplouvám kránu.
2: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Na katamaránu. Oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: www nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: www akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: www
1: odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: www. Prague Boats.
1: Na katamaránu.
2: www. Prague Boats. CZ.
3: Už ví.
1: Na katamaránu.
2: www. Prague Boats. CZ.
3: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
1: Ránu.
2: www. Prague Boats. CZ.
3: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
4: Nenechte se.
2: www. Prague Boats. CZ.
3: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu. Prague Boats. CZ.
3: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
4: Nenechte si ujít skvělé nabídky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka pní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. 70% na široký výběr.

0: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé
1: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich
1: majitelé Living.
0: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Jo.
1: Living.
0: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Jo.
0: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Jo.
0: Proto jimi vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Jo.
0: Protože jsou spolehlivé? Opel jejich majitelé spokojení?
2: Jo.
0: Protože jsou spolehlivé?
2: Já na ty
0: majitelé spokojení?
2: Jo.
0: Protože jsou spolehlivé?
2: Já na
0: ní?
2: Jo.
0: Protože jsou spolehlivé?
2: Já na tyrli.
0: A se zárukou na
2: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
2: Já na tyrli.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já.
0: Jsou spolehlivé?
2: Já na tyrli.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já.
0: Zicha. Spolehlivé?
2: Já na tyrli.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já.
0: Zicha.
2: A na tyrli.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já.
0: Zicha. Spolehněte se na německou. A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já.
0: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkovou na 5 let zdarma?
2: Já.
0: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz zdarma?
2: Já,
0: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movan.
2: Zicha.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. A pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Combo. Nyní v akci užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Opel Movano Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Po Combo. Nyní v akční nabídce. Nyní v akční nabídce. Nabídce.
3: Vše pro bagr, vše pro bagr.

0: a kde se to dá? Nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No, to je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No, normálně v Georgii. Spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No, normálně v Georgii. Stavební linky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No, normálně v Georgii. Stavební.
0: A kde se to dá stáhnout?
1: No, normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky.
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spoluční spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete tota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5 sobě. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka. 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Jedinečná nabídka.
2: Hodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. 5,3%. Buřinka.cz.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připrav
2: 3%. Buřinka.cz.
3: Jedinečná nabídka v Tetě.
2: Buřinka.cz.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte
2: se.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek. Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou mini Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Jděte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo ty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 4 vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky 30%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na Tetadrogerie až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na Tetadrogerie.cz.

0: La Tropical zve všechny příznivce latinsko...
1: Do stres!
0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nej...
1: Stres!
0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší... Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší... zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshop příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy americké zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, superprostředí zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, superprostředí. To vše na ten nejlepší mejdán.

nebo na radia.cz. Rok v DABu i FM nebo na radia.cz. Rok i FM nebo na radia.cz. Rok Radio nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz. Rok Radio. Z.

CZ. Náhradní díly pro bagry. Pěkno bagr, vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagr. Pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné CZ. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné obědní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání.

0: 2026. Více na jisk.cz. Do 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Skena 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. 26. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sous užitkový
0: na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sous užitkovými
0: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: set.
1: Tati, ETF je teď ne...
0: Ani vše pro Bagr.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší...
0: Bagr.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
0: Aha. Set.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT. ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT.
3: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora.
1: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora.
1: B? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: Úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
1: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha.

0: Rokový dopoled. Rokový dopoledne s Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rock Rádia.

myslí. Časy dlouhých válek i časy bezlí. Časy dlouhých válek, časy dlouhých válek i časy pro sny stvoře. Časy dlouhých válek i časy pro sny stvořený. Dlouhých válek i časy pro sny stvořený. Tak jak i časy pro sny stvořený. Tak jako slu i časy pro sny stvořený. Tak jak si pro sny stvořený. Tak jako slunce pro sny stvořený. Tak jako slunce vždycky vyjdený.

0: Máte penzíko? Převeďte... Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a zí... Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte... Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko... Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo poruk NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN s novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Převolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NNC zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Více na nn.cz/penzíko.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
0: nn.cz/penzíko.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď
0: u nn.cz/penzíko.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. Třetího
0: ano penzíko.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. Třetího a čtvrtýho ostrov se blíží, buď u toho. Třetího a čtvrtýho července blíží, buď u toho. Třetího a čtvrtýho července Holíšov rozpálí švédští Royal u toho. Třetího a čtvrtýho července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Třetího a čtvrtýho července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky čtvrtýho července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 se Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri pálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri divoký byl i Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri divoký byl tři sestry Škvor a další. Více na pekeltry Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediální a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Začalo to ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Začalo to lakem na park
1: CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Začalo to lakem na parkety a najednou...
1: Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Začalo to lakem na parkety a najednou...
1: Festivalu je Rock Radio.
2: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
1: Radio.
2: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S profiko. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S profiko. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S profikolor natřete celý dům, byt. Parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S profikolor natřete celý dům, maluju celý dětský pokojíček. S profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Dětský pokojíček. S profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. S profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo.
2: Kolor natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: Celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: Byt i zahradu.
3: Fasádo, vrátím se vzorníkem. Fasádo, vrátím se vzorníkem. Fasádo, vrátím se vzorníkem. Vrátím se vzorníkem.

0: zase se vzorníkem.
1: Denně řeším. Denně řeším kvalitu. Denně řeším kvalitu u zvířat. Denně řeším kvalitu u zvířat u. Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím Franci. Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě. Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě. Řeším kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němců. U zvířat u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodařím u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodo vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to pro mě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to pro vy, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový, hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na Farma Nemcova probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží tu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Vítej.cz.
1: Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Vítejte v kemp.
1: Z. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Vítejte.
1: Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Vítejte v kempu. Váš
1: boží nápoj. Váš farmář František.
2: Vítejte v kempu. Vaše místo.
1: Váš farmář František.
2: Vítejte v kempu. Vaše místo je 860.
1: Farmář František.
2: Vítejte v kempu. Vaše místo je 867. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G. 67, sektor G.

0: Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. To bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
1: Ardon.cz. Ardon. Prémiové pra... Ardon. Prémiové pracovní... Ardon. Prémiové pracovní a outdoor... Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Vémy a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. Montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz. On CZ.

0: Kauflandu. V Kauflandu fandíme. V Kauflandu fandíme hokeji. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
1: Kajarmark Bramburky stop.
0: Hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
1: Kajarmark Bramburky stop.
0: Jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů.
0: Pro vás připravili.
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17. Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý 150 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý let gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 3,90. A Svijanský más světlý Světlý ležák z Kaufland Kart za Svijanský más, světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do más, světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 20. světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května
0: Kaufland
1: za 13,90. Až do 26. května
0: Kaufland
1: 90. Až do 26. května
0: Kaufland.
1: Až do 26. května
0: Kaufland.
2: Máte penzíko?
1: Do 26. května
0: Kaufland.
2: Máte penzíko?
1: 3. května
0: Kaufland.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k N
0: Kaufland.

0: Litevská atovalo 33 dětí, dvě učitelky a řidič. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila dětí, dvě učitelky a řidič. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach učitelky a řidič. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach řidič. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Minister vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron. Zasahuje. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron. Zasahuje. Obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron. Zasahuje. Oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron. Zasahuje proti němu letecká mise NATO. Vzdušný prostor narušil dron. Zasahuje proti němu letecká mise NATO. Narušil dron, zasahuje proti němu letecká mise NATO. Italové budou dnes čel dron, zasahuje proti němu letecká mise NATO. Italové budou dnes zasahuje proti němu letecká mise NATO. Italové budou dnes čtvrtým se proti němu letecká mise NATO. Italové budou dnes čá mise NATO. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možná mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok k B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtu z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtu možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20. Další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20. Směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20.
1: Rock Radio. Počas
0: čtvrtfinále. Duel začne v 16:20.
1: Rock Radio.
0: Duel začne v 16:20.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Začne v 16:20.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude
0: 20.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude převážně
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude převážně oblačno.
1: Počasí.
2: Dneska bude převážně oblačno.
1: Počasí.
2: Dneska bude převážně oblačno a co se týká Dneska bude převážně oblačno a co se týká Dneska bude převážně oblačno a co se týká oblačnosti při zvětšený Převážně oblačno a co se týká oblačnosti při zvětšený a co se týká oblačnosti při zvětšený tady odpoledne hlavně tak by se mohli a co se týká oblačnosti při zvětšený tady odpoledne hlavně tak by se mohli týká oblačnosti při zvětšený tady odpoledne hlavně tak by se mohly dostavit i nějaký ty přehánky. Oblačnosti při zvětšený tady odpoledne hlavně, tak by se mohly dostavit i nějaký ty přehánky. Při zvětšený tady odpoledne hlavně, tak by se mohly dostavit i nějaký ty přehánky. Teploty ale budou zvětšený tady odpoledne hlavně, tak by se mohly dostavit i nějaký ty přehánky. Teploty ale budou velice příznivé hlavně, tak by se mohly dostavit i nějaký ty přehánky. Teploty ale budou velice příznivé 18 by se mohly dostavit i nějaký ty přehánky. Teploty ale budou velice příznivé 18 až 22 i nějaký ty přehánky. Teploty ale budou velice příznivé 18 až 22 stupňů přehánky. Teploty ale budou velice příznivé 18 až 22 stupňů. Teploty ale budou velice příznivé 18 až 22 stupňů Celsia.
3: Spahot
2: se příznivé 18

0: 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Spahotel.
0: Příznivé 18 až 22 stupňů Celsia. 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Spahotel Děvín, Mariánské Lázně.
0: Stupňů Celsia.
1: Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotelku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Prameny. Spa, hotel, Děvín. Hotel, Děvín.
2: Rock Radio. Doprava.
0: No a ještě koukneme na silnice. Začneme v Praze, v ulici v Holešovičkách, směrem do
2: Doprava.
0: No a ještě koukneme na silnice, začneme v Praze, v ulici v Holešovičkách. Počtejte tam s omezením a malým zdržením. A ve Vsetíně nebo na Vsetíně osobních aut počtejte tam s omezením a malým zdržením.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota.
0: Šťastný dojezd.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Dobré dopoledne.
0: Zprávy.
1: Dobré dopoledne.
0: Zprávy.
1: Dobré dopoledne přeje Kuba
0: Bělák.
1: Dobré dopoledne přeje Kuba Bělák u oseku. Dobré dopoledne přeje Kuba Bělák u oseka na Rokycanskou dnes ráno. Dobré dopoledne přeje Kuba Bělák u oseka na Rokycanskou dnes ráno havaroval do přeje Kuba Bělák u oseka na Rokycanskou dnes ráno havaroval do příkopu autobus s dětmi. Podle Bělák u oseka na Rokycanskou dnes ráno havaroval do příkopu autobus s dětmi. Na Rokycanskou dnes ráno havaroval do příkopu autobus s dětmi. Podle prvotních informací dnes ráno havaroval do příkopu autobus s dětmi. Podle prvotních informací hasičů utrpělo několik do příkopu autobus s dětmi. Podle prvotních informací hasičů utrpělo několik lidí příkopu autobus s dětmi. Podle prvotních informací hasičů utrpělo několik s dětmi. Podle prvotních informací hasičů utrpělo několik lidí lehká. Podle prvotních informací hasičů utrpělo několik lidí lehká zranění. Na místě nebylo informací hasičů utrpělo několik lidí lehká zranění. Na místě nebyla zjištěna žádná utrpělo několik lidí lehká zranění. Na místě nebyla zjištěna žádná vážná kolik lidí lehká zranění. Na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění. V autobusu lehká zranění. Na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění. V autobusu na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění. V autobusu na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění. V autobusu cestovalo 33 dětí, dvě učitelka, žádná vážná zranění. V autobusu cestovalo 33 vážná zranění. V autobusu cestovalo 33 dětí, dvě učitelky a řidič. Zranění. V autobusu cestovalo 33 dětí, dvě učitelky a řidič. V autobusu cestovalo 33 dětí, dvě učitelky a řidič.

0: Kolony neovlivníte. Servis ano.
1: Nejdo jest.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražské. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Ovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letišti. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Víc na letiště.toyota-louman.cz. letiště.toyota-louman.cz. toyota-louman.cz. rock-louman.cz. rock-radio.cz.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Zelená smažák. Smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www.

tak nějak strašně roste. Já si pamatuju, když vylítla tenkrát v 90. letech, tak jako obecně líbil se mi ten klip a postupem času, jak jsem pronikal do se mi ten klip a postupem času, jak jsem pronikal do celé diskografie klip a postupem času, jak jsem pronikal do celé diskografie toho daného a postupem času, jak jsem pronikal do celé diskografie toho daného interpreta, já to nechci. Postupem času, jak jsem pronikal do celé diskografie toho daného jsem pronikal do celé diskografie toho daného interpreta, já to nechci říct. A pak to rovnou pustit do celé diskografie toho daného interpreta, já to nechci říct. Diskografie toho daného interpreta, já to nechci říct. A pak to rovnou pustím, tak toho daného interpreta, já to nechci říct. A pak to rovnou pustím, tak ta písterpreta, já to nechci říct. A pak to rovnou pustím, tak ta písně nechci říct. A pak to rovnou pustím, tak ta píseň rostla a rostla. A pak to rovnou pustím, tak ta píseň rostla a rostla. A to rovnou pustím, tak ta píseň rostla a rostla a rostla. A když se... tak ta píseň rostla a rostla a rostla. A i když se říká, že některý skladby už máme... ta píseň rostla a rostla a rostla. A i když se říká, že některý skladby už máme tak ohraný, že píseň rostla a rostla a rostla. A i když se říká, že některý skladby už máme tak ohraný, že si ani nechceme... rostla a rostla. A i když se říká, že některý skladby už máme tak ohraný, že si ani nechceme... rostla. A i když se říká, že některý skladby už máme tak ohraný, že si ani nechceme pustit a že se nám vůbec... říká, že některý skladby už máme tak ohraný, že si ani nechceme pustit a že se nám vůbec nelíbí. Některý skladby už máme tak ohraný, že si ani nechceme pustit a že se nám vůbec nelíbí. Tak já to už máme tak ohraný, že si ani nechceme pustit a že se nám vůbec nelíbí. Tak já to třeba hraný, že si ani nechceme pustit a že se nám vůbec nelíbí. Tak já to třeba v tomhle případě a ve spoustě dalších chceme pustit a že se nám vůbec nelíbí. Tak já to třeba v tomhle případě a ve spoustě dalších nám vůbec nelíbí. Tak já to třeba v tomhle případě a ve spoustě dalších mám úplně naopak, protože vůbec nelíbí. Tak já to třeba v tomhle případě a ve spoustě dalších mám úplně naopak, protože ta píseň s každým... Tak já to třeba v tomhle případě a ve spoustě dalších mám úplně naopak, protože ta píseň s každým poslechem roste. V tomhle případě a ve spoustě dalších mám úplně naopak, protože ta píseň s každým poslechem roste a mám ji. A ve spoustě dalších mám úplně naopak, protože ta píseň s každým poslechem roste a mám ji radši. Dalších mám úplně naopak, protože ta píseň s každým poslechem roste a mám ji radši a radši naopak, protože ta píseň s každým poslechem roste a mám ji radši a radši a mnohem radši. Ta píseň s každým poslechem roste a mám ji radši a radši a mnohem radši. A to je právě každým poslechem roste a mám ji radši a radši a mnohem radši. A to je právě případ roste a mám ji radši a radši a mnohem radši. A to je právě případ radši a radši a mnohem radši. A to je právě případ skladby a mnohem radši. A to je právě případ skladby, kterou vám pustím právě teď a radši. A to je právě případ skladby, kterou vám pustím právě teď. A to je právě případ skladby, kterou vám pustím právě teď. A myslím si, že ani nemusím říkat název. Právě případ skladby, kterou vám pustím právě teď. A myslím si, že ani nemusím říkat název a interpret. Skladby, kterou vám pustím právě teď. A myslím si, že ani nemusím říkat skladby, kterou vám pustím právě teď. A myslím si, že ani nemusím říkat název a interpreta. Pustím právě teď. A myslím si, že ani nemusím říkat název a interpreta. Teď. A myslím si, že ani nemusím říkat název a interpreta. Myslím si, že ani nemusím říkat název a interpreta. Název a interpreta. Název a interpreta.

0: Elektrický oběd.
1: Tak rozjíždíme elektrický oběd.
0: Rádio Elektrický oběd.
1: Tak rozjíždíme elektrický oběd. 3 minuty po 11.
0: Elektrický oběd.
1: Tak rozjíždíme elektrický oběd. 3 minuty po 11.
0: Oběd.
1: Tak rozjíždíme elektrický oběd, 3 minuty po 11. S vámi je Kamil a já vám... Tak rozjíždíme elektrický oběd, 3 minuty po 11. S vámi je Kamil a já vám přeju... Elektrický oběd, 3 minuty po 11. S vámi je Kamil a já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte. Pro 3 minuty po 11. S vámi je Kamil a já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože teď si... ...hodině s vámi je Kamil a já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože... ...je Kamil a já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože teď si můžete začít psát o svoje oblíbené. Přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože teď si můžete začít psát o svoje oblíbený. Dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože teď si můžete začít psát o svoje oblíbený. Uvaříte, protože teď si můžete začít psát o svoje oblíbený písně na náš Facebook do zpráv, protože teď si můžete začít psát o svoje oblíbený písně na náš Facebook do zpráv, a nebo na e-mail můžete začít psát o svoje oblíbený písně na náš Facebook do zpráv, a nebo o svoje oblíbený písně na náš Facebook do zpráv, a nebo na e-mail obed@rokovyradio.cz. Já jsem připraven. A nebo na e-mail obed@rokovyradio.cz. Já jsem připraven a samozřejmě obed@rokovyradio.cz. Já jsem připraven a samozřejmě předhazuju hned teď rokovyradio.cz. Já jsem připraven a samozřejmě předhazuju hned teď radio.cz. Já jsem připraven a samozřejmě předhazuju hned teď svůj první z. Já jsem připraven a samozřejmě předhazuju hned teď svůj první. Já jsem připraven a samozřejmě předhazuju hned teď svůj první kousek, který jsem zařadil. Já si pamatuju, když vylítla tenkrát v 90. letech, tak jsem ji vnímal.

0: in the bush.
1: Takže Ozzy Osbourne.
0: Just a hand in the bush. In the bush.
1: Takže Ozzy Osbourne a No More Tears.
0: Just a hand in the bush. In the bush.
1: Takže Ozzy Osbourne a No More Tears.
0: In the bush. In the bush.
1: Takže Ozzy Osbourne a No More Tears otvírák dnešní. Takže Ozzy Osbourne a No More Tears otvírák. Takže Ozzy Osbourne a No More Tears otvírák dnešní elektrický. Takže Ozzy Osbourne a No More Tears otvírák dnešní elektrický oběd. Osbourne a No More Tears otvírák dnešní elektrický oběd. Pojďme na vaše přání, napsal. Tears otvírák dnešní elektrický oběd. Pojďme na vaše přání, napsal. Kaštan otvírák dnešní elektrický oběd. Pojďme na vaše přání, napsal. Dnešní elektrický oběd. Pojďme na vaše přání, napsal. Kaštan, který zdraví oběda, pojďme na vaše přání, napsal. Kaštan, který zdraví a chtěl by zahrát, pojďme na vaše přání, napsal. Kaštan, který zdraví a chtěl by zahrát něco od Panoptika, vaše přání, napsal. Kaštan, který zdraví a chtěl by zahrát něco od Sal. Kaštan, který zdraví a chtěl by zahrát něco od Panoptika, ať ta, který zdraví a chtěl by zahrát něco od Panoptika, ať mi to v tom pivovaru utaví a chtěl by zahrát něco od Panoptika, ať mi to v tom pivovaru utíká. A chtěl by zahrát něco od Panoptika, ať mi to v tom pivovaru utíká a to pivo se vaří samo. Něco od Panoptika, ať mi to v tom pivovaru utíká a to pivo se vaří samo. Panoptika, ať mi to v tom pivovaru utíká a to pivo se vaří samo. Ať mi to v tom pivovaru utíká a to pivo se vaří samo. Samozřejmě pro všechny rockery. V tom pivovaru utíká a to pivo se vaří samo. Samozřejmě pro všechny rockery. Pivovaru utíká a to pivo se vaří samo, samozřejmě pro všechny rockery. Tak já jsem vybral píseň, se vaří samo, samozřejmě pro všechny rockery. Tak já jsem vybral píseň, která se jmenuje no, samozřejmě pro všechny rockery. Tak já jsem vybral píseň, která se jmenuje Hej svatý, tu samozřejmě pro všechny rockery. Tak já jsem vybral píseň, která se jmenuje Hej svatý, tu mám rockery. Tak já jsem vybral píseň, která se jmenuje Hej svatý, tu mám moc rockery. Tak já jsem vybral píseň, která se jmenuje Hej svatý, tu mám moc Já jsem vybral píseň, která se jmenuje Hej svatý, tu mám moc rád. Která se jmenuje Hej svatý, tu mám moc rád. Hej svatý, tu mám moc rád. Moc rád.

Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Kamilem Drábem. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

chtěl slyšet Queen a píše tady zařídil Michal z Tábora, který by chtěl slyšet Queen a píše tady z Tábora, který by chtěl slyšet Queen a píše tady výběr nechám na tobě, dík váš věr. Který by chtěl slyšet Queen a píše tady výběr nechám na tobě, dík váš věr. Slyšet Queen a píše tady výběr nechám na tobě, dík váš věrný posluchač Michal a píše tady výběr nechám na tobě, dík váš věrný posluchač Michale, zdravíme tě a pojďme tady výběr nechám na tobě, dík váš věrný posluchač Michale, zdravíme tě a pojďme si nechám na tobě, dík váš věrný posluchač Michale, zdravíme tě a pojďme si dík váš věrný posluchač Michale, zdravíme tě a pojďme si dát Queeny z roku 19 věrný posluchač Michale, zdravíme tě a pojďme si dát Queeny z roku 19 posluchač Michale, zdravíme tě a pojďme si dát Queeny z roku 1991, zdravíme tě a pojďme si dát Queeny z roku 1991, poslední píseň, ke které pojďme si dát Queeny z roku 1991, poslední píseň Queeny z roku 1991, poslední píseň, ke který roku 1991, poslední píseň, ke který Freddie Mercury natočil klip a stalo se 91, poslední píseň, ke který Freddie Mercury natočil klip a stalo se tak jedna poslední píseň, ke který Freddie Mercury natočil klip a stalo se tak v květnu roku 1990. Poslední píseň, ke který Freddie Mercury natočil klip a stalo se tak v květnu roku 90, který Freddie Mercury natočil klip a stalo se tak v květnu roku 1991. Tedy půl Mercury natočil klip a stalo se tak v květnu roku 1991. Tedy půl roku před svojí smrtí klip a stalo se tak v květnu roku 1991. Tedy půl roku před svojí smrtí. Tak v květnu roku 1991. Tedy půl roku před svojí smrtí. 1991, tedy půl roku před svojí smrtí. These are the 91, tedy půl roku před svojí smrtí. These are the 1, tedy půl roku před svojí smrtí. These are the days of your lives. Půl roku před svojí smrtí. These are the days of your lives. Svojí smrtí. These are the days of your lives. These are the days of your lives. These are the days of your lives. All your lives.

0: Dali jsme si Rasmus na Rock Radio Flekty. Zařídila to Mirka, další píseň zařídil mi.
1: Dali jsme si Rasmus na Rock Radio Flektrickým obědě. Zařídila to Mirka, další píseň zařídil Michal z Tábora, který by chtěl slyšet Queen, a píše další píseň zařídil Michal z Tábora, který by

0: Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Elektrický oběd.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Elektrický oběd.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Popoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších. V naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Berejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene v dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. A Benešově. Více na Bene.cz.
2: Housebrand Café Perfa.
0: Více na Bene.cz.
2: Housebrand Café per favore.
0: CZ.
2: Housebrand Café per favore.
0: CZ.
2: Housebrand Café per favore.
3: Si signora.
2: Housebrand Café per favore.
3: Si signora.
2: Housebrand Café per favore.
3: Si signora.
4: Housebrand.
2: Housebrand Café per favore.
3: Si signora.
4: Housebrand.
2: Per favore.
3: Si signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zaslouží.
2: Si signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Užijte pít. Housebrand káva. CZ.
5: Allegro Smart Week.
4: Housebrand káva. CZ.
5: Allegro Smart Weeks už
4: káva. CZ.
5: Allegro Smart Weeks už běží.
4: CZ.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a ob 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových procent. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Mých produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Ceny. Když něco, tak Allegro.
6: V Kauflandu fandím.
4: Když něco, tak Allegro.
6: Kaufland
4: Allegro.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako... Proto jsme pro vás připravili...
1: Kajarmark Brambůrky. A svijanský más světlý lež. Brambůrky 150 gramů za 17,90. A svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Až do 26. světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Až do 26. května z Kaufland Card za 13,90. Až do 26. května.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí. Grand Prix České republiky.
3: Jinak jsem s námi poraděj.

0: chleby.
1: Top Centrum CZ.
0: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Top Centrum CZ.
0: Co, jedeme? Zoo chleby.
1: Top Centrum CZ. Dodavatel.
0: Zoo chleby.
1: Top Centrum CZ.
0: Chleby.
1: Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry. Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna stavovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Sezónu od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohotuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardon. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Ani s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Vládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. A kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz. Začalo to topcentrum.cz www.topcentrum.cz. Začalo to lakem na parkety www.topcentrum.cz. Začalo to lakem na parkety a na www.topcentrum.cz. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům. Parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor. Maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor. Dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor.
2: Fasádo!
1: Natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Profikolor. Fasádo! Vrátím se se...
1: Dům, byt i zahradu.
2: Profikolor. Fasádo! Vrátím se se vzorníkem.
3: Katalpa. Využ...
2: Profikolor. Fasádo! Vrátím se se vzorníkem.
3: Katalpa. Využijte výhody...
2: Fasádo! Vrátím se vzorníkem.
3: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové...
2: Vrátím se vzorníkem.
3: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně...
2: Vzorníkem.
3: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodina. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studiami své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními

0: studii na Praze 4 kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a AK výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především tum a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40% zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa, prémič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa, kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa, prémiový nábytek a především slevu až 40%. Katalpa, prémiový nábytek a kuchyně, více až 40%. Katalpa, prémiový nábytek a kuchyně, více na kuchyně pomlčka katalpa procent. Katalpa, prémiový nábytek a kuchyně, více na kuchyně pomlčka. Prémiový nábytek a kuchyně, více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz.
1: Trenýrkárna.cz.
0: Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz.
1: Trenýrkárna.cz.
0: Na kuchyně pomlčka katalpa.cz.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty.
0: Katalpa.cz.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty, chceš
1: nirkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty, chceš mít drinky.cz. Hej ty. Ne ty, chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalo. Hej ty. Ne ty, chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou. Ne ty, chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trend boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýr kalotky. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a 1%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rád. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra
2: kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: A jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýr. Všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
3: Rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
3: Objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
3: Máš.
1: Trenýrkárna.cz.
4: Rock Radio.
1: Trenýrkárna.cz.
4: Rock Radio.
1: Trenýrkárna.cz.

0: www.oknasukorady.cz.
1: Mami.
0: www.oknasukorady.cz.
1: Mami, tati, víte...
0: www.oknasukorady.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: CZ.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby!
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky.
1: Tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby!
1: Tam můžeme krmit daňky.
2: Na výlet?
1: Do zoo chleby!
2: Tam můžeme krmit daňky
1: a taky ty kobrazy.
2: Do zoo chleby!
1: Tam můžeme krmit daňky
2: a taky ty kobrazy.
1: A chleby!
2: Tam můžeme krmit daňky
1: a taky ty kobrazy.
2: Tam můžeme krmit daňky
1: a taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
1: Jo,
2: krmit daňky
1: a taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
1: Jo, a můžeme
2: daňky
1: a taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
1: Jo,
2: kobrazy.
1: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude...
1: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: A je i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu...
1: A můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad...
1: Přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
1: Jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
1: Tak...
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
1: Tak co, jedeme?
2: Jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
1: Tak co, jedeme?
2: Tak tam mají nejlepší palačinky.
1: Tak co, jedeme?
2: Zoo chleby.
1: Nejlepší palačinky.
2: Tak co, jedeme?
1: Zoo chleby.
2: Palačinky.
1: Tak co, jedeme?

DABu i FM nebo na Voda. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rok i FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz. Rok Radio. A.cz. Rok Radio. Z.

muzika. Rocková muzika. Rocková muzika. Rocková muzika.

Guns N' Roses. Guns N' Roses na rok. Guns N' Roses. Guns N' Roses na rok rádiu Don't Cry píseň. Guns N' Roses na rok rádiu Don't Cry píseň, kterou netřeba představovat. Guns N' Roses na rok rádiu Don't Cry píseň, kterou netřeba. Guns N' Roses na rok rádiu Don't Cry píseň, kterou netřeba představovat. Guns N' Roses na rok rádiu Don't Cry píseň, kterou netřeba představovat. Dali jsme si na rok rádiu Don't Cry píseň, kterou netřeba představovat. Dali jsme si v elektrickém obědě samozřejmě Cry píseň, kterou netřeba představovat. Dali jsme si v elektrickém obědě samozřejmě na přání, a to přání bylo netřeba představovat. Dali jsme si v elektrickém obědě samozřejmě na přání, a to přání bylo od Jitky. Dali jsme si v elektrickém obědě samozřejmě na přání, a to přání bylo ojdit Jitky v elektrickém obědě samozřejmě na přání, a to přání bylo ojdit Jitky. Další obědě samozřejmě na přání, a to přání bylo ojdit Jitky. Další přání od Petra, který zdraví na přání, a to přání bylo ojdit Jitky. Další přání od Petra, který zdraví a chtěl by nechat, a to přání bylo ojdit Jitky. Další přání od Petra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Alžbětu, přání bylo ojdit Jitky. Další přání od Petra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Alžbětu, zastavte motory Jitky. Další přání od Petra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Alžbětu, další přání od Petra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Alžbětu, zastavte motory všem do práce a všem, co si Petra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Alžbětu, zastavte motory všem do práce a chtěl by nechat zahrát Alžbětu, zastavte motory všem do práce a všem, co sedí za kulatou lopatou. Zahrát Alžbětu, zastavte motory všem do práce a všem, co sedí za kulatou lopatou. Zastavte motory všem do práce a všem, co sedí za kulatou lopatou. Motory všem do práce a všem, co sedí za kulatou lopatou. A všem, co sedí za kulatou lopatou. Sedí za kulatou.

Rok. Rok Radio. Rok Radio. Elektrický oběd. Rok Radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Rok Radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Rok Radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Rok Radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Samilem Drábem.

0: Jednoduše kombinuj v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kupujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte.
1: Střešní okno.
0: Myslíte.
1: Střešní okna Fenest. Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra. Fenestra.

0: Yes.
1: Tlačí. Yes. Tlačíš, tlačí. Tlačíš, tlačíš.
2: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Tlačíš, tlačíš.
2: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Tlačíš, tlačíš.
2: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Tlačíš, tlačíš.
2: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
3: Nastlačený vzduch je nejlepší.
2: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
3: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop.
2: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop.
2: To nejde.
3: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnik. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduch. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všechší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kompres.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduch.
3: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.
3: Nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.
3: Tu na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho nemísto. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře. Pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře pomlčka.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
3: Kompresor.
4: Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
3: Kompresory vzduchotechnika.cz.
4: Vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
3: Kompresory vzduchotechnika.
4: Netlačí. Za to dobře poradí.
3: Kompresory vzduchotechnika.cz.
4: Dobře poradí.
3: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Masters of Rock.
3: Kulka.cz. To je fičák.
5: Masters of Rock.
3: To je fičák.
5: Masters of Rock.
3: Fičák.
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween.
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slaví.
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící.
5: Of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí
7: Hvězdného Marilyna.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí
7: Hvězdného.
6: Festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí
7: Hvězdného Marilyna Mansona.
6: Slavné a legendární Halloween slavící 40. výročí
7: Hvězdného Marilyna Mansona.
6: Slavný slavící 40. výročí
7: Hvězdného Marilyna Mansona.
6: Slavné Arch Enemy
7: In Flames.
6: 30. výročí
7: Hvězdného Marilyna Mansona.
6: Slavné Arch Enemy In Flames. Slaughter to Prevenge.
7: Hvězdného Marilyna Mansona.
6: Slavné Arch Enemy
7: In Flames.
6: Slaughter to Prevenge.
7: Marilyna Mansona.
6: Slavné Arch Enemy
7: In Flames.
6: Slaughter to Prevail.
7: The Rasmus.
6: Přijede Dirk Schneider. Slavné Arch Enemy
7: In Flames.
6: Slaughter to Prevail.
7: The Rasmus.
6: Přijede Dirk Schneider z hity Accept.
7: Enemy In Flames.
6: Slaughter to Prevail.
7: The Rasmus.
6: Přijede Dirk Schneider z hity Accept. Slaughter to Prevail.
7: The Rasmus.
6: Přijede Dirk Schneider z hity Accept. Nebo Bratři Kavaler.
7: Prevail.
6: The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept. Nebo Bratři Kavalerovi.
7: Master.
6: Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept. Nebo Bratři Kavalerovi.
5: Masters of Rock.
6: Od 16. Přijede Dirk Schneider z hity Accept. Nebo Bratři Kavalerovi.
5: Masters of Rock.
6: Z hity Accept. Nebo Bratři Kavalerovi.
5: Masters of Rock.
6: Od 16. do 19. Nebo Bratři Kavalerovi.
5: Masters of Rock.
6: Od 16. do 19. Bratři Kavalerovi.
5: Masters of Rock.
6: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Masters of Rock.
6: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Rock.
6: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

0: na frekvencích Rock Rádia posloucháte elektrický oběd, kde si muziku diktujete vy, a to vždy ve všední den. Mezi 11. a 12. hodinou. Což je právě teď. Linkin Park chtěla slyšet Vicky. Song z roku 1989 ze skvělého alba A Rock'n'Roll, a je to píseň, která je asi nejznámější z téhle desky a byla takovej, řekněme, hit. A to je skladba, která je asi nejznámější z téhle desky a byla takovej, řekněme, hit.
1: Shortky už od 99 korun. Jedno.

0: Ceny rostou 14. července u Jelínka ve Vizovicích. Ceny rostou u Jelínka ve Vizovicích. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Jelínka ve Vizovicích. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. To tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A U portál kou. A U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A U port A U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A U portál zlato, portál jako brána k bezpečí. A U portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. A U portál CZ. Brána k bezpečí. A U portál CZ. A U portál CZ.
1: Léto.
0: Portál CZ.
1: Léto. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u... S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor, nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. Poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Domov pro seniory
1: a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Domov pro seniory hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje
2: přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Koho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Ter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Tu je stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
4: Právě
3: k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
4: Právě teď v plan.
3: Více na domov@sulicka.cz.
4: Právě teď v Planeo.
3: @sulicka.cz.
4: Právě teď v Planeo.
3: Premium.cz.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny

0: Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešní
0: Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních
0: okna? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních
0: okna? Okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu.
0: Vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Ano, česká střešní
1: let. Výměna střešních oken.

0: se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shopy až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skla. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. S více než 30 000 položkami skladem. Planeo. 30 000 položkami skladem. Planeo. Položkami skladem. Planeo. Skladem. Planeo.
1: Když vyrábí
0: Planeo.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Rock Radio.
1: Farmář František.
2: Rock Radio.

dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba i okna fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i pstra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i pro jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Platné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umí profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových oken. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiér. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fen umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. My bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let Fenestra.cz. Mezi vámi a nebem již 40 let Fenestra.cz. Nebem již 40 let Fenestra.cz. 40 let Fenestra.cz. Fenestra.cz. Fenestra.cz.

Pohoda. Rocková pohoda.

Slušnej rok od rána. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i... Slušnej rok od rána do večera. V dabu... Slušnej rok od rána do večera. V dabu i... Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na... Od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. Do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock u i FM nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd a Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil.

Tak tohle byli Five Finger Death Punch. Tak tohle byli Five Finger Death Punch. Tak tohle byli Five Finger Death Punch. Samozřejmě za přispění Roba Halforda, netřeba. Tohle byli Five Finger Death Punch. Samozřejmě za přispění Roba Halforda, netřeba představit. Five Finger Death Punch. Samozřejmě za přispění Roba Halforda, netřeba představit. Punch. Samozřejmě za přispění Roba Halforda, netřeba představovat hlasu Judas Priest. Lift Me Up. Samozřejmě za přispění Roba Halforda, netřeba představovat hlasu Judas Priest. Lift Me Up. Píseň Roba Halforda, netřeba představovat hlasu Judas Priest, Lift Me Up, netřeba představovat hlasu Judas Priest, Lift Me Up, píseň, kterou jsme si dali od nich, a to hlasu Judas Priest, Lift Me Up, píseň, kterou jsme si dali od nich, a to díky Judas Priest, Lift Me Up, píseň, kterou jsme si dali od nich, a to díky Zdendovi, který napsal Lift Me Up, píseň, kterou jsme si dali od nich, a to díky Zdendovi, který napsal píseň, kterou jsme si dali od nich, a to díky Zdendovi, který napsal, že by je chtěl slyšet. Já ty dali od nich, a to díky Zdendovi, který napsal, že by je chtěl slyšet. Já tady mám asi z nich, a to díky Zdendovi, který napsal, že by je chtěl slyšet. Já tady mám asi závěrečný přání, to díky Zdendovi, který napsal, že by je chtěl slyšet. Já tady mám asi závěrečný přání, který napsal, že by je chtěl slyšet. Já tady mám asi závěrečný přání, protože by je chtěl slyšet. Já tady mám asi závěrečný přání, protože mi napsal kdo se chtěl slyšet. Já tady mám asi závěrečný přání, protože mi napsal kdo se nepodepsal, ale to mám asi závěrečný přání, protože mi napsal kdo se nepodepsal, ale to nevadí. Asi závěrečný přání, protože mi napsal kdo se nepodepsal, ale to nevadí. Protože mi napsal kdo se nepodepsal, ale to nevadí. Napsal kdo se nepodepsal, ale to nevadí. Píše, že dnes má narozeniny můj kamarád a zároveň bubeník. Kdo se nepodepsal, ale to nevadí. Píše, že dnes má narozeniny můj kamarád. Podepsal, ale to nevadí. Píše, že dnes má narozeniny můj kamarád a zároveň bubeník kapely Debustrovadí. Píše, že dnes má narozeniny můj kamarád a zároveň bubeník kapely Debustrol. Píše, že dnes má narozeniny můj kamarád a zároveň bubeník kapely Debustrol. Petr narozeniny můj kamarád a zároveň bubeník kapely Debustrol. Petr Herr Miller, který ho zná, a zároveň bubeník kapely Debustrol. Petr Herr Miller, kterýho známe třeba taky z kapely Škvort, kapely Debustrol. Petr Herr Miller, kterýho známe třeba taky z Troll. Petr Herr Miller, kterýho známe třeba taky z kapely Škvort, to je pravda, na začátcích. Petr Herr Miller, kterýho známe třeba taky z kapely Škvort, to je pravda, na začátcích úplně. Herr Miller, kterýho známe třeba taky z kapely Škvort, to je pravda, na začátcích úplně. A jelikož miluje, kterýho známe třeba taky z kapely Škvort, to je pravda, na začátcích úplně. A jelikož miluje Slayer, taky z kapely Škvort, to je pravda, na začátcích úplně. A jelikož miluje Slayer stejně jako já, tak mu to je pravda, na začátcích úplně. A jelikož miluje Slayer stejně jako já, tak mu tam prosím na začátcích úplně. A jelikož miluje Slayer stejně jako já, tak mu tam prosím tě pusť s přáním úplně. A jelikož miluje Slayer stejně jako já, tak mu tam prosím tě pusť s přáním všeho nejlepšího. Jelikož miluje Slayer stejně jako já, tak mu tam prosím tě pusť s přáním všeho nejlepšího. Slayer stejně jako já, tak mu tam prosím tě pusť s přáním všeho nejlepšího. Právě Slayer. Tak zdravíme jako já, tak mu tam prosím tě pusť s přáním všeho nejlepšího. Právě Slayer. Tak zdravíme, prosím tě pusť s přáním všeho nejlepšího. Právě Slayer. Tak zdravíme Herr Millera s přáním všeho nejlepšího. Právě Slayer. Tak zdravíme Herr Millera, samozřejmě bubeník všeho nejlepšího. Právě Slayer. Tak zdravíme Herr Millera, samozřejmě právě Slayer. Tak zdravíme Herr Millera, samozřejmě bubeníka Párechcelán. Slayer. Tak zdravíme Herr Millera, samozřejmě bubeníka Párechcelán. Zdravíme Herr Millera, samozřejmě bubeníka Párechcelán. A Slayer Millera, samozřejmě bubeníka Párechcelans. A Slayer si dáme, protože samozřejmě bubeníka Párechcelans. A Slayer si dáme, protože je bubeníka Párechcelans. A Slayer si dáme, protože tady píše i Jindra, který zdraví Párechcelans. A Slayer si dáme, protože tady píše i Jindra, který a Slayer si dáme, protože tady píše i Jindra, který zdraví. Slayer si dáme, protože tady píše i Jindra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát nějaký kvapívku. Slayer si dáme, protože tady píše i Jindra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát, protože tady píše i Jindra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát nějaký kvapívku v zovkách tak Jindra, který zdraví a chtěl by nech

zahrát nějaký kvapík v kůzovkách, tak on to kvapík nebude. Je zdravý a chtěl by nechat zahrát nějaký kvapík v kůzovkách, tak on to kvapík nebude. Ale myslím si, že chtěl by nechat zahrát nějaký kvapík v kůzovkách, tak on to kvapík nebude. Ale myslím si, že zahrát nějaký kvapík v kůzovkách, tak on to kvapík nebude. Ale myslím si, že určitě Slayer kvapík v kůzovkách, tak on to kvapík nebude. Ale myslím si, že určitě Slayer radost udělají, píše, tak on to kvapík nebude. Ale myslím si, že určitě Slayer radost udělají, píše tady pro Dlaždiče nebude. Ale myslím si, že určitě Slayer radost udělají, píše tady pro Dlaždiče, kteří dláždí. Ale myslím si, že určitě Slayer radost udělají, píše tady pro Dlaždiče, kteří dláždí. Myslím si, že určitě Slayer radost udělají, píše tady pro Dlaždiče, kteří dláždí v Chrudimi u kostela. Slayer radost udělají, píše tady pro Dlaždiče, kteří dláždí v Chrudimi u kostela. Radost udělají, píše tady pro Dlaždiče, kteří dláždí v Chrudimi u kostela. Díky moc, Jindry, píše tady pro Dlaždiče, kteří dláždí v Chrudimi u kostela. Díky moc, Jindra, zdravím vás tam, Jindro. Dlaždiče, kteří dláždí v Chrudimi u kostela. Díky moc, Jindra, zdravím vás tam, Jindro. Dláždí v Chrudimi u kostela. Díky moc, Jindra, zdravím vás tam, Jindro. No a mi u kostela. Díky moc, Jindra, zdravím vás tam, Jindro. No a pojďme si dát teda Slayer. Díky moc, Jindra, zdravím vás tam, Jindro. No a pojďme si dát teda Slayer a vybral jsem píseň Jindra, zdravím vás tam, Jindro. No a pojďme si dát teda Slayer a vybral jsem píseň tam, Jindro. No a pojďme si dát teda Slayer a vybral jsem píseň Season. No a pojďme si dát teda Slayer a vybral jsem píseň Season in the Abyss. A pojďme si dát teda Slayer a vybral jsem píseň Season in the Abyss. Ta určitě udělá radost, Slayer, a vybral jsem píseň Season in the Abyss. Ta určitě udělá radost a já se s vámi loučím. Píseň Season in the Abyss. Ta určitě udělá radost a já se s vámi loučím. Season in the Abyss. Ta určitě udělá radost a já se s vámi loučím. Přeju vám hezkou středu, no a odpoledne.

0: Ada 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské limonáda 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské 0,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. XXL za 59,90 až do 26. května L za 59,90 až do 26. května Kaufland 59,90 až do 26. května Kaufland.
1: Podnikáte?
0: 90 až do 26. května Kaufland.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte.
0: 26. května Kaufland.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte.
0: Května Kaufland.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám...
0: Kaufland.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte s... Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodu podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5 své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do... S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až dobou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerč ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerč sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. 30 milionů korun. Komerční banka. Milionů korun. Komerční banka. Komerční banka. Komerční banka.
2: Liže.
3: Happy Sport.
2: Liže.
3: Happy Sport.
2: Dětské. Liže.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Liže.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Liže.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Půjčovna. Liže.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Půjče.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Půjčovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Půjčovna.
3: Happy Sport.
2: Servis. Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Půjčovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Půjčovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy.
2: Půjčovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě. Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Happy Sport. Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Happy Sport. Nejedno.
2: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Happy Sport.
2: Dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu.
4: Sport.
2: Happy Sport.
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu.
2: Sport.
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes. Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
4: Happy Sport.
3: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
4: Happy Sport.
3: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
4: Happy Sport.

0: vede přes Happy Sport. Happy Sport. Topcentrum.cz, dodavatel. Topcentrum.cz, dodavatel promis. Topcentrum.cz, dodavatel promistry svého řemesla. Topcentrum.cz, dodavatel promistry svého. Topcentrum.cz, dodavatel promistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Topcentrum.cz, dodavatel promistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel promistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hontel promistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarna. Zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarna. Sezóna startuje. Buďte připku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v rohu. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo větším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce slevy nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce slevy a jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce slevy Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce slevy a kompletní nabídku najdete také online i v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum. Najdete také online na www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Chceš žít z centrum.cz. www.topcentrum.cz. cz. www.topcentrum.cz. Chceš žít značkový život. www.topcentrum.cz. Chceš žít značkový život. centrum.cz. Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdu? Centrum.cz. Chceš žít značkový život? Nebo ten. Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www. Nebo ten opravdový? Značka si ty. www. Opravdovej. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Vej. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Asi ty. www.bezpotisku.cz. Ty. www.bezpotisku.cz. www.bezpotisku.cz.
1: Kontejnery s
0: bezpotisku.cz.
1: Kontejnery
0: s.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuji.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt...
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká
0: ulička. Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A ten?
1: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
1: Mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
1: Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
1: Ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel, naše
1: úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel, naše auta se...
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.
0: Říkáte problém?
2: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel. Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel. Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Všude. www.siegel.cz.
3: Rock Radio.
2: www.siegel.cz.
3: Rock Radio.
2: www.siegel.cz.
3: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Dabu i FM Rock Radio. V Dabu i FM nebo na radia.cz. V Dabu i FM nebo na radia.cz. V Dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Radia.cz. Ar.cz. Ardon. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a... Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet nové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Vévy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardonobuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz. Ardon.cz.

Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku. Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku odvezli sanitky do nemocnice. Přeje Kuba Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku odvezli sanitky do Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku odvezli sanitky do nemocnice 13 dětí. Nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku odvezli sanitky do nemocnice 13 dětí mladšího školního věku. S dětmi u Oseka na Rokycansku odvezli sanitky do nemocnice 13 dětí mladšího Rokycansku odvezli sanitky do nemocnice 13 dětí mladšího školního věku a jednoho dospělého. Měli sanitky do nemocnice 13 dětí mladšího školního věku a jednoho dospělého. Měli převážně 13 dětí mladšího školního věku a jednoho dospělého. Měli převážně lehká poranění 13 dětí mladšího školního věku a jednoho dospělého. Měli převážně lehká poranění mladšího školního věku a jednoho dospělého. Měli převážně lehká poranění hlavy a dolních končetin věku a jednoho dospělého. Měli převážně lehká poranění hlavy a dolních končetin 18 dospělého. Měli převážně lehká poranění hlavy a dolních končetin 18. Měli převážně lehká poranění hlavy a dolních končetin 18. Nezraněných účastníků nehody lehká poranění hlavy a dolních končetin 18. Nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasičů hlavy a dolních končetin 18. Nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasičů a dolních končetin 18. Nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasičů 18. Nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasičů dvě děti si 18. Nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasičů dvě děti si převzali zákonní zástup účastníků nehody odvezl autobus hasičů dvě děti si převzali zákonní zástup odvezl autobus hasičů dvě děti si převzali zákonní zástupci cenový střih hasičů dvě děti si převzali zákonní zástupci cenový strop na pohonné hmoty děti si převzali zákonní zástupci cenový strop na pohonné hmoty dnes opět vzrostl zákonní zástupci cenový strop na pohonné hmoty dnes opět vzrostl litr benzínu se může zástupci cenový strop na pohonné hmoty dnes opět vzrostl litr benzínu se může cenový strop na pohonné hmoty dnes opět vzrostl litr benzínu se může prodávat maximálně strop na pohonné hmoty dnes opět vzrostl litr benzínu se může prodávat maximálně za 44 hmoty dnes opět vzrostl litr benzínu se může prodávat maximálně za 45 vzrostl litr benzínu se může prodávat maximálně za 44 korun litr benzínu se může prodávat maximálně za 44 korun a 71 haléřů se může prodávat maximálně za 44 korun a 71 haléřů maximálně za 44 korun a 71 haléřů. Naftu 44 korun a 71 haléřů. Naftu dnes mohou čerpat 4 korun a 71 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat a 71 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun. Stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 17 haléřů. Prodávat nejvýše za 42 korun a 17 haléřů. Výše za 42 korun a 17 haléřů. Obránce 42 korun a 17 haléřů. Obránce Jan Ščotka vyvázel pun a 17 haléřů. Obránce Jan Ščotka vyvázel po vyloučení 17 haléřů. Obránce Jan Ščotka vyvázel po vyloučení na 5 minut a do konce utkání. Obránce Jan Ščotka vyvázel po vyloučení na 5 minut a do konce utkání v duelu se Švédy na mistrovství. Obránce Jan Ščotka vyvázel po vyloučení na 5 minut a do konce utkání v duelu. Ščotka vyvázel po vyloučení na 5 minut a do konce utkání v duelu se Švédy na mistrovství světa. Vyvázel po vyloučení na 5 minut a do konce utkání v duelu se Švédy na mistrovství světa bez vyloučení na 5 minut a do konce utkání v duelu se Švédy na mistrovství světa bez dalšího trestu. Jen z minut a do konce utkání v duelu se Švédy na mistrovství světa bez dalšího trestu, jen s dodatečným ani v duelu se Švédy na mistrovství světa bez dalšího trestu, jen s dodatečným Švédy na mistrovství světa bez dalšího trestu, jen s dodatečným napomenutím. Informovala o tom světa bez dalšího trestu, jen s dodatečným napomenutím. Informovala o dalšího trestu, jen s dodatečným napomenutím. Informovala o tom jen s dodatečným napomenutím. Informovala o tom Mezinárodní hokejová federace Ščotka mučným napomenutím. Informovala o tom Mezinárodní hokejová federace.

0: Ščotka hnutím informovala o tom Mezinárodní hokejová federace. Ščotka musel do kabin
1: Bude polojasno až oblačno v Čechách může být přechodně až zataženo nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis ovlivníte.

Tento týden v... Tento týden v Kauflandu opět ušit... Tento týden v Kauflandu... Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. Originál, bylina limonáda.

0: servis ANO. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Servis ANO. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.cz. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.cz u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Na letiště.toyota.louman.cz. Toyota.louman.cz. Rockradio.louman.cz. Rockradio.cz. Rockradio. Rockovej. Rockradio. Rockovej foras. Rockradio. Rockovej foras.
1: A já vás zdravím.
0: Rockradio. Rockovej foras.
1: A já vás zdravím, rockeři.
0: Rockradio. Rockovej foras.
1: A já vás zdravím, rockeři.
0: Rockradio. Rockovej foras.
1: A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12. hodině.
0: Rockovej foras.
1: A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12. hodině a začíná Rockovej foras s Danem. A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12. hodině a začíná Rockovej foras s Danem. A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12. hodině a začíná Rockovej foras s Danem. No a já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12. hodině a začíná Rockovej foras s Danem. No a já vám dneska řeknu, co se po 12. hodině a začíná Rockovej foras s Danem. No a já vám dneska řeknu, co se bude dít v té hodině a začíná Rockovej foras s Danem. No a já vám dneska řeknu, co se bude dít. Rozdám a začíná Rockovej foras s Danem. No a já vám dneska řeknu, co se bude dít. Rozdám vám nějaký lístky na nějaký festiáč. Rockovej foras s Danem. No a já vám dneska řeknu, co se bude dít. Rozdám vám nějaký lístky na nějaký festiáček, řekneme si něco. No a já vám dneska řeknu, co se bude dít. Rozdám vám nějaký lístky na nějaký festiáček, řekneme si něco o hokeji. Řeknu, co se bude dít. Rozdám vám nějaký lístky na nějaký festiáček, řekneme si něco o hokeji. No a pak si povíme. Řeknu, co se bude dít. Rozdám vám nějaký lístky na nějaký festiáček, řekneme si něco o hokeji. No a rozdám vám nějaký lístky na nějaký festiáček, řekneme si něco o hokeji. No a pak si povíme, do tady dneska byl jako vězný. Lístky na nějaký festiáček, řekneme si něco o hokeji. No a pak si povíme, do tady dneska byl jako vězný host. Aček, řekneme si něco o hokeji. No a pak si povíme, do tady dneska byl jako vězný host. Ať to nezdržuju, hokeji. No a pak si povíme, do tady dneska byl jako vězný host. Ať to nezdržuju, pustím další. No a pak si povíme, do tady dneska byl jako vězný host. Ať to nezdržuju, pustím další hudbu. Tady dneska byl jako vězný host. Ať to nezdržuju, pustím další hudbu Lenny Kravitz. Rybičky 48 a Bethel vězný host. Ať to nezdržuju, pustím další hudbu Lenny Kravitz. Rybičky 48 a Bethel. Ať to nezdržuju, pustím další hudbu Lenny Kravitz. Rybičky 48 a Bethel. Pustím další hudbu Lenny Kravitz. Rybičky 48 a Bethel. Hudbu Lenny Kravitz. Rybičky 48 a Bethel. Rybičky 48 a Bethel. Rybičky 48 a Bethel.
0: Rockradio.
1: Bethel.
0: Rockradio. Rockradio. Rockradio. Rockradio. Rockradio. Radio.

0: Rádio. Zprávy.
1: Krásný.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi u...

Ahoj, tady Kuba. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi chtěl slyšet Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi chtěl slyšet naživo, tak kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi chtěl slyšet naživo, 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi chtěl slyšet naživo, tak v květnu si poslechneš náš song. A kdyby jsi chtěl slyšet naživo, tak v květnu na naš. A kdyby jsi chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich mega koncertech. V Kutný Hoře. Kdyby jsi chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutný Hoře. Čau. Tak v květnu na našich megakoncertech v Kutný Hoře. Čau. Tak v květnu na našich megakoncertech v Kutný Hoře. Čau. Na našich megakoncertech v Kutný Hoře. Čau.

muzika. Je slušná muzika. Je slušná muzika. Je slušná muzika.

to byli Sex Pistols. No a já doufám, že nemáte plány na... A to byli Sex Pistols. No a já doufám, že nemáte plány na příští víkend. A to byli Sex Pistols. No a já doufám, že nemáte plány na příští víkend. Sex Pistols. No a já doufám, že nemáte plány na příští víkend, protože já plán... No a já doufám, že nemáte plány na příští víkend, protože já plán pro vás mám. No a já doufám, že nemáte plány na příští víkend, protože já plán pro vás mám. A pošlu dva z vás do... Nemáte plány na příští víkend, protože já plán pro vás mám. A pošlu dva z vás do Boleslavy, do Mladý. Příští víkend, protože já plán pro vás mám. A pošlu dva z vás do Boleslavy, do Mladý. Protože já plán pro vás mám. A pošlu dva z vás do Boleslavy, do Mladý. Protože tam je Bolka Fest. Vás mám. A pošlu dva z vás do Boleslavy, do Mladý, protože tam je Bolka Fest a je to 22 z vás do Boleslavy, do Mladý, protože tam je Bolka Fest a je to 29 do Boleslavy, do Mladý, protože tam je Bolka Fest a je to 29. května až 30. do Mladý, protože tam je Bolka Fest a je to 29. května až 30. takže pátek, protože tam je Bolka Fest a je to 29. května až 30. takže pátek, sobota, no, a je to 29. května až 30. takže pátek, sobota, no a zahrou 9. května až 30. takže pátek, sobota, no a zahrou tam kapely jako Vypsaná Fexa května až 30. takže pátek, sobota, no a zahrou tam kapely jako Vypsatýho, takže pátek, sobota, no a zahrou tam kapely jako Vypsaná Fexa Valda Gang, takže pátek, sobota, no a zahrou tam kapely jako Vypsaná Fexa Valda Gang Rybičkota, no a zahrou tam kapely jako Vypsaná Fexa Valda Gang Rybičky 48 Škvor a spolu, no a zahrou tam kapely jako Vypsaná Fexa Valda Gang, Rybičky 48 Škvor a spousta dalších, Vypsaná Fexa Valda Gang, Rybičky 48 Škvor a spousta dalších, no a Valda Gang, Rybičky 48 Škvor a spousta dalších, no a Rybičky 48 Škvor a spousta dalších, no a abyste mohli 48 Škvor a spousta dalších, no a abyste mohli dostat ty lístky Škvor a spousta dalších. No a abyste mohli dostat ty lístky, tak musíte mrknout na našich. No a abyste mohli dostat ty lístky, tak musíte mrknout na naše rokový rádio. No a abyste mohli dostat ty lístky, tak musíte mrknout na naše rokový rádio. Abyste mohli dostat ty lístky, tak musíte mrknout na naše rokový rádio. A na Facebook dostat ty lístky, tak musíte mrknout na naše rokový rádio. A na Facebook, tam jsem přidal příspěvek, tak musíte mrknout na naše rokový rádio. A na Facebook, tam jsem přidal příspěvek na naše rokový rádio. A na Facebook, tam jsem přidal příspěvek a potom příspěvek napište jako rádio. A na Facebook, tam jsem přidal příspěvek a potom příspěvek napište, koho byste vzali, proč byste to... A na Facebook, tam jsem přidal příspěvek a potom příspěvek napište, koho byste vzali, proč byste to... A na Facebook, tam jsem přidal příspěvek a potom příspěvek napište, koho byste vzali, proč byste to vzali. A já dva z vás jsem přidal příspěvek a potom příspěvek napište, koho byste vzali, proč byste to vzali. A já dva z vás tam pošlu. A potom příspěvek napište, koho byste vzali, proč byste to vzali. A já dva z vás tam pošlu. A každému z vás příspěvek napište, koho byste vzali, proč byste to vzali. A já dva z vás tam pošlu a každému z vás dám ještě jeden lístek, jste vzali, proč byste to vzali. A já dva z vás tam pošlu a každému z vás dám ještě jeden lístek, abyste, proč byste to vzali. A já dva z vás tam pošlu a každému z vás dám ještě jeden lístek, abyste tam. A já dva z vás tam pošlu a každému z vás dám ještě jeden lístek, abyste tam nejeli sami, abyste mohli vzít manželku. Pošlu a každému z vás dám ještě jeden lístek, abyste tam nejeli sami, abyste mohli vzít manželku. A každému z vás dám ještě jeden lístek, abyste tam nejeli sami, abyste mohli vzít manželku. Z vás dám ještě jeden lístek, abyste tam nejeli sami, abyste mohli vzít manželku, milenku, kamaráda. Ještě jeden lístek, abyste tam nejeli sami, abyste mohli vzít manželku, milenku, kamaráda. Abyste tam nejeli sami, abyste mohli vzít manželku, milenku, kamaráda, nebo kohokoliv. Abyste mohli vzít manželku, milenku, kamaráda, nebo kohokoliv. Takže mrkněte na manželku, milenku, kamaráda, nebo kohokoliv. Takže mrkněte na to, milenku, kamaráda, nebo kohokoliv. Takže mrkněte na to, napište kamaráda, nebo kohokoliv. Takže mrkněte na to, napište tam, nebo kohokoliv. Takže mrkněte na to, napište tam a dneska o půl třetí kohokoliv. Takže mrkněte na to, napište tam a dneska o půl třetí nebo po půl třetí vyberu. Takže mrkněte na to, napište tam a dneska o půl třetí nebo po půl třetí vyberu. Dva z vás napište tam a dneska o půl třetí nebo po půl třetí.

0: třetí vyberu dva z vás, který tam pošlem. No ale já zase pustím a dneska o půl třetí nebo po půl třetí vyberu dva z vás, který tam pošlem. No ale já zase pustím nějakou hudbu. Dneska o půl třetí nebo po půl třetí vyberu dva z vás, který tam pošlem. No ale já zase pustím nějakou hudbu. Nebo po půl třetí vyberu dva z vás, který tam pošlem. No ale já zase pustím nějakou hudbu, třeba Nightenberg nebo The Verve.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodí. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický. Hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Tak tohle nevyvětrám.
1: Zase všude tolik vody.
3: Jak od větra do...

0: To je puch.
1: Jak odvětra.
0: To je puch.
1: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špat.
0: To je puch.
1: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špat. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch vám. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilatory.cz. Zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilatory.cz. Kost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světlý vzduch vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světlý na jednom vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světlý na jednom místě.
2: Ventilátory.
1: Ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
2: Ventilátory.cz.
1: Světy trání na jednom místě.
2: Ventilátory.cz.
1: Světy trání na jednom místě.
2: Ventilátory.cz.
1: Na jednom místě.
2: Ventilátory.cz. Ventilátory.cz.
3: Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry.
2: .cz.
3: Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalmdead. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalmdead. Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalmdead a dalších víc než 426. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalmdead a dalších víc než 40 kapel už 20. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalmdead a dalších víc než 40 kapel už 20. Paradise Lost nebo Napalmdead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. Napalmdead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spálném. Dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve 40 kapel už 24. až 27. června ve spálném pozičí. A nebo vyraž na bejl už 24. až 27. června ve spálném pozičí. A nebo vyraž na bejl 4. až 27. června ve spálném pozičí. A nebo vyraž na bejl na otočku 27. června ve spálném pozičí. A nebo vyraž na bejl na otočku. Je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce pro června ve spálném pozičí. A nebo vyraž na bejl na otočku. Je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na bejl.cz. A nebo vyraž na bejl na otočku. Je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na bejl na otočku. Je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na bejl.cz.
4: Basin Fire
3: na otočku. Je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na bejl.cz. Stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na bejl.cz.
4: Basin Fire Fest mediálně pod
3: jednotlivce i dvojce prodej na bejl.cz.
4: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio.
3: Se prodej na bejl.cz.
4: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio.
3: Bejzin.cz.
4: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná mst. Mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.
5: Kauflandu fan
4: je slušná muzika.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako
4: slušná muzika.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark Bramburky 150.
5: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark Bramburky 100
5: stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17.
5: Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90.
5: A připravili
6: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90 a svíčky Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90 Bramburky 150 gramů za 17,90

0: 150 a Svijanským 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák za 17,90 a Svijanský más světlý ležák 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
0: Kart za 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
0: 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
0: až do 26. května
1: Kaufland
0: až do 26. května
1: Kaufland
0: 6. května
1: Kaufland
0: Profi Volňa května
1: Kaufland
0: Profi Volňa
1: Kaufland

0: Takže mrkněte na zooparkzelčin.cz. Takže mrkněte na zooparkzelčin.cz. Mrkněte na zooparkzelčin.cz.
1: Stavebniny Dek
0: zooparkzelčin.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při
0: zapůjčení.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti. Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie. Zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 20. půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 29. května včetně zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjč 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron 7. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dekci. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Více na dek.cz. Dek.cz.
2: Zase tankuju. Zase tankuju. Zase tankuju. Po třetí. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já
2: tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD.
2: Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5.
2: Tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV.
2: Tak to děláš špatně.
3: Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem.
2: Děláš špatně.
3: Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016. Mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016. C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tich 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodič s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufrem 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam 15 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
2: A tak to bude.
3: Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Depa. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Depa. Se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžné z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku.
2: Tak to bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od
2: drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 600. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 609. Běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankováku. BYD C-Line 5. Už od 600.

A to byly Sex Pistols. A to byly Sex Pistols.

0: 99 tisíc korun. Méně tankování, víc Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízd 99 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.cz/1000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Je tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Právě teď v Planeu.
0: Zkušební jízda na byd.com.
1: Právě teď v Planeu.
0: Jízda na byd.com.
1: Právě teď v Planeu.
0: Premiové.com.
1: Právě teď v Planeu. Premiové. Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prokupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už dopad. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Plané. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Plané. Vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Máte penzí?
1: Připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho
1: 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho
1: od rezervace. Planeo.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost.
1: Planeo.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzí? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše N a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii s nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k pořád to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN s vlastním penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online, sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, te strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kýjí spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na NN online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivodac. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Rodiče.
0: Na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Rodiče s
0: zárukou. Profivoda.cz.
1: Rodiče z Bystřete
0: Voda.cz.
1: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko.
0: CZ.
1: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale. Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní. Léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zoo, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčí. Blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčí. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny parku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace. Rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčí. Zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčí. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí. Rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí. Na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí. Takže mrkněte. Tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí. Takže mrkněte. Zelčín. Místa mizí. Takže mrkněte na zoopark Zelčín. Místa mizí. Takže mrkněte na zoopark mizí. Takže mrkněte na zoopark Zelčín.cz.

Dabu i FM roková pohoda. V Dabu i FM nebo pohoda. V Dabu i FM nebo na pohoda. V Dabu i FM nebo v Dabu i FM nebo na rádiu. V Dabu i FM nebo na radia.cz. V Dabu i FM nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radio. radia.cz. Rock radio. .cz.

Hymlholo to. Hymlholo to. Tady Luboš Valeček alias... Hymlholo to. Tady Luboš Valeček alias... Hymlholo to. Tady Luboš Valeček alias Horst z kapely... Hymlholo to. Tady Luboš Valeček alias Horst z kapely Trautenberg. Hymlholo to. Tady Luboš Valeček alias Horst z kapely Trautenberg. To. Tady Luboš Valeček alias Horst z kapely Trautenberg. Tady Luboš Valeček alias Horst z kapely Trautenberg. Posílám poštovního holuba Ček alias Horst z kapely Trautenberg. Posílám poštovního Horst z kapely Trautenberg. Posílám poštovního holuba z pozdra Trautenberg. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem posluchačům. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem posluchačům. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem posluchačům. Rock rádia. Jo, holuba s pozdravem všem posluchačům. Rock rádia. Pozdravem všem posluchačům. Rock rádia. Všem posluchačům. Rock rádia. Rock rádia. Rock rádia.

0: i DABu, sledujte naše sociální sítě, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám.
1: Partstivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do košt Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Jen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. Nevajgluj.cz. CZ.

Rockin. Rockin. Máte málo roku ve svým městě? Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho při... Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho... Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alk svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia píže Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Třiadvacátého května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás 20. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sled května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte naše z Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte naše sociacích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte naše sociální sítě a třeba lístky máme. Laďte nás v FM

0: mezi Jabloncem a Karvinou. Hraje to na neutrálním českého poháru MOL Cupu mezi Jabloncem a Karvinou. Hraje to na MOL Cupu mezi Jabloncem a Karvinou. Hraje to na neutrálním stadionu, a to na Malšovický aréně mezi Jabloncem a Karvinou. Hraje to na neutrálním stadionu, a to na Malšovický aréně a Karvinou. Hraje to na neutrálním stadionu, a to na Malšovický aréně v Hradci Králové, což je u nás. Karvinou. Hraje to na neutrálním stadionu, a to na Malšovický aréně v Hradci Králové. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Miloš Jablonci, protože by to bylo lepší, ten Jablonec nezhrál celou sezonu líp.
1: Dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt. A kam pojedeme?
1: Na zahradu.

0: kam pojedeme?
1: Na zahradu. Máme vyřešenou.
0: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy.
0: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy.
0: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25.
0: Jedeme.
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazénu. Zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to. Května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to. 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže pětihvězdičkový.
1: Na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na
1: zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo. A nejen to.
0: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baum.
0: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baum.
0: Hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy
0: u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Těšíte se?
1: Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte.
1: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte.
1: A vždycky něco navíc.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden hajzlu.
1: Vždycky něco navíc.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken.
1: Navíc.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží. Se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19. Prémiový ležák se svěží chutí za 19.20. Chocenské tradiční pomazánkové růžové se svěží chutí za 19.90. Chocenské tradiční pomazánkové růžové chutí za 19.90.

0: spousta hostí od 1. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny týdne 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupím v amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Kotru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go a hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Lepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Tati, ETF je teď...
0: Koupíš v síti Go Out.
1: Tati, ETF je teď ne...
0: Go Out.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
0: Out.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo být... Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo N. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo F je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT je lepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
2: A co SSB?
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB? BTC, nebo NFT, i když to už.
2: A co SSB?
1: SSB? NFT, i když to už.
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB? I když to už.
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení. A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: A to je, co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od buřinky.
1: Aha. A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stát? Ta nová investice?
2: To je stavební spoření od buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout? Investice?
2: To je stavební spoření od buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: Stavební spoření od buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od buřinky. Jistota.
1: A kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od buřinky. Jistota věk.
1: Stáhnout.
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od buřinky. Jistota v jakékoliv době.
3: Normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od buřinky. Jistota v jakékoliv době. Stavební spoření od buřinky. Jistota v jakékoliv době.
5: Spolu s bonusy za 6
4: let. Spoření od buřinky. Jistota v jakékoliv době.
5: Spolu s bonusy za 6 let
4: dosáhnete buřinky. Jistota v jakékoliv době.
5: Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení a
4: jistota v jakékoliv době.
5: Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,
4: jakékoliv době.
5: Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,5. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%.
4: Buřinka.
5: Bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%.
4: Buřinka.cz.
5: Dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%.
4: Buřinka.cz.
6: Svět není jen samé.
4: Zhodnocení až 5,3%.
6: Buřinka.cz.
4: Svět není jen
6: cení až 5,3%.
4: Buřinka.cz.
6: Svět není jen samé slunce.
4: 3%. Buřinka.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha je toho.
4: Buřinka.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha je to hodně zlý a drsný.
4: Buřinka.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha je to hodně zlý a drsný míst. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný míst. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na které a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlepší místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.

0: Tyky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
0: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Navštivte Mercedes,
0: na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Navštivte Mercedes,
0: rozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha,
0: hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a
1: nejlevnější pneu.cz.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi
1: nejlevnější pneu.cz.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijď s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout 10 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který... Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven. Nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 20. Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 23, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha. 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha. 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Český
2: 4. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Český Goodwill.
2: Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje.
2: Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Český Goodwill znovu
2: Studio Praha.
3: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podniky. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. A oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co firmy, kterých si lidé váží? Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmu. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium ERA. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Čes zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. A navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, které

0: kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.český ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill. Kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Neváží. www.českygoodwill.cz.
1: Odplouvám kránu.
0: www.českygoodwill.cz.
1: Odplouvám kránu.
0: Českygoodwill.cz.
1: Odplouvám kránu.
0: Makl.cz.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdíte vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku v katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hlubouc. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutná. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychu, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním kabíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě uch, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Máte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní a luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Nebo firemní akci.
1: Odplouvám.

A to byli Godhár. A to byli Godhár. A my se půjdeme podívat na Českou. A to byli Godhár. A my se půjdeme podívat. A to byli Godhár. A my se půjdeme podívat na český fotbal, protože český fotbal už... A to byli Godhár. A my se půjdeme podívat na český fotbal, protože český fotbal už je pomalu do finále. A my se půjdeme podívat na český fotbal, protože český fotbal už je pomalu do finále. A my se půjdeme podívat na český fotbal, protože český fotbal už je pomalu do finále. A to dneska půjdeme podívat na český fotbal, protože český fotbal už je pomalu do finále. A to dneska finálem českého poháru český fotbal, protože český fotbal už je pomalu do finále. A to dneska finálem českého poháru MOL Cupu, český fotbal už je pomalu do finále. A to dneska finálem českého poháru MOL Cupu mezi pomalu do finále. A to dneska finálem českého poháru MOL Cupu mezi Jabloncem a to dneska finálem českého poháru MOL Cupu mezi Jabloncem a Karvinou. Hráska finálem českého poháru MOL Cupu

0: 24,90 a chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Neské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesk pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoládné druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 a Quick čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května Kaufda různé druhy za 23,90 až do 26. května Kaufda za 23,90 až do 26. května Kaufland
1: Rybičky
0: 43,90 až do 26. května Kaufland
1: Rybičky 48
0: těsk. Až do 26. května. Kaufland.
1: Rybičky 48 tě zvou na...
0: 26. května. Kaufland.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý post...
0: 6. května. Kaufland.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakon...
0: Kaufland.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakon... Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfi svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru.

0: Je jinak. Na espresso do Florencie. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie. Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Pokaždé jinak. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Jinak. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava večerní atmosférou do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět atmosférou do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.15italskýchměst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Rock Radio.
0: Destinací na www.prg.aero.
1: Rock Radio.
0: www.prg.aero.
1: Rock Radio.
0: www.prg.aero.
1: Rock Radio.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radio.cz. Rock radio. Wow!

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vz...
1: Na katamaránu.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na...
1: Na katamaránu.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Ránu.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte...
0: Pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé...
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku...
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro...
0: Vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70. Nechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70. Skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 6. až 70% na široký výběr výrobků.

na 2026. Více na jisk.cz. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Léto Sleeping and Living. Léto chutná v Itálii. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Léto chutná v Itálii, pokaždé.

Yeah.

0: Prodejna Honda. Prodejna Honda Velká Chuchle. Prodejna Honda Velká Chuchle. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle, Nego Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle, najdete i invalidní, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle, najdete i prosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky rovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitr Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitry Divoký švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitry Divoký byl Royal Republic. Rybičky 48, Dimitry Divoký byl Tři sestry Škvo. Rybičky 48, Dimitry Divoký byl Tři sestry Škvor a Dagi. 48, Dimitry Divoký byl Tři sestry Škvor a Dagi. 8, Dimitry Divoký byl Tři sestry Škvor a další. Divoký byl Tři sestry Škvor a další. Více na peky byl Tři sestry Škvor a další. Více na pekelný ostrov Tři sestry Škvor a další. Více na pekelný ostrov Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Přijďte si užít rozmar.
1: Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro.
1: Partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace.
1: Festivalu je Rock Radio.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
1: U nás.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
1: U nás slunce svítí.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den.
2: Užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
2: Jaro do Aqua Palace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch je ještě.
2: Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu.
0: I každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
0: Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
0: 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
0: Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkami.
0: Ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátovu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na delším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátovu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalace Praha.
1: Kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalace Praha. Zábava na celý den
1: v mořském vlnobití nebo na pirátské.

0: Sedla. Dneska zase vozíme děti. Dnes kočí šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka propneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbytu je svět. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbytu je svět větší. Tačka pro děti. Já říkám, z mého zbytu je svět větší. Tak nasedat. Já říkám, z mého zbytu je svět větší. Tak nasedat. Tam z mého zbytu je svět větší. Tak nasedat. U nás z mého zbytu je svět větší. Tak nasedat. U nás v zoopatu je svět větší. Tak nasedat. U nás v zooparku Zelčín vozíme děti. Tak nasedat. U nás v zooparku Zelčín vozíme děti. K nasedat. U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně. U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně. U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark.
0: V zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín.
0: Vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kous
0: pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u... Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Rock Radio.
1: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Rock Radio.
1: A hodně blízko u zvířat.
2: Rock Radio.
1: Hodně blízko u zvířat.
2: Rock Radio.
1: U zvířat.

0: více na aquapalas.cz. Z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz. Celý den. Více na aquapalas.cz.
1: Toto je
2: Dobravár.
0: Aquapalas.cz.
1: Toto je
2: Dobravár. Vezeme vám pračku.
0: CZ.
1: Toto je
2: Dobravár. Vezeme vám pračku.
3: A co teď?
1: Toto je
2: Dobravár. Vezeme vám pračku.
3: A co teď?
1: Toto je
2: Dobravár. Vezeme vám pračku.
3: A co teď?
1: Teď to je
2: Dobravár. Vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme. Dobravár. Vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme. Rozbalíme. Zapojíme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme. Rozbalíme. Zapojíme. A starý.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme. Rozbalíme. Zapojíme. A starý spotřebič odveď. Teď vám ji vyneseme. Rozbalíme. Zapojíme. A starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si
2: rozbalíme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozbalíme.
2: Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozbalíme.
2: Zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte
2: a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroub.
2: Spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdar.
1: To si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma.
1: Rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datání. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový. Novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialist. Zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialist. A pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Drby z ohrad a výběhů zoopark.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín.
4: Hladový elektrospecialista.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín.
4: Hlásíme se specialista.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín.
4: Hlásíme se z výběhu.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín.
4: Hlásíme se z
5: bys ohrad a výběhů zooparku Zelčín.
4: Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
6: Ráno začíná.
5: A výběhu zooparku Zelčín.
4: Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
6: Ráno začíná chladně.
5: Zooparku Zelčín.
4: Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
6: Ráno začíná chladně.
4: Zelčín.
5: Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
6: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí.
5: Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
6: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí.
5: Běhu fjordských koní.
6: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí.
5: Koní.
6: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí. Šláp. Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí. Šlápneme do sedla. Chladně, ale jak slunce vyskočí. Šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Ale jak slunce vyskočí. Šlápneme do sedla.

Česku zajišťuje Alef. A ta i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Tu v Česku zajišťuje Alef. Zajišťuje Alef. Alef.

0: zatím policisté neznají. Událost vyšetřují, která si vyžádala 18 zraněných, zatím policisté neznají. Udádala 18 zraněných, zatím policisté neznají. Událost vyšetřují pro trestný část zraněných, zatím policisté neznají. Událost vyšetřují pro trestný čin obecněných, zatím policisté neznají. Událost vyšetřují pro trestný čin obecně policisté neznají. Událost vyšetřují pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Událost vyšetřují pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Událost vyšetřují pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Fotbalisté Jablonce a Karviné trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci obecné ohrožení z nedbalosti. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes z nedbalosti. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco se Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v MOL Cup ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v MOL Cupu poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v MOL Cupu. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v MOL Cupu. Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali. Budou usilovat o třetí triumf v MOL Cupu. Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostovat o třetí triumf v MOL Cupu. Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé triumf v MOL Cupu. Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Zápas začne. Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Zápas Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Zápas začne v 18. Boje o vítěznou trofej dostali poprvé. Zápas začne v 18 hodin. Trofej dostali poprvé. Zápas začne v 18 hodin.
1: Rock Radio. Pojď.
0: Poprvé. Zápas začne v 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zápas začne v 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Začne v 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude poli...
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polijasno až oblačno, v Čechách může být přechodně...
1: Počasí.
2: Dnes bude polijasno až oblačno, v Čechách může být přechodně až zatmí. Dnes bude polijasno až oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty. Dnes bude polijasno až oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty. 18. Bude polijasno až oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty. 18. V Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty. 18 až 23 stupňů. Přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty. 18 až 23 stupňů. Nejvyšší denní teploty. 18 až 23 stupňů. 18 až 23 stupňů.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně.
2: 23 stupňů.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. Vkrát. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistické. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé pnem prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
1: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Vilzanova v Praze.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Vilzanova.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Vilzanova v Praze nehoda dvou osobních.
1: Doprava.
2: V ulici Vilzanova v Praze nehoda dvou osobních aut a motorky, je tam překážka. V ulici Vilzanova v Praze nehoda dvou osobních aut a motorky, je tam. V ulici Vilzanova v Praze nehoda dvou osobních aut a motorky, je tam překážka na vozovce. A v ulici

0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje
0: Kudio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Muž po kontaktu s nakaženým
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Muž po kontaktu. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v odpoledne přeje Kuba Bělak. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí přeje Kuba Bělak. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzyni dnes večer. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzyni dnes večer. Amerika platí pro kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzyni dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz. Nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzyni dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy soukromým letadlem. Přiletí na letiště v Ruzyni dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy soukromým letadlem. Letiště v Ruzyni dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy soukromým letadlem. Dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Dnes to oznámil minister. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Dnes to oznámil minister zdravotní platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Dnes to oznámil minister zdravotnictví Ugandy soukromý let. Dnes to oznámil minister zdravotnictví Vojtěch. Kdy soukromý let. Dnes to oznámil minister zdravotnictví Vojtěch. Američan podle něj let. Dnes to oznámil minister zdravotnictví Vojtěch. Američan podle něj nepředstavuje pro veřejnost, že oznámil minister zdravotnictví Vojtěch. Američan podle něj nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotnictví Vojtěch. Američan podle něj nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotnictví Vojtěch. Američan podle něj nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotní. Američan podle něj nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotní riziko. Nepřijde do kontaktu s českým. Něj nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotní riziko. Nepřijde do kontaktu s tvoje pro veřejnost žádné zdravotní riziko. Nepřijde do kontaktu s českými občany. Žádné zdravotní riziko. Nepřijde do kontaktu s českými občany. Škodu po zdravotní riziko. Nepřijde do kontaktu s českými občany. Škodu po úterní srážce nepřijde do kontaktu s českými občany. Škodu po úterní srážce autobusu a tramvaje v Praze s českými občany. Škodu po úterní srážce autobusu a tramvaje v pražských záběhlými občany. Škodu po úterní srážce autobusu a tramvaje v pražských. Škodu po úterní srážce autobusu a tramvaje v pražských záběhlicích policie předběžně. Škodu po úterní srážce autobusu a tramvaje v pražských záběhlicích policie předběžně vyčíslila na 5 autobusu a tramvaje v pražských záběhlicích policie předběžně vyčíslila na 25 milionů. Tramvaje v pražských záběhlicích policie předběžně vyčíslila na 25 milionů. Jejich záběhlicích policie předběžně vyčíslila na 25 milionů korun. Příčiny čelní srážky policie předběžně vyčíslila na 25 milionů korun. Příčiny je předběžně vyčíslila na 25 milionů korun. Příčiny čelní srážky číslila na 25 milionů korun. Příčiny čelní srážky, která si vyžádala 18 na 25 milionů korun. Příčiny čelní srážky, která si vyžádala 18 milionů korun. Příčiny čelní srážky, která si vyžádala 18 zraněných, zatím policisté. Příčiny čelní srážky, která si vyžádala 18 zraněných, zatím policisté neznají. U čelní srážky, která si vyžádala 18 zraněných.

0: Zanova v Praze nehoda dvou osobních aut a motorky, je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou. Praze nehoda dvou osobních aut a motorky, je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou. Osobních aut a motorky, je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak motorky, je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte a půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte. Zvýšenou opatrností, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte. Tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte. Opatrně tam pořádku dorazíte.
1: Instagram Rock Rádia.
0: Dorazíte.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeň. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeň. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte. Zastavíte.

0: Dva lístky, protože o půl třetí cca po půl třetí dva lístky rozdáváme, to 1+1, ať můžete vyrazit na mejdan, a je to příští týden.
1: Rock Radio. Rock Radio.

0: DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz. FM nebo na rádia.cz. Nebo na radia.cz.
1: Ve světě plném
0: radia.cz.
1: Ve světě plném hrozeb je jistota za
0: CZ.
1: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie v světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které je základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Chrání vaše data i důvěru. Jistotu

0: Rockradio. Rockovej. Rockradio. Rockovej poraz. Rockradio. Rockovej poraz.
1: A je pak.
0: Rockradio. Rockovej poraz. Rockradio. Rockovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a je rokovej...
0: Jo, rokovej voraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a je rokovej voraz zda...
0: Rokovej voraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a je rokovej voraz zdaném první hodina za...
0: Voraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a je rokovej voraz zdaném první hodina za náma. A je pár minut po 13. hodině a je rokovej voraz zdaném první hodina za náma. No po 13. hodině a je rokovej voraz zdaném první hodina za náma. No a já pořád na Facebooku a je rokovej voraz s Danem první hodina za náma. No a já pořád na Facebooku rozdávám rokovej voraz s Danem první hodina za náma. No a já pořád na Facebooku rozdávám lístky na Bolka Fest s Danem první hodina za náma. No a já pořád na Facebooku rozdávám lístky na Bolka Fest za náma. No a já pořád na Facebooku rozdávám lístky na Bolka Fest. No a já pořád na Facebooku rozdávám lístky na Bolka Fest. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl? Na Facebooku rozdávám lístky na Bolka Fest. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl? Na Bolku rozdávám lístky na Bolka Fest. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl? Na Bolka Fest bude na Bolka Fest. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl? Na Bolka Fest bude budou tam škvor. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl? Na Bolka Fest bude budou tam škvor. Budou jste to ještě neslyšel a nestihl? Na Bolka Fest bude budou tam škvor. Budou tam Dimitri a nestihl? Na Bolka Fest bude budou tam škvor. Budou tam Dimitri, bude tam vypsaná fixa. Na Bolka Fest bude budou tam škvor. Budou tam Dimitri, bude tam vypsaná fixa. Fest bude budou tam škvor. Budou tam Dimitri, bude tam vypsaná fixa. Harley, Arakai. Budou tam škvor. Budou tam Dimitri, bude tam vypsaná fixa. Harley, Arakai. Takže mrkněte tam škvor, budou tam Dimitri, bude tam vypsaná fixa, Harley, Arakain. Takže mrkněte na tam Dimitri, bude tam vypsaná fixa, Harley, Arakain. Takže mrkněte na to, jestli tam vypsaná fixa, Harley, Arakain. Takže mrkněte na to, jestli chcete dostat dva lístky, protože o půl Harley, Arakain. Takže mrkněte na to, jestli chcete dostat dva lístky, protože o půl Arakain. Takže mrkněte na to, jestli chcete dostat dva lístky, protože o půl třetí cca po půl třetí. Mrkněte na to, jestli chcete dostat dva lístky, protože o půl třetí cca po půl třetí dva lístky rozdá.

bezejmen, co potkáš za rohem, lidem patřil k těm bezejmen, co potkáš za rohem, patřil k těm bezejmen.

0: sobotu. A může se tam těšit na kapely jako Alkohol, Horký žeslíže Dimitri. A může se tam těšit na kapely jako Alkohol, Horký žeslíže Dimitri, Trautenberg nebo Traktory. A kapely jako Alkohol, Horký žeslíže Dimitri, Trautenberg nebo Traktory. No a celý večerem vás bude jako Alkohol, Horký žeslíže Dimitri, Trautenberg nebo Traktory. No a celý večerem vás bude provázet nebo Horký žeslíže Dimitri, Trautenberg nebo Traktory. No a celý večerem vás bude provázet nebo i odpoledne Dimitri, Trautenberg nebo Traktory. No a celý večerem vás bude provázet nebo i odpoledne Anabel. A celý náš tým se na vás bude těšit. No a jak tyhle lístky dostat, bude již tým se na vás bude těšit. No a jak tyhle lístky dostat, bude jeden pro partu pro celou těšit. No a jak tyhle lístky dostat, bude jeden pro partu pro celou, kde vám dám jeden lístek, nebo takhle. Jak tyhle lístky dostat, bude jeden pro partu pro celou, kde vám dám jeden lístek, nebo takhle. Jednomu dám dát, bude jeden pro partu pro celou, kde vám dám jeden lístek, nebo takhle. Jednomu dám 10 lístků. Jeden pro partu pro celou, kde vám dám jeden lístek, nebo takhle. Jednomu dám 10 lístků. Aby pro celou, kde vám dám jeden líst, nebo takhle. Jednomu dám 10 lístků. Abyste mohli zjistit svý kámoše, vám dám jeden líst, nebo takhle. Jednomu dám 10 lístků. Abyste mohli zjistit svý kámoše a třeba, nebo takhle. Jednomu dám 10 lístků. Abyste mohli zjistit svý kámoše a třeba celou rodinu. Takhle. Jednomu dám 10 lístků. Abyste mohli zjistit svý kámoše a třeba 10 lístků. Abyste mohli zjistit svý kámoše a třeba celou rodinu. No a musí, abyste mohli zjistit svý kámoše a třeba celou rodinu. No a musíte zjistit svý kámoše a třeba celou rodinu. No a musíte proto udělat tak, že se vyfotíte s tou partou a třeba celou rodinu. No a musíte proto udělat tak, že se vyfotíte s tou partou, čím víc to bude crazy celou rodinu. No a musíte proto udělat tak, že se vyfotíte s tou partou, čím víc to bude. No a musíte proto udělat tak, že se vyfotíte s tou partou, čím víc to bude crazy, tím líp. A pošlete mi to na udělat tak, že se vyfotíte s tou partou, čím víc to bude crazy, tím líp. A pošlete mi to na e-mail, se vyfotíte s tou partou, čím víc to bude crazy, tím líp. A pošlete mi to na čím víc to bude crazy, tím líp. A pošlete mi to na e-mail studio, za to bude crazy, tím líp. A pošlete mi to na e-mail studio zavináč rokovýradio, tím líp. A pošlete mi to na e-mail studio zavináč rokovýradio.cz. A pošlete mi to na e-mail studio zavináč rokovýradio.cz. Čím to bude originální e-mail studio zavináč rokovýradio.cz. Čím to bude originálnější, tím lepší. Studio zavináč rokovýradio.cz. Čím to bude originálnější, tím lepší. A my to zavináč rokovýradio.cz. Čím to bude originálnější, tím lepší. A my to rokovýradio.cz. Čím to bude originálnější, tím lepší. A my to zítra v 15 hodin u CZ. Čím to bude originálnější, tím lepší. A my to zítra v 15 hodin. Čím to bude originálnější, tím lepší. A my to zítra v 15 hodin uzavřeme a vybereme tím lepší. A my to zítra v 15 hodin uzavřeme a my to zítra v 15 hodin uzavřeme a vybereme jednoho šťastlivce. Zítra v 15 hodin uzavřeme a vybereme jednoho šťastlivce, který dostane těch 15 hodin uzavřeme a vybereme jednoho šťastlivce, který dostane těch 10 lístků. No a půjdeme dál k hudbě a pustím. Uzavřeme a vybereme jednoho šťastlivce, který dostane těch 10 lístků. No a půjdeme dál k hudbě a pustím. A vybereme jednoho šťastlivce, který dostane těch 10 lístků. No a půjdeme dál k hudbě a pustíme třeba Smokey, Papa Roach, šťastlivce, který dostane těch 10 lístků. No a půjdeme dál k hudbě a pustíme třeba Smokey, Papa Roach, 10 lístků. No a půjdeme dál k hudbě a pustíme třeba Smokey, Papa Roach, anebo teďka Rammstein. No a půjdeme dál k hudbě a pustíme třeba Smokey, Papa Roach, anebo teďka Rammstein. Půjdeme dál k hudbě a pustíme třeba Smokey, Papa Roach, anebo teďka Rammstein. Půjdeme a pustíme třeba Smokey, Papa Roach, anebo teďka Rammstein.
1: Nejlepší
0: Smokey, Papa Roach, anebo teďka Rammstein.
1: Nejlepší výběr, nejnižší cena.
0: Roach, anebo teďka Rammstein.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
0: Rammstein.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benena. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benena nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benena nápoje. Lepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benena nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové nejnižší ceny. To jsou Benena nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Benena nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská jsou Benena nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Poje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich datech. Přesvědčte se sami v naši...

0: naší nové prodejně v Praze Poděbradská 36 nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36 nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více CČS nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
1: Hausbrand Café.
0: Více na bene.cz.
1: Hausbrand
2: Signora. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandka, Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu
2: Brandkáva.cz.
3: Jíst zdravěji jde
2: CZ.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu obli. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu obli. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny a zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu dno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny v novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 20 za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Nebo Bio Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Nebo bio olivový olej půl litru 20 gramů za 29,90. Nebo bio olivový olej půl litru za 139 gramů za 29,90. Nebo bio olivový olej půl litru za 9,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert sát nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Už zase.
3: Olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Už zase nejde.
3: Za 139,90. Albert.
4: Už zase nejde internet.
3: 9,90. Albert.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi.
3: Albert.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne. Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebyl
4: se nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebyl
4: internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru.
5: Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost.
5: Pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost. Co takhle pořádný pohyb? Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost. Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? Vysedávání u monitoru už dost. Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinsko monitoru už dost. Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu. Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu pořádný pohyb pro vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a podvedení pro vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a podvedením rodilých tanečníků. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a podvedením rodilých tanečníků. V latinskoamerickém rytmu a hiphopu a podvedením rodilých

0: Rodilých tanečníků.
1: Yes,
0: tanečníš v americkém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
1: Yes,
0: hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
1: Yes,
0: taneční škola La Tropical pořádá letní pod vedením rodilých tanečníků.
1: Yes,
0: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro tanečníků.
1: Yes,
0: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti.
1: Yes,
0: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den.
0: Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den.
3: Tanec, zábava,
0: kamarádi. Letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den.
3: Tanec, zábava, kamarádi a
0: městský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den.
3: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny
0: pro děti v Praze.
2: Celý den.
3: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
2: Celý den.
3: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na
3: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropava,
3: kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropica
3: a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď.
3: I základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď.
3: Španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezená. Latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezená. La Tropical. Tanečník už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezená. La Tropical. Tanečník kapacita táborů v červenci i srpnu je omezená. La Tropical. Taneční kruh v červenci i srpnu je omezená. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Srpnu je omezená. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
4: Svět
0: je naučíme tančit. I o prázdninách.
4: Svět není jen samé
0: tančit. I o prázdninách.
4: Svět není jen samé slunce.
0: I o prázdninách.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a
0: prázdninách.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky to. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumat slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu a je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější to. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme
4: pneu.cz.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
7: Portugalsko.
5: Kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
7: Portugalsko. Slunce, oceán, romance.
6: A neříkej, kam se vydáme tentokrát.
7: Portugalsko. Slunce, oceán, romance. A prej to tak.
6: Se vydáme tentokrát.
7: Portugalsko. Slunce, oceán, romance. A prej to tak. Totálně neodolatelný
6: týpek.
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
6: Portugalsko,
7: slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to.
7: Slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru.
7: To je zan romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru.
7: To je. A prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru.
8: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím. Na
7: týpek.
6: Tak to beru.
8: To je zase průšvih. Já ji otevřu a
6: to beru.
8: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasný.

0: Jasně, romantický.
1: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
0: Jasně, romantický útěk v praxi.
1: Průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
0: Jasně, romantický.
1: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
0: Jasně, romantický útěk v praxi.
1: A zmizím na víkend.
0: Jasně, romantický útěk v praxi.
2: Julie Kaplinová.
0: Víkend. Jasně, romantický útěk v praxi.
2: Julie Kaplinová. Penzion v Portně.
0: Romantický útěk v praxi.
2: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
0: Útěk v praxi.
2: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
0: Už vyšlo.
3: Zahrád.
2: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
0: Už vyšlo.
3: Zahrádkář se raduje. Zahrád.
2: Je Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
0: Už vyšlo.
3: Zahrádkář se raduje. Zahrád.
2: Penzion v Portugalsku.
0: Už vyšlo.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu.
2: Galsku.
0: Už vyšlo.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
0: Na Už vyšlo.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.cz, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.cz, e-shop se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.cz, e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo...
3: Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.cz, e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo...
3: Všechno, co potřebuje. Zafido.cz, e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vy...
3: Zafido.cz, e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: Zafido.cz, e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou
3: e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Presto se snadno...
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbaví...
4: Bo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně... Zbavíte slimáků na...
4: U nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně
4: vyberete.
5: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letoš... S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní ú... Snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.
5: Slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.cz, e-shop.cz. Partner.
5: Zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.cz, e-shop.cz. Partner pro vaši
5: letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.cz, e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.cz, e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Presto.
3: Zafido.cz, e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido.cz, e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Nemáš
3: e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš
3: partner pro vaši zahradu.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš
3: du.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop. Do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, kdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na... Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovýradio.cz, e-shopu Rokrádia, na www.rokovýradio.cz, trička Mikrádia, na www.rokovýradio.cz, trička Mik, www.rokovýradio.cz, trička mikiny, ponožky a spoustu další. Rokovýradio.cz, trička mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný radio.cz, trička mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry, trička mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.

Bolkafest. Ušní hadry na www.rokoviradio.cz. Bolkafest 2026. Bolkafest 2026. Rokový rádio CZ. Bolkafest 2026. Už 20. CZ. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. Bolkafest 2026. Už 29. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce 6. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 48 v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 48 Harley Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 48 Harley Valda. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 48 Harley Valda Gang. Jí Škvor Dimitri Rybičky 48 Harley Valda Gang. Jiří Korn a Dimitri Rybičky 48 Harley Valda Gang. Jiří Korn a mnoho 48 Harley

to byli Van Halen. A to byli Van Halen. A to byli Van Halen. A já vám tady poslední dva... A to byli Van Halen. A já vám tady Budějovic, kde startujem 23. sobotu. No, může se tam těšit na kapely jako Alkohol, Horký žíž. 23. sobotu. No, může se tam těšit na kapely jako Alkohol, Horký žeslí. 23. sobotu. No, může se tam těšit na kapely jako Alkohol, Horký žeslí, že Dimitri.

0: www.prageboat.cz.
1: Na katamaran.
0: www.prageboat.cz.
1: Už ví. Na katamaran.
0: www.prageboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.prageboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.prageboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Domov pro seniory.
0: Už ví. Tak vzhůru na palubu.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: Palubu.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme
2: domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí má.
2: Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí
2: lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí má charakter
2: do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí má charakter a hledáme někoho, kdo přemýšlí má charakter a respektuje stáří. Nemá. Hledáme někoho, kdo přemýšlí má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Někoho, kdo přemýšlí má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stáří a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Máte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Učíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte si zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
4: Trénírkárna.
3: Nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
4: Trénírkárna.
3: Více na domov@sulicka.cz.
4: Trénírkárna.cz.
3: @sulicka.cz.
4: Trénírkárna.cz.
5: Hej ty.
3: CZ.
4: Trénírkárna.cz.
5: Hej ty. Ne ty.
4: Trénírkárna.cz.
5: Hej ty. Ne ty. Chceš mít drinky?
4: Trénírkárna.cz.
5: Hej ty. Ne ty.
4: Trénírkárna.cz.
5: Hej ty. Ne ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhoty? Hej ty. Ne ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna a kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna. Trenýrkárna.cz. Napiš se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod radio a 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod radio. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod radio a jede to. 30%. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod radio a jede to. 30%. Trenýrkárna.cz. Napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
6: Dnes objednáš
5: a z radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
6: Dnes objednáš a zítra máš.
5: Jede to. 30% na všechno s kódem radio.
6: Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trénírkárna.
5: 30% na všechno s kódem radio.
6: Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trénírkárna.cz.
5: Na všechno s kódem radio.
6: Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trénírkárna.cz.
5: Kódem radio.
6: Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trénírkárna.cz.
6: Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trénírkárna.cz.

zítra máš. Trénírkárna.cz. Rok. Trénírkárna.cz. Rok. Radio. .cz.

0: 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Další. Polka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Polka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Odplouvám. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Odplouvám kránu.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Odplouvám kránu.
0: Na vstupnafest.cz.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Nejenom fest.cz.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i
1: mám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
1: katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
1: na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránu. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. I po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdíte vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku k modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats nějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Neděl z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Neděl Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte vše. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechnu, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a víme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katama
2: oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Na katama firemní akci.

český festák nový. Poctivej český festák. Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě jak si. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě jak si račte přát. Český festák nonstop. Ale jistě jak si račte přát. Jedině na rok nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok rádio stage. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok rádio stage se střídají nej... Jak si račte přát. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový... Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největší... Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Světový hor. Střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Svět nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festi... S největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festi... Hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Lepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českých kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českých a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikdy, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Stage v dabu. V dabu.

0: Švédsko-Slovinsko, to bude zajímavý zápas, protože večer ve 20:20 Švédsko-Slovinsko, to bude zajímavý zápas, protože Švédsko-Slovinsko, to bude zajímavý zápas, protože Slovinci porazili nás Čechy. Švédsko-Slovinsko, to bude zajímavý zápas, protože Slovinci porazili nás Čechy a my jsme porazili Švédsko, to bude zajímavý zápas, protože Slovinci porazili nás Čechy a my jsme porazili Švédy. Já si teda myslím, že Slovinci porazili nás Čechy a my jsme porazili Švédy. No a pak hraje ve 20:20 Čechy a my jsme porazili Švédy. Amerika s Německem, Amerika si myslím, že vyhraje. No ale my budeme hlavně sledovat
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionální. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. Profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz
0: A já vám pustím další hudbu a se našel
1: www.topcentrum.cz
0: A já vám pustím další hudbu
1: topcentrum.cz
0: A já vám pustím další hudbu a se našel pecku 13. století
1: .cz
0: A já vám pustím další hudbu a se našel pecku 13. století A já vám pustím další hudbu a se našel pecku 13. století karneval A já vám pustím další hudbu a se

0: našel pecku 13. století Karneval. Já vám pustím další hudbu a jsem našel pecku 13. století Karneval. A teď vám pustím Škorpionc. Hudbu a jsem našel pecku 13. století Karneval. A teď vám pustím Škorpionc. Pecku 13. století Karneval. A teď vám pustím Škorpionc. Století Karneval. A teď vám pustím Škorpionc.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik.
0: A teď vám pustím Škorpionc.
1: Ahoj, jsem Martin,
0: pustím Škorpionc.
1: Ahoj, jsem Martin,
0: Škorpionc.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Jsem Martin, mechanik Scarglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Mechanik Scarglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás budete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídí čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. My pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Jste a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na kár. Postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví.
1: Snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví.
1: Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Zajít na carglass.cz.

0: dodavatel pro... Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičku. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. CZ, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Je i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Tu je. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicím vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Prově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce s prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete tak Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Centrum.cz. www.topcentrum.cz. V kauze. www.topcentrum.cz. Topcentrum.cz. V Kauflandu fandíme hokeji stejně. CZ. V Kauflandu fandíme hokeji stejně. Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
1: Kajarmark Bramburky
0: sto... hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů
0: jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90.
0: Jsme pro vás připravili.
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 7.
0: Připravili.
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Más Světlý Jurky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Más Světlý Ležák 50 gramů za 17,90. A Svijanský Más Světlý Ležák za 17,90. A Svijanský Más Světlý Ležák z Kauflandkart 90. A Svijanský Más Světlý Ležák z Kauflandkart za 13,90. A Svijanský Más Světlý Ležák z Kauflandkart za 13,90. A Más Světlý Ležák z Kauflandkart za 13,90. Až do 26. Světlý Ležák z Kauflandkart za 13,90. Až do 26. května z Kauflandkart za 13,90. Až do 26. května
0: Kaufland
1: za 13,90. Až do 26. května
0: Kaufland
1: 90. Až do 26. května
0: Kaufland.

0: Mistrovství světa v Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další hra.
0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další hrací den hokeje.
0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další hrací den
0: v hokeji na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další hrací den hokeje ve Švýcarsku.
0: Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další hrací den hokeje ve Švýcarsku mistrovství. A nám dneska pokračuje další hrací den hokeje ve Švýcarsku mistrovství. A začínáme 16. A nám dneska pokračuje další hrací den hokeje ve Švýcarsku mistrovství. A začínáme 16. další hrací den hokeje ve Švýcarsku mistrovství. A začínáme 16:20 zrovna naším zápasem den hokeje ve Švýcarsku mistrovství. A začínáme 16:20 zrovna naším zápasem ve Švýcarsku mistrovství. A začínáme 16:20 zrovna naším zápasem Česko-Itálie. Pak pokračuje Rakouství. A začínáme 16:20 zrovna naším zápasem Česko-Itálie. Pak pokračuje a začínáme 16:20 zrovna naším zápasem Česko-Itálie. Pak pokračuje Rakousko-Švýcarsko. 16:20 zrovna naším zápasem Česko-Itálie. Pak pokračuje Rakousko-Švýcarsko. Naším zápasem Česko-Itálie. Pak pokračuje Rakousko-Švýcarsko. No, Česko-Itálie. Pak pokračuje Rakousko-Švýcarsko. No a večer ve 20:20 Švédsko-Slovinsko. Pak pokračuje Rakousko-Švýcarsko. No a večer ve 20:20 Švédsko-Slovinsko. Rakousko-Švýcarsko. No a večer ve 20:20 Švédsko-Slovinsko. Švédsko-Slovinsko. No a večer ve 20:20

0: až do 26. května.
1: Kaufland.
0: 26. května.
1: Kaufland.
0: Letna.
1: Kaufland.
2: Léto chutná ve Španělsku po... Léto chutná ve Španělsku po každé jinak. Léto chutná ve Španělsku po každé jinak. Léto chutná ve Španělsku po každé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou... Léto chutná ve Španělsku po každé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba. Chutná ve Španělsku po každé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou po každé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Bar jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha může za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Slava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 a můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.20.est. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Berte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. 200 destinací na www.prg.aero.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci.
2: Na www.prg.aero.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci.
2: www.prg.aero.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci.
2: .aero.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější kary síťka.
2: Aero.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější kary síťka. Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější kary síťka H20 do přináší mega akci. Nejprodávanější kary síťka H20 do základové desky nyní přináší mega akci. Nejprodávanější kary síťka H20 do základové desky nyní za Nejprodávanější kary síťka H20 do základové desky nyní za skvělých 430. Nejprodávanější kary síťka H20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně desítka H20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun 20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH za skvělých 436 korun včetně DPH mega akce ve stavebninách 436 korun včetně DPH mega akce ve stavebninách DEK platí do 36 korun včetně DPH mega akce ve stavebninách DEK platí do včetně DPH mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května tak si psá mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května tak si přijďte pro kary síť za stavebninách DEK platí do 29. května tak si přijďte pro kary síť za super cenu 29. května tak si přijďte pro kary síť za super cenu více na DEK.cz května tak si přijďte pro kary síť za super cenu více na DEK.cz tak si přijďte pro kary síť za super cenu více na DEK.cz kary síť za super cenu více na DEK.cz cenu více na DEK.cz cena DEK.cz Let.
4: Léto. Léto. Do. Léto. Doktor. Léto. Doktor Max má vše. S letní Léto.

0: Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské... Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské... Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálí. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si po... S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. U lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. A starosti. Ke kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. A starosti. Pusť nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. A starosti. Pusťte k vodě. Nechte si poradit u odborníků. A starosti. Pusťte k vodě. Poradit u odborníků. A starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Právě teď v
0: odborníků. A starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. Starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Právě teď v...
0: Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Právě teď v Planeo.
0: Vodě. Doktor Max.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny.
0: Doktor Max.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. A teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Navštivte jednu z našich elektrodny se slevovými kupony až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen se slevovými kupony až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen kupony až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než procent. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Plan nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
2: Jsou s užitkovými
1: než 30 000 položkami skladem. Planeo.
2: Jsou s
1: 1000 položkami skladem. Planeo.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majkami
1: skladem. Planeo.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich
1: skladem. Planeo.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
1: Planeo.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Proč jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natyr.
2: Opel, jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natyr.
2: Majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natyrli.
2: A se zárukojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natyrli.
2: A se zárukou na 5 let?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já.
2: Zich. Jsou spolehlivé?
3: Já, natyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já.
2: Zicha. Spolehněte se?
3: Já, natyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já.
2: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu?
3: Natyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já.
2: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu? A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já.
2: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si už zárukou na 5 let zdarma?
3: Já.
2: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz o darma?
3: Já.
2: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užit...
3: Zicha.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz o... Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v... Pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akci si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Rock Radio
2: v akční nabídce.

0: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 90 styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. I už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. Momenty. KIK. Víc než si myslíte. KIK. Víc než si myslíte. KIK. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Myslíte.
1: Dobře. Topcentrum.cz Topcentrum.cz

Rybičky vystoupějí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský vystoupějí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na program spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na program skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor z Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor v sobotu Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest, den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarský. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám civilní obvej festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám civilní Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Rival Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Rival Malovarského rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Rival rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Revival a další. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir Němička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir Německý. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir Německý Pelores a Rakouský. Špičkový black metalový kapely Český Malefir Německý Pelores a Rakouský. Metalový kapely Český Malefir Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak neváhej Český Malefir Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyrazte Malefir Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak neváhejte. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Rádio Zuzka Kleinová. Zuzka Kleinová.

0: od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Vdanej rok od rána do večera. Vdabu od rána do večera. Vdabu i FM včera. Vdabu i FM nebo na rádia... Vdabu i FM nebo na rádia... Vdabu i FM nebo na rádia.cz. Vdabu i FM nebo na rádia.cz. Vdabu i FM nebo na rádia.cz. Rock FM nebo na rádia.cz. Rock Radio nebo na rádia.cz. Rock Radio. Rádia.cz. Rock Radio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: 22.
0: A... Rock Radio. Co se děje?
1: 22.
0: Radio, co se děje?
1: 22. a 23. května
0: se děje.
1: 22. a 23. května. 22. a 23. května. 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punk. 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open. 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open. 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Dají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnost v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. Na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybič a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit pomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest. Samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoust do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si z hory.

0: to bylo 13. A to bylo 13. století. A to bylo 13. století a karneval z roku 92 cover od Olympiku. No a já ještě připomínám naposled dneska, že rozdávám lístky na Bolk Olympiku. No a já ještě připomínám naposled dneska, že rozdávám lístky na Bolka Fest, který bude... No a já ještě připomínám naposled dneska, že rozdávám lístky na Bolka Fest, který bude příští týden 20. Naposled dneska, že rozdávám lístky na Bolka Fest, který bude příští týden 29. května. Že rozdávám lístky na Bolka Fest, který bude příští týden 29. Rozdávám lístky na Bolka Fest, který bude příští týden 29. května a 30. května. Bolka Fest, který bude příští týden 29. května. No já rozdávám dva lístky Valdagen, Krybičky 48 škvor a spousta dalších. No já rozdávám dva lístky a je to 48 škvor a spousta dalších. No já rozdávám dva lístky a je to 8 škvor a spousta dalších. No já rozdávám dva lístky a je to 1+1, aby se tam nešlo a spousta dalších. No já rozdávám dva lístky a je to 1+1. No já rozdávám dva lístky a je to 1+1, aby se tam nešli sami. No a najdete... No já rozdávám dva lístky a je to 1+1, aby se tam nešli sami. No a najdete to na Facebooku Rokovýho... A je to 1+1, aby se tam nešli sami. No a najdete to na Facebooku Rokovýho rádia. Je to 1+1, aby se tam nešli sami. No a najdete to na Facebooku Rokovýho rádia, kde už je o tom příspěvek, tak tam 1+1, aby se tam nešli sami. No a najdete to na Facebooku Rokovýho rádia, kde už je o tom příspěvek, šli sami. No a najdete to na Facebooku Rokovýho rádia, kde už je o tom příspěvek, tak tam napište. No a najdete to na Facebooku Rokovýho rádia, kde už je o tom příspěvek, tak tam napište. A já o 14:30 Facebooku Rokovýho rádia, kde už je o tom příspěvek, tak tam napište. A já o 14:30 cca rádia, kde už je o tom příspěvek, tak tam napište. A já o 14:30 cca kde už je o tom příspěvek, tak tam napište. A já o 14:30 cca příspěvek, tak tam napište. A já o 14:30 cca něco po 14:30 vyberu dva z vás, napište. A já o 14:30 cca něco po 14:30 vyberu dva z 14:30 cca něco po 14:30 vyberu dva z vás, který pojedou do Boleslavy na víkend. Takže mrkněte na to, napište se o dva z vás, který pojedou do Boleslavy na víkend.
1: Věda, řemeslo.

0: Věda, řemeslo, slimovice. Věda, řemeslo, slimovice. Lihovár, řemeslo, slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo, slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci na Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Když uvidíte.
0: Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Když uvidíte Albert.
0: Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Když uvidíte Albert.
0: Můžeme být hrdí.
1: Když uvidíte Albert neporaz.
0: Být hrdí.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější ne. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Ten uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento te Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 200. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů. Hledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou. Za dva týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou. Za 23. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou. Za 26,90. Chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou 50 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou je za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dlesrov apkou jen za 99,90. Albert. Dlesrov jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5. 9,90. Albert. Dle srovnání k 13.5. 50. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Chceš žít z...
1: Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Chceš žít značkový život?
1: Dle srovnání k 13.5.
2: Chceš žít značkový život?
1: Srovnání k 13.5.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten...
1: K 13.5.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový
1: pátý.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový. Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový. Značkový život? Nebo ten opravdový. Značka si ty. Nebo ten opravdový. Značka si ty. Nebo ten opravdový. Značka si ty. Dovej. Značka si ty.
3: www.bezpotisku.cz.
2: Značka si ty.
3: www.bezpotisku.cz.
2: Čka si ty.
3: www.bezpotisku.cz.
2: Ty.
3: www.bezpotisku.cz. www.bezpotisku.cz. www.bezpotisku.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý.
3: CZ.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu...

0: úzká ulička.
1: Chris Siegel, dobrý den.
0: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkám?
0: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička. Problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel.
0: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
0: Je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se...
0: Úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou...
1: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.
1: Říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Dostanou všude. www.siegel.cz. www.siegel.cz.
3: Vše pro bagr, vše pro...
2: Z.

0: www.bezkempu.cz. Kusto bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: bezkempu.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní pu... Potřebuješ změnit splátku? S flexibil... Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jedit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň, půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Rock Radio.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Rock Radio.
1: Credit. Pro lepší příběhy.
2: Rock Radio.
1: Lepší příběhy.
2: Rock Radio. Rock Radio. V DABu i FM nebo na... Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rádio. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz.
3: Ardon. Prém FM nebo na radia.cz. Ardon. Prémiové na radia.cz. Ardon. Prémiové pracovňa.cz. Ardon. Prémiové pracovňa.cz. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a... Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyskoušet. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyskoušet. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyskoušet pořádný montér a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyskoušet pořádný montérky. Outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyskoušet pořádný montérky. www a obuv. Už je čas vyskoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyskoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je pořádný montérky. www.ardon.cz. Montérky. www.ardon.cz. Ky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. CZ.

0: náhradní díly pro bagr.
1: Bagr vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně.
1: Pro bagr vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jedno.
1: Pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
1: Bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Všechny pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro
0: jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
0: Pohodlné objednání.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeji.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeji.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak na udělení nejvyššího státního
0: vrchu.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak na udělení nejvyššího státního odpoledne přeje Kuba Bělak na udělení nejvyššího státního vyznamenání by přeje Kuba Bělak na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavla Bělak na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlu na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho jmenování by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Ke sněmovním kandidátům Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Ke sněmovním kandidátům na další druhy navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Ke sněmovním kandidátům na další předchůdce Miloše Zemana. Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání by pak mohly patřit Miloše Zemana. Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání by pak mohl ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání by pak mohly patřit Marek Eben nebo kandidátům na další druhy vyznamenání by pak mohly patřit Marek Eben nebo Patrik Šik. Předběžný seznam další druhy vyznamenání by pak mohly patřit Marek Eben nebo Patrik Šik. Předběžný seznam čítání by pak mohly patřit Marek Eben nebo Patrik Šik. Předběžný seznam čítá celkem mohly patřit Marek Eben nebo Patrik Šik. Předběžný seznam čítá celkem 151 Marek Eben nebo Patrik Šik. Předběžný seznam čítá celkem 151 jmen Patrik Šik. Předběžný seznam čítá celkem 151 jmen. Předběžný seznam čítá celkem 151 jmen. Nadběžný seznam čítá celkem 151 jmen. Na dálnici D10 mezi čítá celkem 151 jmen. Na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémysly 151 jmen. Na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémysly jmen. Na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu. Na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu stavbaři dokončují D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu stavbaři dokončují opravy mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu stavbaři dokončují Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu stavbaři dokončují opravy úsek bude bez semi ve směru na Prahu stavbaři dokončují opravy úsek bude bez omezení ve směru na Prahu stavbaři dokončují opravy úsek bude bez omezení průjezd stavbaři dokončují opravy. Úsek bude bez omezení průjezdní od neděle. Práce na zhruba 6-kilometrové opravy. Úsek bude bez omezení průjezdní od neděle. Práce na zhruba 6-kilometrovém bude bez omezení průjezdní od neděle. Práce na zhruba 6-kilometrovém pásu začaly na konci břední průjezdní od neděle. Práce na zhruba 6-kilometrovém pásu začaly na konci od neděle. Práce na zhruba 6-kilometrovém pásu začaly na konci března. Italové 6-kilometrovém pásu začaly na konci března. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem pásu začaly na konci března. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých na konci března. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů.

0: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu.
1: Dnes bude polojasno až oblačno v Čechách.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Kolon.

0: deti, zítra je taký den a teď už... CZ! Tak, deti, zítra je taký den a teď už do spacáku... CZ! Tak, deti, zítra je taký den a teď už do spacáku a spinkat. Tak, deti, zítra je taký den a teď už do spacáku a spinkat. Deti, zítra je taký den a teď už do spacáku a spinkat. Je taký den a teď už do spacáku a spinkat. Už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat. Spinkat.
1: Luboši, ty ho nebij ho! Luboši, ty ho nebij ho! Nic ti neuděláš! Luboši, ty ho nebij ho! Nic ti neuděláš! Luboši, ty ho nebij ho! Nic ti neuděláš! Luboši, ty ho nebij ho! Nic ti neuděláš! Luboši, ty ho nebij ho!
2: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz jinak.

0: A jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
1: Kolony neovlivní.
0: Tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano.
0: Pořádku dorazíte.
1: Kolony neovlivníte. Servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražské. Ovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražské. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Víc na letiště.toyota-louman.cz. .toyota-louman.cz. .louman.cz. .rock.cz. Z. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej Foras. Rock Radio. Rockovej Foras. Rock Radio. Rockovej Foras. Rock Radio. Rockovej Foras.
0: A my máme
1: Radio. Rockovej Foras.
0: A my máme necelou minutu po 14. hodině.
1: Rockovej Foras.
0: A my máme necelou minutu po 14. hodině a jdeme. A my máme necelou minutu po 14. hodině a jdeme do poslední hodinky Rockovej Forasu. A my máme necelou minutu po 14. hodině a jdeme do poslední hodiny. Máme necelou minutu po 14. hodině a jdeme do poslední hodinky Rockovej Forasu s Danem. Tak doufám, že minutu po 14. hodině a jdeme do poslední hodinky Rockovej Forasu s Danem. Tak doufám, že jste připraveni. 14. hodině a jdeme do poslední hodinky Rockovej Forasu s Danem. Tak doufám, že jste připraveni a jdeme do poslední hodinky Rockovej Forasu s Danem. Tak doufám, že jste připraveni. Nikam neodcházejte. Poslední hodinky Rockovej Forasu s Danem. Tak doufám, že jste připraveni. Nikam neodcházejte. S Danem. Tak doufám, že jste připraveni. Nikam neodcházejte. Protože teď tam budou pecky. Fufa. Tak doufám, že jste připraveni. Nikam neodcházejte. Protože teď tam budou pecky. Foo Fighters. Měli jste připravený, nikam neodcházejte. Protože teď tam budou pecky. Foo Fighters. Metallica. Kabáni. Nikam neodcházejte. Protože teď tam budou pecky. Foo Fighters. Metallica. Kabáti. A teď jdem nás. Odcházejte. Protože teď tam budou pecky. Foo Fighters. Metallica. Kabáti. A teď jdem nás. Steel Panther. Protože teď tam budou pecky. Foo Fighters. Metallica. Kabáti. A teď jdem nás. Steel Panther. Pecky. Foo Fighters. Metallica. Kabáti. A teď jdem nás. Steel Panther. Metallica, kabáti. A teď jdem na Steel Panther. Kabáti. A teď jdem na Steel Panther. A teď jdem na Steel Panther. Steel Panther.

Ahoj, tady je Pepa Vojtek z Kabátu. Ahoj, tady je Pepa Vojtek z Kabátu. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Ahoj, tady je Pepa Vojtek z Kabátu, zdravím všechny posluchače Rock Rádia, ať vám to rokuje.

zvedla mou hlavu a povídá mi na kolenou. Zvedla mou hlavu a povídá mi na kolenou. A povídá mi na kolenou. Jej mi snělko, dá mi na kolenou. Jej mi snělko, ty mnou. Jej mi snělko, ty mnou.

0: Protože v páté vychází Michal Mareda a Kamil se s ním povídal, protože v páté vychází nový CD. A Kamil se s ním povídal, protože v páté vychází nový CDčko od vypsaný fixy, takže a Kamil se s ním povídal, protože v páté vychází nový CDčko od vypsaný fixy, takže ho tady vyspovídal, protože v páté vychází nový CDčko od vypsaný fixy, takže ho tady vyspovídal. Páté vychází nový CDčko od vypsaný fixy, takže ho tady vyspovídal. CDčko od vypsaný fixy, takže ho tady vyspovídal. Pokecali tady, co plánují nějaký koncert od vypsaný fixy, takže ho tady vyspovídal. Pokecali tady, co plánují nějaký koncerty, takže ho tady vyspovídal. Pokecali tady, co plánují nějaký koncerty, takže se na to mrkpovídal. Pokecali tady, co plánují nějaký koncerty, takže se na to mrkněte, kdo to neslyšel. Pokecali tady, co plánují nějaký koncerty, takže se na to mrkněte, kdo to neslyšel. Tady, co plánují nějaký koncerty, takže se na to mrkněte, kdo to neslyšel. Je to u nás podcastek na Rokový rádio ty koncerty, takže se na to mrkněte, kdo to neslyšel. Je to u nás podcastek na Rokový rádio, takže se na to mrkněte, kdo to neslyšel. Je to u nás podcastek na Rokový rádio.cz. Tam kliknete na podcast, ten jde to tate, kdo to neslyšel. Je to u nás podcastek na Rokový rádio.cz. Tam kliknete na podcast, je to u nás podcastek na rokovýradio.cz, tam kliknete na podcast, jde to tam, nebo je to na podcastek na rokovýradio.cz, tam kliknete na podcast, jde to tam, nebo je to na Spotify, nebo na YouTube.cz, tam kliknete na podcast, jde to tam, nebo je to na Spotify, nebo na, tam kliknete na podcast, jde to tam, nebo je to na Spotify, nebo na YouTube. Tak si to poslechněte, protože Mardy je podcast, jde to tam, nebo je to na Spotify, nebo na YouTube. Tak si to poslechněte tam, nebo je to na Spotify, nebo na YouTube. Tak si to poslechněte, protože Mardy je fajn chlap a nebo je to na Spotify nebo na YouTube. Tak si to poslechněte, protože Mardy je fajn chlap a vypsaná fixa je skvělá nebo na YouTube. Tak si to poslechněte, protože Mardy je fajn chlap a vypsaná fixa je skvělá. A já vám pustím další hudbu. Tak si to poslechněte, protože Mardy je fajn chlap a vypsaná fixa je skvělá. A já vám poslechněte, protože Mardy je fajn chlap a vypsaná fixa je skvělá. A já vám pustím další hudbu, třeba Luci. Mardy je fajn chlap a vypsaná fixa je skvělá. A já vám pustím další hudbu, třeba Luci. ACDC, vypsaná fixa je skvělá. A já vám pustím další hudbu, třeba Luci, ACDC, jdem na to, skvělá. A já vám pustím další hudbu, třeba Luci, ACDC, jdem na to. Pustím další hudbu, třeba Luci, ACDC, jdem na to. Třeba Luci, ACDC, jdem na to.
1: Začalo to
0: Luci, ACDC, jdem na to.
1: Začalo to lakem na parkety a na
0: ACDC. Jdem na to.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokoj.
0: Jdem na to.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S profilakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. A najednou maluju celý dětský pokojíček. S profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor. Celý dětský pokojíček. S profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Fasáček. S profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Fasádo. Kolor natřete celý dům, byt i zahradu. Fasádo, vrátím se vzorníkem. Dům, byt i zahradu. Fasádo, vrátím se vzorníkem. Zahradu. Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: Vidíš?
1: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají.
1: Vrátím se vzorníkem.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: Vzorníkem.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš co? Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš co vidím já?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš co vidím já?
4: Co?
2: Led balóny.
3: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš co vidím já?
4: Co?
2: Led balóny.
3: Slunce, pohoda.
2: No a víš co vidím já?
4: Co?
2: Led balónem, bungee jump.
3: Pohoda.
2: No a víš co vidím já?
4: Co?
2: Led balónem, bungee jumping, driftování. No a víš co vidím já?
4: Co?
2: Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting. Já?
4: Co?
2: Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboardy. Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších. Driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších.

0: zážitků, který si můžete skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí
0: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyber
0: počet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
0: který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe.
0: Můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás
1: o počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý
1: a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás
1: nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý
1: zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za
0: bere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma
0: každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je
0: výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: Nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Dřív je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
2: Zážitky.
1: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí moto prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix Česeš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky. Uří. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Publiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy. Už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky po 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. 1. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automoto předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrom Brej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrom brno.cz. Vstupenky pořídíš na automotodrom brno.cz.
4: Atencio!
3: Vstupenky pořídíš na automotodrom brno.cz.
4: Atencio, señor!
3: Na automotodrom brno.cz.
4: Atencio, señoras y señores!
3: Automotodrom brno.cz.
4: Atencio, señoras y señores! Atencio, señoras y señores!
1: La Tropical Party!
4: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party opět roztančí smích.
4: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party opět roztančí smích.
4: Señoras y señores.
1: La Tropical Party opět roztančí smích.
4: Dos y señores.
1: La Tropical Party opět roztančí smích.
4: Dos, tres.
1: Taneční. La Tropical Party opět roztančí smích.
4: Dos, tres.
1: Party opět roztančí smích.
4: Dos, tres.
1: Taneční škola La Tropical roztančí smích.

0: všechny příznivce letních chov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy drinké zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno v herné terase Smíchov.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: La Tropical!
0: Další chcete se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: La Tropical!
0: Další La Tropical party je už tuto sobotu od...
1: Bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: La Tropical! Další La Tropical party je už tuto sobotu od... Se tančit, přijďte žít.
1: La Tropical!
0: Další La Tropical party je už tuto sobotu od... Se přijďte žít.
1: La Tropical!
0: Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin.
1: La Tropical!
0: Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical! Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical party na... Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical party na terase Smíchov. Tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical party na terase Smíchov. Více na www. La Tropical party na terase Smíchov. Více na www. La Tropical party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Aua. Terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Aua. Více na www.latropical.cz. Aua. Rašar. Více na www.latropical.cz. Aua. Rašar. Na www.latropical.cz. Aua. Rašar. Latropical.cz. Aua. Rašar.
2: Máte penzík?
0: Awara šar.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k...
0: Šar.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost... Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšší... Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Zíko, převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové? K NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád vyšších výnosů? Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii. Penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz. Zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz. Online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz/penzí. Za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz/penzíko. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz/penzíko. Pauzy na kafe. Více na NN.cz/penzíko.
0: Zahrádkář se raduje.
2: Více na NN.cz/penzíko.
0: Zahrádkář se raduje. Zahrádce.
2: Více na NN.cz/penzíko.
0: Zahrádkář se raduje.
2: Z/penzíko.
0: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje.
2: Penzíko.
0: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Kář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík.
0: Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík.

0: Všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou na
0: @eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: CZ.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a pšte
1: hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto
1: profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a
1: nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letoš Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@eshop.cz.
2: Slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@eshop.cz.
2: Zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro
2: zachrání Presto.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Pekelný ostrov se blíží.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
0: E-shop.cz, partner pro vaši zahradu.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
0: Partner pro vaši zahradu.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4.
0: června. Zahradu.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července holí. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí. Ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Ryby. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Ryby. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 40 rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri Divoký Bill 3 Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri Divoký Bill 3 Republic. Rybičky 48 Dimitri Divoký Bill 3 sestry. Rybičky 48 Dimitri Divoký Bill 3 sestry. Škvor a další. 48 Dimitri Divoký Bill, 3 sestry, Škvor a další. Dimitri, Divoký Bill, 3 sestry, Škvor a další. Divoký Bill, 3 sestry, Škvor a další. Více na pekel, 3 sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. My, Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. My, Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
4: Potřebuješ
3: CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
4: Potřebuješ změnit splátku?
3: Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
4: Potřebuješ změnit splátku?
3: Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou
3: festivalu je Rock Radio.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu
3: jo.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat. Změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc poštku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 2 měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, jak zrovna potřebuješ.

A to byli Foo Fighters. A to byli Foo Fighters a Best of You z roku 2000. A to byli Foo Fighters a Best of You z roku 2000. A to byli Foo Fighters a Best of You z roku 2005. A to byli Foo Fighters a Best of You z roku 2005. No a dneska nevím, jestli se poslouchali. A to byli Foo Fighters a Best of You z roku 2005. No a dneska nevím, jestli se poslouchali ráno rádio, protože Teresa Best of You z roku 2005. No a dneska nevím, jestli se poslouchali ráno rádio, protože z roku 2005. No a dneska nevím, jestli se poslouchali ráno rádio, protože v 9 tady byl. No a dneska nevím, jestli se poslouchali ráno rádio, protože v 9 tady byl hvězdný host a byl jim Mardy zepsaný. Dneska nevím, jestli se poslouchali ráno rádio, protože v 9 tady byl hvězdný host a byl jim Mardy ráno rádio, protože v 9 tady byl hvězdný host a byl jim Mardy zepsaný fix rádio, protože v 9 tady byl hvězdný host a byl jim Mardy zepsaný fixy nebo Michal Mareda. V 9 tady byl hvězdný host a byl jim Mardy zepsaný fixy nebo Michal Mareda. A kam byl se s ním post a byl jim Mardy zepsaný fixy nebo Michal Mareda. A Mardy zepsaný fixy nebo Michal Mareda. A kam byl se s ním povídal, protože v páté vychází nový CD fixy nebo Michal Mareda. A kam byl se s ním povídal,

0: Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, třebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Nenechte si ujít.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní.
0: Pro lepší příběhy.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70%. Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobku. Nabídka platí od 20. do prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobku. Nabídka platí od sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20% na široký výběr.

0: vodáky, i když v tom posledním případě můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to do zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pcí se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé Rally Krumlov si pro vás nachystali, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé Rally Krumlov si pro vás nachystali, v případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé Rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení. By to dost možná byla škoda, protože pořadatelé Rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení. Byla škoda, protože pořadatelé Rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení. Protože pořadatelé Rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače do Grádia.
0: Rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Březí.
0: Pro vás nachystali nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle
0: nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat.
0: Překvapení.
1: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend na Rally Český Krumlov. Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend na Rally Český Krumlov. Tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend na Rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova. Chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend na Rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova. Všechny pozvat, když tenhle víkend na Rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova a tenhle víkend na Rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova a zázemí je Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova a zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti Honty nebo Kohoutce jedou v obráceném směru než minulých letech, takže v podstatě nové rzety a se jedou v obráceném směru než minulých letech, takže v podstatě nové rzety a všichni se na to už moc směru než minulých letech, takže v podstatě nové rzety a všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si letech, takže v podstatě nové rzety a všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký, takže v podstatě nové rzety a všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký víkend a všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký víkend. Všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký víkend a potkáme se v co nejhodnějším těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký víkend a potkáme se v co nejhodnějším počtu. Doufám, že si užijeme společně hezký víkend a potkáme se v co nejhodnějším počtu jak na výstavě. Užijeme společně hezký víkend a potkáme se v co nejhodnějším počtu jak na výstavišti servisu, tak podél rychlostních zkoušek. A hezký víkend a potkáme se v co nejhodnějším počtu jak na výstavišti servisu, tak podél rychlostních zkoušek. Ahoj a potkáme se v co nejhodnějším počtu jak na výstavišti servisu, tak podél rychlostních zkoušek. Ahoj.
0: Kromě Adama, který
1: se v co nejhodnějším počtu jak na výstavišti servisu, tak podél rychlostních zkoušek. Ahoj.
0: Kromě Adama, který na svém
1: počtu jak na výstavišti servisu, tak podél rychlostních zkoušek. Ahoj.
0: Kromě Adama, který na svém voze veze
1: do servisu, tak podél rychlostních zkoušek. Ahoj.
0: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrďos,
1: tak podél rychlostních zkoušek. Ahoj.
0: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrďos
1: ubášník. Ahoj.
0: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrďos ubásník, tedy veze insignie rock Adama, který na svém voze veze cibrďos ubásník, tedy veze insignie rock rádia a motokeců, můžete fandit se svém voze veze cibrďos ubásník, tedy veze insignie rock rádia a motokeců, můžete fandit celé české veze cibrďos ubásník, tedy veze insignie rock rádia a motokeců, můžete fandit celé české sník, tedy veze insignie rock rádia a motokeců, můžete fandit celé české špičce. Pátek se insignie rock rádia a motokeců, můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve rock rádia a motokeců, můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne motokeců, můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách super špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách super RZ-tou. Průjezd se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách super RZ-tou. Průjezd cílovou odpoledne na výstavišti v Budějkách super RZ-tou. Průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově v Budějkách super RZ-tou. Průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě v Budějkách super RZ-tou. Průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově RZ-tou. Průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací s cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na je v 4:30 v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov.cz v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov.cz. Rock Radio. Víc informací na www.raliekrumlov.cz.
2: Rock Radio.
0: Informací na www.raliekrumlov.cz.
2: Rock Radio.

0: 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. 26. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Připadáš si ve značkovém...
0: Na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Připadáš si ve značkovém...
0: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší...
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako...
0: And Living.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap. Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Www. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Rock Radio.
1: www.bezpotisku.cz.
2: Rock Radio.
1: Potisku.cz.

0: radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock na radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Motokeci Marcela Heru. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbol. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Česko Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Česká rally mapa to je.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Česká rally mapa to je.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Česká rally mapa to je vlastně
0: Marcela Herbolta.
1: Česká rally mapa to je vlastně jeden velký zážitek. Česká rally mapa to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou. Česká rally mapa to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou. To je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi. Ten velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedažitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy. Totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc. Náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy. Máte šanci si vždy užít něco favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy. Máte šanci si vždy užít něco nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy. Máte šanci si vždy užít něco jiného. Klato, dej bože skončil moc brzy. Máte šanci si vždy užít něco jiného. Klatovech krásné Šumov moc brzy. Máte šanci si vždy užít něco jiného. Klatovech krásné šumovské vozdy pohořeli. Máte šanci si vždy užít něco jiného. Klatovech krásné šumovské vozdy pohořeli. Vždy užít něco jiného. Klatovech krásné šumovské vozdy pohořeli. Cách dvojku bílého bezli něco jiného. Klatovech krásné šumovské vozdy pohořeli. Cách dvojku bílého bezlině něho. Klatovech krásné šumovské vozdy pohořeli. Cách dvojku bílého bezlině. No to radši vynechne šumovské vozdy pohořeli. Cách dvojku bílého bezlině. No to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat vozdy pohořeli. Cách dvojku bílého bezlině. No to radši vynecháme. A v Krumlově cách dvojku bílého bezlině. No to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný bezlině. No to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když to, no to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když to, a v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky.

Taky jste měli hektický. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokov. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společně. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společně měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společný ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kam dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokovníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Radio rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Radio Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Radio. Rock Radio. Rock. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná dne od pondělí do pátku na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná mlí do pátku na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná mlí pátku na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná rádiu. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

0: Já jim gratuluju, podívejte se tam, užijte si Boleslav, je to moc hezký město, podívejte se na náměstí a tam... Já jim gratuluju, podívejte se tam, užijte si Boleslav, je to moc hezký město, podívejte se na náměstí a tam nedávno byl. Podívejte se tam, užijte si Boleslav, je to moc hezký město, podívejte se na náměstí a tam nedávno... Užijte si Boleslav, je to moc hezký město, podívejte se na náměstí a tam nedávno byl. A přijďte si Boleslav, je to moc hezký město, podívejte se na náměstí a tam nedávno byl. A je to moc hezký město, podívejte se na náměstí a tam nedávno byl. A pořádně hlavně zapašte. A já už tady podívejte se na náměstí a tam nedávno byl. A pořádně hlavně zapašte. A já už tady zdravím Peťu, čau Peťo.
1: Nazdar.
0: A tam nedávno byl. A pořádně hlavně zapašte. A já už tady zdravím Peťu, čau Peťo.
1: Nazdar, nazdar, nazdar. Já jsem
0: A pořádně hlavně zapašte. A já už tady zdravím Peťu, čau Peťo.
1: Nazdar, nazdar, nazdar. Já jsem si myslel
0: A pořádně hlavně zapašte. A já už tady zdravím Peťu, čau Peťo.
1: Nazdar, nazdar, nazdar. Já jsem si myslel, že když si říkal, že budeš žedáš.
0: Zapašte. A já už tady zdravím Peťu, čau Peťo.
1: Nazdar, nazdar, nazdar. Já jsem si myslel, že když si říkal, že budeš žedáš lidem.
0: Už tady zdravím Peťu, čau Peťo.
1: Nazdar, nazdar, nazdar. Já jsem si myslel, že když si říkal, že budeš žedáš lidem.
0: Peťo.
1: Nazdar, nazdar, nazdar. Já jsem si myslel, že když si říkal, že budeš žedáš lidem to, co chceš, tak nazdar, nazdar. Já jsem si myslel, že když si říkal, že budeš žedáš lidem to, co chceš, takže jim dáš rokový odpoledne. Že na to myslel, že když si říkal, že budeš žedáš lidem to, co chceš, takže jim dáš rokový odpoledne. Že na to tady přes říkal, že budeš žedáš lidem to, co chceš, takže jim dáš rokový odpoledne. Že na to tady přes lidem to, co chceš, takže jim dáš rokový odpoledne. Že na to tady přece samozřejmě čekaj.
0: Tak to co
1: chceš, takže jim dáš rokový odpoledne. Že na to tady přece samozřejmě čekaj.
0: Tak to co samozřejmě
1: rokový odpoledne. Že na to tady přece samozřejmě čekaj.
0: Tak to co samozřejmě ne. Oni se těší,
1: že na to tady přece samozřejmě čekaj.
0: Tak to co samozřejmě ne? Oni se těší, až ten cukr dan odejde.
1: To tady přece samozřejmě čekaj.
0: Tak to se samozřejmě ne? Oni se těší, až ten cukr dan odejde. Ty.
1: Samozřejmě čekaj.
0: Tak to se samozřejmě ne? Oni se těší, až ten cukr dan odejde. Ty. Tak to se samozřejmě ne? Oni se těší, až ten cukr dan odejde. Ty. Samozřejmě ne? Oni se těší, až ten cukr dan odejde. Ty.
1: Ne, já si samozřejmě.
0: Oni se těší, až ten cukr dan odejde. Ty.
1: Ne, já si samozřejmě dělám.
0: Těší, ten cukr dan odejde. Ty.
1: Ne, já si samozřejmě dělám. Srandu na nečku. No tak super, no hele.
0: Tam odejde, ty jo.
1: Ne, já si samozřejmě dělám srandu na nečku. No tak super, no hele, těším se na ně dneska. Ne, já si samozřejmě dělám srandu na nečku. No tak super, no hele, těším se na ně. Já si samozřejmě dělám srandu na nečku. No tak super, no hele, těším se na ně. Dneska zase máme připravený, dělám srandu na nečku. No tak super, no hele, těším se na ně. Dneska zase máme připravený docela dlouhý program na nečku. No tak super, no hele, těším se na ně. Dneska zase máme připravený docela dlouhý program, takže tak super, no hele, těším se na ně, dneska zase máme připravený docela dlouhý program, takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co?
1: Hele, těším se na ně, dneska zase máme připravený docela dlouhý program, takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co?
1: Dneska zase máme připravený docela dlouhý program, takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co? Hokej.
1: Hokej. Máme připravený docela dlouhý program, takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co?
1: Docela dlouhý program, takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co? Hokej.
1: Takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co? Hokej.
1: Hokej, no ježiš, fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co? Hokej.
1: Hokej, no ježišmarja, hele, 16:20 začíná.
0: Bude hlavně co? Hokej.
1: Hokej, no ježišmarja, hele, 16:20 začínáme.
0: Hokej.
1: Hokej, no ježišmarja, hele, 16:20 začínáme.
0: Tak.
1: Já budu, hele, abyste...
0: Hokej.
1: Hokej, no ježišmarja, hele, 16:20 začínáme.
0: Tak.
1: Já budu, hele, abyste lidi věděli... Hokej, no ježišmarja, hele, 16:20 začínáme.
0: Tak.
1: Já budu, hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu komentovat. No ježišmarja, hele, 16:20 začínáme.
0: Tak.
1: Já budu, hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu komentovat. Hele, 16:20 začínáme.
0: Tak.
1: Já budu, hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu komentovat. Začínáme.
0: Tak.
1: Já budu, hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu komentovat. Už během celého odpoledne, protože jak mě. Já budu, hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu komentovat už během celého odpoledne, protože hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu komentovat už během celého odpoledne, protože jak mě znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec. Tak samozřejmě to budu komentovat už během celého odpoledne, protože jak mě znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec, takže rozhodně to tady budu komentovat už během celého odpoledne, protože jak mě znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec, takže rozhodně to tady bude celý odpoledne, protože jak mě znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec, takže rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat.
0: Takže
1: jak mě znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec, takže rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat.
0: Takže to musíte poslouchat, abyste
1: znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec, takže rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat.
0: Takže to musíte poslouchat, abyste
1: hokejový nadšenec, takže rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat.
0: Takže to musíte poslouchat, abyste věděli, jak to vypadá.
1: Takže rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat.
0: Takže to musíte poslouchat, abyste věděli, jak to vypadá.
1: Mě to tady bude ještě dneska probíhat.
0: Takže to musíte poslouchat, abyste věděli, jak to vypadá, kdo bude ještě v práci nebo kdo bude
1: bíhat.
0: Takže to musíte poslouchat, abyste věděli, jak to vypadá, kdo bude ještě v práci. Nebo kdo bude...

0: někde v autě, to musíte poslouchat, abyste věděli, jak to vypadá, kdo bude ještě v práci, nebo kdo bude někde v autě, ať víte, jak to vypadá. No a já nechci, abyste věděli, jak to vypadá, kdo bude ještě v práci, nebo kdo bude někde v autě, ať víte, jak to vypadá. No a já nechci s vámi rozloučit, to vypadá, kdo bude ještě v práci, nebo kdo bude někde v autě, ať víte, jak to vypadá. No a já nechci s vámi rozloučit, kdo bude ještě v práci, nebo kdo bude někde v autě, ať víte, jak to vypadá. No a já nechci s vámi rozloučit, kdo bude někde v autě, ať víte, jak to vypadá. No a já nechci s vámi rozloučit, máme poslední dě. Ať víte, jak to vypadá. No a já se s vámi rozloučím. Máme poslední 20 minutovku, ať víte, jak to vypadá. No a já se s vámi rozloučím. Máme poslední 20 minutovku, čeká nás divoký byl nebo Nirvana. Padá. No a já se s vámi rozloučím. Máme poslední 20 minutovku, čeká nás divoký byl nebo Nirvana. Tak já se s vámi rozloučím. Máme poslední 20 minutovku, čeká nás divoký byl nebo Nirvana. Tak já máme poslední 20 minutovku, čeká nás divoký byl nebo Nirvana. Tak já se vám loučím, tak se mějte hezky a čau. Poslední 20 minutovku čeká nás divoký byl nebo Nirvana. Tak já se vám loučím, tak se mějte hezky a čau.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vá... Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna stra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken.
1: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez
1: okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
1: A nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
1: Ano, čes 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
1: Ano, česká střešní
2: obměna střešních oken.

byla A to byla Lucie Dal. A to byla Lucie Dal. A to byla Lucie Dal bych ti, co chceš. A to byla Lucie Dal bych ti, co chceš. A Lucie Dal bych ti, co chceš. A já vám dám. Dal bych ti, co chceš. A já vám dám. Dal bych ti, co chceš. A já vám dám. Co chcete ti, co chceš. A já vám dám. Co chcete vy. A to. A já vám dám. Co chcete vy. A to jsou lístky. A já vám dám. Co chcete vy. A to jsou lístky na Bolkafest. A já vám dám. Co chcete vy. A to jsou lístky na Bolkafest. Dám. Co chcete vy. A to jsou lístky na Bolkafest. Co chcete vy. A to jsou lístky na Bolkafest. A já jsem vybral dva z vás, který se pojedou podívat. Vy. A to jsou lístky na Bolkafest. A já jsem vybral dva z vás, který se pojedou podívat na víkend do té Boleslavy. To jsou lístky na Bolkafest. A já jsem vybral dva z vás, který se pojedou podívat na víkend do té Boleslavy. A Bolkafest. A já jsem vybral dva z vás, který se pojedou podívat na víkend do té Boleslavy, aby si trošku zapést. A já jsem vybral dva z vás, který se pojedou podívat na víkend do té Boleslavy, aby si trošku zapést. A já jsem vybral dva z vás, který se pojedou podívat na víkend do té Boleslavy, aby si trošku zapařili. Vás, který se pojedou podívat na víkend do té Boleslavy, aby si trošku zapařili a trošku se vyvětrali. A jedou podívat na víkend do té Boleslavy, aby si trošku zapařili a trošku se vyvětrali do té Boleslavy, aby si trošku zapařili a trošku se vyvětrali. A je to, aby si trošku zapařili a trošku se vyvětrali. A je to Petr Samuel Šperl a Tereza, aby si trošku zapařili a trošku se vyvětrali. A je to Petr Samuel Šperl a Tereza Havel, trošku se vyvětrali. A je to Petr Samuel Šperl a Tereza Havelková. A je to Petr Samuel Šperl a Tereza Havelková. A je to Petr Samuel Šperl a Tereza Havelková. Já jim gratuluju, podívejte se tam. Samuel Šperl a Tereza Havelková. Já jim gratuluju, podívejte se tam. A Tereza Havelková. Já jim gratuluju, podívejte se tam. Užijte si Boleslav a Tereza Havelková. Já jim gratuluju, podívejte se tam. Užijte si Boleslav, je to moc hezká.

0: 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 68.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61% výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karimatky nebo Jaté se slevou až 61%. Stany Karimatky nebo až 61%. Stany Karimatky nepromokavé vaky a 51%. Stany Karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek cen. Stany Karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pny Karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Promokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Chcete si sednout
0: pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Chcete si sednout tady nebo
0: v přírodě. Albert.
1: Chcete si sednout tady nebo
0: je. Albert.
1: Chcete si sednout tady nebo asi spít. Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce. Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce. Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce. Tady nebo asi spíš na zahrádce. Nebo asi spíš na zahrádce.
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
1: Spíš na zahrádce.
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce. V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždy.
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché.
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není.
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční.
2: Já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u
2: barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli, není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte, komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBC nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBC nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Masters of Law.
3: Účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Masters of
3: Start Business zdarma na KBCZ.
4: Masters of Rock.
5: Kultovní festival přiváží legend
3: na KBCZ.
4: Masters of Rock.
5: Kultovní festival přiváží legendární
3: CZ.
4: Masters of Rock.
5: Kultovní festival přiváží legendární
4: Masters of Rock.
5: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40.
4: Week. Rock.
5: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
6: Hvězdného Marilyna Mansona
5: přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
6: Hvězdného Marilyna Mansona
5: legendární Halloween slavící 40. výročí.
6: Hvězdného Marilyna Mansona
5: slavné Arch Enemy In Flames slavící 40. výročí.
6: Hvězdného Marilyna Mansona
5: slavné Arch Enemy 40. výročí.
6: Hvězdného Marilyna Mansona
5: slavné Arch Enemy In Flames Slaughter to Prevail výročí.
6: Hvězdného Marilyna Mansona
5: slavné Arch Enemy In Flames Slaughter to Prevail.
6: Hvězdného Marilyna Mansona
5: slavné Arch Enemy In Flames Slaughter to Prevail. Slavné Arch Enemy In Flames Slaughter to Prevail.
6: Erasmus
5: přijede Dirk Schneider In Flames Slaughter to Prevail.
6: Erasmus
5: přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi Slaughter to Prevail.
6: Erasmus
5: přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavaler to Prevail.
6: Erasmus
5: přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi
6: Erasmus
5: přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři

0: Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Rock. 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Ratatadadadadad. Července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Ratatadadadadad. Trička ratatadadad.
0: U Jelínka ve Vizovicích.
1: Ratatadadadadad. Trička ratatadadad. Ratatadadadadad. Trička ratatadadadad. Potisk, potisk. Ratatadadadad. Trička ratatadadadad. Potisk, potisk. Ratatadadadad. Trička ratatadadadad. Potisk, potisk. Trička ratatadadad. Trička ratatadadad. Potisk, potisk. Trička, potisk. Trička, trička ratatadadadad. Potisk, potisk. Trička, potisk. Trička, bela, bela, bela. Ratatadadadad. Potisk, potisk. Trička, potisk. Trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela. Potisk, potisk. Trička, potisk. Trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Tisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Tisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
2: Kontejner.
1: Bela, bela, bela, bela, CZ. Bela, bela, CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
2: Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
3: Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme si.
3: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel.
3: Ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta...
3: Úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
2: Máte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si... Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň. Flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Tu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online ne 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběh na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: V droge.
5: A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: V drogerii te.
5: Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: V drogerii Teta je nyní
5: pro lepší příběhy.
6: V drogerii Teta je nyní akce 2.

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i okna, fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i extra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, tele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiéru. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestrních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra interiérových obkladů. Střešní okna fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Obkladů. Střešní okna fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Střešní okna fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra okna fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra CZ a nebem již 40 let. Fenestra CZ.
1: Léto volá, voda
0: již 40 let. Fenestra CZ.
1: Léto volá, voda hory
0: 40 let. Fenestra CZ.
1: Léto volá, voda, hory, lesy, sbírej.
0: Fenestra CZ.
1: Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body. Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13. Volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13.5. do 20. Voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. A vydejte se do příř od 13.5. do 28.7. A vydejte se do přírody 5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou.

0: +1 zdarma na všechny
1: značky příběhy.
0: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma. V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně. V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně korejské a Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně korejské a přírodní kostce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea +1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris na všechny značky péče o pleť včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris péče o pleť včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Just včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Just přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Just a další. Vyberte si krémy se kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Just a další. Vyberte si krémy séra. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Just a další. Vyberte si krémy séra i masky. Více na Teta Purity Vision Beauty of Just a další. Vyberte si krémy séra i masky. Více na Teta Drogerie C. Beauty of Just a další. Vyberte si krémy séra i masky. Více na Teta Drogerie CZ. Just a další. Vyberte si krémy séra i masky. Více na Teta Drogerie CZ. Vyberte si krémy séra i masky. Více na Teta Drogerie CZ.
2: Ahoj rokeři.
0: Krémy séra i masky. Více na Teta Drogerie CZ.
2: Ahoj rokeři.
0: Více na Teta Drogerie CZ.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest.
0: Oslav Teta Drogerie CZ.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest.
0: Oslav CZ.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery. Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery Vestry. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery bez Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové let rok opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se gengy poperou v hry ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se gengy poperou Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 20. V rokové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16. V rokové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16. O moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16. Poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera. V neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ. 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ. Liže. Května od 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Liže.
2: 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Liže.
2: Hodin. Rock opera CZ.
3: Liže.
4: Happy Sport.
2: Dětspera CZ.
3: Liže.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Liže.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Liže.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna. Liže.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport. Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Šťastné dítě. Servis.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
5: Happy Sport.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
5: Happy Sport.
3: Hepar.
4: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
5: Happy Sport.
3: Happy
4: Sport.
3: Šťastné dítě.
5: Happy Sport.
3: Happy Sport?
4: Happy Sport. Nejjednodušší.
3: Šťastné dítě.
5: Happy Sport.
3: Happy Sport?
4: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu.
5: Happy Sport.
3: Happy Sport?
4: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
3: Happy Sport?
4: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
3: Happy Sport?
4: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
5: Happy Sport.
4: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
5: Happy Sport.

0: Jednodušší cesta ke sportu vede přes
1: Happy Sport.
0: Jednodušší cesta ke sportu vede přes
1: Happy Sport.
0: Ke sportu vede přes
1: Happy Sport.
0: Katal přes
1: Happy Sport.
0: Katalpa. Využijte
1: Happy Sport.
0: Katalpa. Využijte výhody plánovat. Katalpa. Využijte výhody plánování své. Katalpa. Využijte výhody plánování. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. Výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič. Firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především ze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40 Aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40% zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40% a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchař kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Víc a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka 30%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Rokně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Rock Radio. Kuchyně pomlčka katalpa.cz. Rock Radio. Katalpa.cz.

i FM. Rock Radio. V DABu i FM. Rock Radio. V DABu i FM. Nebo na radia.rockradio. V DABu i FM. Nebo na radia.cz. V DABu i FM. Nebo na radia.cz. Rock FM. Nebo na radia.cz. Rock FM. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

0: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny.
1: Uvidíme přes léto na našem turné 8 divokejch.

0: Festival Ultraslev Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy a Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až pad Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce cent. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů z světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco ze značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tu za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro. Ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro. Pech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro. Šéf CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem nový...
0: Když něco, tak Allegro.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem...
0: Tak Allegro.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kom... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi.
1: Netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi.
1: Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi. Říkal jsem
1: novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi.
1: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, dětem nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechniky.
2: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz.
2: Teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz.
2: Čas.
1: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše. Jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno místě. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to při. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No.
1: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: Doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: Firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresory a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme?
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.

0: to je fičák.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: Technika.cz, to je fičák.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleb.
0: To je fičák.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: Fičák.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Tam už... Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit daňky. Víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit daňky. A tak jdeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit daňky.
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit daňky. A taky ty kobrazy. A mají tam chleby.
2: Tam můžeme krmit daňky. A taky ty kobrazy. A mají tam i lvy.
1: Tam můžeme krmit daňky. A taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
1: Můžeme krmit daňky. A taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
1: Daňky. A taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
1: Jo, a můžeme ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
1: Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako zi.
2: A mají tam i lvy.
1: Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safr.
2: A mají tam i lvy.
1: Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v
2: i lvy.
1: Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak
1: jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad,
1: můžeme tam přespat. To bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
1: To bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
1: V safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
1: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co, jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
1: Tak co, jedeme?
2: Zoo
1: hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co, jedeme?
1: Zoo
2: mají nejlepší palačinky.
1: Tak co, jedeme?
2: Zoo chleby.
3: Přátel.
2: Palačinky.
1: Tak co, jedeme?
2: Zoo chleby.
3: Přátel.
1: Tak co, jedeme?
2: Zoo chleby.
3: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera.
1: Jedeme?
2: Zoo chleby.
3: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera Praha.
1: Zoo chleby.
3: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila
4: magickou rokovou operu Magie.
3: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila
4: magickou rokovou operu.
3: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila
4: magickou rokovou operu Malý princ.
3: Zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila
4: magickou rokovou operu Malý princ.
3: Přijďte si užít tuto rokopera Praha pro vás připravila
4: magickou rokovou operu Malý princ.
3: Přijďte si užít tuto spektakulární vás připravila
4: magickou rokovou operu Malý princ.
3: Přijďte si užít tuto spektakulární multimedia
4: magickou rokovou operu Malý princ.
3: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
4: Ve středu 20. operu Malý princ.
3: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
4: Ve středu 27. května od 18.
3: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
4: Ve středu 27. května od 18.
3: Tuto spektakulární multimediální show.
4: Ve středu 27. května od 18. hodin.
3: Spektakulární multimediální show.
4: Ve středu 27. května od 18. hodin.
3: Tohle zažijete pouze mediální show.
4: Ve středu 27. května od 18. hodin.
3: Tohle zažijete
4: ve středu 27. května od 18 hodin.
3: Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha. Vstupenky na
4: 7. května od 18 hodin.
3: Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha. Vstupenky
4: 7. května od 18 hodin.
3: Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha. Vstupenky na www.rocko
4: od 18 hodin.
3: Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz. Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
5: Tento týden v Kauflandu
3: pouze v rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
5: Tento týden v Kauflandu
3: Praha, vstupenky na www.rockopera.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte, například
3: www.rockopera.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte, například
3: www.rockopera.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte, například berlinky, párky, tento týden v Kauflandu opět ušetříte, například berlinky, párky, různé druhy 250. Kauflandu opět ušetříte, například berlinky, párky, různé druhy 250. Opět ušetříte, například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola ory, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola ory, druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda, 50 gramů za 32,90. Kofola

0: 2,90. Kofola originál bylinná limonáda 1,5 litru za 2,90. Kofola originál bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. Kofola originál bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské účinál bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 5,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 5,21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. XXL za 59,90. Až do 26. května Kaufland za 59,90. Až do 26. května Kaufland 59,90. Až do 26. května Kaufland. Až do 26. května Kaufland.
1: Ceny rostou.
0: 26. května Kaufland.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato.
0: Května Kaufland.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato. To ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato. To tu bude vždycky. A u porta rostou digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. Digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na to, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po a u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlat. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistot. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jist na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. Zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. Bezpečí. A u portál.cz. A u portál.cz. Ve světě CZ. Ve světě plném hrozeb je jistota za. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisk. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, k plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i data základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Dobré
0: Rock Rádio. Zprávy. Zprávy.
1: Dobré odpoledne, u zpráv přeje Kristýna Ševčíková.
0: Zprávy.
1: Dobré odpoledne, u zpráv přeje Kristýna. Dobré odpoledne, u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Maximální ceny pohonných hmot budou. Dobré odpoledne, u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Maximální ceny pohonných hmot. Dobré odpoledne, u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Maximální ceny pohonných hmot budou růst i zítra. Litr odpoledne, u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Maximální ceny pohonných hmot budou růst i zítra. Litr přeje Kristýna Ševčíková. Maximální ceny pohonných hmot budou růst i zítra. Litr benzínu v Česku může zdražit. Maximální ceny pohonných hmot budou růst i zítra. Litr benzínu v Česku může ceny pohonných hmot budou růst i zítra. Litr benzínu v Česku může zdražit na 45,08 korun. Budou růst i zítra. Litr benzínu v Česku může zdražit na 45,08 koruny. Naftu pak budou litr benzínu v Česku může zdražit na 45,08 koruny. Naftu pak budou moci čerpací v Česku může zdražit na 45,08 koruny. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat zdražit na 45,08 koruny. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 42,05,08 koruny. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 4 koruny. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 42,43 korun. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 42,43 koruny. Budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 42,43 koruny. Vyprý vyřizovat asi ještě 2 roky. Jedná se o ty na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Na sociální ještě 2 roky. Jedná se o ty na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Na sociální jedná se o ty na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Na sociální správu agenda se o ty na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Na sociální správu agenda přejde až k péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Na sociální správu agenda přejde pro lidi se zdravotním postižením. Na sociální správu agenda přejde až k červnu 2028 postižením. Na sociální správu agenda přejde až k červnu 2023 přinese novela poslanců. Ano, horní parlamentní komora by o předloze mohla rozhodnout příští týden. Ano, horní parlamentní komora by o předloze mohla rozhodnout příští týden. Lékaři bez hranic. Horní parlamentní komora by o předloze mohla rozhodnout příští týden. Lékaři bez hranic vysílají kvůli komora by o předloze mohla rozhodnout příští týden. Lékaři bez hranic vysílají kvůli ebole do Konga předloze mohla rozhodnout příští týden. Lékaři bez hranic vysílají kvůli ebole do Konga další lidi rozhodnout příští týden. Lékaři bez hranic vysílají kvůli ebole do Konga další. Lékaři bez hranic vysílají kvůli ebole do Konga další lidi. Žádný Čech mezi nimi není. Lékaři bez hranic vysílají kvůli ebole do Konga další lidi. Žádný Čech mezi nimi není. Noví pracovníci. Lékaři bez hranic vysílají kvůli ebole do Konga další lidi. Žádný Čech mezi nimi není. Noví pracovníci vysílají kvůli ebole do Konga další lidi. Žádný Čech mezi nimi není. Noví pracovníci posílí stávající tým do Konga další lidi. Žádný Čech mezi nimi není. Noví pracovníci posílí stávající tým o přibližně lidi. Žádný Čech mezi nimi není. Noví pracovníci posílí stávající tým o přibližně 500 lidech. Čech mezi nimi není. Noví pracovníci posílí stávající tým o přibližně 500 lidech. Noví pracovníci posílí stávající tým o přibližně 500 lidech. Organizace v postižených. Noví pracovníci posílí stávající tým o přibližně 500 lidech. Organizace posílí stávající tým o

0: přibližně 500 lidech. Organizace v postižených oblastech v Kongu působí dlouhodobě. Lidé za nejlepšího porevolučního prezidenta České republiky stále vnímají Václava Havla. Ukázal to průzkum agentury STEM. Podrobné výsledky přidává z agentury Jan Burianec. Prezident Petr Pavel je pozitivně hodnocen za miložizema.
1: Měla
0: hlava státu zlepšit řešení sporů na tuzemské politické scéně. A tím zprávy končí.
1: Rock Radio.
2: Počasí konečně dosáhlo svých předpovědí, i když k tomu horšímu opravdu dneska víceméně všude praší. Pršet, ale bude to takové ojedinělé, přehánkovité, nikdy to nebude úplný současný déšť. Akorát na střední Moravě si dejte pozor na docela silné bouřky, které by se večer mohly objevit. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8.

0: A jak tak se koukáme ještě na zítř, momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8. A jak tak se koukáme ještě na zítř, 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8. A jak tak se koukáme ještě na zítřek, tak zítra i večer nám to padne asi na 8. A jak tak se koukáme ještě na zítřek, tak zítra ještě i tak pár kapek padne, hlavně výšně na 8. A jak tak se koukáme ještě na zítřek, tak zítra ještě i tak pár kapek padne, hlavně v jižních Čechách. Jak tak se koukáme ještě na zítřek, tak zítra ještě i tak pár kapek padne, hlavně v jižních Čechách. Zítřek, tak zítra ještě i tak pár kapek padne, hlavně v jižních Čechách. Na v kraji i tak pár kapek padne, hlavně v jižních Čechách. Na v kraji Vysočina a taky na se kapek padne, hlavně v jižních Čechách. Na v kraji Vysočina a taky na severní Moravě. No ale od v jižních Čechách, na v kraji Vysočina a taky na severní Moravě. No ale od pátku dál už to bude jen na v kraji Vysočina a taky na severní Moravě. No ale od pátku dál už to bude Vysočina a taky na severní Moravě. No ale od pátku dál už to bude jen slunce a slunce severní Moravě. No ale od pátku dál už to bude jen slunce a slunce na příštích asi. No ale od pátku dál už to bude jen slunce a slunce na příštích a pátku dál už to bude jen slunce a slunce na příštích asi 10 dní. Už to bude jen slunce a slunce na příštích asi 10 dní. Slunce a slunce na příštích asi 10 dní.
1: Spa Hotel Děvín.
0: Slunce na příštích asi 10 dní.
1: Spa Hotel Děvín, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Prameny. Spa Hotel Děvín. Spa Hotel Děvín. Děvín. Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
0: Ještě se podívám.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Ještě se podívám.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Ještě se podívám, jaká je situace na silnici.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích v ulici
1: Rock Radio. Doprava.
0: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích v ulici Turkova v Praze se
1: Doprava.
0: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích v ulici Turkova v Praze se Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích v ulici Turkova v Praze se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě i situace na silnicích v ulici Turkova v Praze se srazil osobák s chodcem. Silnicích v ulici Turkova v Praze se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě i záchranka, dejte si na to pozor. Jestli Turkova v Praze se srazil osobák s chodcem, tam je na místě i záchranka, dejte si na to pozor. Praze se srazil osobák s chodcem, tam je na místě i záchranka, dejte si na to pozor. Jestli projíždíte osobák s chodcem, tam je na místě i záchranka, dejte si na to pozor. Jestli projíždíte Českou Lípou a konkrétně tam je na místě i záchranka, dejte si na to pozor. Jestli projíždíte Českou Lípou a konkrétně ulicí Slunečníka i záchranka, dejte si na to pozor. Jestli projíždíte Českou Lípou a konkrétně ulicí Sluneční, varoval cyklista, tam díky bohu je to bez ranění, ale radši sundejte nohu z plynu. No a ještě už se určitě zdržíte. Díky bohu je to bez ranění, ale radši sundejte nohu z plynu. No a ještě už se určitě je to bez ranění, ale radši sundejte nohu z plynu. No a ještě už se určitě zdržíte na silnici bez ranění, ale radši sundejte nohu z plynu. No a ještě už se určitě zdržíte na silnici 7 u Postoloprt. Sundejte nohu z plynu. No a ještě už se určitě zdržíte na silnici 7 u Postoloprt. Tam se plynu. No a ještě už se určitě zdržíte na silnici 7 u Postoloprt. Tam se No a ještě už se určitě zdržíte na silnici 7 u Postoloprt. Tam se válí náraz. Určitě zdržíte na silnici 7 u Postoloprt. Tam se válí nárazník na vozovce na silnici 7 u Postoloprt. Tam se válí nárazník na vozovce, lidi ho tam objíždějí, nikomu se to nechce odkrm u Postoloprt. Tam se válí nárazník na vozovce, lidi ho tam objíždějí, nikomu se to nechce odkrm. Tam se válí nárazník na vozovce, lidi ho tam objíždějí, nikomu se to nechce odklidit, no prostě je to chaos. Nárazník na vozovce, lidi ho tam objíždějí, nikomu se to nechce odklidit, no prostě je to vce, lidi ho tam objíždějí, nikomu se to nechce odklidit, no prostě je to chaos. Bacha na to. Objížděj, nikomu se to nechce odklidit, no prostě je to chaos. Bacha na to. Nikomu se to nechce odklidit, no prostě je to chaos. Bacha na to.
1: Instagram
0: se odklidit, no prostě je to chaos. Bacha na to. Prostě je to chaos. Bacha na to.
1: Instagram rock.
0: Bacha na to.
1: Instagram rock rádia. To je Instagram rock rádia. To je slušná jízda. Instagram rock rádia. To je slušná jízda. Instagram rock rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naš slušná jízda. Nezapomeňte.

Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Nazda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte. Zastavíte.

0: Rádio. Rokový Rock Rádio. Rokový Rock Rádio. Rokový odpoledne.
1: 15.
0: Rock Rádio. Rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 2.
0: Rock Rádio. Rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty k tomu.
0: Rock Rádio. Rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne konec.
0: Rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne konečně.
0: Rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne. 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne konečně začíná. Máme před sebou 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne konečně začíná. A 2 minuty k tomu a rokový odpoledne konečně začíná. Máme před sebou docela zase dost našlapaný pro k tomu a rokový odpoledne konečně začíná. Máme před sebou docela zase dost našlapaný konečně začíná. Máme před sebou docela zase dost našlapaný program začíná. Máme před sebou docela zase dost našlapaný program, ale budu ho zase muset odbavit já sám. Petr. Máme před sebou docela zase dost našlapaný program, ale budu ho zase muset odbavit já sám. Protože Kuba tady pořád ještě paný program, ale budu ho zase muset odbavit já sám Petr. Protože Kuba tady pořád ještě není ten se ještě pořád válí na pláži. Zítra už teda Petr, protože Kuba tady pořád ještě není ten se ještě pořád válí na pláži. Zítra už teda ale snad budeme doufat. Ne, hele, hokej, lístky, akce rokrádiový, všechno tohle to vás dnešním rokovým odpoledním. Z jeho 18 Till I Die to odstartuje, tak jdeme na to.
2: Never say no, try the rest of my life. Never say no, the rest of my life. Never say no, try anything twice. My life. Never say no, try anything. Never say no, try anything twice. To the angels say no, try anything twice. To the angels come, no. Try anything twice. To the angels come. Try anything twice.

0: Května slevy až 25% na bazény. Grily v Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény. Grily zahradní nábytek do konce května slevy až 25% na bazény. Grily zahradní nábytek a nejen to na slevy až 25% na bazény. Grily zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže
0: 25% na bazény. Grily zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5 hvězd
0: na bazény. Grily zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5 hvězd.
0: Grily zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5 hvězdičkový rezort u nás na
0: zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5 hvězdičkový rezort u nás
0: a nejen to.
1: Takže 5 hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax.
1: Takže 5 hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax.
1: 5 hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké
1: rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny
1: na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Radě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Pomoc.
0: Vždycky něco navíc.
2: Pomoc.
0: Něco navíc.
2: Pomoc. Nemůžu. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat.
3: Správné vytrání.
2: Nemůžu dýchat. Nemůžu dýchat.
3: Správně
2: dýchat.
3: Správné vytrání a vzduchotechnika. Správné vytrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné vytrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné vytrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto správné vytrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátor vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz svět vytrání na jednom místě. Odborné poradenství. Ventilatory.cz svět vytrání na jednom místě. Ventilatory.cz svět vytrání na jednom místě. Ventilatory.cz svět vytrání na jednom místě. Vám.cz svět vytrání na jednom místě. Vám vytrání na jednom místě.
4: Vám barák děra
3: na jednom místě.
4: Vám barák děravej. Vám barák děravej. Vám barák děravej. Mě do postele fičí. Barák děravej. Mě do postele fičí. Barák děravej. Mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem. Známý poraděj, jinak jsem. Poraděj, jinak jsem.

Jenaxem. Jenaxem. Jenaxem.

0: Zooparku Zelčín nabízejí kudové dobrodružství. Tábory v Zooparku Zelčín nabízejí koně raftdružství. Tábory v Zooparku Zelčín nabízejí koně rafty zábavu výlety. Tábory v Zooparku Zelčín nabízejí koně rafty zábavu výlety trampolíny. Pozparku Zelčín nabízejí koně rafty zábavu výlety trampolíny. Poznání in nabízejí koně rafty zábavu výlety trampolíny. Poznání in nové koně rafty zábavu výlety trampolíny. Poznání in nové kamarády. Zábavu výlety trampolíny. Poznání in nové kamarády. A vy? Výlety trampolíny. Poznání in nové kamarády. A vy? Trampolíny. Poznání in nové kamarády. A vy? Budete mít týden klid. Poznání in nové kamarády. A vy? Budete mít týden klid. Pořádné kamarády. A vy? Budete mít týden klid. Pořádní. A vy? Budete mít týden klid. Pořádní. A vy? Budete mít týden klid. Pořád nic? Ještě jednou. Budete mít týden klid. Pořád nic? Ještě jednou. Tábory v Zooparku. Týden klid. Pořád nic? Ještě jednou. Tábory v Zooparku Zelčín. Pořád nic? Ještě jednou. Tábory v Zooparku Zelčín. Nic? Ještě jednou. Tábory v Zooparku Zelčín. Rodiče, mrk. Ještě jednou. Tábory v Zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na Zooparku. No, tábory v Zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte v Zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na Zoopark Zelčín. Rodiče, mrkněte na Zoopark Zelčín. CZ. Rodiče, mrkněte na Zoopark Zelčín. CZ. Rodiče, mrkněte na Zoopark Zelčín. CZ.
1: Připadáš si ve...
0: Mrkněte na Zoopark Zelčín. CZ.
1: Připadáš si ve značkovej...
0: Na Zoopark Zelčín. CZ.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako...
0: Zelčín. CZ.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako... Větší... Připadáš si ve značkových hadrech jako... Větší chlap? Hm. Připadáš si ve značkových hadrech jako... Větší chlap? No, jak mi ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Jak hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Vévé chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Vévé bez potisku. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz Jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz Kam bez potisku. www.bezpotisku.cz Potisku. www.bezpotisku.cz
2: Top centrum
1: www.bezpotisku.cz
2: Topcentrum.cz Dodavatel
1: Spotisku.cz
2: Topcentrum.cz Dodavatel pro
1: Z.
2: Topcentrum.cz Dodavatel pro Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objev Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradu CZ Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Sezóna zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Sezóna startuje. Buďte Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Sezóna startuje. Buďte připraveni s Hondy a nově i Husqvarna. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením nově i Husqvarna. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubice. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích

0: nebo věď s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicím vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích ne... Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy. Nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. V Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete taky Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topce. Akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. A kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Praho.
0: Topcentrum.cz.
2: www.topcentrum.cz.
1: Praho.
0: cz.
2: www.topcentrum.cz.
1: Praho. Připrav se na den.
2: www.topcentrum.cz.
1: Praho. Připrav se na den, kdy bude
2: Centrum.cz.
1: Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty.
2: cz.
1: Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutek. Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. Kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. A neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh. Je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh. Barvy. Smí. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh. Barvy. Smí. A zážitek pro celé v parku Učeňku. Běh. Barvy. Smí. A zážitek pro celou rodinu. Ve Učeňku. Běh. Barvy. Smí. A zážitek pro celou rodinu. Běh. Barvy. Smí. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Kam. Barvy. Smí. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, smí a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Čku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz, tak vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz, tak pojďte do registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Auto. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze Škoda.

0: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. května tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. poslední mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorské mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 31. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky k amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš a hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out tý nejlepší české muziky.
1: Co kdyby děti letos o prázdninách zažily opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín zažily opravdové dobrodružství.

0: Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Branka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Bolkafest.
0: Autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Bolkafest 2020.
0: Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Bolkafest 2020.
0: V Praze a v Náchodě.
1: Bolkafest 2020.
0: A v Náchodě.
1: Bolkafest 2026. Už 29. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. Fest 2026. Už 29. a 30. května na krás 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé 26. Už 29. a 30. května na krásné louce. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé 9. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitra. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitry. Rybičky louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitry. Rybičky 48. Harle Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitry. Rybičky 48. Harle Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitry. Rybičky 48. Harley Valdage. Vystoupí Škvor Dimitry. Rybičky 48. Harley Valdagang. Kvor Dimitry. Rybičky 48. Harley Valdagang. Jiří Korn a mnoho Dimitry. Rybičky 48.

0: Rainbow. Rainbow. Baru dovolené. Rainbow. Baru. Rainbow. Baru dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt.
0: Rainbow. Baru dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt.
0: A Rainbow. Baru dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt. A kam pojede?
0: Baru dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt. A kam pojedeme?

0: dek.cz. Tik za super cenu. Více na dek.cz. Rok cenu. Více na dek.cz. Rok rádio. Více na dek.cz. Rok rádio. CZ.
1: Rok rádio. Rok rádio. No a teďka jste mohli být přesným... Rok rádio. No a teďka jste mohli být přesnými svědky toho, co se... Rok rádio. No a teďka jste mohli být přesnými svědky toho, co se stane, když modera... Rok rádio. No a teďka jste mohli být přesnými svědky toho, co se stane, když... Radio. No a teďka jste mohli být přesnými svědky toho, co se stane, když moderátor v rádiu si zapomene... No a teďka jste mohli být přesnými svědky toho, co se stane, když moderátor v rádiu si zapomene v něco. Teďka jste mohli být přesnými svědky toho, co se stane, když moderátor v rádiu si zapomene v něco zaškrtnout a něco tam zaškrtnout. Přesnými svědky toho, co se stane, když moderátor v rádiu si zapomene v něco zaškrtnout a něco tam zaškrtne blbě. Toho, co se stane, když moderátor v rádiu si zapomene v něco zaškrtnout a něco tam zaškrtne blbě. A když moderátor v rádiu si zapomene v něco zaškrtnout a něco tam zaškrtne blbě. A odskočí mu rádiu si zapomene v něco zaškrtnout a něco tam zaškrtne blbě. A odskočí mu tam rovnou to, co tam něco zaškrtnou, ta něco tam zaškrtne blbě. A odskočí mu tam rovnou to, co tam mělo škrtnou, ta něco tam zaškrtne blbě. A odskočí mu tam rovnou to, co tam mělo odskočit až potom zaškrtne blbě. A odskočí mu tam rovnou to, co tam mělo odskočit až potom, co mám mluvit. Hold i mister te. A odskočí mu tam rovnou to, co tam mělo odskočit až potom, co mám mluvit. Hold i mister tam rovnou to, co tam mělo odskočit až potom, co mám mluvit. Hold i mister tesař se někdy utne. To, co tam mělo odskočit až potom, co mám mluvit. Hold i mister tesař se někdy utne, to ale nevadí i tak, že až potom, co mám mluvit. Hold i mister tesař se někdy utne, to ale nevadí, mám mluvit. Hold i mister tesař se někdy utne, to ale nevadí, i tak vám prosím vás vyhlásím. Hold i mister tesař se někdy utne, to ale nevadí, i tak vám prosím vás vyhlásím, že dneska tesař se někdy utne, to ale nevadí, i tak vám prosím vás vyhlásím, že dneska pořád rozdávám dva lístky na mega utne, to ale nevadí, i tak vám prosím vás vyhlásím, že dneska pořád rozdávám dva lístky, nevadí, i tak vám prosím vás vyhlásím, že dneska pořád rozdávám dva lístky na mega koncert Rybiček. Tak vám prosím vás vyhlásím, že dneska pořád rozdávám dva lístky na mega koncert Rybiček 48. Vás vyhlásím, že dneska pořád rozdávám dva lístky na mega koncert Rybiček 48 Kutní Hoře. Dneska pořád rozdávám dva lístky na mega koncert Rybiček 48 Kutní Hoře. Vám dva lístky na mega koncert Rybiček 48 Kutní Hoře. Tentokrát na mega koncert Rybiček 48 Kutní Hoře. Tentokrát na sobotu 23.5., kde budeš na koncert Rybiček 48 Kutní Hoře. Tentokrát na sobotu 23.5., kde bude 48 Kutní Hoře. Tentokrát na sobotu 23.5., kde bude ještě s nima Jaroslav Uhl Kutní Hoře. Tentokrát na sobotu 23.5., kde bude ještě s nima. Tentokrát na sobotu 23.5., kde bude ještě s nima Jaroslav Uhlíř Kamil Střijav. Sobotu 23.5., kde bude ještě s nima Jaroslav Uhlíř Kamil Střijavka Bičí 23.5., kde bude ještě s nima Jaroslav Uhlíř Kamil Střijavka Bičí 104 a další. Tatý, kde bude ještě s nima Jaroslav Uhlíř, Kamil Střijavka, Bičí 104 a další. To je to si rozhodně s nima Jaroslav Uhlíř, Kamil Střijavka, Bičí 104 a další. To je to si rozhodně ne Jaroslav Uhlíř, Kamil Střijavka, Bičí 104 a další. To je to si rozhodně nenechte ujít a Kamil Střijavka, Bičí 104 a další. To je to si rozhodně nenechte ujít a stačí akorát, abyste měli Bičí 104 a další. To je to si rozhodně nenechte ujít a stačí akorát, abyste měli a další. To je to si rozhodně nenechte ujít a stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook, tam si našli, to si rozhodně nenechte ujít a stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook, tam si našli stránky, rozhodně nenechte ujít a stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook, tam si našli stránky, nechte ujít a stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook, tam si našli stránky Rock Rádia do zpráv ujít a stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook, tam si našli stránky Rock Rádia do zpráv napsali, proč bych tady ty lístky měl. Akorát, abyste mi napsali na Facebook, tam si našli stránky Rock Rádia do zpráv napsali, proč bych tady ty lístky měl dát na Facebook, tam si našli stránky Rock Rádia do zpráv napsali, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. Tam si našli stránky Rock Rádia do zpráv napsali, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. Stránky Rock Rádia do zpráv napsali, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. No a já potom Rock Rádia do zpráv napsali, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. No a já potom napsali, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. No a já potom vyberu jednoho z vás v nadcházející hodině, který bude mě tady ty lístky měl dát právě vám. No a já potom vyberu jednoho z vás v nadcházející hodině, který bude mě ty lístky měl dát právě vám. No a já potom vyberu jednoho z vás v nadcházející

hodině, který ode mě ty lístky dostane. No a já potom vyberu jednoho z vás v nadcházející hodině, který ode mě ty lístky dostane. Tady si to nenechte ujít. Já potom vyberu jednoho z vás v nadcházející hodině, který ode mě ty lístky dostane. Tady si to jednoho z vás v nadcházející hodině, který ode mě ty lístky dostane. Tady si to nenechte ujít a rozhodně mi piš v nadcházející hodině, který ode mě ty lístky dostane. Tady si to nenechte ujít a rozhodně mi piš, který ode mě ty lístky dostane. Tady si to nenechte ujít a rozhodně mi pište, pište a pište. Já vám zatím lístky dostane. Tady si to nenechte ujít a rozhodně mi piš. Pište, pište a pište. Já vám zatím pustím další muziku. Floydi. Tady si to nenechte ujít a rozhodně mi pište, pište a pište. Já vám zatím pustím další muziku. Floydi, Komunál a rozhodně mi pište, pište a pište. Já vám zatím pustím další muziku. Floydi, Komunál a nebo Alice Cooper. Pište a pište. Já vám zatím pustím další muziku. Floydi, Komunál a nebo Alice Cooper a Hey Stupid. Já vám zatím pustím další muziku. Floydi, Komunál a nebo Alice Cooper a Hey Stupid. Další muziku. Floydi, Komunál a nebo Alice Cooper a Hey Stupid. Floydi, Komunál a nebo Alice Cooper a Hey Stupid. A nebo Alice Cooper a Hey Stupid. Cooper a Hey Stupid. Stupid.

0: Alda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Volka Fest 2023. Alda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Volka Fest 2020. Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Volka Fest 2020. Korn a mnoho dalších. Volka Fest 2026. Vstupenky zakoupí o další. Volka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Stavebniny Dek přináší.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Stavebniny Dek přináší.
0: Zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci.
0: Vstupnafest.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik.cz. Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15. Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělých Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělých 245 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělých 204 v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. AB. Metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebně skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20.45 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více 9. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz. Smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.

0: slušná grilovačka od pondelí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Grilovačka od pondelí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Jednoduše.
0: Od pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. V rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Jednoduše si užijte
0: rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektrárny. Jednoduše si užijte bleskové doručení. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Že si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Ní své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Druhého dne. Planeo.

Pivo. Pivo vychlazený. Pivo vychlazený. Kam? Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemá. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování. Tu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Odtáte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, v kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, v rokovým rozjezdu i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, v rokovým rozjezdu. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, v rokovým rozjezdu na Rock Rádiu.

0: Tak hele, dneska nás čeká Itálie.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: Tak hele, dneska nás čeká Itálie. Zatím jsou...
1: Světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: Tak hele, dneska nás čeká Itálie. Zatím jsou...
1: I na Rock Rádiu.
0: Tak hele, dneska nás čeká Itálie. Zatím jsou poslední. Tak hele, dneska nás čeká Itálie. Zatím jsou poslední na žebříčku, takže by to jako mělo. Tak hele, dneska nás čeká Itálie. Zatím jsou poslední na žebříčku, takže by to jako mělo být vlastně poměrně. Dneska nás čeká Itálie. Zatím jsou poslední na žebříčku, takže by to jako mělo být vlastně poměrně docela. Zatím jsou poslední na žebříčku, takže by to jako mělo být vlastně poměrně docela v pohodě. Uvidíme, jak to dneska poslední na žebříčku, takže by to jako mělo být vlastně poměrně docela v pohodě. Uvidíme, jak to dneska dopadne. Každou žebříčku, takže by to jako mělo být vlastně poměrně docela v pohodě. Uvidíme, jak to dneska dopadne. Každopádně by to jako mělo být vlastně poměrně docela v pohodě. Uvidíme, jak to dneska dopadne. Každopádně do branky půjde zase mělo být vlastně poměrně docela v pohodě. Uvidíme, jak to dneska dopadne. Každopádně poměrně docela v pohodě. Uvidíme, jak to dneska dopadne. Každopádně do branky půjde zase dneska Pavla docela v pohodě. Uvidíme, jak to dneska dopadne. Každopádně do branky půjde zase dneska Pavla. Uvidíme, jak to dneska dopadne. Každopádně do branky půjde zase dneska Pavla, takže si myslím, že se jak to dneska dopadne. Každopádně do branky půjde zase dneska Pavla, takže si myslím, že bychom se neměli úplně moc čeho bát. Každopádně do branky půjde zase dneska Pavlát, takže si myslím, že bychom se neměli úplně moc. Půjde zase dneska Pavlát, takže si myslím, že bychom se neměli úplně moc čeho bát. Myslím si, že to bude dneska Pavlát, takže si myslím, že bychom se neměli úplně moc čeho bát. Myslím si, že to bude docela dost. Že si myslím, že bychom se neměli úplně moc čeho bát. Myslím si, že to bude docela dost. Že bychom se neměli úplně moc čeho bát. Myslím si, že to bude docela dost vlastně zajímavý zápas s Norskem. Je moc čeho bát. Myslím si, že to bude docela dost vlastně zajímavý zápas s Norskem. Etika Itálie prohrála jeho bát. Myslím si, že to bude docela dost vlastně zajímavý zápas s Norskem. Etika Itálie prohrála 4-0. Takže myslím si, že to bude docela dost vlastně zajímavý zápas s Norskem. Etika Itálie prohrála 4-0. Docela dost vlastně zajímavý zápas s Norskem. Etika Itálie prohrála 4-0. Tak vlastně zajímavý zápas s Norskem. Etika Itálie prohrála 4-0. Takže no, jako nechci samozřejmě jaký zápas s Norskem. Etika Itálie prohrála 4-0. Takže no, jako nechci samozřejmě, jak Itálie prohrála 4-0, takže no, jako nechci samozřejmě 4-0, takže no, jako nechci samozřejmě jako to zakřiknout, takže no, jako nechci samozřejmě jako to zakřiknout, ale myslím, že by to dneska no, jako nechci samozřejmě jako to zakřiknout, ale myslím, že by to dneska mohlo jako nechci samozřejmě jako to zakřiknout, ale myslím, že by to dneska mohlo dopadnout fakt dobře, každopádně samozřejmě jako to zakřiknout, ale myslím, že by to dneska mohlo dopadnout fakt dobře. Každopádně asi tak za hodinku ten zápas začíná jako zakřiknout, ale myslím, že by to dneska mohlo dopadnout fakt dobře. Každopádně asi tak za hodinku ten zápas začíná, ale myslím, že by to dneska mohlo dopadnout fakt dobře. Každopádně asi tak za hodinku ten zápas začíná. Takže vás tady by to budu jako průka mohlo dopadnout fakt dobře. Každopádně asi tak za hodinku ten zápas začíná. Takže vás tady by to budu jako průběžně informovat dobře. Každopádně asi tak za hodinku ten zápas začíná. Takže vás tady by to budu jako asi tak za hodinku ten zápas začíná. Takže vás tady by to budu jako průběžně informovat, tak však ten zápas začíná. Takže vás tady by to budu jako průběžně informovat, tak však znáte mě, ne? Takže vás tady by to budu jako průběžně informovat, tak však znáte mě, ne? Vás tady by to budu jako průběžně informovat, tak však znáte mě, ne? Tak budu jako průběžně informovat, tak však znáte mě, ne?
1: Top hokejové
0: zážitky informovat, tak však znáte mě, ne?
1: Top hokejové zážitky vám
0: však znáte mě, ne?
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozí Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Techniky. www.topcentrum nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum web dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz del stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz techniky. www.topcentrum.cz
0: Teďka už se ale zase pojďme podívat
1: www.topcentrum.cz
0: Teďka už se ale zase pojďme podívat nebo poslech
1: Centrum C

0: Teďka už se ale zase pojďme podívat nebo poslechnout další. Taky Satisfaction z jejich My Own Jesus.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskla.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty.
2: Napiš kód rádio a jede to 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.

0: To 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz. Jo, dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz. A zítra máš. Trenýrkárna.cz.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Trenýrkárna.cz.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Trenýrkárna.cz.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
0: bene.cz.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešká 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Ok Benešově. Více na bene.cz. Ok Více na bene.cz.
2: Okénko do ohrad a výběhů
1: zo bene.cz.
2: Okénko do ohrad a výběhů
1: zo.
2: Okénko do ohrad a výběhů
1: zo.
2: Okénko do ohrad a výběhů zoo parku Zelčín.
3: V našich
2: Okénko do ohrad a výběhů zoo parku Zelčín.
3: V našich pořadech ze
2: Okénko do ohrad a výběhů zoo parku Zelčín.
3: V našich pořadech ze zoo parku Zelčín se pravidelně
2: a výběhů zoo parku Zelčín.
3: V našich pořadech ze zoo parku Zelčín se pravidelně
2: zoo parku Zelčín.
3: V našich pořadech ze zoo parku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním. V našich pořadech ze zoo parku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. V pořadech ze zoo parku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a zoo parku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a zoo parku Zelčín se ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a zoo park Zelčín jako takový. Co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a zoo park Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš. Dnešním tématem jsou zvířata a zoo park Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Tématem jsou zvířata a zoo park Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník a zoo park Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám park Zelčín jako takový? U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše jako takový? U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
4: Na zážitky.
3: U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
4: Na zážitky. Jsme volnočasový
3: Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
4: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený
3: Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
4: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený před
3: Na co k vám pozvete naše posluchače?
4: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený před
3: Te naše posluchače.
4: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený především pro rodiny s dětmi. Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni Jsme volnočasový areál určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své. Areál určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své. Určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své. Rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme nejvíce, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme nejvíce. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoo. Více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark.

0: zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zrčín a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zrčín budujeme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zrčín budujeme od roku zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zrčín budujeme od roku 2004 takže. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zrčín budujeme od roku 2004 takže letos u nás jen o zvířatech. Zoopark Zrčín budujeme od roku 2004 takže letos slavíme 20. zvířatech. Zoopark Zrčín budujeme od roku 2004 takže letos slavíme 20. výročí. Zrčín budujeme od roku 2004 takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás na 2004 takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěv 4 takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolín 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny hra každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny hrací prvky pro děti a u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny hrací prvky pro děti akce pro děti najdou vždy něco nového. Trampolíny hrací prvky pro děti akce pro děti konzerty vždy něco nového. Trampolíny hrací prvky pro děti akce pro děti koncerty už něco nového. Trampolíny hrací prvky pro děti akce pro děti koncerty už několik let nabízíme i spolu trampolíny hrací prvky pro děti akce pro děti koncerty už několik let nabízíme i splutící prvky pro děti akce pro děti koncerty už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy která teče akce pro děti koncerty už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy která teče o koncerty už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy která teče okolo už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy která teče okolo nás
1: je toho dost ale skutečně
0: nabízíme i splutí klidné Vltavy která teče okolo nás
1: je toho dost ale skutečně mohou návštěvníci
0: klidné Vltavy která teče okolo nás
1: je toho dost ale skutečně mohou
0: která teče okolo nás
1: je toho dost ale skutečně mohou návštěvníci i doohrát
0: no určitě okolo nás
1: je toho dost ale skutečně mohou návštěvníci i doohrát
0: no.
1: Je toho dost ale skutečně mohou návštěvníci i doohrát
0: no určitě to je hlavní myšlenka
1: ale skutečně mohou návštěvníci i doohrát
0: no určitě to je hlavní myšlenka zooparku
1: Zlčín skutečně mohou návštěvníci i doohrát
0: no určitě to je hlavní myšlenka zooparku Zlčín
1: návštěvníci i doohrát
0: no určitě to je hlavní myšlenka zooparku Zlčín kontaktní zoopark říkám
1: ohrát
0: no určitě to je hlavní myšlenka zooparku Zlčín kontaktní zoopark říkáme že všechna naše to je hlavní myšlenka zooparku Zlčín kontaktní zoopark říkáme že všechna naše zvířata myšlenka zooparku Zlčín kontaktní zoopark říkáme že všechna naše zvířata v zooparku Zlčín kontaktní zoopark říkáme že všechna naše zvířata v zooparku Zlčín jsou kontaktní zoopark říkáme že všechna naše zvířata v zooparku Zlčín jsou kontaktní ale některá jen za park říkáme že všechna naše zvířata v zooparku Zlčín jsou kontaktní ale některá jen známe že všechna naše zvířata v zooparku Zlčín jsou kontaktní ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele pro naše zvířata v zooparku Zlčín jsou kontaktní ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele proto parku Zlčín jsou kontaktní ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele proto nabízíme i komentované kontaktní ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele proto nabízíme i komentované prohlídky kde si třeba děti mohou ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele proto nabízíme i komentované prohlídky kde si třeba za přítomnosti ošetřovatele proto nabízíme i komentované prohlídky kde si třeba děti mohou pohladit nakrmit ošetřovatele proto nabízíme i komentované prohlídky kde si třeba děti mohou pohladit nakrmit klokany nebo proto nabízíme i komentované prohlídky kde si třeba děti mohou pohladit nakrmit klokany nebo pštrosy komentované prohlídky kde si třeba děti mohou pohladit nakrmit klokany nebo pštrosy emu každopádně se děti prohlídky kde si třeba děti mohou pohladit nakrmit klokany nebo pštrosy emu každopádně se děti do seba děti mohou pohladit nakrmit klokany nebo pštrosy emu každopádně se děti do seba mohou pomazlit s ovečkami kůzlám pohladit nakrmit klokany nebo pštrosy emu každopádně se děti do seba mohou pomazlit s ovečkami kůzlátky a pod klokany nebo pštrosy emu každopádně se děti do seba mohou pomazlit s ovečkami kůzlátky emu každopádně se děti do seba mohou pomazlit s ovečkami kůzlátky a podobnou dromu každopádně se děti do seba mohou pomazlit s ovečkami kůzlátky a podobnou drobotinou a když do seba mohou pomazlit s ovečkami kůzlátky a podobnou drobotinou a když budou chtít pomazlit s ovečkami kůzlátky a podobnou drobotinou a když budou chtít mít zvířátko jenom kůzlátky a podobnou drobotinou a když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe můžou si vzít třeba a podobnou drobotinou a když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe můžou si vzít třeba kozu nebo

0: Floydi aj... Floydi a jejich Another Brick in the Wall právě teďka dojí. Floydi a jejich Another Brick in the Wall právě... Floydi a jejich Another Brick in the Wall právě teďka dojíždí na Rock Radio. No a teď... Floydi a jejich Another Brick in the Wall právě teďka dojíždí. Floydi a jejich Another Brick in the Wall právě teďka dojíždí na Rock Radio. No a teď Another Brick in the Wall právě teďka dojíždí na Rock Radio. No a teďka už máme před sebou samozřejmě Brick in the Wall právě teďka dojíždí na Rock Radio. No a teďka už máme před sebou samozřejmě velice dnešní teďka dojíždí na Rock Radio. No a teďka už máme před sebou samozřejmě velice dnešní důležitý téma. Rock Radio. No a teďka už máme před sebou samozřejmě velice dnešní důležitý téma. A teďka už máme před sebou samozřejmě velice dnešní důležitý téma.
1: Mistrovství
0: před sebou samozřejmě velice dnešní důležitý téma.
1: Mistrovství světa v hokeji na...
0: Samozřejmě velice dnešní důležitý téma.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
0: Dnešní důležitý téma.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
0: Tak hele, dneska téma.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
0: Tak hele, dneska nás čeká...
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.

0: všechny prasát drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo
1: Takže za zvířátky do
0: sebe můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
1: Zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás.
1: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90. A svijanský más Mark Bramburky 150 gramů za 17,90.
3: Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 750 koní.

již za 759 tisíc. Hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun. A ikonický s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun. A ikonický ID 150 koní, již za 759 900 korun. A ikonický ID, již za 759 900 korun. A ikonický ID Bus, již za 759 900 korun. A ikonický ID Bus, již za 9 900 korun. A ikonický ID Bus, již za 959 900 korun. A ikonický ID Bus, již za 959 900 korun. A ikonický ID Bus, již za 959 900 korun. Ikonický ID Bus, již za 959 900 korun. Bus, již za 959 900 korun. A 959 900 korun. 59 900 korun. 1900 korun.

do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. Na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. Sobotu Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. Sobotu proběhne multižánrový festival a den na to kapelu Profesor. Sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest na to kapelu Profesor. Sobotu proběhne multižánrový festival Profesor. Sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival Adel Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmičky. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový Black Metal Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový Black Metal Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový Black Metalový kapely český v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový Black Metalový kapely český Malefir Sedmička na Strahově. Tři špičkový Black Metalový kapely český Malefir Němetrahově. Tři špičkový Black Metalový kapely český Malefir německý Pelores. Tři špičkový Black Metalový kapely český Malefir německý Pelores a rakouský Hakcisa. Metalový kapely český Malefir německý Pelores a rakouský Hakcisa. Kapely český Malefir německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhej Malefir německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhej německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte, Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte, rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte, Prorok Rádio Zuzka Klajnová. Tak neváhejte a vyražte, Prorok Rádio Zuzka Klajnová. Tak neváhejte a vyražte, Prorok Rádio Zuzka Klajnová. Hejte a vyražte, Prorok Rádio Zuzka Klajnová. Vyražte, Prorok Rádio Zuzka Klajnová. Prorok Rádio Zuzka Klajnová. Prorok Rádio Zuzka Klajnová. Prorok Rádio Klajnová.

0: pravda. Kvalitní vrtané studny. Musíte bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. Bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z deseti let. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Písečná bouře.
0: I vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot.
0: Tou zárukou. Profivoda.cz.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor.
0: Profivoda.cz.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky.
0: CZ.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky. Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratí. Nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratí. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratí. Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratí.
2: Wow! Barva mechanický pomůcky.
1: Vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
2: Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: Právě.
1: Takže se v názvech barev nestratíte.
2: Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: Právě.
1: Barev nestratíte.
2: Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: Právě teď v Planeo.
2: Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: Právě teď v Planeo. Premio.
2: Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevou.
2: Barva mechanický pomeranč?
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až.
2: Pomeranč?
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40. Teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až. Neo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěchny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebo kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Připravíme už do 15 minut od rezervace.

0: nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio a radia.cz. Rock Radio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23.
0: Co se děje?
1: 22. a 23. května. 22. a 23. května pořádají 3 sestry tradiční punk. 22. a 23. května pořádají 3 sestry tradiční punk. 22. a 23. května pořádají 3 sestry tradiční punkrockovej open air festival. 22. května pořádají 3 sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Května pořádají 3 sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Dají 3 sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se může tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se může punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutel v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. Těšit se na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na rybičky 48 telnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest sféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do ten samej termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vy můžete vyrazit i na rybičky 48 fest.

0: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Lepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Paradise Lost. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc. Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel 26. Wasp Apokalyptika. Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 20. Wasp Apokalyptika. Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. Wasp nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na bej už 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na bejzeny na otočku, je do dení stupenky 4. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na bejzeny na otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na bejzeny na otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na bejzeny na otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce pro spáleném pozičí. A nebo vydaš na bejzeny na otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na bejzen. A nebo vydaš na bejzeny na otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na bejzen.cz. Bejzeny na otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na bejzen.cz.
1: Bejzen Fire
0: je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na bejzen.cz.
1: Bejzen Fire Fest Media
0: pro jednotlivce i dvojce prodej na bejzen.cz.
1: Bejzen Fire Fest Media
0: dvojce prodej na bejzen.cz.
1: Bejzen Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio
0: na bejzen.cz.
1: Bejzen Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock
0: CZ.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jo. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.
2: Kolik zážitků se vy... Kolik zážitků se vejde do jednoho... Kolik zážitků se vejde do jednoho let? Kolik zážitků se vejde do jednoho? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Můžete letět přímým letem. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Můžete letět přímým letem. Zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Můžete letět přímým letem. Do jednoho léta z pražského letiště? Můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. Letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. I dál do světa. Třeba do něj přímým letem až do 200 destinací po Evropě. I dál do světa. Až do 200 destinací po Evropě. I dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto. Destinací po Evropě. I dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soupě. I dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipei. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipei. Vyberte si svou. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipei. Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipei. Vyberte si svou cestu na PRG, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipei. Vyberte si svou cestu na prg.aero, Pekingu nebo Taipei. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Nebo Taipei. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Nové z Taipei. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Nové z... Vyberte si svou

0: Prodejna Honda v... Prodejna Honda v... Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realitu. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si Honda Velká Chuchle, je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si Chuchle, je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou lokaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzate si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle, Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle, najdete i naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle, najdete i invalidní a seniorná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky s strojům. Hondě Velká Chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se po Hondě Velká Chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. A seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Hauské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Hausbrand Café Selvo.
0: Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Hausbrand Café.
0: Se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Hausbrand Café per favore.
0: Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si signora.
0: Velká Chuchle.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si signora.
3: Hausbrand. Tuhle.
1: Brand Café per favore.
2: Si signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu.
1: Favore.
2: Si signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zaslouží.
2: Signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, Cbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, CZ. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, CZ. Zasloužíte pít. Hausbrand káva, CZ.
4: 4 dny toho nejlepší.
3: Hausbrand káva CZ.
4: 4 dny toho nejlepší.
3: Hausbrand káva CZ.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelství.
3: CZ.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire.

0: cestu na prg.aero. Nové cestu na prg.aero. Nové styly pro vaše léto. prg.aero. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Aero. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 90. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Myslíte.
1: Drby z ohrad a výběhu. Drby z ohrad a výběhu.

0: kousek od Prahy a hodně blízko u Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Od Prahy a hodně blízko u zvířat. Hodně blízko u zvířat.
1: Ardo.
0: Blízko u zvířat.
1: Ardon. Prém. Ardon. Prémio. Ardon. Prém. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a... Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.outdooděvy.a.obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Před pořádný montérky. www.ardon.cz. Montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz. Z.

0: tuzemské pěstitele. Kapacity letních táborů se plní. Největší zájem je o ty všeobecné pro tuzemské pěstitele. Kapacity letních táborů se plní. Největší zájem je o ty všeobecné. Kapacity letních táborů se plní. Největší zájem je o ty všeobecné s pobytem. Kapacity letních táborů se plní. Největší zájem je o ty všeobecné s pobytem v přírodě. Největší zájem je o ty všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením. Největší zájem je o ty všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením. Jak popisuje analytik, zájem je o ty všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením. Jak cné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením. Jak popisuje analytička České rady dětí a mládeže v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením. Jak popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Anders. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením. Jak popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andresová. I ty se zaměřením. Jak popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andresová.
1: Například tábor turistů.
0: Zaměřením. Jak popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andresová. Popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andresová.
1: Například tábor turistické vodácké.
0: České rady dětí a mládeže Nela Andresová.
1: Například tábor turistické vodácké.
0: A mládeže Nela Andresová.
1: Například tábor turistické vodácké cyklistické.
0: Andresová.
1: Například tábor turistické vodácké. Cyklistické, ale i třeba vědecko-technické, nebo tábory turistické, vodácké, cyklistické, ale i třeba vědecko-technické, turistické, vodácké, cyklistické, ale i třeba vědecko-technické, nebo i umělecké. Tábory cyklistické, ale i třeba vědecko-technické, nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku, ale i třeba vědecko-technické, nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 4 vědecko-technické, nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 let umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 let a tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře jezdí děti ve věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře kolem 14 let a těch bývá na jednom táboře kolem 29.
0: Průměrná cena letního tábora si
1: a těch bývá na jednom táboře kolem 29.
0: Průměrná cena letního
1: bývá na jednom táboře kolem 29.
0: Průměrná cena letního tábora se pohybuje v rozmezí 3000
1: a táboře kolem 29.
0: Průměrná cena letního tábora se pohybuje v rozmezí 3000
1: a 29.
0: Průměrná cena letního tábora se pohybuje v rozmezí 3000 až 4000 korun. Průměrná cena letního tábora se pohybuje v rozmezí 3000 až 4000 korun. Cena letního tábora se pohybuje v rozmezí 3000 až 4000 korun. Brno hostí ozího tábora se pohybuje v rozmezí 3000 až 4000 korun. Brno hostí ozí pohybuje v rozmezí 3000 až 4000 korun. Brno hostí ozí 3000 až 4000 korun. Brno hostí ozítřka do pondělka s 1000 korun. Brno hostí ozítřka do pondělka sjezd sudeckých Němců. V Česku se koná korun. Brno hostí ozítřka do pondělka sjezd sudeckých Němců. V Česku se koná poprvé. Brno hostí ozítřka do pondělka sjezd sudeckých Němců. V Česku se koná poprvé. Hostí ozítřka do pondělka sjezd sudeckých Němců. V Česku se koná poprvé. Přijedou tak pondělka sjezd sudeckých Němců. V Česku se koná poprvé. Přijedou také němečtí a rakouští sudeckých Němců. V Česku se koná poprvé. Přijedou také němečtí a rakouští politici Němců. V Česku se koná poprvé. Přijedou také němečtí a rakouští politici. V Senátu byly v Česku se koná poprvé. Přijedou také němečtí a rakouští politici. V Senátu koná poprvé. Přijedou také němečtí a rakouští politici. V Senátu byly dnes už po 4. Přijedou také němečtí a rakouští politici. V Senátu byly dnes už po 24. Němečtí a rakouští politici. V Senátu byly dnes už po 24. vyhlášení rekordmani roku rakouští politici. V Senátu byly dnes už po 24. vyhlášení rekordmani roku pokusy. V Senátu byly dnes už po 24. vyhlášení rekordmani roku pokusů o zápis do České knihy. Byly dnes už po 24. vyhlášení rekordmani roku pokusů o zápis do České knihy. Už po 24. vyhlášení rekordmani roku pokusů o zápis do České knihy rekordů bylo v loňském roce 20. vyhlášení rekordmani roku pokusů o zápis do České knihy rekordů bylo vyhlášení rekordmani roku pokusů o zápis do České knihy rekordů bylo v loňském roce kolem 200. Kdo si letos roku pokusů o zápis do České knihy rekordů bylo v loňském roce kolem 200. Kdo si letos ocenění pokusů o zápis do České knihy rekordů bylo v loňském roce kolem 200. Kdo si letos ocenění odnesl do České knihy rekordů bylo v loňském roce kolem 200. Kdo si letos ocenění odnesl

0: ví naše reportérka, bylo v loňském roce kolem 200. Kdo si letos ocenění odnesl, ví naše reportérka Sára Voldánová.
1: Pozdrav, dobrý den, protože je to právě agentura Dobrý den, která rekordmany roku pravidelně oceňuje.
2: Z Valštejnské zahrady v Praze sa 24 spřeží nebo nejdelší piknikový stůl.
3: Takže momentálně venku kolem 20 stupňů.

0: ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se s... Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin. A výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
1: Zelená tráva.
0: Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
1: Zelená tráva, to je to pravé.
0: Hlásíme se z ovčích pastvin.
1: Zelená tráva, to je to pravé pro nás.
0: Hlásíme se z ovčích pastvin.
1: Zelená tráva, to je to pravé pro nás.
0: Ovčích pastvin.
1: Zelená tráva, to je to pravé pro nás.
0: Pastvin.
1: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Na tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám,
2: dejte mi tu trávu.
1: Lidi sem chodí krmit a já říkám,
2: dejte mi tu trávu. Nejenom granulky.
1: Lidi sem chodí krmit a já říkám,
2: dejte mi tu trávu. Nejenom granulky.
1: Travička je. Lidi sem chodí krmit a já říkám,
2: dejte mi tu trávu. Nejenom granulky.
1: Travička je fajn. Krmit a já říkám,
2: dejte mi tu trávu. Nejenom granulky.
1: Travička je fajn. Čím víc zelený tkám,
2: dejte mi tu trávu. Nejenom granulky.
1: Travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc
2: úsměvů. Nejenom granulky.
1: Travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů.
2: Nejenom granulky.
1: Travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás.
2: Granulky.
1: Travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás.
2: Travička je fajn.
1: Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás.
2: Ale
1: fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás.
2: Ale
1: zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás.
2: Ale granulky já taky rád.
1: Ve tím víc úsměvů kolem nás.
2: Ale granulky já taky ráda.
1: Bé. Úsměvů kolem nás.
2: Ale granulky já taky ráda.
1: Bé.
2: Ale granulky já taky ráda.
1: Bé.
2: Ale granulky já taky ráda.
1: Bé.
0: Zoopark ze.
2: Já taky ráda.
1: Bé.
0: Zoopark Zelčín. Kousek.
1: Bé.
0: Zoopark Zelčín.

0: Ojediněle. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů. Pozor, ale samozřejmě bude to ojediněle. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne. Mě bude to ojediněle. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8. No a zítra už padne ojediněle. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8. No a zítra už padne momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8. No a zítra už padnou poslední kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8. No a zítra už padnou poslední kapky tady toho týdna i na 30 stupňů a večer nám to padne asi na 8. No a zítra už padnou poslední kapky tady toho týdna i nadcházejícího a večer nám to padne asi na 8. No a zítra už padnou poslední kapky tady toho týdna i nadcházejících padne asi na 8. No a zítra už padnou poslední kapky tady toho týdna i nadcházejících 10 dní, pak už bude jenom sem. Ale opět zase jenom ojediněle. Večer už by to ale mělo ustávat a neměla by padnout ani kapka na dalších 10 dní. Zase jenom ojediněle. Večer už by to ale mělo ustávat a neměla by padnout ani kapka na další ojediněle. Večer už by to ale mělo ustávat a neměla by padnout ani kapka na dalších 10 dní, jak jsem říkal. Jinak zítra teploty kolem 21 stávat a neměla by padnout ani kapka na dalších 10 dní, jak jsem říkal. Jinak zítra teploty kolem 21 stupňů a večer to padne asi padnout ani kapka na dalších 10 dní, jak jsem říkal. Jinak zítra teploty kolem 21 stupňů a večer to padne asi na dalších 10 dní, jak jsem říkal. Jinak zítra teploty kolem 21 stupňů a večer to padne asi na 9. Jak jsem říkal. Jinak zítra teploty kolem 21 stupňů a večer to padne asi na 9. Teploty kolem 21 stupňů a večer to padne asi na 9. Na stupňů a večer to padne asi na 9. Ať upňů a večer to padne asi na 9.
1: Ať už prší nebo paří slunce,
0: padne asi na 9.
1: Ať už prší nebo paří slunce, ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý... Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání... Slušná muzika do každého počasí. Rock muzika do každého počasí. Rock rádio do každého počasí. Rock rádio. Rock rádio doprava. Rock rádio doprava.
0: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnici.
1: Rock rádio doprava.
0: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Truhlářsk.
1: Rock Radio, doprava.
0: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Truhlářská v Praze.
1: Radio, doprava.
0: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Truhlářská v Praze.
1: Doprava.
0: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Truhlářská v Praze. Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Truhlářská v Praze. Se srazily dva osobáky. Situace na silnicích v ulici Truhlářská v Praze. Se srazily dva osobáky. Tam se dejte bacha. V ulici Truhlářská v Praze. Se srazily dva osobáky. Tam se dejte bacha na kolonu. Taky se zdržíte v Praze. Se srazily dva osobáky. Tam se dejte bacha na kolonu. Taky se zdržíte rozhodně na silnici. Se srazily dva osobáky. Tam se dejte bacha na kolonu. Taky se zdržíte rozhodně na silnici 14 osobáky, tam si dejte bacha na kolonu. Taky se zdržíte rozhodně na silnici 14 u Záměl, tam si dejte bacha na kolonu. Taky se zdržíte rozhodně na silnici 14 u Záměl na kolonu. Taky se zdržíte rozhodně na silnici 14 u Záměl, tam jsou sobě tři auta. A taky se zdržíte rozhodně na silnici 14 u Záměl, tam jsou sobě tři auta. A dokonce je tam i jeden úsek té silnice. Rozhodně na silnici 14 u Záměl, tam jsou sobě tři auta. A dokonce je tam i jeden úsek té silnice. 14 u Záměl, tam jsou sobě tři auta. A dokonce je tam i jeden úsek té silnice úplně uzavřený. Měl tam jsou sobě tři auta a dokonce je tam i jeden úsek té silnice úplně uzavřený. Tři auta a dokonce je tam i jeden úsek té silnice úplně uzavřený. V Českých Budějovicích počítá se a dokonce je tam i jeden úsek té silnice úplně uzavřený. V Českých Budějovicích je tam i jeden úsek té silnice úplně uzavřený. V Českých Budějovicích počítá se zdržením asi 10 minut v ulici i jeden úsek té silnice úplně uzavřený. V Českých Budějovicích počítá se zdržením asi 10 minut v ulici úplně uzavřený. V Českých Budějovicích počítá se zdržením asi 10 minut v ulici Nádražní uzavřený. V Českých Budějovicích počítá se zdržením asi 10 minut v ulici Nádražní, tam jsou sobě tak. V Českých Budějovicích počítá se zdržením asi 10 minut v ulici Nádražní, tam jsou sobě taky tři auta. V Českých Budějovicích počítá se zdržením asi 10 minut v ulici Nádražní, tam jsou sobě taky tři auta.

0: zábavy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů. Odpoledne jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů. Zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů. Kristýna Ševčíková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocná. Ševčíková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů asi 1 miliardu. Na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů asi 1 miliardu korun. Úroda kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů asi 1 miliardu korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru při podle odhadů ovocnářů asi 1 miliardu korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru přibližně asi 1 miliardu korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru přibližně o 50% miliardu korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru přibližně o 50% nižší. Ministr zemědělství. Úroda bude oproti pětiletému průměru přibližně o 50% nižší. Ministr proti pětiletému průměru přibližně o 50% nižší. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádal EU průměru přibližně o 50% nižší. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádal Evropskou přibližně o 50% nižší. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádal Evropskou nižší. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádal Evropskou komisi o pomoc. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Kapacity letních Martin Šebestián požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Kapacity letních táborů se požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Kapacity letních táborů se plní. Největší komisi o pomoc pro

0: No a nakonec ještě se zdržením asi 10 minut v ulici Nádražní, tam jsou sobě taky 3 auta. No a nakonec ještě na silnici 40, 10 minut v ulici Nádražní, tam jsou sobě taky 3 auta. No a nakonec ještě na silnici 40, 2 Nádražní, tam jsou sobě taky 3 auta. No a nakonec ještě na silnici 40, 40, tam jsou sobě taky 3 auta. No a nakonec ještě na silnici 40, 402 v Kněžici u Jihlavy, 3 auta. No a nakonec ještě na silnici 402 v Kněžici u Jihlavy, tak tam jsou sobě 2 osoba. No a nakonec ještě na silnici 402 v Kněžici u Jihlavy, tak tam jsou sobě. Ještě na silnici 402 v Kněžici u Jihlavy, tak tam jsou sobě 2 osobáky. 402 v Kněžici u Jihlavy, tak tam jsou sobě 2 osobáky. Tam můžete počítat s malým držením a 2 v Kněžici u Jihlavy, tak tam jsou sobě 2 osobáky. Tam můžete počítat s malým držením a Kněžici u Jihlavy, tak tam jsou sobě 2 osobáky. Tam můžete počítat s malým držením, ale není strašný. Tak tam jsou sobě 2 osobáky. Tam můžete počítat s malým držením, ale není strašného. 2 osobáky. Tam můžete počítat s malým držením, ale není strašného.
1: Kolony.
0: Tam můžete počítat s malým držením, ale není strašného.
1: Kolony.
0: S malým držením, ale není strašného.
1: Kolony neovlivníte. Servis
0: není strašného.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lo. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražské. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražské. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjist Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Na letiště.toyota.lowman.cz. letiště.toyota.lowman.cz. toyota.lowman.cz. .cz. .cz. Rock Radio. Rokový odpoledne. Rock Radio. Rokový odpoledne. Rock Radio. Rokový odpoledne.
0: 16 hodin a 4 minuty.
1: Rock Radio. Rokový odpoledne.
0: 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne.
1: Rock Radio. Rokový odpoledne.
0: 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne.
1: Rokový odpoledne.
0: 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne.
1: Odpoledne.
0: 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. Nebudu to k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. Nebudu to moc dlouho zdržovat, akorát jenom mám odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. Nebudu to moc dlouho zdržovat, akorát jenom mám si připomenout a do svojí druhý hodinky. Nebudu to moc dlouho zdržovat, akorát jenom mám si připomenout, ať mi píšete lístky, dneska rozdávám 2 hodinky. Nebudu to moc dlouho zdržovat, akorát jenom mám si připomenout, ať mi píšete o lístky, dneska rozdávám. Nebudu to moc dlouho zdržovat, akorát jenom mám si připomenout, ať mi píšete o lístky, dneska rozdávám 2. Zdržovat, akorát jenom mám si připomenout, ať mi píšete o lístky, dneska rozdávám 2 na mega koncert Rybiček 4. Si připomenout, ať mi píšete o lístky, dneska rozdávám 2 na mega koncert, ať mi píšete o lístky, dneska rozdávám 2 na mega koncert Rybiček 48, který je v Kutné Hoře. Lístky dneska rozdávám 2 na mega koncert Rybiček 48, který je v Kutné Hoře v sobotu 22. 2 na mega koncert Rybiček 48, který je v Kutné Hoře v sobotu. 2 na mega koncert Rybiček 48, který je v Kutné Hoře v sobotu 23. Mega koncert Rybiček 48, který je v Kutné Hoře v sobotu 23.5. Takže rozhodně 48, který je v Kutné Hoře v sobotu 23.5. Takže rozhodně hele bude tam Jarosum, který je v Kutné Hoře v sobotu 23.5. Takže rozhodně hele bude tam Jaroslav, je v Kutné Hoře v sobotu 23.5. Takže rozhodně hele bude tam Jaros v sobotu 23.5. Takže rozhodně hele bude tam Jaros

Na Uhlíř, Kamil Střihavka, Bečí 104, 23.5. Takže rozhodně, hele, bude tam Jaroslav Uhlíř, Kamil Střihavka, 5. Takže rozhodně, hele, bude tam Jaroslav Uhlíř, Kamil Střihavka, Bečí 104. Takže rozhodně, hele, bude tam Jaroslav Uhlíř, Kamil Střihavka, Bečí 104. Prostě pište Jaroslav Uhlíř, Kamil Střihavka, Bečí 104. Prostě pište na Facebook, vy co chcete tady ty dva lístky. Uhlíř, Kamil Střihavka, Bečí 104. Prostě pište na Facebook, vy co chcete tady ty dva lístky. Bečí 104. Prostě pište na Facebook, vy co chcete tady ty dva lístky a já tady v té hodince vyberu. Prostě pište na Facebook, vy co chcete tady ty dva lístky a já tady v té hodince vyberu jedno z. Pište na Facebook, vy co chcete tady ty dva lístky a já tady v té hodince vyberu jedno z vás, který ode mě dostane. Teďka už se vy co chcete tady ty dva lístky a já tady v té hodince vyberu jedno z vás, který ode mě dostane. Lístky a já tady v té hodince vyberu jedno z vás, který ode mě dostane. Teďka už se ale pojďme podívat nebo poslech a já tady v té hodince vyberu jedno z vás, který ode mě dostane. Teďka už se ale pojďme podívat nebo poslech vyberu jedno z vás, který ode mě dostane. Teďka už se ale pojďme podívat nebo poslechnout rovnou další muziku, ode mě dostane. Teďka už se ale pojďme podívat nebo poslechnout rovnou další muziku. Derek and Dominoes. Teďka už se ale pojďme podívat nebo poslechnout rovnou další muziku. Derek and Dominoes Disturbed. Pojďme podívat nebo poslechnout rovnou další muziku. Derek and Dominoes Disturbed. Rybičky nebo poslechnout rovnou další muziku. Derek and Dominoes Disturbed. Rybičky 48 právě rovnou další muziku. Derek and Dominoes Disturbed. Rybičky 48 právě muziku. Derek and Dominoes Disturbed. Rybičky 48 právě z jejich nebeskou pranou. Derek and Dominoes Disturbed. Rybičky 48 právě z jejich nebeskou pranou. Panou. Disturbed. Rybičky 48 právě z jejich nebeskou pranou. Rybičky 48 právě z jejich nebeskou pranou. Panou. Ale teďka si dáme 48 právě z jejich nebeskou pranou. Panou. Ale teďka si dáme Ozzy Osbourne a Sea. Z jejich nebeskou pranou. Panou. Ale teďka si dáme Ozzy Osbourne a Sea. Pranou. Panou. Ale teďka si dáme Ozzy Osbourne a See You in the Other Side. See you on, panou. Ale teďka si dáme Ozzy Osbourne a See You in the Other Side. See you on the other side. Vidíte? Ale teďka si dáme Ozzy Osbourne a See You in the Other Side. See you on the other side. Dáme Ozzy Osbourne a See You in the Other Side. See you on the other side. Vidíte? Ta angličtina. A See You in the Other Side. See you on the other side. Vidíte? Ta angličtina. To bych měl zlepšit. Pojďme poslouchat. In the Other Side. See you on the other side. Vidíte? Ta angličtina. To bych měl zlepšit. Pojďte. See you on the other side, vidíte, ta angličtina, to bych měl zlepšit, pojďme poslouchat. The other side, vidíte, ta angličtina, to bych měl zlepšit, pojďme poslouchat. Vidíte, ta angličtina, to bych měl zlepšit, pojďme poslouchat. To bych měl zlepšit, pojďme poslouchat. Voices. Zlepšit, pojďme poslouchat. Voices. Poslouchat. Voices.

až jednou já jsem asi v pánu, až jednou zatluču si v pánu, až jednou zatluču, až jednou zatluču, až jednou zatluču na ty velký dveře, až jednou zatluču na ty velký dveře, zatluču na ty velký dveře, zepu na ty velký dveře, zeptaj se chlap na ty velký dveře, zeptaj se chlap na ty velký dveře, zeptaj se chlapče zlobí dveře, zeptaj se chlapče zlobil si, zeptaj se chlapče zlobil si, a já na to ž... zeptaj se chlapče zlobil si, a já na... zeptaj se chlapče zlobil si, a já na to že kdeže se chlapče zlobil si.

A já na to, že kde to, že kdeže. A já na to, že kdeže, kdeže. A já na to, že kdeže, až budu. A já na to, že kdeže, až budu jen. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. Kdeže, až budu jednou spát. Až budu jednou.

až budu jednou spát, ani to sáčko na míru. Až budu jednou spát, sáčko na míru. Až budu jednou spát, na míru. Až budu jednou spát, míru. Až budu jednou spát, na pořad. Až budu

Smile.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rock. Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a ve. Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků. Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Radio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Z kazeťáků a VHSek. A VHSek. Tak.

0: Abyste o nic samozřejmě nepřišli, je tam už těch dílů asi tak 100. Abyste o nic samozřejmě nepřišli, je tam už těch dílů asi tak 130, takže jestli si třeba zrovna chcete dát nějakou samozřejmě nepřišli, je tam už těch dílů asi tak 130, takže jestli si třeba zrovna chcete dát nějakou buď dřívejšli, je tam už těch dílů asi tak 130, takže jestli si třeba zrovna chcete dát nějakou buď dřívější v oběd, je tam už těch dílů asi tak 130, takže jestli si třeba zrovna chcete dát nějakou buď dřívější v oběd, nebo nějakou odpolední jsou asi tak 130, takže jestli si třeba zrovna chcete dát nějakou buď dřívější v oběd, nebo nějakou odpolední, takže jestli si třeba zrovna chcete dát nějakou buď dřívější v oběd, nebo nějakou odpolední svačinku, tak si myslím, že třeba zrovna chcete dát nějakou buď dřívější v oběd, nebo nějakou odpolední svačinku, tak si myslím, že to je ideální, protože tohle to je taková 20 minutovčička přesně na jídlo. Jinak tohle to je taková 20 minutovčička přesně na jídlo. Jinak samozřejmě doufám, že už taky koukáte na chat, taková 20 minutovčička přesně na jídlo. Pojďme fandit, ať to s těma italama dopadne dobře. Já na to pustím zase nějakou další nároďáky na ledě, tak pojďme fandit, ať to s těma italama dopadne dobře.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je podstatický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednáváme na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj.
2: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotuče.

Derek and the Dominoes. Derek and the Dominoes a jejich Leila právě teďka. Derek and the Dominoes a jejich Leila právě teďka dojeli na Rock Radio 16. Derek and the Dominoes a jejich Leila právě teďka dojeli na Rock. Derek and the Dominoes a jejich Leila právě teďka dojeli na Rock Radio 16:20. Dominoes a jejich Leila právě teďka dojeli na Rock Radio 16:20 k tomu. Leila právě teďka dojeli na Rock Radio 16:20 k tomu. No a jestli jste dneska teďka dojeli na Rock Radio 16:20 k tomu. No a jestli jste dneska poslouchali rádio na Rock Radio 16:20 k tomu. No a jestli jste dneska poslouchali rádio už od 9, tak asi víte 16:20 k tomu. No a jestli jste dneska poslouchali rádio už od 9, tak asi víte o tom, že Kamil si 16:20 k tomu. No a jestli jste dneska poslouchali rádio už od 9, tak asi víte o tom, k tomu. No a jestli jste dneska poslouchali rádio už od 9, tak asi víte o tom, že. No a jestli jste dneska poslouchali rádio už od 9, tak asi víte o tom, že Kamil si tady dneska měl si tady dneska poslouchali rádio už od 9, tak asi víte o tom, že Kamil si tady dneska měl si tady už od 9, tak asi víte o tom, že Kamil si tady dneska měl si tady dneska tak asi víte o tom, že Kamil si tady dneska měl si tady dneska povídal s Mardym z Vypsaný fixy. O tom, že Kamil si tady dneska měl si tady dneska povídal s Mardym z Vypsaný fixy. Tady dneska měl si tady dneska povídal s Mardym z Vypsaný fixy. Mělo jako svého hvězdného si tady dneska povídal s Mardym z Vypsaný fixy. Mělo jako svého hvězdného hosta povídal s Mardym z Vypsaný fixy. Mělo jako svého hvězdného hosta středečního Mardym z Vypsaný fixy. Mělo jako svého hvězdného hosta středečního. No a vy, co jste to nestihli, tak se nemusí. Mělo jako svého hvězdného hosta středečního. No a vy, co jste to nestihli, tak se nemusíte samozřejmě svého hvězdného hosta středečního. No a vy, co jste to nestihli, tak se nemusíte samozřejmě hosta středečního. No a vy, co jste to nestihli, tak se nemusíte samozřejmě z toho věšet žádnou hlavu, protože se i ta středečního. No a vy, co jste to nestihli, tak se nemusíte samozřejmě z toho věšet. No a vy, co jste to nestihli, tak se nemusíte samozřejmě z toho věšet žádnou hlavu, protože se i to nestihli, tak se nemusíte samozřejmě z toho věšet žádnou hlavu, protože se i tak na ten rozhovor můžete podívat. Nemusíte samozřejmě z toho věšet žádnou hlavu, protože se i tak na ten rozhovor můžete podívat na našich samozřejmě z toho věšet žádnou hlavu, protože se i tak na ten rozhovor můžete podívat na našich v sekci našich podcastů žádnou hlavu, protože se i tak na ten rozhovor můžete podívat na našich v sekci našich podcastů hlavu, protože se i tak na ten rozhovor můžete podívat na našich v sekci našich pod tak na ten rozhovor můžete podívat na našich v sekci našich podcastů na našich stránkách rozhovor můžete podívat na našich v sekci našich podcastů na našich stránkách Rokový rádio na našich v sekci našich podcastů na našich stránkách rokovýradio.cz v sekci našich podcastů na našich stránkách rokovýradio.cz. Takže na to klidně mrkněte našich podcastů na našich stránkách rokovýradio.cz. Takže na to klidně mrkněte, aby na našich stránkách rokovýradio.cz. Takže na to klidně mrkněte, aby rokovýradio.cz. Takže na to klidně mrkněte, abyste o nic samozřejmě nepřišli. Je tam už těch radio.cz. Takže na to klidně mrkněte, abyste o nic samozřejmě nepřišli. Je tam už těch dílů asi tak 100 CZ. Takže na to klidně mrkněte, abyste o nic samozřejmě nepřišli. Je tam už těch dílů asi tak 130, takže jestli na to klidně mrkněte,

0: další nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Alpro. Další nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert. Litr s apkou u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert. Litr s apkou za 12,90. Trvanlivé plnotučné mléko Albert. Litr s apkou za 12,90. Plnotučné mléko Albert. Litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a mléko Albert. Litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobert. Litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albo bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Dle srovnání k 13.5.
1: Český Goodwill znovu hledá a
0: srovnání k 13.5.
1: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? České podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čeká a firmy, kterých si lidé váží? Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Kterých si lidé váží? Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vy. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestiž na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižního Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. A navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy k prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy k studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www. Český Goodwill. CZ. Pro firmy, kterých si lidé váží. www. Český Goodwill. CZ. Kterých si lidé váží. www. Český Goodwill. CZ.
2: Přijďte si
1: váží. www. Český Goodwill. CZ.
2: Přijďte si
1: www. Český Goodwill. CZ.
2: Přijďte si užít
1: Český Goodwill. CZ.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do
1: CZ.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapark. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý.
2: Rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
2: Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
2: Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
2: Užijte
3: každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
3: Voda má 30 stupňů, vzduch.

0: ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
0: Od stupňů vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v
0: mořském prostředí. Ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobytí. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském pavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi. A dalším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi. Tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
0: Akvapalatkách
1: v mořském vlnobytí nebo na pirátské

0: si vyberete.
1: Sočka.eshop.cz.
0: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto
1: Z.
0: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svým, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně si vyberete.
0: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
0: Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachráníte
0: snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání
0: přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz.
0: Slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz.
2: Letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: To.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ceny rostou.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ceny rostou.
1: Digital.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ceny rostou. Digitální čísla mizí.
1: Partner pro vaši zahradu.
3: Ceny rostou. Digitální čísla mizí.
4: Ale zlat.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí,
4: ale zlato.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí,
4: ale zlato.
3: To tu budou, digitální čísla mizí,
4: ale zlato.
3: To tu bude vždycky.
4: A u porta
3: čísla mizí,
4: ale zlato.
3: To tu bude vždycky.
4: A u porta mizí,
3: ale zlato.
4: To tu bude vždycky.
3: A u portál CZ,
4: ale zlato.
3: To tu bude vždycky.
4: A u portál CZ.
3: To tu bude vždycky.
4: A u portál CZ.
3: Vsaďte na hodnoty, které
4: vždycky.
3: A u portál CZ.
4: Vsaďte na hodnoty, které vy...
3: A u portál CZ.
4: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
3: Portál CZ.
4: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
3: Zlaté mince a...
4: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
3: Zlaté mince a cihličky.
4: Jistota.
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
4: Zlaté mince a cihličky.
3: Jistota ve vašich
4: hodnoty, které vydrží po generace.
3: Zlaté mince a cihličky.
4: Jistota ve vašich rukou.
3: A udrží po generace.
4: Zlaté mince a cihličky.
3: Jistota ve vašich rukou.
4: Zlaté mince a cihličky.
3: Jistota ve vašich rukou.
4: A u jako zlato.
3: Porté mince a cihličky.
4: Jistota ve vašich rukou.
3: A u jako zlato.
4: Porčky.
3: Jistota ve vašich rukou.
4: A u jako zlato.
3: Portál jako brána k bezpečí.
4: Ve vašich rukou.
3: A u jako zlato.
4: Portál jako brána k bezpečí.
3: A u portál CZ.
4: A u jako zlato.
3: Portál jako brána k bezpečí.
4: A u portál CZ.
3: U jako zlato.
4: Portál jako brána k bezpečí.
3: A u portál CZ.
4: Portál jako brána k bezpečí.
3: A u portál CZ.
4: Brána k bezpečí.
3: A u portál CZ.
5: Topcentrum.cz.
4: Dočí.
3: A u portál CZ.
5: Topcentrum.cz.
4: Portál CZ.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel
4: CZ.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla.
6: Objevte špičku.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla.
6: Obcentrum.cz.
5: Dodavatel pro mistry svého řemesla.
6: Objevte špičkovou zahradní techniku.
5: Dodavatel pro mistry svého řemesla.
6: Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy.
5: Dodavatel pro mistry svého řemesla.
6: Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a
5: tři svého řemesla.
6: Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny.
5: Se
6: špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny.
5: Sezóna startuje.
6: Buďte přední techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny.
5: Sezóna startuje.
6: Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny.
5: Sezóna startuje.
6: Buďte připraveni.
5: Hondy a nově i Husqvarny.
6: Sezóna startuje.
5: Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením.
6: I Husqvarny.
5: Sezóna startuje.
6: Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením.
5: Navštivte.
6: Sezóna startuje.
5: Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením.
6: Navštivte nás v Rohovládově.
5: Ona startuje.
6: Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením.
5: Navštivte nás v Rohovládově.

0: celý den? Více na
1: na pirátské lodi.
0: Aquapalace Praha. Zábava na celý den? Více na aquapalace.cz. Aquapalace Praha. Zábava na celý den? Více na aquapalace.cz. Aquapalace Praha. Zábava na celý den? Více na aquapalace.cz. Zábava na celý den? Více na aquapalace.cz. A celý den? Více na aquapalace.cz. Více na aquapalace.cz.
2: Léto.
0: Aquapalace.cz.
2: Léto.
0: Doktor.cz.
2: Léto. Doktor Max. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenství. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě. To. Doktor Max má vše. S letní výbavou v Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si s letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pust. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
3: Začalo to lakem na parkety a...
2: Pustí. Pustte k vodě. Doktor Max.
3: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju...
2: Pustte k vodě. Doktor Max.
3: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětě.
2: Doktor Max.
3: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
2: Doktor Max.
3: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S Profikolor natřete... Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S Profikolor natřete celý dům. Parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. A najednou maluju celý dětský pokojíček. S Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Celý dětský pokojíček. S Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Pokojíček. S Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
4: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
3: Celý dům, byt i zahradu.
4: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
3: Zahrad. Byt i zahradu.
4: Fasádo, vrátím se vzorníkem. Fasádo, vrátím se vzorníkem.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na
4: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
4: Vrátím se vzorníkem.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co...
4: Vzorníkem.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co pot... Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Kář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík,
5: všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás

0: Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích a veni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, par nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně mením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvěle, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum. Také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum. Na www.topcentrum.cz. www.topcentrum. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz.
1: Jak to má motor a kola dřív?
0: www.topcentrum.cz.
1: Jak to má motor a kola?
0: www.topcentrum.cz.
1: Jak to má motor a kola dřív či později s tím?
0: www.topcentrum.cz.
1: Jak to má motor a kola dřív či později s tím budou problémy? Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě, jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, tohle moc dobře ví, budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kumy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě moto. Ještě předtím, obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Má zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold je všude. Dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold je všude ta kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold je všude tam, kde to voní motosportu. Marcel Herbold je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a Marcel Herbold je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá. Herbold je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
2: Práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz /kariéra. Která si svých řidičů váží. Spedit.cz /kariéra. Čů váží. Spedit.cz /kariéra. Spedit.cz /kariéra.
3: Rockradio.cz
2: /kariéra.
3: Rock Radio.
2: Kariéra.

DABu i FOHODA. V DABu i FM nebo na rádi. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio.cz.

0: Rockin'. Máte málo. Rockin'. Máte málo roku ve. Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátor ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Alkohol, horký žeslíže, dymy. Ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Alkohol, horký žeslíže, Dimitri. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže, Dimitri. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže, Dimitri. Trautenbergia, alkohol, horký žeslíže, Dimitri. Trautenberg a traktor, který letos nikehol, horký žeslíže, Dimitri. Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidí. Horký žeslíže, Dimitri. Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidí. Dimitri. Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidí. Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte na 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás 30. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledu Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte naše sociální Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte naše. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte naše sociální sítě. A máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte naše sociální sítě. A třeba je. Laďte nás v FM i DABu sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě i DABu sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Partner a třeba je věnujeme právě vám. Věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgl. Partnerem festivalu je společnost Nevajgloj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgloj. Nedopalky. Partnerem festivalu je společnost Nevajgloj. Nedopalky nejen na festivalu je společnost Nevajgloj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Je společnost Nevajgloj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Společnost Nevajgloj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Vítigloj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. Nevajgluj.cz. CZ.

0: hezký den. A teď už do spacáku.
1: Není.
0: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Den. A teď už do spacáku a spinkat. Teď už do spacáku a spinkat. A spinkat.
2: Luboši, ty ho nevyhoď! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak, zkus to bez kempu. www.bat můžeš i jinak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Jinak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Kempu. www.bezkempu.cz
4: Spotřeb.
3: www.bezkempu.cz
4: Spotřební daň.
3: Bezkempu.cz
4: Spotřební daň. Tvoří 14%. Spotřební daň. Tvoří 14%. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek C 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ procent státního rozpočtu. Lihovárek CZ státního rozpočtu. Lihovárek CZ pro bohatší Česko tu. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko.
5: Chceme
4: pro bohatší Česko.
5: Chceme ho postavit vlastníma
4: pro bohatší Česko.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama
4: vybrat Česko.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama
6: vybrat do.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama
6: vybrat dobrý.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál,
5: a postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál,
5: a vybudovat náš domov.
6: Vlastníma rukama, vybrat dobrý materiál,
5: a vybudovat náš domov.
6: Vybrat dobrý materiál,
5: a vybudovat náš domov.
7: Porfix.
6: Materiál,
5: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem,
5: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte
5: náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Máte penzíko?
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Máte penzíko?
7: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Máte penzíko?
7: Zděte s rozumem,

0: Budujte srdcem.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN.
0: Budujte srdcem.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN.
0: Budujte srdcem.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získem. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové? Si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to starších výnosů? Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si... Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii s penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN s novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz / penzíko. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz / penzíko. Hledáte během pauzy na kafe. Více na NN.cz / penzíko. Více na NN.cz / penzíko.
2: Hledáte adrenalin.
0: NN.cz / penzíko.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
3: Tak dobře,
2: ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
3: Tak dobře poslouchej.
2: Vám přijde. Okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás. Okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou
3: novinku. Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste čekali.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House.
2: Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu,
2: kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: V Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Při nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivali.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na
3: Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších
3: unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad
2: z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak. Pak si to.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Na metrů nad zemí.
2: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Mami.
3: Zemí.
2: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Pak si to pěkně...

0: pěkně se běhnete dolů.
1: Maminko!
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořádně
0: se běhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej
0: adrenalin.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
2: Nej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Tak najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Nenechte si ujít.
0: Na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Nenechte si ujít skvělé na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro
3: zážitky.
2: CZ. Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. CZ. Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. 70% na široký výběr.

0: Evanescence a jejich My Immortal. Evanescence a jejich My Immortal právě teďka dojelo. Evanescence a jejich My Immortal právě teďka dojelo na bičky. Takže jestli mi chvilinku vydržíte, tak já se s tím člověkem spojím a za chvilku se... Jestli mi chvilinku vydržíte, tak já se s tím člověkem spojím a za chvilku se tady všichni na rok rádiu uslyšíme.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat... Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví.
1: Carglass opraví. Carglass vymění.
3: Tak děti, zítra je...

0: let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy My 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen na kreativní workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat a pozní workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu, nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu. Námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mějte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Studio Praha.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý. Mám problém. Potřebuju kontejner.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém? Dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte?
2: Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Jsme kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou...
2: Fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Dostanou všude. www.siegel.cz. www.siegel.cz.
4: Tady se vám blíží
3: Siegel.cz.
4: Tady se vám blíží splátečka a další. A další.
3: Z.
4: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další. Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další. Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další. Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost.
4: Splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost.
4: A další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky.
4: A další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do komerční banky.
4: A další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do komerční banky.
4: A další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do komerční banky. A dost. Převeďte si půjčky k nám do komerční banky. A můžete ušetřit. Převeďte si půjčky k nám do komerční banky. A můžete ušetřit. Více k nám do komerční banky. A můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banky. A můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka. A můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka. Ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka.
6: Rock Radio.
5: CZ. Komerční banka.
6: Rock Radio.
5: Komerční banka.
6: Rock Radio.
5: Banka.

0: 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian. 5. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo.
0: Na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo.
0: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo.
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovým.
0: Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se... Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 4... Je teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40% v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejní kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než... Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položka prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. Navštivte s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. 30 000 položkami skladem. Planeo.
2: Navštivte Mercedes-Benz s
1: položkami skladem. Planeo.
2: Navštivte Mercedes-Benz s
1: skladem. Planeo.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes.
1: Planeo.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 104. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní oslavte s námi 140

0: mě tvoje. A psal si, že by přítelkyně měla obrovskou radost, tak prosím mě tvoje. A psal si, že by přítelkyně měla obrovskou radost, tak prosím tě, už si jí to. A psal si, že by přítelkyně měla obrovskou radost, tak prosím tě, už si jí to říkal, že přítelkyně měla obrovskou radost, tak prosím tě, už si jí to říkal, že to, že jste, že obrovskou radost, tak prosím tě, už si jí to říkal, že to, že jste, že jsi to vyhrál.
1: Hele, zatím to je překvapení.
0: Tak prosím tě, už si jí to říkal, že to, že jste, že jsi to vyhrál.
1: Hele, zatím to je překvapení, zatím.
0: Prosím tě, už si jí to říkal, že to, že jste, že jsi to vyhrál.
1: Hele, zatím to je překvapení, zatím to.
0: Jsi to říkal, že to, že jste, že jsi to vyhrál.
1: Hele, zatím to je překvapení, zatím to jsem se nechal pro sebe.
0: Že jste, že jsi to vyhrál.
1: Hele, zatím to je překvapení, zatím to jsem se nechal pro sebe. Hele, zatím to je překvapení, zatím to jsem se nechal pro sebe a.
0: Hezky.
1: Já jsem rád, že to. Hele, zatím to je překvapení, zatím to jsem se nechal pro sebe a.
0: Hezky.
1: Já jsem rád, že překvapení, zatím to jsem se nechal pro sebe a.
0: Hezky.
1: Já jsem rád, že to nakonec vím, to jsem se nechal pro sebe a.
0: Hezky.
1: Já jsem rád, že to nakonec vyšlo takhle, jo.
0: No tak super.
1: Jsem se nechal pro sebe a.
0: Hezky.
1: Já jsem rád, že to nakonec vyšlo takhle, jo.
0: No tak.
1: Pro sebe a.
0: Hezky.
1: Já jsem rád, že to nakonec vyšlo takhle, jo.
0: No tak super. Tak hele, já mám radost, že.
1: Hezky. Já jsem rád, že to nakonec vyšlo takhle, jo.
0: No tak super. Tak hele, já mám radost, že ty máš.
1: Já jsem rád, že to nakonec vyšlo takhle, jo.
0: No tak super. Tak hele, já mám radost, že ty
1: nakonec vyšlo takhle, jo.
0: No tak super. Tak hele, já mám radost, že ty máš radost. Prosím tě, chodíte. No tak super. Tak hele, já mám radost, že ty máš radost. Prosím tě, chodíte takhle s přítelkyní spolu často na super. Tak hele, já mám radost, že ty máš radost. Prosím tě, chodíte takhle s přítelkyní spolu často na koncerty. Mám radost, že ty máš radost. Prosím tě, chodíte takhle s přítelkyní spolu často na koncerty.
1: Hele,
0: máš radost. Prosím tě, chodíte takhle s přítelkyní spolu často na koncerty.
1: Hele, my chodíme obecně na.
0: Prosím tě, chodíte takhle s přítelkyní spolu často na koncerty.
1: Hele, my chodíme obecně na všechno možný, jo, ať je to prostě.
0: Chodíte takhle s přítelkyní spolu často na koncerty.
1: Hele, my chodíme obecně na všechno možný, jo, ať je to prostě rok.
0: Často na koncerty.
1: Hele, my chodíme obecně na všechno možný, jo, ať je to prostě rok nebo i. Hele, my chodíme obecně na všechno možný, jo, ať je to prostě rok nebo i, nevím, hele, my chodíme obecně na všechno možný, jo, ať je to prostě rok nebo i, nevím, Metal Fest, na všechno možný, jo, ať je to prostě rok nebo i, nevím, Metal Fest, i jiný, jo, ať je to prostě rok nebo i, nevím, Metal Fest, i dokonce i, to prostě rok nebo i, nevím, Metal Fest, i dokonce i, nebo i, nevím, Metal Fest, i dokonce i za jeden úplně, nevím, Metal Fest, i dokonce i za jeden úplně jiný druh Metal Fest, i dokonce i za jeden úplně jiný, i dokonce i za jeden úplně jiný druh, dokonce i za jeden úplně jiný druh, nemáme problém. Za jeden úplně jiný druh, nemáme problém. Jaký jeden úplně jiný druh, nemáme problém. Jaký jako úplně jiný druh, nemáme problém. Jaký jako Airbnb druh, nemáme problém. Jaký jako Airbnb nebo tak něco, nemáme problém. Jaký jako Airbnb nebo tak něco.
0: Hezky, hezky.
1: Problém. Jaký jako Airbnb nebo tak něco.
0: Hezky.
1: Jaký jako Airbnb nebo tak něco.
0: Hezky. Hezky, hezky. No a prosím tě.
1: Jako Airbnb nebo tak něco.
0: Hezky. Hezky, hezky. No a prosím tě, budete to mít do té Kutné
1: Hory nebo tak něco.
0: Hezky. Hezky, hezky. No a prosím tě, budete to mít do té Kutné Hory daleko nebo.
1: Hezky.
0: Hezky, hezky. No a prosím tě, budete to mít do té Kutné Hory daleko nebo to má. Hezky, hezky. No a prosím tě, budete to mít do té Kutné Hory daleko nebo to máte. Hezky, hezky. No a prosím tě, budete to mít do té Kutné Hory daleko nebo to máte blízko. No a prosím tě, budete to mít do té Kutné Hory daleko nebo to máte blízko.
1: No, z Prahy, nejde to tak rozumím.
0: Jo, tak.
1: No, nebo možno se jako vlakem, no, uvidíme. No, nebo možno se jako vlakem, no, uvidíme.
0: No jasně, hele, fantazie.
1: Nebo možno se jako vlakem, no. Uvidíme.
0: No jasně, hele, fantazii se.
1: Jako vlakem, no, uvidíme.
0: No jasně, hele, fantazii se meze nekladou, samozřejmě, každopádně.
1: No, no. Uvidíme.
0: No jasně, hele. Fantazii se meze nekladou, samozřejmě, každopádně.
1: Uvidíme.
0: No jasně, hele. Fantazii se meze nekladou, samozřejmě, každopádně. Doufám, že si to moc užijete.
1: Jasně, hele.
0: Fantazii se meze nekladou, samozřejmě, každopádně. Doufám, že si to moc užijete. Když tak nám prosím tě. Fantazii se meze nekladou, samozřejmě, každopádně. Doufám, že si to moc užijete. Když tak nám prosím tě pošli nějakou. Fantazii se meze nekladou, samozřejmě.

0: Samozřejmě, každopádně já doufám, že si to moc užijete. Když tak nám prosím tě pošli nějakou fotku, jak jste si to užili. Samozřejmě, každopádně já doufám, že si to moc užijete. Když tak nám prosím tě pošli nějakou fotku, jak jste si to užili třeba. Já doufám, že si to moc užijete. Když tak nám prosím tě pošli nějakou fotku, jak jste si to užili třeba. Si to moc užijete. Když tak nám prosím tě pošli nějakou fotku, jak jste si to užili třeba.
1: Určitě.
0: Když tak nám prosím tě pošli nějakou fotku, jak jste si to užili třeba.
1: Určitě.
0: Tak jo, hele, ještě jednou moc gratuluju, pošli nějakou fotku, jak jste si to užili třeba.
1: Určitě.
0: Tak jo, hele, ještě jednou moc gratuluju a měj se krásně. Čep fotku, jak jste si to užili třeba.
1: Určitě.
0: Tak jo, hele, ještě jednou moc gratuluju a měj se krásně. Čau. Užili třeba.
1: Určitě.
0: Tak jo, hele, ještě jednou moc gratuluju a měj se krásně. Čau.
1: Mějte se všichni. Určitě.
0: Tak jo, hele, ještě jednou moc gratuluju a měj se krásně. Čau.
1: Mějte se všichni, ahoj.
0: Čau. Jo, hele, ještě jednou moc gratuluju a měj se krásně. Čau.
1: Mějte se všichni, ahoj.
0: Čau. Jednou moc gratuluju a měj se krásně. Čau.
1: Mějte se všichni, ahoj.
0: Čau. A měj se krásně. Čau.
1: Mějte se všichni, ahoj.
0: Čau.
2: Na Rock Rádiu ne.
0: Čau.
1: Mějte se všichni, ahoj.
0: Čau.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme.
1: Mějte se všichni, ahoj.
0: Čau.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme.
1: Ahoj.
0: Čau.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Soutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Od rána do večera slušnej rok.
0: Zpráv dneska bylo samozřejmě zase docela
2: slušnej rok.
0: Zpráv dneska bylo samozřejmě zase docela
2: slušnej rok.
0: Zpráv dneska bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se. Zpráv dneska bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se, ještě furt zítra. Zpráv dneska bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se, ještě furt zítra. Zpráv dneska bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se, ještě furt zítra a i po zítří ty lístky bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se, ještě furt zítra a i po zítří ty lístky budeme rozdávat. Docela dost, ale nebojte se, ještě furt zítra a i po zítří ty lístky budeme rozdávat. Takže nebojte se, ještě furt zítra a i po zítří ty lístky budeme rozdávat, takže rozhodně pište. Se ještě furt zítra a i po zítří ty lístky budeme rozdávat, takže rozhodně pište. Teďka už se dáme nová a i po zítří ty lístky budeme rozdávat, takže rozhodně pište. Teďka už se dáme novinku od ty lístky budeme rozdávat, takže rozhodně pište. Teďka už se dáme novinku od Mira Šmajdy nebo Judas Priest, který jedou právě rozdávat, takže rozhodně pište. Teďka už se dáme novinku od Mira Šmajdy nebo Judas Priest, který jedou právě teď. Rozhodně pište. Teďka už se dáme novinku od Mira Šmajdy nebo Judas Priest, který jedou právě teď. Teďka už se dáme novinku od Mira Šmajdy nebo Judas Priest, který jedou právě teď. Novinku od Mira Šmajdy nebo Judas Priest, který jedou právě teď. Nebo Judas Priest, který jedou právě teď. Který jedou právě teď. Právě teď.

0: DABu i FM nebo na rádi. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rádio.
1: Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Tady totiž se mnou ještě rocker. Pomalý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám.
2: Zdravím tebe.
1: Dneska vyhrál dva lístky na rybičky. Nazdar, Johnny.
2: Zdravím tebe.
1: Lístky na rybičky. Nazdar, Johnny.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Nazdar, nazdar, tak prosím, nazdar, Johnny.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Nazdar, nazdar, tak prosím tě.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Nazdar, nazdar, tak prosím tě, hele, ty už jsi mi...
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Nazdar, nazdar, tak prosím tě, hele, ty už jsi mi psal tady ten týden dokonce po tři...
2: Posluchače.
1: Nazdar, nazdar, tak prosím tě, hele, ty už jsi mi psal tady ten týden dokonce... Nazdar, nazdar, tak prosím tě, hele, ty už jsi mi psal tady ten týden dokonce po třetí, takže prostě už jsem to nevydržel. Nazdar, tak prosím tě, hele, ty už jsi mi psal tady ten týden dokonce po třetí, takže prostě už jsem to nevydržel. Lístky jsou se, ty už jsi mi psal tady ten týden dokonce po třetí, takže prostě už jsem to nevydržel. Lístky jsou se, psal tady ten týden dokonce po třetí, takže prostě už jsem to nevydržel. Lístky jsou samozřejmě tvoje. A psal si, že by přijde dokonce po třetí, takže prostě už jsem to nevydržel. Lístky jsou samozřejmě tvoje. A psal si, že by přítelky, takže prostě už jsem to nevydržel. Lístky jsou samozřejmě tvoje. A psal si, že by přítelkyně měla obrovskou radost. Jsem to nevydržela, lístky jsou samozřejmě tvoje. A psal si, že by přítelkyně měla obrovskou radost, tak pro lístky jsou samozřejmě

0: Nejlepší. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Lepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. Jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Beneše prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradeze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene a 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz. Cena Bene.cz. CZ.
1: Léto. Léto chutná v Itálii. Léto chutná v Itálii. Léto chutná v Itálii. Pokaždé. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. A v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do ne. Pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do ne. Jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brin. Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava. Atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do. Nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 i sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyber Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.italskýchměst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Dvouse destinací na www.prg.aero.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Na www.prg.aero.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý.
1: Prg.aero.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Aero.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuji.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale...
4: www.siegel.cz.
5: Vše pro bagr, vše pro...
4: Siegel.cz.
5: Vše pro bagr...

CZ. Náhradní díly pro bagry. Pro bagr, vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlně CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné oběd Z. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné oběd Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr na jednom místě. Pohodlné

0: pět let zdarma?
1: Já.
0: Zlehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na pět let zdarma?
1: Já, sicha.
0: Spolehněte se na něm.
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na pět let zdarma?
1: Já, sicha.
0: Spolehněte se na německou kvalitu?
1: Lich.
0: A se zárukou na pět let zdarma?
1: Já, sicha.
0: Spolehněte se na německou kvalitu? Zárukou na pět let zdarma?
1: Já, sicha.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz let zdarma?
1: Já, sicha.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vino, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Nyní v akční nabídce. V akční nabídce.

0: na katamaránu.
1: Nejenom kat.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: Nejenom kránu.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: Nejenom
0: kránu. Odplouvám kránu na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den.
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější.
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily kránu. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí v katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaráně. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Že si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Te všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám k
1: katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu
1: nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu
1: akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: www.odplouvám
0: kránu. Na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už vím. Na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé. Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Jo.
2: Vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Jo.
2: Majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já na tyrli.
2: A se zárukou?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já na tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já.
2: Zich to, že jsou spolehlivé?
3: Já na tyrli.
2: A se zárukou na...

0: krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna.
1: Zprávy.
0: Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna.
1: Zprávy.
0: Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Lidé si zatím Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Lidé si zatím objednali české státní dluhy. Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 20 Kristýna Ševčíková. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard a miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původní plán překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. Emisního plánu, a to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. A to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. A to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. Původní plán byl do 28. června. Příznaky Alzheimera může odhalit rychlý test. Původní plán byl do 28. června. Příznaky Alzheimera může od 28. června. Příznaky Alzheimera může odhalit rychlý test na paměť a porozumění od června. Příznaky Alzheimera může odhalit rychlý test na paměť a porozumění. Příznaky Alzheimera může odhalit rychlý test na paměť a porozumění. Ve věku 65 až Alzheimera může odhalit rychlý test na paměť a porozumění. Ve věku 65 až 80 let rychlý test na paměť a porozumění. Ve věku 65 až 80 paměť a porozumění. Ve věku 65 až 80 let je teď součástí. Ve věku 65 až 80 let je teď součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře. Ve věku 65 až 80 let je teď součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře. Až 80 let je teď součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře. Dostupný je ale i let je teď součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře. Dostupný je ale i na internetu části preventivní prohlídky u praktického lékaře. Dostupný je ale i na internetu a trvá jen několik minut. Prohlídky u praktického lékaře. Dostupný je ale i na internetu a trvá jen několik minut. Včasného lékaře. Dostupný je ale i na internetu a trvá jen několik minut. Včasná diagnostika může průběžně. Dostupný je ale i na internetu a trvá jen několik minut. Včasná diagnostika může průběžně, ale i na internetu a trvá jen několik minut. Včasná diagnostika může průběh nemoci významně zpomalit. Tu a trvá jen několik minut. Včasná diagnostika může průběh nemoci významně zpomalit. Kolik minut. Včasná diagnostika může průběh nemoci významně zpomalit. Pravidla pro používání. Včasná diagnostika může průběh nemoci významně zpomalit. Pravidla pro používání diagnostika může průběh nemoci významně zpomalit. Pravidla pro používání mobilů žák průběh nemoci významně zpomalit. Pravidla pro používání mobilů žáky má ve školním významně zpomalit. Pravidla pro používání mobilů žáky má ve školním zpomalit. Pravidla pro používání mobilů žáky má ve školním řádu 93%. Pravidla pro používání mobilů žáky má ve školním řádu 93% škol. Vyplývá to používání mobilů žáky má ve školním řádu 93%.

0: 40% škol. Vyplývá to z průzkumu, ptáky má ve školním řádu 93% škol. Vyplývá to z průzkumu, který v květnu udělalo školním řádu 93% škol. Vyplývá to z průzkumu, který v květnu udělalo ministerstvo školství 93% škol. Vyplývá to z průzkumu, který v květnu udělalo ministerstvo školství škol. Vyplývá to z průzkumu, který v květnu udělalo ministerstvo školství. Do něj se vyplývá to z průzkumu, který v květnu udělalo ministerstvo školství. Do něj se zapojilo, který v květnu udělalo ministerstvo školství. Do něj se zapojilo 5000 v květnu udělalo ministerstvo školství. Do něj se zapojilo 5441 ministerstvo školství. Do něj se zapojilo 5441 školství. Do něj se zapojilo 5441 škol. Nemocnice se zapojilo 5441 škol. Nemocnice Karlovy Vary projde velkou rekonstrukci 1441 škol. Nemocnice Karlovy Vary projde velkou 41 škol. Nemocnice Karlovy Vary projde velkou rekonstrukcí, a to konkrétně dětská jednotka intenzivních škol. Nemocnice Karlovy Vary projde velkou rekonstrukcí, a to konkrétně dětská jednotka intenzivní péče. Modernizace vyjde zhruba na 30 milionů korun. Co všechno přinese, prozradí mluvčí kraje. Modernizace vyjde zhruba na 30 milionů korun. Co všechno přinese, prozradí mluvčí kraje. Zhruba na 30 milionů korun. Co všechno přinese, prozradí mluvčí kraje Jitka Čmoková.
1: Nové prostory
0: milionů korun. Co všechno přinese, prozradí mluvčí kraje Jitka Čmoková.
1: Nové prostory budou.
0: Co všechno přinese, prozradí mluvčí kraje Jitka Čmoková.
1: Nové prostory budou.
0: Co přinese, prozradí mluvčí kraje Jitka Čmoková.
1: Nové prostory budou vybaveny vlastním sociálním zázemím.
0: Mluvčí kraje Jitka Čmoková.
1: Nové prostory budou vybaveny vlastním sociálním zázemím a hygienickým
0: zázemím. Jitka Čmoková.
1: Nové prostory budou vybaveny vlastním sociálním zázemím a hygienickým zázemím. Nové prostory budou vybaveny vlastním sociálním zázemím a hygienickým prostory budou vybaveny vlastním sociálním zázemím a hygienickým zařízením. Součástí oddělení budou vlastním sociálním zázemím a hygienickým zařízením. Součástí oddělení bude také samotný prostor zázemím a hygienickým zařízením. Součástí oddělení bude také samotným a hygienickým zařízením. Součástí oddělení bude také samotný prostor hygienickým zařízením. Součástí oddělení bude také samotný prostor pro doprovodní. Součástí oddělení bude také samotný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí. Oddělení bude také samotný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí, který rodí také samotný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí, který rodičům nabídne možnost odpočinku i jiný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí, který rodičům nabídne možnost odpočinku i provod hospitalizovaných dětí, který rodičům nabídne možnost odpočinku i zázemí pro paní dětí, který rodičům nabídne možnost odpočinku i zázemí pro práci díky dostupnému Wi-Fi. Rodičům nabídne možnost odpočinku i zázemí pro práci díky dostupnému Wi-Fi připojení. Možnost odpočinku i zázemí pro práci díky dostupnému Wi-Fi připojení. Odpočinku i zázemí pro práci díky dostupnému Wi-Fi připojení. I zázemí pro práci díky dostupnému Wi-Fi připojení.
0: Práce potrvají zhruba 10 měsíců.
1: Pro práci díky dostupnému Wi-Fi připojení.
0: Práce potrvají zhruba 10 měsíců. Nijak
1: díky dostupnému Wi-Fi připojení.
0: Práce potrvají zhruba 10 měsíců.
1: Wi-Fi připojení.
0: Práce potrvají zhruba 10 měsíců, nijak ale neomezí péči. Práce potrvají zhruba 10 měsíců, nijak ale neomezí péči o pacient. Práce potrvají zhruba 10 měsíců, nijak ale neomezí péči o pacienty. Zesp potrvají zhruba 10 měsíců, nijak ale neomezí péči o pacienty. Ze zpráv je to vše měsíců, nijak ale neomezí péči o pacienty. Ze zpráv je to vše, řek ale neomezí péči o pacienty. Ze zpráv je to vše, přeji vám hezké odpoledne.
2: Rock Radio.
0: Péči o pacienty. Ze zpráv je to vše, přeji vám hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Tady u nás v Praze už začíná vysvětávat sluníčko, ale na zbytku republiky ještě pořád můžeme počítat s nějakým dešti, hlavně v kraji Vysočina, výště nám to padne asi na 8, jinak zítra ještě opravdu nějakých pár kapek spadne hlavně v jižních Čechách a tak na 8, jinak zítra ještě opravdu nějakých pár kapek spadne hlavně v jižních Čechách, jinak zítra ještě opravdu nějakých pár kapek spadne hlavně v jižních Čechách.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz. Ve světě plném nebo na radia.cz. Ve světě plném hrozeb na radia.cz. Ve světě plném hrozeb.cz. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěra základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jist Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje a které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Česku zajišťuje Alef. Je Alef.

0: Opravdu nějakých pár kapek spadne hlavně v jižních Čechách a také na Moravě. Teploty zítra kolem 21 stupňů večera si 10 Čechách a také na Moravě. Teploty zítra kolem 21 stupňů večera si 10. No a pak už nás nebude na Moravě. Teploty zítra kolem 21 stupňů večera si 10. No a pak už nás nebude čekat teploty zítra kolem 21 stupňů večera si 10. No a pak už nás nebude čekat 21 stupňů večera si 10. No a pak už nás nebude čekat ani jedna kapka skoro na dalších 10 stupňů večera si 10. No a pak už nás nebude čekat ani jedna kapka skoro na dalších asi 10. No a pak už nás nebude čekat ani jedna kapka skoro na dalších 10 dní. No a pak už nás nebude čekat ani jedna kapka skoro na dalších 10 dní.
1: Hotel Děvín. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Ještě se pojďme podívat.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Ještě se pojďme podívat, jak to vypadá na silnici.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Ještě se pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Ještě se pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích. V ulici Ptácká.
1: Radio. Doprava.
0: Ještě se pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích. V ulici Ptácká v Mladé Boleslavi se srazil.
1: Doprava.
0: Ještě se pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích. V ulici Ptácká v Mladé Boleslavi se srazil osobák z motor. Ještě se pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích. V ulici Ptácká v Mladé Boleslavi se srazil. Tak to vypadá na silnicích. V ulici Ptácká v Mladé Boleslavi se srazil osobák z motor. Silnicích. V ulici Ptácká v Mladé Boleslavi se srazil osobák z motor. S motorkou. Tam už je na místě. Ptácká v Mladé Boleslavi se srazil osobák z motor. S motorkou. Tam už je na místě akorát záchranka. Slavy se srazil osobák z motor. S motorkou. Tam už je na místě akorát záchranka. V Ústí nad Labem v ulici osobák z motor. S motorkou. Tam už je na místě akorát záchranka. V Ústí nad Labem. S motorkou. Tam už je na místě akorát záchranka. V Ústí nad Labem. Motorkou. Tam už je na místě akorát záchranka. V Ústí nad Labem v ulici Předmostí, tak tam jsou v sobě dvě auta. Na místě akorát záchranka. V Ústí nad Labem v ulici Předmostí, tak tam jsou v sobě dvě záchranka. V Ústí nad Labem v ulici Předmostí, tak tam jsou v sobě dvě auta. Počítejte tam s malou kolonou. V Ústí nad Labem v ulici Předmostí, tak tam jsou v sobě dvě auta. Počítejte tam s malou kolonou. Dejte si pozor v ulici Předmostí, tak tam jsou v sobě dvě auta. Počítejte tam s malou kolonou. Dejte si pozor v Brně v ulici, tak tam jsou v sobě dvě auta, počítejte tam s malou kolonou. Dejte si pozor v Brně v ulici Žebovřeská, tam dvě auta, počítejte tam s malou kolonou. Dejte si pozor v Brně v ulici Žebovřeská, tam je nějaký nadměrný nápad, počítejte tam s malou kolonou. Dejte si pozor v Brně v ulici Žebovřeská, tam je nějak kolonou. Dejte si pozor v Brně v ulici Žebovřeská, tam je nějaký nadměrný náklad a celá ta. Dejte si pozor v Brně v ulici Žebovřeská, tam je nějaký nadměrný náklad a celá ta ulice. Pozor v Brně v ulici Žebovřeská, tam je nějaký nadměrný náklad a celá ta ulice je kvůli tomu uzavřená, nějak jsem s tím Žebovřeská, tam je nějaký nadměrný náklad a celá ta ulice je kvůli...

0: tomu uzavřená, nějak se tam s ním otáčej, prostě pozor na to. Tam je nějaký nadměrný náklad a celá ta ulice je kvůli tomu uzavřená, nějak se tam s ním otáčej, prostě pozor. Nadměrný náklad a celá ta ulice je kvůli tomu uzavřená, nějak se tam s ním otáčej, prostě pozor na to. Celá ta ulice je kvůli tomu uzavřená, nějak se tam s ním otáčej, prostě pozor na to. A taky Brně Street Tef po tomu uzavřená, nějak se tam s ním otáčej, prostě pozor na to. A taky Brně Street Tef pozor v ulici s tím otáčej, prostě pozor na to. A taky Brně Street Tef pozor v ulici Kaštanová, tam je v sobě osobák s motorkou, prostě pozor na to. A taky Brně Street Tef pozor v ulici Kaštanová, tam je v sobě pozor na to. A taky Brně Street Tef pozor v ulici Kaštanová, tam je v sobě osobák s motorkou. Díky boutu. A taky Brně Street Tef pozor v ulici Kaštanová, tam je v sobě osobák s motorkou. Díky boutu vypadá, že to je snad pozor v ulici Kaštanová, tam je v sobě osobák s motorkou. Díky boutu vypadá, že to je snad bez zranění, ale i tak ty Kaštanová, tam je v sobě osobák s motorkou. Díky boutu vypadá, že to je snad bez zranění, ale i tak tam radši počítejte sobě osobák s motorkou. Díky boutu vypadá, že to je snad bez zranění, ale i tak tam radši počítejte s nějakým mírným zdržením.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského. Neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez no. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Ani. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Víc na letiště.toyota.lowman.cz. letiště.toyota.lowman.cz. toyota.lowman.cz. rock.lowman.cz. Rock Radio. rock.cz. Rock Radio. Rockový. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 17 hodin a 3 minuty.
1: Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 17 hodin a 3 minuty.
1: Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 17 hodin a 3 minuty.
1: Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rockový.
1: Rockový odpoledne.
0: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rockový odpoledne právě nastupuje do svojí.
1: Rockový odpoledne.
0: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rockový odpoledne právě nastupuje. 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě nastupuje do svojí třetí hodinky, jak tady moc rádi. 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě nastupuje do svojí třetí hodinky, jak tady moc minuty k tomu a rokový odpoledne právě nastupuje do svojí třetí hodinky, jak tady moc rádi říkáme. Rokový odpoledne právě nastupuje do svojí třetí hodinky, jak tady moc rádi říkáme. Dneska jsem tady ale sám, Kuba je bohužel nastupuje do svojí třetí hodinky, jak tady moc rádi říkáme. Dneska jsem tady ale sám, Kuba je bohužel pořád ještě třetí hodinky, jak tady moc rádi říkáme. Dneska jsem tady ale sám, Kuba je bohužel pořád ještě u moře, jak tady moc rádi říkáme. Dneska jsem tady ale sám, Kuba je bohužel pořád ještě u moře, rádi říkáme. Dneska jsem tady ale sám, Kuba je bohužel pořád ještě u moře, ale zítra už tady snad konečně. Dneska jsem tady ale sám, Kuba je bohužel pořád ještě u moře, ale zítra už tady snad konečně s náma bude. Sám, Kuba je bohužel pořád ještě u moře, ale zítra už tady snad konečně s náma bude společně. No, pořád ještě u moře, ale zítra už tady snad konečně s náma bude společně. No, ještě u moře, ale zítra už tady snad konečně s náma bude společně. No, jinak po první třetině to, ale zítra už tady snad konečně s náma bude společně. No, jinak po první třetině tady snad konečně s náma bude společně. No, jinak po první třetině to vypadá pořád 0-0 s náma bude společně. No, jinak po první třetině to vypadá pořád 0-0. Zatím tím. No, jinak po první třetině to vypadá pořád 0-0. Zatím tím Italům ještě nedává. Jinak po první třetině to vypadá pořád 0-0. Zatím tím Italům ještě nedáváme co proto, ale já. První třetině to vypadá pořád 0-0. Zatím tím Italům ještě nedáváme co proto, ale já věřím. Vypadá pořád 0-0. Zatím tím Italům ještě nedáváme co proto, ale já věřím, že to snad změní. Zatím tím Italům ještě nedáváme co proto, ale já věřím, že to snad změní.

0: Pokud teda ty rozhodčí. Zatím těm Italům ještě nedáváme co proto, ale já věřím tomu, že se to snad změní.
1: Rock Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Weezer a Teenage Dirtbag právě tu teďka dojíždí na Rock Radio. 17 hodin 21 minut k tomu. No a my opět, kamarádi, startujeme naše putovní Rock Radio. 17 hodin 21 minut k tomu. No a my opět, kamarádi, startujeme naše putovní 21 minut k tomu. No a my opět, kamarádi, startujeme naše putovní festivaly Rock In. K tomu. No a my opět, kamarádi, startujeme naše putovní festivaly Rock. A my opět, kamarádi, startujeme naše putovní festivaly Rock In. A tentokrát budou kamarádi startujeme naše putovní festivaly Rock In. A tentokrát budeme začínat v Českých Budějovicích už naše putovní festivaly Rock In. A tentokrát budeme začínat v Českých Budějovicích už teďka tady tu festivaly Rock In. A tentokrát budeme začínat v Českých Budějovicích už teď Rock In. A tentokrát budeme začínat v Českých Budějovicích už teďka tady tu sobotu. Ale Alkohol, Dimitri, Horký Žeslíže, Trautenberg, Traktor. To si myslím, že byste si neměli nechat. Dimitri, Horký Žeslíže, Trautenberg, Traktor. To si myslím, že byste si neměli nechat ujít. Samozřejmě tam budeme mít i Stáky Žeslíže, Trautenberg, Traktor. To si myslím, že byste si neměli nechat ujít. Samozřejmě tam budeme mít i Stánek, Traktor. To si myslím, že byste si neměli nechat ujít. Samozřejmě tam budeme mít i Stánek. A to si myslím, že byste si neměli nechat ujít. Samozřejmě tam budeme mít i Stánek. A všechno kolem toho, ale hlavně myslím, že byste si neměli nechat ujít. Samozřejmě tam budeme mít i Stánek. A všechno kolem toho, ale hlavně my tam ještě pošli nechat ujít. Samozřejmě tam budeme mít i Stánek. A všechno kolem toho, ale hlavně my tam ještě pošpujíc, samozřejmě tam budeme mít i Stánek. A všechno kolem toho, ale hlavně my tam ještě mít i Stánek. A všechno kolem toho, ale hlavně my tam ještě pošleme taky zadarmo. A všechno kolem toho, ale hlavně my tam ještě pošleme taky zadarmo. Všechno kolem toho, ale hlavně my tam ještě pošleme taky zadarmo. Ale hlavně my tam ještě pošleme taky zadarmo 10 z vás. Protože tady máme 10 lístků, které my tam ještě pošleme taky zadarmo 10 z vás. Protože tady máme 10 lístků, pošleme taky zadarmo 10 z vás. Protože tady máme 10 lístků, které čekají na jednu, pošleme taky zadarmo 10 z vás. Protože tady máme 10 lístků, který čekají na jednu rokovou partu zadarmo 10 z vás. Protože tady máme 10 lístků, který čekají na jednu rokovou partu, která nám na 10 z vás. Protože tady máme 10 lístků, který čekají na jednu rokovou partu, která nám na náš mail. Protože tady máme 10 lístků, který čekají na jednu rokovou partu, která nám na náš 10 lístků, který čekají na jednu rokovou partu, která nám na náš mail studio čekají na jednu rokovou partu, která nám na náš mail studio zavináč rokovýradio.cz rokovou partu, která nám na náš mail studio@rokovyradio.cz pošle fotku, která nám na náš mail studio@rokovyradio.cz pošle fotku. A my potom vybereme náš mail studio@rokovyradio.cz pošle fotku. A my potom vybereme studio@rokovyradio.cz pošle fotku. A my potom vybereme jednu partu, která rokovyradio.cz pošle fotku. A my potom vybereme jednu partu, která od nás tady těch.cz pošle fotku. A my potom vybereme jednu partu, která od nás tady těch 10 lístků pošle fotku. A my potom vybereme jednu partu, která od nás tady těch 10 lístků dostane. Čeku. A my potom vybereme jednu partu, která od nás tady těch 10 lístků dostane. Čas na to máte. A my potom vybereme jednu partu, která od nás tady těch 10 lístků dostane. Čas na to máte do zítř. Ne, vlastně vybereme jednu partu, která od nás tady těch 10 lístků dostane. Čas na to máte do zítř. Ne, vlastně do čtvrtka do tří, která od nás tady těch 10 lístků dostane. Čas na to máte do zítř, ne vlastně do čtvrtka tady těch 10 lístků dostane. Čas na to máte do zítř, ne vlastně do čtvrtka do 3 odpoledne lístků dostane. Čas na to máte do zítř, ne vlastně do čtvrtka do 3 odpoledne a v pátek ráno. Čas na to máte do zítř, ne vlastně do čtvrtka do 3 odpoledne a v pátek ráno v rokovém rozjezdu. Zítř, ne vlastně do čtvrtka do 3 odpoledne a v pátek ráno v rokovém rozjezdu. Vlastně do čtvrtka do 3 odpoledne a v pátek ráno v rokovém rozjezdu se potom vyhne do 3

0: odpoledne a v pátek ráno v rokovém rozjezdu se potom vyhlásí, kdo odpoledne a v pátek ráno v rokovém rozjezdu se potom vyhlásí, kdo vodná v pátek ráno v rokovém rozjezdu se potom vyhlásí, kdo od nás těch 10 lístků dostane a v rokovém rozjezdu se potom vyhlásí, kdo od nás těch 10 lístků dostane a v sobotu se potom vyhlásí, kdo od nás těch 10 lístků dostane a v sobotu se s váma uvidíme, kdo od nás těch 10 lístků dostane a v sobotu se s váma uvidíme na rok od nás těch 10 lístků dostane a v sobotu se s váma uvidíme na Rock in Český Budějovice. 10 lístků dostane a v sobotu se s váma uvidíme na Rock in Český Budějovice. Takže a v sobotu se s váma uvidíme na Rock in Český Budějovice. Takže rozhodně neváhejte, fantazii se mezi nekladou. A máme uvidíme na Rock in Český Budějovice. Takže rozhodně neváhejte, fantazii Rock in Český Budějovice. Takže rozhodně neváhejte, fantazii se mezi nekladou a posílejte Český Budějovice. Takže rozhodně neváhejte, fantazii se mezi nekladou a posílejte fotky. Takže rozhodně neváhejte, fantazii se mezi nekladou a posílejte fotky. Rozhodně neváhejte, fantazii se mezi nekladou a posílejte fotky. Fantazii se mezi nekladou a posílejte fotky.
1: Tvrdou muziku
0: se mezi nekladou a posílejte fotky.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace
0: a posílejte fotky.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules
0: Clip. Te fotky.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima.
0: A teďka už si zase pojďme dát další muziku, hele. Genesis, Gamma Ray, anebo Arakaini, jejich ztráty a nálezy. Už za chvilku, hele.
2: Vidím, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
2: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování.
2: Pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
2: Co?
3: Let balónem, bungee jumping. No a víš, co vidím já?
2: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok.
2: Já? Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding. Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, bungee jumping, driftování, rafting. Skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného
3: skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro
3: venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. U Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vyberte
2: nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý
2: zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nebo pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nebo blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek.
3: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
3: úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek
3: na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky
3: nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
3: Nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Tento týden dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte.
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte.

0: www.kaufland.cz. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky pár.cz. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky párky. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky pan v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky párky různé druhy 250 gr. Opět ušetříte. Například berlinky párky různé druhy 250 gramů za. Například berlinky párky různé druhy 250 gramů za 32,90. Například berlinky párky různé druhy 250 gramů za 30 párky různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál 250 gramů za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 50 gramů za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru 90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90 a Linteo bylina limonáda 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky máda 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL z 0 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 51,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 20. Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. května. Ke utěrky XXL za 59,90 až do 26. května. XXL za 59,90 až do 26. května. Kaufland za 59,90 až do 26. května. Kaufland 59,90 až do 26. května. Kaufland až do 26. května Kaufland.
1: Co je?
0: 26. května Kaufland.
1: Co je?
0: 2. května Kaufland.
1: Co je?
2: Fungujte.
0: Kaufland.
1: Co je?
2: Fungujte. Křápe.
3: Já to.
1: Co je?
2: Fungujte. Křápe.
3: Já to musím dnes.
1: Co je?
2: Fungujte, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Fungujte, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Klikty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Kliknul vám.
3: Ape. Já to musím dneska dodělat.
2: Kliknul vám kompresor.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní.
3: Musím dneska dodělat.
2: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní.
3: Dodělat.
2: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu. Vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www. Kompresor nový, kvalitní a za skvělou cenu na www. Kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, a za skvělou cenu na www. Kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, cenu na www. Kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení www. Kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení vzduchu vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení vzduch pistole nika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení vzduch pistole ventily válce. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení vzduch pistole vento. Veškeré příslušenství pro stlačení vzduch pistole ventily válce spojky pneumatické příslušenství pro stlačení vzduch pistole ventily válce spojky pneumatické nářčení vzduch pistole ventily válce spojky pneumatické nářadí a mnoho pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu. Ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu. Spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu. Pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www. Kompresory vzduchotechnické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www. Kompresory dalšího najdete na našem e-shopu na www. Kompresory vzduchotechnika najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Mask e-shopu na www.

0: Kompresory vzduchotechnika CZ.
1: Masters of Rock.
0: Kultovní www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží
0: Kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží
0: Technika.cz.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící
1: Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí
3: Hvězdného Marilyna
2: přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy legendární Halloween slavící 40. výročí
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Halloween slavící 40. výročí
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy
3: In Flames
2: 40. výročí
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy
3: In Flames
2: výročí
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy
3: In Flames
2: Slaughter to Prevail
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy
3: In Flames
2: Slaughter to Prevail
3: Mansona.
2: Slavné Arch Enemy
3: In Flames
2: Slaughter to Prevail
3: The Rasmus
2: přijede se u Jelínka ve Vizovicích.
4: Kontejnery Siegel
2: ve Vizovicích.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuji.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
5: Mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
5: Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme si...
5: Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
5: Ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel, naše auta...
5: Úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude.
4: Říkáte problém?
6: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Hele, vyšla nová kapka.
6: Všude. www.siegel.cz.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: www.siegel.cz.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej.
6: www.siegel.cz.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
7: Portugal. Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
7: Portugalsko. Vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
7: Portugalsko. Slunce, oceán, romantika.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
7: Portugalsko. Slunce, oceán, romance. A prej to.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
7: Portugalsko. Slunce, oceán, romance.
8: Dáme tentokrát.
7: Portugalsko. Slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný
8: týpek.
7: Portugalsko. Slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelnej týpek. Slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelnej týpek.
8: Tak to beru.
7: Oceán, romance a prej totálně neodolatelnej týpek.
8: Tak to beru.
7: To je zase průšvih. Romance a prej totálně neodolatelnej týpek.
8: Tak to beru.
7: To je zase průšvih. Prej totálně neodolatelnej týpek.
8: Tak to beru.
7: To je zase průšvih. Já ji otevřu a z... Neodolatelnej týpek.
8: Tak to beru.
7: To je zase průšvih. Já ji otevřu a pek.
8: Tak to beru.
7: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím.
8: To beru.
7: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně.
7: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně. Romantický
7: průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně. Romantický útěk v praxi.
7: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně. Romantický útěk v praxi.
7: A zmizím na víkend.
8: Jasně. Romantický útěk v praxi.
7: Julie Kaplinová.
8: Víkend.
7: Jasně. Romantický útěk v praxi.
8: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
7: Jasně. Romantický útěk v praxi.
8: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
7: Romantický útěk v praxi.
8: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
7: Už vyšlo.
8: Útěk v praxi.
7: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.

0: už vyšlo.
1: Potřebuješ změnit spl...
0: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo. Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: Penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní...
0: Už vyšlo.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím...
0: Co?
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš... Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden... S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna po kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 tisíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyse víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Jsou z užitku.
1: A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Jsou z užitkový.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Jsou s užitkovým.
1: Pro lepší příběhy.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé.
1: Pro lepší příběhy.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
1: Jo. Běhy.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
3: Jo, jo.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
3: Jo, jo.
2: Proto s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
3: Jo, jo.
2: Protože jsou spolehlivé. Vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
3: Jo, jo.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Jo, nad
2: jejich majitelé spokojení.
3: Jo, jo.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Jo, natyrli.
2: A se spokojení.
3: Jo, jo.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Jo, natyrli.
2: A se zárukou na...
3: Jo, jo.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Já na tyrli.
2: A se zárukou na 5 let.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Já na tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Spolehlivé. Já na tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já,
2: Zicha, spolehněte se na německou.
3: Já na tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já,
2: Zicha, spolehněte se na německou.
3: Tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já,
2: Zicha, spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já,
2: Zicha, spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte na 5 let zdarma.
3: Já,
2: Zicha, spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový.
3: Já,
2: Zicha, spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaron.
3: Zicha,
2: spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaron. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaron nebo Kombo. Německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaron nebo Kombo. Pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. No Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Kombo. Nyní v akční nabídce.
4: Domov pro seniory Sulická.
2: Akční nabídce.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do
2: příbytce.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do pří. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
5: Hledám.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
5: Hledáme někoho, kdo
4: pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
5: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a
4: rizická. Hledá lidi do přímé péče.
5: Hledáme někoho, kdo přemýšlí
4: lidi do přímé péče.
5: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří.
4: Péče.
5: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má

0: charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré... Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a vadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Učíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulitně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz.
1: Začalo to
0: nám podívat. Více na domov.sulická.cz.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou...
0: Více na domov.sulická.cz.
1: Začalo to lakem na parkety a...
0: Sulická.cz.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský...
0: CZ.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček...
0: Zpět.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček... Z Profikolor natřete celý... Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček... Z Profikolor natřet parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček... Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu... Maluju celý dětský pokojíček... Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu... Dětský pokojíček... Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu...
2: Fasádo!
1: Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu...
2: Kolor
1: natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
1: Celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
1: Byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se se vzorníkem. Fasádo, vrátím se se vzorníkem. Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
3: Rock Radio.
2: Vrátím se se vzorníkem.
3: Rock Radio.
2: Vzorníkem.

DABU et FM nebo na DABU i FM nebo na rádia. DABU i FM nebo na rádia.cz. DABU i FM nebo na rádia.cz. DABU i FM nebo na rádia.cz. DABU i FM nebo na rádia.cz. FM nebo na rádia.cz. Rock nebo na rádia.cz. Rock Radio. Rádia.cz. Rock Radio. CZ.

rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

elektronická tuž. Porce výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tužka nám pořád chybí. Postí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tužka nám pořád chybí. Mistrovství světa. Akorát ta elektronická tužka nám pořád chybí. Mistrovství ta. Akorát ta elektronická tužka nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Akorát ta elektronická tužka nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Den na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky vám rádiu. Top hokejové zážitky vám Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionální. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionální. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí. Ve zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí. Ve staveb dovozidel přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí. Ve staveb dovozidel stavební a centrum, dodavatel profesionálního nářadí. Ve staveb dovozidel stavební a zahradní, dodavatel profesionálního nářadí. Ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Ve profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Ve nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.top ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz zahradní techniky. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz topcentrum.cz

0: He shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf. A nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. Víte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio Fan, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte slek. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte. Hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak faňte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí, jděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Ako připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát

0: Ani se neptej, už nám tam jednoho vrazili, ty brďo.
1: Yes. Otázku na tebe, jak pokračuje hokej?
0: No, ty ani se neptej, už nám tam jednoho vrazili.
1: Jak pokračuje hokej?
0: No, ty ani se neptej, už nám tam jednoho vrazili, ty brďo.
1: Je, super, to je super.
0: Hokej. No, ty ani se neptej, už nám tam jednoho vrazili, ty brďo.
1: Je, super, to je super.
0: No to není super, nech to. Ty ani se neptej, už nám tam jednoho vrazili, ty brďo.
1: Je, super, to je super.
0: No to není super, nech to. Už nám tam jednoho vrazili, ty brďo.
1: Je, super, to je super.
0: No to není super, nech to.
1: Já jsem říkal, ať do
0: vrazili, ty brďo.
1: Super, to je super.
0: No to není super, nech to.
1: Já jsem říkal, ať dostanou
0: brďo.
1: Je, super, to je super.
0: No to není super, nech to.
1: Já jsem říkal, ať dostanou góla a proberou se, protože
0: to je super. No to není super, nech to.
1: Já jsem říkal, ať dostanou góla a proberou se, protože něj nic neprobere, hrajou.
0: Super, nech to.
1: Já jsem říkal, ať dostanou góla a proberou se, protože něj nic neprobere, hrajou jak ponoc. Já jsem říkal, ať dostanou góla a proberou se, protože něj nic neprobere, hrajou jak ponoc.
0: No, hrajou.
1: Já jsem říkal, ať dostanou góla a proberou se, protože něj nic neprobere, hrajou jak ponoc.
0: No, hrajou dneska divně, ale oni
1: dostanou góla a proberou se, protože něj nic neprobere, hrajou jak ponoc.
0: No, hrajou dneska divně, ale oni tak
1: se, protože něj nic neprobere, hrajou jak ponoc.
0: No, hrajou dneska divně, ale oni taky jako co mezi náma ty rozhodčí
1: nic neprobere, hrajou jak ponoc.
0: No, hrajou dneska divně, ale oni taky jako co mezi náma ty rozhodčí taky dělají teda zajímavý. No, hrajou dneska divně, ale oni taky jako co mezi náma ty rozhodčí taky dělají teda zajímavý věci v té první třetině nám tam teda. Hrajou dneska divně, ale oni taky jako co mezi náma ty rozhodčí taky dělají teda zajímavý věci v té první třetině nám tam teda taky jako dělá docela. Oni taky jako co mezi náma ty rozhodčí taky dělají teda zajímavý věci v té první třetině nám tam teda taky jako dělá docela zajímavý věci rozhodčí. No. Mezi náma ty rozhodčí taky dělají teda zajímavý věci v té první třetině nám tam teda taky jako dělá docela zajímavý věci. Taky dělají teda zajímavý věci v té první třetině nám tam teda taky jako dělá docela zajímavý věci rozhodčí.
1: No to jo, ale tak zase tam
0: věci v té první třetině nám tam teda taky jako dělá docela zajímavý věci rozhodčí.
1: No to jo, ale tak zase
0: nám tam teda taky jako dělá docela zajímavý věci rozhodčí.
1: No to jo, ale tak zase tam jako
0: taky jako dělá docela zajímavý věci rozhodčí.
1: No to jo, ale tak zase tam jako chtěli uznat
0: docela zajímavý věci rozhodčí.
1: No to jo, ale tak zase tam jako chtěli uznat nějaký faul, který
0: věci rozhodčí.
1: No to jo, ale tak zase tam jako chtěli uznat nějaký faul, který jo, ale tak zase tam jako chtěli uznat nějaký faul, který tam vůbec nebyl. Jo.
0: No to jo.
1: Zase tam jako chtěli uznat nějaký faul, který tam vůbec nebyl. Jo.
0: No.
1: Tam jako chtěli uznat nějaký faul, který tam vůbec nebyl. Jo.
0: No, ale tak jako docela ta
1: uznat nějaký faul, který tam vůbec nebyl. Jo.
0: No, ale tak jako docela.
1: Který tam vůbec nebyl. Jo.
0: No, ale tak jako docela tam byl. Jako.
1: Nebyl, jo.
0: No, ale tak jako docela tam byl. Jako. No, tam
1: ale tak ne.
0: No, ale tak jako docela tam byl. Jako. No, tam
1: ale tak nemůžeš čumět do země, ty vole.
0: No, ale tak jako docela tam byl. Jako. No, tam
1: ale tak nemůžeš čumět do země, ty vole, když hraješ.
0: No, ale tak jako docela tam byl. Jako. No, tam
1: ale tak nemůžeš čumět do země, ty vole, když hraješ hokej, musíš koukat.
0: Celá tam byl. Jako. No, tam
1: ale tak nemůžeš čumět do země, ty vole, když hraješ hokej, musíš koukat. Vidíš, já jsem viděl jeden
0: z jako. No, tam
1: ale tak nemůžeš čumět do země, ty vole, když hraješ hokej, musíš koukat. Vidíš, ale tak nemůžeš čumět do země, ty vole, když hraješ hokej, musíš koukat. Vidíš, já jsem viděl jeden zápas. Tak nemůžeš čumět do země, ty vole, když hraješ hokej, musíš koukat. Vidíš, já jsem viděl jeden zápas a podívejte se. Do země, ty vole, když hraješ hokej, musíš koukat. Vidíš, já jsem viděl jeden zápas a podívejte se, jaký jsem expert.
0: Ať vyhraje ten lepší hlavně.
1: Ještě pustím pár posledních písniček, protože už nemáme moc

0: času, čekají nás ještě Aerosmith Architects.
1: Já ještě pustím pár posledních písniček, kdy už nemáme moc času, čekají nás ještě Aerosmith Architects, anebo já ještě pustím pár posledních písniček, kdy už nemáme moc času, čekají nás ještě Aerosmith Architects, anebo Ipsaná Fixa. A pár posledních písniček, kdy už nemáme moc času, čekají nás ještě Aerosmith Architects, anebo Ipsaná Fixa. A vy už samozřejmě písniček, kdy už nemáme moc času, čekají nás ještě Aerosmith Architects, anebo Ipsaná Fixa. A vy už samozřejmě času, čekají nás ještě Aerosmith Architects, anebo Ipsaná Fixa. A vy už samozřejmě
2: volejte, pište.
1: A nás ještě Aerosmith Architects, anebo Ipsaná Fixa. A vy už samozřejmě
2: volejte, pište.
1: A my se uslyšíme. Architects, anebo Ipsaná Fixa. A vy už samozřejmě
2: volejte, pište.
1: A my se uslyšíme zase jitra. Ipsaná Fixa. A vy už samozřejmě
2: volejte, pište.
1: A my se uslyšíme zase jitra od tří. Takže si mějte fajn. A vy už samozřejmě
2: volejte, pište.
1: A my se uslyšíme zase jitra od tří. Takže si mějte fajn. Samozřejmě.
2: Volejte, pište.
1: A my se uslyšíme zase jítra od tří, takže si mějte fajnově a čus.
2: Ahoj. Volejte, pište.
1: A my se uslyšíme zase jítra od tří, takže si mějte fajnově a čus.
2: Ahoj.
1: A my se uslyšíme zase jítra od tří, takže si mějte fajnově a čus.
2: Ahoj.
1: Uslyšíme zase jítra od tří, takže si mějte fajnově a čus.
2: Ahoj.
1: Jítra od tří, takže si mějte fajnově a čus.
2: Ahoj.
1: Takže si mějte fajnově a čus.
2: Ahoj.
1: Čus.
2: Ahoj. Ahoj.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat u... Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaří zvířat u lidí. Proto vyrábím francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurt farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotik s respektem k přírodě. Kupujte na farmaního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcovní probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Wow. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Výměna střešních oken v klidu.

0: Genesis a jejich Land of Genesis a jejich Land of Confusion právě Genesis a jejich Land of Confusion právě teďka dojíždí na rok Genesis a jejich Land of Confusion právě teďka dojíždí na rok Genesis a jejich Land of Confusion právě teďka dojíždí na Rock Radio. Genesis a jejich Land of Confusion právě teďka dojíždí na Rock Radio. Máme 17 hodin 40 minut k tomu. Land of Confusion právě teďka dojíždí na Rock Radio. Máme 17 hodin 40 minut k tomu. No, Fusion právě teďka dojíždí na Rock Radio. Máme 17 hodin 40 minut k tomu. No a my už tady, teďka dojíždí na Rock Radio. Máme 17 hodin 40 minut k tomu. No a my už tady, samozřejmě konečně nejsem z rádiu. Máme 17 hodin 40 minut k tomu. No a my už tady, 30 minut k tomu. No a my už tady, samozřejmě konečně nejsem sám, už tady. 30 minut k tomu. No a my už tady, samozřejmě konečně nejsem sám, už tady Jirka se mnou. No a my už tady, samozřejmě konečně nejsem sám, už tady Jirka se mnou. Nazdar.
1: Snad se
0: tady, samozřejmě konečně nejsem sám, už tady Jirka se mnou. Nazdar.
1: Snad se nebál.
0: Konečně nejsem sám, už tady Jirka se mnou. Nazdar.
1: Snad se nebál.
0: Hele, nebudeme se jako takhle sám, už tady Jirka se mnou. Nazdar.
1: Snad se nebál.
0: Hele, nebudeme se jako takhle, mohl bych na tebe se mnou, nazdár.
1: Snad ses nebál.
0: Hele, nebudeme se jako takhle, mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel asi před 5 sekundami, nazdár.
1: Snad ses nebál.
0: Hele, nebudeme se jako takhle, mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel asi před 5 sekundami.
1: Snad ses nebál.
0: Hele, nebudeme se jako takhle, mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel asi před 5 sekundami, ale ne, ty už. Hele, nebudeme se jako takhle, mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel asi před 5 sekundami, ale ne, ty už tady si byl. Budeme se jako takhle, mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel asi před 5 sekundami, ale ne, ty už tady si byl. Takhle, mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel asi před 5 sekundama, ale ne, ty už tady si byl samozřejmě připravený, že jsi přišel asi před 5 sekundama, ale ne, ty už tady si byl samozřejmě připravený 5 minut. 5 sekundama, ale ne, ty už tady si byl samozřejmě připravený 5 minut.
2: Ano, protože to by nebyla pravda.
0: Ale ne, ty už tady si byl samozřejmě připravený 5 minut.
2: Ano, protože to by nebyla pravda.
0: Ty už tady si byl samozřejmě připravený 5 minut.
2: Ano, protože to by nebyla pravda.
0: Samozřejmě připravený 5 minut.
2: Ano, protože to by nebyla pravda.
0: Jak se dneska má?
2: Ano, protože to by nebyla pravda.
0: Jak se dneska má, všechno v pohodě?
2: Já mám otázku, že to by nebyla pravda.
0: Jak se dneska má, všechno v pohodě?
2: Já mám otázku na tebe, jak pokračuje.
0: Jak se dneska má, všechno v pohodě?
2: Já mám otázku na tebe, jak pokračuje hokej.
0: Jak se dneska má, všechno v pohodě?
2: Já mám otázku na tebe, jak pokračuje hokej.
0: Jak se dneska má, všechno v pohodě?
2: Já mám otázku na tebe, jak pokračuje hokej.
0: No, ty v pohodě.
2: Já mám otázku na tebe, jak pokračuje hokej.
0: No, ty.

0: a nebem již 40 let výměna střešních oken v klidu a bez... Již 40 let výměna střešních oken v klidu a bez starostí. Ano, česká střešní výměna střešních oken v klidu a bez starostí. Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zás. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiéru. Vzor. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna v oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 4 interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 4 obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Cena Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. CZ. Nebem již 40 let. Fenestra. CZ.
1: V Kauflandu
0: 40 let. Fenestra. CZ.
1: V Kauflandu fandíme hokej.
0: Fenestra. CZ.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako
0: CZ.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás při V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brand.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kaj
1: hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 100
1: jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17
1: To jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90.
1: Pravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Más světlý 50 gramů za 17,90. A Svijanský Más světlý ležák z Kaufland za 17,90. A Svijanský Más světlý ležák z 17,90. A Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. A Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 20. Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května kart za 13,90. Až do 26. května
1: Kaufland
2: 90. Až do 26. května
1: Kaufland.
2: Až do 26. května
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou
2: do 26. května
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou prázdniny
2: 6. května
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou prázdniny
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix

0: se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až Grand Prix České republiky už 19. až 21. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Prix České republiky už 19. až 21. června. Republiky už 19. až 21. června. Buď u toho před už 19. až 21. června. Buď u toho před prodej brzy končí. 19. až 21. června. Buď u toho před prodej brzy končí. 21. června. Buď u toho před prodej brzy končí. 1. června. Buď u toho před prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto moto. Buď u toho před prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto před prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto motodrom brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto motodrom brno.cz. Vstupenky pořídíš na auto motodrom brno.cz.
1: Už zase ne.
0: Vstupenky pořídíš na auto motodrom brno.cz.
1: Už zase nejde internet.
0: Automotodrom brno.cz.
1: Už zase nejde internet.
0: Brno.cz.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
0: CZ.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
1: Nebyl nejde internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
3: Nebylo toho vysedávání u
1: internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už
2: je pomalá.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle
2: pomalá?
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný po Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořád? Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc sedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinsku už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu ale pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých typ pro vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes, sir!
3: Víc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes, sir!
3: V latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes,
3: sir! V latinském rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes, sir!
4: Taneční škola La Tropical
3: hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes, sir!
4: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstí
3: rodilých tanečníků.
2: Yes, sir!
4: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti
3: tanečníků.
2: Yes, sir!
4: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměst.
2: Yes, sir!
4: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec.
4: Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava.
4: Pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a
4: příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy
4: pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlas.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na web.
2: Zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.
2: Kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď.
2: A k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď.
2: Základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacity. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Tanečník už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena.

0: La Tropical. Taneční kroky, vaš kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroků v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude.
1: Centrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Z. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husky svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládu. Startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce po jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také on Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na web Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také on. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.
2: Kolo?
3: Happy Sport.
2: Půjčovna?
3: Happy Sport.
2: Servis?
3: Happy Sport.
2: Bazar?
3: Sport.
2: Půjčovna?
3: Happy Sport.
2: Servis?
3: Happy Sport.
2: Bazar?
3: Happy Sport.
2: Čovna?
3: Happy Sport.
2: Servis?
3: Happy Sport.
2: Bazar?
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě? Servis?
3: Happy Sport.
2: Bazar?
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě?
4: Happy Sport.
3: Happy Sport.
2: Bazar?
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě?
4: Happy Sport.
3: Happy Sport.
2: Bazar?
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě?
4: Happy Sport.
2: Happy Sport?
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě?
4: Happy Sport.
2: Happy Sport?
3: Happy Sport. Nerd.
2: Šťastné dítě?
4: Happy Sport.
2: Happy Sport?
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě?
4: Happy Sport.
2: Happy Sport?
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta.
2: Dítě?
4: Happy Sport.
2: Happy Sport?
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
4: Sport.
2: Happy Sport?
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
4: Happy...
2: Happy Sport?
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
4: Happy Sport.
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
4: Happy Sport.
3: Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
4: Happy Sport.
3: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
4: Happy Sport.
3: Ke sportu vede přes...
4: Happy Sport.
3: Přes
4: Happy Sport.
5: Mami, tati, víte kam
4: pojede Sport.
5: Mami, tati, víte kam pojede. Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
6: Do zoo.
5: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
6: Do zoo.
5: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
6: Do zoo chleby. Tam můžu.
5: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
6: Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daň.
5: Tati, víte kam pojedeme na výlet?
6: Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daň.
5: Pojedeme na výlet?
6: Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
5: Let.
6: Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.

0: a mají tam i lvy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Joky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu. Můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, co jedeme? Zoo chleby. Zoo chleby.
1: Ratatararatna trička ratatararara
0: chleby.
1: Ratatararatna trička ratatararara ratatararatna trička ratatararata
2: potisk potisk trička potisk
1: ratatararatna trička ratatararata
2: potisk potisk trička potisk trička
1: ratatararatna trička ratatararata
2: potisk potisk trička potisk trička bela belce
1: trička ratatararata
2: potisk trička potisk trička bela belce
1: ratatararata
2: potisk trička bela belce
1: ta potisk trička
2: bela bel CZ potisk trička bela bel CZ potisk trička bela bel CZ

nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 40 atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 festeru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí, můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dní na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spom fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých. Vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na pnu a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozi spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozi skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozi Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor v sobotu and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarskou Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarskýho rybníku. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarskýho rybníku. Zahájí proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarskýho rybníku. Zahrajou žánrový festival Malva Fest u Malovarskýho rybníku. Zahrajou vám festival Malva Fest u Malovarskýho rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Riva Fest u Malovarskýho rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Revival a další. Malovarskýho rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Revival a další. Rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo hrajou vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Praha Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Pod Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový Black Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapink vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir, Němčka na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir, Německý Pevě. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir, Německý Pelores a Rakouský Hakcový black metalový kapely Český Malefir, Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Metalový kapely Český Malefir, Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak ne, Český Malefir, Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak neváhejte, Malefir, Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte, Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte, Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte, Prorok Rádio z Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte, Prorok Rádio Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte, Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Tak neváhejte a vyražte, Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Neváhejte a vyražte, Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Vyražte, Prorok Rádio Zuzka Kleinová.

0: DABu i FM nebo na Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rock Radio. V DABu i FM nebo na Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radio, co se děje?
1: 22. a 23.
0: Děje.
1: 22. a 23. května pořád. 22. a 23. května. 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční. 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej a nezapomenutý.

šílenství. Vy doblíbe místa, extrémní šílenství. Že si žijeme teď doblíbe místa, extrémní šílenství. Že si žijeme teď zná místa, extrémní šílenství. Že si žijeme extrémní šílenství. Že si žijeme teď zná už je šílenství.

the cup.

0: Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. Gina účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až dnes a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5 hodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka 30 milionů korun. Komerční banka korun. Komerční banka
1: Hausbrand Café per favor.
0: Komerční banka
1: Hausbrand Café per favore.
0: Sní banka.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì, signora.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandka, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz Si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz
4: Když ultravýhodné
3: pít. Hausbrandkáva.cz
4: Když ultravýhodné nabídky se...
3: Hausbrandkáva.cz
4: Když ultravýhodné...
3: Káva.cz
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou... Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart... Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní karty hodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5000, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 Peaks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevu Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevu 6400 jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevu 6499 korun 24 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevu 6499 korun. Když na. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevu 6499 korun. Když něco, tak cena za posledních 30 dní před slevu 6499 korun. Když něco, tak Allegro. 30 dní před slevu 6499 korun. Když něco, tak Allegro. 6499 korun. Když něco, tak Allegro. 99 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Ratatadadadadata trička ratatadada.
4: Když něco, tak Allegro.
5: Ratatadadadata trička ratatadadadata potisk
4: Allegro.
5: Ratatadadadata trička ratatadadadata potisk
4: potisk trička.
5: Ratatadadadata trička ratatadadadata potisk
4: potisk trička
5: bel. Ratatadadata trička ratatadadata
4: potisk
5: ta trička ratatadadata
4: potisk trička bela bel.
5: Ratatadadata
4: potisk trička bela bel bela.
5: Ratatadadata
4: potisk trička bela bel bela bel bela bel CZ. Potisk trička bela bel bela bel bela bel potisk trička bela bel bela bel bela bel CZ.
6: Prekl
4: potisk trička bela bel bela bel bela bel CZ.
6: Prekelný ostrov se blíží.
4: Bela bel bela bel bela bel CZ.
6: Prekelný ostrov se blíží, buď u toho.
4: Bel bela bel CZ.
6: Prekelný ostrov se blíží, buď u toho. Třetího
4: CZ.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho, 3. a 4.

0: i buď u toho! 3. a 4. července Kelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálíš se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští roj, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští roj, 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 4. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Ryby července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dym rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitry i švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitry divok Royal Republic. Rybičky 48 Dimitry divoký byl tři sestry Republic. Rybičky 48 Dimitry divoký byl tři sestry Šky 48 Dimitry divoký byl tři sestry Škvor 8 Dimitry divoký byl tři sestry Škvor a další Dimitry divoký byl tři sestry Škvor a další více na pekelný okay, byl tři sestry Škvor a další více na pekelný ostrov sestry Škvor a další více na pekelný ostrov Škvor a další více na pekelný ostrov CZ Medial a další více na pekelný ostrov CZ mediálním partnerem více na pekelný ostrov CZ mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Více na pekelný ostrov CZ mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Pekelný ostrov CZ mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa.
0: Využij CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa. Využij
0: mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa. Využijte výhody
0: partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování
0: je Rock Radio.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové
0: jo.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktu u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa prémiový nábytek kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa prémiový nábytek a kuchyně výpším slevu až 40%. Katalpa prémiový nábytek a kuchyně více na kuchyně po až 40%. Katalpa prémiový nábytek a kuchyně více na kuchyně cent. Katalpa prémiový nábytek a kuchyně více na kuchyně pomlčka katalpa nábytek a kuchyně více na kuchyně pomlčka katalpa.cz kně více na kuchyně pomlčka katalpa.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento
1: se na kuchyně pomlčka katalpa.cz.
2: Těšíte se na sezónu?
1: Kně pomlčka katalpa.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken
1: katalpa.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležet. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svíte se na sezónu. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 9 zónu. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 9. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tlinské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion nebo tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion různé druhy za 24,90 a

0: 24,90 a Oreon nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 24,90 a Oreon nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 2,90 a Oreon nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 Oreon nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května druhy za 23,90 až do 26. května Kaufland 3,90 až do 26. května Kaufland
1: Rock Radio
0: až do 26. května Kaufland
1: Rock Radio
0: 26. května Kaufland
1: Rock Radio
2: jediný slušný rádio
0: Května Kaufland
1: Rock Radio
2: jediný slušný rádio
1: jediný rádio pro Prahu a střední Čechy Rock Radio Prahu a střední Čechy Rock Radio
3: Ardon prémiový
1: Čechy Rock Radio
3: Ardon prémiové pracovní a
1: Rock Radio
3: Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv Už je čas na prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv Už je čas vyzkoušet pořádný pracovní a outdoor oděvy a obuv Už je čas vyzkoušet pořádný montér a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. Montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz.

0: nemocnice Bulovka. Pokračuje primářka tamní kliniky infekčních nemocí Hana Portuje ho do nemocnice Bulovka. Pokračuje primářka tamní kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová nemocnice Bulovka. Pokračuje primářka tamní kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
1: Pacient, který
0: pokračuje primářka tamní kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
1: Pacient, který je přivážen
0: primářka tamní kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
1: Pacient, který je přivážen na naše
0: kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
1: Pacient, který je přivážen na naše pracoviště, tak
0: Hana Roháčová.
1: Pacient, který je přivážen na naše pracoviště, tak pacient, který je přivážen na naše pracoviště, tak přechází rovnou je přivážen na naše pracoviště, tak přechází rovnou do prostor, které jsou otevřené na naše pracoviště, tak přechází rovnou do prostor, které jsou otevřené, tak přechází rovnou do prostor, které jsou odděleny našeho přechází rovnou do prostor, které jsou odděleny našeho pracoviště naší kliniky a v tomto rovnou do prostor, které jsou odděleny našeho pracoviště naší kliniky a prostor, které jsou odděleny našeho pracoviště naší kliniky a v tomto uzavřeném prostoru se trvává pod jsou odděleny našeho pracoviště naší kliniky a v tomto uzavřeném prostoru se trvává po celou dobu té izolace našeho pracoviště naší kliniky a v tomto uzavřeném prostoru se trvává po celou dobu té izolace pracoviště naší kliniky a v tomto uzavřeném prostoru se trvává po celou dobu té izolace.
0: Izolace potrvá
1: kliniky a v tomto uzavřeném prostoru se trvává po celou dobu té izolace.
0: Izolace potrvá 3 týdny.
1: V uzavřeném prostoru se trvává po celou dobu té izolace.
0: Izolace potrvá 3 týdny, i když je pacient
1: se trvává po celou dobu té izolace.
0: Izolace potrvá 3 týdny, i když je pacient zatím bez příznaků.
1: Po dobu té izolace.
0: Izolace potrvá 3 týdny, i když je pacient zatím bez příznaků. Izolace potrvá 3 týdny, i když je pacient zatím bez příznaků. Na sociálních sítích se potrvá 3 týdny, i když je pacient zatím bez příznaků. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný, i když je pacient zatím bez příznaků. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend, při něm pacient zatím bez příznaků. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend, při něm řidiči podle českých znaků. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend, při něm řidiči podle české. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend, při něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend, při něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd. Nový nebezpečný trend, při něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd. Nebezpečný trend, při něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd napříč. Při jízdě se natáčí. Při něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd napříč. Při jízdě se natáčejí a sdílí to na inči podle České televize přejíždí kruhový objezd napříč. Při jízdě se natáčejí a sdílí to vize přejíždí kruhový objezd napříč. Při jízdě se natáčejí a sdílí to na internetu. Podobnými manévry objezd napříč. Při jízdě se natáčejí a sdílí to na internetu. Podobnými manévry přitom můžou napříč. Při jízdě se natáčejí a sdílí to na internetu. Podobnými manévry přitom můžou jízdě se natáčejí a sdílí to na internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrožejí a sdílí to na internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Praha přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Praha pokračuje v kampani Pomoc na dosah. Můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Praha pokračuje v kampani Pomoc na dosah. Ta upozorňuje nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Praha pokračuje v kampani Pomoc na dosah. Ta upozorňuje ostatní řidiče. Praha pokračuje v kampani Pomoc na dosah. Ta upozorňuje na zvyšující se číče. Praha pokračuje v kampani Pomoc na dosah. Ta upozorňuje na zvyšující se číslo. Praha pokračuje v kampani Pomoc na dosah. Ta upozorňuje na zvyšující se číslo. V kampani Pomoc na dosah. Ta upozorňuje na zvyšující se číslo lidí s psychickými obtížemi. Město na dosah. Ta upozorňuje na zvyšující se číslo lidí s psychickými obtížemi. Město spouští nové služby. Upozorňuje na zvyšující se číslo lidí s psychickými obtížemi. Město spouští nové služby, které zvyšující se číslo lidí s psychickými obtížemi. Město spouští nové služby, které mají být užitečné lidí s psychickými obtížemi. Město spouští nové služby, které mají být užitečné v akutní krizi psychickými obtížemi. Město spouští nové služby, které mají být užitečné v akutní krizi. Jak se k ním dostat pro město spouští nové služby, které mají být užitečné v akutní krizi. Jak se k ním dostat prozradí nás. Spouští nové služby, které mají být užitečné v akutní krizi. Jak se k ním dostat prozradí nám, by které mají být užitečné v akutní krizi. Jak se k ním dostat prozradí náměst užitečné v akutní krizi. Jak se k ním dostat prozradí náměstkyně primátora Alexandra Urči. Akutní krizi. Jak se k ním dostat prozradí náměstkyně primátora

Podnikáte? Tak něco... Podnikáte? Tak něco podnikněte. Podnikáte? Tak něco podnikněte. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží... Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Co podnikněte? S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volno, které vám leží na účtu.

0: Alexandra Udženia. Jak se k ním dostat, prozradí náměstkyně primátora Alexandra Udženia.
1: Je to strašně jednoduché. Jsou to webové stránky. pomoc na dosah.cz.
0: Sochy z písku letos po 20. Sochy z písku letos po 20. vyrostly na nábřeží řeky Otava u Kamenného mostu v Písku. Téma Otava plynné písek tvoří dodalo tvář osmi sochám, které pod rukama umělců vznikaly do konce dubna.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Tak děkuji. Polo jasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky nejvíc. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky nejvyšší teploty 23 stupňů a v tisíce metrech na horách bude stupňů 14. Spahotel Devín, Mariánský ústav.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Pěkný podvečer přeje.
0: Zprávy.
1: Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu.
0: Zprávy.
1: Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková.
0: Zprávy.
1: Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Američan po kontaktu s Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Američan po kontaktu s nakaženým ebolou. Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Američan po kontaktu s nakaženým Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Američan po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letadlem, jsou tu zprávy. Američan po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letadlem na letiště Václava Havla dnes zprávy. Američan po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letadlem na letiště Václava Havla dnes večer. Američan po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letadlem na letiště Václava Havla dnes večer. Poté taktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letadlem na letiště Václava Havla dnes večer. Ebolou přiletí soukromým letadlem na letiště Václava Havla dnes večer. Poté si může převezme soukromým letadlem na letiště Václava Havla dnes večer. Poté si může převezme zdravotnická záchranná služba na letiště Václava Havla dnes večer. Poté si může převezme zdravotnická záchranná služba a transportuje ho do Václava Havla dnes večer. Poté si může převezme zdravotnická záchranná služba. Poté si může převezme zdravotnická záchranná služba a transportuje ho do nemocnice Bulovka. Pokračuje poté si může převezme zdravotnická záchranná služba a transportuje ho do nemocnice Bulovka. Převezme zdravotnická záchranná služba a transportuje ho do nemocnice Bulovka. Pokračuje primářka tamní kliniky záchranná služba a transportuje ho do nemocnice Bulovka. Pokračuje primářka tamní kliniky infoslužba a transportuje ho

0: Pražské lázně. V krásném prostředí Lesopark. Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistické lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. V prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotelku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotelské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Spa Hotel Děvín. Hotel Děvín. Rock Rádio Děvín. Rock Rádio. Rock Rádio. Doprava. Rock Rádio. Doprava. Rock Rádio. Doprava.
1: Podíváme se nejdřív...
0: Rock Rádio. Doprava.
1: Podíváme se nejdřív do Budějic, tam...
0: Rock Rádio. Doprava.
1: Podíváme se nejdřív do Budějic, tam v ulici Skuherského...
0: Doprava.
1: Podíváme se nejdřív do Budějic, tam v ulici Skuherského dvakrát...
0: Doprava.
1: Podíváme se nejdřív do Budějic, tam v ulici Skuherského dvakrát osobák v sobě tvoří to... Podíváme se nejdřív do Budějic, tam v ulici Skuherského dvakrát osobák v sobě tvoří to překážku v provozu. Se nejdřív do Budějic, tam v ulici Skuherského dvakrát osobák v sobě tvoří to překážku. Dřív do Budějic, tam v ulici Skuherského dvakrát osobák v sobě tvoří to překážku v provozu. Tam v ulici Skuherského dvakrát osobák v sobě tvoří to překážku v provozu, tak buďte opatrní a trpěliví. Skuherského dvakrát osobák v sobě tvoří to překážku v provozu, tak buďte opatrní a trpěliví. Osobák v sobě tvoří to překážku v provozu, tak buďte opatrní a trpěliví. Pak se podíváme taky na sobě tvoří to překážku v provozu, tak buďte opatrní a trpěliví. Pak provozu, tak buďte opatrní a trpěliví. Pak se podíváme taky na severovýchod, opatrní a trpěliví. Pak se podíváme taky na severovýchod a trpěliví. Pak se podíváme taky na severovýchod do ulice Krnoví. Pak se podíváme taky na severovýchod do ulice Krnovská v Opavě. Pak se podíváme taky na severovýchod východ do ulice Krnovská v Opavě. Podíváme taky na severovýchod do ulice Krnovská v Opavě. Tam se srazí na severovýchod do ulice Krnovská v Opavě. Východ do ulice Krnovská v Opavě. Tam se srazil motorkář do ulice Krnovská v Opavě. Tam se srazil motorkář s osobákem v Opavě. Tam se srazil motorkář s osobákem. Tam se srazil motorkář s osobákem. Osobákem, projíždíte tam opatrně. A ještě se srazil motorkář s osobákem, projíždíte tam opatrně. A ještě míříme do mé rodné motorkář s osobákem, projíždíte tam opatrně. A ještě míříme do mé rodné Olomouce osobákem, projíždíte tam opatrně. A ještě míříme do mé rodné, projíždíte tam opatrně. A ještě míříme do mé rodné Olomouce opatrně. A ještě míříme do mé rodné Olomouce a tam v ulici Kavkova. A ještě míříme do mé rodné Olomouce a tam v ulici Kavkova. Srážka dvou osob. Míříme do mé rodné Olomouce a tam v ulici Kavkova. Srážka dvou osobáků. Mé rodné Olomouce a tam v ulici Kavkova. Srážka dvou osobáků. Olomouce a tam v ulici Kavkova. Srážka dvou osobáků. Tvoří to opět překážku. A tam v ulici Kavkova. Srážka dvou osobáků. Tvoří to opět překážku na vozovce. Buďte opatrní a jedete kam. Kavkova. Srážka dvou osobáků. Tvoří to opět překážku na vozovce, buďte opatrní a jedete kam. Srážka dvou osobáků tvoří to opět překážku na vozovce, buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Báků tvoří to opět překážku na vozovce, buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Prosím, do opět překážku na vozovce, buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Prosím, do rašku na vozovce, buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Prosím, do rašte v pořádku. Buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo

0: v čemkoliv, prosím, doražte v pořádku. Kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím, doražte v pořádku.
1: Kolony ne...
0: Kolony nebo v čemkoliv, prosím, doražte v pořádku.
1: Kolony neov...
0: Prosím, doražte v pořádku.
1: Kolony neovlivníte
0: v pořádku.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. No. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražské kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistě Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. letiště.toyota.lowman.cz. toyota.lowman.cz. rockra.lowman.cz. cz. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock napsání. Rock Radio. Rock napsání. Rock Radio. Rock napsání.
0: Aho!
1: Rock Radio. Rock napsání.
0: Aho!

Hudbu pustím, jakou tu mám, samozřejmě pro vás stačí. Tak, přátelé, vzkazy vyřídím, hudbu pustím, jakou tu mám, samozřejmě pro vás stačí mi jen. Vzkazy vyřídím, hudbu pustím, jakou tu mám, samozřejmě pro vás stačí mi jen zavolat do. Pustím, jakou tu mám, samozřejmě pro vás stačí mi jen zavolat do kapitánský kajuty na 725. Tu mám, samozřejmě pro vás stačí mi jen zavolat do kapitánský kajuty. Pro vás stačí mi jen zavolat do kapitánský kajuty na 725844. Stačí mi jen zavolat do kapitánský kajuty na 725844424 nebo psát mi jen zavolat do kapitánský kajuty na 725844424 nebo psát kapitánský kajuty na 725844424 nebo psát na maila či kajuty na 725844424 nebo psát na maila či samozřejmě 844424 nebo psát na maila či 424 nebo psát na maila či samozřejmě do Messengeru, nebo psát na maila, či samozřejmě do Messengeru. A komu píšete? Komu vašemu? Kapitánovi na valách slušný rokový muziky Jirkovi Vajgizovi, tímto vás zdravím. Kapitánovi na valách slušný rokový muziky Jirkovi Vajgizovi, tímto vás zdravím. Můžem to spustit? Dáme si rokový muziky Jirkovi Vajgizovi, tímto vás zdravím. Můžem to spustit? Dáme si tentokrát Offspring Jirkovi Vajgizovi, tímto vás zdravím. Můžem to spustit? Dáme si tentokrát Offspring, a to se nepletu, nebudou to Green Day. Vajgizovi, tímto vás zdravím. Můžem to spustit? Dáme si tentokrát Offspring, a to se nepletu, nebudou to Green Day. Zdravím, můžem to spustit. Dáme si tentokrát Offspring, a to se nepletu, nebudou to Green Day. A pecku. To spustit. Dáme si tentokrát Offspring, a to se nepletu, nebudou to Green Day. A pecku. Dáme si tentokrát Offspring, a to se nepletu, nebudou to Green Day. A pecku. Tentokrát Offspring, a to se nepletu, nebudou to Green Day. A pecku. The kids are. A to se nepletu, nebudou to Green Day. A pecku. The kids aren't right. No a tu nebudou to Green Day. A pecku, the kids aren't right, no a během. A pecku, the kids aren't right, no a během týhle skoro tří minutovky. The kids aren't right, no a během týhle skoro tří minutovky. The kids aren't right, no a během týhle skoro tří minutovky. Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. Right, no a během týhle skoro tří minutovky. Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. A během týhle skoro tří minutovky. Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože skoro tří minutovky. Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Jo. Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Jo. Naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Jo. Pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Jo. Protože právě vyplouváme. Jo. Vyplouváme. Jo. Jo. Oh.

Ahoj, námořníci, máme 4 minuty. Ahoj, námořníci, máme 4 minuty po 18. hodině na štrady. Ahoj, námořníci, máme 4 minuty po 18. hodině na tradiční čas. Ahoj, námořníci, máme 4 minuty po 18. hodině na tradiční čas. Ahoj, námořníci, máme 4 minuty po 18. hodině na tradiční čas. A dnes je středa. Máme 4 minuty po 18. hodině na tradiční čas. A dnes je středa. 4 minuty po 18. hodině na tradiční čas. A dnes je středa. 18. hodině na tradiční čas. A dnes je středa. Tak je ho tam třeba, no a než ho tam dáte, tak hodně na tradiční čas. A dnes je středa. Tak je ho tam třeba, no a než ho tam dá tradiční čas. A dnes je středa. Tak je ho tam třeba, no a než ho tam dá dnes je středa. Tak je ho tam třeba, no a než ho tam dáte, tak si tam pojďme naložit nějak středa. Tak je ho tam třeba, no a než ho tam dáte, tak si tam pojďme naložit nějaký rock and roll. Tak je ho tam třeba, no a než ho tam dáte, tak si tam pojďme naložit nějaký rock and roll. Od toho je tu tam třeba, no a než ho tam dáte, tak si tam pojďme naložit nějaký rock and roll. Od toho je tu konec konců středeční. Než ho tam dáte, tak si tam pojďme naložit nějaký rock and roll. Od toho je tu konec konců středeční. Si tam pojďme naložit nějaký rock and roll. Od toho je tu konec konců středeční. Rock naložit nějaký rock and roll. Od toho je tu konec konců středeční. Rock napřání rock and roll. Od toho je tu konec konců středeční. Rock napřání, kdy mají samozřejmě před. Toho je tu konec konců středeční. Rock napřání, kdy mají samozřejmě přednost zamilování středeční. Rock napřání, kdy mají samozřejmě přednost zamilování. Rock napřání, kdy mají samozřejmě přednost zamilování. Nebo ti, co si konečně na sebe napřání, kdy mají samozřejmě přednost zamilování. Nebo ti, co si konečně na sebe už kdy mají samozřejmě přednost zamilování. Nebo ti, co si konečně na sebe už přednost zamilování. Nebo ti, co si konečně na sebe už udělali ve středu čas. Nebo ti, co si konečně na sebe už udělali ve středu čas. Tak, přátelé, nebo ti, co si konečně na sebe už udělali ve středu čas. Tak, přátelé, vzkazy vyřídím, konečně na sebe už udělali ve středu čas. Tak, přátelé, vzkazy vyřídím, hudbu pustím, jakou tu mám samozřejmě. Už udělali ve středu čas. Tak, přátelé, vzkazy vyřídím, hudbu pustím, jakou tu mám samozřejmě pro vás. Ve středu čas. Tak, přátelé, vzkazy vyřídím.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: tenhle ten počin od Leony ještě neslyšel s Radkem, tak tenhle ten počin od Leony ještě neslyšel s Radkem, tak s Jarkem. Počin od Leony ještě neslyšel s Radkem, tak s Jarkem. Filge ještě neslyšel s Radkem, tak s Jarkem. Filgesem tak s Radkem, tak s Jarkem. Filgesem tak se aspoň poučím, tak s Jarkem. Filgesem tak se aspoň poučím, přátelé. S Jarkem. Filgesem tak se aspoň poučím, přátelé.
1: Rok na přání.
0: Filgesem tak se aspoň poučím, přátelé.
1: Rok na přání.
0: Filgesem tak se aspoň poučím, přátelé.
1: Rok na přání.
0: Se aspoň poučím, přátelé.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Tím, přátelé.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Ale.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Jo. Jo, tak to... Jo, tak to... Jo, tak tohle byli Offspring. Jo, tak tohle byli Offspring, The Kids Aren't Right, Amy. Jo, tak tohle byli Offspring, The Kids Aren't... Jo, tak tohle byli Offspring, The Kids Aren't Right, Amy, rozjíždíme a... Na... Jo, tak tohle byli Offspring, The Kids Aren't Right, Amy, rozjíždíme a náš rokový... Tak tohle byli Offspring, The Kids Aren't Right, Amy, rozjíždíme a náš rokový... A... Nebo... Offspring, The Kids Aren't Right, Amy, rozjíždíme a náš rokový... A... Kids Aren't Right, Amy, rozjíždíme a náš rokový... A... Nebo rok na přání... Amy, rozjíždíme a náš rokový... A... Nebo rok na přání... A... Náš rokový parník... A... Náš rokový... A... Nebo rok na přání... A... Náš rokový a nebo rok na přání, náš rokový parník Slavonou Šenkovou a Radkem, nebo rok na přání, náš rokový parník Slavonou Šenkovou a Radkem Filgasem, tady to ani náš rokový parník Slavonou Šenkovou a Radkem Filgasem, tady to napadlo Lucku, naši posluchačku, napsala Čus kapitáne, zdravím, prosím, zahrajme Leonku a posluchačku, napsala Čus kapitáne, zdravím, prosím, zahrajme Leonku a Jarka Filgase, nikdy se nedozvíš, kapitáne, zdravím, prosím, zahrajme Leonku a Jarka Filga se nikdy se nedozvíš. A prosím, zahraj mi Leonku a Jarka Filga se nikdy se nedozvíš. A bylo by to pro všechny. Leonku a Jarka Filga se nikdy se nedozvíš. A bylo by to pro všechny. Jarka Filga se nikdy se nedozvíš. A bylo by to pro všechny a posluchače mě i tobě. Filga se nikdy se nedozvíš. A bylo by to pro všechny a posluchače mě i tobě. Díky, Jirko. Dozvíš. A bylo by to pro všechny a posluchače mě i tobě. Díky, Jirko. Jo, jasně, tak bylo by to pro všechny a posluchače mě i tobě, díky, Jirko. Jo, jasně, tak já jsem vlastně tenhle... Bylo by to pro všechny a posluchače mě i tobě, díky, Jirko. Jo, jasně, tak já jsem vlastně tenhle... Tenhle... Posluchače mě i tobě, díky, Jirko. Jo, jasně, tak já jsem vlastně tenhle... Tenhle ten počin... Díky, Jirko. Jo, jasně, tak já jsem vlastně tenhle... Tenhle ten počin od Leony ještě... Jo, jasně, tak já jsem vlastně tenhle... Tenhle ten počin od Leony ještě neslyšel. Tak já jsem vlastně tenhle... Tenhle ten počin od Leony ještě neslyšel s Radkem, tak jsem vlastně

něco stát, zastuberte takhle. Já si vůbec třeba, pojďte se mnou, třeba mohlo něco stát, zastuberte takhle. Já si vůbec třeba, pojďte se mnou podiskutovat, jo, jestli máte chviličku, co stát, zastuberte takhle. Já si vůbec třeba, pojďte se mnou podiskutovat, jo, jestli máte chviličku, ono stle. Já si vůbec třeba, pojďte se mnou podiskutovat, jo, jestli máte chviličku, ono stejně. Vůbec třeba, pojďte se mnou podiskutovat, jo, jestli máte chviličku, ono stejně. Pojďte se mnou podiskutovat, jo, jestli máte chviličku, ono stejně s ten hokejistou Itálií bude nějak tak jako, jo, jestli máte chviličku, ono stejně s ten hokejistou Itálií bude nějak tak jako jasný, tak pokud chviličku, ono stejně s ten hokejistou Itálií bude nějak tak jako jasný, tak pokud posloucháte Rock Radio aspoň na, ono stejně s ten hokejistou Itálií bude nějak tak jako jasný, tak pokud posloucháte Rock Radio aspoň na půl ucha, ten hokejistou Itálií bude nějak tak jako jasný, tak pokud posloucháte Rock Radio aspoň na půl ucha, zajímá vás tohle téma, v tu Itálii bude nějak tak jako jasný, tak pokud posloucháte Rock Radio aspoň na půl ucha, zajímá vás tohle téma. Nějak tak jako jasný, tak pokud posloucháte Rock Radio aspoň na půl ucha, zajímá vás tohle téma. Tak mi pojďte si, pokud posloucháte Rock Radio aspoň na půl ucha, zajímá vás tohle téma. Tak mi pojďte si psát Rock Radio aspoň na půl ucha, zajímá vás tohle téma. Tak mi pojďte si psát o tom aspoň na půl ucha, zajímá vás tohle téma. Tak mi pojďte si psát o tom, zajímá vás tohle téma. Tak mi pojďte si psát o tom, co si myslíte téma. Tak mi pojďte si psát o tom, co si myslíte. Já si třeba, tak mi pojďte si psát o tom, co si myslíte. Já si třeba myslím, že vlastně si psát o tom, co si myslíte. Já si třeba myslím, že vlastně o tom, co si myslíte. Já si třeba myslím, že vlastně pořád ty papíry na autu myslíte. Já si třeba myslím, že vlastně pořád ty papíry na auto jsou. Já si třeba myslím, že vlastně pořád ty papíry na auto jsou dost, že vlastně pořád ty papíry na auto jsou dost benevolentní záležitost. Že vlastně pořád ty papíry na auto jsou dost benevolentní záležitost. Vlastně pořád ty papíry na auto jsou dost benevolentní záležitost. Ty papíry na auto jsou dost benevolentní záležitost. Já si třeba osobně myslím, že jsou dost benevolentní záležitost. Já si třeba osobně myslím, že dost benevolentní záležitost. Já si třeba osobně myslím, že by tam mělo probíhat benevolentní záležitost. Já si třeba osobně myslím, že by tam mělo probíhat nějaký psychotesty předtím. Já si třeba osobně myslím, že by tam mělo probíhat nějaký psychotesty předtím. Já osobně myslím, že by tam mělo probíhat nějaký psychotesty předtím. Než tím, že by tam mělo probíhat nějaký psychotesty předtím. Než vůbec tam mělo probíhat nějaký psychotesty předtím. Než vůbec je člověk připuštěný k probíhat nějaký psychotesty předtím. Než vůbec je člověk připuštěný k té zkoušce nějaký psychotesty předtím. Než vůbec je člověk připuštěný k té zkoušce. Jo, a že psychotesty předtím. Než vůbec je člověk připuštěný k té zkoušce. Než vůbec je člověk připuštěný k té zkoušce. Jo, a že by to mělo být opravdu tvrdší, protože vůbec je člověk připuštěný k té zkoušce. Jo, a že by to mělo být opravdu tvrdší, protože připuštěný k té zkoušce. Jo, a že by to mělo být opravdu tvrdší, protože zkoušce. Jo, a že by to mělo být opravdu tvrdší, protože třeba oproti zbrojáku, no tak co? Jo, a že by to mělo být opravdu tvrdší, protože třeba oproti zbrojáku, no tak co? To mělo být opravdu tvrdší, protože třeba oproti zbrojáku, no tak co máte tvrdší, protože třeba oproti zbrojáku, no tak co máte třeba oproti zbrojáku, no tak co máte zbroják, koupíte si devítku, dobrý, ale třeba oproti zbrojáku, no tak co máte zbroják, koupíte si devítku, dobrý, ale třeba oproti zbrojáku, no tak co máte zbroják, koupíte si devítku, dobrý, ale to zbrojáku, no tak co máte zbroják, koupíte si devítku, dobrý, ale to auto je daleko větší. Máte zbroják, koupíte si devítku, dobrý, ale to auto je daleko větší zbraň hromad. Zbroják, koupíte si devítku, dobrý, ale to auto je daleko větší tku dobrý, ale to auto je daleko větší zbraň hromadného ničení než ta, ale to auto je daleko větší zbraň hromadného ničení než ta devítka. To auto je daleko větší zbraň hromadného ničení než ta devítka, že jo? A když za to auto je daleko větší zbraň hromadného ničení než ta devítka, že jo? A když za to sedne nějaký psycho, větší zbraň hromadného ničení než ta devítka, že jo? A když za to sedne nějaký zbraň hromadného ničení než ta devítka, že jo? A když za to sedne nějaký psychouš, což se děje ničení než ta devítka, že jo? A když za to sedne nějaký psychouš, což se děje jako každou chvilku devítka, že jo?

Tak to byly... Tak to byly Amorphis a... Tak to byly Amorphis a Lights and Shadows. Tak to byly Amorphis a Lights and Shadows. Tak to byly Amorphis a Lights and Shadows. Tak to byly Amorphis a Lights and Shadows. A my si dáme teďka... Tak to byly Amorphis a Lights and Shadows. A my si dáme teďka další pečku. Amorphis a Lights and Shadows. A my si dáme teďka další pečku. A Lights and Shadows. A my si dáme teďka další pečku. Tak je to trošku Shadows. A my si dáme teďka další pečku. Tak je to trošku rozbalíme. A my si dáme teďka další pečku. Taky to trošku rozbalíme, dáme si Iron Maiden. My si dáme teďka další pečku, taky to trošku rozbalíme, dáme si Iron Maiden. Teďka další pečku, taky to trošku rozbalíme, dáme si Iron Maiden. Voně volá Radeši a pečku, taky to trošku rozbalíme, dáme si Iron Maiden. Voně volá Radek, taky to trošku rozbalíme, dáme si Iron Maiden. Voně volá Radek, který by prostě rozbalíme, dáme si Iron Maiden. Voně volá Radek, který by prosil syna Honzu na si Iron Maiden. Voně volá Radek, který by prosil syna Honzu na voně volá Radek, který by prosil syna Honzu na Inter. Voně volá Radek, který by prosil syna Honzu na Inter. Chtěl poslat právě nějaký Radek, který by prosil syna Honzu na Inter. Chtěl poslat právě nějaký Iron Maiden, jako který by prosil syna Honzu na Inter. Chtěl poslat právě nějaký Iron Maiden jako vzpruhu, protože syna Honzu na Inter. Chtěl poslat právě nějaký Iron Maiden jako vzpruhu, protože na Inter chtěl poslat právě nějaký Iron Maiden jako vzpruhu, protože chtěl poslat právě nějaký Iron Maiden jako vzpruhu, protože nějak neudělal závěrečky v autoshow. Poslat právě nějaký Iron Maiden jako vzpruhu, protože nějak neudělal závěrečky v autoškole. Tak Iron Maiden jako vzpruhu, protože nějak neudělal závěrečky v autoškole. Tak ať se mu to na vzpruhu, protože nějak neudělal závěrečky v autoškole. Tak ať se mu to na poslední pokus nějak neudělal závěrečky v autoškole, tak ať se mu to na poslední dělal závěrečky v autoškole, tak ať se mu to na poslední pokus vydaří. Závěrečky v autoškole, tak ať se mu to na poslední pokus vydaří. Hele, autoškole, tak ať se mu to na poslední pokus vydaří. Hele, rádio jako to vůbec se mu to na poslední pokus vydaří. Hele, rádio jako na poslední pokus vydaří. Hele, rádio jako to vůbec nemusíte být smutný. Ani vlastně vydaří. Hele, rádio jako z toho vůbec nemusíte být smutný, ani vlastně Honzik. Hele, rádio jako z toho vůbec nemusíte být smutný, ani vlastně Honzik. Protože hele, rádio jako z toho vůbec nemusíte být smutný, ani vlastně Honzik, protože všechno je tak jak to má být, když to prostě Honza neudělá, to tak jak to má být, když to prostě Honza neudělá, tak prostě nebude jezdit. Když to prostě Honza neudělá, tak prostě nebude jezdit autem. A tak to má možná být, protože to prostě Honza neudělá, tak prostě nebude jezdit autem. A tak to má možná být, protože Honza neudělá, tak prostě nebude jezdit autem. A tak to má možná být, protože tak prostě nebude jezdit autem. A tak to má možná být, protože pak by se mu třeba mohlo něco, prostě nebude jezdit autem. A tak to má možná být, protože pak by se mu třeba autem. A tak to má možná být, protože pak by se mu třeba mohlo něco stát. A tak to má možná být, protože pak by se mu třeba mohlo něco stát. Zastuberte takhle. Být, protože pak by se mu třeba mohlo něco stát. Zastuberte takhle. Já si vůbec třeba, pojďte se mnou, pak by se mu třeba mohlo

0: a když za to sedne nějaký psychouš, což se děje jako každou chvilku, tak s tím může napáchat strašně. A když za to sedne nějaký psychouš, což se děje jako každou chvilku, tak s tím může napáchat strašně. Za to sedne nějaký psychouš, což se děje jako každou chvilku, tak s tím může napáchat strašný škody. Psychouš, což se děje jako každou chvilku, tak s tím může napáchat strašný škody. Máte to stejně nebo jako každou chvilku, tak s tím může napáchat strašný škody. Máte to stejně nebo si myslíte něco jiného? Když taku, tak s tím může napáchat strašný škody. Máte to stejně nebo si myslíte něco jiného? Tak s tím může napáchat strašný škody. Máte to stejně nebo si myslíte něco jiného? Když tak mi to strašný škody. Máte to stejně nebo si myslíte něco jiného? Když tak mi to napište. Máte to stejně nebo si myslíte něco jiného? Když tak mi to napište nebo mi to zavolejte. Je to stejně nebo si myslíte něco jiného? Když tak mi to napište nebo mi to zavolejte. To je úplně jedno. Tady jsou Iron Maiden. Je něco jiného? Když tak mi to napište nebo mi to zavolejte. To je úplně jedno. Tady jsou Iron Maiden a Be Quick or Be Dead. Rock. Když mi to napište nebo mi to zavolejte. To je úplně jedno. Tady jsou Iron Maiden a Be Quick or Be Dead. Rock. Mi to zavolejte. To je úplně jedno. Tady jsou Iron Maiden a Be Quick or Be Dead. Rock na psání. Zavolejte. To je úplně jedno. Tady jsou Iron Maiden a Be Quick or Be Dead.
1: Rock na psání. S Jirkou Vajgl.
0: Tady jsou Iron Maiden a Be Quick or Be Dead.
1: Rock na psání s Jirkou Vajgizem.
0: A Be Quick or Be Dead.
1: Rock na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Dead.
1: Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Ani s Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

0: barva mechanický pomeranč?
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Oh, barva mechanický pomeranč?
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou...
0: Barva mechanický pomeranč?
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje.
0: Pomeranč?
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte. Výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech. Nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Vítka 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bčes. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. A Benešově. Více na Bene.cz.
2: Věda.
1: Více na Bene.cz.
2: Věda.
1: Cena Bene.cz.
2: Věda.
1: Řemeslo.cz.
2: Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na kterém. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Můžeme být hrdí.
3: Tohle nepřeslechněte. Tohle nepřeslechněte. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, přeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Mte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez dekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH. Crafter již za 649 900 korun bez DPH. ID Bus Cargo teď 649 900 korun bez DPH. ID Bus Cargo teď se zvýhodněním 9900 korun bez DPH. ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 290 korun bez DPH. ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun. ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů do 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3.

nejlepší český muzikant v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky k amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti. Spousta hostů a 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti. Spousta hostů a 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti. Go dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti. Go out české muziky. Lístky koupíš v síti.

0: ¡Atención, señoras y señores!
1: La tropical.
2: Go out.
0: ¡Atención, señoras y señores!
1: La tropical party.
0: ¡Atención, señoras y señores!
1: La tropical.
0: ¡Atención, señoras y señores!
1: La tropical party o Pietro Stanchi.
0: ¡Atención, señoras y señores!
1: La tropical party o Pietro Stanchi smijo.
0: ¡Señoras y señores!
1: La tropical party o Pietro Stanchi smijo.
0: ¡Un, dos, tres! ¡Señores!
1: La tropical party o Pietro Stanchi smijo.
0: ¡Un, dos, tres!
1: Tropical party o Pietro Stanchi smijo.
0: ¡Un, dos, tres!
1: Tanečníčkova La Tropical zve všarty o Pietro Stanchi smijo.
0: Stres.
1: Taneční škola La Tropical tančí smícho.
0: Un, dos, tres.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce.
0: Un, dos, tres.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické.
0: Un, dos, tres.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase, lepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchou.
0: La Tropical!
1: Drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchou.
0: La Tropical!
1: Přijďte se v super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchou.
0: La Tropical!
1: Přijďte se bavit, to všechno na nádherné terase smíchou.
0: La Tropical!
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, všechno na nádherné terase smíchou.
0: La Tropical!
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, na terase smíchou.
0: La Tropical!
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit,
0: La Tropical!
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Jsem!
1: Další
0: Tropical!
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Jsem!
1: Další La Tropical! Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Jsem!
1: Další La Tropical party. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Jsem!
1: Další La Tropical party je už tuto sobotu. Přijďte tančit, přijďte žít.
0: Jsem!
1: Další La Tropical party je už tuto sobotu. Přijďte žít.
0: Jsem!
1: Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin.
0: Jsem!
1: Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin. Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchou. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchou. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. La Tropical.cz. Tropical.cz.
3: Odplouvám kránou.
4: Awara šar.
3: Odplouvám kránou.
4: Šar.
3: Odplouvám kránou. Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z nu. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Plouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boat Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. I flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Boats. Jezdí na

0: elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pra... Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pra... kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské psy v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikuk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostupnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unik pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní maránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám k
0: maránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Ve oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Odplouvám kránu.

0: kupóny až 40%. Spěcháte? Nebo dny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zbožovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připraví až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Víme už do 15 minut od rezervace. Planeo. 15 minut od rezervace. Planeo. Slyšeli jste právě od rezervace. Planeo. Slyšeli jste právě teď z vysílání Vace. Planeo. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou. Planeo. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou písně. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si zaboha. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si zaboha vzpomenout. Právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si zaboha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si zaboha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jakou píseň a nemůžete si zaboha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Nezoufejte, nemůžete si zaboha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a si zaboha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a mrkněte na náš web, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovka nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a mrkněte na náš web Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovirádio. Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovirádio.cz. Najdete tam a mrkněte na náš web www.rokovirádio.cz. Najdete tam playlist na náš web www.rokovirádio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokovirádio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokovirádio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokovirádio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokovirádio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokovirádio.cz. Playlist všech odehraných písní. www.rokovirádio.cz. Slušnej odehraných písní. www.rokovirádio.cz. Slušnej web. www.rokovirádio.cz. Slušnej web. www.rokovirádio.cz. Slušnej web. rokovirádio.cz. Slušnej web.
1: Chceme ho postavit.
0: Radio.cz. Slušnej web.
1: Chceme ho postavit vlastní.
0: Slušnej web.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat.
0: Slušnej web.
1: Chceme ho postavit vlastním. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix.
2: Zdí materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem.
1: Náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem. Buduj
1: domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Topcentrum.cz.
3: Budujte srdcem.
4: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry
3: srdcem.
4: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla.

Písečná bouře nebo Meruňkový kompot? Písečná bouře nebo Meruňkový kompot? Písečná bouře nebo Meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky. Písečná bouře nebo Meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Písečná bouře nebo Meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev bouře nebo Meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Čují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomer. Vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mech... Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomeranč? Mech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomeranč? Nejlepší v... Wow! Barva mechanický pomeranč? Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Wow!

0: TopCentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. TopCentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. TopCentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a Nostry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte při od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Běle. Tuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online ty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz
1: Potisk, trička, byla bel CZ.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Rán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přijďte si užít rozmar na
0: pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
0: Na palubu.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
3: U nás slunce.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den.
2: Rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
2: Palace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc. Slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc. Každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
3: Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
3: Stupňů. Vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v kluzavkách.
3: Vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v kluzavkách v mořském vlnobití. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi. Nejdelším tobogánu v kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aqua Palace
2: tobogánu v kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aqua Palace Praha
2: za kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aqua Palace Praha.
2: Zách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aqua Palace Praha.
2: V mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.

0: den. Více na aquapalace.cz. Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Právě teď v
0: Plava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Právě teď v Planeu.
0: Prý den. Více na aquapalace.cz.
1: Právě teď v Planeu. Premium
0: na aquapalace.cz.
1: Právě teď v Planeu.
0: Pre.cz.
1: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 4 teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými

Tak to jsou ty zkušenosti, že jo, když je člověk mladý, tak je nervózní, já mám třeba papíry od 15. Tak jsem říkal, hele, tak to jsou ty zkušenosti, že jo, když je člověk mladý, tak je nervózní, já mám třeba papíry od 15. A jenom pro zajímavost, tak to jsou ty zkušenosti, že jo, když je člověk mladý, tak je nervózní, já mám třeba papíry od 15. A jenom pro zajímavost, proč zkušenosti, že jo, když je člověk mladý, tak je nervózní, já mám třeba papíry od 15. A jenom pro zajímavost, proč tady o tom povídám, jako když je člověk mladý, tak je nervózní, já mám třeba papíry od 15. A jenom pro zajímavost, proč tady o tom povídám, jako tak je nervózní, já mám třeba papíry od 15. A jenom pro zajímavost, proč tady o tom povídám, jako já mám papíry, já mám třeba papíry od 15. A jenom pro zajímavost, proč tady o tom povídám, jako já mám papíry vlastně k 15. A jenom pro zajímavost, proč tady o tom povídám, jako já mám papíry vlastně kromě návěsu. Jenom pro zajímavost, proč tady o tom povídám, jako já mám papíry vlastně kromě návěsu. Proč tady o tom povídám, jako já mám papíry vlastně kromě návěsu. Ten jsem tenkrát nestihl, jako já mám papíry vlastně kromě návěsů, ten jsem tenkrát nestihl. Mám papíry vlastně kromě návěsů, ten jsem tenkrát nestihl, protože na to musela být praxe. A vlastně kromě návěsů, ten jsem tenkrát nestihl, protože na to musela být praxe. A podvádět návěsů, ten jsem tenkrát nestihl, protože na to musela být praxe. A podvádět jsem v tom návěsu, ten jsem tenkrát nestihl, protože na to musela být praxe. A podvádět jsem v tom nechtěl. Tak ten jsem tenkrát nestihl, protože na to musela být praxe. A podvádět jsem v tom nechtěl. Protože na to musela být praxe a podvádět jsem v tom nechtěl, tak kromě návěsu a slabý praxe a podvádět jsem v tom nechtěl, tak kromě návěsu a autobusu mám na všech a podvádět jsem v tom nechtěl, tak kromě návěsu a autobusu mám na všech jsem v tom nechtěl, tak kromě návěsu a autobusu mám na všechno. Řidičák, dokonce i na trel. Tak kromě návěsu a autobusu mám na všechno. Řidičák, dokonce i na traktor. Tak kromě návěsu a autobusu mám na všechno. Řidičák, dokonce i na traktor. Tak to je. Návěsu a autobusu mám na všechno. Řidičák, dokonce i na traktor. Tak to je. Tak to je. Autobusu mám na všechno. Řidičák, dokonce i na traktor. Tak to je. Tak to je a řídím od všechno. Řidičák, dokonce i na traktor. Tak to je. Tak to je a řídím od 15. Řidičák, dokonce i na traktor. Tak to je. Tak to je a řídím od 15 na traktor. Tak to je. Tak to je a řídím od 15 let fichtla. Tak to je. Tak to je a řídím od 15 let fichtla. Žádný. Tak to je a řídím od 15 let fichtla. Žádný M. A řídím od 15 let fichtla. Žádný MZ-ty jsem neměl. Nebyl jsem z východ od 15 let fichtla. Žádný MZ-ty jsem neměl, nebyl jsem z východu let fichtla, žádný MZ-ty jsem neměl, nebyl jsem z východu Německa ani z bohatla, žádný MZ-ty jsem neměl, nebyl jsem z východu Německa ani z bohaté rodiny, žádný MZ-ty jsem neměl, nebyl jsem z východu Německa ani z bohaté rodiny, MZ-ty jsem neměl, nebyl jsem z východu Německa ani z bohaté rodiny, takže jsem si začal na fichtlech pikněl, nebyl jsem z východu Německa ani z bohaté rodiny, takže jsem si začal na fichtlech, jsem z východu Německa ani z bohaté rodiny, takže jsem si začal na fichtlech pikně, na kterých jsem se viděl sám, východu Německa ani z bohaté rodiny, takže jsem si začal na fichtlech pikně, na když jsem se viděl sám na brigáce, ani z bohaté rodiny, takže jsem si začal na fichtlech pěkně, na kterých jsem se viděl sám na brigáce, takže jsem si začal na fichtlech pěkně, na kterých jsem se viděl sám na brigáce, naši samozřejmě maminka, takže jsem si začal na fichtlech pěkně, na kterých jsem se viděl sám na brigáce, naši samozřejmě maminka hlavně fichtlech pěkně, na kterých jsem se viděl sám na brigáce, naši samozřejmě maminka hlavně byla protimotor, na kterých jsem se viděl sám na brigáce, naši samozřejmě maminka hlavně byla protimotor, viděl sám na brigáce. Naši samozřejmě maminka hlavně byla proti motorce, takže já jsem všechno chce. Naši samozřejmě maminka hlavně byla proti motorce, takže já jsem všechno. Naši samozřejmě maminka hlavně byla proti motorce, takže já jsem všechno. Samozřejmě maminka hlavně byla proti motorce, takže já jsem všechno. Všechno byla proti motorce, takže já jsem všechno. Všechno s tátou jsme to ukuli, ale proti motorce, takže já jsem všechno. Všechno s tátou jsme to ukuli, ale viděla co, takže já jsem všechno, všechno s tátou jsme to ukuli, ale vydělat jsem si na fichtla musel sám, že já jsem všechno, všechno s tátou jsme to ukuli, ale vydělat jsem si na fichtla musel sám, všechno s tátou jsme to ukuli, ale vydělat jsem si na fichtla musel sám, a tak to má tátou jsme to ukuli, ale vydělat jsem si na fichtla musel sám, a tak to má bejt, tak to má bejt, ukuli, ale vydělat jsem si na fichtla musel sám, a tak to má bejt, tak to má bejt, to bychom mohli, jsem si na fichtla musel sám, a

tak to má bejt, tak to má bejt. To by sme mohli také rozjet. Co si o tom myslel sám? A tak to má bejt, tak to má bejt. To by sme mohli také rozjet. Co si o tom... A tak to má bejt, tak to má bejt. To by sme mohli také rozjet. Co si o tom myslíte? A tak to má bejt, tak to má bejt. To by sme mohli také rozjet. Co si o tom myslíte? Jestli si myslíte, že bejt, tak to má bejt. To by sme mohli také rozjet. Co si o tom myslíte? Jestli si myslíte, že má cenu 8 na bejt, to by sme mohli také rozjet. Co si o tom myslíte? Jestli si myslíte, že má cenu 18 let, týmu mohli také rozjet. Co si o tom myslíte? Jestli si myslíte, že má cenu 18, co si o tom myslíte? Jestli si myslíte, že má cenu 18 let, týmu Floutkovi hned koupit bávu. Jestli si myslíte, že má cenu 18 let, týmu Floutkovi hned koupit bávu. Jestli si myslíte, že má cenu 18 let, týmu Floutkovi hned koupit bávu. Je ťa pořádně to vosol. A nebo by si má cenu 18 let, týmu Floutkovi hned koupit bávu. Je ťa pořádně to vosol. A nebo by si měl ten kluk 18 let, týmu Floutkovi hned koupit bávu. Je ťa pořádně to vosol. A nebo by si měl ten kluk třeba týmu Floutkovi hned koupit bávu. Je ťa pořádně to vosol. A nebo by si měl ten kluk třeba koupit bávo, jeťa, pořádně to vosol, anebo by si měl ten kluk třeba na to jeťa, pořádně to vosol, anebo by si měl ten kluk třeba na to vydělat, nebo holka, pořádně to vosol, anebo by si měl ten kluk třeba na to vydělat, nebo holka, vydělat na brigádě, anebo by si měl ten kluk třeba na to vydělat, nebo holka, vydělat na brigádě někde, aby taky ten kluk třeba na to vydělat, nebo holka, vydělat na brigádě někde, aby na to vydělat, nebo holka, vydělat na brigádě někde, aby taky věděl, aby taky proto něco vydělat, nebo holka vydělat na brigádě někde, aby taky věděl, aby taky proto něco udělala. Holka vydělat na brigádě někde, aby taky věděl, aby taky proto něco udělala. Já rozhodně třeba na brigádě někde, aby taky věděl, aby taky proto něco udělala. Já rozhodně třeba tvrdě, aby taky věděl, aby taky proto něco udělala. Já rozhodně třeba tvrdě věděl, aby taky proto něco udělala. Já rozhodně třeba tvrdím, že chce něco udělala. Já rozhodně třeba tvrdím, že chceš motorku. Já rozhodně třeba tvrdím, že chceš motorku. Dobře, mě třeba tvrdím, že chceš motorku. Dobře, jako mám na to stejný, tvrdím, že chceš motorku. Dobře, jako mám na to stejný názor jako můj táta. Chceš motorku. Dobře, jako mám na to stejný názor jako můj táta. I když s tím mám, a nechceš motorku. Dobře, jako mám na to stejný názor jako můj táta. I když s tím mám, a dobře, jako mám na to stejný názor jako můj táta, i když s tím mám a nesouhlasí, jako mám na to stejný názor jako můj táta, i když s tím mám a nesouhlasí, my se nějak spolu dohodneme. Jako mám na to stejný názor jako můj táta, i když s tím mám a nesouhlasí, my se nějak spolu dohodneme. To stejný názor jako můj táta, i když s tím mám a nesouhlasí, my se nějak spolu dohodneme. Uděláme nějaký kompromis jako můj táta, i když s tím mám a nesouhlasí, my se nějak spolu dohodneme. Uděláme nějaký kompromis, ale musíš mám a nesouhlasí, my se nějak spolu dohodneme. Uděláme nějaký kompromis, ale musíš proto něco udělat. To si my se nějak spolu dohodneme. Uděláme nějaký kompromis, ale musíš proto něco udělat. To si nějak spolu dohodneme. Uděláme nějaký kompromis, ale musíš proto něco udělat. To jsem taky dnem. Uděláme nějaký kompromis, ale musíš proto něco udělat. To jsem taky řekl kámošovi, který je. Uděláme nějaký kompromis, ale musíš proto něco udělat. To jsem taky řekl kámošovi, který je. Já chci kompromis, ale musíš proto něco udělat. To jsem taky řekl kámošovi, který je. Já chci, jak jezdí na motorce, říkám, udělej si papíry. Musíš proto něco udělat. To jsem taky řekl kámošovi, který je. Já chci, jak jezdí na motorce, říkám, udělej si papíry a tu motorku si kup. Jsem taky řekl kámošovi, který je. Já chci, jak jezdí na motorce, říkám, udělej si papíry a tu motorku si kup za vlastní, který je. Já chci, jak jezdí na motorce, říkám, udělej si papíry a tu motorku si kup za. Já chci, jak jezdí na motorce, říkám, udělej si papíry a tu motorku si kup za vlastní a ne, říkám, udělej si papíry a tu motorku si kup za vlastní a nepůjčuj si na to. Jo, prostě takhle to. Udělej si papíry a tu motorku si kup za vlastní a nepůjčuj si na to. Jo, prostě takhle to udělal, dobrý. A tu motorku si kup za vlastní a nepůjčuj si na to. Jo, prostě takhle to udělal, dobrý. A teď si jdem zahrát. Kup za vlastní a nepůjčuj si na to. Jo, prostě takhle to udělal, dobrý. A teď si jdem za vlastní a nepůjčuj si na to. Jo, prostě takhle to udělal, dobrý. A teď si jdem zahrát motorku si na to. Jo, prostě takhle to udělal, dobrý. A teď si jdem zahrát motorkářskou podhorky. Jo, prostě takhle to udělal, dobrý. A teď si jdem zahrát motorkářskou podhorky, jestliže shodou na. Prostě takhle to udělal, dobrý. A teď si jdem zahrát motorkářskou podhorky, jestliže dobrý. A teď si jdem zahrát motorkářskou podhorky, jestliže shodou náhod. A to chtěl Aleš zahrát motorkářskou podhorky, jestliže shodou náhod. A to chtěl Aleš prskou podhorky, jestliže shodou náhod. A to chtěl Aleš pro svého syna, který podhorky, jestliže shodou náhod.

No, tak to bolo. No, tak to bolo počmáraný. No, tak to bolo počmáraný biznesmeni Kysáci a Forex. No, tak to bolo počmáraný biznesmeni Kysáci. No, tak to byly počmáraný biznesmeni Kysáci a Forever. Hele, podle průzkumu... No, tak to byly počmáraný biznesmeni Kysáci a Forever. Hele, podle průzkumu... No, tak to byly počmáraný biznesmeni Kysáci a Forever. Hele, podle průzkumu, co mi takhle voláte... No, tak to byly počmáraný biznesmeni Kysáci a Forever. Hele, podle průzkumu, co mi takhle voláte, píšete, tak... Počmáraný biznesmeni Kysáci a Forever. Hele, podle průzkumu, co mi takhle voláte, píšete, tak máte... Kysáci a Forever. Hele, podle průzkumu, co mi takhle voláte, píšete, tak máte na to podobný... Hele, podle průzkumu, co mi takhle voláte, píšete, tak máte na to podobný názor na ty řidiče. Podle průzkumu, co mi takhle voláte, píšete, tak máte na to podobný názor na ty řidičáky. Co mi takhle voláte, píšete, tak máte na to podobný názor na ty řidičáky. Co píšete, tak máte na to podobný názor na ty řidičáky. Zajímavý, tak máte na to podobný názor na ty řidičáky. Zajímavý, tak máte na to podobný názor na ty řidičáky. Zajímavý, jsem to podobný názor na ty řidičáky. Zajímavý, jsem se tady bavil názor na ty řidičáky. Zajímavý, jsem se tady bavil s Marcelem, který řidičáky. Zajímavý, jsem se tady bavil s Marcelem. Zajímavý, jsem se tady bavil s Marcelem, který říkal, hele, zajímavý, jsem se tady bavil s Marcelem, který říkal, hele, když jsem ho dělal, jsem se tady bavil s Marcelem, který říkal, hele, když jsem ho dělal v 18. Bavil s Marcelem, který říkal, hele, když jsem ho dělal v 18. Tak s Marcelem, který říkal, hele, když jsem ho dělal v 18. Tak vlastně jsem to dělal, který říkal, hele, když jsem ho dělal v 18, tak vlastně jsem to dělal na podruhý, ale když jsem ho dělal v 18, tak vlastně jsem to dělal na podruhý a teď, když jsem dělal v 18, tak vlastně jsem to dělal na podruhý a teď, když jsem si dodělával profesáky, tak vlastně jsem to dělal na podruhý a teď, když jsem si dodělával profesáky a všechno ostatní, tak jsem to, tak vlastně jsem to dělal na podruhý a teď, když jsem si dodělával profesáky a všechno ostatní, jsem to dělal na podruhý a teď, když jsem si dodělával profesáky a všechno ostatní, tak jsem to dal i s psychotestem. Druhý a teď, když jsem si dodělával profesáky a všechno ostatní, tak jsem to dal i s psychotestem. Dělával profesáky a všechno ostatní, tak jsem to dal i s psychotestama. Úplně na jedničku, jedna báseň, jak je to možné. Všechno ostatní, tak jsem to dal i s psychotestama. Úplně na jedničku. Jedna báseň, jak je to, tak jsem to dal i s psychotestama, úplně na jedničku, jedna báseň, jak je to možný, že já jsem říkal, hele, dal i s psychotestama, úplně na jedničku, jedna báseň, jak je to možný, že já jsem říkal, hele, úplně na jedničku, jedna báseň, jak je to možný, že já jsem říkal, hele, tak to jsou ty zkušenosti, že jo, když je úplně na jedničku, jedna báseň, jak je to možný, že já jsem říkal, hele, tak to jsou ty zkušenosti, že jo, když je člověk jedna báseň, jak je to možný, že já jsem říkal, hele, tak to jsou ty zkušenosti, že jo, když je člověk mladý, tak je to možný, že já jsem říkal, hele,

A to chtěl Aleš pro svého syna, který měl včera na rusky, že shodou náhod. A to chtěl Aleš pro svého syna, který měl včera shodou náhod. A to chtěl Aleš pro svého syna, který měl včera na rusky Lukášovi. Tak a to chtěl Aleš pro svého syna, který měl včera na rusky Lukášovi. Tak Lukáši. Aleš pro svého syna, který měl včera na rusky Lukášovi. Tak Lukáši zpětně hodně, který měl včera na rusky Lukášovi. Tak Lukáši zpětně hodně štěstí, zdraví. Jako pec Randina, který měl včera na rusky Lukášovi, tak Lukáši zpětně hodně štěstí, zdraví jako pec Randy navrch. Včera na rusky Lukášovi, tak Lukáši zpětně hodně štěstí, zdraví jako na rusky Lukášovi, tak Lukáši zpětně hodně štěstí, zdraví jako pec Randy navrch. Lukášovi, tak Lukáši zpětně hodně štěstí, zdraví jako pec Randy navrch. Rock Radio, Rock Radio. Lukáši zpětně hodně štěstí, zdraví jako pec Randy navrch. Rock Radio, Rock Radio. Rock

0: víc. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiátory. Víc. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
1: Tak, takhle široko.
0: Ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
1: Tak, takhle širokou nabídku ventilátory,
0: přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
1: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchu.
0: Ventilátory, krmové ventilátory.
1: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchu. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory. Vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz jinde nenajdete. Ventilátory.cz nenajdete. Ventilátory.cz Ventilátory.cz
2: Jíst zdravěji jde v
1: Ventilátory.cz
2: Jíst zdravěji.
1: KCZ.
2: Jíst zdravěji jde v Albert. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v naše zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v na jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém dno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Obdídny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů z nich slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biocamembert. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biocamembert. Biocamembert Nature's Promise 120 gramů set produktů za exkluzivně nízké ceny. Biocamembert Nature's Promise 120 gramů za exkluzivně nízké ceny. Biocamembert Nature's Promise 120 gramů za 29 nízké ceny. Biocamembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Biocamembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Nebert Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Nebo Bioolivo Promise 120 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 100 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 Albert.
3: Dřív než začnou
2: olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Dniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím. Zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP. Dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP. Grand Prix vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátím MotoGP. Grand Prix České republiky. Vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. GP. Grand Prix České republiky.

0: už 19. až Grand Prix České republiky už 19. až 21. června Grand Prix České republiky už 19. až 21. června České republiky už 19. až 21. června buď u toho už 19. až 21. června buď u toho předprodej brzy 19. až 21. června buď u toho předprodej brzy končí vstupeň 21. června buď u toho předprodej brzy končí vstup 1. června buď u toho předprodej brzy končí vstupenky pořídíš na buď u toho předprodej brzy končí vstupenky pořídíš na automotodrom u toho předprodej brzy končí vstupenky pořídíš na automotodrom brno.cz prodej brzy končí vstupenky pořídíš na automotodrom brno.cz končí vstupenky pořídíš na automotodrom brno.cz vstupenky pořídíš na automotodrom brno.cz.
1: Mami,
0: pořídíš na automotodrom brno.cz.
1: Mami,
0: automotodrom brno.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: Brno.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: Do .cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo chleby!
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo chleby!
1: Tam můžeme krmit da... Víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo chleby!
1: Tam můžeme na výlet?
2: Do Zoo chleby!
1: Tam můžeme krmit daňky
2: a taky ty kobrazy!
1: Do Zoo chleby!
2: Tam můžeme krmit daňky
1: a taky ty kobrazy!
2: A mají to chleby!
1: Tam můžeme krmit daňky
2: a taky ty kobrazy!
1: A mají tam i lvy,
2: tam můžeme krmit daňky
1: a taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
1: Jo, a můžeme krmit daňky
2: a taky ty kobrazy.
1: A mají tam i lvy.
2: Jo, Anky, a taky ty kobrazy.
1: A mají tam i lvy.
2: Jo, a taky ty kobrazy.
1: A mají tam i lvy.
2: Jo, a mazy.
1: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: Mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: A jestli lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: A jestli dostanu hlad.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: A jestli dostanu hlad,
2: tak tam mají
1: tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad,
1: tak tam mají nejlepší palec,
2: to bude jako v safari.
1: A jestli dostanu hlad,
2: tak tam mají nejlepší palačinky.
1: Safari.
2: A jestli dostanu hlad,
1: tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Jestli dostanu hlad,
1: tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co jedeme?
1: Hlad,
2: tak tam mají nejlepší palačinky.
1: Tak co jedeme?
2: Mají nejlepší palačinky.
1: Tak co jedeme?
2: Zoo chleby.
1: Palačinky.
2: Tak co jedeme?
1: Zoo chleby.
3: Chceš žít?
2: Tak co jedeme?
1: Zoo chleby.
3: Chceš žít značko?
2: Co jedeme?
1: Zoo chleby.
3: Chceš žít značkový život?
2: Zoo chleby.
3: Chceš žít značkový život?
2: Zoo chleby.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty život? Nebo ten opravdový? Značka si ty? Nebo ten opravdový? Značka si ty? www.bezpotiskucz. Značka si ty? www.bezpotisku.cz. Značka si ty? www.bezpotisku.cz. Značka si ty? www.bezpotisku.cz. Ty. www.bezpotisku.cz.
4: Bolkafest
3: 2020. www.bezpotisku.cz.
4: Bolkafest 2026.
3: www.bezpotisku.cz.
4: Bolkafest 2026. Už dva...
3: potisku.cz.
4: Bolkafest 2026. Už 20. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května. Bolkafest 2026. Už 29.

0: Baru, dovolenou máme vy... Baru... Baru, dovolenou máme vyřešenou. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedem?
0: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. Dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na

0: 31. Fest 2026. Už 29. a 30. května na Krásnest 26. Už 29. a 30. května na Krásnest. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri. Rybičky 48. Louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri. Rybičky 48. Harley. Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri. Rybičky 48. Harley. Vystoupí Škvor. Dimitri. Rybičky 48. Harley. Škvor. Dimitri. Rybičky 48. Harley. Valda Gang. Jiří Korn. A mnohody. Rybičky 48. Harley. Valda Gang. Jiří Korn. A mnoho dalších. 48. Harley. Valda Gang. Jiří Korn. A mnoho dalších. Harley. Valda Gang. Jiří Korn. A mnoho dalších.
1: Polka Fest 2.
0: Valda Gang. Jiří Korn. A mnoho dalších.
1: Polka Fest 2000.
0: Jiří Korn. A mnoho dalších.
1: Polka Fest 2026.
0: Vstupenky. Korn. A mnoho dalších.
1: Polka Fest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupno další.
1: Polka Fest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Fest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
2: Zase tanku.
0: Zakoupíš na vstupnafest.cz.
2: Zase tank.
0: Vstup na fest.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí ten.
0: CZ.
2: Zase tankuju. Po. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD.
2: Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké.
2: Tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké.
2: Tak to děláš špatně.
3: Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až tně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1000. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extra BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsměvné 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úspor. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní. A extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného i rodina s kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku.
2: A tak to bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku.
2: BYD. Bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku.
4: BYD C-Line 5. Už
3: depak. Za cenu běžného spalováku.
4: BYD C-Line 5. Už od 600.
3: Za cenu běžného spalováku.
4: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun.
3: Spalováku.
4: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tanku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Víc. C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více. 99 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. 9 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru.

0: Zkušební jízda na byd.com. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Potřebuješ změnit?
0: Zkušební jízda na byd.com.
1: Potřebuješ změnit?
0: Zkušební jízda na byd.com.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: byd.com.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní
0: .com.
1: Potřebuješ změnit splátku? S Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusí. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošle. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku a měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyříď zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyříď, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Po na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Písečná bouře.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Písečná bouře.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Písečná bouře nebo meruňkový kompot.
0: Pro lepší příběhy.
2: Písečná bouře nebo meruňkový
0: příběhy.
2: Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky. Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech bar nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech bar kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte.
3: Wow!
2: Půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte.
3: Wow!
2: Barva mechanický pomůcky domů. Takže se v názvech barev nestratíte.
3: Wow!
2: Barva mechanický pomer, že se v názvech barev nestratíte.
3: Wow!
2: Barva mechanický pomeranč? Nestratíte.
3: Wow!
2: Barva mechanický pomeranč?
3: Wow!
2: Barva mechanický pomeranč?
4: Šéfe, zasto...
2: Wow! Barva mechanický pomeranč?
4: Šéfe,
2: barva mechanický pomeranč?
4: Šéfe, zas to netlačí. Potřebuji
2: pomeranč.
4: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk.
2: Stač.
4: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc. Zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nečí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
5: Chlapi.
4: Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
5: Chlapi. Říkal jsem, že
4: Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
5: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to
4: kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe.

0: Května slevy až 25% na bazény, grily. V Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na bazény, grily. Zahru mají dokonce května slevy až 25% na bazény, grily. Zahradní nábytek a května slevy až 25% na bazény, grily. Zahradní nábytek a 25% na bazény, grily. Zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový
0: cent na bazény, grily. Zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový resort.
0: Grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový resort u nás.
0: Zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový resort u nás na zahradě.
0: A nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový resort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax.
1: Jen to. Takže pětihvězdičkový resort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax.
1: Níže pětihvězdičkový resort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax.
1: Hvězdičkový resort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy
1: u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. To je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní
0: ventilátory a vždycky něco navíc.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmysl
0: něco

0: Jana Fouka.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte...
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na...
1: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika...
1: Teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Přes...
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají... Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše... Jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačení kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačení vzduch na jednom místě. Technika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačení vzduch na jednom místě. Vidíte, co jest? Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je? Mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Na místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a on. I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No.
0: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
0: Doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
0: www.krmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
0: www.krmy.minut a online.
2: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fi...
2: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je...
2: by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Pro...
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Profi vonia.
0: Kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Profi vonia.
0: Technika.cz. To je fičák.
3: Profi vonia.
0: Z to je fičák.
3: Profi vonia. Z toho se nemusí
0: fičák.

Kvalitní kvalitní vrtané studny na klíč z 10 kvalitní vrtané studny na klíč z kvalitní vrtané studny na klíč z 10 kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. S 10letou zárukou. Profivoda.cz. Rokovou zárukou. Profivoda.cz. Rok rádio. Profivoda.cz. Rok Radio. Voda.cz.

0: na svátek, ale já to vím. A dokonce vím, já se úška, ona říkala, hele, já mám zítra svátek, ale já to vím. A dokonce vím, já se občas neorientuju, já mám zítra svátek, ale já to vím. A dokonce vím, já se občas neorientuju v čase a prostoru, ale já to vím. A dokonce vím, já se občas neorientuju v čase a prostoru, jako mám to tam. A dokonce vím, já se občas neorientuju v čase a prostoru, jako mám to tak. Ale dnes dokonce vím, já se občas neorientuju v čase a prostoru, jako mám to tak. Ale dneska jsem se orientoval kolem květinářství a viděl jsem, že svátek má dneska Zbyšek a zítra květinářství a viděl jsem, že svátek má dneska Zbyšek a zítra Monika. Viděl jsem, že svátek má dneska Zbyšek a zítra Monika. Že svátek má dneska Zbyšek a zítra Monika. Tak všem Zbyškům svátek má dneska Zbyšek a zítra Monika. Tak všem Zbyškům přeju dnes Monika Zbyšek a zítra Monika. Tak všem Zbyškům přeju dnes Monikám a zítra Monika. Tak všem Zbyškům přeju dnes Monikám zítra, kdybych na... Tak všem Zbyškům přeju dnes Monikám zítra, kdybych na vás zítra. Tak všem Zbyškům přeju dnes Monikám zítra, kdybych na vás zítra zapomněl, tak jsem vám dneska Zbyškům přeju dnes Monikám zítra, kdybych na vás zítra zapomněl, tak jsem vám dneska popřál. A dnes Monikám zítra, kdybych na vás zítra zapomněl, tak jsem vám dneska popřál. A Monikám zítra, kdybych na vás zítra zapomněl, tak jsem vám dneska popřál. A Monikám pouštím Luci, na vás zítra zapomněl, tak jsem vám dneska popřál. A Monikám pouštím, tak jsem vám dneska popřál. A Monikám pouštím Luci, zvláště teda dneska popřál. A Monikám pouštím Luci, zvláště teda Monice Neradové. A Monikám pouštím Luci, zvláště teda Monice Neradové, která jsou... Monikám pouštím Luci, zvláště teda Monice Neradové, která jsou to přímo řekla. Luci, zvláště teda Monice Neradové, která jsou to přímo řekla. I zvláště teda Monice Neradové, která jsou to přímo řekla. A Pecku, až tě potkám. Monice Neradové, která jsou to přímo řekla. A Pecku, až tě potkám. Která jsou to přímo řekla. A Pecku, až tě potkám.
1: Rok na přání.
0: Přímo řekla. A Pecku, až tě potkám.
1: Rok na přání.
0: A Pecku, až tě potkám.
1: Rok na přání.
0: A Pecku, až tě potkám.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Až tě potkám.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Potkám.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Na přání. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

io. Jo, tak to byly přesně, a vy ten... Jo, tak to byly přesně... Jo, tak to byly přesně... Jo, tak to byly přesně... A vy ten Temptation s peckou Faster, píseň, která... Jo, tak to byly přesně... A vy ten Temptation s peckou Faster, píseň, která se hodí... Jo, tak to byly přesně... A vy ten Temptation s peckou Faster, píseň, která se hodí... Byly přesně... A vy ten Temptation s peckou Faster, píseň, která se hodí pod jakékoliv rychlostní... A vy ten Temptation s peckou Faster, píseň, která se hodí pod jakékoliv rychlostní video, ať už... Temptation s peckou Faster, píseň, která se hodí pod jakékoliv rychlostní video, ať už... Faster, píseň, která se hodí pod jakékoliv rychlostní video, ať už máte třeba nějaký závody aut. Píseň, která se hodí pod jakékoliv rychlostní video, ať už máte třeba nějaký závody aut nebo motorek. Hodí pod jakékoliv rychlostní video, ať už máte třeba nějaký závody aut nebo motorek. Krásný rychlostní video, ať už máte třeba nějaký závody aut nebo motorek. Krásně to rychlostní video, ať už máte třeba nějaký závody aut nebo motorek. Ať už máte třeba nějaký závody aut nebo motorek. Krásně to do toho sedí. Třeba nějaký závody aut nebo motorek. Krásně to do toho sedí. A teďka závody aut nebo motorek. Krásně to do toho sedí. A teďka mi psal motorek. Krásně to do toho sedí. A teďka mi psal ještě Monika Neradová. Krásně to do toho sedí. A teďka mi psal ještě Monika Neradová, že se mnou souhlasí. To do toho sedí. A teďka mi psal ještě Monika Neradová, že se mnou souhlasí. A teďka mi psal ještě Monika Neradová, že se mnou souhlasí. Napsal ještě Monika Neradová, že se mnou souhlasí. Naprosto, co se Monika Neradová, že se mnou souhlasí. Naprosto, co se týče těch řidičáků, Neradová, že se mnou souhlasí. Naprosto, co se týče těch řidičáků, že se mnou souhlasí. Naprosto, co se týče těch řidičáků, tak se mi souhlasí. Naprosto, co se týče těch řidičáků, tak se mi říkal, no tak naprosto, co se týče těch řidičáků. Tak jsem mi říkal, no tak prosto, co se týče těch řidičáků, tak jsem mi říkal, no tak co se týče těch řidičáků, tak jsem mi říkal, no tak něco, co řidičáků, tak jsem mi říkal, no tak něco, co by si taky, já souhlasím s tebou, tak jsem mi říkal, no tak něco, co by si taky, já souhlasím s tebou, co no tak něco, co by si taky, já souhlasím s tebou, co něco, co by si taky, já souhlasím s tebou, co kdyby si něco, co by si taky, já souhlasím s tebou, co kdyby si něco vybrala jako, co by si taky, já souhlasím s tebou, co kdyby si něco vybrala jako do úška, ona říkala, hele, já souhlasím s tebou, co kdyby si něco vybrala jako do úška, ona říkala, hele, já mám zítra svátek, co kdyby si něco vybrala jako do úška, ona říkala, hele, já mám zítra svátek, ale já to vím, a něco vybrala jako do úška, ona říkala, hele, já mám zítra svátek, ale já to vím, a dokonce vím, já se jako do úška, ona říkala, hele, já mám zítra.

0: A všem zbyškům pro dnešek, to byla Lucie, až tě potkám, všem Monikám k svátku a všem zbyškům pro dnešek, jinak až tě potkám, všem Monikám k svátku a všem zbyškům pro dnešek, jinak přátelé, Monikám k svátku a všem zbyškům pro dnešek, jinak přátelé, máme 18.3 a pade svátku a všem zbyškům pro dnešek, jinak přátelé, máme 18.3 a pade a všem zbyškům pro dnešek, jinak přátelé, máme 18.3 a pade čas říct si pro dnešek, jinak přátelé, máme 18.3 a pade čas říct si, jinak přátelé, máme 18.3 a pade čas říct si, že kdo chce ještě, přátelé, máme 18.3 a pade čas říct si, že kdo chce ještě dneska zahrát, 18.3 a pade čas říct si, že kdo chce ještě dneska zahrát na jisto, tak ať pije, čas říct si, že kdo chce ještě dneska zahrát na jisto, tak ať pije, říct si, že kdo chce ještě dneska zahrát na jisto, tak ať píše, že kdo chce ještě dneska zahrát na jisto, tak ať píše na Messenger či do mailu, ještě dneska zahrát na jisto, tak ať píše na Messenger či do mailu, na jisto, tak ať píše na Messenger či do mailu a pošle nám nějaký středeční na jisto, tak ať píše na Messenger či do mailu a pošle nám nějaký středeční poselství, tak ať píše na Messenger či do mailu a pošle nám nějaký středeční poselství pro časové znamení na Messenger či do mailu a pošle nám nějaký středeční poselství pro časové znamení Messenger či do mailu a pošle nám nějaký středeční poselství pro časové znamení a pošle nám nějaký středeční poselství pro časové znamení. Ano, čekáme i na Ladislava. Pošle nám nějaký středeční poselství pro časové znamení. Ano, čekáme i na Ladislava Blažka. Nám nějaký středeční poselství pro časové znamení. Ano, čekáme i na Ladislava Blažka. Středeční poselství pro časové znamení. Ano, čekáme i na Ladislava Blažka, poselství pro časové znamení. Ano, čekáme i na Ladislava Blažka, až se ozve znamení. Ano, čekáme i na Ladislava Blažka, až se ozve. Pokud se neozve, dáme příležitost. Ano, čekáme i na Ladislava Blažka, až se ozve. Pokud se neozve, dáme příležitost někomu jinému. Každopádně i na Ladislava Blažka, až se ozve. Pokud se neozve, dáme příležitost někomu jinému. Ladislava Blažka, až se ozve. Pokud se neozve, dáme příležitost někomu jinému. Každopádně pokud chcete písně nám přát, se ozve. Pokud se neozve, dáme příležitost někomu jinému. Každopádně pokud chcete písně na přání, pokud se neozve, dáme příležitost někomu jinému. Každopádně pokud chcete písně na přání, jistě příležitost někomu jinému. Každopádně pokud chcete písně na přání, jistě napište časovému znamení jinému. Každopádně pokud chcete písně na přání, jistě napište časovému. Každopádně pokud chcete písně na přání, jistě napište časovému znamení. Pokud chcete písně na přání, jistě napište časovému znamení. A jinak teďka avataři Death Angel přání, jistě napište časovému znamení. A jinak teďka avataři, jistě napište časovému znamení. A jinak teďka avataři Death Angel, napište časovému znamení. A jinak teďka avataři Death Angel, napište časovému znamení. A jinak teďka avataři Death Angel,
1: Rock Radio.
0: A jinak teďka avataři Death Angel,
1: Rock Radio.
0: Teďka avataři Death Angel,
1: Rock Radio.
0: Death Anglets.

0: aby jsme stihli vecpatý.
1: A Marcel, který se mnou souhlasí.
2: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
1: Jasně, dáme The Great Divine.

Lucie až... Tak to byla Lucie až... Tak to byla Lucie, já ještě potkám všem Monikám k svátku a... Tak to byla Lucie, já ještě potkám všem Monikám k svátku a všem... Tak to byla Lucie, já ještě potkám všem Monikám k svátku a...

0: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
1: Great Divine.
0: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Psání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

0: středeční sexuální. Tak s touhle trochu lascivní variantou na středeční sexuální poselství přišla dnes.
1: A na vás všech ostatních.

Sono. Sono le 19. Sono le 19. Sono le 19. Laschia Pier. Sono le 19. Laschia Pier i pensole 19. Laschia Pier i pensieri 9. Laschia Pier i pensieri e Laschia Pier i pensieri e Laschia Pier i pensieri e concentrati su i pensieri e concentrati su i pensieri e concentrati sul desiderio ieri e concentrati sul desiderio e concentrati sul desiderio e concentrati sul desiderio statrati sul desiderio stasera sul desiderio stasera fuori non solo alla radio non solo alla radio Dagsatle radio radio Dagsatle dneska časové znamení Dagsatle dneska časové znamení hlav Dagsatle dneska časové znamení Dagsatle dneska časové znamení hlásilo je Dagsatle dneska časové znamení hlásilo je 19 dneska časové znamení hlásilo je 19 hodin časové znamení hlásilo je 19 hodin hoď starosti za hlavu a znamení hlásilo je 19 hodin hoď starosti za hlavu a soustřeď se na touhu. Dnes večer budeme dělat hluka, a to nejen v rádiu. Tak s touhle trochu lascivní hluka, a to nejen v rádiu. Tak s touhle trochu lascivní variantou na středy.

Tak, to je pěkný. Když tak si najděte na internetu, teda vy starší, vy mladší ne, komu není. Když tak si najděte na internetu, teda vy starší, vy mladší ne, komu není 18. Tak si najděte na internetu, teda vy starší, vy mladší ne, komu není 18. Si najděte internetu, teda vy starší, vy mladší ne, komu není 18. Si najděte, co je snad v pornu. Tu teda vy starší, vy mladší ne, komu není 18. Si najděte, co je snad. Vy mladší ne, komu není 18, najděte, co je snad v pornu. Ne, komu není 18, najděte, co je snad v pornu. Třeba, ale on je to takový mýtus, jak není 18, najděte, co je snad v pornu. Třeba, ale on je to takový mýtus, jako, že si najděte, co je snad v pornu. Třeba, ale on je to takový mýtus, jako, že někoho jako zabij v pornu. Třeba, ale on je to takový mýtus, jako, že někoho jako zabij. Třeba, ale on je to takový mýtus, jako, že někoho jako zabij. Zabijou a je to pro... Ale on je to takový mýtus, jako, že někoho jako zabijou a je to pro zpeněžení. Takový mýtus, jako, že někoho jako zabijou a je to pro zpeněžení. No, jako, že někoho jako zabijou a je to pro zpeněžení. No, zkrátka si to dohledejte, nebudem to tady rozebírat, protože někoho jako zabijou a je to pro zpeněžení. No, zkrátka si to dohledejte, nebudem to tady rozebírat, protože nás zabijou a je to pro zpeněžení. No, zkrátka si to dohledejte, nebudem to tady je to pro zpeněžení. No, zkrátka si to dohledejte. Nebudeme to tady rozebírat, protože nás peněžení. No, zkrátka si to dohledejte, nebudeme to tady rozebírat, protože nás poslouchají mladší zkrátka si to dohledejte, nebudeme to tady rozebírat, protože nás poslouchají mladší posluchači a po 22. To dohledejte, nebudeme to tady rozebírat, protože nás poslouchají mladší posluchači a po 22. hodině. Ještě je rozebírat, protože nás poslouchají mladší posluchači a po 22. hodině. Ještě není. Nás poslouchají mladší posluchači a po 22. hodině. Ještě není. Každopádně mladší posluchači a po 22. hodině. Ještě není. Každopádně tato apečka se po 22. hodině ještě není. Každopádně tato apečka se Slipknotům moc hodině ještě není. Každopádně tato apečka se Slipknotům moc povedla ještě není. Každopádně tato apečka se Slipknotům moc povedla, o Slipknoty si tady ještě není. Každopádně tato apečka se Slipknotům moc povedla, o Slipknoty si tady psal taky. Každopádně tato apečka se Slipknotům moc povedla, o Slipknoty si tato apečka se Slipknotům moc povedla, o Slipknoty si tady psal taky. Slipknotům moc povedla, o Slipknoty si tady psal taky i Michal Hromádko, který moc povedla, o Slipknoty si tady psal taky i Michal Hromádko, který chtěl nechat za... O Slipknoty si tady psal taky i Michal Hromádko, který chtěl nechat za... Slipknoty si tady psal taky i Michal Hromádko, který chtěl nechat zahrát Slipknoty. Psal taky i Michal Hromádko, který chtěl nechat zahrát Slipknoty a Hromádko, který chtěl nechat zahrát Slipknoty a který chtěl nechat zahrát Slipknoty a ať nám to s kámošem v posilovně utíká, který chtěl nechat zahrát Slipknoty a ať nám to s kámošem chtěl nechat zahrát Slipknoty a ať nám to s kámošem v posilovně utíká, díky pane. No tak Slipknoty a ať nám to s kámošem v posilovně utíká, díky pane. No tak ať nám to s kámošem v posilovně utíká, díky pane. No tak tohle pecka snaf není úplně, jak nám to s kámošem v posilovně utíká, díky pane. No tak tohle pecka snaf není úplně, jako do posilovně utíká, díky pane. No tak tohle pecka snaf není úplně, jako do posilovny, ale nebo utíká, díky pane. No tak tohle pecka snaf není úplně, jako do posilovny, ale nebojte, pane. No tak tohle pecka snaf není úplně, jako do posilovny, ale nebojte se, do posilovny Michal. Tohle pecka snaf není úplně jako do posilovny, ale nebojte se, do snaf není úplně jako do posilovny, ale nebojte se, do posilovny Michale budeme ještě samozřejmě jako do posilovny, ale nebojte se, do posilovny Michale budeme ještě samozřejmě do posilovny, ale nebojte se, do posilovny Michale budeme ještě samozřejmě. Nebojte se, do posilovny Michale budeme ještě samozřejmě skladby hrát. Do posilovny Michale budeme ještě samozřejmě skladby hrát přímo. Tak Petrovny Michale budeme ještě samozřejmě skladby hrát přímo. Tak Petro budeme ještě samozřejmě skladby hrát přímo. Tak Petro zřejmě skladby hrát přímo. Tak Petro, to je pro tebe. Rock Radio, Rock Radio. Skladby hrát přímo. Tak Petro, to je pro tebe. Rock Radio, Rock Radio. Hrát přímo. Tak Petro, to je pro tebe. Rock Radio, Rock Radio. Rock na přímo. Tak Petro, to je pro tebe. Rock Radio, Rock Radio. Rock na přání. Tak, Petro, to je pro tebe.

0: Rockradio. Rockradio. Rock na psání.
1: Pro to je pro tebe.
0: Rockradio. Rockradio. Rock na psání. Rockradio. Rockradio. Rock na psání. Rockradio. Rock na psání. Rock na psání.

Thank you. Thank you. Tak jo, milí rokoví věřící, tohle byli... Tak jo, milí rokoví věřící, tohle byli... Tak jo, milí rokoví věřící, tohle byli teda škorpioni. Tak jo, milí rokoví věřící, tohle byli teda škorpioni a s touhle nádhernou... Tak jo, milí rokoví věřící, tohle byli teda škorpioni a s touhle nádhernou... Rokoví věřící, tohle byli teda škorpioni a s touhle nádhernou pečkou, tak tři... Tohle byli teda škorpioni a s touhle nádhernou pečkou, tak třikrát zdrav... Škorpioni a s touhle nádhernou pečkou, tak třikrát zdrava, sadem do toho... Škorpioni a s touhle nádhernou pečkou, tak třikrát zdrava, sadem do toho. Psali a s touhle nádhernou pečkou, tak třikrát zdrava, sadem do toho. Psali nádhernou pečkou, tak třikrát zdrava, sadem do toho. Psala mi teda Petračkou, tak třikrát zdrava, sadem do toho. Psala mi teda Petra, že by za tu třikrát zdrava, sadem do toho. Psala mi teda Petra, že by za tu svůj, za to svůj italský, sadem do toho. Psala mi teda Petra, že by za tu svůj, za to svůj... psala mi teda Petra, že by za tu svůj, za to svoje italské poselství na krásný. Psala mi teda Petra, že by za tu svůj, za to svoje italské poselství na krásný. Psala Petra, že by za tu svůj, za to svoje italské poselství na krásný večer. Tu svůj, za to svoje italské poselství na krásný večer. Chtěla nechat hrát slečnu. Za to svoje italské poselství na krásný večer. Chtěla nechat hrát slečnu. Italské poselství na krásný večer. Večer, chtěla nechat hrát Slipknoty a pecku snaf. Poselství na krásný večer, chtěla nechat hrát Slipknoty a pecku snaf. Na krásný večer, chtěla nechat hrát Slipknoty a pecku snaf. No, chtěla nechat hrát Slipknoty a pecku snaf. No, chtěla nechat hrát Slipknoty a pecku snaf. No, tak to je pěkný. Hrát Slipknoty a pecku snaf. No, tak to je pěkný. Když tak si najděte pecku snaf. No, tak to je pěkný. Když tak si najděte na internetu teda snaf. No, tak to je pěkný. Když tak si najděte na internetu... No, tak to je pěkný. Když tak si najděte na internetu teda vy starší, vy mladší.

0: U této geniální kuleno a pivečko, tak ať nám to. U této geniální skladby chutná je pivečko, tak ať nám to. U této geniální skladby chutná ještě více. Moc děkuji, ať nám to. U této geniální skladby chutná ještě více. Moc děkuji. Tak, Ondřej Junior. U této geniální skladby chutná ještě více. Moc děkuji. Tak, Ondřej geniální skladby chutná ještě více. Moc děkuji. Tak, Ondřej Juniorovi gratuluju. Ondřejovi chutná ještě více. Moc děkuji. Tak, Ondřej Juniorovi gratuluju, Ondřejovi ještě více, moc děkuji. Tak, Ondřej Juniorovi gratuluju, Ondřejovi tátovi, děkuji. Tak, Ondřej Juniorovi gratuluju, Ondřejovi tátovi, taky gratuluju, že má tak svý. Tak, Ondřej Juniorovi gratuluju, Ondřejovi tátovi, taky gratuluju, že má tak svýhlý host. Juniorovi gratuluju, Ondřejovi tátovi, taky gratuluju, Ondřejovi tátovi, taky gratuluju, že má tak skvělýho syna, že se to takhle povedlo. Tátovi taky gratuluju, že má tak skvělýho syna, že se to takhle povedlo. Kluci, ať vám chutná. Tátovi taky gratuluju, že má tak skvělýho syna, že se to takhle povedlo. Kluci, taky gratuluju, že má tak skvělýho syna, že se to takhle povedlo. Kluci, ať vám chutná, užijte si to. A v pořádku, že má tak skvělýho syna, že se to takhle povedlo. Kluci, ať vám chutná, užijte si to. Syna, že se to takhle povedlo. Kluci, ať vám chutná, užijte si to. A v pořádku, doražte domů, že se to takhle povedlo. Kluci, ať vám chutná, užijte si to a v pořádku doražte domů, žádný voloviny. Kluci, ať vám chutná, užijte si to a v pořádku doražte domů, žádný voloviny. Užijte si to a v pořádku doražte domů, žádný voloviny. To a v pořádku doražte domů, žádný voloviny.
1: Rock Radio.
0: V pořádku doražte domů, žádný voloviny.
1: Rock Radio.
0: Doražte domů, žádný voloviny.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Žádný voloviny. Jo.
1: Rock Radio. Rock Radio. S Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

Так, то был удудирикшин. Так, то был удудирикшин. Так, то был удудирикшин айдер, а его rose in the. Так, то был удудирикшин айдер, а его rose in the desert. А ты чем? Udurik Schneider, I her rose in the desert. Udurik Schneider, I her rose in the desert. Teď si dáme českou píseň další. Schneider, I her rose in the desert. Teď si dáme českou píseň další v naší rozjetý. I her rose in the desert. Teď si dáme českou píseň další v naší rozjetý druhý půlce. Rose in the desert. Teď si dáme českou píseň další v naší rozjetý druhý půlce. Teď si dáme českou píseň další v naší rozjetý druhý půlce. Roku na přání na vašem. Českou píseň další v naší rozjetý druhý půlce roku na přání na vašem oblíbeném. Roku v naší rozjetý druhý půlce roku na přání na vašem oblíbeném. Rok rádiu proberu maile. Tý druhý půlce roku na přání na vašem oblíbeném. Rok rádiu proberu maile, tak jste roku na přání na vašem oblíbeném. Rok rádiu proberu maile, tak je samozřejmě ani na vašem oblíbeném. Rok rádiu proberu maile, tak je samozřejmě psal tady tak oblíbeném. Rok rádiu proberu maile, tak je samozřejmě psal tady táta Ondřej. Rok rádiu proberu maile, tak je samozřejmě. A psal tady táta Ondřej maila a napsal maile, tak je samozřejmě. A psal tady táta Ondřej maila a napsal ahoj, samozřejmě. A psal tady táta Ondřej maila a napsal ahoj, moc prosím, zahraj mému synovi. A psal tady táta Ondřej maila a napsal ahoj, moc prosím, zahraj mému synovi. I táta Ondřej maila a napsal ahoj, moc prosím, zahraj mému synovi. Ondřejovi maila a napsal ahoj, moc prosím, zahraj mému synovi. Ondřejovi a napsal ahoj, moc prosím, zahraj mému synovi. Ondřejovi k dnešní úspěšné maturitní zkoušce, moc prosím, zahraj mému synovi. Ondřejovi k dnešní úspěšné synovi. Ondřejovi k dnešní úspěšné maturitní zkoušce, měla by to Ondřejovi k dnešní úspěšné maturitní zkoušce, měla by to být pecka pro tebe. K dnešní úspěšné maturitní zkoušce, měla by to být pecka pro tebe od komunálu. K dnešní úspěšné maturitní zkoušce, měla by to být pecka pro tebe. Dnešní maturitní zkoušce, měla by to být pecka pro tebe od komunálu. Právě míříme na zkoušce, měla by to být pecka pro tebe od komunálu. Právě míří, měla by to být pecka pro tebe od komunálu. Právě míříme na oslavné, by to být pecka pro tebe od komunálu. Právě míříme na pro tebe od komunálu. Právě míříme na oslavné grilované od komunálu. Právě míříme na oslavné grilované koleno a pivečko, tak ať nám to. Právě míříme na oslavné grilované koleno a pivečko, tak ať nám to. U této G míříme na oslavné grilované koleno a pivečko, tak ať nám to. U této geny na oslavné grilované koleno a pivečko, tak ať nám to. U této geny slavné grilované koleno a pivečko, tak ať nám to.

0: Benešově. Více na K36 nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz. CZ.
1: Tlačím,
2: ale...
1: Tlačím,
2: ale moc to nejde.
1: Tlačím,
2: ale moc to nejde.
1: Tlačím,
2: ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch
2: tlačíš. Tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e...
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je...
2: Ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop...
2: Jde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop... Kompresory vzduchotechnika CZ. Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop... Kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačený vzduch je nejlepší e-shop... Kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku je nejlepší e-shop Kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory.vzduchotechnika.cz
1: Jedno místo.
3: Kompresory.vzduchotechnika.cz Kromě vzduchu na... Kompresory.vzduchotechnika.cz Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Kompresory.vzduchotechnika.cz Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Technika.cz Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Z. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompres.
3: Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.
3: Koho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika CZ.
3: Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika CZ.
3: Dí.
1: Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Vzduchotechnika CZ. To je fičák.
4: CZ.
1: To je fičák.
4: Semi Rostov.
1: To je fičák.
4: Semi Rostov, digitální čísla mizí. A Semi Rostov, digitální čísla mizí, ale zlato. Semi Rostov, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Ty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako se. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A U portál vašich rukou. A U jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A U portál CZ. A U jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A U portál CZ. Hledá U jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A U portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. A U portál CZ. Hledáte jako brána k bezpečí. A U portál CZ.

0: Hledáte ačí a u portál.cz. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde u portál.cz. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde CZ. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný? Te adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný?
1: Tak dobře pos...
0: Všechno už vám přijde. Okoukaný?
1: Tak dobře pos...
0: Už vám přijde. Okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: A... Jde. Okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro... Okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž... Paný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž...
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku.
1: Dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Já má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Na vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát,
0: kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu
0: ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vám zkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete prostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete vyset na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete vyset stoje zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete vyset 101 metrů nad zemí.
0: A přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete vyset 101 metrů nad zemí.
0: A pá. Na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete vyset 101 metrů nad zemí.
0: A pá. Nejvyšších budov v Praze.
1: Budete vyset 101 metrů nad zemí.
0: A pák. V Praze.
1: Budete vyset 101 metrů nad zemí.
0: A pák.
1: Budete vyset 101 metrů nad zemí.
0: A pák. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
1: 101 metrů nad zemí.
0: A pák. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Mami.
1: Zemí.
0: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů. A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů. Pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
0: Pěkně se běhnete dolů.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek na...
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek...
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete...
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: Nej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: Alin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: Zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Nemáš co na...
2: Zážitky.
1: CZ.
4: Nemáš co na sebe?
1: CZ.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš
1: jako...
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo ne... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop pro krádež. Kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop pro krádež. Nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop pro krádež na www.rokovirádio. Pořiď si slušný

0: Oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz. Splní na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz.
1: Spotřební
0: shop Rock Rádia na www.rokovirádio.cz.
1: Spotřební daň
0: na www.rokovirádio.cz.
1: Spotřební daň tvoří
0: www.rokovirádio.cz.
1: Spotřební daň tvoří
0: Rádio.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14%. Spotřební daň tvoří 14% státního. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Liho tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Proboha 100% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Probohatší státního rozpočtu. Lihovárek.cz Probohatší Česko počtu. Lihovárek.cz Probohatší Česko. Lihovárek.cz Probohatší Česko.
2: Housebrandka
1: Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
2: Housebrand Café per favore.
1: Pro bohatší Česko.
2: Housebrand Café per favore.
1: Pro bohatší Česko.
2: Housebrand Café per favore.
3: Si signora.
1: Housebrand.
2: Housebrand Café per favore.
3: Si signora.
1: Housebrand.
2: Housebrand Café per favore.
3: Si signora.
1: Housebrand. Tu.
2: Housebrand Café per favore.
3: Si signora.
1: Housebrand, tuhle kávu.
2: Housebrand Café per favore.
3: Si signora.
1: Housebrand, tuhle kávu.
2: Per favore.
3: Si signora.
1: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Signora.
1: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Brand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Pít. Housebrand káva. CZ. Housebrand káva. CZ.
4: Mám barák,
1: děráva, CZ.
4: Mám barák, děravej. Mám barák, děravej. Mám barák, děravej. Mě do posta. Mám barák, děravej. Mě do posta. Mám barák, děravej. Mě do posta. Barák děravej, mě do postele fičí. Barák děravej, mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad do postele fičí. Snad zná raděj, jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem.
5: Nabízí role ty na cestě.
4: Jsem.

0: Začalo to lakem na parkety a najednou malo... Začalo to lakem na parkety... Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor na to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo.
0: Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se se vzoru.
0: Kolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se se...
0: Dům, byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
0: Nejlepší výb...
1: I zahradu. Fasádo, vrátím se se vzorníkem. Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
0: Nejlepší výběr, nejnižší...
1: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To...
1: Vrátím se se vzorníkem.
0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje.
1: Vzorníkem.
0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v... To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách, pojď sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách, pojď prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově.

okna sukorady.cz. Sukorady. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. Sukorady.cz. Rok. Cz.

přání. Rock Radio. Rock na přání. Rock Radio. Na přání. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Geniální spolupráce Queenie a pan David Bowie.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Fejku moc, něco pěkné rodné město ještě jednou, zahrál bys něco od Fate No More, děkuju. Ještě jednou, zahrál bys něco od Fate No More, děkuju moc, něco pěkného. Zahrál bys něco od Fate No More, děkuju moc, něco pěkného. Jinak hezký pozdrav bys něco od Fate No More, děkuju moc, něco pěkného. Jinak hezký pozdrav Fate No More, děkuju moc, něco pěkného. Jinak hezký pozdrav všem, děkuju moc, něco pěkného. Jinak hezký pozdrav všem v rádiu, děkuji. Děkuju moc, něco pěkného. Jinak hezký pozdrav všem v rádiu, něco pěkného. Jinak hezký pozdrav všem v rádiu, děkuji Honza. Jinak hezký pozdrav všem v rádiu, děkuji Honza. No tak jo, tak já jsem hezký pozdrav všem v rádiu, děkuji Honza. No tak jo, tak já jsem vybral všem v rádiu, děkuji Honza. No tak jo, tak já jsem vybral pecku, děkuji Honza. No tak jo, tak já jsem vybral pecku za let 90. Honza. No tak jo, tak já jsem vybral pecku za let 90. No tak jo, tak já jsem vybral pecku za let 90. Protože jak možná. Jo, tak já jsem vybral pecku za let 90. Protože jak možná už všichni posluchači vědí. Vybral pecku za let 90. Protože jak možná už všichni posluchači vědí. To sto za let 90. Protože jak možná už všichni posluchači vědí. To sto je má oblíbená dekáda. Protože jak možná už všichni posluchači vědí. To sto je má oblíbená dekáda. Jakže už všichni posluchači vědí, to stoje má oblíbená dekáda. Všichni posluchači vědí, to stoje má oblíbená dekáda, jak životní, tak i hudební. Vědí, to stoje má oblíbená dekáda, jak životní, tak i hudební. To stoje má oblíbená dekáda, jak životní, tak i hudební. A oblíbená dekáda, jak životní, tak i hudební. A vybral jsem zda, jak životní, tak i hudební. A vybral jsem životní, tak i hudební. A vybral jsem záležitost Evidence, vlastně taky hudební. A vybral jsem záležitost ní. A vybral jsem záležitost Evidence, vlastně tuhle pecku. A vybral jsem záležitost Evidence, vlastně tuhle pecku jsme ještě nehráli vůbec. Vybral jsem záležitost Evidence, vlastně tuhle pecku jsme ještě nehráli vůbec. Záležitost Evidence, vlastně tuhle pecku jsme ještě nehráli vůbec. Záležitost Evidence, vlastně tuhle pecku jsme ještě nehráli vůbec. Evidence, vlastně tuhle pecku jsme ještě nehráli vůbec v roku na přání. A tuhle pecku jsme ještě nehráli vůbec v roku na přání. A je to album King for a Day. Nehráli vůbec v roku na přání. A je to album King for a Day v roku na přání. A je to album King for a Day full v roku na přání. A je to album King for a Day full v přání. A je to album King for a Day a full for a lifetime. A je to album King for a Day, a full for a lifetime, tak se to celý. Je to album King for a Day, a full for a lifetime, tak se to celý jmenuje. Je to s takovým day, a full for a lifetime, tak se to celý jmenuje. Je to s takovým tím štěkajícím psem. Je to a full for a lifetime, tak se to celý jmenuje. Je to s takovým tím štěkajícím psem. A to si pamatuju, že to lifetime, tak se to celý jmenuje. Je to s takovým tím štěkajícím psem. A to si pamatuju, že to jsem se tenkrát koupil, tak se to celý jmenuje. Je to s takovým tím štěkajícím psem. A to si pamatuju, že to jsem se tenkrát koupil na CD. Je to s takovým tím štěkajícím psem. A to si pamatuju, že to jsem se tenkrát koupil na CDčku, no to byly časy. No nic, tím štěkajícím psem. A to si pamatuju, že to jsem se tenkrát koupil na CDčku, no to byly časy. A to si pamatuju, že to jsem se tenkrát koupil na CDčku, no to byly časy. No nic. A to si pamatuju, že to jsem se tenkrát koupil na CDčku, no to byly časy. No nic. Že to jsem se tenkrát koupil na CDčku, no to byly časy. No nic. Pojďme si to tenkrát koupil na CDčku, no to byly časy. No nic. Pojďme si to CDčku, no to byly časy. No nic. Pojďme si to pustit. Časy. No nic. Pojďme si to pustit. Vzpomínat můžeme. No nic. Pojďme si to pustit. Vzpomínat můžeme během týhle. Nic. Pojďme si to pustit. Vzpomínat můžeme během týhle skladby.
1: Rok na.
0: Pojďme si to pustit. Vzpomínat můžeme během týhle skladby.
1: Rok na psání s Jirkou Vajkem.
0: To pustit. Vzpomínat můžeme během týhle skladby.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Vzpomínat můžeme během týhle skladby.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Během týhle skladby.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

kvízem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. S Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

Hledavši písničku do našeho roku na... Hledavši písničku do našeho roku na přání a jehož... Hledavši písničku do našeho roku na přání a... Hledavši písničku do našeho roku na přání... Hledavši písničku do našeho roku na přání a jehož druhou půlku právě... Písničku do našeho roku na přání a jehož druhou půlku právě teďka poslouch... Do našeho roku na přání a jehož druhou půlku právě teďka poslouch... Roku na přání a jehož druhou půlku právě teďka posloucháte... Přání a jehož druhou půlku právě teďka posloucháte... Si napsal Honza Málek. Druhou půlku právě teďka posloucháte... Si napsal Honza Málek. Teďka posloucháte, si napsal Honza Málek z Olomouce. Hoj, Jirko, kamaráde. Posloucháte, si napsal Honza Málek z Olomouce. Hoj, Jirko, kamaráde, z Olomouce. A te si napsal Honza Málek z Olomouce. Hoj, Jirko, kamaráde, z Olomouce. Ty napsal Honza Málek z Olomouce. Hoj, Jirko, kamaráde, z Olomouce. Honza Málek z Olomouce. Hoj, Jirko, kamaráde, z Olomouce. Zdravím mé rodné město ještě jednou. Z Olomouce. Hoj, Jirko, kamaráde, z Olomouce. Zdravím mé rodné město Olomouce. Hoj, Jirko, kamaráde z Olomouce. Zdravím mé rodné město ještě jednou. Zahrál bys něco od kamaráde z Olomouce. Zdravím mé rodné město ještě jednou. Zahrál bys něco od Faith No More. Olomouce. Zdravím mé rodné město ještě jednou. Zahrál bys něco od Faith No More. Děkuju. Zdravím mé rodné město ještě jednou. Zahrál bys něco od Faith No More. Děkuju.

0: Objevte Shopcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte Špič.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Se špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavení. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích s lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Hes v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee He, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídka prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku Nike Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. A kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Také online na www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Vidíš topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Vidíš to? CZ. www.topcentrum.cz. Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci.
0: www.topcentrum.cz. Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: topcentrum.cz. Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
2: Co?
0: Let balonem.
1: Slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
2: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftová.
1: Pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
2: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, drift. No a víš, co vidím já?
2: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování.
2: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si mákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásné.
0: Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí
0: ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri.
0: Nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri.
0: Dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný
0: zážitku, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný.
0: Si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný.

0: nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své sného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás
0: s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vyberte.
0: Vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně
0: nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se nezážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefí nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zákon.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný
1: vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma.
1: Každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší
0: netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou.
0: Te nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a
0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny za
0: jiný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete
0: zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete
0: měnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek
1: nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek
1: a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Zahrádkářse. Dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Zahrádkářse.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu.
2: Na zážitky.
0: CZ. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje. CZ. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje. Všet. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje. Hrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop. Raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz. Se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo.
0: Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz. Kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík.
0: A co potřebuje? Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Snobuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Snobuje.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura
3: Presto. Jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně
3: profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků,
3: si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši let snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.
4: Zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.
4: Zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Píseční úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Písečná
0: zachrání Presto. Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Písečná sto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Písečná bouř.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Písečná bouře nebo meruňkový kompot.
0: Zafido.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Písečná bouře nebo meruňkový kompot.
0: V profi. Partner pro vaši zahradu.
4: Písečná bouře nebo meruňkový kompot.
0: V zahradu.
4: Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky do. Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech

0: www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz
1: Pekelný ostrov se blíží.
0: Oknasukorady.cz
1: Pekelný ostrov
0: Sukorady.cz
1: Pekelný ostrov se blíží.
0: Z.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
0: Z.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. Třetí. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července ho se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí Švédčiží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri divoký Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri divoklik. Rybičky 48 Dimitri divoký byl tři sestry. Rybičky 48 Dimitri divoký byl tři sestry Škvor a další. 48 Dimitri, divoký byl, tři sestry, škvor a další. Dimitri, divoký byl, tři sestry, škvor a další. Více na divoký byl, tři sestry, škvor a další. Více na pekelný byl, tři sestry, škvor a další. Více na sestry, škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediální škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Topce.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Top. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Topcentrum.cz.
1: Partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel promistrů
1: je Rock Radio.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel promistrů. Topcentrum.cz. Dodavatel promistrů svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel promistrů svého řemesla.

0: barev nestratí. Pomeruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratí. Pomeruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratí. Wow! Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratí. Půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratí. Wow! Barva mechanický pomeranč, takže se v názvech barev nestratí. Wow! Barva mechanický pomeranč, názvech barev nestratí. Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: Chceme ho postavit vlast
0: ztratit. Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: Chceme ho...
0: Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
0: Barva mechanický pomeranč?
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat... Pomeranč?
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat... Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Kama?
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix.
2: Zdat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s
2: materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem
2: a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdce.

Je do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem.

0: et FM, v DABu et FM nebo na v DABu et FM nebo na rádia v DABu et FM nebo na rádia.cz v DABu et FM nebo na rádia.cz v DABu et FM nebo na rádia.cz Rock FM nebo na radia.cz nebo na radia.cz Rock Radio radia.cz Rock Radio
1: Do you have the time?
0: .cz Rock Radio
1: Do you have

0: No a zdravím taky všechny pokrývače u Jána do baru. No a zdravím taky všechny pokrývače a do baru. No a zdravím taky všechny pokrývače a tak dále do baru. No a zdravím taky všechny pokrývače a tak dále. No a zdravím taky všechny pokrývače a tak dále. Do toho mi psali ještě. No a zdravím taky všechny pokrývače a tak dále. Do toho mi psali ještě taky všechny pokrývače a tak dále. Do toho mi psali ještě tady to trošku na vazny pokrývače a tak dále. Do toho mi psali ještě tady to trošku na tak dále. Do toho mi psali ještě tady to trošku na navazuje na to. Míra Šedivý, ale do toho mi psali ještě tady to trošku na navazuje na to. Míra Šedivý, ale ještě tady to trošku na navazuje na to. Míra Šedivý, ahoj, tady to trošku na navazuje na to. Míra Šedivý, ahoj kapitáne, na navazuje na to. Míra Šedivý, ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bys tam pustit, navazuje na to. Míra Šedivý, ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bys tam pustit rybičky 48 a slibů, že? Míra Šedivý, ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bys tam pustit rybičky 48 a slibů, že? Ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bys tam pustit rybičky 48 a slibů, že nebudu. Tady Míra, mohl bys tam pustit rybičky 48 a slibů, že nebudu pít, díky tvůj věrný námořník. Pustit rybičky 48 a slibů, že nebudu pít, díky tvůj věrný námořník. Ty se zložral, veď Míro, 48 a slibů, že nebudu pít, díky tvůj věrný námořník. Ty se zložral, veď Míro, a slibů, že nebudu pít, díky tvůj věrný námořník. Ty se zložral, veď Míro, pít, díky tvůj věrný námořník. Ty se zložral, veď Míro, proto mi to píšeš, hele, neslibu, díky tvůj věrný námořník. Ty se zložral, veď Míro, proto mi to píšeš, hele, neslibuj, věrný námořník. Ty se zložral, veď Míro, proto mi to píšeš, hele, neslibuj, věrný. Ty se zložral, veď Míro, proto mi to píšeš, hele, neslibuj, lepší mi zložral, veď Míro, proto mi to píšeš, hele, neslibuj, lepší myslím je fungovat jako, proto mi to píšeš, hele, neslibuj, lepší, myslím, je fungovat jako spalo. A toho si teďka dáme. Každopádně, Míro, zdravím, já věřím, že na rybičky 48 ještě někdy dojde. Teďka dáme, každopádně, Míro, zdravím, já věřím, že na rybičky 48 ještě někdy dojde. Páně Míro, zdravím, já věřím, že na rybičky 48 ještě někdy dojde. Já věřím, že na rybičky 48 ještě někdy dojde. Ale teď už alkohol. Na rybičky 48 ještě někdy dojde. Ale teď už sum ještě někdy dojde. Ale teď už alkohol, přátelé, někdy dojde. Ale teď už alkohol, přátelé, dojde. Ale teď už alkohol, přátelé.
1: Rok na přání.
0: Ale teď už alkohol, přátelé.
1: Rok na přání. Rok rádi.
0: Ale teď už alkohol, přátelé.
1: Rok na přání. Rok rádi.
0: Už alkohol, přátelé.
1: Rok na přání. Rok rádio.
0: Přátelé.
1: Rok na přání. Rok rádio.
0: Přátelé.
1: Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Ani. Rok rádio. Rok rádio.

tohle byly na 100% Green Day. Offspring jsme tady pouštěli. Offspring jsme tady pouštěli na začátku hodiny, já už to nespletu, fakt přísám. Basket case. Basket case, záležitost z roku 1994. Zdravím do Ujána do baru.

0: taková krásná rybářská píseň, který byl s peckou Fish On, taková krásná rybářská píseň,
1: Text to už nechám na vás. Každopádně s tou, která není tak úplně o rybách, stačí si přeložit text, to už nechám na vás.
2: Pits.

Tramtarela a je tu Ender. Tramtarela a je tu Ender. Tramtarela a je tu Ender. Tramtarela a je tu Ender našeho pozadu rok na psa. Tramtarela a je tu Ender našeho pozadu rok na přání pro dnešek 120 minut utek. Tramtarela a je tu Ender našeho pozadu rok na přání pro dnešek 120 minut uteklo opět jako. A je tu Ender našeho pozadu rok na přání pro dnešek 120 minut uteklo opět. Tu Ender našeho pozadu rok na přání pro dnešek 120 minut uteklo opět pozadu rok na přání pro dnešek 120 minut uteklo opět jako voda nám nezbývá než se rozloučit. Na přání pro dnešek 120 minut uteklo opět jako voda nám nezbývá než se rozloučit. Tak pro dnešek 120 minut uteklo opět jako voda nám nezbývá než se rozloučit. 20 minut uteklo opět jako voda nám nezbývá než se rozloučit. Tak dneska bychom se mohli rozloučit opět jako voda nám nezbývá než se rozloučit. Tak dneska bychom se mohli rozloučit trošku úchylně jako voda nám nezbývá než se rozloučit. Tak dneska bychom se mohli rozloučit trošku úchylně než se rozloučit. Tak dneska bychom se mohli rozloučit trošku úchylně při té středě rozloučit. Tak dneska bychom se mohli rozloučit trošku úchylně při té středě, co říkáte. Tak dneska bychom se mohli rozloučit trošku úchylně při té středě, co říkáte. Tak mohli rozloučit trošku úchylně při té středě, co říkáte. Tady mi psal Honza Vávra, ahoj kapitáne, proč trošku úchylně při té středě, co říkáte. Tady mi psal Honza Vávra, úchylně při té středě, co říkáte. Tady mi psal Honza Vávra, ahoj kapitáne, prosím, prosím, středě, co říkáte. Tady mi psal Honza Vávra, ahoj kapitáne, prosím, prosím, o zahrání něčeho. Tady mi psal Honza Vávra, ahoj kapitáne, prosím, prosím, o zahrání něčeho pěkného od Linde. Tady mi psal Honza Vávra, ahoj kapitáne, prosím, prosím, o zahrání něčeho pěkného od Linde. Honza Vávra, ahoj kapitáne, prosím, prosím, o zahrání něčeho pěkného od Lindemana. Zrovna kapitáne, prosím, prosím, o zahrání něčeho pěkného od Lindemana. Zrovna makám na zahradě, prosím, o zahrání něčeho pěkného od Lindemana. Zrovna makám na zahradě a tohle by něčeho pěkného od Lindemana. Zrovna makám na zahradě a tohle by bodlo pro tebe a od Lindemana. Zrovna makám na zahradě a tohle by bodlo pro tebe a pro zrovna makám na zahradě a tohle by bodlo pro tebe a pro všechny. Zdraví Honza. Makám na zahradě a tohle by bodlo pro tebe a pro všechny. Zdraví Honza. Tak jo, tak já bych se tohle by bodlo pro tebe a pro všechny. Zdraví Honza. Tak jo, tak já bych se sloužil pro tebe a pro všechny. Zdraví Honza. Tak jo, tak já bych se sloužil s peckou fish tebe a pro všechny. Zdraví Honza. Tak jo, tak já bych se sloužil s peckou fish pro všechny. Zdraví Honza. Tak jo, tak já bych se sloužil s peckou fish. Zdraví Honza. Tak jo, tak já bych se sloužil s peckou fish on. Taková krásná. Tak jo, tak já bych se sloužil s peckou fish on. Taková krásná rybářská. Tak já bych se sloužil s peckou fish on.

0: Ikonic galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. 40 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes a inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 50 designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53 logií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 20. GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha. Od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha. 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Právě teď.
0: 4. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Právě teď v Planeo.
0: Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Právě teď v Planeo.
0: Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové
0: elektro Praha.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektro. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Navštivte jedno. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Navštivte jednu z elektrodny se slevovými kupony až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo jimi kupony až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položek prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Vítejte v
1: než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Vítejte v kempu
1: 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Vítejte v kempu, vaše místo
1: je skladem. Planeo.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Planeo.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

0: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. To bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
1: Trénírkárna.
0: www.bezkempu.cz.
1: Trénírkárna.cz.
0: www.bezkempu.cz.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky
1: boxerky.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky. Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalo. Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Boxerky ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód radio 30%. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód radio a není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód radio a jede to. 30% klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód radio a jede to. 30% na všechno. Trenírkárna.cz. Napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.cz. Napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem. Napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: A jede to. 30% na všechno s kódem radio.
3: Dnes objednáš
2: a to. 30% na všechno s kódem radio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénír.
2: 30% na všechno s kódem radio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.
2: Kódem radio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
3: A zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
3: Máš.
1: Trénírkárna.cz. Trénírkárna.cz. Trénírkárna.cz.

0: Hausbrand Caffè, per favore? Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tu lecca.
0: Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tu lecca.
0: Per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tu lecca avus.
0: Sì, signora.
2: Hausbrand, tu lecca avus si zasloužíte pít. Hausbrand,
0: signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, zasloužíte pít. Hausbrand káva, napít. Hausbrand káva, Hausbrandkava.cz. Navštivte Mercedes-Benz.cz. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte Z. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Ikony Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací.

Bio. Do tvýho ucha. Do tvýho ucha jsem právě dorazil. Do tvýho ucha jsem právě dorazila a skrze srdce. Do tvýho ucha jsem právě dorazila a skrze srdce. Do tvýho ucha jsem právě dorazila a skrze svýho ucha jsem právě dorazila a skrze srdce vnikla do tvých žil. Jsem právě dorazila.

píseň, chceš, abych oáleš. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla, jenže mě... Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla, jenže mě nikdy. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla, jenže mě nikdy. Jen tak nevypne plíseň, chceš, abych o něm měla, jenže mě nikdy. Jen tak ne, chceš, abych o něm měla, jenže mě nikdy. Jen tak nevypneš, o něm měla.

0: v ruce se mnou v sobě žil. Kazila, jak ruka v ruce se mnou v sobě žil. Jak ruka v ruce se mnou v sobě žil.
1: Zvláštním dotekem
0: ruce se mnou v sobě žil.
1: Zvláštním dotekem
0: se mnou v sobě žil.

smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Zelená smažák.

0: Slova samá lež, jsem jako plíseň, chceš, aby laciná hudba, slova samá lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla, slova samá lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla, jen má lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla, lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla, jenže mě nikdy. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla, jenže mě nikdy. Ani i když chceš plíseň, chceš, abych o něm měla, jenže mě nikdy. Ani chceš, abych o něm měla, jenže mě nikdy. Ani i když chceš o něm měla, jenže mě nikdy. Ani i když chceš
1: nevypneš,
0: jenže mě nikdy. Ani i když chceš
1: nevypneš.

co se v tobě zabydlí. Jsem hloupá píseň, co se v tobě zabydlí. Hloupá píseň, co se v tobě zabydlela, laciná hudba, jsem hloupá píseň, co se v tobě zabydlela, laciná hudba, slova samá lež, píseň, co se v tobě zabydlela, laciná hudba, slova samá lež, to se v tobě zabydlela, laciná hudba, slova samá lež, zabydlela, laciná hudba, slova samá lež. Jsem jako plíseň, laciná hudba, slova samá lež. Jsem jako plíná hudba, slova samá lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych slova samá lež. Jsem jako plíseň.

0: Rokujte si se slušným rokem.
1: Práce vám neuteče.
0: Rokovej si se slušným rokem.
1: Práce vám neuteče.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Práce vám neuteče.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Každý všední den se vám neuteče.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Každý všední den od 12 do 15
0: teče.
1: Rokovej voraz s Danem.
0: Každý všední den od 12 do 15 na rok.
1: Rokovej voraz s Danem.
0: Každý všední den od 12 do 15
1: s Danem.
0: Každý všední den od 12 do 15
1: na rok rádiu.
0: Každý všední den od 12 do 15
1: na rok rádiu.
0: Den od 12 do 15
1: na rok rádiu.
0: Rok rádio.
1: 12 do 15
0: na rok rádiu.
1: Rok rádio.
0: Rok.
1: 12 na rok rádiu.
0: Rok rádio.
1: Rok.
0: Je slušná
1: muzika. Rádiu.
0: Rok rádio.
1: Rok.
0: Je slušná muzika.
1: Rok rádio.
0: Rok.
1: Je slušná muzika.
0: Motoket.
1: Rok rádio.
0: Rok.
1: Je slušná muzika.
0: Motokeci.
1: Mart.
0: Rádio.
1: Rok.
0: Slušná muzika.
1: Motokeci Marcela Herb.
0: Rok
1: je slušná muzika.
0: Motokeci Marcela.
1: Slušná muzika.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Muzika.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Česká rally mapa.
0: Keci Marcela Herbolta.
2: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký.
0: Herbolta.
2: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se na... Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž... Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi... Ne... Vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože... Velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože... Zkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo... Totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože... skončil moc brzy, když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného, nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného, Klatovech krásné šumovské vozdy, pohoří, máte šanci si vždy užít něco jiného. Klatovech krásné šumovské vozdy, pohořelicách dvojku. Máte šanci si vždy užít něco jiného. Klatovech krásné šumovské vozdy, pohořelicách dvojku bílého, bez lině vždy užít něco jiného. Klatovech krásné šumovské vozdy, pohořelicách dvojku bílého, něco jiného. Klatovech krásné šumovské vozdy, pohořelicách dvojku bílého, bez lině, no to radši. Klatovech krásné šumovské vozdy, pohořelicách dvojku bílého, bez lině, no krásné šumovské vozdy, pohořelicách dvojku bílého, bez lině, no to radši vynecháme. A v Krumlově se vozdy, pohořelicách dvojku bílého, bez lině, no to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na dvojku bílého, bez lině, no to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný, bez lině, no to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vody, no to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě. Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě by zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatel topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov v posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení, by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
3: Zdravím posluchače Rokrádia, tady Adam.
2: Tele rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
3: Zdravím posluchače Rokrádia, tady Adam Březí.
2: Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
3: Zdravím posluchače Rokrádia, tady Adam Březí.
2: Chtěl bych vás nachystali nejedno překvapení.
3: Zdravím posluchače Rokrádia, tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat již tenhle víkend na
2: nejedno překvapení.
3: Zdravím posluchače Rokrádia, tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat již tenhle
2: překvapení.
3: Zdravím posluchače Rokrádia, tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat.

0: Pozval již tenhle víkend na rally. Zdravím posluchači Rock Rádia, tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat již tenhle víkend na rally Český Krumlov.
1: Kromě Adama, který na své
0: nejhodnějším počtu jak na výstavišti o servisu, tak podal rychlostní zkoušek. Ahoj.
1: Kromě Adama,
0: počtu jak na výstavišti o servisu, tak podal rychlostní zkoušek. Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém
0: výstavišti o servisu, tak podal rychlostní zkoušek. Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrďo,
0: podal rychlostní zkoušek. Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrďo subásník, tedy veze
0: zkoušek. Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrďo subásník, tedy veze insignie Rock Rádia. Kromě Adama, který na svém voze veze cibrďo subásník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců. Adama, který na svém voze veze cibrďo subásník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců. Můžete fandit na svém voze veze cibrďo subásník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců. Můžete fandit veze cibrďo subásník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců. Můžete fandit celé české špičce. Pátek se sník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců. Můžete fandit celé české špičce. Pátek se stane insignie Rock Rádia a Motokeců. Můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje Rock Rádia a Motokeců. Můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve Motokeců. Můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti. Můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách. Můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách Super RZ-tou. Průjezd cílovou rampou se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách Super RZ-tou. Průjezd startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách Super RZ-tou. Průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu na výstavišti v Budějkách Super RZ-tou. Průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově. Budějkách Super RZ-tou. Průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově. Jelení RZ-tou. Průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově. Jelení zahradě. Víc informací na průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově. Jelení zahradě. Víc informací na rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově. Jelení zahradě. Víc informací na www.rally.cz v sobotu v Krumlově. Jelení zahradě. Víc informací na www.rally.cz v Krumlově. Jelení zahradě. Víc informací

0: na www.raliekrumlov.cz. Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov.cz. Víc informací na www.raliekrumlov.cz. Na www.raliekrumlov.cz.
1: Rock Radio.
0: www.raliekrumlov.cz.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: www.raliekrumlov.cz.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: .cz.
1: Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Radio. Motokeci. Motokeci. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok pro Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Pro pamětníky.

0: po vydatném obědě. Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se. Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem.
1: U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do poraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz
1: rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoď od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče.
1: Nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče.
1: Rok a odfrkněte.

Varde prosim rano. Varde prosim rano. Které?

života. Život klíží. Život klíží. Život klíží. Život klížím, nemám pevný. Život klížím, nemám pevný bod. Život klížím, nemám pevný bod.

Já tu smutně stojím. Já tu smutně stojím. Já tu smutně stojím. Já tu smutně stojím. Já tu smutně stojím za vzor básníkům.

Rock Radio. Rock, rock, rock radio. Rock, rock, rock.

Jen mrtvá ryba plave s proudem. Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem. Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák. Jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Mainstream není nic pro vás. Nalaďte si náš. Není nic pro vás. Nalaďte si náš. Vás. Nalaďte si náš slušnej stream. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ rock. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ rock. Od Alice in Chains po White. Náš slušnej stream alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Stream alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pět stripes. Punk, grunge, alternativa pět. Punk, grunge, alternativa pěkně. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream alternativ rock na rock pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream alternativ rock na jednom místě a non-stop. To je stream alternativ rock na rockový rádio a non-stop. To je stream alternativ rock na rockový rádio CZ. To je stream alternativ rock na rockový rádio CZ. Stream alternativ rock na rockový rádio CZ. Alternativ rock na rockový rádio CZ. Na rockový rádio CZ.

ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický, elektrický oběd. Od Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický, elektrický oběd. Od 11. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Poky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock Radio. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock Radio. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock Radio. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušti podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Música.

Rock Never Learn. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický objekt. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaří. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarový do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat.

novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Ksí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Ksí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rok Rádiu. Odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rok Rádiu. Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rok Rádiu. Každý všední den od 15 do 18 na Rok Rádiu. Od 15 do 18 na Rok Rádiu. Do 18 na Rok Rádiu. Na Rok Rádiu.

Jeden za 18, druhý. Jeden za 18, druhý bez dvou. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Jan. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se... Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej vše Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připrav. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připrav. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. Každý den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. A připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový od hudebních zajímavostí.

počkejte chvíli, ví, jak paže Danieli, počkejte chvíli, jak paže Danieli, počkejte chvíli, mé oči ty Danieli, počkejte chvíli, mé oči uviděli, počkejte chvíli.

Pegasů, Achmírka touhy, skřídel Pegasů. Cesta je pouhy, skřídel Pegasů. Cesta je bič, je zla, skřídel Pegasů. Cesta je bič, Pegasů.

výstavu a budem zasvěceni. Morituri de salutant, morituri a budem zasvěceni. Morituri de salutant.

0: Hončiči.
1: Tu kúkaš na zápasy, mňa tu môže poď asi, kým na teba nenakričím.
0: Hončiči.
1: Zápasy, mňa tu môže poď asi, kým na teba nenakričím.
0: Hončiči.
2: Hončiči.
1: Za náš tu môže poď asi, kým na teba nenakričím.
0: Hončiči.
2: Hončiči.
1: Poď asi, kým na teba nenakričím.
0: Hončiči.
2: Hončiči.
1: Za našich čas veru toto robí na tvoj, kým na teba nenakričím.
0: Hončiči.
2: Hončiči.
1: Za našich čas veru toto robí na tvoj, hnilý nakričím.
0: Hončiči.
2: Hončiči.

Radio. Rock Radio.

Máte rádi rock rádio? Žije. Máte rádi rock rádio? Žije. Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete? Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to víte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište. Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka za všichni kolem vás. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka zavináč kolem vás. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka zavináč rokový rádio. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka zavináč rokový rádio CZ. Si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka zavináč rokový rádio CZ. A my vám samolepku na adresu samolepka zavináč rokový rádio CZ. A na adresu samolepka zavináč rokový rádio CZ. A my vám ji pošleme. www.samolepka@rokovyradio.cz A my vám ji pošleme. www.rokovyradio.cz A my vám ji pošleme. www.rokovyradio.cz A my vám ji pošleme. www.rokovyradio.cz A my vám ji pošleme. www.rokovyradio.cz Rock Radio pošleme. www.rokovyradio.cz Rock Radio. www.rokovyradio.cz Rock Radio. Rokovyradio.cz Rock Radio. Rock je slušná Radio.cz Rock Radio. Rock je slušná CZ Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jo. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Slušná muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Jo. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Z kazeťáků a VHSek. Kazeťáků a VHSek. VHSek.

0: Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc muzika českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to z éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slunoc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. U Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Ich will.
0: Rock je slušná muzika.
1: Ich will.
0: Je slušná muzika.
1: Ich will.
0: A muzika.
1: Ich will.

Rock Radio. Rock Radio. Rockova. Rock Radio.

chci, nechci. Nechceš trochu zvětšit vejít. Nechci, nechci. Nechceš trochu zvětšit vejít. Co chci, nechci. Nechceš trochu zvětšit vejít. Co? Nechci, nechci. Nechceš trochu zvětšit vejít. Co? Nechci, nechci. Nechceš trochu zvětšit vejít. Co? Nechci, nechci. Trochu zvětšit vejít. Co? Nechci, nechci. Nechci, nechci. Zvětšit vejít. Co? Nechci, nechci. Nechci, nechci. Co? Nechci, nechci. Nechci, nechci. Nechci, nechci. Nechci, nechci.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jakou? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jakou barvu má sameček? Znáte se v holandských ministrech školství? Víte jakou barvu má sameček? V holandských ministrech školství? Víte jakou barvu má sameček? V ministrech školství? Víte jakou barvu má sameček leguána? A jak školství? Víte jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval? Víte jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Barvu má sameček leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to meček leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. Jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do první muž na slunci. Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budu na slunci. Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kubek. Zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. Z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. A kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Misi a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Mis hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na volovin. Ano, C je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. Ano, C je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto správně. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Je si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky, nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete, soutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock, jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio, lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio, rock, jest nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio, rock je slušná, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio, rock je slušná muzika. Zavolejte. Rock Rádio, rock je slušná muzika. Rock Rádio, rock je slušná muzika. Rádio, rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Vyznáte se? Vyznáte se? Vyznáte se? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství?

0: 4 a... Skončit to hned. 24. června. 24. června. 24. června. Roku. 24. června. 24. června. Roku 22. června. Roku 24. června. Roku 42. června. Roku 240. Roku 240. A 40.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock. Rock Radio. Rock.

0: Ostatní ne. Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
0: Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý
0: den.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den. To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
0: Jo, a co chce?
1: Já. Jeden mi sem chodí každý den.
0: Jo, a co
1: chce? Jeden mi sem chodí každý den.
0: Jo, a co chce?
1: Chodí každý den.
0: Jo, a co chce?
1: To já nevím.
0: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce.
0: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za...
0: A co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Kdo ví, co má za lubem?
0: To on, jestli třeba...
1: Kdo ví, co má za lubem?
0: To on, jestli třeba...
1: Lubem.
0: To on, jestli třeba... To on, jestli třeba... To on, jestli třeba... Jestli se mu... To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbí... To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte... Jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte...
1: Myslíte?
0: Jestli se mu třeba nelíbíte...
1: Myslíte? A že nic neřekne?
0: Jestli se mu třeba nelíbíte...
1: Myslíte?
0: Mu třeba nelíbíte...
1: Myslíte? A že nic neřekne?
0: Třeba je...
1: Myslíte? A že nic neřekne?
0: Třeba je...
1: Myslíte? A že nic neřekne?
0: Třeba je... Třeba...
1: A že nic neřekne?
0: Třeba je...
1: A že nic neřekne?
0: Třeba je... Třeba
1: zkne.
0: Třeba je... Třeba se vás... Třeba je... Třeba se vás... Plachej. Třeba je... Třeba se vás... Plachej. Třeba se vás... Plachej.
2: Rock Radio.
0: Třeba se vás... Plachej.
2: Rock Radio.
0: Plachej.
2: Rock Radio.
0: Plachej.
2: Rock Radio. Konec
0: legrace.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Je... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Je tu roková noc. Lesy hluboké a kolem ticho jest... Je tu roková noc a Jirka a kolem ticho jest. Je tu roková noc, kolem ticho jest. Je tu roková noc a Jirka němý jest. Je tu roková noc a Jirka němý. A s ním spousta služ. Je tu roková noc a Jirka němý. A s ním spoustková noc a Jirka němý. A s ním spousta slušný noc a Jirka němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Jirka němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána naží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná mu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás. Rock Rádio. Nářez. Opravdu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co?
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
0: Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
0: Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drog.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo...
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda.
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.

Isabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušný den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušný do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku. Připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele i záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z políbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospod... K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky, povinně na šestou. Zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky, povinně na šestou. Ať to, co se do nich nevešlo. Budíky, povinně na šestou. Ať nezaspíte. Ro. Budíky, povinně na šestou. Ať nezaspíte. Rokovky, povinně na šestou. Ať nezaspíte. Rokovej rozvině na šestou. Ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabelou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rok Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rok Rádiu. Všední den od 6 do 9 na Rok Rádiu. Den od 6 do 9 na Rok Rádiu. 9 na Rok Rádiu.

0: Pepino, už toho máme dost. Pepino, už toho máme dost.
1: My taky, Matýsek se...
0: Pepino, už toho máme dost.
1: My taky, Matýsek se...
0: Už toho máme dost.
1: My taky, Matýsek se posral.
0: Už toho máme dost.
1: My taky, Matýsek se posral.
0: Dost.
1: My taky, Matýsek se posral.
2: Rock Radio.
1: My taky, Matýsek se posral.
2: Rock Radio.
1: Matýsek se posral.
2: Rock Radio.
1: Matýsek se posral.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace.

DJ Kid.

V Americe měli branži. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

0: Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu vás po... Rock Radio. Názes. Opravdu vás... Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Taky.
0: Pobaví.
1: Taky prosím tě. Taky prosím tě.
2: Pepino.
1: Taky prosím tě.
2: Pepino.
1: Taky prosím tě.
2: Pepino. Už toho
1: mám. Prosím tě.
2: Pepino. Už toho máme dost.
1: Yeah.

Kiss that dyke, I know you want the whole one night.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Z kazeťáků a VHSek. U a VHSek.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežděňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz
1: a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušný
0: voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio.
0: Od 12 do 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock.
0: 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock
3: je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Rock
3: je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Rock
3: je slušná muzika.
4: Rock Rádio. Název.
2: Rock
3: je slušná muzika.
4: Rock Rádio. Název.
3: Rock je slušná muzika.
4: Rock Rádio. Název. Opravdu vás
3: je slušná muzika.
4: Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Název. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
5: Stěrače stírají.
4: Vás pobaví.
5: Stěrače stírají. Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají. Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají. Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
6: Že se vám
5: stírají. Ostříkovače stříkají.
6: Že se vám do toho pletu, pane.
5: Ostříkovače stříkají.
6: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek.
5: Ostříkovače stříkají.
6: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte.
5: Ostříkovače stříkají.
6: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit.
5: Stříkají.
6: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy. Stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy. Ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy. Z druhé strany. Honziku, tudy.

0: druhé strany.
1: To je pravda. Díky. Erno, ty stěrača
0: Hanziku, tudy, z druhé strany.
1: To je pravda. Díky. Erno, ty stěrača ostřikovače, to nemusíš.
0: Z druhé strany.
1: To je pravda. Díky. Erno, ty stěrača ostřikovače, to nemusíte. Pravda. Díky. Erno, ty stěrača ostřikovače, to nemusíte hlásit, to díky. Erno, ty stěrača ostřikovače, to nemusíte hlásit, to přece. Ty stěrača ostřikovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím. Ty stěrača ostřikovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím. Ostřikovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím. Musíte hlásit, to přece vidím. Přece vidím.
2: Vaxantroubí.
3: Rock Radio.
2: Vaxantroubí.
3: Rock Radio.
2: Vaxantroubí.
3: Rock Radio.
2: Vaxantroubí.
3: Rock Radio. Konec ledí. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Dio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: raďte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokoví... Jak si raďte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rok přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokoví český kapely s nej... Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokoví český kapely s největšími hvězdami. Radio Stage se střídají nejlepší rokoví český kapely s největšími hvězdami. Světě se střídají nejlepší rokoví český kapely s největšími hvězdami. Nejlepší rokoví český kapely s největšími hvězdami světového roku. Rokoví český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s festivalními hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav to je roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav to je Rock Radio Stage. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav to je Rock Radio Stage. Víc festiáků, kulturáků a zábav to je Rock Radio Stage. Víc českýho rock, kulturáků a zábav to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku zábav to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíte. Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu uslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez.
0: Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez.
0: V dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Dobře, že jste tady.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Dobře, že jste tady. Potřebuju... Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem... Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem... Jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede... Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho se scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
3: Ale Ticháček...
2: Technikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
3: Ale Ticháček nemá...
2: Ticháčkem přijede jeho sestra.
3: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
2: Musí mít... Přijede jeho sestra.
3: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
2: Musí mít, protože potřebujeme oženit... Musí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
3: Ale Hajný se přece...
2: Protože potřebujeme oženit Hajného.
3: Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho zákon.
2: Potřebujeme oženit Hajného.
3: Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povaha. Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní... Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
2: Bude finále.
3: Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
2: Bude finále a tam se všichni...
3: Se ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
2: Bude finále a tam se všichni...
3: To je jeho základní povahová vlastnost.
2: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
3: Povahová vlastnost.
2: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
3: Vlastnost.
2: Bude finále a tam se všichni musí oženit. Bude finále a tam se všichni musí oženit.
1: Rock Radio. Konec.
2: A tam se všichni musí oženit.

Poctivej český festák. Poctivej český festák nonstop, ale jistě. Poctivej český festák nonstop, ale jistě jak si radši. Poctivej český festák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop, ale jistě jak si račte přát. I český festák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Festák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage. Jistě jak

každej se s ním na čas rozlouká začíná. Každej se s ním na čas rozloučíná. Každej se s ním na čas rozloučí. Každej se s ním na čas rozloučí. Každej se s ním na čas rozloučí. Na čas rozloučí. Rozloučí. Pravidlo. Pravidlo.

co víc má. Pravidlo je, o co víc máš rád, tím je vě. Pravidlo je, o co víc máš rád, tím je větší i tvoje. O co víc máš rád, tím je větší i tvůj pád. O co víc máš rád, tím je větší i tvůj pád. Máš rád, tím je větší i tvůj pád. Pak tě to nadlo, tím je